0: účasti na Velké Británii. Lehečka i Muchová postoupili do třetího kola US Open a počasí dnes bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty až 27 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde se zástupci vládních motoristů. Jednat budou o návrhu státního rozpočtu na příští rok, který v pondělí představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Motoristům se nelíbí navrhovaná výše schodku 389 miliard korun a chtějí navrhnout konkrétní úspory. Premiér Babiš ale včera řekl, že si za rozpočtem stojí.
2: Já jsem byl ministr financí, samozřejmě ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Teda máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit věci do nemocnic, máme zastavit přístroje vybavení.
0: S navrhovaným deficitem nesouhlasí ani koaliční SPD. Příliš vysoký je taky podle prezidenta Petra Pavla. Katar získal před 55 lety plnou nezávislost na Velké Británii. 3milionová země, ležící na katarském poloostrově v Perském zálivu, dnes patří mezi hlavní regionální vyjednavače ve válce mezi Spojenými státy a Íránem. Katarská diplomacie i po obnovení bojů vede dál rozhovory s Ománem a Pákistánem o zmírnění napětí v regionu.
3: Katar se snaží o obnovení dopravy v Hormuzském průlivu, a to bez jakýchkoliv podmínek pro plavbu. Země vyváží asi pětinu světového exportu skapalněného plynu a omezení v úžině dodávky plynu na trh komplikují. Především kvůli tomu poklesl v prvním čtvrtletí letošního roku katarský hrubý domácí produkt o 7%. Ložisko zemního plynu a ropy země sdílí právě s Íránem. Zároveň Katar hostí největší americkou leteckou základnu v zálivu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
0: Návštěvníci Třebechovického muzea Betlémů si nově mohou popovídat s digitálním avatarem autora slavného Proboštova Betléma. Josef Probošt odpovídá na jejich otázky díky umělé inteligenci. Avatar vznikal zhruba rok a muzeum za něj zaplatilo 190 tisíc korun. Jeho odpovědi ale pracovníci muzea průběžně kontrolují a doplňují, vysvětluje ředitelka muzea Petra Jánová.
4: Tím, že vlastně ho ještě neustále testujeme, díváme se na to, na co se návštěvníci ptali, tak se ty informace postupně doplňují. Taková velká výhoda tohoto průvodce je i to, že je to vlastně ve čtyřech jazycích, takže si to vlastně mohou pouštět návštěvníci v angličtině, v němčině nebo v polštině.
0: Sport. Tenista Jiří Lehečka postoupil do třetího kola US Open. Jeho výhru nad Britem Samuelem sledoval David Prouza.
5: Jiří Lehečka získal všechny tři sety a Samuela vyprovodil 6-4, 6-2 a 6-4. Několikrát v utkání přišel vlastní podání, ale zároveň byl schopný vždy reagovat a britského tenistu sám obrat o jeho podání. Takže teď čekáme ještě na zápas Lindy Noskové. Její soupeřkou bude Tajka Tararudiová. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: Postup do třetího kola slaví taky Karolína Muchová. Nikola Bartuňková prošla do druhého kola. V něm skončila Karolína Plíšková. Fotbalisté Bohemians v dohrávce čtvrtého kola šance ligy remizovali s Jabloncem 1-1. Zbrojovka Brno porazila Hradec Králové 1-0, vyhrála po třetí v řadě a v tabulce se posunula na druhé místo o bod za Pražskou Slávií.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D1 u Vyškova a nehoda na silnici před Náchodem. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je neprůjezdná u Vyškova. Na kilometru 228 zasahují záchranáři u srážky auta s chodcem. Odklon je na kilometru 226, objíždí se přes Vyškov a po dálnici D46. Pozor, ve sjezdu před odklonem stojí několik vozidel, zřejmě s nadměrným nákladem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy opatrně mezi sjezdy na Zdice a Berounem. Mezi 28. a 18. kilometrem silničáři čistí vozovku a popojíždějí v odstavném pruhu. A na silnici 33 z Hradce Králové do Náchoda pozor na nehodu za Českou Skalicí. Za čerpací stanicí ONO havarovala dodávka, je mimo vozovku, částečně zasahuje do jízdního pruhu.
7: 200 metrů za ONEM po pravý straně vyčumuje střový kousíček do silnice, dodávka a pohybují se tam lidi bez vest.
6: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: A dnes bude zpočátku až polojasno, jinak oblačný, jinak oblačný.

0: zaručíte právě teď 221 552 155 anebo na konci 255.
1: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.
0: Těším se na vás, volejte, studio nočního radiožurnálu. 2:06 v tuhle chvíli, ještě než někoho přijmeme na telefonních linkách, tak hudba Santana a Michelle Branch. Tak ať se vám dobře poslouchá, klidnou čtvrteční noc.

0: 10 minut po druhé hodině v noci, chcete-li čas říct jinak, tak 2:10, anebo za 5 minut bude 14:15, jak chcete. Tady je vysílání nočního radiožurnálu, máme pro vás telefonickou soutěž, zavolejte si právě teď o tragédii Liblice, tak se jmenuje nová audiokniha inspirovaná vypnutím rozhlasového vysílače Liblice B ve středních Čechách. Ještě jednou telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Tragédie Liblice.
2: Nevypínejte vysílač a nikomu se nic nestane.
1: Jiří Havelka, Tomáš Hanák, Jiří Vyorálek a další v humorném rozhlasovém krimi dramatu.
3: Schulz jde ke svému autu, zvoní mu opět telefon. Schulz ho za chůze zvedne. Je zvyklý dělat více věcí najednou.
1: Audioknihu Tragédie Liblice na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radio.

0: žurnálu.
1: Luboš je na telefonu. Luboši, dobrý den.
2: Dobrý ráno.
1: Odkud nám voláte?
2: Od Třebíče.
1: A jak to, že tam na Třebíčku dneska v noci nespíte?
2: No to je jednoduchý, protože jsem se právě vrátil z práce.
1: Tak práce za vámi. Napečeno, co jste pekl dneska?
2: No jo, chleba, rohlíky. No.
1: A povedlo se.
2: Jo, šlo to.
1: Tak dobrou chuť samozřejmě všem strávníkům, kteří potom přes den budou jíst a nakupovat. Luboši, pojďte vyhrát v telefonické soutěži novou audioknihu Tragédie Liblice. Já se ptám, k čemu primárně sloužil vysílač Liblice B? Za A k šíření rozhlasového signálu, za B k předpovědi počasí a nebo za C šířil mobilní signál. Co myslíte?
2: No, myslím, že rozhlasovej.
1: Ano, přesně tak. Několikrát to v našem vysílání zaznělo. Liblice B, to jsou dva takové stožáry, které dodnes stojí, ale už se nepoužívají. Už z nich ten signál podle mě na středních vlnách dokonce se už dnes nešíří.
2: Ano, ano.
1: Tak Luboši, dobrá
2: Mám
1: zpráva
2: to,
1: pro
2: to
1: vás.
2: To byla i nejvyšší nějaká stavba.
1: Ano, dodnes to je mimochodem nejvyšší stavba v Česku přes 300 metrů, takže dodnes to ještě nikdo netroufnul. Ani žádná stavba, ani žádná barák, mrakodrap. Máme tyhle dva vysílače. Tak Luboši, dobrá zpráva pro vás, audiokniha vaše. Když takhle pečete jako pekař po nocích, tak můžete poslouchat u toho nějaké třeba audioknihy nebo něco takového?
2: No to nemůžu, to nemám čas. A mě je tam takovej hukot, že to bych neslyšel.
1: Rozumím.
2: Mám potom v pelíšku.
1: Takže v klidu hlavně. Tak Luboši, mějte se krásně, zůstaňte mi prosím ještě na telefonu a dobrou noc. Ano. Naslyšenou. Telefonická soutěž pro tu dnešní noc za námi, díky, že i pekaři nás takhle po nocích poslouchají po směně. No, za chvíli pro vás máme další reportáž, tentokrát bude o Leteckém muzeu v Egbelích v Praze. Teď 2 hodiny, 13 minut.

0: Letecké muzeum Kbely má od včerejška nový cenný exponát. Do svých sbírek totiž převzalo armádní Albatros. Letoun s označením L-39C sloužil desítky let k výcviku nových pilotů, jako předstupeň před bojovými proudovými letouny. Za dobu provozu Albatrosy absolvovali asi 33 tisíc letů a vycvičilo se na nich 200 pilotů českých vzdušných sil. Včera se tři armádní letouny prolétly nad Českem naposledy. Jeden pak zamířil rovnou do muzea.
1: Poslední okružní let nad Českem. L-39C Albatros v šedé barvě se žlutým čumákem v doprovodu dalších dvou proudových letounů vzlétl v Pardubicích. Přelétl třeba nad vojenskou základnou v Čáslavi nebo nad svým výrobním závodem Aerovodochody a doletěl až sem na vojenské letiště ve Kbelích. Pilot dělá elegantní otočku a přistává. A naposledy roluje po runway. Tenhle motor teď vypíná úplně naposledy. Znovu už ho nikdo nenastartuje.
2: Pane řediteli, hlásím ukončení provozu L-39C celé státního podniku.
3: Pane řediteli, gratuluju k oficiálnímu poslednímu letu L-39 jak zapsání do historie.
2: Děkujem.
1: Hlásí ředitel Pardubického centra leteckého výcviku Jaroslav Špaček a gratuluje mu ředitel státního podniku LOM Praha Jiří Protiva. Poslední pilot Albatrosu a letecký instruktor Ján Hromník zapisuje do deníku přípravy letadla závěrečný záznam.
4: Doba letu 55 minut a mali jsme tam 3,0G. Přetažení maximálně, které jsme tam za letu dosáhli, to bylo při tom rozchodu, jsem to trošku vytáhl. Viděli jsme kus České republiky. Naštěstí všechno proběhlo v pořádku. Pocit toho je to smutné, no. Bude mi to chýbat.
1: Poslední desítky metrů obstarává postarší traktor Zetor, který Albatrose odtáhne do areálu Leteckého muzea ve Kbelích na jeho nové místo. A v čem je tedy letoun unikátní, vysvětluje Ondřej Koukol z Aerovodochody.
5: Ten letoun je nezáludný, dokáže odpouštět nějaké chyby. Jeho aerodynamická koncepce je velmi vhodná pro ten výcvik. Jeho letové parametry a výkony jsou přesně to, co vlastně kadet potřebuje od přechodu z vrtulových letounů, než přejde na nadzvukové stíhací letouny.
1: Pro muzeum jde o cenný přírůstek do rodiny proudových letounů ve sbírce, říká ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek.
6: To cečko je unikátní to, že to byl skutečně letoun, na kterém se vycvičily stovky a stovky našich vojenských pilotů. A je to letoun, který je živou legendou těch posledních dekád českého letectva. Jsou tady další typy tohoto letounu. Vlastně to navazuje všechno. Máme tady delfíny, L-29, L-39, no a jednou věřím tomu, že ten Skyfox tady bude taky.
1: Právě L-39NG Skyfox je generační následník, který ve výcviku nových pilotů nahrazuje Albatrosy. Pro expozici první generace proudových letounů chystá Letecké muzeum ve Kbelích nový hangár. Hotový by měl být asi do 5 let. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Sočr slaví 100 let.
1: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu. Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. Sočer.rozhlas.cz.
2: Na hodinách je 14:30. Krátké zprávy s Lukášem Pastejříkem.
3: Řetězec Albert stahuje z prodeje biokaši pro batolata. Inspektoři v ní našli nadlimitní množství karcinogenů. Informovala o tom státní zemědělská a potravinářská inspekce. Konkrétně jde o kaši s jahodami a malinami, kterou vyrábí značka Nature's Promise. Podle inspekce výrobek obsahoval 7x víc aflatoxinů, než povoluje norma. Konkrétní závadnou šarži najdou lidé na webu inspekce. Dva novináři Českého rozhlasu večer převezmou cenu Rudolfa Metka, konkrétně šéfredaktor Stanice Plus Josef Pazderka a komentátor Ondřej Soukup. Porota ocenila jejich popularizaci česko-ruských vztahů ve 20. století. Oba novináři strávili v Rusku několik let jako reportéři i pracovníci neziskových organizací. Cenu Rudolfa Metka uděluje Slovanská knihovna a spolek Ruská tradice letos už po 18. Na žloutenku typu B a C, HIV nebo syfilis se dnes můžou nechat otestovat lidé v Jindřichově Hradci. Odběrová sanitka organizace Prevent bude od 13 do 17 hodin na parkovišti u svatého Floriána. Testování je bezplatné a anonymní, zájemci se nemusí předem objednávat. Šance brazilského prezidenta Lula da Silva a jeho hlavního vyzývatele Flávia Bolsonara v nadcházejících volbách se vyrovnaly. Podle průzkumů agentury Quaset se Lulův náskok měsíc před hlasováním stenčil na jediný procentní bod.
0: Sport.
3: Tenista Jiří Lehečka je stejně jako Karolína Muchová ve třetím kole US Open. 24-letý český reprezentant porazil Brita Samuela 3-0 na sety. Z posledního Grand Slamu roku naopak vypadla Karolína Plíšková. Nikola Bartuňková prošla do druhého kola. Fotbalista Tomáš Čvančara se podle televize Sky Sport po 3 letech vrátí do České ligy. Útočník německé Borussie Mönchengladbach by měl zamířit na roční hostování do Hradce Králové.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D1 u Vyškova a překážka na D10 za Prahou. Dálnice D1 z Brna na Ostravu je u Vyškova neprůjezdná po vážné nehodě. Auto tam srazilo chodce. Provoz odklání na kilometru 226, to je exit Vyškov západ. Objíždí se přes Vyškov a po dálnici D46. Objížďka už je plynule průjezdná. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy zvyšte pozornost za odbočkou na Horní Počernice. Na 7. kilometru pojedete kolem odstaveného osobního auta. A podobnou situaci čekejte na silnici 35 ze Svitav do Moravské Třebové. U Koclířova stojí porouchané nákladní auto. V místě se vybočuje i tam opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravě až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál a Jiřího Štefla.
2: A posloucháte nás během středečně čtvrteční noci, ale pravda v tom kalendáři už je oficiálně čtvrtek 3. září, 4 minuty po 14:30. Myčka, vysavač nebo zbíječka, tři přístroje nutné pro pravidelnou údržbu pražského metra. Na jednu takovou noční směnu v metru vás vezmeme v reportáži chvilku po 3:45, takže i do pražského metra, pokud nás tam posloucháte na noční, tak vás zdravíme, díky za vaši práci. Za chvíli z hudby třeba novinka od Tata Boys, teď Avicii.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Správci zámeckého areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku sčítají škody po letních extrémně vysokých teplotách. Kromě toho, že přišlo výrazně méně návštěvníků, sucho a horko škodili taky vzácným exponátům a zelení v zámeckém parku.
1: Se správcem parku Lubošem Maderem jsme si zašli do jižní části zámeckého parku. Před sebou máme uschlý strom.
2: Je to následek zejména letošního sucha, 80 až 100 let starý smrk stepilý, který přežil několik vln kůrovce.
1: Kolik už takových vzrostlých stromů letos na to sucho doplatilo u vás?
2: Pokud dobře, je to už pátý jedinec letos z těch starých stromů.
1: Z horkých zámeckých zahrad jsem se s kastelánem Martinem Váňou přesunula do zámeckých komnat. I tady tropické počasí zanechalo stopy. Víte, kolik tady bylo stupňů v těch největších vedrech?
3: No, já bych vám to moc neměl vykládat, vzhledem k tomu, ať ty všechny zápůjčky nemusíme vracet. Měli jsme tady nějaký extrém k těm 26-27 stupňům, ale opravdu snažili jsme se to v rámci možnosti srážet, jak jen to šlo.
1: V sálech úspěšně tlumí sluneční záření pomocí stahovacích rolet mezi okny.
3: Myslím, že tady poměrně zdárně naplňujeme třeba právě podmínky zápůjček předmětů od různých institucí.
1: Kastelán už proto oslovil architekta, aby do projektu připravovaných stavebních úprav promítl i intenzivnější stínění zámeckých sálů.
3: Samozřejmě musíme dodržovat nějaká pravidla, jsme kulturní památka, ale například tady ty vnitřní rolety se nám poměrně osvědčily.
1: Kastelán Martin Váňa sledoval v tropických dnech i rapidní pokles návštěvníků zámku. Tím, že letos otevřeli sezonu od března, o měsíc dřív než obvykle, je ale ta letošní stále jednou z nejúspěšnějších sezon za poslední roky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radio Žurnál. V pražském metru to žije i v noci, i když pravda, cestující se do něj nepodívají. Metro denně přepraví víc než 1 milion cestujících. Aby fungovalo tak, jak má, musí ho v noci technici pravidelně kontrolovat, opravovat a uklízet. No a na jednu takovou směnu jsme se vydali s nimi.
1: Je noc a s pracovníky dopravního podniku hlavního města Prahy jsme teď ve strojovně eskalátorů ve stanici metra Florence.
2: Díváme se přímo na hlavní ústroj pohonných jednotek těchto třech přestupních eskalátorů. Skutečně se díváme na 7,5 tunový hlavní řídele.
1: Říká vedoucí jednotky dopravní zařízení Petr Vondráček.
2: Je to spousta mechanismů, který si musí kontrolovat, navíc přepravujeme cestující, takže si to vyžaduje velkou dávku kontrolních činností, které souvisí s bezpečím provozu.
1: Když pracovníci v metru vypnou elektřinu, běžné soupravy nahradí motorové univerzální vozíky, takzvané MUVky. Jsou žluté a technici s nimi dopravují různé stroje. Jeden z pracovníků teď používá zbíječku napojenou na kompresor. Čistí usazené nečistoty, vysvětluje vedoucí provozu tunely Milan Betráček.
3: To byla ukázka čištění odvodnění, kdy se čistil žlábek na odstupové rampě.
1: Tunely uklízí pracovníci dopravního podniku taky speciální myčkou a vysavačem. Myčka stříká na všechny strany, je celý strop. Je to taková konstrukce, půlkruh, který má několik trysek stříkající vodu.
4: Jedem do stanice už.
1: Tohle mytí, to se dělá každý večer?
3: Ty trasy by byly přetížené, že tak jedeme dvakrát, třikrát a jezdí vysavač.
1: A co vysává vysavač teda?
3: Vysavač vysává to, co my jsme teď umývali.
1: Technici mají v noci na údržbu plnou čas zhruba 2,5 hodiny. Z Prahy Laura Hajková, Radio Žurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Jaké je to pohybovat se ve stavu bez tíže? To, co běžně zažívají jen astronauti, si před rokem při takzvaném parabolickém letu vyzkoušelo 26 českých teenagerů, kteří prošli náročným výběrem mise Zero G. A hostem Radiožurnálu bude jeden z velitelů této mise, popularizátor kosmonautiky Jan Spratek. Jak se vybírají mladí lidé na takovou misi? Co s nimi udělá několik minut bez tíže? A jaká je šance, že se z nich stanou opravdoví astronauti?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Teď Lukáš Pastejřík a zprávy.
4: Němečtí vyšetřovatelé pravděpodobně identifikovali 2 podezřelé z útoku na letiště v Lipsku. Oba jsou napojení na Rusko. Ostatky Jana Masaryka budou zkoumat soudní znalci. Vyšetřovatelé je z Lánské hrobky exhumovali po skoro 80 letech. Tenisté Lehečka a Muchová prošli do 3. kola US Open a počasí dnes bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Německým vyšetřovatelům se údajně podařilo zjistit totožnost pachatelů srpnového pokusu o útoku na letiště v Lipsku. Informují o tom německá média. Rusko dál vinu odmítá a jeho ministerstvo zahraničí si včera předvolalo zástupce německého velvyslance v Moskvě.
5: Týdeník Die Zeit napsal, že spolkové státní zastupitelství se zaměřuje na 2 podezřelé. Deník Süddeutsche Zeitung a několik veřejnoprávních stanic označilo jako jednoho Rusa s lotyšským pasem, kterého vyšetřovatelé spojují s ruskými tajnými službami, a jednoho Bělorusa s ruským pasem, jehož DNA se našla na místě činu na jednom z dronů i na vnitřní straně schránky s trhavinou. Rusko podíl na nezdařeném srpnovém útoku odmítá, jeho prezident Vladimir Putin označil důkazy za podvrh. Vyšetřovatelé jsou podle deníku Süddeutsche Zeitung skeptičtí, že se podaří podezřelé zadržet a soudit v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Vyšetřovatelé exhumovali ostatky Jana Masaryka. Z lánské rodinné hrobky je vyzvedli po téměř 80 letech. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Zjistit by mohli příčinu smrti bývalého československého ministra zahraničí, kterou od roku 1948 nikdo neurčil. Na výsledky pitvy čekají i místní.
6: Já si myslím, že to nepřinese ty odpovědi.
7: Já o to fakt nic moc neočekávám.
8: I tak vnímají exhumaci Masarykových ostatků místní z Lán. Velká očekávání mají naopak historici, kteří se na příčině smrti dlouhodobě neshodují. Třeba Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k verzi sebevraždy. Podle něj se komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila.
9: Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říct si, podívejte se, i Jan Masaryk s námi souhlasí a sedí ve vládě.
8: Mezi historiky se objevují i verze o vraždě nebo nešťastné náhodě. Znalecký posudek o příčinách úmrtí by podle soudních znalců mohl být zhruba do měsíce. Zlán, Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: Festival malých nakladatelů Tabů, kde dnes začíná v Táboře. Až do neděle nabídne velký knižní trh v ulicích, výstavy, řemeslné dílny nebo koncerty. Letošní ročník má podtitul Skromnost. Podle organizátora Tabůku Juraje Horváta je cílem upozornit na méně viditelné profese spojené s vydáváním knih.
10: Tabuk je crossover book festival, je to napříč všemi profesemi, které se zabývají knihou. Od těch autorů přes redaktory, ilustrátory, překladatele, korektory až po ty čtenáře.
4: Sport. Tenista Jiří Lehečka postoupil na US Open do 3. kola, stejně jako Karolína Muchová, která se to v New Yorku podařilo po 4. za sebou. S Grand Slamem se naopak loučí Karolína Plíšková. Ruce Schneiderové podlehla 1-6 a 6-7. Plíšková mluvila po utkání o tom, jak je čím dál tím těžší získávat přímé body z podání.
11: Ten tenis jde nahoru i vlastně ten rok a půl, co jsem byla prostě mimo, tak jako všichni trénujou, všichni hrajou, takže určitě vám něco jako schází, určitě všichni si jedou ty statistiky, všude máte videa, takže je jasný, že ty soupeřky si to načtou a pokud jako vyloženě netrefím eso na lineu, tak jako mám všechno vlastně zpátky, no, což je nepříjemný, protože byla jsem dřív zvyklá těch bodů ze servisu mít trošku víc a není takový tlak na ten servis a můžete si víc dovolit i na tom returnu, ale tak to teďka prostě.
4: Do 2. kola tenisového US Open postoupila 20-letá Nikola Bartůňková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zavřená D1 u Vyškova a omezení na D11 za odbočkou na Český Brod. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je neprůjezdná u Vyškova. Na kilometru 228 vyšetřují srážku auta s chodcem. A policie odklání provoz na kilometru 226 na exitu Vyškov Západ. Objížďka přes Vyškov a po dálnici D46 je teď plynule průjezdná. Na D1 z Ostravy do Přerova počítejte s omezením za Klimkovickým tunelem. Od kilometru 345 až po sjezd na Bílovec se projíždí pouze jedním pruhem. Silničáři budou až do zítřka přestavovat dopravní značení. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za sjezdem na Lysou nad Labem. Mezi 19. a 20. kilometrem je provoz svedený do levého pruhu kvůli opravě vozovky. Kolona se teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, dál je s vámi Jiří Štefl.
13: Velmi ráda, jestli se už probouzíte do nového dne, tak je to čtvrtek 3. září, 6 minut po 3. hodině. Po půl čtvrté pro vás mám aktuální díl Vinohradské 12. Do té doby si ale třeba ještě taky zahrajeme. Za chvíli Tina Turner, Regenbaum.

0: Rychlá terénní tříkolka i šestikolový nákladní podvozek. Tak přesně takhle rozdílně můžou vypadat vozidla bez řidiče v podání vědců z ČVUT. Vyvíjejí jim najednou hned několik typů a počítají i s jejich využitím pro obranu. Důležitá otázka podle nich je, kam se které vozidlo bude nejvíc hodit.
1: Už to pojede? Startuje
2: tady na pana profesora.
1: Jo. Ale podle mě by to mělo jezdit samo.
2: Už to umí, ale tady
3: mezi. Tým z fakulty elektrotechnické ČVUT zkouší šestikolový podvozek Taros 6x6 vyrobený vojenským opravárenským podnikem. Už na první pohled je to vojenské vozidlo, ale velké jen jako osobní auto.
2: Tak jo, Honzo, můžu s tím trošku jet? Ale nebudu jim jezdit maximálkou.
3: Zatím stroj řídí na dálku operátor. Postupně se ale učí jezdit samostatně, říká Jan Feigl z fakulty elektrotechnické.
4: Pohyb mezi lidmi je samozřejmě velká otázka. To, aby ten robot, já říkám, by měl být parťák v tom týmu, tak vyžaduje spoustu jako dalších věcí, než jenom to železo a třeba tu navigaci.
3: Týmy odborníků z různých zemí Evropské unie zkoušejí nejrůznější druhy samoředitelných vozidel, která by pomáhala i při obraně. Každé z nich se hodí pro jiné situace. Český Taros neboli taktický robotický systém patří mezi větší a těžší.
4: Logistika, ta doprava materiálu z místa A do místa B, a nebo když na tu ložnou plochu si představíme, že dáme jako nosítka evakuace nějakého zraněného. Třeba to není úplně z toho místa incidentu, protože ta platforma je jako relativně veliká. Samozřejmě to má vždycky nějakou svoji stínovou rizikovou stránku.
3: Válka na Ukrajině ovšem podle odborníků ukázala, že kromě špičkové techniky jsou k obraně potřeba také malé, levné a rychlé vynálezy. Proto další tým z fakulty elektrotechnické vyvinul robotickou tříkolku. Dostala jméno Helhest podle trojnohého koně z dánských pověstí.
5: To je levná konstrukce, jsme schopni to nabídnout za, řekněme, skoro desetinu ceny.
3: Popisuje Karel Zimmermann.
5: My si ji postavili kompletně sami.
3: Tříkolka je udělaná tak, aby mohla jezdit po břiše i po zádech.
5: Se očekává, že ta autonomie může selhávat. Tak ten robot dřív nebo později se převrátí, tak se nic neděje a může fungovat dál.
3: Mně to připadá trochu jako zručný akrobatický cyklista, takové ty pohyby tu a tam, sem tam, pootočit se.
5: Že se vlastně snažíme naučit toho robota, aby zotavoval se sám z různých zaseknutí.
3: Čím ho učíte nebo co umí?

0: My už na čem pracujeme, z měření, které dělá ten robot, z kamerových obrázků, z lidarových skenů, z podkluzu kol, z náklonu toho robota, tak odhadujeme vlastnosti toho terénu.
1: Teď tady jede po trávě.
0: Třeba tráva typicky pro mnoho autonomních systémů je velká potíž, protože v lidaru vypadá jako vysoká překážka, která je neprůjezdná pro ty roboty.
1: Jo, když se autem zajedu do vysoké trávy, tak mi začne parkovací senzor pípat jako splašený.
0: Přesně tak. A tak je to i u většiny těch autonomních systémů, takže odhadujeme vlastnosti toho terénu. To znamená, vychápeme, že je měkká, že je poddajná, na druhou stranu bude kluská, takže třeba když potřebuje jet do většího kopce, tak se musí robot rozjet.
2: Tříkolka Hellhest vypadá jako samá kola. Drobný rám s elektronikou se mezi nimi skoro ztrácí. K přepravě nákladů se proto moc nehodí, ale mohl by sloužit jako ostraha.
0: Autonomní ostraha objektů, anebo vojenská mise, autonomní ostraha nějakého perimetru a liší se možná jenom vybavení, kterou na robota můžeme namontovat. Tak jedna ze zajímavých věcí je, že je tichý. Vzhledem k lítacím prostředkům, když jede po rozumným terénu, tak jsme někde do 40 decibel.
2: Velkým úkolem pro vědce ovšem zůstává, aby se roboty zorientovaly ve 4 ročních obdobích, upozorňuje Jan Feigl.
3: Je velký rozdíl mezi tím jezdit v zimě ve sněhu. Si představíme, že nemáme dostupnou satelitní navigaci v té bílé krajině. Jaro a léto přináší velkou změnu v tom, že najednou se na listnatých stromech objeví listy a celá scéna vypadá jako jinak.
2: Autonomní vozidla se podle vědců hodí nejenom do nebezpečného terénu, ale i do situací, kdy nebude k dispozici dost lidí, aby je řídili. Z fakulty elektrotechnické ČVUT Martin Srb, Radiožurnál.

0: V Radiožurnálu pro vás taky Tina Turner. Dobré čtvrteční ráno přejeme. Za chvíli bude půl čtvrté. Teď se s námi vydejte na Mladoboleslavsko. Tam jsme zjistili, že v obci Rokytovec se o mandát v zastupitelstvu přihlásili jenom 4 kandidáti, tedy o jednoho méně, než je zákonný limit. V říjnu se tam tedy volit nebude. Poslední zakázkou současného vedení je výměna pouličních lamp, pak zprávu obcem a nejnutnější agendu převezme ministerský úředník.
1: Vcházím na obecní úřad, úřední hodiny středa od 16 do 17 hodin, tak přímo tady pan starosta.
2: Nebude se vám stýskat po tom, že nebudete pan starosta?
3: Nebude, hlavně se mi nebude stýskat po té agendě, které je čím dál tím více.
1: Nezávislý starosta Rokytovce Jaroslav Misík, je to ten hlavní důvod, proč nejdete znovu dovolen?
3: Mám své druhé zaměstnání a je to tak časově náročné, že už mi nezbývá čas ani na své vlastní koníčky a rodinu.
1: Přišel se za námi podívat nezávislý zastupitel Zbyněk Horvát, který chtěl kandidovat v říjnových volbách.
4: Už v předchozích volbách jsem kandidoval v dodatečných volbách, kdy vlastně rovněž se stala situace, kdy byly dodatečné volby, nebylo dostatek kandidátů, takže tuto situaci známe. Chtěl jsem to vlastně v úvozovkách zkusit znova.
1: Mluvčí ministerstva vnitra Adam Rézler potvrzuje, že obec povede ministerský úředník.
5: Správce zajišťuje běžný chod obce. To je třeba odvoz odpadů, v zimě případně úklid sněhu. Na druhou stranu nesmí nakládat s majetkem, nesmí prodávat nebo kupovat nemovitosti.
1: V Rokytovci se ptám lidí přímo na návsi, co říkají tomu, že volby nebudou.
6: Hele, že nebudeme mít starostu, mi až tak zase tak nevadí. Jsme malá obec, klidně bychom mohli patřit pod nějakou větší, nevadilo by mi to.
1: Druhý muž u dřevěné zvoničky na návsi mi říká, co si myslí o tom, že nebudou mít starostu.
7: Není to dobře, protože obec si má hospodářit sama.
1: A třetí obyvatel obce, který je na procházce u rybníka, by k volbám rád šel. Dosavadní vedení chválí.
8: Jsou tady jakoby dětský dny a rybářský závody.
1: Řešení dalších mnoha věcí se tak přesune na magistrát do Mladé Boleslavy. Z Rokytovce Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: dveře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Jak vznikaly tradiční hovory z lán?
0: Kdy hlava státu dávala rozhovor v pyžamu?
1: A co všechno na sebe prozradil první český prezident, když se mikrofony vypnuly?
0: Unikátní série Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vzpomínky reportérů, kteří prezidenta pravidelně zpovídali a nabízeli posluchačům jeho vize a ideje.
0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Teď je 15:30. Krátké zprávy má Lukáš Pastejřík.
3: Odbory a zaměstnavatelé kritizují plánované snížení podpory v nezaměstnanosti. Příspěvek má od příštího roku v prvních dvou měsících bez práce klesnout z 80% výdělku na 65%. Vláda to schválila v pondělí. Slibuje si od toho úsporu až 5 miliard korun ročně. Podle odborů to ale sníží motivaci lidí měnit práci. Vadí jim taky, že s nimi vláda o změnách předem nejednala. Izrael má připravené plány na odsun Palestinců z pásma Gazy. Čeká ale, až Spojené státy vymyslí, kam je odvést. S odvoláním na izraelského ministra obrany Izraela Kace o tom informovala agentura AFP. Izraelská vláda je podle Kace připravená Palestince z pásma Gazy dostat pryč, a to po moři, letecky nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO označil bezpečnostní incidenty v Německu za vážné. Česko je podle něj připravené s unijními a aliančními partnery pracovat na opatřeních, která posílí společnou bezpečnost. Premiér to napsal na síti X. Představitelé německé vlády v úterý obvinili Rusko ze srpnového hybridního útoku na letiště v Lipsku. A na pražském Vyšehradě dnes začíná festival Vyšehrádky, zaměřený především na děti a jejich rodiče. Nabídne divadelní představení, koncerty, workshopy i další aktivity pro návštěvníky od batolat až po školáky. Program se letos věnuje mimo jiné tématům dospívání, rodinných vztahů nebo světa kolem nás.
0: Sport.
3: Tenisté Jiří Lehečka a Karolína Muchová jsou ve třetím kole US Open. Nikola Bartuňková postoupila do druhého kola, ve kterém prohrála Karolína Plíšková. V ranních hodinách v něm nastoupí ještě Linda Nosková. A cyklista Matyáš Vacek ovládl časovku na úvod závodu ZLM Tour v Nizozemsku. Druhého Dana Larsena porazil český šampion o 19 sekund a připsal si 9. vítězství mezi profesionály.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D1 u Vyškova a omezení na D11 za Břístvím. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je neprůjezdná u Vyškova. Na kilometru 228 zasahují záchranáři u srážky auta s chodcem. Odklon stále na kilometru 226, objíždí se přes Vyškov a po dálnici D46 zpátky na D1. Objížďka je zatím plynule průjezdná. Na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte zatím stále s omezením za sjezdem na Lysou nad Labem. Mezi 19. a 20. kilometrem se projíždí pouze levým pruhem. Silničáři opravují vozovku. Uzavírka by měla skončit do 5 hodin ráno. A na D49 z Frištáku do Hulína je na 9. kilometru uzavřený sjezd i nájezd na Holešov. Do rána tam budou opravovat dálniční přivaděč. Použijte exit Holešov Západ na 4. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní epizodu našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Za nezdařený dronový útok v Lipsku je podle německého ministra vnitra odpovědné Rusko.
7: Německá policie identifikovala dva podezřelé.
8: Na letišti v Lipsku našli na začátku srpna dron s výbušninou poblíž ukrajinského nákladního letadla.
9: Šéfka evropské diplomacie sabotáž označila za státem podporovaný teroristický čin.
10: Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová obvinění z útoku odmítla.
5: Drony na letišti v Lipsku. Ruský hybridní útok, tvrdí německá vláda. Co tím Moskva sleduje a jak to může souviset s nedělními volbami v Sasku-Anhaltsku? Ptám se Zdeňka Roda, bezpečnostního experta z Cevro univerzity, který působí i na VŠE v Praze. Dnes je čtvrtek, 3. září. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
11: Dobrý den a děkuji za pozvání.
5: Za útoky dronů na letišti Lipsko-Halle jsou odpovědní Rusové, to oznámil tento týden německý ministr vnitra Alexander Dobrindt.
12: Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4.
5: Ukázala na to podle něj, tak jak o tom mluvil na tiskové konferenci, policejní vyšetřování, zprávy tajných služeb.
12: Unsere Sicherheitsbehörden beobachten seit
5: a tak nějak ten nápadný vzorec podobných útoků Rusů.
12: Desinformation und die Vorbereitung von Anschlägen.
5: Jak silné to jsou podle vás důkazy?
11: To, jak to ministr vnitra posléze kancléři Německa představili, tak se ukazuje, že ty důkazy jsou velmi silné. Ukázali, že vycházely z celé řady zdrojů, zároveň ty incidenty probírali i s dalšími zpravodajskými službami. Hmm. Padla vlastně nota i na to, že řadu těch důkazů probírali se Spojenými státy a s jejich službami. Zároveň se ukázalo, že tam byla použitá podobná technologie, zejména těch dronů, ale i sestavení výbušnin, které ty Rusové využívaly nejenom v Německu, ale v jiných členských státech, NATO, popřípadě na Ukrajině. A pak tam je tam třetí kontext, že se našla podobná DNA pachatele, který velmi pravděpodobně útočil v Lipsku na tom samém letišti již v červenci 2024. Hmm. Takže na základě vlastně těchto indicí si německá vláda vyhodnotila, že ty důkazy jsou natolik závažné, že je představili veřejnosti a realizovali ty odvetná opatření, o kterých se pravděpodobně budeme ještě bavit.
5: Šlo zřejmě o tři drony, které nesly výbušniny, ale nevybuchly. Jeden z nich byl zneškodněn na začátku srpna v blízkosti ukrajinského nákladního letadla Antonov. Narazil mu do křídla, ale nevybuchl teda. Druhý měl údajně nalétnout do nákladního letadla německé společnosti DHL, pokud to tedy byl dron. A třetí našli zaměstnanci letiště u okraje toho areálu v poli o několik dní později, někdy v půlce srpna. To znamená zmařené, ale částečně i úspěšné útoky.
11: Škody na té infrastruktuře tam samozřejmě nějaké byly. Nebyly nějak výrazné, ale šlo hlavně o ten psychologický efekt. Jo. Tady v tom kontextu.
5: Protože se ty drony prostě dostaly ano, do areálu, aniž by je někdo sestřelil nebo zneškodnil předtím.
11: Máte pravdu. Druhá věc je, vy se ptáte na to sestřelení, to zneškodnění. Víte co, ono to není úplně tak jednoduchá záležitost. To hybridní operace nebo ty operace pod tou taktovkou hybridního působení fungují tak, že jsou velmi náhlé, velmi nečekané. Zároveň viděli jsme tam několik dronů. Nelze říct, že by nebyly úplně detekovány. Oni detekováni byli, ale zkrátka ta eliminace už je jako detekce a eliminace jsou dvě rozdílné věci. Zároveň tu eliminaci nemůže provést jako leckdo. Já jsem se díval, jestli se nepletu, tak je to podobné jako v českém prostředí právním, kdy ty drony mohou likvidovat pouze ozbrojené složky, ozbrojené síly, tedy armáda a policie. A ta zkrátka na tom místě přítomná nebyla, takže nelze očekávat, že nějaký letišní personál by sestřeloval drony. Nemají k tomu to legislativní oprávnění. Konec konců, to je právě ta debata, která se vede v Česku. Kdo je může sestřelovat, v jaké kadenci a tak dále. Takže to je tady ta věc. A to, že se tam dostali, no ono, i když vy se dostanete blíž nějakého letiště a chtěl byste se tam prolítnout s dronem, tak můžete. Můžete tam několik minut se pohybovat.
5: Tak než vás... potom někdo ale přijde.
11: A pak někdo přijde a detekuje vás nebo vás nějak zemožní. Ale samozřejmě není možné jako udělat 100% opatření, aby ten dron ani nezlétl a nedlétal na tou plochou.
5: A kdo ho ovládá? To se ví, protože německá média mluví o zadrženém Rusovi s lotyšským pasem a Bělorusovi s ruským pasem.
11: Tam se ukazuje, že ono se mluví o takzvaném low-level agentovi, no. Což je vlastně nějaký prostředník, který může být spolupracovník, přímým spolupracovníkem ruský zpravodajský služeb, typicky buď GRU, té vojenské rozvědky, nebo SVR, té civilní. A nebo se mohlo zkrátka jednat o nějakého prostředníka typicky z prostředí organizovaného zločinu nebo někoho, kdo potřeboval finance, protože často ty prostředníky jsou placení za ty činy. A pak je samozřejmě ještě otázka, do jaké míry, pakliže se nejednalo o přímého spolupracovníka ruských zpravodajských služeb. Ten člověk věděl, že třeba kooperuje s ruskou zpravodajskou službou. Hmm. Protože samozřejmě ty ruské zpravodajské služby neříkají na první dobrou, my jsme SVR a provedete pro nás útok tady na tu danou kritickou infrastrukturu. Takže
5: to
11: byl to nějaký
13: bylo to nějaký prostřední.
14: Že jo, to je takové, takový ten modus operandi, který se využívá.
13: A v tom ruském prostředí ten Telegram je velmi hojně využívaný. Je tady desítky případů z Polska, z Pobaltí, ale i z západní Evropy.
14: Tyžhářské útoky
13: a podobně. Přesně tak, kde ten Telegram byl využit. A pak bych tam dodal ještě vlastně jednu věc, a to je, že právě protože tam byl ten prostředník, tak je velmi složité a vlastně náročné dojít takzvané té atribuci toho útoku, neboli k dokázání, kdo za tím útokem stal. Protože vy často jdete přes několik aktérů, než se dovedete k tomu původnímu. Proto je to tak náročné. A třeba celá řada hybridních útoků je doposud neobjasněna.
14: A to prostě znamená, že když teďka Berlín přijde s reakcí, nebo přišel, a vy jste jí nastínil, že nějaká odvetná reakce přišla, a přišel s ní po x týdnech, teda po tom, co se to stalo, tak je to rychle nebo pozdě?
13: Já bych nechtěl říct, že to bylo nějak výrazně rychle. Záleží, jaké indicie měly. Jak jsem říkal, vyskytl se tady nějaký kontext a koktejl informací, které jim zkrátka zapadly dohromady. I v kontextu například i té DNA z toho roku 2024, nebo té použité technologie. Ale v kontextu objasňování těch hybridních útoků můžeme říct, že k tomu přistoupili, nebo že to vyšetřování proběhlo pravděpodobně poměrně rychle. Jenom si vzpomeňme třeba, jak poměrně časově náročné bylo vyšetřování útoků ve Vrběticích. Byť samozřejmě je to jiný typ útoku, je to jako jiný kontext, ale i tak trvalo to řadu let, než jsme došli k těm potvrzujícím důkazům, že zatím stála ruská služba vojenská rozvědka GRU. Takže ano, asi by se dalo říct, že to bylo poměrně rychlé.
14: Německo teda reaguje. Reaguje tak, že uzavře ruský konzulát v Bonnu, že vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně, té ohromné budově v centru města. Proč cílí německá vláda právě na tyto instituce a úřady?
13: Já to chápu jako nějaký eskalační řetězec, kde oni začínají. První je tady ten konzulát, pak je to kulturní centrum, hned objasním, proč je to významné. Pak následně byste mohli dále pokračovat v tom eskalačním žebříčku, typicky ambasáda, vyhoštění části ambasády nebo kompletně celé té ambasády, případně přístupy k dalším třeba odvetným ekonomickým sankcím. Když se ale podíváme na to, co teďko Německo udělalo, tak konzulát je jedna věc, ale zajímavé je zejména to kulturní centrum, protože ono často bývá jako představováno zejména Ruskem, že to je centrum, kde se zájemci o ruský jazyk a kulturu vzdělávají v různých kruzech. Ale ono už od dob studené války to byla vlastně rezidura ruských zpravodajských služeb, která přetrávala. To centrum bylo chápáno jako centrum, kde se zkrátka pohybovali zpravodajci, pohybovali se tam třeba i vlivní a významní lobbysti, významně v minulosti i politici, takže nejedná se jako oběžné centrum. Proto můžeme i vidět, že zejména Rusko reagovalo na to centrum poměrně asertivně až agresivně. Ten Kolín tak trošičku vymlčeli, ale zejména se ta ruská politická scéna baví právě o tom centrum, což je zajímavé a ukazuje to, že pro ty Rusy to bylo významné.
14: To znamená, že to bolí Rusko.
13: Určitě ukazuje se, že je to pro ně prostě významné.
14: A ta reakce je dostačující na to, co se teda odehrálo za vás?
13: V kontextu toho Německa nejsem schopen říct, jestli je to jako dostačující. Je to jaký začátek toho eskalačního řetězce. Je evidentní, že ty Němci si ještě nechávají něco v záloze. Tady začali, ukázali, že jsou schopni k těmuto kroku přistoupit. Ale v tom Německu je to stejně zajímavé. V tom kontextu, když se podíváme na tu takzvanou jako rusko-německou družbu, která tady probíhala od poloviny 70. let, začala s Willy Brandtem, začala je ta známá ta Ostpolitik, která přetrvala vlastně rozpad Sovětského svazu a pokračovala ještě za Schrödera, Angely Merkel a byla vlastně tak jako formálně ukončena až Olafem Scholzem v roce 2022 v kontextu toho ruského útoku na Ukrajinu. Takže máme tady 40 let vztahů rusko-německých, které byly poměrně otevřené, byly poměrně vřelé. My víme, že celá řada německých politiků, politických elit i intelektuálů měla poměrně jako otevřený vztah k Rusku. A najednou my vidíme to Německo, které otevřeně ukazuje, že Rusko je bezpečnostní hrozbou, že provedlo agresivní útok a zároveň přistoupilo k těmto krokům. Takže v tom německém kontextu, když se podíváme na Německo 5 let zpátky, nebo před rokem 2022, tak dneska je to trošičku jako jiné Německo. Ono trošičku tu problematiku nebo tu jiné Německo posunul do toho směru i současný kancléř Merz, který je v řadě věcí, hlavně v té bezpečnostní politice, více jako rozhodný. Je schopen jednoznačně ukazovat hrozby, problémy a definovat je. Na druhou stranu ale otázka je, jestli Merz odraze německé společnosti.
11: společnosti, protože Merz má, když jsem se díval na nedávné statistiky, tak má nejnižší podporu od Konráda Adenauera. Má zhruba 15% důvěru.
14: Možná to byl taky důvod, proč Friedrich Merz nebyl ten, který oznamoval to, že k tomu útoku došlo a že za něj mohou Rusové.
11: Ano, čím se dělám takový trošičku, čím se tady jenom nastíní, že právě ty rusko-německé vztahy jsou velmi jako pikantní.
14: No, já jsem to chtěl dát jenom do širšího kontextu, no, proč jsem se na to ptal, protože německý ministr vnitra, když mluvil na té tiskové konferenci, kde oznamoval to, že Německo viní Rusko za ten útok nebo za ty útoky těmi drony, tak řekl, že ten incident není ojedinělý. Since then, Germany has been on heightened alert over suspected plots linked to Russia. Když jsem se ptal na tu sílu té odvetné reakce, že to není ojedinělý incident, ale je to součást hybridního působení Ruska v Německu. Leipzig gehöre in eine Reihe hybrider Anschläge russischen Ursprungs. Jak silné to hybridní působení Ruska v Německu je, kolika desítek, stovek dalších případů, protože tu jsou stovky případů, kdy dojde k přeletu dronu nad vojenským objektem.
7: A 300 pokusů o sabotáž ve většině případů minimálně podezření směřuje právě do Ruska. V současnosti německém mimo jiné.
14: O jak velké hybridní akci se bavíme?
11: No, je to velmi významné. Je to velmi významná hrozba, to bez zesporu. Je to jednoznačně ruská agrese. Nemůžeme to nazvat jako jiným slovem. A to, co se děje, odehrává v Německu, tak Německo čelí opravdu velmi významnému hybridnímu působení. Nejsou to jenom drony, jsou to i masivní kybernetické útoky nebo průmyslová špionáž a tak, abychom mohli pokračovat. Samozřejmě těchto typů útoků, zejména tu kritickou infrastrukturu, byly v posledních letech detekovány, jak se sám řekl, vyšší desítky, někdo říká stovky, záleží, jak se to měří, vůči čemu. Ale je jich opravdu mnoho. Samozřejmě nejsme schopni říct, za jakým stalo Rusko, za jakým útokem stály jiní aktéři, protože samozřejmě i jiní aktéři realizují tyto útoky na tu kritickou infrastrukturu. Ale to, že Rusko se tam do jisté míry fuzovka tak jako dělá, co chce a relativně se mu to daří.
14: Jak to? Jak je to možné?
11: No, ono, víte co, ono to hybridní působení, je to kombinace, abychom vysvětlili posluchačům, je to kombinace různých nástrojů, vy můžete působit třeba formou těchto sabotáží, je to kombinace různých dezinformačních kampaní, různých jako formem ekonomického nátlaku a mohli bychom takto pokračovat. No a právě ono je velmi levné. Protože ono zkonstruovat jako nějaký dron, zaplatit, řeknu příklad, několik tisíc euro nebo nižší stovek euro nějakému prostředníkovi, který se s ním proletně přes letiště umístí tu bombu, je velmi levné. A i když se to nepovede, tak vy víte, že máte stále dostatečné množství financí a materiálu udělat těchto útoků třeba několik desítek. Vy nepotřebujete, aby se desítek útoků všechny vyšly. Vám stačí jeden. Sám se jako zmínil, že těch útoků bylo vyšší stovky. Ano, to potvrzují ty německé úřady také. Povedlo se pouze zlomek těch útoků, ale povedli se. To znamená, že mělo to vliv na společnost německou, která se o tom baví, mělo to vliv na německou politiku a je spíše dobré se ptát, k čemu tyto útoky měly vést?
14: No, co jste těmi útoky Rusko získat?
11: Vyvolat strach, to je takové známé. A druhá věc je, že například Rusko se může i pokusit o změnu té německé nálady, protože domnívat se, že ruské hybridní působení vzbudí v Němcích reakci, nutně vzbudí v Němcích reakci, že musíme více podporovat Ukrajinu a být více asertivní vůči Rusku, je jedna rovina. Druhá rovina je, že Němci si to taky můžou vyhodnotit tak. Tak to, že my podporujeme Ukrajinu, že jsme asertivní vůči Rusku, tak výsledkem tady té naší politiky je, že Rusové tady dělají ty útoky a my tím pádem nebudeme tu Ukrajinu podporovat. Konec konců, to je ta linka AFD, která říká, nebo která implicitně naznačuje, to, že tady ty útoky jsou, to je důvodem k tomu, že ty Rusové tady útočí.
14: Alternativa pro Německo si stýská po té energetické spolupráci s Ruskem. Teď její šéfka mluví o tom, že by ráda s Moskvou znovu navázala vztahy a kupovala ropu a plyn, tak jak tomu bylo v minulosti, a vy už jste ten kontext historický tady přednášel. Do jaké míry můžou teda aktuální útoky teď souviset s těmi nedělními zemskými volbami v Sasku a Anhaltsku, kde v průzkumech dominuje alternativa pro Německo? A to letiště v Halle, to je jedno z největších.
11: No, ano, a je to významný logistický hub. No, jak to souvisí, minimálně ty němečtí komentátoři, němečtí novináři, němečtí politologové tam tu souvislost nějakou vidí. To načasování zdá se, že není nahodilé. Takže nějaký kontext tady je. My i vidíme, že v tom Německu probíhá samozřejmě debata po 5 letech té války na Ukrajině ve společnosti, do jaké míry třeba Ukrajinu podporovat anebo ne. Dochází taky, jako v jiných společnostech v Evropské unii, dochází už těm lidem připadá, že ten konflikt je třeba dlouhý, vleklý, mají jiné priority, do toho tady máme inflace, zdražování, to Rusko to všechno chápe. Proto vlastně, když vidí, to ruské hybridní působení funguje tak, že když vidí, že v té společnosti jsou nějaké praskliny, tak se je snaží ještě více rozevírat. Takže ano, ono to zapadá do nějakého toho ruského modu operandi. Vidíme, že ta německá společnost má problémy a má je. Vidíme to, jak je roztříštěná ta politická scéna, konec konců i ta podpora toho kanceláře je vlastně minimální. No tak Rusové se snaží zkrátka přelévat takzvaný olej do ohně.
14: No tak AfD má přes 40% teďka v průzkumech v Sasku a na Hlasku.
11: Ale ještě v tom celoněmeckém průzkumu 28 a je první.
14: Teď si teda stěžovala taky, že když se vrátím k té reakci, do které já jsem zapomněl přidat ještě to, že Berlín by rád posílil kontroly ruských občanů při přechodu hranic, chce taky podpořit další sankce vůči Moskvě, chce vyvinout další tlak na ruskou stínovou flotilu a tak dále, tak AfD lituje, že podobně Berlín nereagoval i u Ukrajiny v případě útoku na Nord Stream. Takže tahle linka tam je.
11: Tahle linka tam je, u toho AfD tam je. Já bych jenom ještě zmínil, vy jste tam třeba vypíchnul jako by jednu věc, která se dlouhodobě diskutuje v bezpečnostní komunitě, a to je ten pohyb ruských občanů z Evropské unie nebo z Schengenu do Ruska. To probíhá. Probíhá to velmi pravidelně. My vidíme, že ty transfery jsou přes Turecko, přes Gruzii nebo přes Arménii. A je prostě jako velká debata, do jaké míry tento pohyb osob, který mají to oprávnění v Schengenu pobývat, by měl trvat i nadále, protože samozřejmě i mezi nimi může být celá řada jedinců, kteří s těmi ruskými zpravodajskými službami mohou operovat. A je to poměrně běžné. Ale jenom ještě jako bych chtěl vypíchnout, a AfD je jedna linka. Ale aby posluchači nechápali, že těch 40 let budování těch ruských rusko-německých vztahů byla role AfD, ta neexistovala. Tyto vztahy budovaly vlády CDU, CSU a sociální demokracie. Takže vlastně objevují se i dneska už otázky. Třeba do jaké míry mají ty ruské zpravodajské služby třeba dosavadní vazby, nebo řekněme efektivní vazby právě mezi poslanci nebo politiky té lidovecké strany nebo sociální demokratů. Takže ten německý kontext je opravdu velmi komplikovaný.
14: Jedna z těch reakcí, když jsem ji tu zmínil, by měla vést k tomu, že Evropská unie zavede další balík, respektive rozšířený balík sankcí na tentokrát, a to číslo je ohromné, 1600 lidí a firem, ruských firem a občanů Ruska. To v těch více než 20 balících nebylo úplně běžné, že by to byl takto velký počet. To může odradit Rusko od dalších útoků?
11: Podle mě to neodradí, spíše to bude způsobovat nějaké napětí mezi těmi jedinci, vůči kterým ty sankce jsou vedené. Když se podíváme třeba na ruské sítě nebo na třeba ruské politiky, biznismeny, jak si stěžují, že nemohou cestovat do Evropy na své nemovitosti a tak dále, tak ty to asi bolí. Nicméně pro Rusko je důležité vést ty vojenské operace a mít dostatečný množství vojenského materiálu i vlastně toho lidského kapitálu na té frontě. Takže já si nemyslím, že by Rusko na základě těchto sankcí přehodnotilo svůj postup Ukrajině. To už ta Ukrajina nebo ty ruské operace došly příliš daleko, aby Rusové si teďko řekli, teď přestaneme. Nicméně je to další nějaký řád to eskalačního řetězce. Každopádně, co je tam ale zajímavé, to je to rozmražení těch ruských aktiv.
14: Ano, to je vlastně další věc, které se teď řešilo na neformálním setkání ministrů.
11: A to je velmi senzitivní. My si můžeme všimnout, že belgický premiér De Wever má k tomu velmi jako negativní postoj k tomu rozmražení těch sankcí. Byť na něj ostatní státy Evropské unie tlačí. Ono samozřejmě ten belgický premiér jenom do toho kontextu je takový specifický. On třeba říká, že by se měl okamžitě začít dovážet ropa, plyn z Ruska, aby to snížilo ceny paliv a ceny za vytápění. Nicméně samozřejmě on to Belgii uvažuje v tom kontextu, že v Belgii mají uložené peníze a majetky. I třeba řada států, firem z Latinské Ameriky, Afriky, Blízkého východu, Asie. A oni se obávají, že kdyby vlastně rozmrazili ty ruská aktiva nebo skonfiskovali je, takže například i tyto jiné subjekty třeba v Africe, v Latinské Americe by se mohly zaleknout, že by mohlo v budoucnu třeba dojít i na ně v případě nějakého problému. A právě co ta Belgie chce ty záruky. Ona chce vlastně nějaké jako právní záruky, jak to vlastně zrealizovat. Takže ta diskuze se vede, jo, abych vysvětlil trochu ten belgický kontext.
14: Mimochodem se taky řešili zásoby interceptorů, které by mohly zase mířit na Ukrajinu. Kaja Kallasová jako šéfka unijní diplomacie to potom ventilovala na veřejnost. Ty útoky, které se odehrály v Lipsku se teď propisují už i do diplomatické roviny v Česku, protože šéf české diplomacie Macinka to chce řešit s ruskou velvyslankyní.
15: Nebyl jsem jediný ministr, řada dalších pozvali buď to své charge d'affaires nebo velvyslance.
14: Chce si předvolat, chce taky mluvit se zpravodajskými službami. Lipsko je blízko, Lipsko je ani ne 2 hodiny od českých hranic.
13: Ale to je možná blíž do Prahy než do Berlína z Lipska.
14: Je to možné. Co to ale znamená pro Česko, protože my máme tu zkušenost s ruským teroristickým útokem ve Vrběticích. No. Tohle je letiště, které je opravdu velmi blízko českých hranic.
13: No, pro nás je to velmi významné to sledovat a je dobře, že šéf diplomacie, české diplomacie se tím zabývá. Prostě jako Německo, teda Česká republika je neoddělitelně spjatá s tím německým prostorem, energeticky, biznisově. Konec konců i my v českém prostředí máme tady celou řadu zbrojovek. My jsme vlastně takovou jako zbrojovkou té střední východní Evropy. To znamená, že my bychom mohli být takzvaným jako legitimním cílem jako ruských hybridních operací. Třetí věc je, ty Rusové už tady ten útok udělali, ten teroristický útok ve Vrběticích. A za čtvrté, Rusové to prostředí v Česku velmi dobře znají. To, že tady v Praze byla ta ambasáda, měla tak obrovský počet těch jedinců, kdy řada z nich samozřejmě nebyly diplomaté, to taky něco nasvědčuje. A je to dost podobné právě jako v tom Německu. Panují otázky, proč je tolik útoku v Německu a ne ve Francii? Tak samozřejmě Francie je geograficky dále. Ale za druhé, ty Rusové mají v tom Německu velkou jako historickou zkušenost. Teď konec konců v NDR, bývalém východním Německu, prostě působili do roku 89 a následně tam měli prostě dlouhé jakoby vazby. Takže to prostředí znají velmi dobře.
14: A tu obrovskou zkušenost ale mají i s tím Českem.
13: My už jsme tady ty útoky jaké měli. Byly tady třeba útoky, jestli se nepletu, v pražském depu, kdy
14: autobusovém.
13: V autobusovém depu, kdy nějaký ten Kolumbiec, což by taky ukazuje se asi prostředník ruský služeb, tak ten jako ten hářský útok spáchal. Takže nějaké menší jako záznamy my tady vidíme, ale přece jenom proto Německo se ukazuje, že je pro ty Rusy významné, protože je to jeden z nejvýznamnějších, ne-li nejvýznamnější stát Evropské unie. Když se na to podíváme z toho politického výtlaku, ekonomického výtlaku. A to, že vy ukážete, že jste schopni takto zasahovat jako nejvýznamnější stát Evropské unie, to něco znamená. Vy samozřejmě můžete realizovat útoky v menších členských státech. A přece jenom, když řeknete, my děláme poměrně úspěšné útoky v Německu, tak to ví celý svět. Když byste řekli, děláme útoky třeba někde na západním Balkáně, tak to ve světě třeba řada lidí ani neví, že jako kde ty státy jsou. Ale když řeknete Germany, no tak samozřejmě každý na světě ví, že Německo je, kde je a co znamená.
14: A taky Berlín je jeden z těch lídrů té vojenské pomoci Ukrajině.
13: Samozřejmě. A to je ta další věc, ano.
14: Moc díky, že jste přišel, že jsme o tom mohli mluvit.
13: Děkuji za pozvání.
14: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Zdeněk Rot z Cevro univerzity a z Vysoké školy ekonomické v Praze. Bezpečnostní expert, se kterým jsme řešili útoky dronů v Lipsku, které mají na svědomí podle německé vlády Rusové. Mimochodem v Německu tento týden taky došlo k několika útokům na tamní rozvodny, u kterých není známé, kdo za nimi stojí. Mluví se opět o vlivu Ruska nebo zásahu krajně levicových skupin. Ve Vinohradské 12 máme před sebou tento týden ještě jedno téma, které jsme zatím nestihli probrat. Jde o návrh nového rozpočtu na příští rok, který vyvolal celou řadu reakcí i rozbrojů na politické scéně. Budeme se tomu věnovat. Naslyšenou zítra.

0: první anglicky zpívaný single zpěvačky Celine Dion ve vysílání Radiožurnálu. Teď už se Celine Dion připravuje taky na své comebackové turné ve Francii, v Paříži, zaspívá na několika koncertech. Radiožurnál, dobré ráno. Ve 4 hodiny. Zprávy má Lukáš Pastejřík.
1: Ministr kultury Otto Klempíř odvolal ředitele Ostravského muzea plus Pavla Lazara. Rusko srpnovými útoky v Lipsku podle prezidenta Pavla testovalo odolnost Severoatlantické aliance a jednotu Evropy. Fotbalisté zbrojovky Brno vyhráli v lize po třetí v řadě a v tabulce jsou druzí. A počasí dnes bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odvolal ředitele Ostravského industriálního prostoru Muzeum Plus Pavla Lazara. Jako hlavní důvod uvádí obavy o pokračování projektu nového muzea v areálu Dolních Vítkovic. Náklady na jeho vybudování přesahují 1,5 miliardy korun.
3: Vedení organizace dočasně převezme šéfka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková. Muzeum Plus má v areálu Dolních Vítkovic vybudovat nové industriální muzeum a využít pro něj dvě historické vysoké pece. Ministerstvo kultury ale tvrdí, že má obavy o další řádný průběh projektu. Poukazuje také na personální situaci. Organizaci v poslední době opustila řada klíčových pracovníků.
4: Je to rozhodnutí pana ministra. Rozhodnutí jsem samozřejmě akceptoval. Nemám co k tomu dodat.
3: Říká Pavel Lazar, který vedl Muzeum Plus od letošního ledna. Rezort mu nabídl, že může v organizaci dál působit. O jeho dalším zařazení rozhodne nové vedení. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
1: Srpnový útok na letišti v Lipsku je podle prezidenta Petra Pavla další snahou Ruska otestovat odolnost Evropské unie a Severoatlantické aliance. Řekl to v rozhovoru pro americkou stanici CNN. Nepřátelské akce Ruska, jako byl třeba útok na Ukrajinu, ale podle Pavla naopak posilují jednotu a odhodlání obou organizací.
5: Země NATO jsou teď sjednocenější a odhodlanější bránit své teritorium. Členské státy jsou kromě toho také připravené vynakládat větší výdaje na svou obranu a odradit Rusko od jakékoliv další vojenské akce.
1: Na Vysočině začala sklizeň pozdních odrůd brambor. Podle zemědělců je kvůli suchu úroda na některých místech poloviční oproti loňsku. Hlízy jsou navíc malé.
6: Bramborový kombajn nám jede, práší se od něj, takže je vidět, že je sucho. To je celý důvod, proč prostě ten výnos letos nebude, bude poloviční proti předcházejícím letům.
7: Ukazuje na poli nedaleko Košetic na Pelhřimovsku agronom Jindřich Štix. Proč se letos urodilo méně brambor a s jakými ztrátami musí zemědělci počítat? Na to jsem se zeptal ředitele výzkumného ústavu bramborářského Jana Čepla.
8: Prostě ta vláha chyběla v tom období, kdy brambory nasazovaly hlízy a kdy intenzivně rostly.
7: Celkový propad výnosů proti loňskému roku odhaduje Jan Čepl na 15-20%. Milan Soldán, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková nastoupí ve druhém kole US Open proti Tara Rudíjové z Tajska. Do třetího kola už prošly Karolína Muchová a Jiří Lehečka. Karolína Plíšková naopak vypadla. Dohrávku úvodního kola úspěšně zvládla Nikola Bartůňková. Fotbalisté Bohemians v utkání čtvrtého kola šance ligy remizovali s Jabloncem 1-1. Gól Severočechů dal obránce Martin Cedidla, který v aktuálním ročníku skóroval už po třetí. Mluví o něm jablonecký trenér Luboš Kozel.
9: Má sebevědomí tím, že ty góly dal, tak prostě tam jde dát gól znova. Takže to si myslím, že je dost důležitý, hlavně v těch standardech, z kterých se prosazujeme. Vlastně dali góla z dohrávaného dlouhého autu, pak jsme měli dvě největší šance taky ze standardek, ale my prostě potřebujeme, aby jsme byli nebezpeční nebo efektivní z té hry a to se nám zatím moc nedaří.
1: Zbrojovka Brno porazila Hradec Králové 1-0 a posunula se na druhé místo za vedoucí pražskou Slávii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zavřená D1 u Vyškova a nehoda na D8 za Novou Vsí. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je u Vyškova neprůjezdná po vážné nehodě. Auto tam srazilo chodce. Na provoz policisté odklánějí na kilometru 226. Objíždí se přes Vyškov a po dálnici D46. Objížďka je plynule průjezdná, kolony se teď netvoří ani před odklonem. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za odbočkou na Mělník a Slaný. Na 16. kilometru nákladní auto srazilo jelena. Čekejte překážku na vozovce a raději zpomalte. A u Českého Těšína vás se zdrží omezení na obchvatu města. Na silnici 48 opravují vozovku těsně před hranicí s Polskem. Ten provoz se řídí kyvadlově semafory, práce jsou v plánu ještě týden. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Teď pokračuje noční radiožurnál, provází vás Jiří Štefl.
0: Ať už děláte s námi cokoliv, tak přeju dobré ráno. 4 hodiny, 5,5 minuty, čtvrtek 3. září, Tereza Balonová z hudby.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.
11: Proč tě stále v hlavě mám, prosím zas, už dějinem. Ty mě vůbec neposloucháš, ty mě vůbec...

0: inteligence už píše texty, kreslí obálky a namlouvá audioknihy. V knihkupectví ale často nepoznáte, kde končí práce člověka a začíná práce stroje. Čeští nakladatelé proto připravují jednotné označování knih vytvořených s pomocí AI. Návrh je teď v připomínkovém řízení Svazu českých nakladatelů a knihkupců.
1: Máme tabulku, která jasně definuje podíl té činnosti AI na vzniku toho díla.
2: Dodává za představenstvo oborového svazu Monika Ovejsi. Nakladatelé chtějí u publikací značkou nebo textem uvádět, jestli třeba přebal knihy nebo samotný text vydavatel generoval.
1: Běžný uživatel vidí jenom záplavu levných, líbivě vypadajících obálek a nemá možnost, jak odlišit tady tento obsah od právě toho ostatního.
2: Vydavatelé zvažují také vytvoření značky VČ, vytvořeno člověkem.
1: Tak bude vědět, že toto je lidská práce nebo nějakým způsobem faktor, a když to nebude mít označeno, tak pak zůstane v nějakém tom generativním štítku nebo něco takového. Může se upravit i znění těch distributorských smluv, že ten nakladatel by měl prohlásit, jakým způsobem tam to AI bylo použitý, aby ten distributor potom měl šanci to udělat, jinak to není v lidských silách, nebo vlastně těch distribučních hodnotit obsah, který k němu přijde.
2: Ke spolupráci na kodexu přizvali také slovenské knihkupectví Martinus, které právě po zjištění využití umělé inteligence při vzniku oblíbené knihy Šiškáči doplnilo do jejího popisu informaci o využití AI.
1: Zatím první připomínky jsou, že ten parametr je velmi přísný a já si myslím, že bychom neměli z něho nějakým způsobem zase moc ustupovat, protože ta lidská práce je jedinečná a čtenář, posluchač by měl právo vědět, že toto je výsledek lidské práce, i když se objevují připomínky, že třeba AI je mnohem lepší a zábavnější a že si čtenář počte klidně tady tuhletu věc, ale někdo, kdo touží po té nedokonalosti a zajímavosti a nepředvídatelnosti, tak bude rád, když bude vědět, že to napsal, připravil člověk.
2: Kodex by měl být hotový na podzim a svaz ho chce veřejně představit až po frankfurtském knižním veletrhu v listopadu. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

Ta letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Posloucháte Radiožurnál, přejeme dobré ráno. Až za necelé dva týdny začne nový ročník Extraligy, bude ho hrát i Litvínov. Klub ze severu Čech přitom ještě nedávno bojoval o svou existenci, když přišel o hlavního partnera. Místo něj ale přišla skupina bývalých litvínovských hokejistů. Tradiční celek se v baráži zachránil v Extralize. A tak teď vyhlíží lepší časy.
1: Tak já řeknu, že se tam líp cítím, jo. Že to, co tam je momentálně, to vedení, ty hráči, ty trenéři, ty kustodí a podobně. Cítím tam úplně jiný vzduch. Od prvního dne, když to mužstvo se sešlo, tak je cítit obrovská vůle jak v tréninku, tak i mimo trénink a věřím, že ty kluci nechtějí zažít to, co zažili loni.
2: Říká trenér týmu Robert Reichl. Právě to, že se společně s nejen dalšími olympijskými vítězi za klub v kritické situaci postavili, sehnali peníze na jeho chod a v současnosti pracují v litvínovském vedení, si cení i samotní hráči.
3: Jako klobouk dolů, že to převzali, šli do toho, že Jirka Schläger, Robert Kysela, že šli do toho. Samozřejmě, že Robert Reichl je tak velká legenda jak litvínovského hokeje, tak celého českého hokeje, takže my jsme rádi, že máme takové lidi v zádech a doufám, že to bude šlapat.
2: Říká nejzvučnější posila Litvínova pro nadcházející sezónu mistr světa z roku 2024 David Kemp. Ten si chtěl znovu zahrát s kamarády z dětství, Ondřejem a Davidem Kašovými, a všichni tři jsou přínosem pro tým už v přípravě.
1: Stačí se podívat na trénink, jak pracuje Kemp, jak pracuje Ondra, jak pracuje David, jak pracuje Sukel. To jsou lídři, který tomu z toho potřebuje a jsem i rád za to, že se vrátil Janisiak, že bude zdravý Moravčík a že ta parta defenzivní i s Poláškem prostě udělá velký kus práce k tomu, aby tomu z toho šlapalo.
2: Věří Robert Reichl. Litvínov by i díky jmenovaným hráčům neměl v nové sezóně patřit mezi adepty na baráž. Důležité bude, aby zejména klíčoví hráči zůstali zdraví. Pak by v kabině měla panovat dobrá nálada, kvůli které se hlavně David Kemp po 10 letech vrátil do české extraligy.
3: Ta česká kabina je specifická, je to něco jiného než v té Americe. Ten náš humor je jiný a zatím si to užíváme, je sranda v kabině a věříme, že to takhle bude pokračovat i celou sezonu, že musí samozřejmě ty výsledky k tomu odpovídat, aby pak ta sranda mohla být, takže zatím říkám, já si to strašně užívám a už se těším na ten začátek.
2: David Kemp a s ním všichni hokejoví fanoušci už se brzy dočkají. Nový ročník extraligy začne 15. září. Litvínov do něj vstoupí o den později zápasem s Kometou. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace,
1: volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
6: Čtyři hodiny, 30 minut. Teď už Jana Utendorská, zprávy.
7: Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízejí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje nebo slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce k pořádání přednášek opravňovala. Thajsko zkrátí turistům z desítek zemí, včetně Česka, pobyt bez víza. Od poloviny září tam budou moct zůstat bez víza 30 dní místo současných 60. Změna se týká většiny zemí Evropské unie, ale třeba i Spojených států nebo Číny. Pobyt si turisti budou moct za určitých podmínek jednou prodloužit. Izraelští osadníci a vojáci zabili dva mladíky při útoku na vesnici v okupovaném západním břehu Jordánu. S odvoláním na místní úřady o tom informuje agentura Reuters. Podle palestinského ministerstva zdravotnictví bylo obětem 16 a 19 let. Podle izraelské armády její síly vstoupily do vesnice, aby zajistili bezpečnost policistů a izraelského civilisty. A policie pátrá po 85-letém Vítězslavu Rajfovi z Karlových Varů. V úterý odešel z domova v ulici Východní. Večer se pak ještě pohyboval v karlovarských Tuhnicích. Senior se hůř orientuje v prostoru i čase a měl by brát léky. Je asi 165 cm vysoký, štíhlé postavy, má krátké světlé vlasy a hnědé oči. Na sobě by měl mít světlozelené kalhoty a bílý svetr se vzorem na rukávech. Jakoukoliv informaci o pohřešovaném, prosím, volejte na linku 158.
0: Sport.
7: Wimbledonská šampionka tenistka Linda Nosková nastoupila ve druhém kole US Open. Hraje proti Tara Rudiové z Thajska a v New Yorku je u toho David Prouza.
8: Zatím si i obě tenistky drží svá podání. Linda Nosková aktuálně s Tara Rudiovou z Thajska ztrácí 2-3, servíruje a skóre aktuálně 15-15. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D1 u Vyškova a překážka na D4 za Mníškem. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je neprůjezdná u Vyškova na kilometru 228. Vyšetřují srážku auta s chodcem. A policie odklání provoz na exitu 226 Vyškov západ. Objížďka přes Vyškov a po dálnici D46 je teď plynule průjezdná. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy se vyhněte překážce za Mníškem pod Brdy. Na 15. kilometru leží na vozovce sražená zvěř. Je u středových vodidel, zůstaňte v pravém pruhu. A na dálnici D5 z Plzně do Prahy zvyšte pozornost za Rokycany. Na 58. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes bude zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27, na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál a Jiřího Štefla.
10: A přejeme dobré čtvrteční ráno i s Janou Utendorskou, která s vámi bude i po 5. hodině. Je 3. září, zprávy kdykoliv, taky na irozhlas.cz. Dobré jitro.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Na Vysočině začala sklizeň brambor, teď o tom podrobně. Zatímco loni pěstitelé hlásili rekordní úrodu, letos je situace jiná. Extrémně horké a suché léto nedovolilo bramborám vyrůst a na jejich kvalitě se podepsaly i přívalové deště z konce srpna.
1: To, aby jsme sebrali to, co v loni, musíme sebrat dvakrát takovou plochu. Ten výnos bude tak poloviční letos proti loňskému roku.
2: S agronomem Jindřichem Štiksem jsme na poli nedaleko Košetic na Pelhřimovsku. Tamhle vzadu nám jede.
1: Bramborový kombajn nám jede. Práší se od něj, takže je vidět, že je sucho. A to je celý důvod, proč prostě ten výnos letos nebude. Bude poloviční proti předcházejícím letům.
2: A ta kvalita těch brambor?
1: Ani kvalita nebude dobrá, protože teď po dlouhotrvajícím suchu přišly zase velké srážky a ty brambory dostávají hrozný šoky z toho počasí. Velikost není prostě. Brambory nasadili, ale pokud nemají vláhu, tak složí jinak a už prostě tu velikost nedoženou.
2: Na ceně už se to nějak odrazilo?
1: Se dá říct, že cena je vyšší, ale na to, aby to pokrylo tu ztrátu. Řekl bych, že letos je taková cena, která měla být v loni, no a v loni byla ani nepoloviční.
2: Proč se letos neurodilo a s jak velkou ztrátou budou muset zemědělci počítat? Na to jsem se zeptal ředitele výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Jana Čepla.
3: Prostě ta vláha chyběla v tom období, kdy brambory nasazovaly hlízy a kdy intenzivně rostly. A každá odrůda na to reaguje jináč. Jsou odrůdy, které dopadly velmi špatně. Jsou třeba odrůdy, které jsou na tom lépe ještě brzo, ale jistý je, že to sucho se muselo zákonitě a taky podepsalo na výnosech.
2: Celkový propad výnosů proti loňskému roku odhaduje Jan Čepl na 15 až 20%. Milan Soldán, Radiožurnál.

0: 10 minut a bude 5 hodin. Druhé kolo tenisového US Open už rozehrála také Linda Nosková. Jak se vede, to už z New Yorku řekne reportér David Prouza. Davide.
1: Je to vyrovnané, ale Linda Nosková má kýžený break v prvním setu, aktuálně 5-4. Byly tam i setbuly, teď při podání Taiki Terodiové, ale zatím ještě stále ta první sada je v procesu, ještě není ukončena. 38 minut se hraje tohle utkání, které je možná o poznání vyrovnanější, než bychom očekávali s ohledem na to, že Linda Nosková je úřadující wimbledonská šampionka, šestá nasazená na US Open. Lana Tararudiová, ta se pohybuje na žebříčku až řekněme u první stovky, přibližně bytě v první stovce, ale určitě Linda Nosková je velkou favoritkou v tomhletom utkání, které se hraje jako poslední v programu na stadionu Louise Armstronga, na druhém největším kurtu v areálu. Mohlo by se hrát i pod střechou, ale v tuhle chvíli je střecha roztažená, protože déšť zase nad New Yorkem ustal a v tuhle chvíli tedy venkovní podmínky, dá se říci, které mírně svědčí Lindy Noskové. Jeden prolomený servis už má zapsaný, to znamená, že za malou chvíli po přestávce půjde servírovat na zisk první sady. Když se podíváme na ty další zápasy, které jsme měli možnost sledovat během nočního vysílání, nočního tedy českého času, tak Jiří Lehečka porazil Toubyho Samuela z Velké Británie po setech 6-4, 6-2 a 6-4. V podstatě největší problém, který v tom utkání se stal, tak byl ten, že Lehečka na začátku utkání podklouzl, narazil si loket, který ho během duelu nebolel, ale začal ho docela dost bolet po zápase, tak věřme, že je to opravdu jenom naraženina, která přejde, aby Jiří Lehečka mohl usilovat o nějaký pěkný výsledek v New Yorku. Karolína Muchová, ta už je také ve třetím kole, Britku Boltrovou deklasovala 6-1, 6-0, opět ten zápas netrval ani jednu hodinu. No a sluší se doplnit, že i Nikola Bartýnková vyhrála, ale to byl teprve postup do druhého kola, protože to utkání bylo odložené ze včera kvůli dešti. Linda Nosková teď aktuálně vede 5-4 nad Taikou Tararudiovou, zahajuje svůj servisový gem a je na, věřme, nejlepší cestě k tomu, aby získala první set. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: A s Davidem Prouzou se určitě spojíme i po 5. hodině, to už s vámi bude vysílání ranního Radiožurnálu s Petrem Králem. Jiří Štefl přeje hezký čtvrtek, tak zítra v noci opět naslyšenou. 8 minut a bude 5.

0: může být pro řadu dětí stresující.
1: Jak nejlépe zvládnout start nového školního roku?
0: Co dělat, když se dítě bojí zpátky do třídy?
1: A jak ulehčit nástup do nového kolektivu?
0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Tradiční rubrika se vrací.
0: Rozhovor s experty na konkrétní rizikové situace každý čtvrtek po zprávách ve 13 hodin.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
4: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
3: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
4: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám badnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
3: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Dobré ráno v 5 hodin. Posloucháte Radiožurnál a zprávy s Janou Tendorskou.
6: Dneska Linda Nosková usiluje o postup do třetího kola US Open a bude oblačno, teploty do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Plánované změny podpory v nezaměstnanosti kritizují odbory i firmy. Vláda chce od ledna snížit příspěvek v prvních dvou měsících z maximálně 80% průměrné mzdy na 65%. Lidé bez práce nad 52 let navíc už nebudou mít možnost čerpat zvýšenou podporu po delší dobu. Vláda tím chce ušetřit až 5 miliard korun ročně. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého to ale sníží flexibilitu na trhu práce. A navíc kritizuje, že vláda s firmami ani odbory o změně nejednala.
7: Nastavení politiky zaměstnanosti je věc, která by měla být diskutována se sociálními partnery, se zaměstnavateli, ale i s odbory. V minulosti to vždycky tak bylo, má to zásadní vliv na trh práce. Chceme na nejbližším jednání tripartity ty změny projednat a diskutovat i o jejich dopadech.
6: Navrhované změny kritizuje taky třeba koaliční hnutí SPD. Svaz knihkupců a nakladatelů představil členům návrh označování knih vytvořených s pomocí umělé inteligence. Kodex je teď v připomínkovém řízení hlavní vydavatelské organizace.
8: Nakladatelé chtějí u publikací značkou nebo textem uvádět, jestli třeba přebal knihy nebo samotný text vydavatel generoval.
9: Máme tabulku, která jasně definuje podíl té činnosti AI na vzniku toho díla.
8: Dodává za představenstvo oborového svazu Monika Ovejsi.
9: Může se upravit i znění těch distributorských smluv, že ten nakladatel by měl prohlásit, jakým způsobem tamto AI bylo použitý.
8: Ke spolupráci na kodexu přizvali také slovenské knihkupectví Martinus, které právě po zjištění využití umělé inteligence při vzniku oblíbené knihy Šiškáči doplnilo do jejího popisu informaci o využití AI. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
6: Katar získal před 55 lety plnou nezávislost na Velké Británii. 3milionová země ležící na katarském poloostrově v Perském zálivu dnes patří mezi hlavní regionální vyjednavače ve válce mezi Spojenými státy a Íránem. Katarská diplomacie i po obnovení bojů vede dál rozhovory s Ománem a Pákistánem o zmírnění napětí v regionu.
10: Katar se snaží o obnovení dopravy v Hormuzském průlivu, a to bez jakýchkoliv podmínek pro plavbu. Země vyváží asi pětinu světového exportu skapalněného plynu a omezení v úžině dodávky plynu na trh komplikují. Především kvůli tomu poklesl v prvním čtvrtletí letošního roku katarský hrubý domácí produkt o 7%. Ložisko zemního plynu a ropy země sdílí právě s Íránem. Zároveň Katar hostí největší americkou leteckou základnu v zálivu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Sport.
6: Tenista Linda Nosková hraje ve druhém kole US Open proti Tara Rudiové z Thajska. Duel sleduje v New Yorku David Prouze.
11: Linda Nosková po boji, ale přece jenom získala první sadu poměrem 6-4 za 42 minut. Aktuálně ve druhém setu vede 1-0, servíruje a má gamble na 2-0. Z New Yorku David Prouze, Radiožurnál.
6: Ve třetím kole už jsou Jiří Lehečka a Karolína Muchová. Karolína Plíšková vypadla a Nikola Bartůňková po vítězné dohrávce prošla do druhého kola. A Zbrojovka Brno se posunula na druhé místo fotbalové šance ligy. Hradec Králové porazila v zápase čtvrtého kola 1-0 a souboj Bohemians s Jabloncem skončil nerozhodně 1-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D35 za Lipníkem a taky na silnici 3 za Kaplicí. Na dálnici D35 pozor za Lipníkem nad Bečvou ve směru do Olomouce. Na kilometru 293 se střetlo nákladní auto s dodávkou. Blokují pruh pro pomalá vozidla, na místo jede policie. Na dálnici D1 z Brna na Ostravu už projedete u Vyškova bez problému. Na kilometru 228,5 celou noc vyšetřovali vážnou nehodu, srážku s chodcem. Teď už je to průjezdné bez omezení. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně před sjezdem na Sázavu. Na kilometru 34,5 stojí osobní auto v odstavném pruhu. Zatím není výrazněji označené. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště hlásíte nehodu za Kaplicí. Mezi Skoronicemi a na Židli se střetlo osobní auto s nákladním. Blokují jízdní pruh směrem do Rakouska.
13: A on tam stojí kamion zatáčkama a před ním je prostě osobák. No, takže a on není nějakou úplně značený, prostě stojí v pravém pruhu, že jo.
12: Zatím je to bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude oblačno během dne hlavně v Čechách, ojediněle déšť nebo přehánky. Ráno a dopoledne bude přechodně až polojasno. Teploty dnes vystoupí na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
5: Dobré ráno, 5.06, ranní radiožurnál je tady, aby vám dodal opět kompletní ranní informační servis. Dnes bude třeba o nedostatku zámečníků a klempířů, kteří by chtěli a uměli vyrábět letadla. Za chvíli víc.

0: slovenskému výrobci letadel L410 společnosti Aircraft Industries se chybí zaměstnanci. Už víc než rok nabízí bezplatný rekvalifikační program přímo v areálu firmy. Firma si tak už vychovala zhruba 50 nových pracovníků.
1: Zkouším si vrtání a nýtování.
2: Ukazuje mi účastník rekvalifikačního kurzu Milan Daněk.
3: Já jsem pracoval už pro sebe 12 let a chtěl jsem si zkusit něco nového.
2: Při práci na něj dohlíží mistr odborného výcviku Pavel Pospíšil.
4: Na dílně máme základní vybavení, vrtačku, brusku, nýtovací list a ruční nářadí a zbytek technologií používáme na dílně přímo ve výrobě.
2: Tam už 11 měsíců pracuje jeden z prvních absolventů rekvalifikace Roman Sládek.
5: Pracuji na pozici nitaře, mám na starosti tlakové klapky, které jsou součástí křídel a ještě sloupky řízení. Měl jsem už potřebu změnit svůj zaměstnání, protože jsem byl 27 let na OSVČ jako truhlář, takže mně to přišlo jako dobrý nápad a rekvalifikační kurz je určitě dobrý, protože bez toho bych se do výroby letadel nedostal.
2: Rekvalifikační kurzy pořádá letecká továrna každé 3 měsíce. Aktuálně hledá pracovníky na celkem 22 pozic, například nýtaře, leteckého klempíře, leteckého avionika, CNC operátora, strojního zámečníka nebo mechanika. Kurzy mají zájemci placené, říká personální ředitelka Šárka Novotná.
6: Už v momentě, kdy do toho kurzu nastupují, se stávají našimi zaměstnanci. Čili neplatí vůbec žádnou částku, je ten kurz pro ně jakoby školení zdarma a dostávají mzdu, která odpovídá tomu rekvalifikačnímu kurzu a v momentě, kdy splní zkoušky, nabíhají do reálného provozu.
2: Do výroby se účastníci kurzu můžou dostat klidně za pár týdnů. V Aircraft Industries aktuálně pracuje zhruba 1000 lidí. Jelikož společnost stále rozšiřuje výrobu, v nejbližší době by díky rekvalifikacím chtěla získat dalších 50 nových zaměstnanců. Z Kunovic Michal Sladký, Radiožurnál.

0: s vámi Radio Žurnál, to byly Journey. Wimbledonská šampionka Linda Nosková bojuje na tenisovém US Open o postup do třetího kola. Na místě máme zpravodaje, budeme s ním mluvit ještě do půl šesté. Radio Žurnál 5.15. Linka českým nemocnicím pomůžou s nedostatkem personálu zdravotníci z Filipín. Od ledna nastoupí třeba do pražské Thomayerovy nemocnice. V Krnově budou pracovat například jako fyzioterapeuti nebo laboranti. Podmínkou pro jejich přijetí je vysokoškolské vzdělání, nejméně 2 roky praxe a kurz češtiny. Srpnový útok na letišti v Lipsku je podle prezidenta Petra Pavla další snahou Ruska otestovat odolnost Evropské unie a Severoatlantické aliance. Řekl to v rozhovoru pro americkou stanici CNN. Nepřátelské akce Ruska, jako byl třeba útok na Ukrajinu, ale podle Pavla naopak posilují jednotu a odhodlání obou organizací.
1: Dnes nás čeká na nebi hodně mraku, srážky se objeví, ale jen ojediněle. Ráno a dopoledne bude ještě přechodně polojasno, postupně ale bude oblačnosti přibývat až na oblačno. Přehánky nebo déšť se dnes objeví jen výjimečně. Teploty podobné těm včerejším od 21 do 25 stupňů. Na jihu Moravy bude stále tepleji až 27 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 17. A foukat k tomu bude ráno slabý, během dne mírný západní vítr. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Břicho mám dobrý, jsem klas a klas. Vlastně mám dlouhý jako Ivan Hlas. Mám slunce v duši, srdce silně puší. Vytahuji šípy a natahuji kuši. Amorovi střely letí tam a sem. Konverzaci zahajuji tenisem. Pak volně přejdu k vaření a praní, mé zálibě v koních a lirickém psaní.

0: Radio Žurnál, 5 hodin, 19 minut. Hned několik českých tenistů a tenistek bojovalo o postup do třetího kola US Open. Na kortu v New Yorku je v českých barvách tuto chvíli aktuálně už jenom Linda Nosková. No a jak se jí daří a jak se taky dařilo těm ostatním, tak to nám přímo z místa poví reportér David Prouza. Davide, dobré ráno.
1: Krásné ráno z New Yorku do Prahy, do České republiky. Linda Nosková přesně tak, poslední úplně ze všech v tuhle chvíli, po tom, co před malou chvílí skončil také Carlos Alcaraz, tak je poslední aktivně hrající tenistkou. Její soupeřkou je Tajka Lannana Tararudiová. Ten zápas je relativně, řekl bych, vyrovnaný, byť se vyvíjí dobře pro Lindu Noskovou 6-4 a 4-1, to je potřeba zmínit, ale ty gemy jsou velmi často dlouhé. Linda Nosková se relativně nadřeje jak na svém servisu, tak také na příjmu. Ale ty klíčové momenty, klíčové body zatím dává dohromady lépe a tak i proto je to teď 6-4 a 4-1 z pohledu české reprezentantky, která není, nebo takhle, která usiluje o postup do třetího kola a není jedinou, kdo už tam je. Z toho dnešního programu se probojoval právě tam Jiří Lehečka v souboji s Britem Tobym Samuelem, vyhrál 6-4, 6-2, 6-4. Hned na začátku zápasu ošklivě upadl, narazil si loket, po zbytek utkání ho to příliš netrápilo. V momentě, kdy přišel k nám na rozhovor, tak už mluvil o tom, že se to začíná docela rozbolívat, že už ten loket přichází k sobě, ale že věří, že to bude pouze naraženina a že by měl být schopný normálně dál pokračovat v turnaji. Pokud jde o další zápasy s českou účastí, tak Karolína Muchová předvedla opět obrovskou demolici. Katie Bolterovou z Velké Británie porazila po setech 6-1 a 6-0 a i druhý zápas v New Yorku netrval ani jednu hodinu. Karolína Muchová v obrovské formě. Karolína Plíšková, ta už to nemá tak veselé, ta už v New Yorku dohrála s Ruskou Schneiderovou, konkrétně ve dvou setech podlehla této hráčce 1-6 a 6-7. V akci byla také Nikola Bartuňková, ta dohrávala zápas prvního kola, který se odložil kvůli dešti a porazila Egypťanku Šarifovou, takže je to docela, řekl bych, zatím příjemné, pokud jde o české postupy a věřme, že to samé dokáže i Linda Nosková, která vede 6-4 a 4-1 nad Lannanou Tararudiovou a teď také 15 při vlastním podání. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: 5:24 zápasy mnohdy rozhodují detaily, což potvrdilo i utkání první fotbalové ligy mezi Zbrojovkou Brno a Hradcem Králové. Vyrovnaný duel vyhrála Zbrojovka 1-0 díky jednomu dobrému nápadu.
1: V 60. minutě zápasu s Hradcem Králové se chystal fotbalista Zbrojovky Brno Petr Ševčík rozehrávat volný přímý kop. Hráči obou týmů se ještě přesouvali na místa v pokutovém území, když bývalý reprezentant nečekaně posunul míč po zemi na pravou stranu, kde měl volného spoluhráče.
2: Bylo to intuitivně, protože rozhodčí neukázal na pištělku, oni to měli furt ještě takový hektický, že si tam říkali, kdo kam má jít, a Benny si dobře odskočil, takže jsme to zahráli a naštěstí nám z toho padl gol.
1: Právě Benny Kanakimana dostal od Ševčíka přihrávku, po které poslal míč zakončujícímu Danielu Vašulínovi. Vše se běhlo rychleji, než obrana Hradce Králové sformovala.
3: Bavili jsme se o tom s těma hráčima, že teď je důležitá prostě ta koncentrace na ty dané momenty, odpovědnost prostě toho hráče, ten balon leží a my prostě absolutně nereagujeme na rozehrávku. To byly věci, které prostě se nám nestávaly a teď se nám opakujou.
1: Mrzí trenéra Otroků Davida Horejše. Zatímco jeho svěřenci po druhé v řadě prohráli, Zbrojovka si připsala třetí výhru za sebou a v tabulce je druhá jen o bod za vedoucí Slávii Praha. Právě na jejím hřišti čeká Brňany v sobotu další utkání.
4: Je to samozřejmě hezké to takhle říct, ale pojedeme tam jako vždycky s pokorou a vůbec bych to nebral takhle, že hraje první s druhým.
1: Zůstává po nekompletních 6 odehraných kolech při zemi asistent trenéra Jan Baránek. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, na prahu 60. sezóny divadla Járy Cimrmana hledáme nejoblíbenější postavu z jejich her. Rozhodujete o tom hlasováním na webu Radiožurnálu. Zatím stále vede Vavroch, následovaný Frištenským a pomocným učitelem Pouskou. Radiožurnál.cz.
1: Host Radiožurnálu.
2: Jaké je to pohybovat se ve stavu bez tíže? To, co běžně zažívají jen astronauti, si před rokem při takzvaném parabolickém letu vyzkoušelo 26 českých teenagerů, kteří prošli náročným výběrem mise Zero G. A hostem Radiožurnálu bude jeden z velitelů této mise, popularizátor kosmonautiky Jan Spratek. Jak se vybírají mladí lidé na takovou misi? Co s nimi udělá několik minut bez tíže? A jaká je šance, že se z nich stanou opravdoví astronauti?
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál v půl šesté. Zprávy s Janou Tendorskou.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se odpoledne sejde se zástupci koaličních motoristů. Jednat budou o návrhu státního rozpočtu na příští rok, který v pondělí představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Motoristům se nalíbí výše schodku 389 miliard korun a chtějí navrhnout konkrétní úspory. Dánsko odhalilo plány na ruskou sabotáž. Terčem měly být firmy, které vyrábějí vojenské vybavení pro Ukrajinu. Deníku Berlingske to řekl šéf dánské kontrarozvědky. Ta o podobných případech běžně veřejně nemluví. Tentokrát ale byl výběr cílů a přípravy tak konkrétní, že zpravodajci považovali za nutné informaci zveřejnit. Řetězec Albert stahuje z prodeje biokaši pro batolata. Inspektoři v ní našli nadlimitní množství karcinogenů. Informovala o tom státní zemědělská a potravinářská inspekce. Konkrétně jde o kaši s jahodami a malinami, kterou vyrábí značka Nature's Promise. Podle inspekce výrobek obsahoval 7x víc aflatoxinů, než povoluje norma. Konkrétní závadná šarže je uvedená na webu inspekce. A Královéhradecký kraj začal s výstavbou nové výjezdové základny záchranářů v Rokytnici v Orlických horách. Stavba za necelých 13 milionů korun má zkrátit dojezdové časy posádek do horských oblastí.
3: Sport.
4: Tenistka Linda Nosková nastoupila v druhém kole US Open proti Tara Rudyové z Thajska. Podrobnosti přidá přímo z New Yorku David Prouza.
5: Linda Nosková aktuálně na dvorci Louise Armstronga dává rozhovor po svém vítězství nad Tara Rudyovou po setech 6-4 a 6-2 je ve třetím kole US Open. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Odstavené auto na D1 u Sázavy a nehoda u Kaplice na silnici 3. Na D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor u sjezdu na Sázavu. Těsně před sjezdem na kilometru 35 budou teď odtahovat nepojízdné osobní auto. Pohybují se tam lidé po krajnici. A opatrní buďte i na dálnici D7 ve směru z Chomutova do Prahy. V úseku mezi Louny a Slaným zhruba na 34. kilometru je omezení a v omezení je rozházené dopravní značení. Kůžely jsou tam v jízdních pruzích, tak opatrně projíždějte. Na silnici 3 mezi Kaplicí a Dolním Dvořištěm pozor za Skoronicemi. Stojí tam kamion a osobní auto po menší nehodě a vybočuje se až do protisměru. Průjezdné je to plynule, ale brzdí se. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Aktuálně je nad Českem převážně oblačno, jen výjimečně se objevuje slabá přeháňka. Teploty se většinou pohybují mezi 11 a 15 stupni. Ráno a dopoledne pak bude mraku přechodně méně až polojasno, postupně se ale opět oblačnost zvětší a ojediněle může i sprchnout. Odpolední teploty vyšplhají na příjemných 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude opět o 2 stupně tepleji. Na hřebenech hor ukážou teploměry kolem 17 stupňů. Zítřek pak bude nejteplejším dnem v tomto týdnu. Čekají nás teploty od 25 do 29 stupňů. Na jihu Moravy zažijeme letos už 52. tropický den tohoto roku. Teploty totiž vyšplhají až k 31 stupňům Celsia. To byly zprávy. A po nich se k mikrofonu ranního Radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Marcela Hálová. S počasím teď 4 minuty po půl šesté. Tak byla to sebevražda, nešťastná náhoda nebo snad vražda? No, po skoro 80 letech by mohlo být jasno, jak zemřel někdejší ministr zahraničí Jan Masaryk. Jak víte z našeho vysílání, tak vyšetřovatelé případ znovu otevřeli a jeho ostatky nechali vyzvednout z rodinné hrobky. A tak se za chvíli zeptáme, co asi tak můžou odhalit.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál s vámi v 5.38. Vyšetřovatelé by už brzy mohli najít odpověď na otázku, jak zemřel československý ministr zahraničí Jan Masaryk. Po skoro 80 letech exhumovali jeho ostatky včera na Lánském hřbitově. Dobové vyšetřování sice tento případ uzavřelo jako sebevraždu, už tehdy ale panovalo podezření, že syna prvního československého prezidenta někdo zavraždil.
1: Ostatky Jana Masaryka před zhruba hodinou odvezl pohřební vůz. Vyšetřovatelé je tak exhumovali po více než 8 hodinách.
2: Hlásila z Lánského hřbitova naše reportérka Adéla Burešová s tím, že policie nechtěla zveřejnit místo, kde budou znalci ostatky zkoumat. Jasno, kolem Masarykovy smrti by mohli do vyšetřování vnést novodobé technologie. Ostatky totiž experti potrobí rentgenovému a CT vyšetření, nebo taky provedou 3D sken kostí. Jednou z nejasností je třeba rána, kterou měl Masaryk za pravým uchem. Historik Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů ale upozorňuje, že podle Masarykových tajemníků šlo o jizvu po bitvě.
3: Podle jiných lidí, kteří se případem zabývali, tak tam mohla být stopa po kulce nebo po vpichu nebo něco dalšího. A z tohohle hlediska to nové ohledání a nové expertízy mohou přinést vyjasnění.
2: Otázky vyvolává například i to, jak jeho smrt tehdy vyšetřovaly bezpečnostní složky. Podle přednosty Ústavu soudního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Pavla Toupalíka existuje dokonce podezření, že Státní bezpečnost nechala pitevní zprávu sfalšovat.
4: Ta úplně prvotní poloha není do dneška známá vlastně, což je velice podstatné pro třeba biomechaniku, pro určování toho páru z okna a tak dále.
2: Jan Masaryk zemřel 10. března roku 1948, tedy zhruba měsíc po únorovém komunistickém převratu. Podle oficiální dobové verze skočil z okna Černínského paláce. Jakub Kulavjak, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, s vámi Radiožurnál. Pokud byste letos na US Open přišli na zápas Caroline Mifové později, tak moc tenisu neuvidíte, protože wimbledonská finalistka zatím v New Yorku soupeřky doslova demoluje a její utkání netrvají ani hodinu. My se na takový zápas za chvíli vydáme.
1: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
2: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
3: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
1: Nezapomínejme na pravidla zipování.
3: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
1: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
3: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
3: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, 6:45. Dva novináři Českého rozhlasu večer převezmou cenu Rudolfa Metka. Sice bude to šéfredaktor stanice Plus Josef Pazderka a komentátor Ondřej Soukup. Porota ocenila jejich popularizaci česko-ruských vztahů ve 20. století. Oba dva novináři strávili v Rusku hned několik let jako reportéři anebo pracovníci neziskových organizací. Thajsko zkrátí turistům z desítek zemí, včetně Česka, pobyt bez víza. Od poloviny září tam budou moct zůstat bez víza jenom 30 dní místo současných 60. Ta změna se týká většiny zemí Evropské unie, ale třeba i Spojených států amerických anebo Číny. Thajsko tento krok vysvětluje snahou omezit kriminalitu cizinců.
4: Nehoda na D2 u Brna a odstavené auto u Lipníka nad Bečvou. Na dálnici D2 teď čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. U stavby v ukřížení s dálnicí D1 na prvním kilometru se srazilo nákladní auto s osobním. Je to v omezení, dálnice teď těžko průjezdná směrem do Brna a kolona už popojíždí od sjezdu na Chrlice. Na dálnici D35 ve směru z Lipníka nad Bečvou do Olomouce pozor za Lipníkem. Na kilometru 293 stojí nepojízdný kamion ve stoupacím pruhu. Ostatní musí vybočovat. Je to označené šipkou. A na silnici 21 z Chebu do Mariánských Lázní z Bystřete v kopci za obcí Salajna. Hlásíte sraženou zvěř na vozovce.
5: Ve dvou pruhu v kopci sražená zvěř, dvě vozidla na straně neoznačená v prvém pruhu. Je to kopci ve stoupacím pravém pruhu.
4: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Dnes bude počasí podobné včerejšímu, ráno a dopoledne méně mraků, postupně se nebe zatáhne až na oblačno a také se ojediněle objeví přehánky. Teploty dnes vystoupí k 25, na jižní Moravě až k 27 stupňům. Zítra bude ještě tepleji, maxima se budou pohybovat do 29 a na jihu Moravy vystoupí dokonce až k 31 stupňům a zítra nás čeká podmračený den, na severu s deštěm. V noci na sobotu pak přejde přes naše území studená fronta, bude většinou zataženo s deštěm. V sobotu do poledne ale budou srážky ustávat a odpoledne už se k nám vrátí slunečné počasí. A slunečná bude i neděle. Jen teploty budou nižší, počítat musíme z 20 až 24 stupni.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 5.50, ranní radiožurnál. Doslova před malou chvílí postoupila do třetího kola tenisového US Open i Linda Nosková. Napodobila tak Jiřího Lehečku a Karolínu Muchovou. Muchová se na kortu opět nezdržela příliš dlouho, nebylo to ani hodinu. A Katie Boulterovou vyprovodila nakonec z kurtu po setech 6-1 a 6-0.
1: Karolína Muchová ukončila tohle trápení zase ještě před úderem jedné hodiny.
2: No jo, určitě je fajn hrát takhle rychle, trošku ušetřit nějakou energii, čas a tak dál. V těch prvních kolech je na Grand Slamech důležitý, takže jsem ráda, že ty první dvě kola byly takhle rychlý.
3: Pochvalovala si Karolína Muchová, která v singlu hraje první turnaj od wimbledonského finále. Po něm podstoupila drobný operační zákrok.
2: No tak určitě jsem tam nestihla úplně to tělo připravit na 100% fyzicky a malý bolístky nebo takovou nedotrénovanost cítím, ale to, že hraju tady takhle rychlý zápasy, tak docela pomáhá.
4: A steamroll start to the 2026 US Open for Karolína Muchová.
5: Statistika jedna, co na mě vykoukla u vás v letošní sezóně na tvrdém povrchu 24, to je, byť samozřejmě na statistiky se nehraje, ale to číslo je docela pěkné, ne, ten poměr?
2: 24?
5: 24 tedy.
2: Jo, tak na to, že jsem vynechala nějaký ty tisícovky, tak je to docela hezký číslo. Jsem ráda, že se mi daří na těch betonech.
3: Vyprávila v New Yorku dobře naladěná Karolína Muchová. Nerozhodili ani fakt, že pořadatelé s ohledem na všude přítomný déšť přesunuli její zápas na zastřešený kurt Louisa Armstronga a moc času hráčkám nedali.
2: Moc ne, popravdě. S tím, že já se tejpuju kotníky a tak dál, tak toho času bylo míň, ale na jednu stranu jsem byla fakt ráda, že nás přesunuli na ten kurt se střechou, protože s tím deštěm, ať už včera nebo dnes, je to takový nevyspytatelný a fakt čekat tady celý den, kdy člověk hrát, je nepříjemný, takže i to, že jsem tam neměla tolik času, tak jsem říkala, jo, chci určitě jít hrát na ten LA, aby jsme hráli ten zápas.
3: Karolínu Muchovou čeká ve třetím kole US Open souboj s domácí Emou Navarovou. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Jak vznikaly tradiční hovory z lán?
0: Kdy hlava státu dávala rozhovor v pyžamu?
1: A co všechno na sebe prozradil první český prezident, když se mikrofony vypnuly?
0: Unikátní série Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vzpomínky reportérů, kteří prezidenta pravidelně zpovídali a nabízeli posluchačům jeho vize a ideje.
0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál v 6 hodin. Jana Utenberská a zprávy.
3: Pokračují jednání o státním rozpočtu. Premiér Babiš se sejde s motoristy. Ve Španělsku protestovali tisíce lidí na podporu Seuty a proti Sanchezově vládě. Tenisté Lehečka, Muchová i Nosková postoupili do třetího kola US Open. Na Strakonické na příjezdu do Prahy brzdí provoz zúžení u jíloviště a bude oblačno, teploty do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Zástupci motoristů budou dnes jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Vadí jim výše deficitu 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky proto přijdou na schůzku s konkrétními návrhy úspor.
4: Není možné pokračovat ve financování některých politik, proti kterým my dlouhodobě protestujeme politicky, ale také se třeba podívat, také na to, jestli by nebylo možné některé projekty odložit, protože teď prostě na ně nemáme peníze.
3: K výši schodku má výhrady i koaliční SPD. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je ale návrh maximem možného. Případný prostor pro změny vidí nejvýš v řádech jednotek miliard. Desítky tisíc lidí po celém Španělsku večer protestovali proti premiérovi Pedru Sánchezovi. Vláda podle demonstrantů nezvládla masivní příchod migrantů z Maroka do španělské Seuty. Největší demonstrace byly v Madridu. Městem prošlo asi 50 tisíc lidí.
5: Účastníci demonstrací vyzývali premiéra Sancheze k demisi a nadávali mu. Kritice čelil i za podle nich příliš vstřícný přístup k Maroku. Část demonstrantů viní právě tuto severoafrickou zemi z toho, že nezabránila červencovému příchodu velkého počtu migrantů do Seuty. Na demonstracích vystupovali často politici krajně pravicové strany Vox.
6: Porque Ceuta es España y porque...
5: Zdůrazňovali, že Seuta patří Španělsku. Lidé protestovali přímo ve španělské exklávě na severu Afriky. Do ulic tam vyšlo na 20 tisíc demonstrantů. Na konci července do španělské Seuty dorazily desítky tisíc migrantů z Maroka. Většina z nich se vrátila zpátky přes hranice. Při masovém přechodu hranic se utopilo víc než 100 lidí. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Do Česka dnes přiletí nový velvyslanec Vatikánu Eugene Martin Nugent. V pražském arcibiskupském paláci ho přivítají biskupové z Čech i Moravy. Nugenta do funkce apoštolského nuncia jmenoval v květnu papež Lev XIV. Česká zemědělská univerzita otevírá neobvyklou dřevostavbu. Takzvaná lesovna bude sloužit k výuce i jako laboratoř. Podle zástupců školy je postavená z nejmodernějších dřevěných konstrukcí.
7: Tuto budovu budeme využívat i pro výzkumné účely, protože je osazena množstvem čidel, které budou sledovat chování toho materiálu.
8: Říká Robert Marušák, děkan fakulty lesnické a dřevařské. Stavba trvala necelý rok, z toho nosné konstrukce byly hotové za 19 dní, dodává tajemník fakulty Martin Prajer.
9: Veškeré dřevo naší lesovně je z českých lesů. To množství dřeva, které bylo zde použito, vyroste v českých lesích za 24 minut.
8: Budova má také zelenou střechu a bude vytápěná geotermálním vrtem. Martin Srb, Radiožurnál.
10: Sport. Do třetího kola tenisového US Open postoupily obě wimbledonské finalistky, Linda Nosková a Karolína Muchová. Mezi muži uspěl Jiří Lehečka, který porazil Brita Samuela 3-0 na sety. Na začátku utkání český reprezentant při jednom z úderů uklouzl a narazil si loket.
11: Nebylo to nic příjemného, bylo to docela bolestivý, ale prostě pro mě jako nebyla varianta si to dát do hlavy a hrál jsem jak dál, jako by se nic nestalo.
10: Do druhého kola US Open postoupila Nikola Bartuňková, která přehrála Egypťanku Šerifovou ve dvou setech. S posledním Grand Slamem sezony se v druhém kole loučí Karolína Plíšková, která podlehla Rusce Schneiderové 0-2 na sety. A fotbalisté Zbrojovky Brno porazili v dohrávce čtvrtého kola šance ligy Hradec Králové 1-0 a v tabulce jsou druzí. Bohemians remizovali s Jabloncem 1-1. A fotbalový obránce David Douděra přestoupil podle televize Sky Sport ze Slávie do FC Cincinnati ze zámořské MLS.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony u Brna na dálnicích a nehoda u Vysokého Mýta. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy čekejte kolony. Před stavbou křižovatky s D1 chvilku blokovala pravý pruh, dvě auta po nehodě. Policisté už je dali mimo a kolona od 3. kilometru se pomalu dává do pohybu. I na D1 v Brně už popojíždějí kolony ve směru na Ostravu. Je to asi 4-kilometrová fronta před omezením, zatím hlavně kamiony a prodlužuje se. Provoz houstne i na příjezdech do Prahy, třeba na dálnici D4 na Strakonické už se tvoří kolona před Jílovištěm. Staví most, až do pátečního večera se pojede pouze jedním pruhem. Kolona zatím krátká na 5 minut, ale i tam se to prodlužuje. A ještě silnice 35, Vysoké Mýto. Na výjezdu z Mýta do Litomyšle se u letiště srazila dvě auta. Podle policie vážnější nehoda se zraněním a na místo jdou hasiči. Je to za nájezdem z dálnice D35 a začínají se tvořit kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno během dne hlavně v Čechách, ojediněle déšť nebo přehánky. Ráno a dopoledne bude přechodně až polojasno. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
13: Hezký den, milí posluchači, je čtvrtek 3. září a jsme tady s Martinem Charvatem.
14: Dobré ráno.
13: Na Radiožurnálu Sport budeme se vracet k čerstvým novinkám z US Open. Jsou vlastně docela pozitivní. Souhlasíš?
14: No, ty čerstvé rozhodně, ale vlastně i ty méně čerstvé, vlastně až na Karolínu Plíškovou, tak se znovu urodilo.
13: No z těch posledních duelů už možná jste slyšeli třeba i ve zprávách, že postoupili finalistky nedávného Wimbledonu Muchová s Noskovou, Jiří Lhečka to taky zvládnul. Nikola Bartuňková vlastně ještě včera večer zvládla dohrávku toho prvního kola z úterka.
14: Je to zvláštní, viď? Protože ono se začalo hrát už v neděli a takhle máš první kolo roztažené na 4 dny, ze středy ta dohrávka byla, ale vlastně celé to bylo takové až zvláštní, no.
13: Já si nějakým způsobem vybavuju, že dřív, a to možná mi potvrdí vyvrátí, že se hrálo prostě ve dvou dnech to první kolo na Grand Slamu.
14: No ideálně by se hrálo ve dvou dnech, jenomže déšť chtěl tomu, že už ten první den, ten nedělní, vlastně jak je to roztažené, teoreticky i na více než 2 týdny Grand Slam, ten jeden den, o to jedno odpoledne, tak by se ideálně hrálo třeba v pondělí naposledy. No a teď budou organizátoři hledat téměř každý volný den, protože mít pátek a

0: 6 hodin, 12 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, příjemné ráno přejeme a vracíme se teď poprvé k fotbalové lize. Možná to zní zvláštně, když je ve čtvrtek, ale přece jenom, Martin, těch dohrávek už bylo a bude ještě několik.
1: No, zajímavá situace hned na začátku fotbalové nejvyšší soutěže, ale když pomineme to, že utkání mezi Bohemians a Mladou Boleslaví vlastně o tom minulém víkendu bylo odložené kvůli nemoci mladoboleslavských, což... Kdo je tak jako nemocný, že jo, v srpnu, ale rozumím tomu. A tak
0: vlastně všichni... asi střevní, víš?
1: No, rozumím, právě.
0: Se stává.
1: I v srpnu. I v srpnu, zvláště pokud se vrátíš třeba z teplých krajin. Ale

0: Většina těch zápasů vlastně byla odložena kvůli pohárům, povětšinou samozřejmě těm pohárům, které byly kvalifikací na hlavní fázi, a zvláště třeba u takových jabloneckých fotbalistů to padlo k duhu, no, ve výsledku.
1: Tím, že Jablonec postoupil do konferenční ligy, ale na druhou stranu včera v té dohrávce čtvrtého kola v Dělíčku Jablonec poprvé v té ligové sezóně ztratil body. A vlastně, když se podíváme na tu celkovou tabulku, tak přišel o možnost v případě dvou těch dohrávaných vítězství poskočit do čela. Takže to je ztráta pro něj.
0: Samozřejmě, ale na druhou stranu se zase podívejme, že kdo ještě nestratil v té nejvyšší soutěži, byť i vedoucí Slavia, která má odehraných 6 zápasů, maximum je budu 18, ona přesto, že vyhrála derby, tak je na 14.
1: Dobře, takže Jablonec remizoval na Bohemce 1-1.
0: Zelený zápas.
1: Takový zelený zápas. A pak tady máme zápas, který se hrál v Brně na Srbské.
0: Sportovci často mluví o tom, že zápasy rozhodují detaily, že to není jen fráze, dokazuje utkání právě zmíněné, na které narážíš, tedy mezi Zbrojovkou a Hradcem Králové.
1: Herně velmi vyrovnaný duel vyhrála Zbrojovka 1-0 díky jednomu dobrému nápadu.
2: V 60. minutě zápasu s Hradcem Králové se chystal fotbalista Zbrojovky Brno Petr Ševčík rozehrávat volný přímý kop. Hráči obou týmů se ještě přesouvali na místa v pokutovém území, když bývalý reprezentant nečekaně posunul míč po zemi na pravou stranu, kde měl volného spoluhráče.
3: Bylo to intuitivně, protože rozhodčí neukázal na pištělku, oni to měli furt ještě takový hektický, že si tam říkali, kdo kam má jít, a Benny si dobře odskočil, takže jsme to zahráli a naštěstí nám z toho padl gol.
2: Právě Benny Kanakimana dostal od Ševčíka přihrávku, po které poslal míč zakončujícímu Danielu Vašulínovi. Vše se běhlo rychleji, než se obrana Hradce Králové sformovala.
4: Bavili jsme se o tom s těma hráčima, že teď je důležitá prostě ta koncentrace na ty dané momenty, odpovědnost prostě toho hráče, ten balon leží a my prostě absolutně nereagujeme na rozehrávku. To byly věci, které prostě se nám nestávaly a teď se nám opakujou.
2: Mrzí trenéra Votroků Davida Horejše. Zatímco jeho svěřenci po druhé v řadě prohráli, Zbrojovka si připsala třetí výhru za sebou a v tabulce je druhá jen o bod za vedoucí Slavií Praha. Právě na jejím hřišti čeká Brňany v sobotu další utkání.
5: Je to samozřejmě hezké to takhle jakoby říct, ale pojedeme tam jako vždycky s pokorou a vůbec bych to nebral takhle, že hraje první s druhým.
2: Zůstává po nekompletních 6 odehraných kolech při zemi asistent trenéra Jan Baránek. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: 6 hodin 19 minut, jakoby tahle písnička v playlistu naznačovala, že bychom mohli zmínit cyklistiku, tak já začnu VL, tou 11. etapu vyhrál Matthew Brennan, možná už pro vás známější jméno Brita, který vyhrál 3. etapu v ročníku, kdy porazili soupeře Jordiho Meuse nebo Briana Cockarda díky skvělé práci kolegu z Vismy, ale ty jsi chtěl zmínit českého závodníka.
1: Většinou se snažíme a Matias Vacek si to tentokrát velmi zaslouží, když na ZLM Tour, což je závod pro někoho velmi neznámý, zkrátka závod lehce nižší kategorie, tak zvítězil v úvodní časovce o 19 sekund, porazil Dana Larsena, což vzhledem k tomu, jaký je profil celého toho závodu, naznačuje, že Matias Vacek má velmi slušnou šanci ovládnout celý tento menší etapový závod.
0: Tak moc gratulujeme a držíme palce, samozřejmě budeme sledovat. O cyklistice dneska určitě ještě budeme mluvit.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Vícekrát ale budeme mluvit také o tenise, protože pokračovalo a pokračuje US Open.
1: Dařilo se povětšinou českým tenistům, postoupil například Jiří Lehečka nebo obě dvě wimbledonské finalistky, ať už ta, co vyhrála Linda Nosková, a nebo také finalistka poražená z Wimbledonu Karolína Muchová. A všechno to viděl náš zpravodaj v New Yorku, v současnosti na cestě domů z areálu, David Prouza. Dobré ráno, Davide.
3: Krásné ráno z New Yorku.
0: Davide, tak když to vezmeme od vlastně vítězky Wimbledonu Lindy Noskové, ona si prý ten večerní zápas užila. Dá se říct, že hlavně díky výsledku a výkonu, nebo tam prostě to má nějaká svá specifika?
3: Užila si to určitě díky výsledku, protože dvousetová vítězství v tom ženském pavouku se samozřejmě počítají, a užila si to zjevně i proto, že má ráda večerní zápasy. Mluvila o tom, že je noční sova, že vlastně jí to vyhovuje hrát takhle později večer. Připomínám, v New Yorku aktuálně 20 minut po půlnoci a Linda Nosková ten zápas opravdu, dá se říct, kontrolovala, byť tam byly momenty, kdy teoreticky Tajka Tararudiová mohla pomýšlet na nějaké malé, alespoň malé drama v rámci setu, tak vždy to nakonec wimbledonská šampionka takzvaně utnula tyhle ambice a dopadlo to dobře pro českého posluchače, dvousetové vítězství a celkem jištěný postup do třetího kola.
1: První kolo ještě dohrávala Nikola Bartuňková, ale celkově proti ní Egypťanka Šerifová uhrála jen 3 gemy a ještě méně uhrála Katie Boulterová, manželka Alexe de Minora, proti Karolíně Muchové. Překvapilo tě, jak to jednoduché Muchová ve výsledku měla?
3: No, s ohledem na to, že Boutrová není úplně žádné ořezávátko, tak trochu překvapivý ten výsledek je. Na druhou stranu, v momentě, kdy Karolína Muchová je zdravá, je v New Yorku a hraje to, co umí, tak opravdu jenom málo kdo s ní bude schopen držet tempo a ten výsledek je krutý, ale vlastně odpovídá tomu, co se na kurtu dělo. Katie Boutrová sama ani nepředváděla nic moc extra navíc a bylo to jenom otázka času, kdy si Karolína Muchová bude chodit pro ty své balóny. Zase to byl pozoruhodný výkon, zase výkon hodný pochvaly a věřme, že takhle budeme pokračovat dál, protože Karolína Muchová v New Yorku umí, hrála tu dvakrát semifinále a vlastně bych se vůbec nedivil, kdyby se tady zahrála letos znovu a třeba to bude ještě veselější.
0: Ale přece jenom Karolína Muchová je známá bohužel tím, že jí občas kariéru brzdí zdravotní problémy a prý řešila určité zdravotní lapálie před turnajem, tak myslí, že může třeba zvládnout projít hodně daleko i v New Yorku?
3: Věřme tomu, že ano, je to sezóna, na kterou Karolína Muchová není úplně zvyklá, hraje hodně zápasů, takže určitě nějakou daň si tahle věc, tenhle fakt vybere, ale zároveň když jsme pokládali tyhle otázky samozřejmě na zdraví, protože vždycky, když s Karolínou mluvíte, tak se ptáte na to, jak je na tom zdravotně, tak mluvila o tom, že až na nějaké obvyklé bolístky je všechno v pořádku, ale zároveň prostě to zásadní my stejně úplně nevíme, protože třeba ten drobný operační zákrok, který podstoupila po Wimbledonu, tak vlastně nikdo úplně přesně neví, o co přesně jde, ale aktuálně, pokud můžu vycházet z toho, jak se Karolína pohybovala po kurtu a jakým způsobem se prezentovala na tom dvorci, tak si myslím, že je na velmi dobré zdravotní úrovni a věřme, že to bude pokračovat.
1: Co říkáš na to, jak se rozehrál Jiří Lehečka, který v prvním kole 3-1 nad Španělem Karenem Bustou a teď zvládl zápas s Britem Samuelem bez toho, aniž by s kterémkoliv ze tří setů musel se dostat do té dramatičtější koncovky?
3: Dramatičtější koncovka tam nebyla, ale byl tam dramatický začátek. Lehečka prohrával 0-3 celkem záhy a ještě si v momentě, kdy prohrál na 0-3, tak si narazil loket, celkem ošklivě spadnul během returnu. A musím říct, že ve mě docela hrklo, protože Jiří Laječka si položil nějakou chvíli, pak se zvedl, šel na lavičku a tak dále. Sám pak říkal, že ta bolest ustoupila relativně rychle a během utkání na to úplně zapomněl. Po duelu mluvil o tom, že ten loket je asi naražený, že ho pravděpodobně to bude bolet ještě hodně zítra, myšleno tedy našeho času dnes. A samozřejmě doufá, že to bude jenom naraženina, že tam nebude nějaká fraktura nebo něco takového. To by samozřejmě byla smůla, protože přesně Martin, jak si říkal, dobrý výkon proti tenistovi, který porazil Tomáše Macháče okolo dříve, a 30. vítězství v momentě, kdy už je to o třetí kolo, tak to je úplně stejné, jako jsme se bavili o Lindě Noskové. To se prostě počítá pro sebevědomí, je to obrovský boost a věřme, že i Jiří Lehečka se nebude zastavovat jenom ve třetím kole, protože tu tenisovou kvalitu na čtvrté až osmi finále nebo čtvrtfinále rozhodně má.
0: S Davidem Prouzou o US Open ještě jedna věc, která se týká právě i třeba toho, že Nikola Bartuňková dohrávala první kolo, zatímco už někteří další Češi postoupili do třetího. Dneska tedy podle toho prvotního plánu až 5 českých tenistek a tenistů by mělo Davide zasáhnout do toho dění, ale přece jenom jak to počasí by mohlo ještě narušit průběh třeba i těch dalších kol?
3: Já už tady se opravdu obávám říct úplně cokoliv, protože dnes třeba pršet nemělo vůbec a v momentě, kdy jsme se o tomhle bavili tady s kolegy, tak se snesl obrovský liák a všechno se odložilo zhruba o hodinu a půl. Dobré je, že třeba Kateřina Siniaková zítra hraje na centrálním dvorci na Eši, na kurtu Artura Eše proti Japonce Osakové, takže tam je střecha, takže minimálně třeba tohle utkání prostě začne v těch 17 hodin a 30 minut českého času, ale jak jsi říkal, 5 zápasů, je určitě se na co těšit a já jenom doufám, že to bude tak načasované, aby to bylo i pro posluchače Radiožurnálu Sport snesitelné, aby to nebylo třeba ve 3 hodiny ráno, jako některé zápasy se zkrátka v New Yorku dějí.
0: Tak budeme doufat, že si užijí i tvého komentáře, i těch zmíněných zápasů a držíme palce českým tenistům, tenistkám, ať jim to jde na US Open. David Prouza byl s námi ve vysílání, přejeme do New Yorku krásnou noc, ať si odpočineš.
3: Já zdravím z 37. ulice. Dobré ráno, dobrou noc.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Oslavte s námi Evropský den koní na dostihovém závodišti v Pardubicích. Přijďte podpořit koně a jezdce při poslední příležitosti kvalifikovat se do letošní Velké pardubické se Slavia pojišťovnou. 8 prestižních dostihů obsazených nejlepšími koňmi a jezdci nejen z České republiky. V sobotu 5. září. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
3: Radiožurnál 6:30. Posloucháte zprávy s Janou Tenderskou.
4: Českým nemocnicím pomůžou s nedostatkem personálu zdravotníci z Filipín. Od ledna nastoupí třeba do pražské Thomayerovy nemocnice. V Krnově budou pracovat například jako fyzioterapeuti nebo laboranti. O zaměstnance z Filipín má podle náborové agentury zájem už více než 20 českých nemocnic. Chystáme podrobnosti, poslouchejte zprávy v 7 hodin. Maďarská vláda chce odtajnit spisy komunistické tajné policie a zveřejnit jména desítek tisíc někdejších informátorů režimu. Oznámil to maďarský vicepremiér Bálint Rúf. V rozhovoru pro portál Telex nevyloučil, že by se na seznamech mohli objevit taky v současnosti vlivní lidé. Archivy sliboval už před volbami otajnit současný premiér Péter Maďar. Budapešť archivy pravděpodobně zveřejní k 70. výročí maďarského povstání 23. října. Krajský soud v Brně projedná odvolání případu úmrtí studenta na vojenském výcviku ve Vyškově. Proti rozhodnutí okresního soudu se odvolovaly dvě zdravotnice, které letos v únoru dostaly podmínku. Podle soudu podcenili zdravotní stav poraněného studenta. Nejdřív ho špatně ošetřili a pak i chybně přerušili resuscitaci. Student Univerzity obrany po převozu do nemocnice zemřel. Incident se stal v roce 2023. Zdravotnice vinu odmítají a poukazují na systémová pochybení, chaos v řízení a špatné vybavení ošetřovny. A do českých kin se po 20 letech vrací v obnovené premiéře animovaný film Auta. První příběh Bleska McQueena a jeho přátel uvede ode dneška znovu na velkém plátně studio Pixar. Film měl premiéru v létě 2006 a získal Zlatý glóbus za nejlepší animovaný snímek i dvě nominace na Oscara.
1: Sport.
4: Tři čeští tenisté postoupili do třetího kola US Open. Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka. Karolína Plíšková naopak vypadla a Nikola Bartuňková úspěšně zvládla dohrávku deštěm přerušeného zápasu a je ve druhém kole.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená 35 u Vysokého Mýta a kolony na D1 u Brna. Silnice 35 je po vážné nehodě u Vysokého Mýta neprůjezdná. Na výjezdu z Mýta směr Litomyšl před benzínkou Ono se srazilo osobní auto s kamionem.
6: Zásah požek IZS a úplně uzavřeno od dálnice D35 kolona průjezdné, zatím se zdá cesta přes Špánov.
5: Kolony stojí v obou směrech. Ve směru z Hradce Králové se brzdí už na konci dálnice D35 a moc se to nehýbe. Doporučujeme sjet z dálnice už za tunelem Homole. Na D1 se prodlužují kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu, aktuálně od Kývalky 182. kilometru až k omezení. Je to nesouvislá fronta. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. I v Praze na příjezdech do Prahy houstne provoz na Strakonické před zúžením u jíloviště kolona už na 10 až 15 minut směrem na Prahu. A pozor dejte i na D1 směr Praha před omezením u mostu Šmejkalka na 24. kilometru se dojíždí do krátké kolony, brzdí se z plné rychlosti do zastavení na 26. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Začátek září přinesl do Česka teplé počasí, které zítra na jihu Moravy nabídne dokonce teploty kolem 31 stupňů. Pak přejde přes naše území studená fronta a na víkend se kvůli tomu mírně ochladí. Citelný pokles teplot nás ale čeká až ke konci příštího týdne. To už bude přes den jen kolem 20 a v noci budou teploty klesat k 10 stupňům. Vraťme se ale ke dnešku, 3. zářijový den. Nás čeká na nebi docela hodně mraků, srážky se ale objeví jen ojediněle. Ráno a dopoledne bude ještě přechodně polojasné. jasno, postupně ale bude oblačnosti přibývat až na oblačno. Přehánky nebo déšť se objeví jen výjimečně. Teploty podobné včerejším od 21 do 25 stupňů. Na jihu Moravy bude stále tepleji až 27 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 17 stupňů. A foukat k tomu bude ráno slabý, během nemírný západní vítr. To byly zprávy. A po nich znovu raní.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 37 minut, zdravíme vás ze studia Radiožurnálu Sport, přejeme krásné čtvrteční ráno a s Martinem Charvátem se podíváme na zahraniční weby.
1: Podíváme se i na zámořskou Major League Soccer, tedy fotbalovou soutěž, kde už jsou zase tři čeští hráči. K Pavlu Buchovi a Tomáši Ostrákovi přibyl David Douděra, původně tedy ze Slávie.
0: No, vlastně je to skoro okolností týden, co jsme tady měli mladého Luboše Kubíka, který nějakým způsobem už dlouhá léta působí v Americe a taky se postaral už o několik dalších českých hráčů, třeba v univerzitním prostředí, ale teď opravdu v tom profi prostoru Major League Soccer.
1: Přesně tak a do tohoto prostoru s Davidem Douděrou se vydáme také s naším reportérem Lukášem Michalíkem, který zjišťoval, co se o tom píše na zahraničních webech. Tak hezké ráno, Lukáši.
2: Krásné ráno, já tedy budu pokračovat. Informuje o tom víceméně jen oficiální web klubu Cincinnati. Pro americké fanoušky je zmíněná i výslovnost Douděra, takže to bude asi pro Američany trochu složitější. Představují ho jako účastníka mistrovství světa. Generální manažer klubu Chris Albright mluví o Douděrovi jako o zkušeném hráči, který má přinést energii, kvalitu a vítěznou mentalitu. V článku taky stojí, že Douděra a Bucha spolu odehráli 6 utkání, dvakrát v národním týmu do 20 let, třikrát v reprezentaci do 21 let a naposledy v květnu v přípravném utkání proti Kosovu. Dá se předpokládat, že i Pavel Bucha má z přestupu Davida Douděry velkou radost, nejen proto, že bude mít v klubu svého krajana, ale také proto, že se bude moci dost možná vrátit na svoji obvyklou pozici do středu zálohy, protože Cincinnati mělo před příchodem Douděry problémy na pravém kraji obrany a Bucha tam musel tedy často alternovat.
1: A právě David Douděra na pravý kraj obrany, ten tam vyloženě sedí, takže dva čeští hráči v Cincinnati. Douděra opouští Slávy. Jediný český tým v nové sezóně Ligy mistrů, Web The Athletic, seřadil všechny účastníky nejprestižnější klubové soutěže podle kvality. A když pokračujeme v těch zahraničních webech a tom, co se tam píše, tak co se na The Athletic píše o tom, jak je na tom Slávia právě v tomto žebříčku? Kam ho umístil nebo jí umístili?
2: Autoři pražský tým umístili na 31. místo z 630, co není tedy úplně lichotivé, alespoň podle mě. To znamená, že podle The Athletic je Slavia kvalitnější než třeba Slovan Bratislava, ale lépe umístění než Pražané jsou vlastně všichni její soupeři, kromě Sabahu Baku. Ten je na poslední příčce. První je obhájce titulu Paris Saint-Germain, druhý finalista z minulé sezóny Ligy mistrů Arsenal, třetí Bayern Mnichov, čtvrtá Barcelona a pátý Real Madrid. Samozřejmě je to ale jen taková zajímavost, že bříčky ještě ve fotbale nikdy nic nevyhrály a my určitě všichni společně tady ve studiu věříme, že Slavia už v tom dalším ročníku Ligy mistrů přidá tu vytouženou první výhru v hlavní fázi. Co myslíte, chlapci, vyjde to?
1: Myslím si, že to bude mít poměrně dost složité vzhledem k tomu, jaký je los, ale pojďme ještě prosím spojit ta dvě témata, tedy Douděra a Slavia. Vy oba dva fotbaloví experti teď v našem vysílání živě, tak co si myslíte o tom odchodu Davida Douděry zrovna do Major League Soccer? Dává vám smysl, že Douděra míří do Cincinnati?
2: Tak je nezačni, se menší.
0: Ano, ale zkušenější. Každopádně mě to asi smysl dává, tak už máme tady příklady třeba jiných fotbalistů, kteří změnili prostředí natolik ve vzdálené destinaci, že jim to možná pomohlo a Douděra asi potřeboval trošku asi od toho českého prostředí co nejdál, protože to, co s ním udělali ve Slavii po tom průšvihu, který byl klubový a ne vlastně individuální, tak to bylo neslýchané a vlastně on změnil manažera, Jiřího Millera vlastně vyměnil za někoho jiného, to znamená, že možná i v tom českém fotbalovém rybníčku mu tak pšenka úplně tak nekvetla.
2: To si řekl krásně. Podle mě správné, že odešel pryč, vůbec se nedivím. Občas tady v Česku na něj byl pořádaný takový lynč. Na druhou stranu jedním dechem dodávám, že si za to do velké míry mohl sám, protože to, co leckdy předváděl na hřišti, ty simulace a podobně, to zkrátka do profesionálního sportu nepatří. Je mu 28, na angažmá v top 5 evropských soutěžích to rozhodně nebylo a myslím si, že Spojené státy jsou velmi zajímavou variantou pro něj, pokud se tam prosadí třeba výrazněji než Ondřej Linger, který, nebo Tomáš Wiesner, který tedy se úplně v Houstonu neprosadili. Tomáš Ostrák, který je v St. Louis, ale ten je neustále zraněný. Takže já si myslím, že pro něj i dobrá životní zkušenost a dnes po 10. hodině se ostatně na to můžete zeptat i hosta v desítce Pavla Horváta, Michaela Krmenčíka, který možná v minulosti také snil o Major League Soccer, ale vyzkoušel si v úvozovkách jen ligu v Indonésii, když teda pominu ty tradiční zahraniční angažmá. Michal Krmenčík byl samozřejmě v Belgii v Brugách.
1: Ano, Michal Krmenčík vlastně chtěl na západ a ještě to přetáhl přes Tichý oceán.
0: Ale taky si myslím, že odcházel v době, kdy možná trošku potřeboval co nejdál od Česka.
2: No, ta paralela tam je, můžete se ho na to případně zeptat, ale věřím, že ten scénář je zase neuvěřitelně nabitý.
1: Když už jsme u přestupu, tak pojďme to vzít kompletně. Tomáš Čvančara, vypadá to, měl by se vrátit do nejvyšší české soutěže a velmi pravděpodobně z Mönchengladbachu, byť ani tam úplně nehraje poslední dobou, tak by se měl vrátit nebo dostat do Hradce Králové. Tenhle přestup vám smysl dává?
2: Mně dává, já jsem tedy o tom taky včera četl, informovala o tom německá odnož, tedy televizní stanice Sky Sports, i Florian Plettenberg, poměrně renomovaný novinář, o tom psal na sociální síti X. Já, když jsem tu situaci kolem Tomáše Čvančary sledoval, tak jsem si říkal, že by se mohl vrátit do české nejvyšší soutěže a pak už tedy byla jen otázka a kam. Trochu jsem si pohrával s myšlenkou, jestli po něm nesáhne znovu Sparta. Na druhou stranu Čvančara toho opravdu v těch posledních měsících neodehrál i vinou zranění moc, prakticky nic, takže by to asi Spartanu nedávalo smysl. Ale pro Hradec si myslím, že to může být velmi zajímavá varianta, protože byť to s ním asi není úplně jednoduché, tak fotbalista to určitě je, góly dávat umí a pokud bude zdravý, tak já si myslím, že Hradci klidně může pomoct. Co myslíš, Jene?
0: No zvláště, když Hradec přivedl akvizici z Běloruska a ten borec asi tady hrát nebude. Z pochopitelných politických důvodů.
2: To se dá očekávat a Hradec má dlouhodobě problémy v útoku. Už to vypadalo, že se rozstřílí Ondřej Mihálik, tak se zranil. Marko Rekža, to byl vyloženě nepovedený přestup, ten už je pryč. No a těch variant, samozřejmě David Horejš má k dispozici Mika van Birena, případně Abdullahiho Umara, ale Umar je zatím velmi mladý. Van Biren taky střídá světlejší okamžiky s těmi horšími. Takže určitě potřebují posilu do ofenzivy a proč se nesnažit reinkarnovat Tomáše Čvančaru.
0: No ale nevím, jestli to tady rezonovalo i ve vysílání, to jsem neslyšel, že Plzeň je stála o Tomáše Chorého a to prý Slavia zatrhla teda. Teď někdy poslední dny se to nějakým způsobem taky proklamovalo.
1: Byť nepatřím mezi vás, fotbalové experty, tak nějaké informace tady mám a co jsem slyšel, tak ještě zatrhnuto to není, ale vypadá to, že to nedopadne, ale že jako nějaká komunikace Slavia, Plzeň a Tomáš Chorý, tak že probíhá.
2: Já si taky myslím, že to nedopadne. Nedává mi to smysl, že by, byť tedy Tomáši Chorému končí za rok, respektive v létě příštího roku smlouva, takže Slavia riskuje to, že pokud nepodepíše, tak v zimě může naopak podepsat smlouvu s kýmkoliv jiným, ale byl by to příliš velký risk takhle posílit konkurenta v boji o titul, byť teď to nevypadá tedy tabulkově, tak si myslím, že Tomáš Chorý by Plzni mohl hodně pomoct. Otázkou samozřejmě, jak by na to reagovali fanoušci Viktorie. Myslím si, že ne úplně příznivě. Na druhou stranu, to si myslím, že vedení klubu je dost jedno, nebo je to určitě až druhořadé. Chorý by pomohl Plzni. Slavia za něj nemá náhradu, pořád jí může pomoct. Já si myslím, že Tomáš Chorý zůstane v Edenu.
0: Ano, tak jsme to vlastně nakonec si k té desítce zase hezky vztáhli, protože i Michal Krmenčík zažil, jaké je to cestovat mezi Edenem a Štruncovými sady. On to vzal naopak a byla z toho celkem tehdy mela. I k tomu se, věřím, dostaneme. Lukáš Michalík tady začal se zahraničními weby a končil tedy u českého fotbalového trhu. Děkujeme moc.
2: Díky moc a za hodinu naslyšenou ve sportovním přehledu.

0: Je 6 hodin 50 minut, na kalendáři najdete datum 3. září, což je den, kdy slaví svátek Bronislavové. Tak Bronislavu máme v českých fotbalových kruzích vlastně teď aktuálně dva, byť jeden je tedy Branislav, já si to pořád tak nějak pletu, Bronislav Červenka a Branislav Fodrek. Tak když nedávno nastoupili proti sobě Zlín a Liberec, tak došlo na souboji Očka s Ačkem, ale dneska tedy ten český Bronislav tak panu Červenkovi hodně sil tedy do Zlína potřebuje. Je podle mě.
1: Vzhledem k vývoji úvodu ligové sezóny rozhodně. My si ale 3. září právě na svátek Bronislava uděláme výlet do roku 1960, tedy do doby zlaté české radosti na olympijských hrách právě 3. září.
0: Doufám, že se to stane oblíbenou vaší rubrikou, že si budeme takhle ráno připomínat to, co se stalo historicky v ten daný den, kdy vysíláme. No a budeme připomínat zlato, které tedy 3. září 1960 získali dva veslaři, kteří se údajně večer před závodem poprali.
1: Šlo o Václava Kozáka a Pavla Šmida. Tedy jde o historku o jejich rozepři kvůli botám schovaným pod polštářem a ta historka je poměrně uvěřitelná. Vždyť to byly úplně rozdílné povahy.
0: Šmid byl o 7 let zkušenější vystudovaný lékař, který se dal s Kozákem dohromady v Dukle Terezín.
1: Tam byl Kozák, který byl sportovně nesmírně talentovaný, ale prý poměrně lehkomyslný na vojně.
0: Kozák a Šmid spolu začali veslovat v roce 1959 a hned byli na mistrovství světa druzí.
1: Rok na to jeli spolu na olympijské hry v Římě, postoupili rovnou z rozjížděk do bojů o medaile a ve finále porazili soupeře naprosto jednoznačně. Ti stříbrní byli za nimi o 3 sekundy.
0: A zlato právě Kozák se Šmitem oslavili před 66 lety, tedy 3. září.
1: O rok později na to navázali bronzem na mistrovství Evropy v Praze a tím jejich úspěšné společné dny skončily.
0: Zatímco Kozák s veslováním pokračoval i v dalších letech, jezdil sám na skifu a stal se ještě mistrem Evropy, Pavel Šmid se stal trenérem.
1: Na olympijských hrách se úvody potkali ještě jednou. V roce 1968 stále jezdil Kozák na skifu, Šmid tam byl jako trenér domácího Mexika.
0: Kozák a Šmid, to jsou olympijští vítězové, kteří měli pouze 3 společné sezony.
1: Zatímco Schmidt po hrách v roce 1968 emigroval do Švýcarska, kde se živil jako lékař a také tam založil veslařský oddíl, Kozák zůstal v Československu v Dukle Praha.
0: Po revoluci byl propuštěn a v rozhovorech v 90. letech přiznal, že se stal kvůli potížím s alkoholem bezdomovcem.
1: Pavel Šmid zemřel v roce 2001, Václav Kozák v roce 2004, ale společně si mohli velkou část svého života připomínat právě 3. září, kdy se oba dva stali olympijskými vítězi.

0: 3. září 2026 začíná další ročník hokejové ligy mistrů, do kterého zasáhnou už první hrací den tři české týmy. Plzeň proti Regle, Liberec v Tampere, no a Pardubice Stichy, což je polský tým, a o Pardubicích uslyšíte po sedmé.
1: Zejména proto, že se s námi spojí asistent pardubického, chtěl jsem původně říct libereckého, se kterým je spojený Filip Pešán, ale pardubického týmu Filip Pešán, Karel Mlejnek. Probereme jednak další hvězdné posily a jednak vstup do nového ročníku.
0: Ano, takže s Karlem Mlejnkem v 70, je to tak?
1: Přesně tak.
0: Sedí to. Tak si to nevypínejte, prosím vás.

0: Radiožurnál je 7 hodin. A začínají zprávy s Janou Tendorskou.
1: Změny podpory v nezaměstnanosti kritizují odbory i zaměstnavatelé. Desítky nemocnic v Česku mají zájem o pracovníky z Filipín. Tenisté Lehečka, Nosková, Muchová jsou na US Open ve třetím kole. Silnice 35 je po nehodě u Vysokého Mýta neprůjezdná. A bude oblačno, teploty do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Odbory a zaměstnavatelé kritizují plánované změny podpory v nezaměstnanosti. Vláda tento týden rozhodla, že podpora v prvních dvou měsících bude maximálně 65% průměrné mzdy. Od letošního ledna přitom mohli lidé čerpat až 80%. Vláda chce taky snížit podporu při rekvalifikaci. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od toho slibuje úsporu až 5 miliard korun ročně. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly změny sníží motivaci lidí práci. A to podle něj ovlivní i příjmy státního rozpočtu.
3: Ten, který hledá novou práci, tak má její ocenění o přibližně 12% vyšší hodnotu než tu, kterou měl u minulé práce, což znamená z národohospodářského hlediska nebo z hlediska příjmu veřejných rozpočtů. Toto je velmi pozitivní zpráva.
1: Odbory i zaměstnavatelé zároveň kritizují, že s nimi vláda o změně dopředu nejednala. Nedostatek personálu pomůžou nemocnicím v Česku řešit zaměstnanci z Filipín. Od ledna nastoupí například do Tomojerovy nemocnice v Praze. V Krnově pak půjde o 10 zaměstnanců. Zaplní dlouhodobě neobsazené pozice, jako jsou fyzioterapeuté nebo radiologičtí laboranti.
4: Když máte méně zaměstnanců, tak nemáte takový časový prostor na to, abyste se vracel opakovaně k tomu pacientovi.
5: Vysvětluje vedoucí fyzioterapeutka krnovské nemocnice Hana Sovadinová. Podle ředitelky náborové firmy Kasea Gabriely Pchálkové mají Filipínci vysokou odbornost a kvalifikaci.
6: I empatie k pacientům. Chovají se, jako by to byl jejich rodinný příslušník.
5: Celkem má o zaměstnance z Filipín podle firmy zájem 22 českých nemocnic. Musí mít vysokou školu, 2 roky praxe a absolvovat kurz češtiny. Z Krnova Adam Tomáš, Radiožurnál.
1: Srpnový útok na letiště v Lipsku je podle prezidenta Petra Pavla další snahou Ruska otestovat odolnost Evropské unie a Severoatlantické aliance. Řekl to v rozhovoru pro americkou stanici CNN. Nepřátelské akce Ruska, jako byl třeba útok na Ukrajinu, ale podle Pavla naopak posilují jednotu a odhodlání obou organizací.
7: Země NATO jsou teď sjednocenější a odhodlanější bránit své teritorium. Členské státy jsou kromě toho také připravené vynakládat větší výdaje na svou obranu a odradit Rusko od jakékoliv další vojenské akce.
1: Dva novináři Českého rozhlasu dnes převezmou cenu Rudolfa Metka. Ondřej Soukup a Josef Pazderka ocenění dostanou za popularizaci česko-ruských vztahů ve 20. století. Oba strávili v Rusku několik let jako reportéři i pracovníci neziskových organizací. Oba dál spojuje i příprava podcastu Na východ, připomíná současný šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka.
8: Vlastně celý ten postsovětský prostor má nějaké kontury a zákonitosti, které je zajímavé sledovat. A když se vám ty jednotlivé střípky se skládají do nějakého většího celku, tak z toho třeba vzniká podcast Na východ a povídání o tom, jaké nejrůznější tváře ten postsovětský prostor vlastně má.
1: Cenu Rudolfa Metka uděluje Slovanská knihovna spolu se spolkem Ruská tradice už po 18.
9: Sport. Tenistka Karolína Muchová postoupila na US Open do třetího kola. Britku Boltrovou porazila 6-1, 6-0. Utkání pořadatelé na poslední chvíli přesunuli do arény Louise Armstronga. Obě hráčky tak neměly na přípravu moc času, pokračuje Muchová.
10: Moc ne, popravdě. S tím, že já se tejpuju kotníky a tak dále, tak toho času bylo míň. Ale na jednu stranu jsem byla fakt ráda, že nás přesunuli na ten kurt se střechou, protože s tím deštěm je to takový nevyspytatelný a fakt čekat tady celý den, kdy člověk hrát, je nepříjemný.
9: Třetí kolo si zahrají i Jiří Lehečka s Lindou Noskovou. Nikola Bartuňková zvládla dohrávku a je ve druhém kole. Naopak Karolína Plíšková na Grand Slamu v New Yorku končí. Fotbalisté brněnské zbrojovky v dohrávce čtvrtého kola šance ligy porazili Hradec Králové 1-0 a v tabulce jsou druzí. Bohemians remizovali s Jabloncem 1-1.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
11: Nebezpečí na D1 u hranice, nehoda u Vysokého Mýta. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna teď velmi velký pozor za sjezdem na hranice. Na kilometru 305,5 stojí auto osobní u středových svodidel a půlkou zasahuje do levého pruhu. Zatím neoznačené, tak pozor na to. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte kolony před omezením za Poděbrady. Brzdí se na 38. kilometru, je to až na 35. V omezení tam stálo nepojízdné auto. To už by mělo být pryč, tak vydržte. Na Strakonické na příjezdu do Prahy s Příbrami postojíte asi 10 minut před zúžením u jíloviště. A silnice 35 je stále ucpaná po vážné nehodě u Vysokého Mýta. Na výjezdu směr Litomyšl před benzínkou Ono se srazilo osobní auto s kamionem. Stojí kvůli tomu i konec dálnice D35 směrem z Hradce Králové. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno, během dne hlavně v Čechách ojediněle déšť nebo přehánky. Ráno a dopoledne ještě bude přechodně až polojasno. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy.
12: Krásné ráno, milí posluchači, posloucháte Radiožurnál Sport ve čtvrtek 3. září. Jsme tu od 6 společně s Martinem Charvátem, teď už tedy po 7.
13: Dobré ráno stále.
12: Tak koukám na data a kdo slaví dneska narozeniny. No tak například velmi úspěšný hokejista, dá se říct i hokejová legenda Martin Straka. Tomu je dneska 54 let, tak přejeme všechno nejlepší. A třeba slaví i Michal Rosíva, Petr Čáslava, takže bývalí výborní obránci, tak to hokejové téma vlastně už máme před sebou.
13: No, když zmíníš Petr Čáslava, tak to už se dostáváme pomalu na ten východ Čech od toho západočeského Martina Straky. A na východě Čech strávíme následující minuty, protože se těšíme v našem vysílání na pardubického asistenta Karla Mlejnka. Mistr vstupuje do nové sezóny, ne snad, že by začínala Tipsport Extraliga, ale začíná hokejová liga mistrů.
2: Radiožurnál Sport.
14: Jan Pěruška a Martin Charvát.

0: Přejeme vám krásné ráno ze studia Radiožurnálu Sport. Pokud patříte mezi hokejové fanoušky, tak myslím, že už dneska budete mít o podvečerní večerní program postaráno.
1: V 17 hodin a 30 minut Plzeň nastupí proti švédskému Regule. Liberec se představí v finském Tampere proti Tapaře. No a od 18 hodin mistrovské Pardubice v Lize mistrů nastoupí proti polským Tychám.
0: No pochopitelně všem českým zástupcům budeme držet palce, ale přece jenom teď budeme mluvit konkrétně o českých mistrech z Pardubic, protože ve spojení jsme s asistentem tamního trenéra Pešána, panem Karlem Mlejnkem. Přejeme dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno vám i posluchačům.
1: Pane Mlejnku, my se spojíme takhle brzo kvůli tomu, že vy jste říkal, že už máte v Pardubicích od rána nějaký program. Tak to se s hráči na zápas od 18 potkáte už v brzkém ránu?
2: No tak samozřejmě, no, tak máme jako pravidelně každý den, prostě my se na to musíme dobře připravit a hráčům odprezentovat dobře celodenní program, pardon. To znamená od tréninku přes samozřejmě taktiku na soupeře a tak dále a tak dále.
0: Říkáte jim taky jídelák, co mají před sebou třeba za stravu?
2: No, tak to zase ne, na to už máme zkušený hráči, že to už asi není úplně potřeba.
1: Pojďme k dění, možná i letnímu dění, protože do Pardubic zamířili Matěj Stránský, David Tomášek, Tomáš Nosek, vítěz Stanley Cupu. Když si to tak člověk čte, tu vaši pardubickou sestavu, nepřipadáte si ne jako asistent trenéra v Pardubicích, ale u národního týmu?
2: Tak my jsme samozřejmě velice rádi, že máme takhle kvalitní mužstvo. A samozřejmě to, že ty kluci budou mít ambice na dres nároďáků, tak to může být jedna z dalších jakoby velkých motivací každý do toho hráče a potažmo to věříme a že to bude mít dobrý vliv na výsledky našeho týmu.
0: No když kouká člověk na ten program už z kraje sezony, tak je poměrně nabitý. 4 zápasy v Lize mistrů, teď v té nejbližší době září 7 zápasů v extralize, až začne. Nicméně, jak se vám ta jména tam vyjdou, to je samozřejmě na vás, ale neuvažovali jste dát třeba volno někomu z těch možná zkušenějších hráčů, například třeba hvězdný veterán Roman Červenka, že by nehrál úplně všechno?
2: A tak samozřejmě, že v hlavě něco máme, nejenom v hlavě, ale samozřejmě to i s těma hráčema komunikujeme. Ty kluci samozřejmě o tom ví a ten program je zkrátka šitej tak, že chceme uspět na poli extraligy, chceme uspět na poli Champions League a samozřejmě v kombinaci s tím, jsme si vědomí, jak ta sezona je dlouhá, tak prostě postavit co možná nejvhodnější program pro celý tým a samozřejmě co nejvhodnější program i pro jednotlivé hráče.
1: O vašem útoku jsme mluvili. Co obrana, když vám odešel Libor Hájek, kdybychom porovnali hvězdnost útok versus obrana, tak možná podle někoho v obraně tak hvězdní, jak v útoku nejste?
2: Tak tuším, že se to o nás říkalo i v loňské sezóně. Pravdou je, že celou loňskou mistrovskou obranu ten Libor Hájek jako jediný opustil a jak se zkrátka ve sportovní a v hokejovém prostředí říká, prostě tým se tvoří do 31. ledna, do posledního přestupového termínu a my samozřejmě uvidíme, jak sezónu odstartujeme, kde uvidíme možnosti a tak dále a tak dále. Takže určitě neříkáme ne, ale zároveň neříkáme aktuálně nyní 3. září, že to jakoby evidentně nutně potřebujeme.
0: Karel Mlejnek je asistentem Filipa Pešána v hokejových Pardubicích, kam společně nastoupili v květnu 2025. Nevím, jestli vás to vůbec napadlo to takhle porovnávat, ale teď, když si to představíte, ten úvod třeba

0: předsezonní poslední dny loni a teď ta očekávání. Narážím trošku na to, že majitel Petr Dědek po zisku titulu na té tiskovce teď řekl, že už je klidnější. Tak cítíte se třeba klidněji před touhle sezonou?
1: My se cítíme tak, že samozřejmě chceme zopakovat loňskou sezónu, takže to jsou asi ty pocity, no, ale myslím si, že ty pocity se zkrátka budou jako niť prostě protínat doufám prostě celou úspěšnou sezónou, ale my říkáme, to jsem jako asi v těch myšlenkách hodně daleko, my potřebujeme pracovat den po dni a už v tom dnešním zápase prostě se chceme opravdu prezentovat co možná nejlépe.
2: Dnešní zápas proti polským Tychám se vší skromností a s tím, že člověk má respekt k soupeři, tak polská nejvyšší soutěž Tychy, to asi není celek, který by pro vás nějakým způsobem měl být problémem. Berete to stále jako přípravu, jak se Lize mistrů říkalo před nějakou dobu, zvláště když hrajete proti celku, který je co do kvalit výrazně slabší než vy?
1: Já už jsem to zmiňoval, myslím, v té první odpovědi na vaši otázku. Prostě pro nás je dneska zkrátka ostrý start sezóny. My chceme uspět v extralize, chceme uspět v Champions League. Určitě se chceme teď ten aktuální cíl je dostat se prostě do playoff. To je Champions League a já bych určitě nepodceňoval žádného soupeře. Měl tu možnost pracovat v Liberci, tak jsme dostali norský Lernskog a tuším, že jsme tehdy v jiném formátu ligy, že jsme tehdy ve skupinové fázi s nima doma vyhráli o gol a tam taky a byly to velice, velice těžké a velice urputné utkání, takže my se opravdu na to chceme připravit se vší vážností a se vším respektem k tomu soupeři, ať jakýkoliv.
0: Karel Mlejnek, asistent trenéra hokejových Pardubic, byl s námi ve vysílání na Radiožurnálu Sport. Moc vám děkujeme za váš čas, který jste si udělal opravdu několik hodin před prvním zápasem sezony a přejeme, ať se vám daří bavit fanoušky pardubického hokeje a vám osobně taky.
1: Moc krát vám děkujeme a vám i vašim posluchačům přeju krásný den. Mějte se.

0: 7 hodin 21 minut, tohle byl Billy Idol v našem vysílání. My se opět vracíme k tenisovému US Open, na kterém řada českých tenistů, tenistek už prošla do třetího kola, ale teď bude řeč o tenisce, která to bohužel nezvládla.
1: Bohužel Karolína Plíšková, někdejší světová jednička, si třetí kolo na US Open nezahraje. Na sazené 15. Rusce Schneiderové podlehla po setech 1-6 a 6-7.
0: S bývalou světovou jedničkou, která před 10 lety hrála v New Yorku finále, tak mluvil po jejím zápase po tom aktuální turnaj David Prouza.
2: Karolína, dobrý den. Zápas ve dvou setech, nakonec porážka s Ruskou Schneiderovou. Nachladněji, než by se na New York dalo čekat, hrál to roli třeba pro vás?
3: Asi nehrál jako úplně v tom zápase, ale oproti vlastně tomu prvnímu kolu mi to přišlo taky trošku pomalejší ty podmínky, což jako těžko říct, možná by mi to psalo trošku víc, kdyby to bylo rychlejší, ale na druhou stranu ona je kvalitní soupeřka, takže by si určitě poradila i s tou rychlejší variantou, ale přišlo mi, že to tak jako sbírala, to tady hra prostě běhat jako odzadu a ne, že by hrála pomalu, to ne, ale prostě blokuje a naráží a hodně to a vrátí, jako těch chyb tam bylo jako z její strany, mi přišlo docela málo, což v těch rychlejších podmínkách potom jako člověk prostě víc kazí jako všichni, takže možná jakoby trošku by to bylo lepší pro mě, ale nemyslím si, že to mělo nějaký jako mega vliv.
2: Obecně, když sleduju ten váš návrat, tak přijde mi, že ty servisové gemy třeba nikdy nechodí tak snadno, jako mám chodili dřív. Máte nějaké vysvětlení pro to, čím to může být, jestli se, nevím, soupeřky naučili líp číst na returnu, jestli jsou míče pomalejší?
3: Já myslím, že asi jak ve kterých zápasech, jako mám zápasy, kdy jsem servovala dobře, ale teďka tady ta Amerika nebyla úplně bůhví jaká. Je pravda, že mám taky pocit, že prostě mám strašně returnu zpátky, když jakoby trefím dobrý první servis, ale ten tenis jde nahoru i vlastně ten rok a půl, co jsem byla prostě mimo, tak všichni trénují, všichni hrajou, takže určitě vám něco jako schází. Všichni si teďka jedou ty statistiky, všude máte videa, takže je jasný, že ty soupeřky si to načtou a jsou to prostě mladý holky, takže ty reakce mají prostě dobrý a pokud jako vyloženě netrefím eso na lineu, tak jako mám všechno vlastně zpátky, no, což je nepříjemný, protože byla jsem dřív zvyklá těch bodů ze servisu mít trošku víc a člověku se pak trošku líp hraje, není takový tlak na ten servis a můžete si víc dovolit i na tom returnu, ale tak to teďka prostě je.
2: Obecně koukal jsem na živý žebříček, po druhém kole na US Open skočíte někam na 43. místo, možná se to trochu bude měnit. S ohledem na to, že to je sezóna po zranění, po dlouhé pauze, tak to číslo není úplně špatné, ne?
3: Jo, to určitě ne. Ta sezóna je asi nad očekávání a tak nějak jsem si říkala, že bych byla ráda, kdybych se dostala zpátky do světové stovky během těch pár turnajů, ani jsem vlastně nevyhrála úplně celý ten kalendář. Asi jakoby spokojenost, ale jako cíle v mém případě jsou vždycky vysoký, takže ta spokojenost se hledá dost prostě jako těžce, ale samozřejmě to taky jako tím, jak jsem starší, tak to vidím trošičku jakoby jinak a i ty prohry prostě zvládám daleko jako líp než dřív. Má to taky pro a proti, ale já nebudu lhát, jakoby i tady si myslím, že jsem předvedla jakoby furt kvalitní tenis a vlastně tahle holka je teďka co 15 na světě, takže jedna jakoby z nejlíp v podstatě z, jako z té širší špičky hrajících, takže a jakoby odehrál jsem kvalitní zápas, který se dal podle mě i vyhrát, no, takže jako spokojenost je asi silný slovo, ale beru to tak, jak to je.
2: Karolíno, děkuji za rozhovor a ať máte třeba ještě větší porci spokojenosti v těch dalších turnajích a dalších sezónách.
3: No, je to těžký, samozřejmě. Plány byly jako nějaký a samozřejmě se to tak jako v průběhu mění trošku tím, jak jako hraju, tím, jak se jakoby cítím, takže plán úplně byl jako odehrát ten rok a pak si nějak jakoby tak jako sednout a říct, jak se budu cítit, jak jakoby prostě ta motivace tak nějak tam pořád jako popravdě je a ještě tím samozřejmě větší, tím, že jsem takhle jakoby furt jako v té širší špičce, ale nechci jako v žádném případě se tady nějak jako prostě táhnout jako do 40 a tak, takže jako jestli tohle není poslední sezóna, tak příští bude určitě poslední.
0: Tolik Karolína Plíšková v rozhovoru s Davidem Prouzou, tak vlastně naznačila už, že ten příští rok bude pro ní asi významný, pokud ještě ne tenhle, ale to by možná asi už říkala teď, ne? Že bude,
1: no,
0: končit.
1: Ona už to naznačuje delší dobu, že zkrátka může se dařit, když se bude dařit, tak každá hráčka hraje samozřejmě ráda dál, ale jakmile to začne drhnout, tak proč se tam zdržovat, no, teoreticky. Mm.
0: No, ale tak třeba ještě něco předvede samozřejmě ve zbytku kariéry, přejme jí hodně štěstí, ale na US Open skončila ve druhém kole. Ale na rozdíl od ní tedy můžeme říkat o jiných tenistkách a tenistek, že prošli do třetího.
1: No, Nikola Bartuňková ta ještě do toho druhého, protože dohrávala kolo první z minulých dní, dolala Egypťanku Šerifovou jasně 6-1 a 6-2, jasně postoupila také Karolína Muchová, to už je do tebou zmíněného třetího kola, Britku Boltrovou Dostolova zničila 12-1, tedy 6-1, 6-0.
0: Hmm. Nevím, jestli jsi říkal, teď se neposlouchá Linda Nosková?
1: Budu postupovat. Mm. Linda Nosková také postupuje dál po té, co si dokázala poradit s Stara Rudiovou hráčkou z Tajska po setech 6-4 a 6-2. Dál jde také Jiří Lehečka, ten také jednoznačně 3-0 sety porazil Brita Samuela. No a velmi rychle to za sebou měla také Karolína Muchová, kterou už jsme vlastně říkali, ale ještě jsme nezmiňovali, ano, zmiňovali jsme.
0: Zmiňovali jsme všechny, ale dneska přece jenom pozveme ještě na program, který začne zase po 17. toho středoevropského času. David Průza bude na místě. Tři české tenistky, ve druhém kole Siňáková, Bousková, Bartuňková a pak ve druhém kole Svrčina a Menšík. Takže celkem pět českých zástupců, budeme věřit, že se bude dařit a že budete poslouchat. Wow!

0: Dobré ráno v půl osmé. A teď další zprávy a Jana Utendorská.
1: Po rozpočtu na příští rok bude dnes jednat premiér Andrej Babiš hnutí ANO se zástupci koaličních motoristů. Ti kritizují plánovaný schodek 389 miliard korun a chtějí navrhnout konkrétní úspory. Pondělí chce na koaliční radě otevřít otázku rozpočtu také hnutí SPD. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO už dřív uvedla, že se změnám nebrání, pokud koaliční partneři navrhnou konkrétní úpravy. Možné úspory ale vidí maximálně v řádu jednotek miliard. Rusko uzavře německé Goetheho instituty v zemi. Agentuře Interfax to řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Moskva tak podle něj reaguje na ohlášené uzavření ruského domu v Berlíně. Německá vláda krok oznámila tento týden po objevení výbušného dronu na letišti Lipsko-Halle. Berlín z pokusu o útok viní Moskvu. Thajsko zkrátí turistům z desítek zemí, včetně Česka, pobyt bez víza. Od poloviny září tam budou moct zůstat 30 dní místo současných 60. Změna se týká většiny zemí Evropské unie, ale třeba i Spojených států nebo Číny. Pobyt si turisté budou moct za určitých podmínek jednou prodloužit. Thajsko zpřísnění pravidel vysvětluje snahou omezit kriminalitu cizinců. A v Praze a okolí je více než 3,5 tisíce kilometrů zaniklých cest. Zmapovali Institut plánování a rozvoje hlavního města. Jedná se o staré polní, poutní nebo obchodní stezky. Podle studie by se mohla více než polovina z nich obnovit, protože je vlastní obce nebo stát. Sport. Tenisté Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka jsou na US Open ve třetím kole. Všichni uspěli bez ztráty setu. Druhé kolo si po úspěšně zvládnuté dohrávce zahraje Nikola Bartuňková. Naopak pro Karolínu Plíškovou Grand Slam v New Yorku ve druhém kole skončil.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D52 u Rajhradu a zavřená silnice 35 u Vysokého Mýta. Na dálnici D52 z Pohořelic do Brna dejte pozor u Rajhradu. U benzinky ono šetří policisté nehodu a dojíždí se do kratší kolony na 9. kilometru. Více ucpaný je tam nájezd z Rajhradu na dálnici, tam je kolona už z Holasic. Silnice 35 hlavní tak z Hradce Králové do Olomouce je u Vysokého Mýta neprůjezdná. Na výjezdu z Mýta na Litomyšl odklízejí následky vážné nehody auta s kamionem a stojí to v obou směrech. Dlouhá fronta je i na dálnici D35 ve směru z Hradce Králové. Moc se to nehýbe, doporučujeme sjet už na 166. kilometru na Vysoké Mýto. V Praze silný ranní provoz, kolony standardní na obvyklých místech. O něco větší možná kolona v Liberecké ulici ve směru z D8 do centra. Tam před sjezdem na Bulovku blokují levý pruh 3 auta po nehodě. Dost ucpaný i pražský okruh v obou směrech před sjezdem na Ořech ve směru z D1 na letiště už taky regulují vjezdy do tunelů. No a připomínáme ucpanou Strakonickou na příjezdu do Prahy z Příbramy. U jíloviště zúžení a postojíte 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Aktuálně nad Českem převážně oblačno, jen výjimečně se objevuje slabá přeháňka. Teploty se většinou pohybují mezi 11 a 16 stupni. Chladněji právě kolem 11 stupňů je například v Karlových Varech nebo v Liberci. K 15 stupňům se blíží teplota v Bystřici pod Hostýnem a nejtepleji kolem 16 stupňů je třeba v Brně. Ráno a dopoledne pak bude mraků přechodně méně až polojasno, postupně se ale opět oblačnost zvětší a ojediněle může i sprchnout. Odpolední teploty vyšplhají na příjemných 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy bude opět o 2 stupně tepleji. Na hřebenech hor ukážou teploměry kolem 17 stupňů. Zítřek pak bude nejteplejším dnem v tomto týdnu. Čekají nás teploty od 25 do 29 stupňů. Na jihu Moravy zažijeme letos už 52. tropický den tohoto roku. Teploty totiž vyšplhají až k 31 stupňům Celsia. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 37 minut, nevím, jestli to máte vy, nevím, jestli to tak má Martin Charvat, který je tady se mnou ve studiu, ale často mám třeba slabost a větší vztah některým i fotbalistům, které jsem prostě našel nebo dostal na plakátu v nějakém časopise. A takhle to mám třeba s fotbalisty Interu Milan. Já jsem tomuhle týmu snad nikdy nefandil, ale prostě v jednom nějakém, nevím, co to bylo, pro fotbal, kdysi byl plakát vítězů právě Ligy mistrů 2010 a prostě jsme si polepili pokoj a tam byli právě dlouhá léta i tihle borci, včetně Julia Cezara, který dneska slaví 47. A k tomuhle Brazilci jsem se jenom krátce chtěl dostat, že vlastně si ho spojil s tím Interem, byť chytal ještě v jiných klubech s Radkem Černým v Kings Park Rangers. V Brazílii zažil taky ten děsivý debakl s Němci na mistrovství světa 1-7, ale tak jenom, že měl docela tu úspěšnou sezonu před nějakými 16 lety.
1: Já marně přemýšlím v hlavě, kdo 2010 hrál v poli za Inter.
0: Já jsem koukal, že tam byl Andy van der Meijde, Javier Zanetti.
1: Javier Zanetti, no. Toho jsem chtěl tipnout, ale nechtěl jsem být mimo.
0: No, a teď teda marně pátrám po těch dalších. No, ale
1: jsem právě myslel, jak to máš na plakátu.
0: Byl tam třeba Diego Milito, myslím, Esteban Cambiaso tam taky byl. Takže, no, je to 16 let, ale pár men bychom dali, tak Wesley Sneijder, fantastický vlastně, Maicon na pravém beku, Brazilec, a Jose Mourinho tomu všemu šéfoval. Takže vlastně pár men jsme dali dohromady, ale tak přejeme všechno nejlepší těm, kteří dneska slaví narozeniny.
1: Jo, dobře. Pojďme k tomu, že dnes bude desítka po 10. hodině. Líbí se mi tvůj nápad a nějaká taková jako zajímavá nápověda na sociálních sítích, kdy ukážeš fotku z táborské zoo, kterou velká část tvých sledujících poznala velmi hezky. Ale ty dnes budeš takovým myslivcem, takovým opatrovníkem jednoho hezkého krmelce, že?
0: Je to přezdívka vlastně bývalého reprezentačního útočníka Michala Kramenčíka, který přijde jako vlastně bývalý spoluhráč i svěřenec Pavla Horváta. Protože on, když se vracel do Plzně po 5 letech, co různě tak putoval po hostováních, tak ještě zažil vlastně zbytek vlastně Pavlovy éry, co by hráče, ale pak, když se tady definitivně vracel, tak Pavel tam byl asistentem a vlastně zažil ho, myslím, u dvou titulů jako asistenta, takže spolu mají tuhle vzpomínku, ale pak taky myslím, že vzpomínku, když byli protějšci na protější straně a to se třeba úplně kolem ramene drželi. Myslím, to bylo v tom období, kdy Michal Krmenčík vzal nabídku Slavie a Pavel byl na lavičce Plzně jako asistent Michala Bílka.
1: No, těch témat, která bys mohl otevřít s Michalem Krmenčíkem, je celá řada, ať už asijský fotbal, belgický fotbal, nevím, jestli tam plánuješ zamířit.
0: Tak Brugy, teď jsem to nedávno někde řešil, že vlastně ten tým sdílí stadion Jana Breidla s Cercle, tedy se svým městským rivalem, ale opravdu to už bychom trošku odbočili. Možná některá známá jména, se kterými hrával, teď na mistrovství světa si za Belgii trefil třikrát Charles de Cattelare, nebo Cattelare, skorovali proti Španělům ve čtvrtfinále, tak na toho bychom se taky mohli zeptat. A Christos Colis, protože sleduju Premier League, tak to je nová akvizice Arsenalu a s ním byl zase v PAOKu Soluň, kde mimochodem prý na něj vzpomínají na Michala Krmenčíka, protože jim vystřelil pohár. Takže myslím, že téma je dost, Martine.
1: No, ty vazby, máš je najité krásně. Po 10. hodině to prodáš. Michal Krmenčík, hostem desítky Pavla Horváta, Jan Pěruška bude moderovat.
0: A Pavel Horvát, pochopitelně, na to se těšíme hodně.

0: 7 hodin 44 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme krásné ráno a teď tady máme opravdu sportovní aktuality, o které byste neměli přijít.
1: Je tady totiž sportovní přehled, už jste v něm několikrát slyšeli o tenisovém US Open a teď o něm pochopitelně musíte na úvod toho přehledu slyšet znovu. Právě s tím přehledem je ve studiu Lukáš Michalík, dobré ráno znovu.
2: Pánové, znovu vás zdravím i všechny posluchače, krásné ráno. Do třetího kola New Yorkského Grand Slamu postoupily obě wimbledonské finalistky Linda Nosková a Karolína Muchová. Nosková si ve dvou setech poradila s Tajkou Tara Rudiovou, Muchová s Britkou Boltrovou. Mezi muži uspěl Jiří Lehečka, který porazil Brita Samuela 3-0 na sety. Na začátku utkání český reprezentant při jednom z úderů uklouzl a narazil si loket.
3: Nebylo to nic příjemného, bylo to docela bolestivý, ale prostě pro mě jako nebyla varianta si to dát do hlavy a hrál jsem jak dál, jako by se nic nestalo.
2: Do druhého kola US Open postoupila Nikola Bartuňková, která v dohrávce zdolala Egypťanku Šerifovou ve dvou sadách. S posledním Grand Slamem sezony se ve druhém kole loučí Karolína Plíšková. Ta podlehla Rusce Schneiderové 0-2. Někdejší světová jednička Plíšková mluvila po utkání o tom, jak je pro ní čím dál těžší získávat přímé body z podání.
4: Ten tenis jde nahoru i vlastně ten rok a půl, co jsem byla prostě mimo, tak jako všichni trénují, všichni hrajou, takže určitě vám něco jako schází, určitě všichni si jedou ty statistiky, všude máte videa, takže je jasný, že ty soupeřky si to načtou a pokud jako vyloženě netrefím ESO na lineu, tak jako mám všechno vlastně zpátky, no, což je nepříjemný, protože byla jsem dřív zvyklá těch bodů ze servisu mít trošku víc a není takový tlak na ten servis a můžete si víc dovolit i na tom returnu, ale tak to teďka prostě.
1: Fotbalisté Zbrojovky Brno porazili v dohrávce čtvrtého kola šance ligy Hradec Králové 1-0. Nováček se tak posunul na druhé místo neúplné tabulky a ztrácí jen bod na vedoucí Slávii. Asistenta trenéra Jana Baránka, ale v této fázi sezón víc než pohled na tabulku těší, že tým nedostal gól.
5: My víme, že ten fotbal není úplně, že bychom toho soupeře přehráli od první do 90. minuty, ale právě se snažíme odrazit od toho výkonu v té defenzivě a musíte zlobit i v té ofenzivě. Takže v tom se snažíme zlepšovat a zatím se nám to daří a když to mužstvo pracuje, tak potom i to štěstí se k vám někdy jakoby odrazí, takže jsme na to samozřejmě rádi.
1: V další středeční dohrávce fotbalové šance ligy Bohemiance remizovali s Jabloncem 1-1. Podrobnosti o tom uslyšíte za chvíli.
2: Fotbalista David Douděra přestoupil ze Slávie do amerického FC Cincinnati, kde se potká s jiným reprezentantem Pavlem Buchou. S klubem z MLS podepsal smlouvu do konce sezony 2027-28 s opcí na další ročník. Slávie opustil i další obránce Samku Kamara. Francouzský stoper odešel na roční hostování bez opce do Slovanu Bratislava, se kterým si zahraje Ligu mistrů.
0: Fotbalový útočník Tomáš Čvančara by se po třech letech mohl vrátit do české ligy. Podle informací německé stanice Sky Sports míří z Mönchengladbachu na roční hostování do Hradce Králové. Bývalý reprezentant odešel do Borussie v létě 2023 ze Sparty, ale v Německu se i vinou zranění příliš neprosadil. Z Mönchengladbachu už dvakrát hostoval v Antalyaspor a Celticu Glasgow.
1: A fotbal naposledy, hráčky Sparty si hlavní fázi Ligy mistryně nezahrají. Na úvod závěrečného předkola sice doma porazili Servet Ženeva 3-2, ve středeční odvětě ale prohráli ve Švýcarsku 0-3 a budou pokračovat ve druhém předkole evropského poháru. Do něj se probojoval Liberec, který vyřadil bosenské Sarajevo.
2: Vyšlo to krásně, s cyklistickým okénkem začínám já. 11. etapu Vuelty vyhrál v hromadném spurtu Brit Matthew Brennan, připsal si třetí triumf v tomto ročníku. Červený dres lídra uhájil Španěl Enric Mas, v hlavním pelotonu dojel ve stejném čase jako vítěz i český cyklista Jan Hirt.
1: Matyáš Vacek ovládl časovku na úvod cyklistického závodu ZLM Tour v Nizozemsku. Druhého Dána Larsena porazil na 21 km dlouhé trati o 19 sekund a připsal si deváté vítězství mezi profesionály, kterým se navíc dostal k tomu, že má dobře našlápnuto k ovládnutí u celého závodu, nejen úvodní časovky.
2: Úřadující olympijské šampionky a mistryně světa Italky porazili ve čtvrtfinále mistrovství Evropy volejbalistek v Brně Švédsko 3-1 na sety. Do sobotního semifinále v Istanbulu postoupil i další favorizovaný tým. Srbky zdolali Řecko 3-0. V boji o postup do finále Srbky narazí na lepšího z dnešního duelu mezi Německem a Tureckem. Italky čekají Polky nebo Nizozemky.
0: Tolik úvodní sportovní přehled dne, který připravil Lukáš Michalík. Moc děkujeme.
2: Díky, naslyšenou.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: 7 hodin 53 minut se vracíme k fotbalové šance lize. Ano, ve čtvrtek, protože ve středu se hrály dvě dohrávky čtvrtého kola.
3: Jedna skončila vítězstvím Zbrojovky Brno, která zdolala Hradec Králové 1-0. A teď se dostáváme k té druhé, která byla remízová.
2: No, dvakrát v ní trefili břevno, ale vlastně nebýt penalty, tak by Klokani gól asi nedali.
3: Fotbalisté Bohemians ale díky proměněnému pokutovému kopu dokázali v šancelize bodovat po čtvrté v řadě. V dohrávce čtvrtého kola remizovali s Jabloncem 1-1.
4: Já nevím, kdo přesně od nás to tam křičel, ale jeden, dva kluci, co byli blízko, tak jako viděli, tak křičeli. Tak jsme to šli říct rozhodčímu, samozřejmě říká, že se to hned bude kontrolovat, ale já osobně jsem to třeba samozřejmě neviděl, viděl, že bylo jako souboj, ale nevěděl jsem, jestli to vůbec padlo na ruku nebo ne. A pak, jak už se čekalo Dio, tak samozřejmě vždycky je to známka toho, že by to jako mohlo být. A jak už se šel rozhodčí podívat, tak jsme samozřejmě doufali, že to penalta bude.
5: Popisoval situaci z 65. minuty kapitán Bohemians Aleš Čermák. Jeho spoluhráč Liška v pokutovém území z bezprostřední blízkosti hlavou poslal míč do ruky hostujícího Java a rozhodčí zaoral po dlouhé poradě s videorozhodčím a následném zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil pokutový kop pro domácí.
6: Já to nechci nějak hodnotit, aby to nevyznělo se, že brečím, to jako není tak, ale myslím si, že to nepísne rozhodčí, že VAR má opravovat prostě zjevné chyby. Tohle to není žádná zjevná chyba za mě.
5: Prohlásil trenér jabloneckých fotbalistů Luboš Kozel. Severočeši až do té chvíle vedli, protože v nastavení první půle skóroval Cedidla.
7: Samozřejmě vždycky, když vám takhle spadne na ruku, tak to je prostě jako nějaká smůla. Ty ruky se pískají prostě podle mě na celém světě jako nejednoznačně. To tak je.
5: Myslí si trenér Bohemians Jaroslav Veselý.
7: Já jsem viděl ruku v pravém úhlu, na kterou to jako spadlo, ale já jako se v tom ztrácím a trošku musím říct, že mi chybí prostě nějaké vyjádření, abychom aspoň věděli, jako, jestli třeba ten výrok je špatný nebo není. My ani nevíme vlastně dneska, jestli vlastně ty výroky jako jsou ve shodě třeba s nějakou filozofií té komise.
5: Nařízenou penaltu Aleš Čermák chladnokrevně proměnil a zařídil tak Bohemians proti Jablonci vyrovnání na konečných 1-1. Z Dělíčku Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: fotbalová Liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slávii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové Lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slávie v Lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje Ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slávii ve fotbalové Lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Do kin míří strhující dokument Zápas století. Rok 1986, aztécký stadion v Mexico City. Na jedné straně Diego Maradona, na druhé Peter Shilton. Utkání mezi Anglií a Argentinou se zapíše do dějin. Co ale předcházelo boží ruce u gólu století? Jakou roli se hrála národní hrdost a válka o Falklandy? Poznejte zákulisí legendárního utkání v dokumentu Zápas století. Kinech od 3. září. Mediálním partnerem filmu je Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 8 hodin. Zprávy pro nás má Jana Utendorská.
5: Premiér Babiš bude jednat s motoristy o možných úsporách v rozpočtu na příští rok. Dánsko podle šéfa kontrarozvědky odhalilo plány na ruskou sabotáž. Tenisté Muchová, Nosková a Lehečka postoupili na US Open do 3. kola. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště brzdí provoz nehoda u nájezdu z Barrandova. A bude oblačno, teploty do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Motoristé chtějí dnes představit premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO více než 20 návrhů na snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Koaliční straně se nelíbí plánovaný deficit 389 miliard korun. Odpolední schůzky se zúčastní i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Premiér Babiš včera řekl, že si za rozpočtem stojí.
6: Já jsem byl ministr financí, samozřejmě ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Teda máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit věci do nemocnic, máme zastavit přístroje vybavení.
5: S navrhovaným deficitem nesouhlasí ani koaliční SPD. Příliš vysoký je i třeba podle prezidenta Petra Pavla. Dánsko odhalilo plány na ruskou sabotáž. Terčem měly být firmy, které vyrábějí vojenské vybavení pro Ukrajinu. Deníku Berlingske to řekl, že v dánské kontrarozvědky. Ta o podobných případech běžně veřejně nemluví. Tentokrát ale byl výběr cílů a přípravy tak konkrétní, že zpravodajci považovali za nutné informaci zveřejnit. Ukrajina zřejmě změní systém varování před ruskými leteckými útoky. Vláda má o nových pravidlech rozhodnout už dnes. Týkat se mají třeba fungování podniků a úřadů během poplachů nebo zákazu vycházení. Kyjev tak reaguje na změnu ruské taktiky. Moskva v posledních dnech útočí na ukrajinská města nejen v noci, ale opakovaně i přes den.
7: Nově mají sirény různými signály oznamovat dva druhy poplachu. Žlutý, když poletí jednotlivé drony, a červený, když se budou blížit balistické rakety nebo půjde o masivní útok dronů a raket. Varování bude víc zaměřené na konkrétní ohrožené oblasti. Při žlutém nebudou muset podniky přerušit práci a obchody zavřít. V době žlutého poplachu mají v provozu zůstat i některé linky kyjevského metra a povrchová doprava. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zmínil i možnost zkrácení zákazu nočního vycházení v Kyjevě. Dnes platí od půlnoci do 5 hodin ráno. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
5: V olomouckém chrámu svatého Mořice začíná tradiční mezinárodní varhaní festival. Během 6 koncertů představí nejlepší evropské interprety. Dnešní úvodní koncert bude patřit české premiéře mše pro Notre Dame, britsko-amerického varhaníka a skladatele Davida Brixe.
8: Po Poprvé v historii festivalu vystoupí v doprovodu Varhan i pěvecký sbor, říká dramaturg přehlídky Karel Martínek.
9: Konkrétně akademický sbor Šerotín pod vedením Pavla Koňárka. Na tomto koncertu představí mši Davida Briggse, britského skladatele varhaníka, který mimochodem taky vystoupí na posledním koncertu. A kromě této mše zazní ještě Pašiová symfonie Marsa Dupreho, stěžení dílo skladatele, který letos vlastně jubiluje na festivalu.
8: Úvodní koncert Mezinárodního varhaního festivalu natáčí Český rozhlas Vltava. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál. Sport.
10: Karolína Muchová, Linda Nosková a Jiří Lehečka si na tenisovém US Open zahrají třetí kolo. Do kola druhého prošla Nikola Bartuňková, která uspěla v dohrávce zápasu odloženého kvůli dešti. Karolína Plíšková naopak po prohře s Ruskou Schneiderovou na newyorském Grand Slamu ve druhém kole končí. Bývalá světová jednička se na okruh WTA vrátila po dlouhém zranění kotníku v lednu a ve světovém žebříčku bude okolo 40. místa. O tom, jestli bude v kariéře pokračovat i příští rok, zatím Plíšková jasno nemá.
11: Motivace pořád jako popravdě je samozřejmě větší tím, že jsem takhle jakoby furt v té širší špičce, ale nechci jako v žádném případě se tady nějak táhnout jako do 40 a tak, takže jestli tohle není poslední sezóna, tak příští bude určitě poslední.
10: Fotbalisté brněnské Zbrojovky v dohrávce čtvrtého kola šance ligy zdolali Hradec Králové 1-0 a posunuli se na druhé místo neúplné tabulky. Jablonec remizoval v Dělíčku s Bohemians 1-1.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nebezpečí na D1 u Bíteše a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor u sjezdu na Velkou Bíteš. Na kilometru 161,5 v levém pruhu větší kus pneumatiky. Vybočuje se. Na D1 směrem do Prahy pak i kolona. Na kilometru 134 u sjezdu na Měřín zabrali silničáři levý pruh. Zatím je to do 10 minut. Na D1 kolony i na příjezdu do Brna z Prahy, aktuálně od 177. kilometru. Pro osobní je to asi na půl hodiny. Silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce je u Vysokého Mýta neprůjezdná. Na výjezdu z Mýta na Litomyšl odklízejí následky vážné nehody. Fronty jsou dlouhé v obou směrech, a to i na dálnici D35 směrem z Hradce Králové na Mýto. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště kolona výrazně zpomalila. Na kilometru 16,5 přímo u nájezdu z Barandova kamion s osobním autem po nehodě blokují pravý pruh, regulují vjezdy do tunelu a stojí to od Jesenice s omezení. Vyhněte se. Menší fronty na okruhu čekejte i ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. A vůbec v Praze silný ranní provoz kolony na obvyklých místech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno během dne hlavně v Čechách, ojedinělé déšť nebo přehánky. Ráno a dopoledne bude přechodně až polojasno. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy.
14: Hezké ráno, milí posluchači, máte naladěný Radiožurnál Sport a pokračujeme v dalších tématech s Martinem Charvátem.
15: Krásný den vám všem.
14: Tak témat bude dost aktuální, ta, co nás čekají, ta, co máme třeba za sebou v ohledu toho sportovního dění, ale nicméně můžeme teď uvést, Martine, ještě přece jenom to, že máme soutěž a tradiční čas 8.50 vám nabídne možnost se utkat o ceny.
15: Přesně tak, soutěž bude, ceny budou také. Mimochodem dnes je 3.9. Zápas století je film, na který jsme vám dávali vstupenky, takže ti, kteří zvítězili v minulých dnech a právě tuhletu cenu si vybojovali v naší soutěži, tak dneska mají poměrně zajímavý, hezký večerní program.
14: To byly lístky na dnešek.
15: Přesně tak, na 3.9.
14: Koukám na to, dvě vstupenky na St. Ledger do Chuchle, to je vlastně závěrečná část z té tradiční trojkoruny rovinatých závodů v Česku, mezi které patří Jarní cena, České derby a St. Ledger. No a právě to jsou dvě vstupenky v dnešní soutěži, které můžete vyhrát na neděli 6. září. Takže i neděli si můžete udělat hezkou s Radiožurnálem Sport.
15: Soutěž v 8 hodin a 50 minut. Bude to soutěž, kdybych měl hodně nejapně naznačit, také s tématem, řekněme, zvířecím, ale s koňmi to nebude mít úplně moc společného.
14: Dobře, já nevím, kam směřuješ, ale nechám se taky překvapit. Věřím, že se zapojíte do soutěže, ale to až za zhruba 3/4 hodinky. Teď na aktuální témata. Hezký poslech.
15: Hezký den.
12: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Martin Charvát.

0: 8 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport, když začínalo léto. Vlastně ještě před prázdninami jsme tady hodně mluvili o jednom velkém návratu, který se nakonec nezdařil, protože čeští fotbalisti se vraceli po 20 letech na mistrovství světa. Teď budeme mluvit taky o navrátilkyních na velký světový šampionát ne po tak dlouhé době a doufám, že po tom šampionátu budeme to hodnotit trošku lépe.
1: A doufejme, že budeme hodnotit šampionát, který bude co nejdelší z pohledu českých hráček, protože zítra ve 20 hodin a 15 minut vstoupí české basketbalistky do mistrovství světa zápasem proti Italkám. Teď jsme na Radiožurnálu Sport ve spojení s asistentem hlavní trenérky Romany Ptáčkové, tedy Martinem Baštou. Přejeme vám dobré ráno.
2: Dobré ráno všem.
1: Jaké je takhle natěšení den před začátkem mistrovství světa u české basketbalové ženské reprezentace?
2: Jo, natěšení je obrovský, všichni se ohromně těšíme na ten začátek turné, jak jste říkali, tak je to návrat taky po 12 letech, takže očekávání jsou určitě velká a doufám, že si to všichni tady nejenom užijeme, ale i předvedeme nějaký dobrý výkon, aby jsme si tu náladu jako udrželi.
0: Budeme držet palce, pochopitelně. Jaké jsou podmínky v Berlíně, jak to na vás dýchlo před mistrovstvím světa, protože už zkušenost máte. V úterý jste tam hráli proti Jižní Koreji tu generálku vítěznou nakonec.
2: Jo, tak včera jsme se dostali poprvé do zápasové haly, takže tam to na nás dýchlo hromě, úplně všechno krásně polepený znakama mistrovství světa a rozhodně trénovat v tak obrovský hale, tak je to nejenom zážitek, ale i taková nějaká jako zodpovědnost, no, takže určitě to na nás dýchlo, ale věřím, že nás to úplně nesváže.
1: Máte za sebou 5 přípravných zápasů, 4 z nich vítězné, v těch vítězných po každé přes 70 bodů nastřílených, což chápu, samozřejmě to souvisí i s tím, jak hraje soupeř a podobně, ale jak důležité je, že i bez podkošových opor, a k tomu se dostaneme, tak dokážete být bodový?
2: Tak nějakou větší roli museli převzít jiný hráčky na hřišti, to jsme velmi rádi. Výsledky si myslím, že jsou až na to čekávání, že jsme se trošku báli toho, jak to bude vypadat bez těch našich dvou pivotek. Každopádně museli jsme změnit trošičku systém hry, což zatím se nám povedlo, ale opravdu, jak na tom jsme, asi ukáže až ten ostrý zápas, no, kdy přijde ten velký tlak a hlavně i ta kvalita jakoby těch chytalek Číňanek a Ameriky bude trošičku na jiný úrovni. Ale myslím si, že příprava se nám jakoby povedla a teďko potřebujeme jenom udržet v hlavách, že jsme schopní hrát jakoby s kýmkoliv.
0: Martin Bašta zmínil, jak 3 soupeřky ve skupině českých basketbalistek na mistrovství světa, tak úspěšnou přípravu 4 z 5 duelů Češky vyhrály, tak taky změnu toho herního systému. My se, pane Bašto, ještě rádi vrátíme k tomuhle tématu. Jak se tohle dělá na reprezentační úrovni? Hráčky mají nějaké návyky a vy musíte nějakým způsobem zase trošku zkusit něco jiného.
2: Tak určitě je to složitý. Přijít o dvě stěžení pivotky není jednoduchý se s tím jako nějakým způsobem vypořádat, ale bohužel v téhle situaci jsme, takže holky, které tady jsou, tak jsou trošičku mladší na téhle pozici, což jsme rádi, že je můžeme nějakým způsobem zapojit. Každopádně ty zkušenosti nám tam chybějí a potom, jak jsem říkal, musí převzít trošičku větší roli jiný hráčky menšího vzrůstu, takže ten systém se mění těžce, každopádně je to furt 5 na 5, hraje

0: s jedním míčem a musíme se s tím poprat, jo. Takže věřím, že ten systém jsme nastavili takovým způsobem, aby to bylo úspěšný.
1: Mluvíme o dvou pivotkách, doplníme jména. Ema Čechová si lidově řečeno utrhla koleno v květnu a bohužel musela na operaci, stejně tak v květnu byla na operaci Julie Reisingrová, která se potom nedokázala dostat do sestavy. Zajímá mě, jak moc budou chybět centimetry a jak moc ten změněný systém může být i v obraně, protože až budete hrát v základní skupině mistrovství světa proti Číňankám, ty tam mají dvě hráčky výrazně přes 2 metry, tak centimetry se asi těžko nahradí, ne?
0: Jo, tak když naše dvě nejvyšší hráčky po 190 cm, který už tady další moc nemáme, tak ty centimetry do těch 220 a 214, nebo kolik ty Číňanky mají, tak rozhodně chybět budou. Ale myslím si, že to zvládneme a bude to v pohodě.
2: Budeme držet palce, pochopitelně, ať to všechno vychází. Nicméně nabídněte nám prosím ještě svůj pohled na to, jak obtížná je skupina D, ve které zahájíte snažení proti Italkám, pak samozřejmě zmíněné Číňanky a Američanky.
0: Za mě si myslím, že to je asi jedna z nejtěžších skupin. O Američankách se úplně asi bavit nemusíme. Italky šly teďko hrozně nahoru na posledním mistrovství Evropy. Dokonce vybojovali po strašně dlouhý době medaily, takže mají velmi dobrý zkušený tým. A Číňanky samozřejmě, ty na posledním mistrovství světa taky, myslím si, že byly někde na medailové pozici. Teďko bych asi přesně říkal, nechci říct, jakou medaili získali. Takže rozhodně náročná skupina, ale myslím si, že tou menší sestavou my můžeme dělat problémy jakoby všem. A neodpověděl jsem na předchozí otázku, to se omlouvám, takže si myslím, že když budeme hrát tak agresivně, jak bychom potřebovali, tak ty soupeři s tím budou mít problémy a přeci jenom ta výšková převaha je v něčem dobrá. V něčem nám to chybět bude, ale proti té agresivitě, kterou bychom chtěli mít, tak to může být i nevýhoda. Takže si myslím, že tu nevýhodu můžeme překlopit na naší výhodu a můžeme být velmi nebezpeční pro ně.
1: Snad budou mít soupeřky s českým týmem potíže a snad těch soupeřek bude více než zmiňované 3 Italky, Číňanky a Američanky. Tohle byl Martin Bašta, asistent hlavní trenérky Romany Ptáčkové u ženské basketbalové reprezentace, která zítra vstoupí do mistrovství světa. Hodně štěstí a moc krát děkujeme.
0: Děkuji, naslyšenou.

0: 8 hodin 21 minut, zdravíme vás ze studia Radiožurnálu Sport. Mluvili jsme už o tom, že zítra začíná mistrovství světa v basketbale žen, dneska začíná hokejová Liga mistrů, včera pokračovala fotbalová šance liga dohrávkami, no a samozřejmě také sledovali jsme a sledujeme tenisové US Open, které aktuálně tak má zhruba po druhém kole a před sebou třetí kole. Já říkám zhruba, protože podle mě tam ještě nějaké dohrávky druhého kola
1: jsou. Rozumím ti, těch bude vlastně velká část, ale zatím to jde těm českým hráčům jako po másle, co se týče těch hlavních jmen. Linda Nosková 6-4, 6-2, postup do třetího kola. Jiří Lehečka 6-4, 6-2, 6-4, také postup do třetího kola. A ještě rychleji v něm byla Karolína Muchová.
0: No nezdržela se na kurtu ani hodinu, to si říkám, je vlastně, že přijdeš, ani se nespotíš možná.
1: No možná to zametání kurtu bude trochu delší. Každopádně Katie Boultrovou Britku vyprovodila po setech 6-1 a 6-0.
2: No jo, určitě je fajn hrát takhle rychle, trošku ušetřit nějakou energii, čas a tak dál v těch prvních kolech je na Grand Slamech důležitý, takže jsem ráda, že ty první dvě kola byly takhle rychlé.
3: Pochvalovala si Karolína Muchová, která v singlu hraje první turnaj od wimbledonského finále. Po něm podstoupila drobný operační zákrok.
2: No tak určitě jsem tam nestihla úplně to tělo připravit na 100% fyzicky a malý bolístky nebo takovou nedotrénovanost cítím, ale to, že hraju tady takhle rychlý zápasy, tak docela pomáhá.
4: A steamroll start to the 2026 US Open for Karolína Muchová.
5: Statistika jedna, co na mě vykoukla u vás v letošní sezóně na tvrdém povrchu 24, to je, byť samozřejmě na statistiky se nehraje, ale to číslo je docela pěkné, ne, ten poměr.
2: 24?
5: 24 tedy.
2: Jo, tak na to, že jsem vynechala nějaký ty tisícovky, tak je to docela hezký číslo. Jsem ráda, že se mi daří na těch betonech.
3: Vyprávila v New Yorku dobře naladěná Karolína Muchová. Nerozhodili ani fakt, že pořadatelé s ohledem na všude přítomný déšť přesunuli její zápas na zastřešený kurt Louisa Armstronga a moc času hráčkám nedali.
2: Moc ne, popravdě. S tím, že já se tejpuju kotníky a tak dál, tak toho času bylo míň, ale na jednu stranu jsem byla fakt ráda, že nás přesunuli na ten kurt se střechou, protože s tím deštěm, ať už včera nebo dnes, je to takový nevyspytatelný a fakt čekat tady celý den, kdy člověk hrát, je nepříjemný, takže i to, že jsem tam neměla tolik času, tak jsem říkala, jo, chci určitě jít hrát na ten LA, aby jsme hráli ten zápas.
3: Karolínu Muchovou čeká ve třetím kole US Open souboj s domácí Emou Navarovou. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál v 8:30. Zprávy s Janou Tendorskou.
9: Českým nemocnicím pomůžou s nedostatkem personálu zdravotníci z Filipín. Od ledna nastoupí třeba do pražské Thomayerovy nemocnice. V Krnově pak budou pracovat například jako fyzioterapeuti nebo laboranti. O zaměstnance z Filipín má podle náborové agentury zájem už více než 20 českých nemocnic. Podrobnosti přidá ranní Radiožurnál už za 10 minut. Cenu Rudolfa Medka dnes převezmou dva novináři Českého rozhlasu. Šéfredaktor Stanice Plus Josef Pazderka a komentátor Ondřej Soukup. Ocenění uděluje Slovanská knihovna a spolek Ruská tradice letos už po 18. Porota dvojici vybrala za popularizaci česko-ruských vztahů ve 20. století. Oba novináři strávili v Rusku několik let jako reportéři i pracovníci neziskových organizací. Desítky tisíc lidí po celém Španělsku večer protestovali proti premiérovi Pedru Sánchezovi. Vláda podle demonstrantů nezvládla masivní příchod migrantů z Maroka do španělské Seuty. Největší demonstrace byly v Madridu. Městem prošlo asi 50 tisíc lidí. A Česká zemědělská univerzita otevírá neobvyklou dřevostavbu. Takzvaná lesovna bude sloužit k výuce i jako laboratoř. Podle zástupců školy je postavená z nejmodernějších konstrukcí. Veškeré dřevo pochází z českých lesů. Je to množství, které vyroste v českých lesích za 24 minut.
0: Sport.
9: Tři čeští tenisté prošli bez ztráty setu do třetího kola US Open. Jiří Lehečka si poradil s Britem Samuelem, Karolina Muchová s jeho krajenkou Boltrovou a Linda Nosková s Thajkou Tara Rudiovou. Nikola Bartůňková zvládla dohrávku druhého kola a ve dvou sadách zdolala Šerifovou z Egypta. Naopak Karolina Plíšková ve druhém kole Grand Slamu v New Yorku vypadla.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 u Měřína, ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona před sjezdem na Měřín. Na kilometru 134 je zavřený levý pruh, něco opravují a postojíte asi 10 minut. D1 ucpaná i na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Aktuálně fronta od 179. kilometru jízdy v obou pruzích až k omezení v Brně. Pro osobní je to asi na 25 minut. Na Pražském okruhu čekejte kolony. Ve směru z D1 na letiště u nájezdu z Barandova blokovali po nehodě pravý pruh auto s kamionem. Před chvilkou přijeli policisté, dali je na stranu. Kolony ale zůstávají, stojí to od Jesenice a velmi ucpaná je kvůli tomu taky ulice k Barandovu směrem z centra. Na okruhu kolony v opačném směru z letiště na D1 popojíždějí před sjezdem na Ořech a je to až na půl hodiny. Okruh plný i ve směru z Ústí nad Labem na Brno, to znamená Novopatská, východní, taky Štěrboholská spojka. Hodně ucpaná v Praze jižní spojka u Barandovského mostu směr Smíchov. Popojíždět budete od sjezdu na Krč až k Mrázovce. No a připomínáme taky velké komplikace u Vysokého Mýta. Silnice 35 byla po nehodě u letiště neprůjezdná. Teď už se jede k Ivadlově, dlouhé kolony v obou směrech ale zůstaly. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Začátek září přinesl do Česka teplé počasí, které zítra na jihu Moravy nabídne dokonce teploty kolem 31 stupňů. Pak přejde přes naše území studená fronta. Na víkend se kvůli tomu mírně ochladí. Citelný pokles teplot nás ale čeká až ke konci příštího týdne. To už bude přes den jen kolem 20 a v noci budou teploty klesat k 10 stupňům. Vraťme se ale ke dnešku. Třetí zářijový den nás čeká na nebi hodně mraku, srážky se ale objeví jen ojediněle. Ráno a dopoledne bude ještě přechodně polojasno, postupně ale bude oblačnosti přibývat až na oblačno. Přehánky nebo déšť se objeví jen výjimečně. Teploty podobné včerejším od 21 do 25 stupňů. Na jihu Moravy bude stále tepleji až 27 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 17 stupňů. A foukat k tomu bude ráno slabý, během dne mírný západní vítr. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: love is gone. All my love is gone.
1: Tohle byla Leny, která namáhá takhle své hlasivky na konci písničky. Ono to asi pro některé fanoušky zní samozřejmě takhle přijatelně, když tam dáš ten chrapláček, ale být to třeba v opeře, tak to nadlouho není, protože ten hlas je jako sval a pokud ho takhle přetěžuješ, tak odejde.
2: Však ty také budeš na konci své směny namáhat své hlasivky, je ne až při desítce Pavla Horváta, tady budeš mít Michála Krmenčíka, který už se mimochodem blíží k našemu studiu Radiožurnálu Sport, ale ještě před ním je tady náš volejbalový expert Petr Kadeřábek, se kterým se budeme bavit o mistrovství Evropy. Tak Petře, dobré ráno.
3: Dobré, já už bych řekl dopoledne.
1: Petře, prosím tě, ty jsi vzal z těch mikrofonů špatný, tak prostřední si prosím tě posuň tamhle. Zase pro VIP hosty, ty jsi host 2, prosím tě, to mám takhle označené. Omlouvám se, tak to je. Vítej.
4: Dobré dopoledne.
1: Tak už ho slyšíte. Volejbal.
2: Přesně tak. Volejbal, pojďme k tomu, že včera začalo čtvrtfinále a přemožitelky českých hráček, tedy Švédky, by mohly teoreticky hodně zlobit i v dalších letech, protože včera hodně zlobily mistryně světa Italky, Petře.
4: No a světové jedničky Italky. Italky, jasně největší favoritky evropského šampionátu, měly velké problémy. První sadu prohrály 21-25, v té druhé dokonce Švédky vedly 23-21, ale nakonec jí ztratili na pak už královala Eganuová s Potapovou a dokázali Švédky přehrát, protože Eganuová je vlastně nejúspěšnější univerzálka italského výběru historie a je druhou nejúspěšnější univerzálkou celého mistrovství Evropy, jenže proti ní hrála teď Isabel Háková. Univerzálka, která dokázala jako diagonální hráčka nejen vyřadit vlastně české hráčky, ale stanovit nový světový rekord v počtu získaných bodů na šampionátu. 247 bodů. Jenom připomenu, že Tiana Boškovičová, která mimochodem také dotáhla Srbsko do semifinále, když porazili Srbky včera Řekyně 3-0, tak před třemi lety získala 213 bodů. A teď je to o 30 bodů ještě dál, to je skoro 10 bodů na jeden set, 9,5 bodů na jeden set. Takže když hrajete proti Švédsku, tak prostě víte, že 10 bodů udělá jedna hráčka, ten zbytek prostě se podělí dalších 5.
1: No ale Boškovičová hrála víc zápasů ještě, ne?
4: Ne, hráli stejně.
1: Hráli stejně, aha.
4: Protože postoupili do semifinále a ty vypadli ve čtvrtfinále. Semifinále je teprve čeká, Srbky tam narazí také na velmi silného soupeře. To bude vlastně lepší z dvojice Polsko-Nizozemsko. To se hraje dnes v Istanbulu od 15 hodin. Já osobně se tedy hodně těším večer, protože Německo-Turecko v Turecku, na to se podívejte, to bude velké halo a Turkyně si myslím, že půjdou do semifinále, tedy měli by.
2: Ale pojďme prosím ještě zpátky k tomu utkání Itálie-Švédsko, ale vlastně se můžeme dostat i k zápasu Česko-Švédsko, protože když tu máš jednu hráčku, která ti udělá 9-10 bodů na set, to je vlastně, pokud by ten set měli vyhrát klasicky do 25, tak ti prostě udělá skoro třetinu bodů, tak vysvětli lajkovi, proč prostě si jako už předem nehlídáš to, že ona ti tam bude smečovat, už automaticky proti ní půjde dvojblok, někdy trojblok samozřejmě.
4: No jde o to, že ten dvojblok i ten trojblok, i kdyby tam vyskočili čtyři, tak ona nad nimi. Ona smečuje z výšky 3 metry 20 cm. Tam málo která blokařka vůbec těma dvouma rukama dosáhne. Navíc to musí být s přesahem, takže ten blok je rozhodně níž a Háková prostě jde přes ten blok. Navíc je hrozně šikovná. Ona volí tvrdé údery po lajně, po diagonále, kat vlastně zahraje úplně podél sítě, pak najednou zvolí ulívku, ale z nápřahu, z plného nápřahu. Ono se na to nedá úplně reagovat. Navíc se dívá, kde ty hráčky jsou, takže to hraje prostě takzvaně mezi dva stojící pařezy. Prostě vybere si místo, kam nedosáhnou ty hráčky v poli a tam to buď jenom zaroluje, anebo to tam tvrdě složí. Ona je opravdu nebránitelná. Je to náhoda, když ona udělá chybu. Ona má třeba jednu chybu na dva sety. To je úplně neskutečné číslo. To je, za mě je to nejlepší volejbalistka světa současnosti. A Češky měli tu čest, že si proti ní zahráli. Posluchači Radiožurnál Sport o tom v dalších dnech uslyší, protože bude nahrávačka českého týmu Pavla Šmídová, někdo ji zná za Svobodná jako Vincourovou, tak bude hostem Kateřiny Neumannové v jejím finiši.
1: A vlastně Češky, když na to vzpomínám, dovolili v úzovkách pouze 32 bodů. Hákové na rozdíl od Itale, který dal 42. No já to říkám v úzovkách.
2: To máš celý set.
1: Je to neuvěřitelné. A stejně teda nestačily Švédky ani s Hákovou na Italky.
4: Italky jsou komplexnější a hlavně třeba na kůlech, to znamená na hlavním smeči z té levé strany, útočí třeba Potapovová, která je výškově srovnatelná s Hákovou. A oni se střetávají na síti, takže i Háková to nemá tak jednoduché prostě útočit proti tak vysokému bloku, jaký dokáží postavit Italky.
2: Takže Itálie, Švédsko 3-1, Srbsko, Řecko 3-0. Tam si čekal, že vlastně Řekyně budou mít problém se vůbec dostat do koncovky, což nakonec v tom zápase první set 25-14, to skoro až působí téměř až nepatřičně na mistrovství Evropy a čtvrtfinále.
4: Já jsem vůbec nečekal, že Řekyně projdou do čtvrtfinále, protože porazili v osmifinále Francii, která byla jasným favoritem. Řekyně to zvládli na výbornou a trošku na ně asi dolehla ta únava z osmifinále proti Francii. A Srbky prostě se rozehřívají opravdu jak dýzlový motor. Prostě během toho turnaje se zlepšují. Tyžana Boškovičová se dostává do fantastické formy, navíc Uzelačovou. Další favorizovaný celek, ale kdo by to nečekal? Jsou to stříbrné medailistky z minulého šampionátu a také patří k té elitě celého světového volejbalu mezi ženami.
2: Německo, Turecko, dnešní zápas, ten si zmiňoval, ale pojďme ještě k tomu, že od 15 hodin budou hrát Polky proti Nizozemkám. Kdybychom vzali muže, Poláky, tak to jsou ti, kteří, jestli si dobře pamatuju, jsou aktuální mistři světa. Takže u žen tak silní nejsou Poláci, nebo se dá ta ženská reprezentace přirovnat té mužské polské?
4: Šatkovka je v Polsku jeden z nejpopulárnějších sportů, to je pilka šatková neboli volejbal a nejen to jenom o mužích, ale i o ženách. Polky patří dlouhodobě k elitě mezi evropskými celky a já dnes bych možná věřil právě více Polkám, protože odehráli v té základní skupině výtečné zápasy, nakonec tu skupinu vyhráli a myslím si, že budou Nizozemky, které jsou možná mírným favoritem podle toho postavení ve světovém žebříčku, tak si myslím, že Polky budou hodně kousat a tohle bude asi nejvyrovnanější zápas celého toho čtvrtfinálového bloku.
1: Petr Kadeřábek dokazuje, že když Češky vypadly, tak je co sledovat na mistrovství Evropy, které tedy se rozloučilo už taky s Brnem a přesouvá se na Final Four do Turecka.
4: Do Istanbulu. Pro Brno mistrovství Evropy skončilo, ale pokračuje dál a třeba dnes večer se soustředí na Karakurtovou. To je vlastně takový muž v sukních, protože to je neuvěřitelná rána, co ona dokáže dát.
2: To je Němka nebo Turkyně? Ona se tam může prolévat
4: to
2: právě.
4: To je Turkyně, má takové obarvené, krátké, vlnité vlasy, ale jako lekl byste se jí možná někde v podchodu, ale je to teda volejbalistka neskutečná.
1: No tak jsme zvědaví, jak to bude rozdávat nad nebo pod vysokou sítí. Asi nad. Dobře.
4: Hodně nad.
1: Děkujeme Petru Kadeřábkovi za tyhle postřehy a přejeme hezký den.
4: Naslyšenou.

0: 8 hodin 49 minut posloucháte Radiožurnál Sport, no a za chviličku budete moci soutěžit o lístky na nedělní dostihy v Chuchli, protože tam se pojede očekávaný třetí díl takzvané klasické trojkoruny, tedy St. Ledger. Mimochodem v Chuchli se jezdí od roku 1946. Předlohou tohoto dostihu byl anglický z Doncasteru už z roku 1776, který byl pojmenovaný podle anglického nebo britského důstojníka a politika Anthonyho Ledgera, takže proto ten název.
1: Tak, a jak se dostanete k těm lístkům? No, musíte správně odpovědět na naši otázku, která zní, kdo mluví v následujícím zvuku. Ale k tomu zvuku vám řekneme jednu takovou hezkou nápovědu. Když už jsme u koní, tak také správná odpověď obsahuje jisté zvíře na naši otázku. No a co se týče té odpovědi, protože následující zvuk vám nepomůže nijak jinak, než co hlasu toho člověka, tak že je to velmi známý český někdejší už bývalý sportovec, který dnes slaví své narozeniny.
0: A já bych dokonce nabídl nápovědu, že i jeho někdejší zaměstnavatel trošku souvisí s tím jeho příjmením. Pokud bychom nabídli i vědu, která se zabývá tímhle druhem.
1: No, máme už hodně nápověd, pojďme na ten zvuk a uvidíme, kdo to bude potřebovat.
2: Jsme s Pepou seděli, že jsme o něj měli zájem, chtěli jsme, aby tady zůstal, a jsme šťastní, že se to povedlo, že Pepa zůstává nebo odchází po jedné sezóně, ale na to navážem. Pochopitelně ten tým jsme dělali společně. Během té sezóny už jsme stavili tým na další sezónu, aby jsme zase byli lepší, a já si myslím, že ten správný směr má. A uvidíme.
0: Takhle, číslo do studia znáte snad 221 552 222. Můžete nám začít už volat. Ta připomínka je, že 2 měsíce máte na to vždycky zvítězit a pak si dát oddech, abychom dali prostor jiným. Ale nevím, jestli ještě nemá povědět, Martine.
1: Můžeme napovědět, a sice, že přestože je tento zvuk více než rok starý, tak tento člověk i onen Pepa, tak stále jsou v klubu a dnes budou mít poměrně zajímavou práci. Byť onen Pepa úplně se k tomu po svém nedávném zranění nedostane.
0: A napovíš, co se stalo tomu podřízenému dané osobnosti za zranění?
1: No, je to zranění v oblasti nohy a dále bych to nerozebíral. Zkrátka, rád by byl onen Pepa na střídačce, jenom to, tak říkajíc, v tuto chvíli úplně nejde. A ještě můžeme napovědět sport, pokud nikdo z našich posluchačů zatím neví.
0: Tak asi napověď sport.
1: Jde o to, že dnes začíná třeba hokejová liga mistrů, hrají Pardubice, hraje Liberec, hraje i třeba Plzeň, kdyby to někomu mohlo pomoci.
0: Dobře, tak už nám volají posluchači, vidíš, asi se chytli přece jenom nápovědy. Martin Charval je známý tím, že dává těžké otázky, tak jsme to trošku zjemnili. Doufejme, že budete vědět. Vítáme prvního z posluchačů, dobrý den.
3: Dobré ráno.
1: Hezký den, kdo pak volá a odkud jste?
3: Petr Chrudim.
1: Chrudim, no to nevím, jestli pro vás je úplně nablízko, řekněme, odpověď na tuhleto otázku. Tak kdo to byl podle vás, prosím?
3: Podle mě je to Martin Straka.
0: Výborně, tak to jsem nečekal teda. Tak pomohly vám nápovědy nějak?
3: Já ho poznal po hlase, já se o hokej zajímám, takže jsem ho poznal.
1: Petr s Chrudimi, znalec, paráda.
0: Výborně.
1: Mimochodem s Chrudimi, fanoušek Pardubic? A jak to tipujete dnes vstup do sezóny polské Tychy?
3: Já věřím tomu, že vyhrajem a že ten vstup do sezóny se povede.
1: Mimochodem, co říkáte na posily, které mají pardubičtí do útoku? Vítěz Stanley Cupu Tomáš Nosek, David Tomášek, Matěj Stránský?
3: No, musím říct, že mě to skočili všechny tři, že se to podařilo dotáhnout a už se těším na tuhletu sezónu a věřím tomu, že to dopadne stejně jako loni.
1: A těšíte se také do Chuchle na 1.80. St. Ledger?
3: Ano, těším.
0: Užijte si to, je to nejdelší z těch klasických dostihů pro tříleté koně a v neděli by to mělo stát za to, ostatně jdou si tam i jiné dostihy, snad bude krásné odpoledne i pro vás. Petře, moc gratulujeme a přejeme dobrý den.
3: Děkuju. Na shledanou.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Dómu, z Delray Beach,
3: z Herenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
4: Kolí se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 9 hodin. Jan Tendorská zprávy.
6: Zaměstnavatelé a odbory odmítají změny podpory v nezaměstnanosti. Rusko uzavře německé Goetheho instituty v zemi. Tenisté Lehečka, Nosková, Muchová prošly na grandslamovém US Open do třetího kola. Na silnici 35 u Vysokého Mýta komplikuje dopravu nehoda a bude oblačno, teploty do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Plánované změny podpory v nezaměstnanosti kritizují odbory i firmy. Vláda chce od ledna snížit příspěvek v prvních 2 měsících z maximálně 80% průměrné mzdy na 65%. Lidé bez práce nad 52 let navíc už nebudou mít možnost čerpat zvýšenou podporu po delší dobu. Vláda tím chce ušetřit až 5 miliard korun ročně. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého to ale sníží flexibilitu na trhu práce. A navíc kritizuje, že vláda s firmami ani odbory o změně nejednala.
7: Nastavení politiky zaměstnanosti je věc, která by měla být diskutována se sociálními partnery, se zaměstnavateli, ale i s odbory. V minulosti to vždycky tak bylo, má to zásadní vliv na trh práce. Chceme na nejbližším jednání tripartity ty změny projednat a diskutovat i o jejich dopadech.
6: Navrhované změny kritizuje i koaliční hnutí SPD. Ruská vláda uzavře německé Goetheho instituty v Moskvě, Petrohradu a Jekaterinburgu. O konci německé kulturní a jazykové instituce v zemi informoval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Podle něj jde o reakci na chystané uzavření ruského domu v Berlíně. Německé úřady se tak rozhodly na základě vyšetřování neúspěšného dronového útoku na letišti v Lipsku, za kterým podle nich stála Moskva. Berlín taky uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a zpřísní hraniční kontroly ruských občanů. Podle zpravodajského serveru Euraktiv se o ruský dům v Berlíně zajímaly i německé bezpečnostní složky. Ruská kulturní instituce podle nich v německé metropoli zaštiťuje i činnost tajných služeb. Krajský soud v Brně projedná odvolání v případu úmrtí studenta na vojenském výcviku ve Vyškově. Proti rozhodnutí okresního soudu se odvolaly dvě zdravotnice, které letos v únoru dostaly podmínku. Podle soudu podcenili zdravotní stav poraněného studenta. Nejdřív ho špatně ošetřili a pak i chybně přerušili resuscitaci. Student Univerzity obrany po převozu do nemocnice zemřel. Incident se stal v roce 2023. Zdravotnice vinu odmítají a poukazují na systémová pochybení. Chaos v řízení a špatné vybavení ošetřovny. Návštěvníci Třebechovického muzea Betlému si nově mohou popovídat s digitálním avatarem autora slavného Proboštova Betléma. Josef Probošt odpovídá na jejich otázky díky umělé inteligenci. Avatar vznikl zhruba rok a muzeum za něj zaplatilo 190 tisíc koruny. Jeho odpovědi pracovníci muzea průběžně kontrolují a doplňují, vysvětluje ředitelka muzea Petra Jánová.
8: Tím, že vlastně ho ještě neustále testujeme, díváme se na to, na co se návštěvníci ptali, tak se ty informace postupně doplňují. Taková velká výhoda tohoto průvodce je i to, že je to vlastně ve 4 jazycích, takže si to vlastně mohou pouštět návštěvníci v angličtině, v němčině nebo v polštině.
0: Sport.
5: Tenisté Jiří Lehečka, Linda Nosková a Karolína Muchová postoupili do třetího kola US Open. Nikola Bartuňková si na Grand Slamu v New Yorku zahraje druhé kolo. Egypťanku Šerifovou porazila 2-0 na sety. Zápas se kvůli dešti hrál ve dvou dnech a Bartuňková se kromě počasí musela vypořádat i s nepříjemnou soupeřkou, která své údery doprovázela hlasitým vzdycháním.
9: Zkoušela všechno, hekela furt, pozbuzovala se po všem, stěžovala se, že tam šoupu nohama, přitom to prostě je normální. Ale chtěla prostě dostat do hlavy.
5: Ve druhém kole naopak končí Karolína Plíšková, která ve dvou sadách podlehla Rusce Schneiderové. Fotbalisté Zbrojovky Brno se v neúplné tabulce šance ligy posunuli na druhé místo. Nováček nejvyšší soutěže v dohrávce čtvrtého kola porazil Hradec Králové 1-0. Bohemians remizovali s Jabloncem 1-1.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 u Brna a nehoda u Vysokého Mýta. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je velmi silný provoz. Kolona místy v obou pruzích popojíždí od 178. kilometru až k omezení na 196. Pro osobní auta je to asi na půl hodiny, pro kamiony na delší dobu. Menší fronty na D1 i směrem na Prahu popojíždějí u Měřína a na kilometru 134 je zúžení a je to do 10 minut. Na silnici 35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí kolabuje doprava. U letiště v Mýtě u nájezdu na dálnici nehoda a projíždí se kyvadlově. Čekejte dlouhé kolony v obou směrech ve směru z Hradce Králové už na dálnici D35. Na Pražském okruhu kolony před sjezdem na Ořech v obou směrech. Větší ve směru z D1 na letiště. Tam je to nadlouho, téměř od brněnské dálnice až k Ořechu. Občas musí zavřít i tunely kvůli regulaci. Hodně ucpaná v Praze taky jižní spojka u Barandovského mostu směr Smíchov od sjezdu na Krč až k Prázovce. A ještě Strakonická silnice příjezd do Prahy s Příbrami u Jíloviště omezení postojíte asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude oblačno během dne hlavně v Čechách, ojedinělé déšť nebo přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
12: Hezký den, milí posluchači, máte naladěný Radiožurnál Sport aktuálně 9.06, jsme tu s Martinem Chavlátem, ještě hodinku.
13: Krásný den.
12: Tak koukám na to, dneska opravdu spousta osobností slaví narozeniny, 40. třeba Sean White, to je pro tebe, co by reportéra zimní disciplín, asi velmi známé jméno, věřím, že i pro posluchače.
13: Přestože tenhle ten akrobatický snowboardista vlastně není jedním z těch, které bych někdy viděl naživo, ale Sean White a jeho...
12: Přitom 2018 má ještě zlato z Pyeongchangu, tam
13: no
12: jsem
13: jo,
12: byl asi ne.
13: Tam jsem nebyl právě.
12: Tam si nebyl, aha, tak to jste se minuli. No. Jak má 2.6, 2.10, tak tam předpokládám si taky nebyl. To je trošku dříve už.
13: Správně.
12: Ale já ho tady mám a takhle, my ho máme zafixovaného, že to byl dlouhá léta prostě borec, který kam přijel, tak vyhrál. Ale v roce 2012 na X-Game, což je taková ta obdoba ve Spojených státech olympiády, ceněnější pro ně ještě než olympiáda, tak předvedl na úrampě takovou kombinaci, že za ní dostal absolutních 100 bodů. Což to je světový rekord, takže tenhle
13: no,
12: světový rekord nikdo nepřekoná. To je neuvěřitelná věc. No. Kdybychom brali ještě ty jubilanty, protože opravdu jméno je spousta, ale 50. slaví Samuel Kufur, nebo Kafur se mu říkalo podle mě, když jsem byl malý. Toho si možná vybavíte, pokud jste, já jsem hrál FIFA 99, to byl jedna z těch prvních FIFA na počítači, on hrával za Bayern Mnichov, Gáňan, který proti Česku před 20 lety na mistrovství si tam nehrál, protože v první zápase za Ghanu udělal takovou chybu, že už ho tam pak nepostavili.
13: Ale stejně to Ghaně úplně nevadilo na tom šampionátu.
12: No, bohužel ne, ale jinak Bayernu 12 let, vítěz Ligy mistrů, 6 Bundesliga, další trofé. Jenom, že si ho takhle člověk vybaví, takové úplně zdánlivě zapadlé jméno, ale díky možná počítačové hře něčemu jinému si prostě ho pamatuju.
13: O rok mladší než on je Olof Mellberg, kterého si také můžete vybavit, Švéd. Ty pátráš v hlavě, víš,
12: no,
13: za koho on to hrál, jak si znalec Premier League, tak by si vybavil právě Aston Villa, kde on nastupoval, tento švédský reprezentant, právě muž, který v té době Henrika Larsena byl samozřejmě jedním z těch, kteří mu tam museli sázet ty míče na jeho hlavu, ať už měla kštici, anebo potom neměla.
12: Ano, tak jste pochopili, že v našem vysílání vytahujeme jména, na které jste třeba už zapomněli, ale třeba si je rádi připomenete a myslím, že za chviličku zazní jméno, které máte neustále před sebou a věřím, že ho máte taky rádi, protože budeme mluvit s Pavlem Horvátem. Tak přejeme dobrý den.
13: Hezký den.
10: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Martin Charvát.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: V 9 hodin 12 minut vítáme ve studiu Radiožurnálu Sport. Poprvé dneska Pavla Horváta. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Máme za sebou dvě dohrávky čtvrtého kola, začneme kde jinde než Brně, viď Martin?
4: Zbrojovka Brno vyhrála nad Hradcem Králové 1-0. Myslím si, že Zbrojovka si předvedla velmi dobrý výkon v celém tom zápase, ne?
3: No, musím říct, že to byla jízda, že jsem čekal, že Hradec bude unavený, ale Hradec byl dobrým soupeřem Brnu. Myslím si, že možná bych řekl, že první půli třeba Hradec víc chtěl hrát, ale samozřejmě výsledek 1-0 posouvá Brno do špičky naší tabulky a je tam velká euforie.
2: No a co s ním může udělat se Zbrojovkou, protože hrajou v sobotu na Slavii v podstatě duel prvního s druhým týmem.
3: No tak ta euforie samozřejmě může pozbudit, já si myslím, že Martin Cvědík bude první ten, který tu euforii bude krotit, že byl vykřičený po zápase, že úplně to samozřejmě ideální nebylo, ale myslím si, že takhle může Slávy potrápit Zbrojovka, bude to zajímavý srovnání mužstva, který samozřejmě nemá úplně vyukaný mladíky, ale je nováčkem v té lize a překvapivě opravdu je na druhém fleku. No.
4: Ale ještě se pojďme vrátit k tomu utkání Zbrojovka Hradec Králové, protože nastavený čas a Abdelahi Umar z Hradce Králové padá v pokutovém území těsně za jeho hranicí. Podle tebe Hradec měl kopat penaltu?
3: Podle mě ano. Trošku nechápu to, proč vlastně nešel rozhodčí k videu, protože já si myslím, že to neřešili, že to řešili jenom jako tím, že to nepísk a video řeklo, že to penalta nebyla. Já si myslím, že tohle minimálně stálo za zhodnocení hlavního rozhodčího a za mě to byl faul. Za mě to bylo tak nepřirozený ten pád, že si nedovedu představit, že by ho takhle opakoval. Pravděpodobně by Hradec vyrovnal a tomu zápasu by to asi nevadilo, ta remíza, nebo nevidím důvod, proč by to tak nemohlo skončit, ale prostě na to se nehraje a Hradec tam měl nějaký příležitost, nějaký tlak ke konci, který mohl využít, ale tahle situace si myslím, že byla penaltová.
2: No tak Hradec tedy nakonec opět ztratil, protože přece jenom i předtím už počítal ztrátu, takže evidentně ten program pro ně je možná příliš náročný, když je to detail, protože když by písli penaltu, tak třeba ještě by srovnal. Ztratil taky Jablonec a ten sice na hřišti Bohemky bojovný zápas, který nakonec mohl mít vítěze na obou stranách. Jablonec může taky teoreticky hrát na přísnou penaltu, ne? Protože Javo měl ruku po hlavice soupeře.
3: To asi jo, já spíš bych řekl první půli, myslím si, že Bohemka byla lepší, že Jablonec až v závěru z dlouhého autu a zvráceného míče vlastně šel do vedení a trošku

0: trošku měli štěstí, myslím si, že Bohemka hrála velmi dobře a ta penalta, nevím, no, zase za mě jako je přísná, ale je to penalta, no, v tu chvíli.
1: Jenom jedna věc, vlastně brankář Jablonce Michelák si chtěl počkat na Čermáka tím, že zůstal stávě prostřed, on to dal vedle něj, ale tobě se někdy stalo, že bys kopnul penaltu přímo do prostřed a stál tam brankář? Mně to přijde jako, že to může být určitý potupný moment pro toho střelce.
0: No, je to potupný moment jednoznačně. Mně se to teda stalo na tréninku samozřejmě několikrát, ale v zápase vlastně vždycky, když jsem kopal do prostřed, tak naštěstí teda ten brankář skočil. No.
2: Tolik fotbalové zápasy, ale ve světě fotbalu se toho v posledních dnech dělo poměrně dost, zvláště na přestupovém trhu. Pojďme nejdřív ke spekulaci, která...
0: Už vím, kam míříš.
2: Pojďme nejdřív ke spekulaci, která není nijak potvrzená, ale ví se, že jednání tam probíhá, a sice mezi Slaví a Plzní o návratu Tomáše Chorého do Plzně. Kdyby se to stalo, dávalo by ti smysl, že Tomáš Chorý se vrátí do Plzně, kdyby tedy tam šel?
0: No, bylo by to minimálně velmi zajímavý. Já si myslím, že se to může stát, že tam nějaký procento tohodle návratu bude, ale zase si úplně neumím představit, vím, že Slávy ten zápas, třeba to derby vyšlo, a že tam Tomáš jako nemá žádnou jistou pozici v tuhle chvíli, ale že by se zbavovali Tomáše Chorýho, mi úplně nepřijde jako reálný, ale můžeme se nechat překvapit. No.
1: No uvidíme, jestli k tomuhle dojde. Na druhou stranu, mě by nedávalo smysl možná i to, jak se za něj teď postavili ve Slavii vlastně po tom, co ho vyřadili z týmu a najednou ho vrátili zpátky, že i nějakým způsobem jako na veřejnost šli z kůží na trh a teď by ho prodávali.
0: Nic není staršího než včerejší den, Honzo, to ty víš líp než já, takže každý den se něco může stát. Já netvrdím, že se něco stalo, ale prostě to už je minulost a teď si myslím, že i z nějakého komerčního hlediska, pokud by Plzeň byla schopná něco zaplatit, tak si myslím, že o Tomáše budou mít zájem 100%, ale uvidíme, jak to dopadne.
2: Za Chorého se ve Slávii postavili, za Davida Douděru tolik ne. David Douděra opouští Slávii, to už je jisté, žádná spekulace, ale potvrzený přestup do Major League Soccer za Pavlem Buchou do FC Cincinnati. Stejná otázka, dává ti to smysl?
0: Jo, tak já věřím, že pro ty kluky ta Amerika je opravdu nejenom fotbalově zkušenost, ale i životně zkušenost. Já sám prostě jsem měl touhu se do Ameriky podívat samozřejmě na hokej, ale víceméně mě to zajímalo, jak to vypadá New York a další města. Měl jsem to štěstí, že jsem tam chvilku mohl bejt dvakrát a jenom to vidět, a teďka ty kluci tam můžou žít samozřejmě angličtina a fotbal. Já si myslím, že když mohl Pavel Bucha nakukovat do reprezentace, tak proč by nemohl David Douděra?
1: No tak uvidíme, jak se mu bude dařit, přece jenom ta sezona Major League Soccer je specifická, jak naskočí David Douděra a třeba vedle Pavla Buchy se mu bude dařit. A o tom, jaká je třeba zahraniční zkušenost, hodně daleko od domova, ale ne na západě a na východě, možná uslyší posluchači po desáté, ne? Když třeba někdo zavítá až do Indonésie.
0: No, musím říct, že takhle brzo tady žádný host ještě nebyl. Vedle v newsroomu sedí Michal Krmenčík už 20 minut, takže je nedočkavej a já se těším, protože je to borec, je to čistá duše, dokázal toho velmi hodně ve fotbale, což je potřeba připomínat, ale myslím si, že se hodně zasmějeme.
1: A taky se zastavíme nad některými vašimi společnými momenty, které jste strávili buď spolu, anebo proti sobě, viď?
0: To 100%.
1: Tak na Pavla Horváta se můžete těšit po desáté v desíce. I na Michaela Krmenčíka. Tak zatím naslyšenou.
0: Hezký den.

0: 9 hodin 22 minut posloucháte Radiožurnál Sport. No a zatímco cyklistická Vuelta má před sebou 12. horskou etapu, tak na jihu Čech odstartuje vlastně tradiční etapový závod nižší kategorie, ale který myslím nabídne tamnímu regionu velmi zajímavou podívanou.
1: Okolo jižních Čech 4 etapy, které celkem budou na skoro 630 kilometrech. Představí se tam hned několik kontinentálních týmů a také dva velmi známé české celky, ať už ATT Investments, anebo Kasper Cryptoformy, což je stáje, ve které je sportovním ředitelem Petr Kaltofen, kterému teď přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Pane Kaltofene, jak berete ten závod okolo jižních Čech, když se podívá člověk na soupisku, tak je nabitá z pohledu vašeho týmu, kdo třeba z těch hezců ještě směřuje k nějakým vyšším cílům v téhle sezóně?
3: Přesně tak, my to bereme hodně vážně, protože je to vlastně závod v UCI kalendáři, je to závod na českém území, tudíž jsme vybrali tu sestavu, která by se měla poprat o nějaký výraznější úspěch. Lídrem bude určitě Václav Ježek, který má vynikající sezónu, sekundovat by měl pak náš vlastně trainý Krištof Bažant, vynikající cyklokrosař, který se teďka bude trošku zaměřovat i na ty silniční závody. A k rukávy budou určitě zkušený Josef Černý, Michal Kukrle, Michal Boroš, takže ta sestava z našeho pohledu je určitě dost nabitá.
1: No právě, máte tam zkušeného Josefa Černého, vítěze z jedné z etap například na Giro d'Italia v minulých letech, a zároveň Krištof Bažant je velkým talentem všeobecně české cyklistiky, ať už cyklokrosu, anebo té silniční. Čekáte, že právě Krištof Bažant by vedle Josefa Černého měl hodně vyrůst v těch následujících letech a že už i v téhle sezóně asi poměrně rostl?
3: Přesně tak, to je jakoby cíl a vize našeho týmu, vlastně podporovat ty mladý závodníky, kteří přichází z těch juniorských kategorií, dávat jim vlastně ty podmínky, aby mohli vyrůst, aby mohli dál pokračovat až do těch nejvyšších pater silniční cyklistiky, a právě proto vlastně jim k rukám jsou ty zkušenější nebo vele zkušený Josef Černý a například Michal Kukrle.
0: Petr Kaltofen, sportovní ředitel stáje Kasper Cryptoformy, je s námi ve spojení. Ještě k tomu závodu okolo jižních Čech, když to třeba člověk porovná s tím nedávným velkým podnikem, který sel v Česku, Czech Tour, z hlediska třeba náročnosti profilu, jak to srovnáváte?
3: Tak ty profily jsou dost podobný, když vlastně Czech Tour měla 3 dojezdy na kopec, tady okolo jižních Čech končí vlastně sobotní etapa dojezdem na horskou Kvildu, zároveň jsou tam ale etapy pro rychlí závodníky, pro sprintery, pro klasikáře, takže myslím si, že ten závod okolo jižních Čech je velmi dobře postaven a je to takový mix všeho, že každý je schopný si tam najít tu možnost, kde by mohl uspět.
1: Petr Kaltofen s námi ve vysílání, když mluvíte o těch možnostech, co třeba dojezd na horskou Kvildu, jak to je náročná ta třetí etapa z vašeho pohledu a jestli to náhodou není etapa, ve které se každý vlastně bude chtít hodně ukázat?
3: Určitě je to tak, měla by to být královská etapa, většinou rozhoduje o celkovém pořadí toho závodu, takže na tu se budou všechny týmy vlastně nějakým způsobem soustředit a šetřit ty svoje lídry až na ten závěr, vlastně na tu sobotní etapu.
0: Ještě jedna věc, slyšíme, že Petr Kaltofen zřejmě míří, co by sportovní ředitel stáje Kasper Cryptoformy, na start etapového závodu okolo jižních Čech, ale bude se týkat reprezentace, protože už se blíží pomalu mistrovství světa, které se bude po letech konat v Kanadě, v Montrealu od 20. září. Petr Kaltofen, co by reprezentační trenér, dává asi nějak dohromady ta jména. Z hlediska logistiky máte za sebou v posledních letech výjezdy do Afriky a taky třeba do daleké Austrálie. Přece jenom, jak v tomhle ohledu jste zkušeni? A jak jste museli moc chystat všechno?
3: Tak my to většinou chystáme zhruba 10 až 12 měsíců dopředu, takže co se týče logistiky hotelu, tohle my všechno už máme zařízený. Hotel máme zhruba 1,5 kilometru od startu a od cíle většiny závodů, takže tohle se nám povedlo, si myslím, velmi dobře. Letenky, vlastně přepravu kol, tohle všechno je zajištěný. Finální nominace už je taky hotová, takže my už vlastně jenom za nějakých teďka zhruba 6 16 dnů odlétáme a závodníci mají vlastně vše připraveno, aby mohli podat ty nejlepší výsledky.
0: Tak budeme držet palce, ať to všechno dobře dopadne při přípravách na to očekávané mistrovství světa. Samozřejmě blíže se tomu budeme věnovat, až to bude aktuální teď před závodem okolo jižních Čech. Děkujeme za rozhovor sportovnímu řediteli stáje Kasper Kryptoformy Petru Kaltofenovi a přejeme šťastné cesty po těch silnicích v jižních Čechách.
3: Děkujeme.

0: Radiožurnál bylo 9:30. Čerstvé zprávy a s nimi Jana Utendorovská.
1: Průměrná mzda v Česku stoupla na 51 966 korun. Ve druhém čtvrtletí se meziročně zvýšila o 6,4%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibyly zaměstnancům ve výplatě v průměru 3105 korun. Pavel Šámal zůstane soudcem zpravodajem v řízení o prezidentově kompetenční žalobě. Jeho vyloučení navrhla vláda. Plénum ústavního soudu jí ale nevyhovělo. Podrobnosti zjišťujeme, poslouchejte zprávy v 10 hodin. Staveniště před sídlem technologické firmy v Mnichově se v noci stalo terčem žhářského útoku. Podle mluvčího zemského kriminálního úřadu policie případ vyšetřuje jako pokus o útok s politickým motivem. Policie zadržela dva podezřelé Bulhary. Firma dodává zboží i ozbrojeným silám. Škoda vznikla podle bavorského rozhlasu jen malá. A Královéhradecký kraj začal s výstavbou nové výjezdové základny záchranářů v Rokytnici v Orlických horách. Stavba za necelých 13 milionů korun má zkrátit dojezdové časy posádek do horských oblastí. Sport. Tři čeští tenisté prošli do třetího kola US Open, Linda Nosková, Karolína Muchová a mezi muži Jiří Lehečka. Karolína Plíšková naopak vypadla a Nikola Bartuňková úspěšně zvládla dohrávku deštěm přerušeného zápasu a je ve druhém kole.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 u Brna a nehoda u Vysokého Mýta. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy velmi silný provoz. Kolona místy v obou pruzích popojíždí od 178. kilometru až k omezení na 196. Pro osobní auta je to asi na půl hodiny. Na D1 pozory na příjezdu do Prahy ve směru z Brna. Za Průhonicemi na kilometru 4,5 benzinky tři auta stojí po nehodě v levém pruhu a brzdí se. Velké kolony stále na pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Delší ve směru z D1 na letiště. Kamiony stojí už z dálnice D1 a pro osobní je kolona od sjezdu na Vestec. Regulují taky vjezdy do tunelů. Na silnici 35 připomínáme kolony u Vysokého Mýta. U nájezdu na dálnici u letiště nehoda projíždí se Kyvadlově. Kolony jsou tam v obou směrech. Ve směru z Hradce Králové to stojí už na dálnici D35. Lepší sjet z dálnice na 166. kilometru. A na silnici 35 se zdržíte taky v Liberci. Ve směru z Prahy na Chrastavu se na výjezdu z libereckého tunelu srazila tři auta. Blokují jeden pruh a už se tvoří kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno během dne, hlavně v Čechách, ojediněle déšť nebo přehánky. Teploty dnes vystoupí na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27, na horách kolem 17 stupňů. Takové byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin 36 minut posloucháte Radio Journal Sport, vstupujeme do závěrečné půlhodinky s Martinem Charvátem. Ještě než začne fotbalová desítka Pavla Horváta, tak tu máme několik témat mimo fotbalových a jedno se týká sportu, který se hraje s míčkem a ve kterém také figuruje ve fotbale jedno známé jméno, ale ono je to známé jméno i v rámci baseballu, ale samozřejmě není to ten, o kterém budeme mluvit.
1: Zkrátka a jednoduše, bude se hrát baseballové finále extraligy Hroši Brno versus Kotlářka. Hroši dokázali v brněnském souboji zdolat Draky v rozhodujícím pro ně čtvrtém zápase 7-1. No a teď jsme ve spojení s trenérem Hrochu Brno právě při tím pátečním startem finále, tedy Petrem Čechem. Hezký den.
2: Hezký den vám i posluchačům.
1: Vy jste ten brněnský Petr Čech, je to tak?
2: Já pocházím z Ostravy, ale jsem brněnský Petr Čech, teď ano.
1: Je to dobré si ujasnit.
0: My známe teda Plzeňáka Petra Čecha, asi především, což je fotbalový brankář bývalý. Já znám ještě opavské Petry Čechy, to jsou Varhaníci. Ježiš. No, tak nevím, jak to máte vy, jestli blíž Varhany nebo fotbalový míč, pane Čechu.
2: Radši ten fotbalový míč teda. To je naše zimní příprava, čistě fotbalový míč.
0: Dobře, tak ano. Ale ještě než půjdete pak zase po sezóně do zimní přípravy, tak vás čeká velké finále. Jak velké, když vezmeme v potaz, že jste poprvé v historii v play-off vyřadili Draky?
2: A tak velké, pořád je to finále, takže to pro nás důležitý, jelikož naše organizace Hroši Brno ještě nemají extraligový titul. Určitě vyřadit Draky v play-off bylo důležitý, jelikož je to asi 4x jsme s nima hráli. Teď to bylo po čtvrté, 3x jsme s nima prohráli finále. Takže teď to bylo lepší, ale pár lidí z našeho týmu je z Draku, ale máme dost lidí, pro které to bylo speciální, protože proti Draku nikdy nevyhráli historicky. Takže i tak to finále pro nás důležitý, stejně jak kdybychom tam hráli s Drakama.
1: Bylo to logisticky příjemnější, že to bylo brněnské semifinále a pražské semifinále, že jste nešli prostě, že jeden jezdí Praha, Brno, druhý vlastně také?
2: No logisticky určitě to bylo lepší, hlavně ještě to bylo než začala škola, takže teď uvidíme tenhle pátek přejezd, bude trošku náročnější do Prahy, ale určitě jsme byli nadšení, že to bylo takhle blízko.
0: Petr Čech, trenér Hrochu Brno před pátečním startem finále baseballové extraligy mužů. Jaký ohlas to vzbudilo, že jste vyřadili Draky a že budete hrát tedy o svůj první titul mezi fanoušky? Čekáte, až se série dostane do Brna třeba ještě větší návštěvy?
2: No, tak ten první víkend oni vlastně Draci hrajou třetí místo s taky s pražským týmem Eagles Praha, takže ty termíny jsou hodně podobný a věřím, že i jejich fanoušci se přijou na nás jako podívat, protože my hrajeme většinou dopoledne, oni hrajou nějaký noční zápasy, takže doufám, že přijde větší skupina a většinou na to finále se sjíždějí lidi z celé republiky, takže čekám, že ta návštěvnost bude určitě větší.
1: Myslíte si, že bude dostatečně velká na všechny zápasy? Protože když to bude vyrovnané, tak vy vlastně můžete hrát teoreticky 7 utkání, jako to bývá například v hokeji. A člověk si i u hokeje kolikrát říká, jestli to není moc, tak jestli v finále tím, že se to natahuje na 4 vítězné duely, není teoreticky až moc dlouhé?
2: No tak záleží asi na týmu, když prohráváte, tak je to krátký, když vyhráváte ty zápasy, tak je to dlouhý, ale takhle si myslím, že tím, že začínáme 2 zápasy v Praze hned v pátek, sobota, že ti lidi si udělají čas, u nás pak to vypadá na neděle a příští týden v pátek a pak se uvidí, jestli bude potřeba ještě hrát u nás v sobotu a když tak neděle v Praze a rozhodující v sobotu v Praze, takže on si tam, jsou to 3 zápasy, ale většinou vždycky ve dvou, v těch jako 2 zápasy jsou v jednom městě, jeden zápas je zase v jiném městě a pak je vždycky mezi tím 5 dní volna, takže to si myslím, že ti lidi si zase energii najdou, aby přišli.
0: No jenom vlastně můžeme dovysvětlit asi tu pauzu mezi jednotlivými zápasy, protože když Martin Charava mluvil o extralize v hokeji, tak tam to je ráz na ráz. Asi je to dané tím, že baseballisté v Česku mají ještě jiné povinnosti a ty jsou asi důležitější často než baseball, víte?
2: No jasně, tak chodíme do práce, do školy, je to takový studentský sport, takže hodně vysokoškoláků, pár lidí, co pracuje, takže ty týdny ještě nejsou ještě kor, když my oba dva týmy vlastně nemáme světla, což některé týmy mají, takže jsou schopni hrát třeba ty noční zápasy i přes týden, ale u nás na Hroších budou příští rok, Kotlářka je nemá, takže je to takový náročnější v tomto.
1: Aha, takže tím pádem musíte vlastně začínat poměrně brzo, protože teď už někdy po sedmé se začíná stmívat.
2: Tak no, teď to máme rozepsané ty páteční zápasy na čtvrtou hodinu. Jo, takže i tak my už budeme vyjíždět z Brna dřív na tenhle pátek, to stejný Pražáci příští týden. A lidi vlastně, někteří se budou spíš jako tam docházet po práci, jo, takže a doufáme, že to stihneme, ale může se i stát, že ten zápas může být zkrácen kvůli tomu, že je tma.
0: No tak jsme zvědaví na to, jak začne, jak bude probíhat finále baseballové extraligy mužů, do kterého se vlastně poprvé v historii, ne, po druhé v historii neprobojovali Draci, protože padli s jejich městskými rivaly Hrochy Brno a právě se zástupcem Hrochu, vyzývateli Kotlářsky, aktuálně Petrem Čechem, tedy trenérem Hrochu, jsme mluvili před tím zítřejším startem finále. Tak moc děkujeme za zajímavé postřehy a přejeme tedy hezkou sérii.
2: Děkuju, přeji hezký den vám i posluchačům, jestli někdo může, klidně dojdete se podívat.

páteční předehrávky v jednotlivých evropských soutěžích už jste si zvykli, no jo, ale existují i čtvrteční předehrávky. Například ve Španělsku, kde v 21 hodin dnes nastoupí Real Sociedad proti Celtě Vigo, no a hrát se dnes bude také ve francouzské Ligue 1 ve 20 hodin a 45 minut Toulouse přivítá Lille.

Je čtvrtek 3. září, začíná hokejová Liga mistrů, ať už pro hráče Pardubic nebo Plzně nebo Liberce, a také se dnes můžete v našem vysílání těšit na dost pestré tenisové vysílání, protože se budou hrát zápasy druhého kola US Open. Doufujeme, že tentokrát už bez deště. Dalibor Svrčina nastoupí proti Italovi Darderimu, tím by měl začít dnešní program. Stejně tak by se poměrně brzo měla představit i česká tenistka, nejlepší hráčka ve čtyřhře na světě, Kateřina Siňaková. Její soupeřku bude velmi dobrá Japonka Naomi Osaková. Hrát by měla také Marie Bousková proti Britce Dartové. Stejně jako by se měl představit Jakub Menšík proti Rakousko reprezentujícímu Rusovi Rodionovi. Všichni čeští tenisté mají poměrně slušnou šanci proti svým soupeřům, byť Svrčina proti Darderimu to bude mít opravdu velmi, velmi složité. Poslouchejte vstupy našeho reportéra v New Yorku, Davida Prouzy.

Dohrává kapela Whitesnake, 9 hodin 55 minut, stále posloucháte Radiožurnál Sport, to znamená, že se přiblížila hodina 10. a po ní zprávy a po nich desítka Pavla Horváta. Kdo bude ve studiu? Kromě Pavla Horváta také Michael Krmenčík. Tak si to nenechte ujít, moderuje Jan Pěruška.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
2: Pavel Šámal zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Pavla. Maďarsko chce zveřejnit jména tisíců komunistických agentů a informátorů. Fotbalisté brněnské zbrojovky v ligové dohrávce porazili Hradec Králové a v tabulce jsou druzí. Nehoda brzdí provoz na silnici 35 u Vysokého Mýta a bude oblačno, teploty do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Pavel Šámal zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Plénum ústavního soudu o tom rozhodlo včera. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ústavního soudu Kamila Abasi. Vyloučení Šámala z projednávání a rozhodování navrhla vláda. Kabinetu vadilo hlavně to, že mu soud před vydáním předběžného opatření nedal možnost se vyjádřit k prezidentovu návrhu. Ústavní plénum ale návrh vlády podle Abasi zamítlo.
4: V žádném soudním řízení v České republice nelze soudce označit za podjatého jen kvůli jeho postupu v řízení a toto pravidlo samozřejmě platí i pro řízení před ústavním soudem. Nic z tvrzení vlády nesvědčí o tom, že by soudce zpravodaj byl v kauze osobně zaujatý a stejně tak vláda nepoukázala na žádné další okolnosti, které by mohly vzbuzovat legitimní pochybnosti o jeho nestrannosti.
2: Kauzu podle Abasi ústavní soud dál plánuje projednat přednostně, teď shromažďuje podklady. Kompetenční žalobu podal prezident Pavel kvůli tomu, že ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO v Ankaře. Soud vydal předběžné opatření a prezident tak na summit odjel. Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla přibližně o 6%. Průměrný Čech tak vydělává skoro 52 tisíc korun. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace mzdy reálně vzrostly o 4%. Nejvíce polepšili zaměstnanci v administrativě, ve veřejné správě, obraně a v kultuře. Nejvyšší mzdy jsou v Praze, nejnižší naopak v Karlovarském kraji. Maďarská vláda chce odtajnit spisy komunistické tajné policie a zveřejnit jména desítek tisíc někdejších informátorů režimu. Oznámil to maďarský vicepremiér Bálint Ruf. V rozhovoru pro Telex nevyloučil, že by se na seznamech mohly objevit taky v současnosti vlivní lidé. Archivy sliboval už před volbami utajnit současný premiér Peter Maďar. Budapešť pravděpodobně zveřejní archivy k 70. výročí maďarského povstání 23. října. Desítky lidí se musí vystěhovat ze dvou soukromých ubytoven v Brně. Jedna z nich pod lesí v Kohoutovicích končí, druhou zařízení Pohoda v ulici Cejl zase čeká rekonstrukce. Dlouhodobě tam přitom bydlí i rodiny a sociálně slabí.
5: Je to tady zdemolovaný, jenom otázka času, kdyby to spadlo někomu na hlavu.
6: Popisuje Eliška, která na ubytovně Pohoda bydlela 7 let. Poslední 4 roky tu pracuje jako recepční. Nikdo z obyvatel ubytovny tady na Cejlu ani v Kohoutovicích na mikrofon mluvit nechtěl. Nové bydlení si musí hledat převážně rodiny s dětmi, které už majitel Václav Nový dál ubytovávat nebude, vysvětluje.
7: Poněvadž ty rodiče absolutně nezvládají. Prostě dětka demolujou, ničijou a to je furt okola.
6: S hledáním nového bydlení lidem kromě města teď pomáhá několik neziskových organizací. S rekonstrukcí ubytovny Pohoda na Cejlu chce majitel začít příští rok. Šimon Franc, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté zbrojovky Brno se v tabulce šance ligy dostali na druhé místo, bod za vedoucí Slávii. V dohrávce čtvrtého kola zdolali Hradec Králové 1-0. Jablonec remizoval v Dělíčku s domácími Bohemians 1-1. Gol Severočechů dal v nastavení první půle obránce Cedidla, který skóroval v tomto ročníku nejvyšší soutěže už po třetí. Mluvil o něm jablonecký kouč Luboš Kozel.
9: Má sebevědomí tím, že ty góly dal, tak prostě tam jde dát gól znova, takže to si myslím, že je dost důležitý, hlavně v těch standardech, z kterých se prosazujeme. jsme vlastně dali góla z dohrávaného dlouhého autu, pak jsme měli dvě největší šance taky ze standardek, ale my prostě potřebujeme, aby jsme byli nebezpeční nebo efektivní z té hry a to se nám zatím moc nedaří.
8: Tenisté Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka jsou na US Open ve třetím kole. Druhé kolo si po úspěšně zvládnuté dohrávce zahraje Nikola Bartuňková, naopak pro Karolínu Plíškovou Grand Slam v New Yorku ve druhém kole skončil.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 u Brna a nehoda u Vysokého Mýta. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz. Kolona místy v obou pruzích popojíždí od 170. km až k omezení v Brně. Osobním autem se zdržíte okolo 20 minut. Na D1 dejte pozor ve směru z Brna do Prahy. U Měřína na 134. km mají silničáři zavřený levý pruh, něco opravují a dojíždí se brzdí se před krátkou kolonou. Na Pražském okruhu stále čekejte kolony mezi brněnskou a plzeňskou dálnicí, a to v obou směrech. Ve směru z letiště na D1 byl teď navíc chvíli zavřený Lochkovský tunel kvůli moc vysokému vozidlu. A to už policisté odstaveny a tunel je opět průjezdný. Na silnici 35 u Vysokého Mýta stále popojíždějí dlouhé kolony. Mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem u nájezdu na dálnici uklízejí po vážné nehodě a projíždí se Kyvadlově. Fronty v obou směrech ve směru z Hradce Králové se stojí už na dálnici D35. A na 35 se kolony taky v Liberci ve směru na Chrastavu za libereckým tunelem nehoda. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno během dne hlavně v Čechách, ojediněle déšť nebo přehánky, teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
3: Desítka Pavla Horváta.
11: Krásný den, milí posluchači, přejeme vám hezký vstup do nového školního roku i s desítkou Pavla Horváta, protože student jako Pavel Horvát, ten myslím, že... My jsme vám v lavici taky šiknul, Pavle.
12: Dobrý den všem školákům, kteří nás poslouchají v současné chvíli.
11: No, tak
12: myslím přímo.
11: Ty jsi byl oblíbený student takhle, když jsi sednul do lavice? Nezlobil jsi?
12: No, musím říct, že párkrát na rodičovských schůzkách bylo, že se předvádí a šaškuje. No.
11: Dobře. No a když jste dělali obor řezník, tak u toho se stálo, ne?
12: Tam máš v ruce nůž, Honzo, tam.
11: Tam jako je, učitelská profese.
12: Tam je lepší si ho nedávat do kapsy a nesedat si.
11: Dobře, no tak máme tady čtvrteční desítku, která znamená hosta, a koho jsi takhle na začátek toho školního roku pozval, nějakého tvého učedníka třeba?
12: Vždycky učedníka, no, ale vždycky jako přemýšlím, jak toho hosta představit, tak dneska, když si pustíte záběry na YouTube z prvního titulu Plzně, tak tam u lavičky postává takový blondýn s přelivem a ten sedí teďka vedle mě, je to Michal Krmenčík. Míšo, ahoj.
13: Ahoj, zdravím vás, dobrý den.
12: On v tu dobu začínal vlastně v podstatě ve velkém fotbale, bych řekl, tak se tam tak nějak učil a musím říct, že jako, abych pravdu řekl, tak jsem nečekal, že dosáhne třeba na nároďák. Věděl jsem, že jako je velký, že je rychlej, že je silnej, ale že to bude na nároďák, to popravdě jsem nečekal, takže jsem rád, že tady máme bývalýho reprezentanta.
13: Já vám děkuju za pozvání a měl jsem tu možnost se učit od těch nejlepších.
3: Host desítky Pavla Horváta.
11: Ano, předpokládám, že ne na trávníku. Ale samozřejmě k tomu se třeba ještě dostaneme. Nicméně Michal Krmenčík, trojnásobný mistr Česka, dvojnásobný mistr Belgie, když jsem slyšel, že jeden ten titul máte takový k tomu přístup jiný, ale to si taky možná řekneme. Vítěz řeckého poháru, účastník Eura 21 v české první lize, 193 zápasů, 62 gólů. Rodák z Kraslic, který se po angažmá v mládeži ještě Baníku Sokolov přesunul do Viktorky Plzeň, ve které debutoval 15. dubna 2011 4 minuty vedle Pavla Horváta. Pamatujete si vedle, proti komu to bylo?
13: Bylo to proti Příbrami, jestli se nepletu. Příbrami.
11: Ano, proti Příbrami. Pamatuješ si, že tam hrál Michal Krmenčík ten debut? Jo?
12: Ne.
11: Dobře. A pamatujete si Michal Krmenčík, trenéra Příbrami, jak se jmenoval?
13: To asi ne, už.
11: Teď, my se dostaneme teď, Pavel je trošku překvapený, od začátku ke konci, ale tam zase pak se vrátíme k začátku, tak abyste nebyli zmatení, Roman Nádvorník.
12: Aha.
11: A tušíte možná, proč se dostáváme ke konci. Protože on vedl Artis Brno v baráži když jste hrál za Slovácko.
13: Jo, tak ano, ano, jo.
11: Hezky se to spojilo, vaše premiéra a derniéra prozatímní, nebo jaká vlastně v první lize s jedním trenérem Romanem Nádvorníkem?
13: Hele, já si myslím, že ten poslední zápas ani nehrál, si myslím. Jo. Já jsem na ní nenastoupil, takže jako na ten první zápas...
11: No v baráži, jako že jste hrál, ne?
13: To nejsem si jistý, jo, podle mě, no. Možná jo, možná jo. Chvilku jo, ale si pamatuju spíš na ten první zápas, vlastně myslím si, jestli se nepletu, jak jsem střídal Míšu Ďuriše, mm-hmm. ten první zápas můj v lize, takže na to vzpomínám hezky, no. Jako byli tam jiný.
14: To bylo v Plzni, jo?
13: To bylo v Plzni, no.
11: To bylo 3-0.
14: Ne, jako v Plzni na Staďáku, jako.
13: Ne, jsme hráli v Příbrami.
11: V Příbrami Pavel mimochodem dával góla z penalty.
14: A kolik to bylo? 3-0?
11: 3-0 jste vyhráli, no. Jiráček Ďuriš.
14: Jo.
11: No. Ale ne, tak já
14: to
11: se
14: to byl titul vlastně.
11: To byl titul 2011, jo. Ten
13: jsem dostal čuknul a pak jsem dostal medaily.
11: Jo. To je medaile za 4 minuty.
14: Ano, a ten přeliv si dostal.
13: A ten přeliv ještě, no. Já si to posílal, víš, že jsem vypadal jak Black Eyed Peas.

0: Ještě samozřejmě do Plzně proberem toho spoustu, ale zajímá mě to, že opravdu 27. května v barážovém utkání na Artisu, kdy jste vyhráli se Slováckem 4-1, jste teda odhrál 8 minut proti týmu Romana Nádvorníka, takže se to opravdu takhle prolnulo. Ale teď jsem říkal, že ta vaše derniéra to byla, tak opravdu jste skončil profi kariéru?
1: Opravdu jo, opravdu jo? Jsem skončil profi kariéru.
0: Tak Dominik Hašek končil několikrát, že jo?
1: Třeba. Ne, to já opravdu jsem jako přesvědčený a moje tělo by to asi už nezvládlo, si myslím, takže jako už jsem skálo pevně přesvědčený, že tohle byl asi teda podle mě poslední zápas.
0: A co děláte teď?
1: Teď dělám pro agenturu IFMM s Danielem Smejkalem a Tomášem Ujfaluši, takže starám se o hráče, který máme pod sebou a naplňuje mě to, baví mě to.
2: A fotbal?
1: A fotbal hraju za Boršice, je to první A třída, je to vlastně šestá liga, tak bychom chtěli postoupit, jsme první, daří se nám. Mimochodem hraje tam se mnou ještě Petě Reinberg a Standa Hoffman, takže nám to šlape a chtěli bychom postoupit. No.
2: A co hraješ?
1: Útočník klasicky, no.
2: Já myslím, že se jako...
1: To je zatím nejlepší střelec.
2: Ale to já ti neberu, to já jako ti přeju.
0: Po kolika kolech teď zatím?
1: Odehrál jsem jenom 3 zápasy teda, skýl jsem 3 zápasy a včera jsme vlastně hráli pohár, kde jsme postoupili do semifinále hejtmana z Zlínského kraje, no. Takže tak jim se daří, bylo tam hodně lidí, byl jsem překvapený, bylo tam asi 1000 lidí.
0: To jsi na Krmenčíka, ne?
1: To spíš asi na Peťu Remberka, si myslím. Ne, jako, chodí jako vesměs jako na nás 3 ligoví fotbalisty bývalí, takže bylo to hezký, no. Včera se mi to líbilo.
2: A 3 hráči v takovémhle mužstvu, to už je jako celkem, nebo mělo by to být znát, ne? Cítíš to jako, že to rozhodujete vy 3 třeba?
1: Tak myslím si, že my tam máme kluky, kteří vlastně hrajou za reprezentaci plážový fotbal, takže to jsou hráči, který, jako, se kterými si můžeš přihrát. A já chci jenom, aby jakože jsem našel takový to, že mi to zase baví jako malýho kluka. Ne, už to nehraju vlastně pro peníze, ale hraju to pro zábavu a opravdu jsem zase spokojený.
0: A na východě Čech, teda na východě Moravy jste taky spokojený?
1: Ano.
0: Co by západočech?
1: Ano, jo, jako je to takový, vím, že třeba Petě Jiráček se taky vlastně přestěhoval do Zlína. Nevím, našli jsme tam nějaký svůj klid a líbí se nám tam, lidi jsou tam milí a nejsou tam tolik zácpy jako tady v Praze.
0: No, každopádně ten závěr kariéry, představoval jste si ho, když jste šel na Slovácko, že přijde už třeba po těch 2 letech?
1: Tak vlastně na Slovácku mě dostal Milan Petržela a už já, jako možná to bude znít blbě, ale já už jsem asi chtěl končit ve 30 letech, no, takže Milánek mě malinko přemluvil a říkám, že možná ještě ty 2 roky dám, ale to už bylo fakt jako strop, to už víc bych nedal.
2: A kvůli zranění si přemýšlel, nebo jaký byl důvod?
1: Kvůli zranění, no tak jako vlastně mám operovaný obě 2 kolena, začala mě bolet achilovka a už jsem to nechtěl přepínat, prostě chtěl bych, nebo chci být prostě zdravý a chci se věnovat rodině a kdybych ještě ten jeden rok dal, tak už si myslím, že už by to nebylo dobrý. Hmm.
0: Pamatujete si, proti komu jste dal poslední prvoligový gól?
1: Proti Teplicím?
0: Jo. A brankáři?
1: Trmal?
0: Jo.
1: To jsem mu vyvedl ten zápas celkem.
0: To jsem mu vyvedl, on to tehdy otočil ve váš prospěch, no.
1: Chudák, no já jsem mu pak říkal, že mi je líta, ale že děkujem, no, za 3 body.
0: No, to bylo pro vás vlastně tehdy v té sezóně snad poprvé, co jste zvítězili v tom 8. kole, když jste to otočili, on mu vypadl ten balon, že vy jste pak 94. Dával na 2-1, ale já jsem si říkal osudový golman možná pro vás, protože to jste si taky možná neuvědomil, 28. října 2018, to datum nevím, jestli máte, asi možná jste radši zapomněl. To bylo to zranění proti Slovácku ještě za Plzeň.
1: A mohli dát za Slovácko, jo? No. Aha, no, tak to je vesmír.
2: Vrátil
1: to je
2: ty
1: vesmír,
2: goly.
1: No,
0: to já jsem si říkal, no, že má to trošku tak.
1: No, tak to vůbec je, jako nad tímhle jsem nikdy nepřemýšlel, že nějaký datumy, tohle spojení s něčím vůbec jsem tomu nějak nepřikládal nějakou váhu, ale je to zajímavý.
0: No. Můžeme se klidně teď zaměřit na to, jak jste si bral třeba nějakou kritiku, protože od Romana Skuhravého jsem tam zazněla docela otevřená. Neříkám, že bych tady chtěl schazovat Michala Krmenčíka, to neděláme v desíce. Spíš chci upozornit na to, že opravdu tady byla slova neobvyklá a otevřená třeba na to české fotbalové prostředí.
3: V tom meziprostoru prostě nemáme tu správnou pracovitost. Jo. Nic proti Krmovi, ale prostě je to lajda. A já jsem tam dneska potřeboval na červa, prostě aby on nehrál. Myslím si, že Daníček je v této chvíli pro to mužstvo, v této situaci, v které jsme jako klíčový proto, že je hráč. A vy v této chvíli nepotřebujete srát.
0: No, tam říkal na konci to slovo, které jsem tam slumil. To jste možná pochopili, kam směřoval. Nevím, jestli to směřilo na vás.
1: Tak já si myslím, že trenér Skuhlavý takovýhle věci má a mně se to líbí, jak komunikuje s médiem a s hráčema v kabině a dělal to asi pro něco, no, jakože že chtěl třeba ještě opravdu ke konci té mé kariéry vymáčknout to nejlepší a abych se třeba zdravě naštval, což se mu myslím si, že

0: se mi povedlo a já ho obdivuju jako trenéra.
1: To bylo po 18. kole, kdy Slovácko porazilo Plzeň 3-0 a právě to bylo to slavné utkání, jak Vlastimil Daníček hrál pozici defenzivního.
0: A dával gola, myslím, ne?
1: No, a ještě snad přihrával na jeden gol.
0: Ano.
1: Vyhráli jste 3-0 a tohle mě jako zaujalo, že teda tím pádem vás motivovala takováhle kritika?
0: Ano, já takovouhle kritiku, jako takhle, nikdy jsem si nebral kritiku osobně, ale tohle vím, že bylo prospěšný pro tým a nějak jsem se s tím jako zžil a naučil pracovat, takže se mi to líbilo.
2: Tak nemusíme chodit daleko, pan Tvrdík na Mojmíra Chytila taky si nebral úplně... Já jsem dělý servítek, ale ubrousek. takže to Mojmír Chytil vzal podle mě taky za správný konec a s podporou těch spoluhráčů to dopadlo dobře. No. Je to nepříjemný, samozřejmě ona je nepříjemná i ta kritika jenom v šatně, když tě kritizuje trenér, že jo, před těma ostatníma spoluhráčema u videa třeba, jo, natož takhle veřejně úplně jako z toho asi radost nemáš, ale zase je pravda, a obzvlášť si myslím, že ty starší hráči třeba jsou schopní říct, hele, tyve, on má asi pravdu, jako on má pravdu, já bych s tím měl něco udělat, no a pak je to jenom do plusu.
0: Až dítě zastaví, oni hráli Ligu mistrů a my jsme hráli o udržení v lize. Víš, jako že vlastně pan Tvrdík kritizoval Mojmu a taky, myslím si, že pak druhý zápas nastoupil, dával gola.
1: Takže docela mu to šlo pak.
0: Jo, podle mě mu to jde doteď.
2: No. Ještě pořád.
1: Ale jenom abych třeba můj pohled a možná ho budou moct mít společní někteří posluchači, když jsme pak na jaře s Pavlem tady mluvili o tom, jak se Slovácko těžce pralo o každý bod a často jsme zmiňovali třeba váš příklad, když třeba 30 cm na Andrově stadionu vás připravilo o gol, několik různých třeba i spálených šancí, tak já osobně jsem z toho měl jako neblahý dojem, že to nemusí být úplně vám příjemné, jo? Jako že se třeba nedaří, že jste pod nějakou hroznou dekou a do toho jsme si dávali ta slova Romana Skuhravého, ale tím pádem teď mi to jako trošku zase se vysvětluje, vy jste byl úplně v pohodě, jako v tomhle ohledu.
0: Jako vlastně Horvy to třeba sám ví, že když prostě se hraje o ty první příčky, bojuješ o titul a pak bojuješ o udržení se v lize, tak je to prostě nebe a dudy, no, takže já ten tlak jsem vnímal za mě úplně stejně, jak když hraješ o titul a nebo jestli se to Slovácku udrží v lize. Takže za mě to byl stejný tlak, ale já jsem takový prostě splachovací, já jsem si jako z toho snažil nic nedělat, netahat si to domů a nějak jsem se s tím snažil pracovat.
2: A ještě rozdíl v tom tlaku, kolik je, ty mladí hráči, to jako, ty to podle mě vůbec neřeší. Málo kdo z těch mladých hráčů, jako, jak to říkal Krmi, si to budeš brát domů, nebo maximálně možná zavřeš, nebo zavřou se na tou dveře.
0: Pustíš si
2: PlayStation nebo nějaký hip-hop.
0: Ano.
2: A seš jako v pohodě, ale ty starší hráči o tom samozřejmě přemýšlej. No.
1: Jo, já teda narážel na to, že vlastně asi pan Skuhravý trošku tušil od té vaší možná splachovací, jak se to říká, povaha, kdy...
2: Od té splachovací povaze.
0: Ano.
1: Jo,
0: takhle bych to nastal.
1: Jo. A vlastně možná takhle jako vybudit nějakým...
0: Já jsem to teď vlastně s Pavlíkem jsme se bavili a já ke konci té kariéry jsem byl takovej, že dřív jsem byl takový v té Plzni, jsem byl emotivní, prožíval jsem to všechno, i když někdy zbytečně a asi, nevím, změnili mě děti podle mě a byl jsem takovej jako, že víc vyčilený, víc klidu, no, takže možná si myslím, že mi to trošku i ublížilo.
1: Dobře, tak s Michalem Krmenčíkem pokračujeme ještě s jedním tématem, které, myslím, taky zbuzovalo emoce.
3: Desítka Pavla Horváta.
1: Pustíme si jeden názor, zazněl v pořadu na televizi O2 TV Sport v Tiki-Taka a řekl ho před nějakými 5 lety Vladimír Šmicer.
4: Tohle to není o slávě, tohle to je o tom vztahu Krmenčíka z Plzní a myslím, že tímhle si spálil prostě všechny mosty, který v Plzní měl, nebo který si tam ještě nějaký známý kamarády měl, tak asi tohle po tomhletom... Co bylo jak v Solomoucí, tak i teďkon, tak prostě to je konec. No.
1: Možná neblahá 13. kolo sezony 21-22. Vy jste byl tehdy ve Slavii a dával jste gól v 95. proti Pavlově Plzni a slavil jste a pak jste se tam nějaký trošku tak lehce handrkovali z Plzeňáky. Pavel byl hodně zadumaný po tom zápase, viděl jsem teď na YouTube. No, ty byl asistentem Michala Bílka, no, nekousali jste to.
2: Tak hlavně si prohrál, no a pak když jako máš kluka, kterýho si znal s tím přelivem.
0: Jo.
2: A ještě tě popraví, no tak to samozřejmě nic příjemného není, no. Myslím si, že v tu chvíli moc Plzeňáků jako by teď, co bych řekl, neotevřelo tvůj Instagram asi, jo. Nebo možná jo, ale s tím, že ti tam pošlou nějakou zprávu, no.
0: Já jsem chtěl říct jenom jednu věc, že bych se chtěl jakoby veřejně omluvit za to, co se stalo. Byla to prostě klukovina. Já si myslím, že spousta lidí se ani neuvědomuje to, že pak vlastně tu druhou botu, co jsem udělal, že nastoupíš si, no, stoupneš si před ten slavistický kotel a všichni řvou to, co se tam řvalo. Málo z nás si to dokáže představit. Já jsem se prostě nechal strhnout davem a strašně mě to mrzí a bude mě to mrzet do konce života. Vím, že jsem si zavřel spoustu dveří u plzeňských fanoušků a s tím už se nedá nic dělat. Já s tím prostě musím žít nějak jsem se s tím vyrovnal. Říkám, probrečel jsem spoustu nocí kvůli tomu a nejsem na to pyšnej.
2: No tak viděli jsme teďka zase případ Matěj Jurásek, prostě v tom sportu prostě takhle to je, no. Ta doba už je taková, že všechny tyhle ty jsem chtěl říct prostý jsou, ale tyhle hlouposti, který uděláš na veřejnosti, prostě někdo vytáhne a samozřejmě je to nepříjemný. Já si myslím, že tohle je super sebereflexe, no, prostě, co jako jiného můžeš říct, jo? Je to jasný. Já jsem to tady zmiňoval i u toho případu toho Matěje Juráska. Já si myslím, že taky jako kdyby tenkrát byla někde nějaká videokamera nebo telefon a natočili mě nebo moje spoluhráče, tak asi bychom na to nebyli pyšní, ale my jsme v úvozovkách měli to štěstí, že ta doba byla jiná. Teďka už ta doba je takováhle a tohle k tomu patří a myslím si, že pak je dobrý si říct, ale udělal jsem to špatně. Co teď?
0: Jako takhle, jako vím asi, čím si teď Jurásek prochází a není to asi nic jako jednoduchého. Já jsem vlastně viděl teď ten zápas po tom derby, ještě chudák měl narozeniny a řve na tebe takhle celý stadion a viděl jsem, že asi jako není v pohodě a tímto bych ho chtěl podpořit, že má můj velký obdiv za to, že tam vůbec šel a přeju mu, jak se mu daří.
1: No to vypadalo trošku, jako kdybyste cítili nějakou křivdu, či třeba Plzeň nějakou v tom momentu, tak asi to možná vyplynulo z toho zápasu, jste tam pak pošťuchoval s Hejdou nebo s Chorým.
0: Promiňte, že ke přerušu, ale vlastně já jsem tam vlastně nešel rovnou z Plzeň, já jsem byl ještě v těch Brugách a v Pálku, takže já jsem tam vlastně nešel jako z jedničky hned a říkám, musel jsem si to vzít s manželkou, jsme debatovali každý den o tom, jestli tam mám jít, nemám tam jít, ale prostě nakonec jsem to vzal a stalo se to, co se stalo. No. Takže...
2: A byla nabídka z Plzně v tu dobu?
0: Byla.
2: No.
1: Ale vy jste měl nabídku už v dobách plzeňských ze Slavie, dřív to bylo ještě, že jo, někdy 2017.
0: Podle mě jsem měl, ale pan Čádek přede mnou zavřel dveře.
1: A jak jste to měl jako s tím, jakože jste byl ochotný třeba i po té výzvě pak?
0: Jakože bych šel z Plzně do Slavie, ne, to bych neudělal. No, to bych neudělal už jenom kvůli panu Šátkovi, když jsem ho viděl.
1: Jo.
2: Ale pojďme teďka přeskočit, já nevím, jak to tam máš napsaný, pojďme přeskočit k tomu, že se blížil ten přestup a přišlo to zranění v Plzni.
1: Ano. Dobře, tak to je podzim 2018, tak tomu můžu připomenout vlastně to, co se povedlo Michalu Krmenčíkovi po dvou nezdarech, totiž... které znamenají to, že neprošla Viktorka přes předkola do Ligy mistrů, tak se to povedlo díky tomu titulu v roce 2018. Já jsem tehdy osobně dokonce i byl ve Štruncových sadech, když přijelo CSKA Moskva, viděl jsem dva góly.
5: David Limberský to bude zřejmě, který nakonec se centruje. Šajtle, hlavička, jednoho, slovo otevírá skóre z bezprostřední blízkosti, se k němu dostává balón, on dokázal nakopnout míč a je z toho tedy první tohoto zápasu. Limberský a znovu jeho šajtle, tohle je zakončení.
6: Gól!
5: Michael Krmenčík, Plzeň vede 2-0 v prvním utkání základní skupiny Ligy mistrů. Michael Krmenčík to teď trefil báječně, z první z voleje překonává brankáře Akinfejeva, tohle se nám líbí.
1: Michal Krmenčík způsobil mimochodem to, že kolegové, kteří to tehdy komentovali, Jan Suchan s Davidem Ničem, pak 3 týdny nemohli do práce, že neměli hlasivky. To jsou hezké vzpomínky, ne?
0: Jsou to krásné vzpomínky a já na to vzpomínám velice rád. A Limba mi teda nahrával na 2 góly.
1: Já se pamatuju tu šajtli hlavně, no, myslím na ten druhý.
0: Aha,
1: no.
0: Aha, jo,
1: já myslím, že on nemá Ačku u toho prvního, protože tam to ještě někdo protečoval.
0: Ale jo, krásný zápas, super, super vzpomínky, no, jako je, bylo to nádherný, no.
1: A teď do toho, do konce srpna 7 gólů lize za 6 kol, Liga mistrů 2 góly, vlastně zahrál jste si i na Realu Madrid, Milan Havel, tomu jsme to tady předhazovali, jak jste mu přichystal tu šanci.
0: Chápeš, to nedá tohle.
2: Ale já to chápu, a ty jako střelec bys to měl pochopit taky.
0: No, já jsem mu to nahrával, ne?
2: Já vím, ale že bys to měl pochopit taky, že to nedal.
0: No,
2: to,
0: já tomu nerozumím do té.
1: No dobře, tak jste si zahrál na San Bernabéu, možná i památný zápas, ale pak přišel už ten zmíněný 28. říjen a to zranění a k tomu se chtěl bavit.
2: No, ale dostat. Už tam byla nabídka, že jo? Už tam byla nabídka k tomu, aby si šel pryč.
0: Tak já jako, tady mluvím otevřeně, už mám po konci kariéry, já jsem měl nabídku z Newcastlu, kterou vlastně už jsem mi podepsal a pak to museli skartovat, no, kvůli tomu. Takže já jsem měl, myslím si, že za 11 milionů liber tam jít asi podle mě. Takže to je takový jako nepříjemný, ale no, živočel dál.
2: No dobře, no, to je živočel dál, no, ale v tu chvíli.
0: Říkám, já jsem fakt splachovací, jako já opravdu jako, pak jsem měl taky dobrou kariéru, dobrý kluby, ale jako.
2: Dobře, já tohle chápu, ale já v tu chvíli, kdy už jako máš podepsaný Newcastle.
1: Ta nabídka byla na kdy? Jako v zimě, že byste tam šel?
0: Ano, že bych tam šel v zimě a právě jsme, pan Čádek ovšem věděl, tak jsem pak k němu přišel do kanceláře, nějak jsme to, podepsal jsem novou smlouvu a pak se to stalo, no, tak ale říkám, nikomu to nedám za vinu, prostě život šel dál a nějak jsem to pak neřešil.
2: No ne, já beru to, že vlastně máš jako Newcastle, teď já nevím, jak se jmenuje ten stadion, to budeš vědět i Honzo.
1: St. James's Park, jo, to znáte z filmu Goal? Ne? Jak tam hrál San Antonio.
2: Jo, takže než že jdeš do St. James's Parku a jdeš si lehnout do štruncáku na lehátku, aby se ti léčilo koleno. Jako.
0: Jo, jako blbý, ale...
2: Tak si neříkej mi, jestli nepřemýšlel, říkám, ty kráso, kdo
0: jako, tak,
2: být?
0: Jako štvalo mě to, ale prostě jsem chtěl být co nejdřív zpátky a myslím si, že za 8 měsíců jsem pak hrál další soutěžní zápas a myslím, že za půl sezóny jsem 10 gólů a odešel jsem za 7 milionů euro do Obruk. No.
2: A motivovalo tě to jako víc ještě k tomu tréninku, že jsi si říkal, hele, teď se mohu jít do Anglie, jedu dál.
0: Jo, přesně tak, já jsem to vzal prostě za ten správný konec. Jestli můžu poděkovat, tak Pejkovi Naslerovi z Plzně, který vlastně dělal se mnou i přesčasy, i když nemusel a zamakali jsme na tom, abych byl co nejdřív fit a nastoupil jsem vlastně na tu do té sezóny, takže za půl roku jsem dal 10 gólů. A...
2: Já jenom tady k tomu, Peťa Nasler výborný a oni ty fyzioterapeuti moc jako přesčasy nedělají, oni dělají furt.
0: Já myslím, jako normální pracovní dobu.
2: Jo, jasný. No, ty dělají furt, ty tam jako jsou, ráno přijdeš, už by tam měli být a odcházíš a oni teprve...
0: A jsou na obědě.
1: Ne, ale to je vlastně zajímavé téma jenom toho, jak jste říkal, že jste spachovací, tak jste si nedělal třeba z konkurence tolik, protože vlastně už tam v tu dobu někdy, když jsme tady připomínali ty dva góly, byl, nebo přišel Tomáš Chorý taky, pak Jean-David Bogel vlastně možná i...
0: To jsem nezažil na Dukle podle mě.
1: Ten přišel potom asi.
0: Ten přišel potom, když já jsem šel pryč, ale z Chora se máme kamarádský vztah. Jako bavíme se spolu normálně na kamarádský bázi a tehdy v Plzni nám to sedlo, že vlastně když hořelo, tak nás trenér dával, jako na dva jsme hráli a takhle jsme udělali ten poslední titul, co jsem tam byl, takže nám to šlo a Chora se mám rád, respektuju a je to výborný fotbalista.
1: Já myslel, jestli si tím zraněním třeba ale změnila trošku vaše pozice, protože to byla fakt dlouhá pauza od konce toho října až do té nové sezony, kdy jste začal naskakovat.
0: Podle mě by se změnila, ale já jsem dával góly, no, takže trenér Vrba to měl tak nastavený, jestli Boba asi o tom ví víc, že prostě když útočník dává góly, tak ho neposadí jen tak, takže...
2: No, hlavně ta pozice, jako samozřejmě nemůžeš počítat s tím, že jako v tom ústvu nebudou útočníci, že budou čekat půl roku, než ty se uzdravíš, takže přijdeš a zase, pravda, leží na hřišti, přesně jak to říkal.
1: Ale tak no, já to, teď třeba Jan Kliment v Sigmě, jako skvělá sezona zranění a teď nenastupuje, že jo, třeba.
2: No, dobře, a hrajou kluci, hrajou dobře, vsadili na nějaký styl, který možná Klímičovi by neseděl úplně, hraje dobře, to mužstvo boduje, takže není důvod prostě tam ty hráče dávat, ale prostě zase, já to budu opakovat do zblbnutí, když budeš na hřišti, budeš dávat góly jako útočník, tak ten trenér by byl blázen, kdyby si nehrál, že jo.
1: A třeba jenom teď, když to porovnáme, protože byste odcházel pak z Plzně, společně s Pavlem Vrbou, ono to bylo trošku jako asi časově, možná pár týdnů jinak, ale prostě končili jste oba potom podzimu 2019. A když ho třeba, já nesi ho pamatujete jako mladík, takhle když jste tam zkoušel naskakovat do Háčka. Takže vy jste tehdy, jenom to dopovím, po tom debitu ještě s Pavlem na hřišti, tak jste až po 5 letech se vlastně dostal zpátky do Háčka, to už tam pan Vrba vlastně nebyl, takže jste zažil určitě několik příprav, kdy jste se tam neprokousal.
0: Nakonec. Ano, já si pamatuju trenéra Vrbu velice, velice dobře, za mě to je nejlepší trenér, co mě asi mohl trénovat, děkuju mu za všechno. A mám takovou historku, já si ho pamatuju, tak když jsem byl mladý, tak za mě dělal závěreční zkoušky.
1: Jako na autoškole, nebo kde?
0: Ne, já jsem vlastně vyučený truhlář, takže dělal tlačí budku pro mě.
1: Cože?
0: Říkal, pojď sem prosím, takhle se to nedělá, dej mi to, a udělal za mě tlačí budku, doteď to vypráví všude.
1: A vy jste ji dodělával v šatně, jo, někde, nebo?
0: Ne, on přišel normálně na praxe ke mně a dodělal to se mnou, no.
1: On jako, Michale, půjdu ti tam udělat dobrý zvuk, prostě přijdu tě podpořit a pak vidět.
0: Ne, protože já jsem tam nějaký problémy s panem Bystrem a on to šel nějak vyřešit a zrovna shodou okolností se dělali závěreční zkoušky, tak asi viděl, že mi to moc nejde, tak to za mě dodělal.
2: Takže teď nabijeme všem tvým jako hejterům, nebo jak se to říká, takže ty seš nevyučený truhlář, v podstatě.
0: Dá se říct, že jo.
1: No ne, tak co jste
0: že bych to měl předat trenérovi Urbovi, že ten papír.
1: No tak.
2: Takže Pavel Urba kromě jinýho je i truhlář, no, tak. V podstatě.
1: Není to trošku kanibalismus s příjmením Vrba dělat truhláře? Ne, ale to pojďme. Každopádně, co jste postavil teda jako truhlář?
2: No nic.
0: No nic právě, jenom tak... ptačí budku a navigal jsem si rady se skolíkovým spojem. Takže trenér Vrba to vzal.
2: Máme další lingvistický moment.
1: Kolíkový spoj.
2: Kolíkový spoj.
1: No. Tak to je v kopačkách něco, ne?
2: To nebude, to bude v té buce.
0: To je v té buce, no.
1: A takhle, abych si měl
2: asi.
1: A co to bylo za...
0: Zaváme trenérovi.
1: No, ne, ale jakože vy jste měl závěrečnou práci udělat...
0: Tačí budku, ano. No.
1: Ne, já jsem si představil na truhlářině třeba stůl nebo něco... To je lehké, stůl?
0: Já už si to nepamatuju, ale pamatuju si tady ten konkrétní moment.
2: Podle mě jako pro mě by byl stůl jednodušší než budka.
0: Já si taky myslím. No.
1: No jasně, tak to asi složíme každý, ne, s návodem třeba.
2: Jo, složíme, ale takhle, musíme udělat, ne? Jo.
0: Já třeba, když stavíme něco s IKEA, tak to staví hlavně manželka a já se koukám na televizi radši.
1: Dobře. No já jsem si říkal, potřeba bych někde opravit housle, víš, tak možná houslaři
0: no,
1: radši. Ty.
0: No, no, asi jo. No.
1: Každopádně, co ten pan Vrba z hlediska toho fotbalového hlediska, jak Michal Krmenčík, jako dá se říct odchovanec i Plzně, kousal to, že každý ten půl rok vlastně asi po návratu z hostování se to nezdařilo, těch hostování bylo požehnaní, když to tak jako můžeme připomenout. Sokolov jaro, 2012, Čáslav, pak ta sezona 1. Ve Vlašimi jste byl na podzim 2013, v Baníku jste zachraňoval společně s Václavem Svěrkošem Baník v lize v roce 2014, ale mezi tím asi byly ty přípravy tady hvězdami nabitém kádru, který vedl Pavel Horvát.
0: Horvězdil na kole, ne? Ty přípravy vždycky.
2: No, vypadalo to tak. Já jsem běhal...
0: Ne, počkej, ty jsi jezdil na kole, ne?
2: Já jsem měl prasklej prst tenkrát.
0: Jo,
2: jednou,
0: takhle,
2: víš?
0: Aha.
2: Měl jsem jednu speciální přípravu před tou druhou ligou mistrů.
0: Aha.
2: Jsem vlastně měl prasklej kloup na palci a nemohl jsem běhat. Proto jsem jezdil na kole a brusil v bruslích.
0: Jo, to si pamatuju, že my jsme běhali kolem stadionu.
2: A já jsem tou samou rychlostí brusil na kolečkový bruslík.
0: A jako mladý jsem si říkal, ty vole,
2: to jsou výhody,
0: ty vole. Já chci být taky kapitán.
2: Já chci být taky tlustej a kapitán.
0: Tak tlustej už jsem přibyl 4 kila teď. No.
2: Fakt,
0: no?
2: No,
0: jasně, no.
2: Ta bílá hrozně rozšířuje.
6: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Arény Praha. V neděli 6. září si nenechte ujít 81. Konsek St. Ledger, nejdelší klasický dostih pro tříleté koně na 2800 metrů. Čeká vás 8 napínavých dostihů, program pro děti a spousta zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
7: Host desítky Pavla Horváta.
1: Tak říkali jsme si, že půjdeme s Michalem Krmenčíkem teda ven, do zahraničí. Nejprve Brugy.
2: No počkej, Brugy, musíme začít jinde.
0: Já věděl, že to řekneš.
2: Do you know Fernando Torres?
0: Yes, I know.
1: Takže začneme v Indonésii.
2: No tak pojď, přiletíš vedro jako blázen.
0: Ty vole, no počkej, přiletíš a čeká tam na tebe, vole, 1000 fanoušků.
2: Fakt,
0: no. Jako,
1: já jsem viděl ty záběry,
0: Baťok, aby ti někdo neudělal.
1: A to je na YouTube, pusťte si to, tam byla fakt spousta fanoušků.
0: No byla, no.
2: A dostaneš zimní šálu.
0: Do zimní šálu, to pak tě bouchne to vedro, vole, do toho do rypáku a jdeš se fotit s fanouškama, jako to jako nic příjemného, no. Jako nečekal jsem, že tam budeš takovýhle vedro.
2: No dobře, a pojďme press conference teda.
1: To byl rozhovor někdy na lavičce, ne?
0: Jo, tak nejsem na to pyšnej, ale prostě jsem to řekl a asi se to se mnou potáhne do konce života.
2: To je úplně jako v pohodě, protože všude nebo hodně často se zmiňuje Standa Řezáč, ale já vlastně jako proto mám fakt jako pochopení, protože nevím, jak ty jsi byl vybavený, když přiletíš.
0: Nevím, tak prošel jsem těma rukama, tak jako uměl jsem si objednat jídlo, poděkovat a aby to bylo na takovýhle bázi, že...
2: Ale aby si se charakterizoval úplně konkrétně jako,
0: to nebylo.
2: Jako hráč.
0: Ne.
1: Ale jsi tam říkal ještě Ibrahimoviče, ne, podle mě?
0: Jo, já jsem myslel, že si mě ptají na to, jako koho mám rád. Takže já jsem ani moc neposlouchal, podle mě, na co se mě ptají, tak jsem tam vypálil Fernando Torres. No.
1: Ale důležitá informace, ale... nevím, jestli to všichni pochopili dosud. Jo, jakože jste nevěděl, že se vás neptají na to, abyste popsal
2: víš,
1: sebe.
2: Ale víš, dobrý, že ty jsi přiletěl, a on to přiletěl, když jsi přiletěl na Mars, že oni jako Fernando Torres, jako znáte ho?
0: I know, já znám, jestli... A ještě znám toho, Ibrahimoviče.
1: A vy jste tam vlastně přišel jako první, protože vás tam bylo z Čechu, ještě pan Klíma tam byl a byl tam...
0: A kudy?
1: Ondřej Kudela.
0: Ano, ano. Jo, tak ale podle mě čapli prvního mě, že mám jít na rozhovor, tak jsem dělal rozhovor a řekl jsem takovýhle blábol. No,
2: no dobrý, a výhoda Čechů samozřejmě víc, že vás bylo.
0: Jo, tak jako výhoda Čechů, že jsme vlastně bydleli na stejném vlastně ve stejném komplexu a měli jsme dobrýho trenéra, hrál, jak on se jmenoval trenér, můžeš mě to zjistit?
1: Já to zkusím najít, no tady.
0: Německá legenda taky hrával s Lotarem Mateusem na Hrotu.
2: S Lotarem Mateus.
0: To já se jako
2: ty jména ti jdou.
1: No pokračuj.
0: Tomas Doll.
2: Jo.
0: Tomas Doll, ano. Hmm. Takže toho jsme tam měli a jako na nás to stavěl. Vlastně ještě Jussi tam byl. Hmm. Takže se nám dařilo. Já si myslím, že jsem dal 10 gólů nebo 11 gólů, on 10. dal 9. A jo, bylo to pěkný, nádherný stadiony tam byly. Vlastně my jsme končili na stadionu, kde bylo přišlo 100 000 lidí. Hmm. Dal jsem hat-trick, takže super, jako opravdu jako nádherný, lidi milí a jsem rád za tu zkušenost, že vlastně manželka i moje děti poznali jinou kulturu a moc se nám tam líbilo. Jako.
2: Jak dlouho jste tam byli?
0: Rok mi stačil.
2: Ne, to je v pohodě.
1: A jak to tam je koncipované, to jste měl na rok smlouvu?
0: Ne, tam jsem měl, myslím, že na 2 nebo na 3 roky, ale tam vlastně se nehrálo kvůli tomu, že vlastně oni tam jak tam bouchali ten slzný plyn, tak tam umřelo asi 200 lidí na nějakém stadionu, tak to na 2 měsíce uzavřeli tu ligu.
1: To jste tam v tu dobu byl?
0: To
1: vlastně.
0: Jsem tam byl, no. Hmm. Takže pak jsem si říkal, že tady to asi moc safe nebude, takže jsem rok mi stačil, no, jako.
1: Jak to funguje, protože jsme tady měli několik hráčů ze zážitky z Turecka a vlastně vím, že i pan Caňák tady vzpomínal na nějaký pas, kde mu někde zabavili. Tady to funguje jako v Evropě v vozovkách v dojednávání konce kontraktu?
0: Jo, podle mě ne. Podle mě to bude fungovat stejně jako to funguje v Turecku nebo v tady těch zemích a ani, říkám, já jsem čekal na poslední chvíli na prostě nabídku, můžu říct finanční nabídku. Měl jsem tehdy do Unionu Berlín, ale Daniel Smejkal za mnou přijel domů a ještě mám někde fotku, jak to podepisuju mojí dcery propisku, taková růžová s peřím. Takže rychle jsem to podepsal a druhý den jsme letěli, no.
1: Perzi.
0: Ano.
1: Jo, ale já jsem myslel potom, když jste už tam nechtěl pokračovat, jak to funguje, jakože...
2: To ukončení řekl, prostě.
0: Ne, jenom
1: abyste to pochopil, fakt jsme tady měli lidi, kteří říkali, nebylo to snadné vůbec tu zemi jako opustit.
0: Říkám asi, jako mám povahu, tak prostě jsem řekl, že tam nepokračoval. No.
1: Jasně. A v kontextu toho rozhovoru, který jste dával, jak jste to řekl, nebo to za vás komunikoval agent pak nějak?
0: No, to jsem to vyřešil. Dobře.
1: A dostal jste nabídku, teda pak Kypr byl?
0: Pak byl Limassol, ano. Pak vlastně tam jsem taky končil a vlastně Milánek Petržila mi řekl, jestli si nechci přijít ještě zahrát tady na Slovácko. A jsem za to strašně rád, protože v Uherském Hradišti jsme se zabydleli, líbí se nám tam. Jsem to říkal, jsou tam superoví lidi a není tam takový schon jako tady v Praze.
1: No, ale možná schon byl, já tam zažil schon, když jsem tam byl před 12 lety v Soluni. Tam stačila jízda autobusem a říkal jsem si, to jsou úplný blázni a to jsem ještě byl na severu Řecka a vy jste tam strávil v Pauku, myslím, že nakonec hodně vzpomínaný půl rok.
0: Ano, já teď mi vlastně posílali fanoušci pozvánku na to, že jsem pozvaný do toho Gateford, to je jejich nějaký hooligan sektor, takže...
2: A půjdeš?
0: Půjdu, jasně. Ještě mi tam chtějí něco předávat, takže poletíme s rodinou, asi si tam uděláme nějaký výlet a pak to vezmu na fotbal, no. Takže tam to byl krásný půl rok.
1: A proč vás vzpomínají, to můžete připomenout sám?
0: Tak říkali mi ty maséři, kteří vlastně tam jsou celý život, že když dáš gola Olympiakosu, tak to je, jak kdyby si jich dal 20 za sezonu a ty lidi tam na tohle jakoby nezapomínají. Takže...
1: A ještě připomeňte prosím, kde jste ho dal, v jaké příležitosti?
0: Ve finále řeckého poháru, myslím, že to vyhráli asi po 6 letech nějakou trofej. Velkou.
1: Ještě navíc 90. minutě, takže ano. To si pamatují, no, že Michal Krmenčík rozhodl.
2: Bylo to na stadionu s dráhou?
0: Ano, bylo.
2: A běžel si někam, to se letěl.
1: Tak my tam fanoušci nebyli, ne?
0: Nebyl jsem nikam, nebyli, to byl vlastně po covidu, no. Ale pak to bylo hezký, no, ty oslavy na tom náměstí a to bylo fakt jako nádherný, no.
1: Chci se zeptat na konkrétní spoluhráče, protože když jsme tady ani vlastně ještě nemluvili o Brugách, kdy jste taky měl třeba Charles de Ketelar, který teď na MS dával 3 góly i Španělům ve čtvrtfinále, tak tady mě zaujala jména Christos Colis, ten teď pronikl do Arsenalu, říkali Leandro Trossard, ten je zapomenutý, teď máme Colise. Ten vlastně pak šel z Pauku do Brug.
0: Mm-hmm. Ne, on měl ještě nějakou štaci mezi
1: tím. No, ale jakože v Brugách se vykopal do premiéry. Ano, ano. A toho jste tam zažil teda ale před 5 lety už.
0: Toho jsem tam zažil jako mladí linky, ještě jsem tam zažil toho Costa de Lias, jak šel do Borussia Dortmund, ale Colise jsem tam zažil a myslím si, že jsem mu nahrával na první ligový gól.
1: Jo. A to křídílko jako.
2: Křídílko, no. To nebudem hledat, to jsem nahrál jsem mu na první gól.
0: Myslím si, že jo.
1: Ne,
0: ale nahrál jsem mu na první gól, jasně, že jo, ne.
1: Jo, pak jsem koukal vlastně Štefana Švaba, pamatuju ještě z jiného angažmá, nevím, jestli hrál za Mitule někde nebo za nějaký rakouský klub.
0: Za rakouský, ale myslím, že Austria, no, něco takového, no.
1: Ale Pavel, že jo, ve své kariéře to prolnul taky z Japonce, vy jste tam měl
0: Shinji Kagawa. Ano, my jsme po tréninku říkali, hele, máš rád sushi na mě? Říkám, jo, mám rád sushi. Tak pojď, jak je pozvu tady ke mně na barák, on měl svýho kuchaře a lepší sushi jsem nejedl v životě.
2: A jak je to možný, vy?
0: Nevím.
2: Ne, já taky nevím.
0: Podle mě se chtěl ožrat a nechtěl se ožrat sám.
2: To třeba chutnalo všechno.
0: No jasně.
1: Ne, ale tam svého jako kuchaře na sushi, jo?
0: Ano, nebo ne, jako na tu jejich kuchyň, ne? Ty asi budeš vědět víc, co
2: oni. No je to možný, jo. Protože oni jako brali spoustu peněz a já už tenkrát, když jsem byl v Japonsku, tak fakt vím, že teď já si nespomenu o tom, v Hamburku byl Japonec a oni fakt s nima trávili s kamerou a to celý den a koukali na něj, jak si vaří. Jak kouká na televizi, jak pak někam jede do parku na procházku, takže věřím tomu, že to, protože i ty kluci tenkrát už začínali mít svoje třeba jako individuální kouče nebo trenéry do posilky a to, tak věřím tomu, že si pozval třeba, asi tam nebyl s ním furt, ale možná si
0: ho pozval. Ne, on vždycky třeba si pamatuju, že jsme měli předzápasové nějaké jakoby to jídlo, jak máš tento, den před zápasem máš nějaké jídlo a on si otevřel krabičku, kulčičky si umyl a začal si jíst jako to, co on považoval za správný před tím zápasem. No.
1: Pavle, ty jsi do Japonska svého kuchaře neves, jako na českou kuchyni.
2: Já ne, no. Já jsem byl rád, že tam v obchodáku měli Budvar a Plzeň ve třetinkách.
1: To se vlastně kuchaře
2: to nám to stačilo.
1: Ještě mě zajímá, vy jste šel vlastně do Pauku na hostování z Brug, které v zimě tehdy přivedli Base Dosta, takže místo nebylo. A zajímá mě to, když jste tam přišel, tak jste prý absolvoval nějaký takový jako možná třeba pro vás tehdy ještě nečekaný rituál jako přivítací nováčkovský, nebo to nebylo? Něco s nějakým zpíváním?
0: Jo, ano, musel jsem zpívat, ale teď si nepamatuju, co jsem zpíval, myslím, že možná Helenu Vondráčkovou.
1: Ne, prý kabáty jste
0: říkal. Kabáty, vidíš to, no, tak kabáty.
1: Vy jste zpíval hodně třeba s Pavlem, jo, někde takhle v Plzni, jste Pavel zpíval výborně, že vás naučil, nebo?
0: Tak jako já si myslím, že s Horvým byly jako taky slušný akcičky občas, jako. Jo, že
2: a zpívání.
0: A zpívání hlavně taky.
1: Ne, že jste říkal, že ten hip-hop, tak jsem říkal, kde jste k tomu
0: přišel. Ne, to ne, to já jako radši, jako já jsem šel po tom, co jako opravdu znám, jako to, že kabáti nemohli zklamat, jako si myslím.
1: A jakoby tím rytmem hip-hopu, nebo věrně? Jako
0: ne, věrně, kabáti, jako kabátovský, klasický.
1: Kabátovský, dobře, no.
2: Já si teď jsem někde byl, teď nevím, kde to je, možná v Zápek, že pouštěli, vždycky pustějí jako celou ne, desku teď už, ale celý jedno album pustějí před zápasem a hraje to tam a v těch šatnách, musím, že už toho vymírá, teda musím říct, že už spíš se tam tlačí ty moderní písničky, ale vlastně kdykoliv pak pustíš ty kabáty, teďka zrovna Rumcajs miloval Manku, tak se to znova jako vrací a ty kabátovský hity v těch šatnách jako z něj furt. No,
0: a Horvý, ty pamatuješ si, co se poštěl před zápasem?
2: No Šaman.
0: Ano. A to jsem měl normálně, jakože před zápasem, já nevím, jak to by mi bylo zabudovaný, ale normálně jsem vždycky si, jak jsem hrál kdekoliv, tak jsem si pustil Šamana před vstupem na rozcvičku.
2: No mě to vlastně, já jsem to taky cítil, protože jsem v Plzni tohle pouštěl sám, pak jsem zjistil, že už tam před tím zápasem jsem skoro sám, že všichni odcházejí z té šatny, ale pak už, než se šlo na hřiště, tak vlastně tahle písnička byla fakt jako rituální, bych řekl.
0: A jako by mě to nějak jako zakořenilo, já jsem si to pouštěl jako před každým jako zápasem, než se šlo na rozcvičku.
1: A to vás pozbuzovalo takhle
2: jo,
1: konkrétně?
2: Jo, je to takový zvláštní prostě to, ne to téma té písničky, ale tak jako je to
0: mě to třeba jako osobně nabudilo.
2: Prostě, já jsem si to říkal, to by mohlo být trošku o mně samozřejmě.
1: Jo, Michale, nasaďte si sluchátka s Pavlem, jestli jsem to trefil tuhle.
2: Jo.
0: Ano.
2: To je začátek.
1: Takhle si mám představit Michal Krmenčík se sluchátkama třeba v indonéské šatě.
0: Ano, ano. Ale podle mě jsme nebyli samotní, jako podle mě to jako hodně kluků.
1: Jakože i Indonézané to znají.
0: Ne, myslím, poslouchám. Bývalý spoluhráč.
2: Jak dáli temný bonga zní. Co tu
1: bude? Ten zpěvák se ne, pan Vojtek, ne?
2: Pepa Vojtek.
1: Pepa Vojtek, dobře.
0: Tohle věc zná si líp, ne?
2: Jasně.
1: Dobře. No tak skvělý tedy hudební vhledy takhle, kabáti jsou hodně asi známí i pro posluchače Radiožurnálu Sport. V Brugách, když se dostáváme teď vlastně tím trošku proti směru.
2: To se omlouvám, jsem ti naboural ten. No,
1: úplně v pohodě, krásně nám to šlape, věřím, že to posluchače baví. Do Brug jste odešel těsně před pandemí koronaviru a tady se dostávám k tomu titulu, který jsem zmiňoval, že možná k němu má takový jako zvláštní vztah.
0: Ten druhý, myslíte?
1: Ten první hned, vy jste přišel v lednu 2020,
0: ano.
1: A pak se vlastně v Belgii ukončila liga někdy na začátku března. No, byli jste v čele.
0: Jo, ale já jsem to bral tak, jako vlastně, že jsem pak jako už ke konci moc nehrával, protože jsme tam měli vlastně trenéra toho Klementa, který vlastně pak šel do Monaka. A Kuba Brabec by ho měl v Genku a říkal mi, že kámo, to bude špatný, nemá rád Čechy, protože...
2: Těžký,
0: protože on tam hrál, kdo tam hrál v Brugách za stopera?
2: David Rozehnal?
0: Ano, a tak oni právě si hráli na místě. Tak proto neměl rád Čechy.
1: Jo, jakože ještě byl konkurent Davida Rozehnala z jeho kariéry.
0: Ale to je jako, no opravdu, ale...
1: To bylo roky, ale ne, už jako...
0: No to je roky a on podle mě na to nezapomněl.
2: Hodně zakořeněný teda.
1: No, ne, jak si tam vzal ze Slavie stopera, teda radši zahraničního Simona Deliho, Eduard Sobol tam hrál taky.
0: Ano, ale tak Simon Deli to byl doktor Pátek. On Pátek šel trénovat a pak byl nejlepší na hřišti.
1: Jo, ale takže to znamená, že jste myslel ten druhý titul, jako co jste tam měl zapsaný, ne ten první,
0: ten jako beru.
1: Že to bylo specifické, ne? Přijít jako do Belgie a najednou šest zápasů ukončí sezonu, protože v Belgii to ukončili snad jediní, všichni to dohrávali.
0: Jo, tak tam na to byli jakoby psi, no, tady na to já si pamatuju, že nás jako asi všude jako testovali, ale tam ty prověrky, co jsme museli mít jako oční, ani nebudu říkat, co, každý den jsme čurali do skleničky, jestli můžeš trénovat, nemůžeš trénovat, tak já jsem byl zvyklý v Plzně tehda.
1: A co vám tam zkoumali?
0: Klasicky večer pivko a druhý den jsem měl žlutou moč, takže Michael, ty dneska nejdeš trénovat.
2: Unavený.
0: No, že jsi dehydratovaný. No. Říkám, už chce vypilit pivo, jak může být dehydratovaný.
2: To bylo v pohodě.
0: Takže mi nepustili první týden asi na 4 tréninky, takže to bylo slušný. No.
1: No, vlastně tehdy opravdu pouze od 2. února jste stihnul 6 zápasů, velmi specificky ukončená sezona, ale nakonec slavili Brugy titul a ten druhý tedy máte, byť jste pak strávil čas na hostování. I když Ligu mistrů jste si tam kopnul, taky ne?
0: Jo, ano, tyjo, no. to bylo super, my jsme vlastně hráli proti Borussii Dortmund a tehdy tam hrál Sancho, Haaland vepředu, Hummels na stoperu.
2: No, jsem tam hrál ještě dalších 10 let.
0: Potom jo, no, potom, ne, jako, že to bylo jako,
2: jo, jasný, jo.
0: To bylo hezký, jako no.
1: A vy jste hrál dokonce snad na Borussii v základu, ne?
0: Ano.
1: Jo.
0: A chápeš, že pískali slovenský rozhodčí a nepískli mi penaltu?
2: Ne, jo.
0: Ne.
1: A vy jste možná, takhle.
2: Asi už nerozuměli.
0: A nebo, já mám anglicky, ty.
1: A nebo počkej, a Pavle, možná rozuměli.
2: A nebo ti rozuměli.
0: Rozuměli.
1: No. No ale zajímá mě, jako, jaké to je pak, protože si přestal si tam hrát, jo, vlastně v těch třeba obou případech, jako říkali vám to nějak takhle, prostě teď ne, nebo jste tam byl limitovaný zdravotně nějak, nebo?
0: Jako v těch Brugách?
1: No.
0: Jo, já už popravdě ani
1: už
0: nevím.
1: Už jste to vymazal takhle. Jo, ale tak to taky mám, jako to člověk vymaže, jde dál. Ne?
0: Jo, tak jako ty špatný vzpomínky se snáš vymažou, než ty hezký. No.
1: Dobře.
2: Já teda řeknu jeden příběh z Portugalska. Já jsem vlastně taky takhle nastupoval a najednou jsem přestal hrát a dokonce mě trenér nevzal do nominace. A myslel jsem si, že jsem jako trénoval normálně, že jsme vlastně hráli tak nějak jako normálně, no ale podle mě to bylo v podstatě to samé znamení, jako když ti Roman Skuhrový řekl, že potřebuje, jak to tam říkal, hráče, ale jako každý trenér prostě ti to dá jinak najevo a musím říct, že venku se s tím párají daleko míň, jako chceme mluvit s hráčem a vysvětlovat, hele, makej, bude to dobrý, nebo ne, dneska nehraješ, protože...
0: Ale tam jsou ještě ty mější vlivy, že opravdu ty, jako máš každý den, ti berou moč, pak jdeš na krev, potom jdeš na oční a třeba zuby, jo, já jsem třeba tam přišel a první, co chtěli vědět, tak moje zuby. A říkám to, jako, proč zuby, jakože to, a takže samozřejmě byly dva kazy, takže já jsem taky přišel o první zápas kvůli tomu, že jsem neměl pořádku zuby třeba.
2: To chtěl trenér Kotrba, musím říct, už tenkrát, když jsem byl v Jablonci, tak chtěl před přípravou vždycky, aby jsme navštívili zubaře, aby tě to pak neseklo od těch zubů v přípravě. A já teda musím říct, že Moje zuby nikdy nikdo vidět nechtěl.
1: Já teda odbočuji úplně, ale přece jenom tyhle dlouhodobé třeba zdravotní potíže, které ani nevíte, že máte, ale můžu se občas projevit. Vím, že Lukáš Zoubele hrával taky za Jihlavu, možná za
2: Zoubovku.
1: No, myslím, že končil ještě v Ústí nad Labem a on jednou říkal, že měl problémy vlastně s angínama a potom až v průběhu kariéry, možná až příliš pozdě si nechal odstranit mandle a ty angíny přestaly. A že vlastně, kdyby to, jsem s ním dělal rozhovor asi před 6-7 lety, že kdyby to vyřešil třeba na začátku kariéry, tak ta kariéra může být úplně jinde, protože ty angíny fakt člověka třeba sekly, tak možná z těchto důvodů se třeba někde pojišťují, že vás nevyřadí zuby. No,
2: no já angíny, měl jsem to tuším 14-15 let, a taky mi museli vytrhnout, možná ještě dřív, a od té doby jsem měl klid. A samozřejmě pak ti padá dolů ta nemoc a máš vlastně zánět horních cest dýchacích, že ti to ty mandle nechytnou, ale je pravda, že jsem taky měl, tuším, fakt jako 4-5 angín po sobě a není to nic příjemného. No.
1: Dobře, tak Michal Krmenčík říkal, že ty špatné věci vytěsňuje a my budeme připomínat teď ty dobré závěrečné 10-minutovce, to ne, ale máme tady, taky tudíž soutěž, tak pojďme na ní.
7: Host desítky Pavla Horváta.
1: Tak, já tady pustím vlastně jeden zvuk, který už by přišel vniveč, ale můžeme ho využít do té soutěže, jo? Tak jenom připomenu, respektive připomenu, já jsem to v téhle půlhodince nebo hodince ani neříkal. Hrajeme o 2 lístky na fotbalové utkání Slavia Zbrojovka. Ještě si to tady zkontroluji, zda to mám správně, ale mělo by to tak být utkání 7. kola fotbalové šance ligy. Ne, čeká, dneska je kolikátého? 3. Jo, tak Slavia Brno 5. září v Edenu. Teď máme 2 lístky a teď pouštím soutěžní zvuk, který se bude vázat později, až ho pustím k tomu, na co se budu ptát.
5: Plzeňští budou moci rozehrávat, no tak teď je to výhoda pro Krmenčíka, který jde sám na bičík a může zakončovat a je to 2-0 pro Plzeň a Krmenčík teď ukazuje na plzeňskou viktorii, kterou má na dresu, tedy na znak svého klubu a běží oslavovat s plzeňskými fanoušky. Teď možná by mohl zkusit Kovařík překvapit bičíka dlouhým nákopem do prázdné branky, ale místo něj to dělá Krmenčík a to je skutečně trýznivý zážitek až do konce pro spartianské publikum, protože Krmenčík dává 3. gól. Tohle byl break jako z učebnice.
1: Tak váží se k tomuto zvuku jedna otázka. Tyhle góly dal Michal Krmenčík na Spartě za Plzeň v dubnu 2016 a na konci té sezony mohl slavit společně s Plzeň nějaký mistrovský titul. Jak se jmenuje trenér, hlavní trenér, který tehdy dovedl Viktorku k mistrovskému poháru? A můžeme napovědět, že asistenta mu tehdy dělal Pavel Horvát. 2-2-1, 5-5-2, 2-2-2, hrajeme o 2 lístky na fotbalové utkání Slavia Zbrojovka Brno, které se hraje 5. v Edenu. Tak nám zavolejte, už nám voláte, to jsme rádi, že nás i posloucháte. Dobrý den, kdo je tam?
8: Dobrý den, tady je Radek.
1: Radku, dobrý den, tak jak se jmenuje ten trenér, který v roce 2016 dovedl Viktorku k titulu?
8: Myslím si, že to je pan Michal Bílek.
1: Tak to není pan Michal Bílek, Pavel mu taky dělal asistenta, ale o 5 let později. Radku, jak se nezlobte, zkusíme dalšího z posluchačů. Připomínám, rok 2016. Dobrý den, kdo je tam?
9: Jirka u telefonu.
1: Jirko, tak tušíte?
9: No, já jsem to neslyšel úplně celý, myslím, jestli to nebyl Bílek.
1: No, tak vy jste neslyšel posluchače před vámi, který říkal to samé a říkal to špatně. Jak se nezlobte, zkusíme do třetice někoho. Tak Michal Bílek to není, jo? To vám už říkáme. Teď kdo je tam, teď to někdo položil, tak to nevadí. Dobrý den, kdo se dovolal? Kdo dovedl Plzeň v roce 2016 k titulu?
10: Zdravím, bohuž u telefonu, Pavel Vrba.
1: Dobře, Pavel Vrba to taky není. Tak Michale, abychom ještě mohli, nezlobte se, pane posluchači, zkusíme někoho jiného, vy to zkuste jindy. Michale, ještě dostaneme se k té reprezentaci, nebojte. Máme tady dalšího z posluchačů, dobrý den, kdo je tam? Vemte si nás prosím na ucho, ať se neslyšíme dvakrát, dobrý den.
11: Dobrý den.
1: Tak, kdo to je, prosím?
11: Já bych řekl, že... Ježíšmarja, teď by to úplně vypadlo, jak jste mi řekli, Bílek to není. A Pavel Vrba také ne.
2: Karel.
11: Pan Koubek.
1: Dobře, pan Koubek to taky není. Pavel Horváth tady napovídá pro další posluchače. Je to vlastně nejdelší soutěž, kterou jsme tady v desíce kdy dělali. Tak se omlouvám Michalu Krmenčíkovi, ale musíme to vysoutěžit. Dobrý den, kdo je tam?
12: Tady Marek, dobrý den.
1: Marku, tak kdo to je?
12: Doufám, že už to nikdo neříkal, Krejčí.
1: Jo, výborně, tak máte dva lísky do Edenu, moc gratulujeme.
13: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
14: Díky vám stále rosteme.
15: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 000 posluchačů.
13: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
14: Děkujeme, že nás posloucháte.
13: Radiožurnál Sport.
14: Host desítky Pavla Horváta.
1: Tak, host desítky Pavla Horváta to má za sebou, takhle tady Michali soutěžíme, občas je to trošku složitější, máme těch cen moc. No, ale každopádně s panem Krejčím jste zažil tu radost. Ale v Edenu, kde se bude hrát to utkání, o které soutěžili posluchači, jsem v roce 2016, 11.11. taky seděl jako fanoušek a musím říct, že v té 11. minutě jsem taky řval.
5: Teď Dočkal podobně přihrává do běhu Krejčímu, ten ještě předává Krmenčíkovi, je to 1-0 pro český národní tým, tak Češi dávají gol v 11. minutě svého čtvrtého zápasu v této kvalifikaci a ta oslava tomu bude odpovídat v tomhletom mrazivém večeru. Teď skutečně Krmenčík rozehřál české publikum tady na tribunách v Edenu. 1-0 vedou Češi nad Norskem.
1: Gol při debitu a ještě první v kvalifikaci pro celý národák, to ne?
0: Jo, já si pamatuju teda, že se nějak strašně dlouho nemohl dát gol. A pak to vzal vlastně trenér a vlastně pak jsem přišel, to si pamatuju, jak jsem nemohl dát gól a já jsem seděl v hospodě, říkám, hoši, nemůžu dát gól. Ne, opravdu, takhle to bylo. Z vrachu jsem seděl v hospodě, říkám, ty, oni nemůžu dát góla, ty vole. No a pak jsem přijel vlastně za 14 dní byl zraz a já jsem byl v nominaci a pak jsem dal góla. No.
2: No, a je to.
0: A, je to.
2: No. A líbal si znak?
0: Česky asi jo.
2: No. Jsi, to znělo i předtím, tak ty si to nedělal jako proti někomu, ty si prostě líbal po každém gólu znak.
0: No.
2: No. Hmm. A co jako? Někdo dělá helikoptéru, někdo dělá Tomáš Necit, dělá toho. Toho...
0: Každý má, Ronaldo má Siu, ne? No. No.
1: Ne, to byl zápas s Norskem, Češi vyhráli pod Karelem Jarolímem tehdy vlastně první utkání v té nakonec nezdařené kvalifikaci nad Nory 2-1. Byli tam Němci. To si pamatuju, tehdy vlastně i Mats Hummels hrál 1. září v Edenu zase. Nějaký zápas, který vám utkvěl za repre? Máte jich 35, těch gólů 9.
0: To je asi možná zápas proti Belgii, podle mě to byl nějaký, to byla přátelák, myslím, nebo?
1: No to byla už ta asi kvalda zase tak, potom
0: tak
1: později, no.
0: Jo, tak to si pamatuju vlastně, že zase Láďa Krejčí mi nahrával a dával jsem Courtoisovi gól, takže ten asi jako přišlo hodně lidí a škoda, že nehrál Hazard, no, on se nějak zranil předtím, ale jako, že De Bruyne a všichni tady tyhle zabijáci hráli.
2: No když jsi jako trošku zraněný, tak je to Hazard.
1: No, ale ještě vlastně vaše reprezentační derniéra, která přišla vlastně na tom Euru ve čtvrtfinále proti Dánsku.
16: Vidíme, že trenér českého týmu Jaroslav Šilhavý bude na ten nepříznivý vývoj zápasu reagovat hned dvojnásobným střídáním.
17: Michal Krmenčík posílí v útoku Patrika Šika, který možná bude hrát trochu zataženěji, než je zvyklý.
16: K míči se teď dostává Krmenčík, který jej sklepil pro Ševčíka. Znovu Krmenčík, ten už je před hranicí 16. Mohl by vystřelit, Krmenčík pálí, ještě odražená střela. Tak dobrý začátek pro český tým. Tomáš Kalas teď posílá balon na Bořila, už by to chtělo pouze nakopnout směrem dopředu, to také Bořil dělá, ale je konec. Je dobojováno, čeští fotbalisté se loučí s letošním evropským šampionátem ve čtvrtfinále.
1: Lukáš Michalík komentoval kousek, poslední zápas. No a Michal Krmenčík tam na druhou půlku naskočil jak živá voda v baku. Mm-hmm. Tak vy jste si posadil na lavičce většinou ty zápasy, jak jste asi cítil motivaci, ne?
0: Jo, jsem dělal dvojku Šikimu, ale to nemůžeme říct, protože to, za mě to je útočník, asi nejlepší útočník, co teď máme. A
2: už ne.
0: To už teda ne, no. Tak já teď doufám, že třeba se mi líbí ten Vašulín třeba teď. Doufám, že dostane nominaci. Takže jo, jsem rád, že jsem tam mohl být součástí toho týmu a pomoct klukům jako na tréninkách a i někdy v zápase, no.
1: Říkáte si, co by kdyby někdy?
0: Ne. Neříkáte.
1: To je možná dobře, ne?
0: Asi jo.
1: No. Já jsem si říkal, co by kdyby?
0: Ne,
1: takovýhle já nejsem. Jste postupili na MS 2018, třeba byste byl zdravý, že jo? No. A tady třeba, protože tady už možná to zdraví taky nebylo úplně 100%, ne? 21.
0: Po zranění kolene, nevím, nechci se v tom nějak jako šťourat, lejpat, jako, ne, že by mi to bylo jedno.
2: Byl tam, tak nemůžeš tam být zraněný na tyhle akce, podle mě jako seš v topu a a to, že toho míň odehraješ prostě i vzhledem ke konkurenci, kterou v tom týmu máš, takže...
1: Jako... Ale čtvrtfinále mistrovství Evropy si zahrál Michal Krmenčík a jsme rádi, že nám o tom taky pověděl Desítce, no, že jste přišel.
0: Jo, já taky děkuju za pozvání.
1: No, Pavle, děkuju, že jsi pozval. Bývalého spoluhráče i svěřence.
2: No, já jsem ho nepozval, my jsme spolu mluvili a on říkal, že si může přijít.
0: Jo, já jsem se pozval sám.
2: Ne, já jsem taky rád samozřejmě, že vážil tu cestu z Moravy až sem a samozřejmě přejeme hodně štěstí, ať v první A třídě postup a hlavně zdraví, no, ať se tím užíváš.
0: Děkuju, já vám taky přeju zdraví.
1: A se daří v profesi taky.
0: Děkuju.
1: Jo.
2: Já nebo že truhláře.
0: No, doufám, že...
1: Jo, já nevím,
0: mám mistra pana vrbu.
1: Já nevím, se ptačí budky, ale s tou budkou to bylo dobré, no. Jo. A myslím, že i spousta posluchačů si možná trošku upravila názor, byť jak jsme pochopili, tak si z toho nic neděláte, tak zůstaňte asi takový, jaký jste, no.
0: Zůstanu.
1: Dobře. Michal Krmenčík byl v Desítce, Pavla Horváta, moc děkujeme a samozřejmě Pavlovi taky, že s námi je a těšíme se na příště.
2: Díky za pozvání ke mně.
18: Radiožurnál 11 hodin. Vysíláme zprávy, Tereza Tomášková.
19: Soud v Brně potvrdil podmínečné tresty za smrt studenta při vojenském výcviku. Žháři v Mnichově zaútočili na firmu spojenou se zakázkami pro armádu. Policie zadržela dva Bulhary. Tenisté Lehečka, Muchová a Nosková postoupili na US Open do třetího kola. Dálnice D8 je na příjezdu do Prahy z Ústí neprůjezdná po nehodě a bude oblačno až polojasno, odpoledne v Čechách místy přehánky a teploty do 25 stupňů.
20: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
19: Podmíněné tresty kvůli smrti studenta Univerzity obrany platí. Jedné zdravotnici Krajský soud v Brně dnes podmínku potvrdil, druhé ji zkrátil. Obě stav mladíka podle pravomocného rozsudku podcenili. V roce 2023 při výcviku ve Vyškově upadl na pažbu zbraně, pak skolaboval a zemřel po převozu do nemocnice. Ženy vinu popírají. Státní zástupkyně Jana Tronerová po soudu chtěla, aby obě odvolání zamítl.
21: Odvolací soud v zásadě ve většině potvrdil rozhodnutí okresního soudu ve Vyškově, potvrdil oba výroky o vině u obou obžalovaných Ašmínové i Burianové a pouze změnil výrok o trestu u obžalované Burianové tím, že ji snížil.
19: Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla přibližně o 6%, je teď skoro 52 tisíc korun. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace mzda reálně vzrostla o 4%. Nejvyšší platy jsou v Praze, nejnižší v Karlovarském kraji. Policie v Bavorském Mnichově vyšetřuje pokus o žhářský útok na firmu spojenou se zbrojním průmyslem. Dva podezřelé bulharské národnosti zadržela v noci nedaleko místa činu. Škoda po útoku je malá, nikdo nebyl zraněný.
22: Svědek podle bavorského rozhlasu zavolal kolem půlnoci na policii, že neznámí pachatelé házejí na východě Mnichova z auta zápalné lahve. Jedna z nich se vznítila na staveništi před centrálou technologické firmy Rohde & Schwarz. Firma zaměřená na vývoj bezpečnostních a komunikačních technologií byla už jednou terčem útoku před 5 lety. Přímému zásahu ale ušla i tentokrát. Policie následně zadržela na nedaleké benzinové pumpě 28-letou ženu a 38-letého muže bulharské národnosti. Jejich vztah k samotnému činu i případný motiv vyšetřuje. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
19: Královéhradecký kraj začal s výstavbou nové výjezdové základny záchranářů v Rokytnici v Orlických horách. Stavba za 13 milionů korun má zkrátit dojezdové časy posádek do horských oblastí. Doteď do Orlických hor vyjížděli záchranáři většinou z Rychnova nad Kněžnou, říká ředitel krajské záchranné služby Libor Seneta.
23: V létě dojezdové časy relativně slušný, v zimě samozřejmě už je to trochu komplikovanější a vzhledem k tomu, že se tady velmi rozvíjí zimní turistický ruch, tak samozřejmě sem potřebujeme jezdit častěji. A tady ta výjezdová základna nám výrazně zlepší obslužnost tady toho regionu pro zdravotnickou záchrannou službu.
19: Na nové základně budou sloužit dvě sanitky. Hotová má být do konce roku.
24: Sport. Karolína Muchová, Linda Nosková a Jiří Lehečka si na tenisovém US Open zahrají třetí kolo. Do kola druhého prošla Nikola Bartuňková, která uspěla v dohrávce zápasu odloženého kvůli dešti. Karolína Plíšková naopak po prohře s Ruskou Schneiderovou na newyorském Grand Slamu ve druhém kole končí. Po zápase Plíšková mluvila o tom, že v sezóně, kdy se na okruh WTA vrátila po vleklých problémech s kotníkem, se jí nedaří získávat tolik bodů na servisu.
25: Ten tenis jde nahoru i vlastně ten rok a půl, co jsem byla prostě mimo, tak všichni trénují, všichni hrajou, takže určitě
21: určitě vám něco jako schází, určitě všichni si jedou ty statistiky, všude máte videa, takže je jasný, že ty soupeřky si to načtou a pokud jako vyloženě netrefím ESO na line, tak jako mám všechno vlastně zpátky, no, což je nepříjemný, protože byla jsem dřív zvyklá těch bodů ze servisu mít trošku víc.
20: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D8 před Prahou a kolony u Vysokého Mýta. Dálnice D8 je na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem neprůjezdná. V Cínovecké ulici za sjezdem na Zdiby se zrazily dva kamiony a zasahují hasiči. Dopravu odklánějí na Zdiby a před odklonem už je dlouhá kolona. Moc se to nehýbe. Lepší sjet z dálnice D8 už na 9. kilometru, to je sjezd Kralupy nad Vltavou a obět to po souběžné silnici 608. Kolony stále i na Pražském okruhu. V obou směrech popojíždějí před sjezdem na Ořech. Ve směru z dálnice D5 na Brno jsou to hlavně kamiony. Ve směru z D1 na letiště se v koloně u Jesenice zdržíte i osobním autem asi 15 minut. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy od 178. kilometru až k omezení. Pro osobní auta je to asi na 20 minut, pro kamiony na delší dobu. A na silnici 35 u Vysokého Mýta čekejte kolony. Na výjezdu směr Litomyšl u letiště uklízejí po ranní vážné nehodě a jede se Kyvadlově. Fronty z obou stran jsou tam na 15 až 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
19: Bude oblačno až polojasno, později až zataženo a odpoledne hlavně v Čechách místy přehánky, večer ubývání srážek a teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy.
4: 11 hodin 5 minut, krásný čtvrtek 3. září všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Jsme za to moc rádi. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar opustil nemocnici v Barceloně, kde se v pondělí podrobil operaci dislokované zlomeniny klíční kosti. Zranění utrpěl v sobotu po těžkém pádu na Vueltě, kterou do té doby jasně vedl. Fotografii, jak slovinský závodník opouští nemocnici, zveřejnila na sociálních sítích jeho přítelkyně a rovněž vynikající cyklistka Urška Žigartová. Pogačar po karambolu v 8. etapě utrpěl taky zlomeninu krčního obratle, otřes mozku a různé další odřeniny. V rekonvalescenci bude pokračovat doma v Monaku. Velkou otázkou samozřejmě zůstává, jestli na konci září bude bojovat na mistrovství světa v Montrealu o 3. zlato v řadě. Svoji účast na šampionátu zatím nevzdal, ale třeba podle lékaře slovinské reprezentace Krištofa Knapa je jeho start v podstatě vyloučený.
20: Radiožurnál Sport
6: a Karel Janů. Nebo...

0: Velkou formou se na tenisovém US Open prezentuje Karolína Muchová. Ta v New Yorku postoupila do třetího kola a i po druhé zvládla vyhrát za méně než hodinu a znovu soupeřce nadělila Kanára. Britku Bolterovou porazila 6-1 a 6-0. Po zápase s ní mluvil reportér David Prouza.
1: Velká gratulace, Karolíno, další zápas pod hodinu, další postup. Tak, takhle asi

0: zápas a padalo to na moji stranu.
1: Takový zápas možná, jak to plyne dobře všechno. Říkáte si někdy, kdy se to zastaví, nebo je tam takový ten pocit, že když někdy to, se to opravdu takhle valí ty body za sebou, tak nenapadne vás jako, ježiš, kdy to přestane?
0: Jako s tím, jak jsem viděla, jak ono se tam trošičku trápí na té druhé straně, tak mi to dneska ani tolik nenapadlo, protože fakt jako mi hodněkrát pomohla, ať už deblem nebo nějakou takovou jednoduchou chybou. A většinou jsem se ty gemy už potom docela sebevědomě držela. Myslím, že ona se do toho nebyla schopná úplně dostat. A já jsem ji nenechala se do toho moc dostat, takže dneska tam úplně zaváhání z mé strany nebylo.
1: Přesun na větší kurt, jak moc času jste měla na tu přípravu?
0: Moc ne, popravdě. S tím, že já se tejpuju kotníky a tak dál, tak toho času bylo míň, ale na jednu stranu jsem byla fakt ráda, že nás přesunuli na ten kurt se střechou, protože s tím deštěm, ať už včera nebo dnes, je to takový nevyspytatelný a fakt čekat tady celý den, kde člověk hrát, je nepříjemný, takže i to, že jsem tam neměla tolik času, tak jsem říkala, jo, chci určitě jít hrát na ten LA, aby jsme hráli ten zápas.
1: Statistika jedna, co na mě vykoukla u vás v letošní sezóně na tvrdém povrchu 24, to je, byť samozřejmě na statistiky se nehraje, ale to číslo je docela pěkné, ne, ten poměr.
0: 24?
1: 20:4 tedy.
0: Jo, 20:4. Jo, tak na to, že jsem vynechala nějaký ty tisícovky, tak je to docela hezký číslo. Jsem ráda, že se mi daří na těch betonech.
1: Moc gratuluju a přeji hodně štěstí do dalších kol.
0: Děkuji.
2: To byl rozhovor Davida Prouzy s Karolínou Muchovou. Ve třetím kole US Open je i wimbledonská vítězka Linda Nosková, která přehrála Tara Rudeovou z Thajska, taky ve dvou setech 6-4 a 6-2. Ve druhém kole je i Nikola Bartuňková, která ve dvou sadách vyřadila Egypťanku Šerifovou. Naopak končí Karolína Plíšková, tu vyřadila Ruska Schneider. Mezi muži prošel do třetího kola Jiří Lehečka. Český tenista porazil Brita Samuela 6-4, 6-2 a 6-4.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 11 hodin 17 minut posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport a my jsme za to moc rádi. Fotbalistky Liberce přepsali klubovou historii. Postoupili totiž přes bosenské Sarajevo do druhého předkola evropského poháru. Z hřiště soupeře si přivezli výhru 3-2, doma potom Slovanu stačila remíza 1-1 a po skončení zápasu tak na stadionu Unisi mohli vypuknout oslavy.
1: Na zápas fotbalistek byla kulisa pohárového duelu opravdu bouřlivá. Hlasatel oznámil téměř 1500 fanoušků. Něco neskutečného pro střelkyni liberecké branky Michaelu Ferencovou a golmanku Alexandru Kroupovou.
2: Nás na to připravil trenér před zápasem a bylo jich počuť celý zápas, za co jsme rádi a nejvíc na konci nám pomohli.
3: Ty krásu, neskutečný, jsme za to strašně vděční a jsme rádi, že to takhle jako jde nahoru a doufáme, že i v ty naší jako český lize se to tak třeba bude aspoň tomu nějak podobat. To bylo jako neskutečný zážitek.
1: Přiznali pak, že se příjemně poslouchá věta. Slovan Liberec je ve druhém předkole evropského poháru.
2: Velmi dobré, jsme velmi šťastné, tak to verili jsme si. Výsledek přišel, i když remíza, ale postup máme.
3: No je to neskutečný, jsme to strašně vděční, jako je to prostě takový velký krok pro nás a jsme za to hrozně rádi, no.
1: Obě hráčky se výrazným způsobem podepsali pod liberecký postup, ať už v prvním případě gólem nebo ve druhém tím, že naopak mezi tyčemi čarovala.
2: První polčas jsme měli velá ztrát, šest jsme byli pozdě, ale do druhého jsme letěli lepše.
3: Podle mě klíčový byla ta týmovost a to, že jsme prostě chtěli a museli jsme vlastně jakoby nepřestat, takže vlastně ten tým prostě celkově, že jsme za sebou stáli podle mě. Cítila jsem se sebevědomá furt a myslím, že i tým jsme se cítili sebevědomí a šli jsme si prostě zatím dál, no.
1: Úspěch je také zásluhou trenéra Jiřího Kajzra.
4: Byly to strašné nervy, bylo to těžší, než jsme počítali. Z hlediska trenérského mě samozřejmě mrzí, že jsme nekontrolovali tu hru v prvním poločase, zejména byla na nás patrná nervozita a to si myslím, že se podepsalo a soupeři jsme přenechali iniciativu a nebejt brankařský Kroupový a nějakým způsobem obětový práce stoperek, tak si myslím, že jsme měli velký problémy. Všechno souviselo s tím, že jsme prostě vyklidili takzvané herní pole, nedrželi jsme balón, nebyli jsme schopni udržet míč a ztráceli jsme rychle balóny, tím pádem ubývali síly a soupeř byl jednoznačně lepší v tu chvíli.
1: Druhý poločas nabídl změnu a hlavně postup. Nebylo prý nutné o přestávce zvyšovat hlas.
4: Spíš jako takový jako lehký sklidnění, a protože jsme to opravdu nebyli my a myslím si, že to bylo hlavně o hlavě tohleto utkání. No tak lehký povzbuzení a oni to taky nemohli vydržet celý zápas, takže zaplať pámu jsme rádi za tu remízu, která vede ke kýženému postupu.
1: Vedla také k oslavám, které propukly v kabině fotbalistek Slovanu.
3: Tak slavili jsme, zpívali jsme nějakou slovaňáckou hymnu, ne nějakou samozřejmě jako velkou. A pak jsme zpívali toto, jsme to ještě nemali, protože jsme to tady ještě neměli, že jo.
1: Prozradila Alexandra Kroupová něco málo ze šatny postupujícího týmu. Soupeřky pro druhé předkolo se fotbalistky spolu ještě dozví při pátečním losu. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Phil Collins ve čtvrtečním radiožurnálu Sport. 11 hodin a 24 minut. Krásné dopoledne přejeme ze studia tady na Vinohradské 12. Na soupisce fotbalistů Slavie pro Ligu mistrů chybí reprezentační brankář Jindřich Staněk nebo momentálně zraněný nigerijský stoper Igoh Ogbu. Pražané zveřejnili 25členný seznam hráčů pro ligovou fázi soutěže na sociální síti X. Staněk po letním mistrovství světa, kde plnil v českém týmu roli třetího golmana za Slavii, nenastoupil až v neděli při výhře v derby 3-0 na Spartě se poprvé objevil alespoň mezi náhradníky.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.
3: České basketbalistky se po dlouhých 12 letech probojovaly na mistrovství světa. Dva roky trvala kvalifikační cesta mezi 16 nejlepších týmů planety. Teď budou nedaleko odsud čelit třeba i obhájkyním titulu. Mezi elitou budou bojovat jako lvice. Sledujte, jak si v Berlíně od 4. září povedou a fanděte českým reprezentantkám. Více na webu CZ Basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
4: Posloucháte čtvrteční Radiožurnál Sport. Přiblížila se 11:30 a připravili jsme pro vás aktuální zprávy.
5: Je 11:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
6: Pavel Šámal dál zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Informoval o tom ústavní soud. Šámal tak může o kauze dál rozhodovat. Pavel se na ústavní soud obrátil v červnu kvůli tomu, že ho vláda nezařadila do delegace summitu NATO. Soud ještě v červnu vydal předběžné opatření, díky kterému Pavel do Ankary na summit odjel. Vyloučení Šámala z rozhodování navrhla vláda. Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněné téměř ze 70%. Vyplývá to z dat Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu. Česko tak splnilo předběžný cíl Evropské unie. Zásoby jsou ale zatím o něco nižší než v předchozích letech. Podle rezortu by i přes pomalejší plnění mělo být na zimu plynu dostatek. Soud ve Vietnamu rozhodl o 11 trestech smrti za obchod s drogami. Dalších 20 lidí poslal na doživotí do vězení. Verdikty padly v kauze z roku 2023. Policie tehdy odhalila 4 letušky, které v tubách od zubní pasty pašovaly přes 10 kilogramů drog. Podle úřadu o obsahu nevěděli. Prokuratura v případu obžalovala přes 200 lidí. Na žloutenku, HIV nebo syfilis dnes budou testovat zájemce v Jindřichově Hradci. Odběrová sanitka organizace Prevent bude stát od 13 do 17 hodin na parkovišti u svatého Floriána. Testování je zdarma a anonymní, bez předchozího objednání. Mobilní testování plánují v září a v říjnu ještě v Prachaticích, Strakonicích a Českých Budějovicích. Sport. Na soupisce fotbalistů Slavie pro Ligu mistrů chybí reprezentační brankář Staněk nebo aktuálně zraněný nigerijský stoper Ogbu. Staněk po letním mistrovství světa, kde byl golmanskou trojkou, za Slavii ještě nenastoupil. V kádru jsou místo něj Markovič a Ukrajinec Domčak. Slavia vstoupí do Ligy mistrů za týden v Edenu proti francouzskému Lán.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D8 před Prahou a kolony u Vysokého Mýta. Dálnice D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem po nehodě dvou kamionů stále neprůjezdná. Srazili se za sjezdem na Zdíby už v Cínovecké ulici a dopravu policisté odklánějí na Zdíby. Kolona před odklonem je velmi dlouhá. Brzdí se už kousek za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 9. kilometru. Doporučujeme sjet na Kralupy na 9. kilometru, objet to po souběžné silnici 608. Objížďka stále ještě relativně dobře průjezdná. V Praze se ucpává taky Strakonická na výjezdu směr z Braslav. U Chuchelského závodiště silničáři zavřeli jeden pruh. Zdržíte se 10 minut od mostu inteligence. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od 179. kilometru pro osobní auta je to asi na 15 minut. Kamionem budete popojíždět delší dobu. Na D1 pozory ve směru z Brna do Prahy. U Měřína na kilometru 134 je omezení. Dojíždí se do krátké kolony. A na silnici 35 u Vysokého Mýta připomínáme kolony. Na výjezdu směr Litomyšl u letiště uklízejí po ranní nehodě. Projíždí se Kyvadlově fronty s obou stran na 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude oblačno až polojasno, během dne až zataženo a odpoledne hlavně v Čechách místy přehánky, večer ubývání srážek a teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

lesa hoří rodnej dům, hoří vlhkostatek sousedům. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, oni si moc dobře nevedou. Jsou i zirky, ať je nevidí.

V pátek začne v pražských Letňanech šestý ročník šipkařského Czech Darts Open. Na turnaj série European Tour profesionální organizace PDC dorazí nejlepší hráči světa. Účast suverénní světové jedničky Luka Littlera je zatím stále nejistá. O vítězný hat-trick se v Praze pokusí dvojka žebříčku a další Angličan Luke Humphries. Mezi 48 hráči budou taky čtyři čeští zástupci, kteří vzejdou z dnešní kvalifikace.

0: 11:40, krásný čtvrtek 3. září, přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Hokejisté Plzně vstoupí odpoledne do nového ročníku Ligy mistrů. Jejich soupeřem bude celek Regle Engelholm, finalista posledního ročníku švédské ligy. Škoda bude na střídačce postrádat svého trenéra Josefa Jandače, který se stále zotavuje po operaci achilovky. Mužstvo povedou zřejmě až do listopadu asistenti Václav Pletka a Jiří Weber.
1: Do těch zápasů on tady nebude na střídačce, bude nahoře, tréninky konzultuje, tu přípravu, co tam máme, co to má obsahovat, tak to tam všechno bude. Nějaký poznatky nám dává i během toho zápasu, co jsme teď měli. Ty informace on nám dává, jak to vidí, co by udělal, ale nechává to, dalo by se říct, na nás, ale samozřejmě my jedeme podle Pepy.
2: Popisuje asistent Josefa Jandače Jiří Weber. Ten při zápasech koučuje obránce a další asistent Václav Pletka útočníky. Ani pro samotné hráče se tak absencí trenéra na střídačce příliš nemění, jak potvrzuje kapitán Jakub Jeřábek.
3: Pro nás, pro hráče, Pepa hodně řešil ty detaily, ale vlastně pro hráče si myslím, že změna to žádná velká nebude, že vlastně beky měla starosti Jirka, útočníky většinou Venca, takže z pohledu toho si myslím, že to nebude jako až tak velká změna.
2: Myslí si obránce Jakub Jeřábek. Ligu mistrů si Plzeň zahraje po 7 letech. V roce 2018 došla do semifinále. O rok později vypadla ve čtvrtfinále této soutěže.
4: Pochopitelně máme hned jedno z nejlepších mužstev v Champions League hned na začátku, že jo. Pak máme Poláky, jedeme někam na vejlet, no tak uvidíme, jako, na co to bude stačit. Když to půjde, tak to půjde, když to nepůjde, tak to nepůjde. Teď nechci povídat, jako, že nějak mi to úplně nezajímá, to vůbec ne. My chceme vyhrát každý zápas, ale to nejdůležitější je extraliga, aby tam jsme se nedostali do nějakých jako, velkých jako, potíží.
2: Nastiňuje spolumajitel klubu Martin Straka, že prioritou bude pro Západočechy extraliga. Kapitán Jakub Jeřábek se těší na mezinárodní konfrontaci. Po duelech s týmy ze Švédska a Polska čeká Škodu příští týden zmíněný výlet do švýcarského Friburgu a francouzského Bordeaux.
3: My se těšíme, no, myslím si, že ta konfrontace s těma evropskýma týpama bude skvělá a myslím si, že bude i hodně super si vyzkoušet to, jak budeme jako mančaft reagovat na ty jiný styly těch týmů, no, a těch hokejů.
2: Duel Škody se švédským vicemistrem Regle začne v 17:30. Přímé vstupy nabídne Radiožurnál Sport. Z Plzně Vladislav Jenouškovec, Radiožurnál.
0: Přesně tak, zápas Plzně s Regle začne v 17:30, ve stejný čas vstoupí do letošního ročníku Ligy mistrů na ledě finské Tapary Liberec a od 18 hodin vyzvou Pardubice polské Tychy. V Plzni a Pardubicích budeme mít reportéry.

0: Def Leppard dohrávají ve čtvrtečním radiožurnálu Sport 11 hodin 48 minut. Fotbalistky Sparty podlehly v odvetě kvalifikace ligy mistryň v Ženevě. Servet 0-3 a prestižní soutěž si bohužel nezahrají, stejně jako liberecký Slovan se utkají o účast v evropském poháru, kde v minulé sezóně došli do semifinále. Víc o tom teď s jednou z nejzkušenějších hráček Sparty, Antonií Stárovou. Přejeme hezký den.
1: Dobrý den.
0: Úvodní zápas jste doma Servet dokázali porazit 3-2, tak v čem byl ten největší rozdíl v odvetě?
1: Já si myslím, že i ten zápas doma jsme měli velké štěstí, že jsme ho dotáhli do toho vítězného konce. Opravdu na konci Servet mělo velký tlak a myslím si, že jsme podali dokonce i lepší v pasážích toho zápasu výkon na jejich hřišti, ale bohužel zase jsme si nepohlídali jiné věci a dostali jsme góly, takže když dostanete tolik gólů, tak určitě to nejde postoupit. No.
0: Antonie, Švýcarky skórovaly dvakrát v úvodním poločase. Jaký vliv na psychiku týmu měl ten druhý inkasovaný gól v nastavení těsně před pauzou?
1: Ano, určitě ten druhý gól měl velký vliv, protože za toho stavu 1-0 byl vlastně ten dvojzápas vyrovnaný a takovýhle gól do kabiny se vždycky těžko snáší, ale myslím si, že naopak v tom druhém poločase jsme převzali otěže a že nás to tolik neovlivnilo a měli jsme spoustu šancí, kterých kdyby jsme ten gól dali, tak zase ten zápas byl vyrovnaný a věřím tomu, že bychom dokázali i tlačit na to, abychom ten dvojzápas dotáhli do postupu, ale bohužel tenhle ten kontaktní gól jsme nedali a pak na konci už z toho našeho tlaku soupeř dal z protiútoku gól, no, takže to už bylo na konci, už to bylo takové zakončení toho celého zápasu.
0: Fotbalistka pražské Sparty Antonie Stárová s námi ve vysílání. Naposledy jste ligu mistryň hráli před 6 lety. To už je docela dlouho, tak nemáte trošku obavy, že prestižní soutěž je vám tak nějak zapovězena?
1: Tak samozřejmě, že bychom byli radši, kdybychom ji hráli pravidelně, protože to by nám určitě dalo i více zkušeností, ale samozřejmě teďka jsme na nějaké cestě s novým trenérem. Myslím si, že ten minulý rok byl úspěšný a musíme v tom pokračovat dál a věřit, že těmi postupnými kroky se do té ligy mistryň dostaneme a že se tam budeme i schopné udržet a uhrát nějaké dobré výsledky.
0: A když na to navážu, tak v pátek se dozvíte soupeřky pro druhé předkolo evropského poháru, ten velmi dobře znáte z minulé sezóny. Říkal jsem, že jste došli až do semifinále, tak už jste přemýšleli o cíli, který si dát pro tenhle ročník?
1: Ten Europa Cup je specifický tím, že se hraje vlastně každé kolo je play-off, není tam ta skupinová fáze, takže je to hodně o tom, koho dostanete na té svojí cestě a my to bereme po každé v to jedno kolo, že ho chceme zvládnout a chceme postoupit a takhle jdeme každé kolo od každého, takže doufáme, že to bude co nejdál, ale samozřejmě nemůžeme říct, že máme jasný cíl se dostat do finále, protože ty soupeři můžou být jakýkoliv.
0: A teď ještě poslední otázka. Po prohře v Ženevě se musíte zase rychle začít soustředit na další zápas na Českou ligu, kde vás v neděli tedy čeká derby se Slaví. Tak bude to jiný zápas, než jste absolvovali v Evropě?
1: Bude to jiný zápas, tady v těch zápasech se více známe, už máme opravdu těch derby odehraných proti sobě spoustu, ta atmosféra je jiná, protože prostě derby jí samo o sobě přináší a tím, že se hraje na Letné, tak si myslím, že o to víc to bude speciální zápas.
0: To říká Antonie Stárová, fotbalistka pražské Sparty, tak moc děkujeme za váš čas a ať se daří, naslyšenou.
1: Já děkuju vám, naslyšenou.

0: konci léta bojují tenisté v New Yorku o poslední grandslamové tituly sezóny.
1: V koronaparku nedaleko letiště LaGuardia na zřejmě nejrušnějším turnaji Velké čtyřky i s volně korzujícími a hlučnými fanoušky u kurtů.
2: Ty lidé jakoby fandějí tomu tenisu, takže to je taky jako na druhou stranu takový živý, je to taková prostě trošičku větší show z toho tenisu.
0: Tenisové US Open, to je ale také atraktivní noční show na největším grandslamovém stadionu Artura Ashe pro téměř 24 tisíc fanoušků, kde si zahrála i zatím poslední česká finalistka z New Yorku, Karolína Plíšková.
3: And now how about a hand for our finalist Karolína Plíšková?
4: Asi jsem si nějak dávala tak dohromady, že jsem teda ve finále Grand Slamu a porazila jsem obě sestry Williams na centru vlastně v New Yorku před jejich publikem.
0: Ohlasy tenistů na velké výhry i rekordní zápisy,
1: pohledy do zákulisí a také reportáže ze zápasů
0: uslyšíte od 30. srpna do 13. září
1: od Davida Prouzy přímo z New Yorku.
0: Poslouchej Sport, radiožurnál Sport.
5: I don't wanna be that guy, says he's gonna make it. Lives at his mom's house, doesn't do anything but complaining. Drinking and gaming, letting the days go by. And he shows no signs that he's changing. Remaining complacent, doing the same thing over and over again. And he hates it, every waking moment. Every chance he gets, he blows it. I've got a habit, and it keeps me sick, I can't kick it. I need one more hit, and I'm oh so tired of living like this. All my friends have jobs, I can't pick.

0: kozy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
4: Dánská tajná služba odhalila plány ruských tajných služeb na sabotáže. Z útoku na svém území viní Rusy, taky Německo.
5: Je to varování, že musíme brát Rusko velmi, velmi vážně.
4: Vládní motoristé kritizují vysoký schodek rozpočtu. Odpoledne budou jednat s premiérem Andrejem Babišem.
6: My si za tím rozpočtem stojíme.
4: Tenista Lehečka, Muchová a Nosková postoupili do třetího kola US Open. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí brzdí provoz vážná nehoda a bude oblačno až polojasno, odpoledne v Čechách místy přehánky a teploty do 25 stupňů. Hezké poledne, jsou tady hlavní zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
4: Rusko připravovalo sabotáže v Dánsku. V rozhovoru pro dánský deník Berlinské to řekl šéf oddělení kontrašpionáže tajné služby PET. Zároveň upozornil, že Rusko využívá nic netušící dánské občany.
7: Ruské tajné služby podle Emila Grasolma nabízejí na sociálních sítích brigády, které zahrnují například focení různých provozoven. Tato data pak používají při přípravě sabotáží. Konkrétní počet případů nebo jejich cíle Grasolm neuvedl. Ruské tajné služby podle něj ale mají zájem o obranný průmysl a organizace, které pomáhají Ukrajině. Společnosti proto vyzval, aby posílili své zabezpečení. Na rozdíl od předchozích varování, podle tajné služby už nejde jen o obecný zájem ruských tajných agentů, ale o přípravu konkrétních operací. Za poslední měsíc zaznamenalo sabotáže také Německo, Itálie, Bulharsko, Polsko nebo třeba Estonsko. Jakub Lucký, Radiožurnál.
4: Žháři v noci zaútočili u sídla německé technologické společnosti Rode a Schwarz v Mnichově. Policie zadržela dva Bulhary, které podezírá z pokusu o útok s politickým motivem. Na staveniště u sídla společnosti hodili zápalná zařízení. Firma dodává zboží i armádě. Vládní motoristé se dnes sejdou s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Budou mluvit o navrhovaném schodku státního rozpočtu. Podle motoristů je příliš vysoký.
8: Ministryně financí Schillerová počítá na příští rok s deficitem až 389 miliard korun. Šéf motoristů Petr Macinka chce, aby byl nižší. Na společném jednání proto představí zhruba 20 návrhů úspor.
9: Není možné pokračovat ve financování některých politik, proti kterým my dlouhodobě protestujeme politicky. Je se třeba podívat také na to, jestli by nebylo možné některé projekty odložit, protože teď prostě na ně nemáme peníze.
8: Před zásahem do investic Schillerová ale varuje. Premiér Babiš si za návrhem rozpočtu stojí. Úpravám je ale otevřený, pokud budou konkrétní.
6: Uvidíme, jaké budou návrhy. Já budu za to rád, pokud skutečně jsou nějaké položky, kde můžeme ještě více šetřit, tak to určitě bude plus.
8: Výhrady ke schodku má i vládní SPD. Lucie Špetová, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
2: Víme, co se děje u vás.
4: Maďarsko zveřejní jména až 80 tisíc lidí, kteří spolupracovali s komunistickou tajnou policií. Některým údajům se lidé mohli dostat už dřív. Ucelený seznam ale zatím neexistoval. Nová vláda teď chce otevřít i dokumenty, které zůstaly po pádu komunismu nepřístupné.
10: Kdo přesně na seznamu bude, zatím neví ani maďarská vláda. Její vicepremiér Bálint Rúf v rozhovoru pro server Telex připustil, že se mezi informátory můžou objevit i lidé, kteří po pádu komunismu udělali kariéru v politice, biznesu nebo kultuře.
11: Tyhle dokumenty jsou důležitou součástí naší společné minulosti. A myslím, že to, co se z nich dozvíme, bude pro spoustu lidí a jejich rodiny hodně těžké.
10: Tajné služby podle Rúfa zveřejnění spisů opakovaně odmítaly i po roce 1989. Nově budou muset vysvětlit, proč. Většinu dokumentů chce vláda otevřít k říjnovému výročí maďarského povstání z roku 1956. Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Soud na Maltě zprostil viny hlavního obžalovaného v případu vraždy investigativní novinářky Daphne Caruanové Galiciové. Vlivný podnikatel Jürgen Fenek čelil obžalobě, že si smrt reportérky před 9 lety objednal a zaplatil za ni.
12: Zatímco blízcí Jürgena Feneka začali po vynesení verdiktu jásat, pozůstalí Daphne Caruanové Galiciové opouštili soudní síň v slzách. Promluvila pouze její sestra Corinne.
13: A
0: Já vlastně vůbec nevím, co k tomu říct. Je toho tolik k rozebrání. Když vidíte tolik technických důkazů, tolik právních důkazů ve prospěch obžaloby a obžalovaný je pak zproštěný viny, o čem to vypovídá?
12: Proti Fedekovi stál u soudu klíčový svědek, muž, který tvrdí, že ho podnikatel požádal o zprostředkování vraždy novinářky. Verdikt vyvolal u malcké veřejnosti bouřlivé reakce. Proti rozsudku se ohrazují třeba i Reportéři bez hranic. Malcká vláda ale mezi tím vyzývá k uklidnění situace. Pavlína Nečásková, Radiožurnál.
4: S nedostatkem personálu pomůžou nemocnicím v Česku zaměstnanci z Filipín. Od ledna nastoupí například do Thomayerovy nemocnice v Praze. V Krnově to bude 10 lidí pro neobsazené nelékařské pozice, jako jsou fyzioterapeuti nebo radiologičtí laboranti.
13: Když máte méně zaměstnanců, tak nemáte takový časový prostor na to, abyste se vracel opakovaně k tomu pacientovi.
14: Vysvětluje vedoucí fyzioterapeutka krnovské nemocnice Hana Sovadinová. Podle ředitelky náborové firmy Kasea Gabriely Pchálkové mají Filipínci vysokou odbornost a kvalifikaci.
15: I empatie k pacientům. Chovají se, jako by to byl jejich rodinný příslušník.
14: Celkem má o zaměstnance z Filipín podle firmy zájem 22 českých nemocnic. Musí mít vysokou školu, 2 roky praxe a absolvovat kurz češtiny. Z Krnova Adam Tomáš, Radiožurnál.
4: V Olomouci začíná mezinárodní varhaní festival. V chrámu svatého Mořice zazní 6 koncertů nejlepších evropských interpretů. Ten úvodní bude patřit české premiéře Mše pro Notre Dame.
16: Poprvé v historii festivalu vystoupí v doprovodu varhan i pěvecký sbor, říká dramaturg přehlídky Karel Martínek.
17: Konkrétně akademický sbor Šerotín pod vedením Pavla Koňárka. Na tomto koncertu představí mši Davida Briggse, britského skladatele varhaníka, který mimochodem taky vystoupí na posledním koncertu. A kromě této mše zazní ještě Pašiová symfonie Marsa Dupreho, stěžení dílo skladatele, který letos vlastně jubiluje na festivalu.
16: Úvodní koncert mezinárodního varhaního festivalu natáčí Český rozhlas Vltava. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
18: Sport. Do třetího kola tenisového US Open postoupily obě wimbledonské finalistky Linda Nosková a Karolína Muchová. Mezi muži uspěl Jiří Lehečka, který porazil Brita Samuela 3-0 na sety. Na začátku utkání přitom český reprezentant při jednom z úderů uklouzl a narazil si loket.
19: Nebylo to nic příjemného, bylo to docela bolestivý, ale prostě pro mě jako nebyla varianta. Si to dát do hlavy a hrál jsem jak dál, jako by se nic nestalo.
18: Druhého kola US Open prošla Nikola Bartuňková. S posledním Grand Slamem sezony se naopak ve druhém kole loučí Karolína Plíšková. O účast ve třetím kole dvou hry dnes zabojuje pětice Siňaková, Bousková, už zmiňovaná Bartuňková, Svrčina a Menšík. Všechny tři české hokejové kluby dnes vstoupí do Ligy mistrů. Plzeň v 17:30 přivítá švédské Regle. Ve stejném čase Liberec nastoupí k zápasu na ledě finské Tapary Tampere a o půl hodiny později začne zápas Pardubic proti polským Tychám.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehoda na D8 v Praze a komplikace u Vysokého Mýta. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy s Ústí nad Labem čekejte dlouhé kolony. Za sjezdem na Zdiby už v Cínovecké ulici se srazily 2 kamiony. Dálnice byla dlouho zavřená, teď už se projíždí alespoň levým pruhem. Kolony jsou dlouhé od sjezdu na Kralupy a je to asi na hodinu. Doporučujeme sjet už na 9. kilometru, aby to po souběžné silnici. V Praze je ucpaná taky Strakonická ve směru z centra na Zbraslav. U Chuchelského závodiště zúžení a zdržíte se asi 10 minut. Na silnici 35 popojíždějí kolony u Vysokého Mýta. U nájezdu na dálnici u letiště odtahují auta po ranní nehodě, jede se Kyvadlově. Fronty jsou tam až na půl hodiny v obou směrech. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Od 178. kilometru je to až k omezení. Pro osobní auta asi na 20 minut, pro kamiony na delší dobu. A na D1 dejte pozor i směrem z Brna do Prahy. U Měřína na kilometru 134 je zúžení, dojíždí se do kratší kolony. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, během dne až zataženo a odpoledne hlavně v Čechách místy přehánky, večer ubývání srážek a teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách kolem 17. A zítra pak čekáme většinou oblačno, ojediněle s přehánkami, postupně může být až polojasno, na jihu i skoro jasno, večer pak na severu zataženo a místy déšť. Zítřejší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Tolik zprávy.
3: 12 hodin 10 minut, čtvrtek 3. září, posloucháte Radiožurnál Sport. 40-letý fotbalový útočník Edin Džeko ukončí kariéru v národním týmu Bosny a Hercegoviny, za který nastřílel rekordních 73 gólů. Rekordmanem je i pokud jde o odehrané zápasy, těch má na svém kontě 151, k ním přidá ještě jeden. 2. října se rozloučí s reprezentací v utkání Ligy národů proti Švédsku. Svoje rozhodnutí oznámil na sociálních sítích.
1: Radiožurnál Sport
2: a Karel Janů.

0: 11 hodin, 13 minut, dohrávají se Savage Garden, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport. No a teď docela příjemné téma, protože český sport má za sebou opravdu mimořádně úspěšné léto. Během pouhých dvou měsíců čeští reprezentanti vybojovali 6 titulů mistrů světa, několik evropských prvenství i další wimbledonskou trofej. Co tyto úspěchy pro tuzemský sport znamenají a jaký příslib představují směrem k olympijským hrám v Los Angeles 2028, na to se zeptáme předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala, který by už teď s námi měl být ve spojení. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Tak připomeňme, že mistrem světa se stali kanoisté Vít Přindiš, Tereza Kneblová, kajakář Jakub Krejčí, šermíř Aleksandr Šupenič, rychlostní kanoista Martin Fuxa a před pár dny taky pětibojař Martin Lukeš, konec telefonního seznamu. Do toho ale zahrňme i úspěšné plavecké mistrovství Evropy, samozřejmě to čistě české wimbledonské finále s vítězkou Lindou Noskovou. Tak pamatujete vůbec ve své funkci takhle koncentrovanou vlnu úspěchů napříč různými odvětvími?
1: Musím říct, že je to neuvěřitelný a myslím, že to musí být strašně fajn pro všechny fanoušky, když sledují tady tyhle ty vrcholné podniky a čeští sportovci mají takovéhle výsledky. Takže popravdě řečeno nepamatuju a co nás ještě nejvíc těší, že často je to, nebo že je to v olympijských disciplínách a že je to často i na sportovištích, kde se třeba za 2 roky olympiáda bude konat. To znamená, že i to prostředí jim vyhovuje a že je to velký příslib do budoucna.
0: Pane Kejvale, který z těch úspěchů, které jsem tady vyjmenoval, vás osobně třeba zasáhl nebo překvapil nejvíc? Dá se vůbec z toho něco vybrat?
1: Asi těžce, každý má svoje specifikum. Třeba to, co se podařilo holkám na londýnských kurtech, na Wimbledonu, tak to mělo obrovský mediální rozsah vlastně po celém světě a ukázalo to, že ne, že máme dobré tenisty, ale že ta špička naše je opravdu široká a ve své podstatě to ještě bylo potvrzeno teďka vlastně vítězstvím mixu na US Open, takže to bylo super, ale každá ta věc má jakoby svůj vlastní příběh. Určitě slalomáři na olympijské trati vlastně ve Spojených státech 4 světové tituly, to nepamatuju ani oni, když jsem se bavil se Standou Ježkem s předsedou, tak říkal, že mu zněla ta česká hymna v uších a že všichni za nima chodili a říkali, co se děje. Takže je to moc fajn, co je třeba taky super, vlastně titul mistra světa v moderním pětiboji, tam se měnily disciplíny, nebo měnila disciplína, nikdo nevěděl, co to bude znamenat, bavil jsem se s těma tradičníma pětibojařema, kteří to nesli jako s velkou nevolí a ukazuje se, že jsme se rychle

0: adaptovali, že jsme se nejenom udrželi ve té světové špičce, ale že jdeme dál, takže za mě úplně super.
1: Předseda Českého olympijského výboru v dobré náladě Jiří Kejval s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport a není se čemu divit, úspěchy jsou tady, z toho máme samozřejmě všichni velikou radost a teď je tu taková otázka za milion, čemu se ty úspěchy dají přisuzovat? Myslíte, že se sešla výjimečná generace individualit anebo se vyplácí dlouhodobá práce svazu?
0: Je potřeba sledovat svazy. Samozřejmě vždycky fungujeme v generacích, já to vím z veslování, což je můj sport, kdy jsme měli slavnou generaci vedenou Ondrou Sinkem a Mirkou Knapkovou, která skončila a potom je těžké je nahrazovat, ale třeba zrovna i veslování taky už se blízká na lepší časy a měli jsme teďka holky na dvojice, vítězky světového poháru, měli medaily na Evropě, teďka byli ve finále na mistrovství světa. A vidíme to třeba například v atletice, kdy bylo poměrně třeba jakoby v médiích zklamání z toho, že jsme nezískali po letech žádnou medaili na mistrovství Evropy. Na druhé straně myslím si, že úplně mimo centrum zájmu byly úžasné výsledky na mistrovství Evropy juniorů ve Spojených státech, kde jsme tuším měli 4 světové tituly, což nikdy nebylo, takže se ukazuje, že zase se tam připravuje nová generace. Třeba někteří z nich už by za 2 roky mohli bojovat o medaile na olympiádě, takže já jsem optimista, je to především dobrá práce ve svazech, ty svazy, které dlouhodobě mají dobré výsledky, tak si vždycky projdou nějakými takovými vlastně generačními výměnami, ale standardně dodávají jako špičkové reprezentanty a vozí medaile.
1: Jiří Kejval ve vysílání Radiožurnálu Sport mluví jednak o příslibu do budoucna a taky o těch 6 čerstvých světových šampionech. To samozřejmě je skvělá zpráva pro české sportovní fanoušky. Zároveň, jak už jsme na to taky narazili, to znamená velká očekávání. Tak bude teď hlavním úkolem udržet sportovce v klidu a třeba je uchránit ani ty před tlakem veřejnosti, protože ty olympijské hry jsou prostě na pořadu dne až za 2 roky.
0: Přesně tak, je potřeba, aby se ty úspěchy nepřeceňovaly, aby všichni věděli, že to nejdůležitější teprve přijde. Na druhou stranu zase nějaký jakový tlak naložit na sportovce je kolikrát dobrý, aby si na to zvykli, protože sportovci z menších svazů ten tlak často necítí a potom přijde olympiáda, ten tlak je extrémní a oni to prostě jakoby těžko zvládají. Takže jako trochu více pozornosti určitě neškodí. Máme ještě 2 roky na to, aby se všichni sportovci aklimatizovali, aby se smířili s tou svojí rolí jednoho z favoritů na olympijskou medaili. To si myslím, že takovéhle jakoby mentální cvičení určitě neškodí.
1: A ještě jedna, myslím, neméně důležitá otázka na předsedu Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala. Můžou tyhle úspěchy být třeba začátkem nové vlny zájmu o sport mezi dětmi, nebo jak s tím vlastně pracovat, jak se to dá prodat, aby prostě ten sport byl v české společnosti vlastně ještě důležitější než je?
0: Určitě to je důležitá motivace pro děti, protože děti se snaží v mládí si hledat svoje vzory, ke kterým se budou upínat a úspěšní sportovci jsou určitě motivace. Na druhou stranu to je jakoby méně příjemná diskuze děti a sport, kdy v poslední době necítíme ten progres tak, jak bychom si asi všichni přáli. Takže tady ještě velká cesta, ale určitě úspěchy českých sportovců by měli tady tomu trendu hodně pomáhat.
1: To říká Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru ve čtvrtečním Radiožurnálu Sport. Tak moc děkujeme za váš čas a mějte se hezky, naslyšenou.
0: Moc krát děkuju vám, příjemné odpoledne.

Argentinská fotbalová liga vzdá hold Lionelu Messimu, který v pondělí ukončil reprezentační kariéru. O víkendu budou všechny zápasy v 10. minutě přerušeny a bude následovat minutový potlesk. Číslo 10 pochopitelně nosí Messi na dresu. O chystané poctě informovalo vedení argentinské asociace.

0: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slavii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slavie v lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain.
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slavii ve fotbalové lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Je 12:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
4: Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka, odsouzený na doživotí, zůstane za mřížemi. Šumperský soud dnes zamítl jeho žádost o podmínečné propuštění. Hejna dostal doživotní trest za trojnásobnou loupežnou vraždu. Za mřížemi si odpykal 22 let a 8 měsíců. Doživotní trest mu uložil v únoru 2005 pražský vrchní soud. Tehdy 23-letý Hejna se stal v té době nejmladším odsouzeným na doživotí v Česku. Vládní motoristé budou jednat s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Šilerovou s ANO o rozpočtu na příští rok. Nelíbí se jim výše navrhovaného schodku a mají víc než 20 svých návrhů, jak ho snížit. Ministryně Šilerová už dřív uvedla, že se změnám nebrání, pokud koaliční partneři navrhnou konkrétní úpravy. Možné úspory ale vidí maximálně v řádu jednotek miliard korun. Dánsko odhalilo plány na ruskou sabotáž. Terčem měly být firmy, které vyrábějí vojenské vybavení pro Ukrajinu. Deníku Berlingské to řekl šéf dánské kontrarozvědky. Ta o podobných případech běžně veřejně nemluví. Tentokrát ale podle jejího šéfa byly přípravy tak daleko, že považoval za nutné lidi varovat. Přes 36,5 milionu korun už poslali Češi na sbírky pro Nepál postižený záplavami. Jde o příspěvky pro humanitární organizace Člověk v tísni, ADRA, Charita, UNICEF a Červený kříž. Peníze mají směřovat hlavně na pomoc lidem, kteří přišli o domov. Nepál zasáhly ničivé přívalové povodně a sesuvy minulou středu. Podle posledních údajů si vyžádali přes 1200 obětí.
0: Sport.
4: Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar opustil nemocnici v Barceloně. V pondělí tam podstoupil operaci zlomené klíční kosti. Zranění utrpěl v sobotu po těžkém pádu na Vueltě, kterou do té doby jasně vedl. Fotografii, jak slovinský cyklista odchází z nemocnice, zveřejnila jeho přítelkyně na Instagramu. Pogačar utrpěl i zlomeninu krčního obratle a otřes mozku. Zotavovat se bude doma v Monaku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na Pražském okruhu, taky na D8 před Prahou. Na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště dejte velký pozor u sjezdu na Vestec. Na 4. kilometru v levém pruhu dvě auta stojí po nehodě. Přijeli teď policisté a brzdí se prudce. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem čekejte dlouhé kolony. Za sjezdem na Zdiby už v Cínovecké likvidují následky nehody dvou kamionů. Dálnice byla zavřená, teď už se projíždí levým pruhem. Nesouvislá kolona má přes 10 kilometrů. Brzdí se poprvé na 11. kilometru před sjezdem na Kralupy. A pozor, ucpává se kvůli tomu i výjezd z Prahy směr Ústí nad Labem, jak řidiči zpomalují u nehody v protisměru, hlásí náš zpravodaj.
6: Teď jsem tady s jízdákem na Březině Ves a jedeme tady krokem. Jedeme 20 km hodině. No.
5: V Praze ucpaná taky Strakonická ve směru z centra na Zbraslav. U Chuchelského závodiště je zúžení, silničáři něco opravují a zdržíte se 10 minut v koloně. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz, brzdí se v obou pruzích na 178. kilometru. Osobní se pak u Kývalky rozjedou, kamiony ale pokračují až k omezení v Brně. Na D1 omezení ve směru z Brna do Prahy u Měřína na kilometru 134 zúžení do jednoho pruhu, zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, postupně až zataženo a hlavně v Čechách místy přehánky. Večer ubývání srážek a teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Atletický stadion na pražské Děkance dnes přivítá druhý ročník charitativní akce s názvem Legendy a hrdinové. Dorazí tam třeba i několik olympijských medailistů a za vznikem tohoto netradičního setkání stojí někdejší finalistka mistrovství světa, bývalá reprezentační oštěpařka Irena Gilarová. A tu teď taky vítám v našem vysílání. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne všem.
0: Můžete nám prosím na úvod přiblížit, co je vlastně to za akci a jak ten nápad vznikl?
1: Tak ten nápad vlastně tak nějak vznikal už během mé kariéry v mojí hlavě. Věděla jsem, že snad až jednou na to bude čas, takže že se to přihodí a je vlastně celý ten koncept je postavený na tom, aby si sem děti z dětských domovů, za kterými přes rok jezdíme s nadací Dobré víly dětem, přišli zasportovat, aby se dostali blíž k těm českým slavným sportovcům, aby se s nimi setkali, aby je třeba i motivovali a zároveň celý ten koncept je postavený na tom, že nám sem přijdou závodit, ale i veřejnost a firmy a vybíráme peníze právě na sportovní tábory, na které skrz Dobré víly dětem jezdíme až pětkrát ročně.
0: A když bychom zkusili nalákat na jména, ono to vždycky funguje, tak kteří olympionici nebo dokonce olympijští medailisté dnes na Děkanku dorazí?
1: Tak patronů máme celkem 9. A když jsem to počítala, tak díky nim máme 12 olympijských účastí historicky. Máme 2 olympijské medaile, jednoho olympijského šampiona Davida Svobodu v moderním pětiboji, Jirku Berana v šermu, který tady shodou okolností bude i se svojí školou šermu, takže vlastně když veřejně přijde, tak budete mít příležitost zašermovat si s bronzovým medailistou z Paříže. Zároveň potom budeme mít třeba Kačku Rakovou z reprezentace v lacrosse, kteří tady budou mít taky svůj stánek, tak aby si ať už děti z dětských domovů, co přijedou, nebo veřejnost mohli vyzkoušet všechny různé typy sportů. Potom bude Niki Kučerová, česká skikrosařka, no a ještě třeba bude Kristýna Kalotonková, česká hokejistka.
0: Bývalá
1: reprezentace. Nechci na nikoho zapomenout, povídejte.
0: Bývalá reprezentační oštěpařka Irena Gilarová s námi ve vysílání radiožurnálu Sport. Povídáme si o charitativní akci s názvem Legendy a hrdinové. Tak jak těžké bylo dostat tyhle lidi na vaši akci?
1: Tyjo, já mám štěstí, že to jsou všechno moji kamarádi, takže vlastně, když jsem tam tak nad tím přemýšlela, koho bych tady chtěla mít, tak jsem prostě jenom oslovila dobré duše, který vím, že sice máme společný sport a, nebo profesionální sport, ale zároveň, že tímhle směrem je to táhne. A takže to těžký nebylo, protože vlastně, když se jedná o pomoc a o nějaké šíření a dobra směrem k dětem z dětských domovů, tak oni k tomuhle neštěstí mají blízko taky.
0: Ireno, když bychom porovnali ten loňský premiérový ročník a ten, který se tedy teď bude konat, mluvíme o druhém ročníku charitativní akce, tak co je za změny, nebo co zůstává stejné, v čem ten aktuální bude, nevím, větší, lepší?
1: Tak vlastně ten první ročník, já to tak říkám, že to byla zatáčka, kterou do dneška nechápu, že jsme vybrali, protože už ten ročník se nám docela, myslím, povedl a já sama jsem byla překvapená, že něco, co tak nějak vzniklo jenom v hlavě, tak se dokázalo dát takto do reality. Ale letos vlastně máme to štěstí, že se nám k organizaci přidal i Český olympijský výbor, takže tady zahajují září aktivní měsíc sportu, což je evropská iniciativa a i díky nim vlastně celá naše akce o kousek větší, máme tady mnohem víc aktivit, mnohem víc sportů a máme i asi tuším tak 2x víc závodníků a opět přijede 90 dětí z dětských domovů si to užít a co dneska ještě bude speciální, tak nám tady vlastně na workshop vystoupí pokáč, aby děti potěšili nějakou kulturní vložkou.
0: Na Děkance se bude dnes hodně běhat, ale taky házet oštěpem, tak hodí si taky Irena Gilarová.
1: Já jsem si to udělala trošku pestřejší vlastně, naštěstí na oštěpu máme hodně přihlášených a já jsem pro nějaký adrenalin a dobrodružství zařadila do programu i zkrácený steeplechase a já jsem kdysi na juniorské mistrovství světa slíbila, že jednou steeplechase dám, takže já dneska se vykoupu.
0: No a jak moc vám chybí atletika, nezvažujete návrat?
1: Už mi chybí, potřebovala jsem si dát tak rok pauzu, jednu operaci ramene a teďka už mi i atletika chybí, takže uvidíme, třeba si ještě nějaký rozlučkový závod se zdravým ramenem dám.
0: Dobře, tak děkujeme za tuhle informaci, připomínám, třeba stále aktivní Nikola Ogrodníková je o něco málo starší než vy, Barbora Špotáková, ta i po 40 vybojovala medaily z mistrovství Evropy, tak čas určitě je. Irena Gilarová s námi ve čtvrtečním radiožurnálu Sport, povídali jsme si o charitativní akci s názvem Legendy a hrdinové, která se dnes podruhé koná na atletickém stadionu na pražské Děkance. Tak Ireno, moc děkujeme za váš čas a ať se akce podaří.
1: Já díky, mějte se hezky a třeba se uvidíme na Děkance.

Freddie Mercury ve 12 hodin 46 minut. Krásný čtvrtek všem, kteří nás posloucháte, ať už jste kdekoliv. Téměř kompletní domácí beach volejbalová špička se od pátku sejde na mistrovství republiky v pražském areálu na Ládví. Mezi ženami budou o titul usilovat všechny tři reprezentační páry, zatímco dvě nejvýše nasazené mužské dvojice, stejně jako na nedávném turnaji Pro Tour Futures v Brně, nastoupí v pozměněné sestavě. Kvůli zranění scházejí pouze David Schweiner s Tadeášem Trousilem. Turnaj s dotací 160 tisíc korun vyvrcholí nedělními zápasy o medaile. Už o šestý titul bude usilovat Ondřej Perušič, který se po triumfu v Brně znovu představí po boku dalšího polaře Jakuba Šépky.

0: home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger, Let Her Go, 12 hodin 51 minut, čtvrtek 3. září, posloucháte Radiožurnál Sport, a pokud třeba nemáte ještě program na dnešní večer a pokud byste rádi vyrazili na film Zápas století, třeba dnes večer do kina Světozor od 20 hodin a 30 minut, po případě je tu taky možnost na film vyrazit v Brně nebo Ostravě, tak určitě v tuhle chvíli zpozorněte, telefonní číslo sem ke mně do studia asi znáte, já ho pro jistotu připomenu, 221 55 22 22. Pokud mi sem zavoláte a budete nejrychlejší ze všech, tak ode mě dostanete otázku, kterou pevně věřím nebudete považovat za nezodpověditelnou. Myslím, že posluchači Radiožurnálu Sport docela pravidelně ukazují, že znají ty správné odpovědi na naše všetečné otázky, a já už teď nebudu mluvit dál, ale rovnou to teda zkusím. Přeju pěkný den, slyšíme se.
2: Dobrý den. Slyšíme.
1: Dobrý den, paráda. Nevyhrál jste v poslední době třeba něco od nás tady na Radiožurnálu Sport?
2: Určitě nevyhrál.
1: Určitě nevyhrál. A nevím, jestli jste nás poslouchal před nějakou půl hodinou, kdy jsem si povídal s Jiřím Kejvalem, předsedou Českého olympijského výboru, jen tak pro zajímavost.
2: Poslouchal,
1: no vidíte, tak to budete mít docela dobrou výhodu, protože my jsme tady vymýšleli, jakou jednoduchou otázku položit, a bavili jsme se o tom, že to léto opravdu bylo mimořádně úspěšné, že to se s mistry světa, s českou vlaječkou, doslova a do písmene roztrhl pytel, tak já jsem jich tam zmiňoval 6 vlastně za těch posledních pár měsíců, tak kdybyste si vzpomněl na jednoho, tak ty 2 lístky do kina jsou vaše.
2: Bezpečně to bude Martin Fuchsa.
1: Bezpečně Martin Fuchsa, rychlostní kanoista, to je jeden z nich. Já připomínám, před pár dny to byl třeba taky moderní pětibojař Matěj Luke, šermíř Aleksandr Šupenič, kajakář Jakub Krejčí, Tereza Kneblová, Vít Přindíš na kánoji. Prostě bylo to hodně, bylo to velmi úspěšné léto. Vy jste si správně vzpomněl na Martina Fuchsu, já vám gratuluju. Odkud jste, jenom takhle pro zajímavost, než to úplně doplníme konkrétně tu adresu?
2: Bydlím kousek od Brna.
1: Bydlíte kousek do Brna, výborně, tak tím je, myslím, jasně dáno, kam byste rád do kina vyrazil. Tak super, tak mi zůstaňte na lince, domluvíme se, kam vám lístky poslat, a ještě jednou gratuluju, mějte se hezky.
2: Děkuji.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Oslavte s námi Evropský den koní na dostihovém závodišti v Pardubicích. Přijďte podpořit koně a jezdce při poslední příležitosti kvalifikovat se do letošní Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. 8 prestižních dostihů obsazených nejlepšími koňmi a jezdci nejen z České republiky. Sobotu 5. září. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
2: Soud v Brně zkrátil podmínku jedné ze zdravotnic kvůli smrti studenta při vojenském výcviku ve Vyškově. Druhé trest ponechal. Ukrajina chce změnit systém varování před ruskými leteckými útoky. Hokejisté Plzně, Liberce a Pardubic dnes rozehrají Ligu mistrů. Po vážné nehodě zůstává kolona na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. A bude oblačno až polojasno, odpoledne v Čechách místy přehánky, teploty do 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Za smrt mladíka při vojenském výcviku potvrdil soud dvěma zdravotnicím podmínku. Jedné z nich je krajský soud v Brně ponechal stejnou, druhé podmíněný trest o několik měsíců zkrátil. Obě žádali zproštění viny. Student Univerzity obrany před 3 lety upadl při cvičení ve Vyškově na svou zbraň. Později se začal dusit, skolaboval a v nemocnici zemřel. Zdravotnice jeho stav podle soudu podcenili.
3: Odvolací soud v zásadě ve většině potvrdil rozhodnutí okresního soudu ve Vyškově. Potvrdil oba výroky o vině u obou obžalovaných Ašmínové i Burianové.
4: Shrnuje státní zástupkyně Jana Tronerová, která navrhovala zamítnutí obou odvolání. Zdravotnice Lenka Šmídová u soudu vinu popřela. Po vynesení rozhodnutí ale řekla, že ho bude respektovat.
5: Za daných podmínek jsem udělala všechno, co jsem mohla. To, co bylo řečeno u soudu, bylo nepřesné.
4: Ministerstvu obrany mají ženy podle pravomocného rozsudku zaplatit dohromady zhruba 380 tisíc korun. Alena Hysová, Radiožurnál.
2: Ukrajina zřejmě změní systém varování před ruskými leteckými útoky. Dnes o nových pravidlech rozhoduje vláda. Mají se týkat třeba fungování podniku a úřadů během poplachů anebo zákazu vycházení. Kyjev tak reaguje na změnu ruské taktiky. Moskva totiž v posledních dnech útočí na ukrajinská města nejen v noci, ale opakovaně i během dne.
6: Nově mají sirény různými signály oznamovat dva druhy poplachu. Žlutý, když poletí jednotlivé drony, a červený, když se budou blížit balistické rakety nebo půjde o masivní útok dronů a raket. Varování bude víc zaměřené na konkrétní ohrožené oblasti. Při žlutém nebudou muset podniky přerušit práci a obchody zavřít. V době žlutého poplachu mají v provozu zůstat i některé linky kyjevského metra a povrchová doprava. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zmínil i možnost zkrácení zákazu nočního vycházení v Kyjevě. Dnes platí od půlnoci do 5 hodin ráno. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
2: V odpoledním Radiožurnálu se k tomu vrátíme ještě v této hodině. V 70 letech zemřela americká jazzová zpěvačka Cassandra Wilsonová. Informují o tom agentury s odkazem na prohlášení jejího agenta. Za svou kariéru získala 2 hudební ceny Grammy. První v roce 1997 za nahrávku New Moon Daughter a druhou o 12 let později za album Lovely.
7: Americká zpěvačka, skladatelka a producentka Cassandra Wilsonová patřila k výrazným osobnostem moderního jazzu. Právě jazz často propojovala s blues, soulem, funkem nebo hudbou amerického jihu. Časopis Downbeat Wilsonovou 3x za sebou vyhlásil jazzovou vokalistkou roku. Americká zpěvačka několikrát vystoupila taky v Česku, naposledy v roce 2015, kdy zaspívala ve Velkém sále Lucerny na 20. ročníku festivalu Struny podzimu. Tereza Cididlová, Radiožurnál.
8: Sport. Nový ročník hokejové ligy mistrů dnes zahájí i všechny 3 české kluby. V 17.30 začne zápas Plzně proti švédskému Regle i duel Liberce ve finském Tampere proti domácí Tapaře. V 18 hodin nastoupí poslední mistři Tipsport Extraligy z Pardubic proti polským Tychám. Podle trenéra Filipa Pešána mají východočeši i na mezinárodní scéně ty nejvyšší cíle.
9: Samozřejmě člověk nechce být velkohubý a chce být pokorný, ale samozřejmě ta kvalita celé organizace je na takový úrovni, že bychom chtěli patřit ke špičce.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D5 u Plzně a kolony na D8 před Prahou. Na dálnici D5 ve směru z Rozvadova do Prahy spozorněte u Plzně za nájezdem od Slovan. Kolem 70. kilometru policie hlásí pohyb srnky u vozovky. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy velmi silný provoz od exitu 178 Rosice v obou pruzích. Za sjezdem 182 Popůvky se osobní auta trochu rozjedou, no pořád je to pomalejší jízda do omezení u D2 celkem kolem půl hodiny. Na příjezdu do Prahy z ústecké dálnice D8 opatrně už u sjezdu na Kralupy vznikají tam kolony, protože v Cínovecké za Zdiby před sjezdem na Březině ves dopoledne havarovaly dva kamiony. Pořád se projíždí jenom levým pruhem, zdržení pro osobní auta až půl hodiny, kde začínají jednotlivé fronty, hlásí náš zpravodaj.
12: Kamiony jsou od 8,5 skoro od sjezdu Užice. Oba dva pruhy jsou od 3. kilometru.
11: V Praze v Blance směr Troja se za sjezdem na Letnou v pravém pruhu srazila sanita a dvě osobní auta, tvoří se kolona a začínají regulovat vjezdy do tunelů směr Troja i do Mrázovky. A na výjezdu z Prahy s Trakonickou kolona od Malé Chuchle od Hornbachu do omezení před Lahovičkami u závodiště je to na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, později až zataženo a hlavně v Čechách místy přehánky, večer ubývání srážek. Teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
13: 13 hodin 6 minut, krásné čtvrteční odpoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport, tak jako v minulých dnech i dnes, řekněme pozdní odpoledne, večer a taky noc bude patřit tenisovému US Open. Hned 5 českých hráčů a hráček se pokusí přejít do třetího kola. Dalibora Svrčinu snad už po 17. hodině čeká Itale Dardery, Jakuba Menšíka potom o nějaké 3 hodiny později večer čeká Rakušan Rodionov. No a hned 3 české tenistky dnes budou pokračovat v New Yorku ve své snaze vyhrát poslední grandslamový turnaj sezóny. Kateřinu Siňakovou čeká Japonka Naomi Osaková, Marie Bousková nastoupí proti Britce Dartové a Nikola Bartuňková tu někdy kolem 8:30 večer, pokud se ten program samozřejmě nezmění, čeká Němka Taťana Mariová. Teď už zpěvačka Pink.
10: Radiožurnál Sport
14: a Karel Janů.

0: Tým hokejových Pardubic to s obhajobou titulu myslí velmi vážně. Do nové sezony vstoupí už tak hvězdný kádr s dalšími posilami. Do extraligy se v jejich dresu vrací dva mistři světa a jeden čerstvý držitel Stanleyova poháru.
1: Jsou od toho velký očekávání, že já říkám, individuálně jsou to úžasní hráči, ale prostě to musí všechno zapadnout do toho týmového konceptu. A to není vždycky jednoduchý, že jo? Když prostě těch dobrých hráčů je hodně, to neznamená, že to bude fungovat. Že jo? Takže rozhodně to challenge je, nejenom pro nás, ale samozřejmě asi pro trenéry. A prostě musíme najít každý ty správné role a ty plnit, jak nejlíp umíme. No? Pak to bude fungovat.
2: Je přesvědčen Roman Červenka, který se v pardubické kabině nově potká s mistry světa Davidem Tomáškem a Matějem Stránským nebo vítězem Stanley Cupu Tomášem Noskem. Teď jde o to najít jim vhodná místa.
3: Přišla velká síla zase další a těšíme se na to, jak to budeme dávat dohromady a jak bude ta chemie. V tom je

0: Všem spadne ice time a budeš mít trošku méně času na to se prosazovat, ale zase je tam vyrovnanost těch line a tak dále. Prostě rozhodně to challenge bude a já doufám a věřím, že to bude fungovat, nicméně ten tým na papíře ti úspěch jako nezaručuje.
1: Uvědomuje si Roman Červenka. Problém by to být neměl, alespoň podle slov, která před sezónou říká jedna z posil, David Tomášek.
2: Hlavně, aby se to nějak sedlo a může to i nějakou dobu trvat, nemusí. Věřím, že všichni tři jsme hráči, který dokážou přijmout jakoukoliv roli, by se dalo říct, a čas samozřejmě ukáže, ale mohlo by to být samozřejmě velmi dobrý. No.
1: Věří David Tomášek. První možnost vyzkoušet si souhru vězného týmu budou mít Pardubice nejprve v Lize mistrů a pak už v extralize. Ta pro Dynamo začne ve středu 16. září v derby s Hradcem Králové. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

13:16, čtvrtek 3. září, posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Francouzská fotbalová nejvyšší soutěž Ligue 1 dnes nabízí jeden zápas, začíná ve 20:45 a Toulouse bude hostit Lille. Ve Španělsku v La Lize taky dnes jen jeden jediný zápas, začíná se ještě o 15 minut později v 21:00 Real Sociedad proti Celtě Vigo.

Bličinaský ve čtvrtečním radiožurnálu Sport je 13 hodin a 20 minut. Útočník Tomáš Čvančara se po třech letech vrací do české fotbalové ligy. Z Borussie Mönchengladbach bude do konce sezóny hostovat v Hradci Králové.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo. Oni prostě furtí.
7: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dřít jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
7: Paul Sexas 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Do kin míří strhující dokument Zápas století. Rok 1986. Aztécký stadion v Mexico City. Na jedné straně Diego Maradona, na druhé Peter Shilton. Utkání mezi Anglií a Argentinou se zapíše do dějin. Co ale předcházelo boží ruce u gólu století? Jakou roli se hrála národní hrdost a válka o Falklandy? Poznejte zákulisí legendárního utkání v dokumentu Zápas století. V kinech od 3. září. Mediálním partnerem filmu je Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je 2:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
4: Paliva v Česku dál zdražují. Benzín čerpací stanice prodávají v průměru za 42 korun a 34 haléře. To je o 28 haléřů víc než před týdnem. Naftu řidiči tankují o 11 haléřů dráž, litr stojí v průměru 45,90. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Nejlevnější benzín je v Jihočeském kraji, nafta v Pardubickém. Nejdražší paliva nabízejí pražské čerpací stanice. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za první pololetí roku 2023. Rozhodl o tom nepravomocně obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu, kterou hnutí od ministerstva požadovalo, soud nepřiznal. Podle právníka hnutí Adama Batuny se SPD odvolávat nebude, pokud odvolání nepodá ministerstvo. Hnutí podalo kvůli zařazení do zpráv o extremismu víc žalob. Pravomocné rozhodnutí padlo zatím jen jednou a dalo zapravdu SPD. Žháři v noci zaútočili u sídla německé technologické společnosti Rohde & Schwarz v Mnichově. Policie zadržela dva Bulhary, které podezírá z pokusu o útok s politickým motivem. Na staveniště u sídla společnosti hodili zápalná zařízení. Firma dodává zboží i armádě. Ve 92 letech zemřela americká novinářka a feministka Gloria Steinem. Patřila mezi nejznámější bojovnice za práva žen. Dlouhodobě taky bojovala za zlepšení zákonů proti domácímu násilí. V roce 1963 se jako autorka proslavila investigativní reportáží, kdy v utajení pracovala jako zajíček v klubu časopisu Playboy a odhalila tamní špatné pracovní podmínky. V roce 2013 získala od amerického prezidenta Baracka Obamy prezidentskou medaily svobody.
0: Sport.
4: Bosenský fotbalista Edin Džeko ve 40 letech ukončí reprezentační kariéru. Útočník německého Schalke dal v národním týmu rekordních 73 gólů. Rozloučí se 2. října v utkání Ligy národů se Švédskem. Džeko hrál v minulosti za Manchester City, AS Řím nebo Inter Milan. Úspěšnou kariéru nastartoval před víc než 20 lety v Teplicích.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 před Brnem i D8 před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy počítejte s kolonou už kus za Domašovem kolem 176. kilometru. Různě pomalu se to potom vleče k D2 osobní auta až 40 minut. Na D46 ve směru z Olomouce na Vyškov za Olšany pozorně na kilometru 28,5 v pravém pruhu stojí porouchaná dodávka. Na tahu 35 z Hradce Králové na Olomouc na příjezdu do Litomyšle zdržení kolem 15 minut.
6: Dlouhá, nepřetržitá kolona tahá až k odbočce na Bržek.
5: A k Praze. Na dálnici D8 před hlavním městem směrem z Ústí od exitu 9 Kralupy kolony kamionů pravým a stoupacím pruhem z prvního kilometru od zdi potom i osobní auta v levém pruhu a to je tak na 10 minut před sjezd na Březiněves, kde se po srážce dvou kamionů jede pořád jenom levým pruhem. V Praze v tunelu Blanka komplikace ve směru ze Smíchova na Troju. Za výjezdem na Letnou v pravém pruhu srážka sanity a dvou osobních aut, kolona od výjezdu na Dejvice, k tomu regulace vjezdů do tunelů, popojíždí se v Patočkově už kousek za Klášterem k Pyramidě i v Dobřížské od Zlíchovského tunelu k Mrázovce. A Strakonická z centra kolona kvůli omezení před Lahovičkami od Branického mostu 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, později až zataženo a hlavně v Čechách místy přehánky, večer ubývání srážek a teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Do třetího kola tenisového US Open postoupily obě wimbledonské finalistky Linda Nosková a Karolína Muchová. Mezi muži uspěl Jiří Lehečka. Podrobnosti k jeho úspěchu už přidá na úvod dalšího sportovního přehledu Lukáš Michalík. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Lehečka porazil Brita Samuela 3-0 na sety. Na začátku utkání přitom český reprezentant při jednom z úderů uklouzl a narazil si loket.
2: Nebylo to nic příjemného, bylo to docela bolestivý, ale prostě pro mě jako nebyla varianta si to dát do hlavy a hrál jsem jak dál, jako by se nic nestalo.
1: Do druhého kola US Open prošla Nikola Bartuňková. S posledním Grand Slamem sezony se naopak ve druhém kole loučí Karolína Plíšková.
0: Dalibor Svrčina dnes na US Open zabojuje o premiérový postup do třetího kola. Jeho soupeřem bude nasazená 21. Ital Dardery. Podobně jako v prvním kole jde o hráče, o kterém Svrčina řadu věcí ví.
3: Další hráč, s kterým se znám velmi dobře. Zápasy jsme už spolu hráli, takže i tréninky máme stejného agenta. On je stejný ročník jak já, takže ho znám od 13 a vždycky jsme měli docela vyrovnaný zápas, takže si myslím, že z těch nasazených by to mohl být jeden z těch lepších losů a samozřejmě mi zahrát výborně, to skvělý hráč, ale myslím si, že to může být zápas úplně v klidu, že můžu vyhrát.
0: Kromě Svrčiny bude dnes na US Open usilovat o účast ve třetím kole kvarteto Menšík, Bousková, Bartuňková a Syňaková. Na radiožurnálu Sport o všech zápasech s českou účastí uslyšíte díky našemu reportérovi přímo v New Yorku.
1: Fotbalista David Douděra přestoupil ze Slávie do amerického FC Cincinnati, kde se potká s jiným reprezentantem Pavlem Buchou. S klubem z MLS podepsal smlouvu do konce sezony 2027-28 s opcí na další ročník. Slávii opustil i další obránce Samku Kamara, francouzský stoper odešel na roční hostování bez opce do Slovanu Bratislava.
0: Na soupisce fotbalistů Slavie pro Ligu mistrů chybí reprezentační brankář Staněk nebo aktuálně zraněný nigerijský stoper Ogbu. Staněk po letním mistrovství světa, kde byl golmanskou trojkou za Slavii, ještě nenastoupil. V kádru pro slavnou soutěž jsou místo něj Markovič a Ukrajinec Domčak. Pražané vstoupí do Ligy mistrů přesně za týden v Edenu proti francouzskému Lán.
1: Tři české hokejové kluby dnes rozehrají Ligu mistrů. Plzeň v 17:30 přivítá švédské Rogle. Ve stejném čase Liberec nastoupí k zápasu na ledě finské Tapary Tampere. O půl hodiny později začne utkání úřadujících šampionů Tipsport Extraligy z Pardubic proti polským Tychám. Asistent trenéra Karel Mlejnek ve vysílání radiožurnálu Sport řekl, že východočeši mají i v lize mistrů ty nejvyšší ambice.
4: Určitě se chceme dostat se prostě do play-off. Já bych určitě nepodceňoval žádného soupeře. Když jsem měl tu možnost pracovat v Liberci, tak jsme dostali norský Lernskog a byly to velice těžké a velice urputné utkání, takže my se opravdu na to chceme připravit se vší vážností a se vším respektem k tomu soupeři, ať jakýkoliv.
0: Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar opustil nemocnici v Barceloně, kde v pondělí podstoupil operaci zlomeniny klíční kosti. Zranění utrpěl v sobotu po těžkém pádu na Vueltě, kterou do té doby jasně vedl. Fotografii, jak slovinský cyklista opouští nemocnici, zveřejnila jeho přítelkyně Urška Žigartová na Instagramu. Pogačar utrpěl taky zlomeninu krčního obratle a otřes mozku. V rekonvalescenci bude pokračovat doma. Monaku.
1: Na mistrovství Evropy volejbalistek se dnes rozhodne o zbylých semifinalistech. V 15 hodin nastoupí v Istanbulu Polsko proti Nizozemsku. Vítězky čeká utkání s Itálií. O 3 hodiny později začne zápas Německo-Turecko. Lepší z této dvojice narazí v semifinále na Srbsko. A ještě můžeme, Karle, tedy připomenout tu poměrně aktuální informaci, že bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Čvančara bude do konce sezony hostovat s Borussia Mönchengladbach v Hradci Králové.
0: Říká Lukáš Michalík, děkujeme.
1: Naslyšenou.

13:44, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport. V Bruselu v pátek a sobotu vyvrcholí atletická diamantová liga finálového mítinku, kde se rozhodne o majitelích diamantových trofejí, se zúčastní halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Ostatní čeští reprezentanti, kteří v elitním seriálu startovali, měli k postupu daleko. 21-letá Manuel ve všech čtyřech startech v diamantové lize doběhla mezi nejlepšími třemi a kvalifikovala se tak do finále ze třetího místa. Největší favoritkou ženské čtvrtky, která je na programu v sobotu ve 20:04, bude letos neporažená olympijská šampionka Paulinová z Dominikánské republiky. Manuel poběží závod na 400 metrů poprvé od mistrovství Evropy v Birminghamu, kde skončila na čtvrtém místě.

0: Krásné čtvrteční odpoledne, 13 hodin 48 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a teď následuje naše tradiční rubrika Hity sociálních sítí. Její autor František Typovský bude mluvit hlavně o fotbale a o výkonech diváků na tribunách. No a začneme u našich západních sousedů v Německu. Tak Františku, hezké odpoledne.
1: Dobrý den, zaujala mě choreografie fanoušků druholigového Osnabriku, kteří v německém poháru doma včera podlehli Bayernu Mnichov 1-4. Na úvod utkání ale fandové klubu z Dolního Saska předvedli opravdu úctyhodný výkon. Tribunu za brankou, na které mají kotel, totiž přeměnili na horskou dráhu, známou třeba z těch amerických zábavních parků, a chtěli tím znázornit 127-letou historii klubu, poznamenanou mnoha vzestupy i pády. Co mě zaujalo nejvíc, je to, že kotel Osnabriku postavil i speciální montované koleje, po kterých napříč tribunou skutečně poslal vozítko, které onou horskou dráhou za jásotu tribun projelo. Opravdu jedna z nejpůsobivějších choreografií, kterou jsem kdy na tribunách viděl. Vy sami se na ní můžete podívat na síti X, tedy na bývalém Twitteru, na účtu Fußballmania.
0: No a Františku, nejenom Německo se těší velkému zájmu o klubový fotbal, čím dál tím víc to platí taky pro Česko a včerejší ligové dohrávky to jenom potvrdily.
1: Duel Zbrojovka Brno-Hradec Králové vidělo skoro 8 tisíc fandů, na souboji Bohemians Jablonec přišlo 5,5 tisíce lidí. V přepočtu na procenta, co se týče zaplněnosti jednotlivých arén, to bylo 73, respektive 87%. Jak na X-ku připomíná účet Sporták, hodně fanoušků Zbrojovky dorazí v sobotu do Edenu na přímý souboj proti Slávii o první místo v tabulce nejvyšší soutěže, ale taky do Hradce Králové, kam přijede o víkendu Sparta. Speciálně se pak Sporták věnuje podještěckému derby Jablonec-Liberec. Hosté totiž vykoupili všech skoro 900 lístků do sektoru hostí a teď by chtěli víc. Jenže domácí klub další vstupenky Slovanů uvolnit nechce. Očekává totiž, že dorazí i dost Jablonečanů.
0: No a právě tato kauza v uvozovkách už zaujala i fandy ostatních prvoligových klubů, tak proč?
1: Protože Liberec napsal svým příznivcům, nebo respektive nabádal je, aby si případně koupili lístek i na protilehlou tribunu, kde stojí platforma pro televizní kamery, pokud si dokážete třeba z hlavy vybavit, jak to v Jablonci na Střelnici vypadá. Ale každopádně ona protilehlá tribuna patří převážně sektoru domácích příznivců. No a na to reagují zmiňovaní fanoušci dalších prvoligových celků. Připomínají totiž, že Slovan jde vlastně tak trochu sám proti sobě, protože on na svém stadionu Unisy diváky oblečené do klubových symbolů soupeřů vlastně netoleruje.
0: No a pokud třeba na to podještěcké derby chcete a lístek se vám tedy nepodařilo a už ani nepodaří sehnat, tak připomínáme velmi rádi, že Radiožurnál Sport vám nabízí, myslím, velmi pěknou náhradu. Duel, který má výkop v neděli v 15 hodin, totiž nabídneme v přímém přenosu. Teď jsme nejenom o tom mluvili s Františkem Typovským. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Hokejová Tipsport Extraliga je tady a s ní i emoce v našem vysílání.
1: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
2: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost.
3: Kdo jiný by to měl rozhodnout, jo? Já si občas právě musím skeřit, že moje 40 let, protože je neskutečný, že občas je rychlejší jak já, no. Takže.
4: Roman úžasně trénuje, hlídá si životosprávu, hlídá si stravu. To je profík, který by měl být příkladem pro všechny malý hráče.
5: Pardubický tým je v nové sezóně podle jmen zase o něco silnější. A Extraliga tak přináší další otázky.
6: Podaří se udržet kádr směrem k obhajobě a rodí se nový hegemon ve stylu někdejšího neporazitelného Vsetína.
0: Není to ale tak, že se bude hrát o druhé místo.
5: Třeba Sparta čeká na titul od roku 2007.
0: Na konci této sezony uplyne od tehdejších oslav 20 let.
5: V Tipsport Extralize jsou ale i kluby, které začínají novou éru.
0: Realizační tým z reprezentace přešel do Kladna i s trenérem Radimem Rulíkem.
7: Vždycky ambice jsou nejvyšší, to je jasný. Konkurence obrovská.
8: Jsou podmínky nakladně srovnatelné s tím, co má kouč národního týmu?
9: Ano, jsou srovnatelné.
8: A těžké to nebylo se na tom dohodnout.
5: A také Litvínov, který od krachu zachránili olympijští vítězové z Nagana a spolužáci Reichl, Lang, Ručinský a Schläger.
10: Ale my jsme se rozhodli už, když jsme byli malí a vlastně jsme přišli na tenhle zimní stadion. Ty první krůčky od začátku nás spojovaly a jsem strašně rád, že bez váhání jsme se semkli a šli jsme za tím jedním cílem. Tak jako jsme to dělali na ledě, tak jsme to udělali i tady.
0: I v této sezóně Tipsport Extraligy budeme vysílat všechny zápasy v přímém přenosu a pokračujeme v tradici legendárního pořadu s mikrofonem za hokejem.
11: Vypadá domácí tým, jako kdyby se Kránu vrátil z maturitního pletu.
5: Extraligový hokej si můžete pustit i na internetu.
0: V mobilní aplikaci Můj rozhlas.
5: Nebo na webu irozhlas.cz.
0: A také na naší digitální stanici na radiožurnálu Sport.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Radiožurnál je 14 hodin. Tereza Tomášková a aktuální zprávy.
2: Pavel Šámal zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla, rozhodl ústavní soud. Dánská tajná služba odhalila ruské plány na sabotáž. Bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Čvančara bude z Mönchengladbachu hostovat v Hradci Králové. Po nehodě je zastavený provoz na silnici 22 Horažďovice Klatovy v Malém Boru. A bude oblačno až polojasno, odpoledne v Čechách místy přehánky a teploty do 25 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Pavel Šámal zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Rozhodlo o tom plénum ústavního soudu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí soudu Kamila Abasi. Vyloučení Šámala z projednávání a rozhodování navrhla vláda. Kabinetu vadilo hlavně to, že mu soud před vydáním předběžného opatření nedal možnost se vyjádřit k prezidentovu návrhu. Ústavní plénum ale návrh vlády zamítlo, pokračuje Abasi.
4: V žádném soudním řízení v České republice nelze soudce označit za podjatého jen kvůli jeho postupu v řízení. A toto pravidlo samozřejmě platí i pro řízení před ústavním soudem. Nic z tvrzení vlády nesvědčí o tom, že by soudce zpravodaj byl v kauze osobně zaujatý. A stejně tak vláda nepoukázala na žádné další okolnosti, které by mohly vzbuzovat legitimní pochybnosti o jeho nestrannosti.
2: Kauzu podle Abasi ústavní soud dál plánuje projednat přednostně, teď shromažďuje podklady. Kompetenční žalobu podal prezident Petr Pavel kvůli tomu, že ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO v Ankaře. Soud ještě před summitem vydal předběžné opatření a na jeho základě Pavel na summit odjel. Rusko připravovalo sabotáže v Dánsku. V rozhovoru pro dánský deník Berlingske to řekl šéf oddělení kontrašpionáže tajné služby PET. Zároveň upozornil, že Rusko využívá nic netušící dánské občany.
5: Ruské tajné služby podle Emila Grasolma nabízejí na sociálních sítích brigády, které zahrnují například focení různých provozoven. Tato data pak používají při přípravě sabotáží. Konkrétní počet případů nebo jejich cíle Grasolm neuvedl. Ruské tajné služby podle něj ale mají zájem o obranný průmysl a organizace, které pomáhají Ukrajině. Společnosti proto vyzval, aby posílili své zabezpečení. Na rozdíl od předchozích varování, podle tajné služby už nejde jen o obecný zájem ruských tajných agentů, ale o přípravu konkrétních operací. Za poslední měsíc zaznamenalo sabotáže také Německo, Itálie, Bulharsko, Polsko nebo třeba Estonsko. Jakub Lucký, Radiožurnál.
2: V Jindřichově Hradci začalo testování na některé infekční nemoci. Ve speciální sanitce zdravotníci zájemce anonymně vyšetří na HIV, syfilis nebo žloutenku typu B a C. Podle dat Státního zdravotního ústavu těchto infekcí v Česku přibývá. A na místě máme reportérku Evu Marvanovou.
6: První zájemci přišli hned v jednu hodinu, kdy zdravotníci otevřeli dveře sanitky. Zatím tady otestovali 10 lidí. S vyšetřovaným člověkem nejdřív vyplní krátký dotazník, potom jim zdravotník odebere kapku krve a během několika minut je hotovo. Výsledek si můžou vyzvednout online, počkat na něj nebo si ho nechat poslat SMS zprávou. Právě tuhle možnost lidé volí nejčastěji. Pokud by některý z rychlotestů vyšel pozitivně, výsledek musí ještě potvrdit laboratorní vyšetření. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalový útočník Tomáš Čvančara se po třech letech vrací do České ligy. Někdejší reprezentant bude do konce sezony hostovat z Mönchengladbachu v Hradci Králové. Do Německa přestoupil v létě 2023 ze Sparty, ale i vinou zranění se výrazněji neprosadil. V minulém ročníku Čvančara hostoval nejprve v tureckém Antalyasporu a poté v Celticu Glasgow. Za národní tým nastoupil do 8 zápasů a dal 1 gól. Pět českých tenistů dnes na US Open zabojuje o postup do třetího kola. V New Yorku se představí Dalibor Svrčina, Jakub Menčík, Kateřina Siňaková, Marie Bousková a Nikola Bartuňková. O všech jejich zápasech uslyšíte na Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu přímo ze Spojených států od našeho reportéra.
3: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 před Brnem, uzavřená 22 v Malém Boru. Na dálnici D1 se plní příjezd do Brna směrem z Prahy za Domašovem, kousek před sjezdem na Rosice. Ze 177. kilometru je kolona. Osobním autem v levém pruhu to zabere k D2 až 40 minut. Na severní trase na východ na silnici 35 z Hradce Králové na Olomouc se tvoří kolona před Litomyšlí od odbočky na sedliště zhruba 15 minut. Na silnici 22 Horažďovice Klatovy je v Malém Boru dočasně úplně zastavený provoz. Nedaleko kostela zasahují záchranáři u srážky dodávky s cyklistou. Na silnici 16 z Mladé Boleslavy na Jičín zpozorněte za Ohořicemi. Kolem odbočky na Dolní Lochkov se brzdí v obou směrech. Havarovaly tam dvě motorky. Z Prahy o něco lepší zprávy. Na příjezdu do metropole Ústeckou D8 už před sjezdem na Březiněves odklidili oba dopoledne havarované kamiony. Národní dopravní informační centrum hlásí oba volné pruhy. Kolona osobních aut se úplně rozjela, zbytek fronty kamionů pravým a případně stoupacím pruhem je teď ještě od exitu 9 Kralupy zhruba na 5. kilometr. Krátí se to. Taky z tunelu Blanka směr Troja za výjezdem na Letnou už jsou nabouraná auta pryč, zbytek kolony ještě v Patočkově od Kajetánky k Pyramidě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, později až zataženo a hlavně v Čechách místy přehánky. Večer ubývání srážek a teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy.
9: 14 hodin 5 minut, čtvrtek 3. září, posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Zítra začne v pražských Letňanech 6. ročník šipkařského Czech Darts Open. Na turnaj série European Tour profesionální organizace PDC dorazí nejlepší hráči světa. Dnes odpoledne organizátoři potvrdili i účast suverénní světové jedničky Luka Littlera. O vítězný hat-trick se v Praze zase pokusí dvojka žebříčku, další Angličan Luke Humphries. Mezi 48 hráči budou i 4 čeští zástupci, kteří vzejdou z dnešní kvalifikace. O postup do té hlavní soutěže budou usilovat i čeští držitelé karty PDC, Karel Sedláček s Adamem Gavlasem. Profesionálové se na podniky European Tour můžou dostat z žebříčku nebo kvalifikace určené pro držitele karet. V případě domácích turnajů ale můžou zvolit taky národní kvalifikaci, které se zúčastní převážně amatérští šipkaři.
3: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.

0: Pokud letos na US Open přijdete na zápas Karolíny Muchové později, tak moc tenisu neuvidíte. Wimbledonská finalistka zatím v New Yorku své soupeřky doslova demoluje a její utkání netrvají ani hodinu. Naposledy Katie Wultorovou vyprovodila po setech 6-1 a 6-0.
1: Jo, určitě je fajn hrát takhle rychle, trošku ušetřit nějakou energii, čas a tak dál. V těch prvních kolech je na Grand Slamech důležitý, takže jsem ráda, že ty první dvě kola byly takhle rychlé.
2: Pochvalovala si Karolína Muchová, která v singlu hraje první turnaj od wimbledonského finále. Po něm podstoupila drobný operační zákrok.
1: No, tak určitě jsem tam nestihla úplně to tělo připravit na 100% fyzicky a malý bolístky nebo takovou nedotrénovanost cítím, ale to, že hraju tady takhle rychlý zápasy, tak docela pomáhá. A steamroll start to the
3: 2026 US Open for Karolína Muchová. Statistika jedna, co na mě vykoukla u vás v letošní sezóně na tvrdém povrchu 24, to je, byť samozřejmě na statistiky se nehraje, ale to číslo je docela pěkné, ne, ten poměr.
1: 24?
3: 24.
1: Jo, tak na to, že jsem vynechala nějaký ty tisícovky, tak je to docela hezký číslo. Jsem ráda, že se mi daří na těch betonech.
2: Vyprávěla v New Yorku dobře naladěná Karolína Muchová. Nerozhodili ani fakt, že pořadatelé s ohledem na všude přítomný déšť přesunuli její zápas na zastřešený kurt Louisa Armstronga a moc času hráčkám nedali.
1: Moc ne, popravdě. S tím, že já se tejpuju kotníky a tak dál, tak toho času bylo míň, ale na jednu stranu jsem byla fakt ráda, že nás přesunuli na ten kurt se střechou, protože s tím deštěm, ať už včera nebo dnes, je to takový nevyspytatelný a fakt čekat tady celý den, kdy člověk hrát, je nepříjemný, takže i to, že jsem tam neměla tolik času, tak jsem říkala, jo, chci určitě jít hrát na ten LA, aby jsme hráli ten zápas.
2: Karolínu Muchovou čeká ve třetím kole US Open souboj s domácí Emou Navarovou. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport. Oh, father, tell me.

0: 14 hodin, 15 minut, krásné čtvrteční odpoledne. Jsme moc rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport. Jedno z témat, které jsme dnes ve čtvrtek na našem čistě sportovním rádiu probírali, bylo, jak úspěšné sportovně bylo to léto. No a po prázdninové pauze pokračuje světový pohár vodních slalomářů a já jsem velmi rád, že se mnou ve studiu je Honza Suchan. Honzo, přeju krásné odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak kvalifikace kajakářů ve Versirmárny je za námi, jak to dopadlo z českého pohledu?
1: Jakub Krejčí býval v téhle sezóně zvyklý na to, že byl první. On se stal mistrem světa poprvé v kariéře mezi kajakáři, k tomu vyhrál 2 ze 3 dosavadních světových pohárů. I teď v kvalifikaci ho najdeme jako prvního, jenže jako prvního od konce. Mm-hmm. On byl ze všech 78 mužů v kvalifikaci tím vůbec nejhorším. No, ono dost možná zatím je to, že mu bylo jasné, že už prostě nemá na to dostat se do postupové dvanáctky a tak zkrátka neprojel poslední 3 branky. On už chytnul jednu 50-sekundovou penalizaci na bráně číslo 7. Vycházím jenom z těch výsledků, které mám v aplikaci. Neviděl jsem na vlastní oči výkon Jakuba Krejčího. On na tom úvodním mezičase byl nejrychlejší průběžně, ale bohužel potom už se to trochu začalo sypat a mám dojem, že když v závěru udělal první chybu, tak pak prostě už se lidově řečeno vykašlal na to se snažit v závěru, takže nazbíral celkem 200 trestných sekund a tím pádem z toho byl tedy vůbec nejhorší výsledek ze všech kajakářů v kvalifikaci. Jiří Prskavec také nebude ve finále bojovat o medaile. Ten totiž obsadil 15. pozici, alespoň tedy máme jeden důvod sledovat ten finálový program a to díky Vítu Přindišovi, který byl v kvalifikaci 7. nejlepší. Pokud by si odpustil tu 2-sekundovou penalizaci, kterou tam má, tak by z toho bylo 3. místo. Teď už začala kvalifikace žen, také v ní máme 3 české zástupkyně, ale budeme si muset na ně trochu počkat. Bára Galušková ve 14.33 jako první vystartuje, Kateřina Beková ve 14.42 a Amálie Hilgertová 6 minut po ní. A také o tom, jak se těmhle českým reprezentantkám dařilo,

0: pochopitelně uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Ten finálový blok, o kterém jsem mluvil, začne kajakářům v 16:36. Ženské finále je pak na pořadu v 17:15.
1: Je to tak vyčerpávající informace, jako vždycky od Honzy Suchana. Moc děkujeme.
0: Rádo se stalo.

0: Skupina KISS ve čtvrtečním radiožurnálu Sport. Teď se vrátíme k tomu, co se ve sportu stalo tento den, tedy 3. září. S Janem Suchanem si tentokrát uděláme výlet do roku 1960, tedy do doby zlaté české radosti na olympijských hrách v Římě.
1: Zlato tam tenhle den získali dva vesleři, kteří se údajně večer před závodem poprali. Šlo o Václava Kozáka a Pavla Šmita. Historka o jejich rozepři kvůli botám schovaným pod polštář je poměrně uvěřitelná. Vždyť to přece byly úplně jiné povahy.
0: Šmit byl o 7 let zkušenější vystudovaný lékař, který se dal s Kozákem dohromady v Dukle Terezín. Tam byl Kozák, který byl sportovně nesmírně talentovaný, ale prý poměrně lehkomyslný na vojně. Kozák a Šmit spolu začali veslovat v roce 1959 a hned byli na mistrovství světa druzí.
1: Rok na to jeli spolu na olympijských hrách v Římě, postoupili rovnou z rozjížděk do bojů o medaile a ve finále porazili soupeře naprosto jednoznačně o 3 sekundy.
0: No a zlato oslavili právě 3. září. O rok později na to navázali bronzem na mistrovství Evropy v Praze a tím jejich úspěšné společné dny skončily.
1: Zatímco Kozák s veslováním pokračoval i v dalších letech, jezdil sám na skifu a stal se ještě mistrem Evropy, Pavel Šmit se stal trenérem. Na olympijských hrách se u vody potkali ještě jednou. To v roce 1968, když stále jezdil Kozák na skifu, Šmit tam byl jako trenér domácího Mexika.
0: Kozák a Šmit to jsou olympijští vítězové, kteří měli jen 3 společné sezony, zatímco Šmit po hrách v roce 1968 v Mexiku emigroval do Švýcarska, kde se živil jako lékař a taky tam založil veslařský oddíl, tak Kozák zůstal v Československu v pražské Dukle.
1: No a nebyl to úplně radostný příběh, protože po revoluci byl propuštěný a v pozdějších rozhovorech přiznal, že se kvůli potížím s alkoholem stal dokonce bezdomovcem.
0: Pavel Šmit zemřel v roce 2001, Václav Kozák o 3 roky později.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každý disciplíně, tak 9000, čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jste
2: zlobíkali?
9: My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě?
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s
2: toho. Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. No, pokud chceš jít ven, tak se vem Pepíčka.
2: Musíš Pepíčka přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázala někdy ke stromu, já si srandu.
2: No jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel vzít Pepíčku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: Jsme moc rádi, že ve 14 hodin a 29 minut posloucháte čtvrteční Radiožurnál Sport. Teď už aktuální zprávy.
12: Radiožurnál je 14. Zprávy pro vás má Tereza Tomáčková. Plánovaný schodek letošního rozpočtu 310 miliard korun se letos Česku pravděpodobně podaří dodržet, uvedla to Národní rozpočtová rada v pravidelném stanovisku. Rozpočtu podle ní pomáhá rychlý růst příjmů. Pokud stát schodek dodrží, půjde o čtvrtý nejhlubší deficit v historii Česka. Zatím nejvyšší schodek měl stát v roce 2021 v době pandemie covidu. Tehdy deficit dosáhl 420 miliard. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů si dnes předvolal ruskou velvyslankyni Annu Ponomarevovou. Souvisí to s incidentem v Lipsku. Odmítl její tvrzení, že obvinění Ruska z útoku na letišti Lipsko-Hale jsou provokací, které slouží jiným zájmům. Česko taky podle Macinky zpřísní podmínky pro diplomatický i technický personál ruské ambasády v Praze. Označil to za reciproční reakci na nedávné kroky Moskvy. Španělsko požádalo Evropskou unii o pomoc při monitorování migrace u Ceuty, řekl to premiér Pedro Sánchez. Dodal, že jeho vláda chce kromě Frontexu při boji s ilegální migrací víc spolupracovat i s Europolem. Před poslanci dnes taky řekl, že jeho kabinet neměl předem žádné informace o tom, že se hranici chystají překonat desítky tisíc Maročanů. A v 61 letech zemřel básník, kulturní publicista a signatář Charty 77 Milan Ohnisko. Vydal několik básnických knih. Za sbírku Světlo v ráně získal v roce 2017 cenu Magnesia Litera za poezii. Je taky autorem knižních rozhovorů s hudebníkem Davidem Kolerem nebo moderátorkou Danielou Drtinovou.
0: Sport.
12: Na mistrovství Evropy volejbalistek se dnes rozhodne o zbývajících semifinalistech. Za necelou půl hodinu nastoupí v Istanbulu Polsko proti Nizozemsku. Vítězky čeká utkání s Itálií. A v 18 hodin začne zápas Německo-Turecko. Lepší z této dvojice narazí v semifinále na Srbsko.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zdržení na D1 před Brnem, v Praze nehoda ve Kbelské. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy kus za sjezdem na Domašov pozor na první část kolony už kolem 176. kilometru. Kamiony v pravém pruhu postávají, osobní auta jedou střídavě, kus pomalu, kus plynule. Pak hlavně v Brně je čeká kolona, celý úsek od Ostrovačic do omezení u D2 je asi na 35 minut. Na severní trase silnicí 35 z Hradce Králové na Olomouc se před Litomyšlí popojíždí vlivem silného provozu od odbočky na sedliště asi čtvrt hodiny. A k Praze na příjezdu D5 z Plzně do Prahy za loděnicí vzniká kolona z 8. kilometru a to chvílemi ve všech třech pruzích. Sem tam vjede kamion i do levého a tak i osobní auta popojíždí k exitu Pětrudná nějakou tu minutu. Pak se trochu rozjedou a další fronta je čeká ze zhruba 1. kilometru D5, dál pražským okruhem směre D1 k exitu 19 Ořech, to je asi na 20 minut. A znovu potíše na příjezdu do Prahy z Ústecké D8, kolona ve sjezdu Cínovecké na Kbelskou, v té se směrem dolů do Hloubětína. Před nájezdem na Novopatskou na Chronickém místě srazil kamion a osobní auto, zdržení 20 minut a narůstá. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Bude oblačno až polojasno, později až zataženo a hlavně v Čechách místy přehánky, večer ubývání srážek a teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Hokejisté Plzně vstoupí odpoledne do nového ročníku Ligy mistrů. Jejich soupeřem bude celek Regle Engelholm, finalista posledního ročníku švédské ligy. Škoda bude na střídačce postrádat svého trenéra Josefa Jandače, který se zotavuje po operaci achilovky. Mužstvo povedou zřejmě až do listopadu asistenti Václav Pletka a Jiří Weber.
1: Do těch zápasů on tady nebude na střídačce, bude nahoře. Tréninky konzultuje tu přípravu, co tam máme, co to má obsahovat, tak to tam všechno bude. Nějaký poznatky nám dává i během toho zápasu, co jsme teď měli. Ty informace on nám dává, jak to vidí, co by udělal, ale nechává to, dalo by se říct, na nás, ale samozřejmě my jedeme podle Pepy.
2: Popisuje asistent Josefa Jandače Jiří Weber. Ten při zápasech koučuje obránce a další asistent Václav Pletka útočníky. Ani pro samotné hráče se tak absencí trenéra na střídačce příliš nemění, jak potvrzuje kapitán Jakub Jeřábek.
3: Pro nás, pro hráče, Pepa hodně řešil ty detaily, ale vlastně pro hráče si myslím, že změna to žádná velká nebude, že vlastně beky měla starosti Jirka, útočníky většinou Venca, takže z pohledu toho si myslím, že to nebude jako až tak velká změna.
2: Myslí si obránce Jakub Jeřábek. Ligu mistrů si Plzeň zahraje po 7 letech. V roce 2018 došla do semifinále. O rok později vypadla ve čtvrtfinále této soutěže.
4: Pochopitelně máme hned jedno z nejlepších mužstev v Champions League hned na začátku, že jo. Pak máme Poláky, jedeme někam na vejlet, no tak uvidíme, jako, na co to bude stačit. Když to půjde, tak to půjde, když to nepůjde, tak to nepůjde. Teď nechci povídat, jako, že nějak mi to úplně nezajímá, to vůbec ne, my chceme vyhrát každý zápas, ale to nejdůležitější je extraliga, aby tam jsme se nedostali do nějakých jako velkých jako potíží.
2: Nastiňuje spolumajitel klubu Martin Straka, že prioritou bude pro Západočechy extraliga. Kapitán Jakub Jeřábek se těší na mezinárodní konfrontaci. Po duelech s týmy ze Švédska a Polska čeká Škodu příští týden zmíněný výlet do švýcarského Friburgu a francouzského Bordeaux.
3: My se těšíme, no, myslím si, že ta konfrontace s těma evropskýma týpama bude skvělá a myslím si, že bude i hodně super si vyzkoušet to, jak budeme jako mančaft reagovat na ty jiný styly těch týmů, no, a těch hokejů.
2: Duel Škody se švédským vicemistrem Regle začne v 17:30. Přímé vstupy nabídne Radiožurnál Sport. Z Plzně Vladislav Jenouškovec, Radiožurnál.
0: Ano, zápas Plzně s Regle skutečně začne v 17:30 a ve stejný čas vstoupí do letošního ročníku Ligy mistrů na ledě finské Tapary Liberec a od 18 hodin Pardubice vyzvou polské Tychy. V Plzni a Pardubicích budeme mít reportéry.

0: Mistr světa Jakub Krejčí vypadl na světovém poháru ve vodním slalomu na olympijské trati ve Vers-sur-Mar nedaleko Paříže v kvalifikaci kajakářů, dostal 4,50 sekundové penalizace za neprojetí branky a obsadil poslední 78. místo. Do finále, které se pojede v 16 hodin a 30 minut, se z českých reprezentantů probojoval jen Vít Přindiš. Vedle Krejčího vypadl taky olympijský šampion z Tokia Jiří Prskavec.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Joe Cocker ve čtvrtečním radiožurnálu Sport. Je 14 hodin a 49 minut, vyprodaná hala, ve které všichni bouřlivě fandí všem. To ve sportu úplně zvykem nebývá. Zpravidla najdete na stadionech dva tábory, které jdou docela tvrdě proti sobě, ale výjimkou jsou třeba Šipky. Po roce se do Prahy vrací turnaj Czech Darts Open, který se hraje v rámci Evropské tour. Do Letňan se znovu chystají tisíce fanoušků. Atmosféru popisuje nejlepší český šipkař současnosti Karel Sedláček.
1: Pro českého šipkaře to je úplně ten splněný sen a vlastně ta meta, která je jedna z nejvyšších i pro mě, a to ty šipky hrajou opravdu už velkou řádku let, a to, co se dostane tady tomu hráčovi na ty stage, je prostě opravdu za odměnu a běhá mě husy na pozádek, když se na to vzpomenu, když tam prostě 3,5 tisíce lidí řve vaše jméno, je to prostě něco neskutečného. A jak říkám, přál bych to každému hráči šipek, protože tohle, když zažije, tak ho to musí nakopnout do těch dalších bojů a musí prostě chtít něco s tím dělat a chce to zažít víckrát a na jiných místech, takže za mě úplně perfektní. A je to teda strašně oceňovaný právě těma nejlepšíma hráčima PDC, protože do ty Prahy se strašně rádi vracejí.
0: No a celý rozhovor s Karlem Sedláčkem nejenom o pražském turnaji uslyšíte na Radiožurnálu Sport dnes odpoledne, krátce po 17. hodině.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Hokejová Tipsport Extraliga je tady a s ní i emoce v našem vysílání.
1: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
2: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost.
3: Kdo jiný by to měl rozhodnout, jo? Já si občas právě musím skeřit, že moje 40 let, protože je neskutečný, že občas je rychlejší jak já, no. Takže.
4: Roman úžasně trénuje, hlídá si životosprávu, hlídá si stravu. To je profík, který by měl být příkladem pro všechny malý hráče.
5: Pardubický tým je v nové sezóně podle jmen zase o něco silnější. A Extraliga tak přináší další otázky.
6: Podaří se udržet kádr směrem k obhajobě a rodí se nový hegemon ve stylu někdejšího neporazitelného Vsetína?
0: Není to ale tak, že se bude hrát o druhé místo.
5: Třeba Sparta čeká na titul od roku 2007.
0: Na konci této sezóny uplyne od tehdejších oslav 20 let.
5: V Tipsport Extralize jsou ale i kluby, které začínají novou éru.
0: Realizační tým z reprezentace přešel do Kladna i s trenérem Radimem Rulíkem.
7: Vždycky ambice jsou nejvyšší, to je jasný. Konkurence obrovská.
8: Jsou podmínky nakladně srovnatelné s tím, co má kouč národního týmu?
9: Ano, jsou srovnatelné.
8: A těžké to nebylo se na tom dohodnout.
5: A také Litvínov, který od krachu zachránili olympijští vítězové z Nagana a spolužáci Reichl, Lang, Ručinský a Schläger.
10: Ale my jsme se rozhodli už, když jsme byli malí a vlastně jsme přišli na tenhle zimní stadion. Ty první krůčky od začátku nás spojovaly a jsem strašně rád, že bez váhání jsme se semkli a šli jsme za tím jedním cílem. Tak jako jsme to dělali na ledě, tak jsme to udělali i tady.
0: I v této sezóně Tipsport Extraligy budeme vysílat všechny zápasy v přímém přenosu a pokračujeme v tradici legendárního pořadu s mikrofonem za hokejem.
11: Vypadá domácí tým, jako kdyby se Kránu vrátil z maturitního plesu.
5: Extraligový hokej si můžete pustit i na internetu.
0: V mobilní aplikaci Můj rozhlas.
5: Nebo na webu irozhlas.cz.
0: A také na naší digitální stanici na Radiožurnálu Sport.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
12: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you.

0: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Tereza Tomášková a aktuální zprávy.
2: Ministerstvo zdravotnictví spustilo novou verzi EZ karty. Pacient v ní najde informace o preventivních prohlídkách nebo očkováních. Soud v Šumperku zamítl podmíněné propuštění doživotně odsouzeného sériového vraha. Pět českých tenistů čeká boj o postup do třetího kola US Open. Kvůli nehodě v Praze ve Kbelské ulici je kolona z dálnice D8 od zdib. A zítra bude oblačno, ojedinělé přehánky, postupně slunečno a teploty až 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: V nové verzi mobilní aplikace EZ Karta si můžou lidé zobrazit preventivní prohlídky nebo laboratorní výsledky svých vyšetření. Aktualizaci spustilo Ministerstvo zdravotnictví. Každý pacient by měl zmíněná data v aplikaci vidět už teď, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
3: A nejenom jeho, ale třeba i jeho dětí, anebo třeba si může do té aplikace dát i své starší rodiče, tak aby měl možnost například kontrolovat, že mají nárok na absolvování nějaké preventivní prohlídky.
2: Pacient v aplikaci najde, jaká vyšetření už absolvoval, na jaká má nebo bude mít nárok. EZ karta nově zobrazuje taky lékařské posudky nebo propouštěcí zprávy. Zatím ale spolupracuje jen s přibližně 30 nemocnicemi. Další se budou postupně přidávat. A podrobnosti uslyšíte v odpoledním Radiožurnálu už za chvíli. Sériový vrah Jaroslav Hejna zůstane ve věznici na Mírově. Rozhodl o tom okresní soud v Šumperku. Hejna je odsouzený na doživotí za 3 loupežné vraždy. Žádal o podmíněné propuštění. Argumentoval tím, že chce své činy aspoň částečně napravit a vést slušný život. Pokud by mu soud vyhověl, šlo by o prvního podmíněně propuštěného člověka, který byl k doživotí odsouzený v Česku. Pokračuje mluvčí šumperského soudu René Braun.
4: Soud po provedeném řízení dospěl k závěru, že nejsou dány zákonné podmínky pro podmíněné propuštění odsouzeného a jeho žádost zamítl. Stejně tak nepřijal záruku za odsouzeného, kterou dával spolek v tomto řízení, a tedy ta žádost jako celek byla zamítnuta. Proti tomuto rozhodnutí si odsouzený podal stížnost hnedka na místě a státní zástupce se stížnosti vzdal.
2: Rozhodnutí soudu kvůli podané stížnosti zatím nenabylo právní moci. Pokud bude stížnost odůvodněná, bude se případu věnovat Olomoucký krajský soud. Čtvrtina dětí v Praze hledá psychickou pomoc v náročných situacích u umělé inteligence. Ukazuje to průzkum zaměřený na duševní zdraví žáků druhého stupně základních škol. Do výzkumu se zapojilo 11 000 dětí. Otázky na umělou inteligenci v něm byly zahrnuté letos poprvé, říká sociolog z Centra sociálních služeb Praha Roman Petrenko.
5: Ptají se i vlastně na věci spojené s nějakými vztahovými věcmi, jestli mám zůstat chodit s tímhletím klukem nebo se rozejít a tak dále, co mám dělat, když se necítím dobře. A právě v některých oblastech, kdy na které ta AI prostě není udělaná, tak může navádět ty žáky k nějakým špatným strategiím.
2: Odbornou pomoc v Praze najdou děti například na webu Zahrada pro duši. Celostátně funguje linka bezpečí.
6: Sport. Tenistku Kateřinu Siňakovou čeká na US Open zápas o postup do třetího kola dvouhry. Na centrálním kurtu rozehraje krátce po 17:30 odpoledne našeho času utkání s Naomi Osakovou. Tu česká tenistka na Grand Slamu už dokázala porazit. Povedlo se jí to na Roland Garros v roce 2019, když byla Japonka světovou jedničkou. Pokračuje Siňaková.
7: To bylo asi moje největší vítězství a vlastně moje nejlepší cesta Grand Slamem, takže určitě si to moc dobře pamatuju a hodně emocionální, takže třeba si na něco vzpomenu na kurtu a dopadne to stejně dobře.
6: Kromě Siňakové budou o postup do třetího kola bojovat taky Dalibor Svrčina, Marie Bousková, Jakub Menšík a Nikola Bartuňková. Fotbalový útočník Tomáš Čvančara bude do konce sezony hrát za Hradec Králové. Do východočeského klubu přišel na hostování z Borussie Mönchengladbach.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D1 před Brnem, v Praze nehoda ve Kbelské. Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy se prodlužují kolony, teď už za sjezdem na Domašov se dojíždí kolem 171. kilometru, zastavuje se v obou pruzích. Následuje střídavě různě plynulá a pomalá jízda do Brna k D2 osobním autem až na 50 minut. Taky na severní trase na Moravu na silnici 35 z Hradce Králové na Olomouc zvázne provoz tradičně před Litomyšlí. Od odbočky na sedliště je to zhruba na čtvrt hodiny. A na příjezdech do Prahy kolony na dálnicích. Na D8 směrem z Ústí za sjezdem na Kralupy se teď brzdí kolem 2. kilometru, pomaleji se táhnou kamiony dál celou Cínoveckou a Kbelskou dolů směr Hloubětín, kde řeší nehodu v odbočovacím pruhu na Novopatskou. Osobní auta jedou celý úsek asi 35 minut. Taky na D5 před Prahou z Plzně kolona začíná za Loděnicí v kopci před Rudnou kolem 7. kilometru, pak jedou osobní auta o něco plynuleji. I tak mají celý úsek do kolony na Pražský okruh k Ořechu asi na půl hodiny. A ještě trojka z Prahy na Benešov. Kolona začíná zamračí, protože u Tužinky se před zúžením srazila tři auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 18 až 13 stupňů a zítra pak bude oblačno, ojediněle přehánky, postupně až polojasno, na jihu i skoro jasno. Večer na severu Čech později zataženo a místy déšť. Teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Tolik zprávy.
10: 15 hodin 6 minut, čtvrtek 3. září, posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Mistrovství světa Formule 1 v neděli pokračuje velkou cenou Itálie, no a pro následovatele Kimiho Antonelliho dostanou šanci snížit jeho náskok na čele šampionátu. Pilot Mercedesu totiž kvůli nepovolené výměně motoru odstartuje do domácího závodu z posledního místa. Mercedes si pro výměnu a odpykání trestu vybral okruh v Monze zcela záměrně. Právě tam totiž bude mít Antonelli podle vedení stáje největší šanci probít se startovním polem zpátky na přední pozice a minimalizovat tak ztráty. Program Velké ceny Itálie zahájí páteční tréninky, kvalifikace je na programu v sobotu od 16 hodin a závod odstartuje v neděli v 15:00.
8: Radiožurnál Sport
11: a Karel Janů.

0: Bezesporu jedním z nejpopulárnějších pořadů naší stanice je Desítka Pavla Horváta. Dnes se do ní dorazil bývalý útočník Plzně, Slávie nebo národního týmu Michal Krmenčík. A jak si teď připomeneme, bylo to hodně upřímné povídání.
1: Jsem chtěl říct jenom jednu věc, že bych se chtěl jakoby veřejně omluvit za to, co se stalo. Byla to prostě klukovina.
2: Vrátil se Michal Krmenčík k situaci, která mu moc fanoušků nezajistila. V barvách Slávie se totiž trefil do sítě Plzně a bujaře slavil, přestože s Viktorií získal 3 mistrovské tituly.
1: Strašně mě to mrzí a bude mě to mrzet do konce života. Vím, že jsem si zavřel spoustu dveří u plzeňských fanoušků. Říkám, probrčel jsem spoustu nocí kvůli tomu a nejsem na to pyšnej.
2: Řekl Krmenčík v pořadu Desítka v rozhovoru s Pavlem Horvátem a moderátorem Janem Pěruškou. Skoro hodinové povídání s vytáhlým útočníkem jinak bavilo historkami ze střední školy nebo také z angažmá v Česku, Belgii nebo Indonésii.
1: Já si pamatuju trenéra Vrbu velice, velice dobře. Za mě to je nejlepší trenér, co mě asi mohl trénovat. Děkuju mu za všechno. A mám takovou historku, já si ho pamatuju, tak když jsem byl mladý, tak jsem mi dělal závěreční zkoušky.
3: Jako na autoškole, nebo kde?
1: Ne, já jsem vlastně vyučený tuhář, takže dělal tlačí budku pro mě.
3: Cože?
1: Pojď sem prosím, tak se to nedělá, dej mi to. A udělal za mě ptačí budku. Doteď to vypráví všude. Asi viděl, že mi to moc nejde, tak to za mě dodělal.
4: A takže ty seš nevyučený truhlář. V podstatě.
1: Dá se říct, že jo.
3: Ne, tak co jste...
5: Kdybych se měl předat trenerovi Vrbu, že ten papír.
3: To bylo specifické, ne? Přijít jako do Belgie a najednou 6 zápasů ukončí sezonu.
1: Tam na to byly jakoby psi, no, tady na to. Já si pamatuju, že nás jako asi všude jako testovali, ale ani nebudu říkat, co, každý den jsme čurali do skleničky, jestli můžeš trénovat, nemůžeš trénovat, tak já jsem byl zvyklý v Plzně tehda.
3: A co vám
1: klasicky
3: tam
1: zkoumali? Večer pivko a druhý den jsem měl žlutou moč, takže Michael, ty dneska nejdeš
4: já
1: trénovat. Jsi dehydratovaný. No. Říkám, že chce vypít pivo, jak může být dehydratovaný.
6: Teď dočkal, podobně přihrává do běhu Krejčímu, ten ještě předává Krmenčíkovi, je to 1-0 pro český národní tým.
1: S vrachou jsem seděl v hospodě, říkám, nemůžu dát gola. No a pak jsem přijel vlastně za 14 dní byl zraz a já jsem byl v nominaci, pak jsem dal gola.
4: No, a je to. No.
2: Zmínil Michal Krmenčík i jeden ze svých 9 gólů v národním týmu. Celý rozhovor s bývalým útočníkem, který po konci kariéry bydlí na Moravě a pracuje pro hráčskou agenturu, si už teď můžete pustit na streamovacích platformách. František Typovský, Radiožurnál.
0: No já taky ještě podotknu, že celý rozhovor s Michalem Krmenčíkem znovu nabídneme v odpolední.

0: Alanis Morissette dohrává 15 hodin 17 minut, už pátou sezonu za sebou začne hokejová Tipsport Extraliga se stejnými 14 týmy. Z nižší Maxa ligy se v posledních letech klubům nedaří do elitní soutěže skrze baráž postoupit. Jestli se to může už v následujícím ročníku změnit, to probereme s hokejovým reportérem Krištofem Kousalem. Hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Chystá se už v letošní sezóně nějaká změna, která by mohla týmům z první ligy usnadnit cestu do extraligy?
1: Ano, jedna změna bude. Vedení Maxaligy by představilo, nebo spíš objasnilo před asi hodinou a půl na tiskové konferenci před začátkem sezóny, a to je ta, že letošní ročník bude mít jinou termínovou listinu, tak, aby vítěz druhé nejvyšší soutěže, tedy Maxaligy, měl víc času na odpočinek před začátkem barážové série. Třeba na konci minulé sezóny se to taky hodně řešilo, protože Jihlava jakožto šampion Maxaligy po dlouhém playoff musela nastoupit už za 3 dny proti Litvínovu, jehož hráči měli naopak 6 týdnů na odpočinek, takže barážovou sérii pak možná i kvůli tomu Jihlava prohrála 1-4 na zápasy a Extraliga zůstala v Litvínově. No a teď má vítěz

0: Z soutěže díky příhodnějším termínům zaručených 10 dnů na odpočinek a v případě rychlejšího ukončení finále Maxa ligy ve 4 zápasech tak může odpočívat až 18 dnů. Takže tohle je krok z iniciativy Maxa ligy, který by mohl souboje v baráži trochu zdramatizovat. Jako ústupek extralize to nevnímá ředitel oddělení řízení soutěží Českého svazu ledního hokeje Antonín Vansa.
1: Vstřícný krok to je zejména vůči klubům první ligy, protože samozřejmě jsou to kluby první ligy nebo ten vítěz první ligy, který tady tou změnou dostane daleko víc odpočinku než v plných sezónách, takže beru to tak, že první liga vlastně nějaký jako záměr vyslovila tak, aby ten jejich vítěz měl důstojnější podmínky pro baráž. Vyhovuje hlavně sama sobě.
2: No a jaký je pro kluby z Maxa ligy vlastně výhled do dalších let? Jaká jednání se povedou?
0: Jednání o úpravě toho barážového systému zatím narážely na to, že se zástupci extraligy a první ligy nebyli schopni dohodnout na jakékoliv změně. Teď mezi sebou vedou další jednání na jedné straně asociace profesionálních klubů extraligy a na straně druhé Český svaz ledního hokeje. No a u těch je přítomný za týmy Maxa ligy i prezident sdružení prvoligových klubů Stanislav Tichý, který je členem výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje, a ten k aktuálnímu stavu jedná a taky výsledkům, které by první lize prospěly, řekl následující.
3: Jsme někde uprostřed, co se těch jednání týče, takže není zatím nic, co bychom měli nebo chtěli prezentovat. Nás maximálně uspokojí přímý postup a sestup. Samozřejmě musíme být realističtí a asi v té sezóně 27-28 to ještě nebude ten případ, ale náš cíl je furt stejný a ten se nemění.
0: To řekl Stanislav Tichý, který ale taky připustil, že prvoligovým klubům by mohla v nadcházející sezóně snížit ambice jedna ze změn, které se v Maxalize chystají, a to je snížení maximálního počtu cizinců v týmu ze 6 na 3. Připomenu, že extraliga žádné omezení nemá a mohlo by to trochu zvětšit výkonnostní rozdíly mezi kluby extraligy a Maxaligy. Dalšími změnami na novou sezónu Maxaligy jsou třeba zavedení trenérské výzvy na nedovolené bránění branka. Trenérská výzva na offside po vzoru extraligy to zatím nebude, na to není v Maxalize dostupná technologie. No a první liga začíná ve středu 9. září, tedy za necelý týden, a extraliga o jeden týden později.
2: Teď jsme o tom mluvili s hokejovým reportérem Krištofem Kousalem. Děkujeme, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Lenny Kravitz dohrává v 15 hodin a 24 minut. Jsme moc rádi, že dál posloucháte odpolední radiožurnál Sport a znovu chvilku budeme mluvit o vodním slalomu. První světový pohár po prázdninové pauze, kvalifikace. Tentokrát kajakářek ve Versirmarn a ve studiu se mnou znovu kolega Jan Suchan. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, stejně jako mezi muži je z toho jeden český postup do finále. Na Víta Přinděše navázala Kateřina Beková, která jde dál z 8. místa. Pravdou je, že pokud bude chtít myslet na boj o medaile, tak bude pravděpodobně muset přidat, protože za vítězkou kvalifikace Australankou Jessicou Foxovou zaostala skoro přesně o 5 sekund. Končí bohužel Bára Galušková i Amálie Hilgertová. Jedna byla 20., jedna 33. A ono to bylo asi hodně obtížné, ta trať ve Francii, protože vypadly i světová jednička Němka Funková nebo další hvězdy jako francouzská Prejontová, britka Woodsová, američanka Liebfartová nebo španělka Čorautová. Finále mužů i s Vítem Přinišem začne v 16.36, bohužel bez Jakuba Krejčího a Jiřího Prskavce. Dámy ty startují v 17 hodin a 15 minut.
0: Říká Jan Suchan, moc děkujeme.
1: Rádo se stalo.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Oslavte s námi Evropský den koní na dostihovém závodišti v Pardubicích. Přijďte podpořit koně a jezdce při poslední příležitosti kvalifikovat se do letošní Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. 8 prestižních dostihů obsazených nejlepšími koňmi a jezdci nejen z České republiky. V sobotu 5. září. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
3: 15 hodin 29 minut čtvrtek 3. září, krásné odpoledne přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Teď už zprávy.
4: Radiožurnál je půl čtvrté. Aktuální zprávy a Tereza Tomášková.
5: Španělská policie zatkla v regionu Valencie 35-letou Češku podezřelou ze zapojení do obchodu se zbraněmi. Na ženu české úřady vydali mezinárodní zatykač. Uvedla to španělská média. Policie Češku zadržela po příjezdu k nahlášené hádce dvou cizinců, muže a ženy. Teď je ve vazbě a čeká na výsledek řízení o vydání do Česka. Paliva v Česku dál zdražují. Benzín čerpací stanice prodávají v průměru za 42 korun a 34 haléře. To je o 28 haléřů víc než před týdnem. Naftu řidiči tankují o 11 haléřů dráž. Litr stojí v průměru 45,90. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Nejlevnější benzín je v Jihočeském kraji, nafta v Pardubickém a nejdražší paliva nabízejí pražské čerpací stanice. Novým rektorem Janáčkovy akademie muzických umění v Brně bude Petr Francán. Akademický senát ho zvolil 8 hlasy z 12. Francán dřív působil jako děkan tamní hudební fakulty. Ve funkci nahradil bývalou rektorku Barbaru Mariu Vili, kterou senátoři v dubnu odvolali. Část akademické obce měla výhrady k jejímu stylu řízení. Jmenování Francána musí ještě potvrdit prezident republiky. A v Olomouci začíná mezinárodní varhaní festival. V chrámu svatého Mořice zazní 6 koncertů nejlepších evropských interpretů. Ten úvodní bude patřit české premiéře Mše pro Notre Dame. Poprvé v historii festivalu vystoupí v doprovodu varhan i pěvecký sbor.
0: Sport.
5: Českých kajakářů pojede na světovém poháru ve vodním slalomu ve Francii. V finále jen Vít Přindiš. Boj o medaile začne ve Versirmán přibližně za hodinu. V kvalifikaci vypadli úřadující mistr světa Jakub Krejčí i olympijský šampion z Tokia Jiří Prskavec.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 před Brnem i D8 a D5 před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se do kolony dojíždí za Domašovem kolem 172. kilometru. Do omezení u D2 je to osobním autem až 50 minut. Na severní trase na tahu 35 z Hradce Králové na Olomouc je před Litomyšlí kolona vlivem silného provozu skoro od tršku až na 20 minut. Na 35 se na průtahu Libercem z Turnova na Chrastavu popojíždí kolona od sjezdu k aréně za tunel na úrovni Šelu, je tam nehoda, zdržení 10 až 15 minut. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice se před Benešovem před zúžením u Tuženky srazila 3 auta, kolona hned za sjezdem na Mrač, zdržení kolem čtvrt hodiny. A k Praze. Na dálnici D8 před hlavním městem směrem z Ústí za sjezdem na Kralupy čekejte kolonu ze 4. kilometru, pokračuje různě pomalu, osobní auta asi 3/4 hodiny, dál celou Cínoveckou a k Blskou z kopce k nehodě v nájezdu na Novopatskou. Na D5 před Prahou z Plzně kolony za Loděnicí z 8. kilometru různě pomalu na Pražský okruh k Ořechu, osobní auta celý úsek 40 minut. A za Prahou je zablokovaná silnice 101, spojka od D1 na Říčany, u odbočky na Lipany stržené elektrické vedení, objížďka přes město Ucpaná. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: V noci se ochladí na 18 až 13 stupňů a zítra bude oblačno, ojediněle přehánky, postupně až polojasno, na jihu i skoro jasno. Večer pak na severu Čech později zataženo a místy déšť. Teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Jako král extraligových střelců odcházel před 2 lety hokejový útočník Jakub Rychlovský z Liberce do Zámoří, příležitost zahrát si NHL ovšem nedostal. A tak z farmy Detroitu ohlásil návrat pod ještět. Aby bílým tygrům pomohl nejen v nejvyšší domácí soutěži, ale taky v lize mistrů. Do ní Liberec vstoupí už dnes.
1: Jsem nadšený, že jsem zpátky tady v Liberci, užívám se tady každý den, jsem zatím maximálně spokojený, máme jednu z nejtěžších příprav asi, kterou jsem takhle s týmem zažil, ale myslím si, že to je jenom ku prospěchu věci a myslím si, že teď hlavně se všichni soustředíme na to, že jsem byl co nejlíp připravený na start Ligy mistrů a potom následně na start extraligy a na to všichni teďka cílíme.
2: Říkal po jednom z tréninku na ledě liberecké arény Jakub Rychlovský. Do Zámoří odcházel s vizitkou nejlepšího střelce extraligy. Vrací se o 2 roky zkušenější.
1: Myslím si, že všichni vědí, že ty góly jsem tady dával, jsem odcházel a myslím si, že klub i já mám ty stejné očekávání od sebe a já sám na sebe vytvářím ten největší tlak v tom, abych tomu týmu co nejvíc prostě pomáhal. Ať v gólech, nebo si myslím, že jsem je docela silný v dalších atributech té hry a v tom udělat 100% pro to, aby jsme byli hlavně jako tým úspěšný.
2: Nebude ale jednoduché nesklamat očekávání fanoušků a potvrdit, že ze střeleckého umu nic nezapomněl.
1: Je to ve finále naše práce a od toho ty očekávání jsou a asi ten největší tlak na sebe vytvářet já sám, protože když něco dělám, tak to dělám vždycky naplno a dávám do toho maximum obětovávu. Mám tomu hokej si myslím extrémně hodně času a věřím týhle svý cestě a věřím, když budu ty věci všechny dělat tak, jak se mají, tak že se mi to potom na tom letě vrátí v těch zápasech. Nejsem žádný playmaker, jsem prostě přímočarej hráč, který dobře bruslí, snaží se tlačit do koncovky a hraje prostě jednoduše a účelně, takže to si myslím, že prostě je a bude můj furt stejný styl hokeje a tím se budu chtít prezentovat a věřím tomu týhle svý cestě a doufám, že to bude přinášet ovoce.
2: Zájem o něj pochopitelně byl také u konkurence. Popisuje, co v jeho případě rozhodlo právě pro Liberec.
1: To není asi žádný tajemství, že ten zájem byl z jiných klubů, ale mě prostě srdce táhlo sem do Liberce. Já to tady miluju v Liberci, ať už město, fanoušky, tady ten klub. Podmínky pro hráče jsou tady si myslím na úrovni NHL, co jsem mohl do toho nahlídnout v kempu v Americe prostě a tady v Liberci to máme na velmi, velmi podobné úrovni a všechny tyhle atributy jsem si dal potom dohromady, tak prostě nebylo o čem a jsem strašně rád za to, že to dopadlo sem do Liberce.
2: Přiznal zároveň, že klub se o 2 roky, kdy působil v Zámoří, v některých věcech změnil a má na domácí scéně i v lize mistrů ty nejvyšší ambice.
1: Určitý věci se tady změnily, nějaká ta kultura se trošičku přenastavila a je mi to hodně, hodně blízký a myslím si, že tato organizace chce mířit co nejvejš, ale klademe si prostě ty postupné kroky, jak už jsem říkal, jak se soustředíme hlavně na start Ligy mistrů a potom extra ligy, a aby jsme do té sezóny dobře stoupili a aby jsme byli potom co nejlíp připravení na závěr sezóny, vlastně, kde se rozhoduje o úspěchu a neúspěchu.
2: V případě extra ligy ovšem nezmínil to hlavní. Bílí tygři chtějí útočit na titul.
1: Tak já si myslím, že to je takový klišé. Myslím si, že každý tým by měl vždycky mířit na ty nejvyšší mety, protože když si člověk nedává ty nejvyšší mety, tak by to ani neměl vlastně ve finále potom dělat, že jo, ten sport si myslím. Takže myslím, že 14 tým v extralize bude mířit na titul a my budeme určitě jeden z nich.
2: Dodal Jakub Rychlovský k sezóně, která pro bílé tygry startuje čtvrtečním zápasem Ligy mistrů na ledě Tapary Tampere. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.

0: oslaveň v odpoledním radiožurnálu Sport, 15 hodin 45 minut, čtvrtek 3. 9. přesně před 20 lety ukončil kariéru jeden z nejvýraznějších tenistů historie. André Agassi odehrál svůj poslední zápas 3. září 2006 na US Open. Jeho cestu od tenisového rebela přes světovou jedničku až k pádu a velkému návratu připomeneme s Lukášem Antošem, který je tu se mnou ve studiu. Hezký den.
1: Hezké odpoledne. Je 3. září 2006, Arthur Ashe Stadium v New Yorku. André Agassi právě prohrál ve třetím kole US Open s Němcem Benjaminem Beckerem 5-7, 7-6, 4-6 a 5-7. And the ace for Benjamin Becker. Move over, Boris. So New Becker's in town. And he, a qualifier, is into the fourth round. 36-letý Američan zůstává na kartu a zaplněné tribuny mu několik minut tleskají. V tu chvíli končí kariéra jednoho z nejvýraznějších tenistů své generace.
0: Lukáši, my jsme tu jeho cestu ale vzali tak trošku zezadu, Agassiho cesta samozřejmě začala hodně daleko od tohoto emotivního loučení. Tak jak se z kluka z Las Vegas stal jeden z nejlepších tenistů světa?
1: Tenis měl v životě prakticky od malička. Jeho otec Emmanuel, bývalý boxer, ho tvrdě trénoval a později Agassi zamířil do akademie slavného trenéra Nicka Bollettieriho. Profesionálem se stal už ve svých 16. Brzy zaujal nejen hrou, dlouhé vlasy, barevné oblečení a image rebela z něj udělali úplný protiklad konzervativního tenisty. A hlavně dokázal neuvěřitelně brzy trefovat míč po odskoku. Právě jeho return patřil k nejlepším historii.
0: Na první Grand Slamový titul přesto André Agassi čekal několik let, který zápas můžeme označit za jeho skutečný průlom.
1: Je to Wimbledon 1992. Agassi už měl za sebou 3 prohraná Grand Slamová finále a proti Goranu Ivanišovičovi šel zápas až do 5. setu. Ten vyhrál 6-4 a získal první Grand Slam, jenže jeho kariéra potom nabrala nečekaný směr. V roce 1995 byl světovou jedničkou, o 2 roky později se propadl až na 141. místo světového žebříčku. Podepsali se na tom zdravotní problémy, ztráta motivace i osobní krize. Agassi později přiznal, že v tomto období užíval drogy. Z tenisového vrcholu se tak dostal až na malé challengerové turnaje a právě návrat z takového páru je možná ještě působivější než jeho cesta nahoru.
0: No a kdy přišel okamžik, kdy bylo definitivně jasné, že Agassi je zpátky?
1: Roland Garros 1999 ve finále s Andrejem Medvěděvem prohrál první 2 sety 1-6 a 2-6 a potom zápas otočil. Vítězství v Paříži navíc dokázal něco mimořádného. Měl titul ze všech 4 Grand Slamových turnajů a ještě v témže roce vyhrál US Open a vrátil se na první místo světového žebříčku ATP.
0: Má příběh Andrého Agassiho nějakou zajímavou stopu taky z českého pohledu?
1: Má. Jedním z důležitých lidí zákulisí jeho kariéry byl český rodák Roman Prokeš, specialista, který Agassimu upravoval a připravoval rakety. A českou stopu najdeme i přímo na kurtu. Na US Open 2005 porazil mladého Tomáše Berdycha a v 35 letech se nakonec dostal až do finále proti Rogeru Federerovi.
0: O rok později už ale na stejném místě tedy končil. Jak vypadal jeho úplně poslední turnaj?
1: Agassi už dopředu oznámil, že US Open v roce 2006 bude poslední. Měl vážné problémy se zády, přesto ještě ve druhém kole zvládl pětisetovou bitvu s Markosem Bagdatisem. Další zápas proti Benjaminu Beckerovi už byl poslední. Když po porážce děkoval divákům, měl za sebou 20 let mezi profesionály, 8 Grand Slamových titulů, olympijské zlato a 101 titulů na pozici světové jedničky.
0: Andrého Agassiho jsme připomněli s Lukášem Antošem. Díky moc.
1: Mějte hezký den.

0: Už 15. září se rozehraje nový ročník hokejové extraligy.
1: Titul obhajují Pardubice.
2: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
3: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost, ale i kdyby ten gól dal dokoliv, tak ta radost je stejná, ale já jsem rád, že jsme to zvládli.
0: Roman Červenka nebude jedinou hvězdou soutěže. Ze zahraničí se vrací Tomášek, Stránský, Nosek, Bliml, Sekáč a další.
1: Na extraligovou lavičku Kladna se postaví trenér mistrů světa z roku 2024 Radim Rulík.
4: Tak jde to nahoru, jasně, že jo, prostě ty hráči se vracejí domů a pro tu ligu jednoznačně přínos. Pro nás jako pro Kladno, jako samozřejmě. Soupeři bylo strašně, strašně silný a konkurence bude obrovská, je potřeba, aby jsme opravdu jediný den, aby nebyl zbytečný a aby jsme opravdu pracovali každým ze sebou máčkem maximum a co nejlépe se připravili, takže to vůbec nebude.
0: První kolo nové sezóny začne 15. září a znovu se můžete těšit na naše přímé přenosy ze všech zápasů od prvního buly po poslední sirénu, od prvního kola po poslední finále.
1: Poslouchej Sport a hokejovou extraligu na radiožurnálu Sport.

0: David Bowie, China Girl, 15 hodin, 59 minut, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport a my jsme za to moc rádi a budeme ještě radši, když nás budete poslouchat dál. Po 16. hodině nabídneme v repríze dnešní desítku Pavla Horváta, pokud jste ji neslyšeli, tak to určitě napravte. Teď už ale aktuální zprávy.
1: Radiožurnál je 16 hodin. Tereza Tomášková má zprávy.
2: Kvůli extrémnímu suchu začne povodí Vltavy opouštět Slapskou přehradu. Ministr zahraničí Petr Macinka odmítl vysvětlení Ruska k incidentům v Lipsku. Fotbalový útočník Tomáš Čvančara se vrací z Německa do České ligy. Bude hostovat v Hradci Králové. Po nehodě v Praze ve Kbelské je kolona už z dálnice D8. A zítra bude oblačno, ojediněle přehánky, postupně slunečno a teploty až 29 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Povodí Vltavy začne zítra kvůli extrémnímu suchu upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je 15 metrů pod běžnou úrovní a zítra se podle povodí dostane na kritickou hranici. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě tak bude potřeba doplňovat právě vodou ze Slap. Taková situace nastane poprvé v historii existence vodního díla Slapy, pokračuje generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
4: Hydrologické sucho v povodí Vltavy neustále pokračuje. V důsledku nízkých přítoků do Orlické nádrže bude v pátek v podvečer nebo ve večerních hodinách dosažena kóta 334,60 metrů nad mořem. Díky tomu se sníží průměrný odtok z nádrže tak, aby hladina již dále neklesala.
2: Viditelný pokles na Slapské přehradě nastane podle povodí v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles hladiny vody se předpokládá 1 až 1,5 metru za týden. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů si předvolal ruskou velvyslankyni Annu Ponomarevovou. Reagoval tím na nedávný dronový incident v Lipsku. Spolková vláda v Berlíně z něj tento týden obvinila Moskvu. Ponomarevová to ale označila za německou provokaci, která má sloužit k jiným zájmům. Toto vysvětlení Macinka odmítl, jak říkala mluvčí rezortu Adam Čerge.
5: Ministr zahraničních věcí Petr Macinka vyjádřil plnou solidaritu Německu, zároveň informoval o zavedení recipročních opatření vůči ruskému diplomatickému a technickému personálu v České republice.
2: Macinka tak reagoval na nedávné zpřísnění podmínek pro diplomatickou misi České republiky v Moskvě. Pražští policisté varují před používáním mobilních telefonů na ulicích a ve stanicích metra. První školní den řešila policie pád 7letého chlapce s mobilem v ruce do kolejiště ve stanici metra Muzeum. Dítě se podařilo včas vyprostit a s lehkým zraněním ho předat záchranářům, říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
6: 7letý chlapec koukal do mobilního telefonu a vůbec si nevšímal, že jde přímo do kolejiště. Chlapec z ničeho nic naprázdno nakročil nohou a spadl přímo do kolejiště. Díky velmi rychlé reakci cizince, který pro chlapce skočil do kolejiště a dalším cestujícím se podařilo dítě dostat během pouhých pár vteřin zpět na peron.
7: Sport. Na 25členné soupisce fotbalistů Slávie pro Ligu mistrů nejsou brankář Jindřich Staněk nebo zraněný nigerijský obránce Igoh Okbu. Pražané to oznámili na síti X. Do prestižní soutěže vstoupí za týden soubojem s francouzským Lán. Fotbalový Hradec Králové získal Tomáše Čvančaru. 26letý útočník přichází na hostování do konce sezony z Borussie Mönchengladbach.
8: Čvančara se do České ligy vrací po 3 letech. Do Německa přestoupil v létě 2023 ze Sparty a za Mönchengladbach odehrál 54 soutěžních zápasů, ve kterých dal 8 gólů. Minulou sezónu strávil na hostování v Antalyaspor a Celticu Glasgow, se kterým získal skotský titul. Za českou reprezentaci nastoupil 8krát. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
7: 5 českých tenistů bude hrát na US Open o účast ve 3. kole dvouhry. V New Yorku se představí Dalibor Svrčina, Kateřina Siňaková, Marie Bousková, Jakub Menšík a Nikola Bartuňková. O všech zápasech českých singlistů uslyšíte v reportážních vstupech na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 před Brnem, D8 i D5 před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona začíná za Domašovem na kilometru 174 a do omezení u D2 je to osobním autem skoro na hodinu. Na D8 před Prahou směrem z Ústí za sjezdem na Kralupy popojíždí kolona ze 6. kilometru dál Cínoveckou kolem jedné nehody u sjezdu na Čakovice až do Kbelské z kopce k další nehodě v nájezdu na Novopatskou. Osobním autem celý úsek až 50 minut. Na D5 před Prahou z Plzně se do kolony dojíždí za loděnicí v kopci na 7. kilometru, plné všechny tři pruhy, zarudnou se potom osobní auta rozjedou, ale kolona je čeká znovu na okruhu od D5 k Ořechu. Celkem je to až na 50 minut osobním autem. V Praze řada odpoledních kolon a na výjezdech se zdržíte. Fronty mimo jiné na Mělnické devítce od odbočky na Líbeznice do kruhového objezdu na Bašť až na čtvrt hodiny, na Strakonické čtyřce od Lipenců do omezení u Jíloviště 10 až 15 minut, ucpaný je průjezd u Hříněvsí ze všech stran a dlouhé kolony taky v okolí Říčan, kde na silnici 101 u odbočky na Lipany traktor strhl elektrické vedení. A ještě silnice 3 z Prahy na Tábor, kolona od Mraček, nehodě před Benešovem u Tužinky 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 18 až 13 stupňů. Zítra přes den bude oblačno, ojediněle přehánky, postupně až polojasno. Večer pak na severu Čech zataženo a místy déšť. Teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Tolik zprávy.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: Přejeme vám hezký vstup do nového školního roku i s Desítkou Pavla Horváta, protože student jako Pavel Horvát, ten myslím, že my se vám v lavici taky šiknul, Pavle.
11: Dobrý den všem školákům, kteří nás poslouchají v současné chvíli.
10: No, tak
11: myslím přímo.
10: Jsi byl oblíbený student takhle, když jsi sednul do lavice? Nezlobil jsi?
11: No, musím říct, že párkrát na rodičovských schůzkách bylo, že se předvádí a šaškuje. No.
10: Dobře. No a když jste dělali obor řezník, tak u toho se stálo, ne?
11: Tam máš v ruce nůž, Honzo, tam.
10: tam jako je, učitelská profese.
11: Tam je lepší se ho nedávat do kapsy a nesedat si.
10: Dobře. No tak koho jsi takhle na začátek toho školního roku pozval? Nějakého tvého učedníka třeba?
11: Vždycky učedníka, no, ale vždycky jako přemýšlím, jak to hosta představit, tak dneska, když si pustíte záběry na YouTube z prvního titulu Plzně, tak tam u lavičky postává takový blondýn s přelivem a ten sedí teďka vedle mě, je to Michal Krmenčík. Míšo, ahoj.
12: Ahoj, zdravím vás, dobrý den.
11: On z tu dobu začínal vlastně v podstatě ve velkém fotbale, bych řekl, tak se tam tak nějak učil a musím říct, že jako, abych pravdu řekl, tak jsem nečekal, že dosáhne třeba na nároďák. Věděl jsem, že jako je velký, že je rychlej, že je silnej, ale že to bude na nároďák, to popravdě jsem nečekal, takže jsem rád, že tady máme bývalýho reprezentanta.
12: Já vám děkuju za pozvání a měl jsem tu možnost se učit od těch nejlepších.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: Předpokládám, že ne na trávníku, ale samozřejmě k tomu se třeba ještě dostaneme. Nicméně Michal Krmenčík, trojnásobný mistr Česka, dvojnásobný mistr Belgie, když jsem slyšel, že jeden ten titul máte takový k tomu přístup jiný, ale to si taky možná řekneme. Vítěz řeckého poháru, účastník Eura 21 v české první lize, 193 zápasů, 62 gólů. Rodák z Kraslic, který se po angažmá v mládeži ještě Baníku Sokolov přesunul do Viktorky Plzeň, ve které debutoval 15. dubna 2011 4 minuty vedle Pavla Horváta. Pamatujete si vedle, proti komu to bylo?
12: Bylo to proti Příbrami, jestli se nepletu. Příbrami.
10: Ano, proti Příbrami. Pamatuješ si, že tam hrál Michal Krmenčík ten debut? Jo?
11: Ne.
10: Dobře. A pamatujete si Michal Krmenčík, trenéra Příbramy, jak se jmenoval?
12: To asi ne, už.
10: Totiž my se dostaneme teď, Pavel je trošku překvapený, od začátku ke konci, ale tam zase pak se vrátíme k začátku, tak abyste nebyli zmatení, Roman Nádvorník.
11: Aha.
10: A tušíte možná, proč se dostáváme ke konci. Protože on vedl Artis Brno v baráži, když jste hrál za Slovácko.
12: Jo, tak ano, ano, jo. Jo.
10: Hezky se to spojilo, vaše premiéra a derniéra prozatímní, nebo jaká vlastně v první lize, s jedním trenérem Romanem Nádvorníkem.
12: Ale já si pamatuju spíš na ten první zápas, vlastně myslím si, jestli se nepletu, jak jsem střídal Míšu Ďuriše, ten první zápas můj v lize, takže na to vzpomínám hezky, no. Jako byli tam jiný.
11: To bylo v Plzni, jo?
12: To bylo v Plzni, no.
10: To bylo 3
11: jako v Plzni na Staďáku. Jako.
12: Ne, jsme hráli v Příbrami.
10: V Příbrami Pavel mimochodem dával góla z penalty.
11: A kolik to bylo? 3-0?
10: 3-0 jste vyhráli, no. Jiráček Ďuriš.
11: Jo.
10: No. Ale ne, tak já
11: to
10: se
11: to byl titul vlastně.
10: To byl titul 2011. Jo. Ten
12: jsem dostal čuknul a pak jsem dostal medaily.
10: Jo. To je medaile za 4 minuty.
11: Ano, a ten přeliv si dostal.
12: A ten přeliv ještě, no. Já si ti to posílal, víš, že jsem vypadal jak Black Eyed Peas.
10: Byla tehdy kapela mimochodem pro posluchače, kteří by zapomněli. To je
11: furt ještě kapela, ne?
12: Jo, já nevím. Jo. Já jsem to začal poslouchat, až mi to řekl, já neznal.
10: A jak jste poslouchal kapely vlastně?
12: Já poslouchám hip-hop.
10: Jo?
12: Poslouchám Rytmuse a tak.
10: Dobře.
11: Hektora.
12: Taky.
10: Od malička.
12: Od malička, no, no, no.
10: To jelo v Kraslicích.
12: To je v Kraslicích, no, tak já jsem vyrůstal mezi jako jinýma typama lidí, takže ty mě to naučili poslouchat, no.
10: Narážíte jako na někoho, kdo poslouchá třeba vážnou hudbu nebo jako jiným typem lidí?
11: No, nebyli to rockeři, no.
12: Nebyli to rockeři, tak víš sám, ne, to je v Moskvě a tak, takže to jsem zažil Sokolově.
10: No. My se dostaneme ještě samozřejmě do Plzně, proberem toho spoustu, ale zajímá mě to, že opravdu 27. května v barážovém utkání na Artisu, kdy jste vyhráli se Slováckem 4-1, jste teda odehrál 8 minut proti týmu Romana Nádvorníka, takže se to opravdu takhle prolnulo. Ale teď jsem říkal, že ta vaše derniéra to byla, tak opravdu jste skončil profi kariéru?
12: Opravdu jo, opravdu jo. Jsem skončil profi kariéru.
10: A, tak Dominik Hašek končil několikrát, jo?
12: Třeba. Ne, to já opravdu jsem jako přesvědčený a moje tělo by to asi už nezvládlo, si myslím, takže jako už jsem skálo pevně přesvědčený, že tohle byl asi teda podle mě poslední zápas.
10: A co děláte teď?
12: Teď dělám pro agenturu IFMM s Danielem Smejkalem a Tomášem Ujfaluši, takže starám se o hráče, který máme pod sebou a naplňuje mě to, baví mě to.
11: A fotbal?
12: A fotbal hraju za Boršice, je to první A třída, je to vlastně šestá liga, tak bychom chtěli postoupit, jsme první, daří se nám. Mimochodem hraje tam se mnou ještě Petě Reinberg a Standa Hoffman, takže nám to šlape a chtěli bychom postoupit. No.
11: A co hraješ?
12: Útočíme klasicky, no.
11: Já myslím, že se jako...
12: To je zatím nejlepší střelec.
11: Ale to já ti neberu, to já jako ti přeju.
10: Po kolika kolech teď zatím?
12: Odehrál jsem jenom 3 zápasy teda, skýl jsem 3 zápasy a jsme vlastně hráli pohár, kde jsme postoupili do semifinále hejtmana z Zlínského kraje, no. Takže tak jim se daří, bylo tam hodně lidí, byl jsem překvapený, bylo tam asi 1000 lidí.
10: Ty jsi na Krmenčíka, ne?
12: To spíš asi na Peťu Remberka si myslím, ne, jako chodí jako vesměs jako na nás 3 ligoví fotbalisty bývalí, takže bylo to hezký, no.
11: A 3 hráči v takovém mužstvu, to už je jako celkem, nebo mělo by to být znát, ne? Cítíš to jako, že to rozhodujete vy 3 třeba?
12: Tak myslím si, že my tam máme kluky, kteří vlastně hrajou za reprezentaci plážový fotbal, takže to jsou hráči, který, jako, se kterými asi můžeš přihrát. Já chci jenom, aby jako, že jsem našel takový to, že mě to zase baví jako malýho kluka. Ne, už to nehraju vlastně pro peníze, ale hraju to pro zábavu a opravdu jsem zase spokojený.
10: A na východě Čech, teda na východě Moravy jste taky spokojený?
12: Ano.
10: Co by západu Čech?
12: Ano, jo, jako je to takový, vím, že třeba Petě Jiráček se taky vlastně přestěhoval do Zlína. Nevím, našli jsme tam nějaký svůj klid a líbí se nám tam, lidi jsou tam milí a nejsou tam tolik zácpy jako tady v Praze.
10: No, každopádně ten závěr kariéry, představoval jste si ho, když jste šel na Slovácko, že přijde už třeba po těch 2 letech?
12: Tak vlastně na Slovácku mě dostal Milan Petržela a už já, jako možná to bude znít blbě, ale já už jsem asi chtěl končit ve 30 letech, no, takže Milánek mě malinko přemluvil a říkám, že možná ještě ty 2 roky dám, ale to už bylo fakt jako strop, to už víc bych nedal.
11: A kvůli zranění si přemýšlel, nebo jaký byl důvod?
12: Kvůli zranění, no tak jako vlastně mám operovaný obě 2 kolena, začala mě bolet achilovka a už jsem to nechtěl přepínat, prostě chci být prostě zdravý a chci se věnovat rodině a kdybych ještě ten jeden rok dal, tak už si myslím, že už by to nebylo dobrý.
10: Pamatujete si, proti komu jste dal poslední prvoligový gól?
12: Proti Teplicím?
10: Jo. A brankáři?
12: Trmal?
10: Jo.
12: To jsem mu vyvedl ten zápas celkem.
10: To jsem mu vyvedl, on to tehdy otočil ve váš prospěch, no.
12: Chudák, no já jsem mu pak říkal, že mi je líta, ale že děkujem, no, za 3 body.
10: No, to bylo pro vás vlastně tehdy v té sezóně snad poprvé, co jste zvítězili v tom 8. kole, když jste to otočili, on mu vypadl ten balón, že byste to pak 94. dával na 2-1, ale já jsem si říkal osudový golman možná pro vás, protože to jste si taky možná neuvědomil, 28. října 2018, to datum nevím, jestli máte, asi možná jste radši zapomněl. To bylo to zranění proti Slovácku ještě za Plzeň.
12: Tam ho chytal za Slovácko,
10: no.
12: Aha, no tak to je vesmír.
11: Ty vrátil ty
10: góly. Já jsem si říkal, no, že má to trošku tak.
12: No, tak to vůbec, jako nad tímhle jsem nikdy nepřemýšlel, že

0: aby on nehrál. Myslím si, že Daníček je v této chvíli pro to mužstvo, v této situaci, v které jsme, jako klíčový pro to, že je hráč. A vy v této chvíli nepotřebujete.
1: No, tam říkal, na konci to slovo, to jste možná pochopili, kam směřoval. Nevím, jestli to směřilo na vás.
2: Tak já si myslím, že trenér Skuhlavý takovýhle věci má a mně se to líbí, jak komunikuje s médiem a s hráčema v kabině a dělal to asi pro něco, no, jakože že chtěl třeba ještě opravdu ke konci té mý kariéry vymáčknout to nejlepší a abych se třeba zdravě naštval, což se mu, myslím si, že se mi povedlo a já ho obdivuju jako trenéra.
1: To bylo po 18. kole, kdy Slovácko porazilo Plzeň 3-0 a právě to bylo to slavné utkání, jak Vlastimil Daníček hrál pozice defenzivního.
2: A dával gola, myslím, ne?
1: No, a ještě snad přihrával na jeden gol.
2: Ano.
1: Vyhráli jste 3-0. A tohle mě jako zaujalo, že teda tím pádem vás motivovala takováhle kritika?
2: Ano, já takovouhle kritiku, jako takhle, nikdy jsem si nebral kritiku osobně, ale tohle vím, že bylo prospěšný pro tým a nějak jsem se s tím jako zžil a naučil pracovat, takže se mi to líbilo.
3: Tak nemusíme chodit daleko, pan Tvrdík na mojí míra chytil, taky si nebral úplně, já jsem dělý servítek, ale ubrousek. takže to Mojmír chytil, vzal podle mě taky za správný konec a s podporou těch spoluhráčů to dopadlo dobře. No. Je to nepříjemný, samozřejmě ona je nepříjemná i ta kritika jenom v šatně, když tě kritizuje trenér, že jo, před těma ostatníma spoluhráčema u videa třeba, jo, natož takhle veřejně úplně jako z toho asi radost nemáš, ale zase je pravda, a obzvlášť si myslím, že ty starší hráči třeba jsou schopní říct, hele, tyve, on má asi pravdu, jako on má pravdu, já bych s tím měl něco udělat, no a pak je to jenom do plusu.
2: A ještě tě zastavím, oni hráli Ligu mistrů a my jsme hráli o udržení v lize. Víš, jako že vlastně pan Tvrdík kritizoval Mojmu a taky, myslím si, že pak druhý zápas nastoupil, dával gola.
1: Takže sám mu to šlo pak.
2: Já, podle mě mu to jde doteď.
3: Ještě pořád.
1: Jo. Ale jenom abych třeba můj pohled a možná ho budou moc mít společní někteří posluchači, když jsme pak na jaře s Pavlem tady mluvili o tom, jak se Slovácko těžce pralo o každý bod a často jsme zmiňovali třeba váš příklad, kdy třeba 30 cm na Andrově stadionu vás připravilo o gol, několik různých třeba i spálených šancí, tak já osobně jsem z toho měl jako neblahý dojem, že to nemusí být úplně vám příjemné, jo? Jako že se třeba nedaří, že jste pod nějakou hroznou dekou a do toho jsme si dávali ta slova Romana Skuhravého, ale tím pádem teď mi to jako trošku zase se vysvětlil, vy jste byl úplně v pohodě, jako v tomhle ohledu.
2: Jako vlastně Horvy to třeba sám ví, že když prostě se hraje o ty první příčky, bojuješ o titul a pak bojuješ o udržení se v lize, tak je to prostě nebe a dudy, no, takže já ten tlak jsem vnímal za mě úplně stejně, jak když hraješ o titul a nebo jestli se to Slovácku udrží v lize. Takže za mě to byl stejný tlak, ale já jsem takový prostě splachovací, já jsem si jako z toho snažil nic nedělat, netahat si to domů a nějak jsem se s tím snažil pracovat.
3: A ještě rozdíl v tom tlaku, kolik je? Ty mladí hráči, to jako ty to podle mě vůbec neřeší. Málo kdo z těch mladých hráčů, jako jak to říkal Krmi, si to budeš brát domů, nebo maximálně možná zavřeš, nebo zavřou se na tou dveře.
2: Musíš si
3: PlayStation nebo nějaký hip-hop.
2: Ano.
3: A seš jako v pohodě, ale ty starší hráči o tom samozřejmě přemýšlej. No.
1: Jo, já teda narážel na to, že vlastně asi pan Skuhravý trošku tušil od té, jak se to říká, povaha, kdy...
3: Od té splachovací povaze.
2: Ano.
1: Jo,
2: takhle bych to nazval.
1: A vlastně možná takhle jako vybudit nějakým...
2: Já jsem to teď vlastně s Pavlíkem jsme se bavili a já ke konci té kariéry jsem byl takový, že když jsem byl takový v té Plzni, jsem byl emotivní, prožíval jsem to všechno, i když někdy zbytečně a asi, nevím, změnili mě děti podle mě a byl jsem takový jakože víc vyčilený, víc klidu, no, takže možná si myslím, že mi to trošku i ublížilo.
1: Dobře, tak s Michalem Krmenčíkem pokračujeme ještě s jedním tématem, které myslím taky zbuzovalo emoce.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Pustíme si jeden názor, zazněl v pořadu na televizi O2 TV Sport v Tiki Taka, řekl ho před nějakými 5 lety Vladimír Šmicer.
5: Tohle to není o slávě, tohle to je o tom vztahu Krmenčíka z Plzní a myslím, že tímhle si spálil prostě všechny mosty, který v Plzni měl, nebo který si tam ještě nějaký známý kamarády měl, tak asi tohle po tomhle tom, co bylo jak v Solomouci, taky teďkon, tak prostě to je konec. No.
1: Možná neblahá 13. kolo sezony 21-22. Vy jste byl tehdy ve Slavii a dával jste gól v 95. proti Pavlově Plzni a slavil jste a pak jste se tam nějaký trošku tak lehce handrkovali z Plzeňáky. Pavel byl hodně zadumaný po tom zápase, viděl jsem teď na YouTube. No, ty jsi byl asistentem Michala Bílka, no, nekousali jste to.
3: Tak hlavně si prohrál, no a pak když jako

0: Máš kluka, kterýho jsi znal s tím přelivem. A ještě tě popraví, no tak to samozřejmě nic příjemného není, no. Myslím si, že v tu chvíli moc plzeňáků jako by teď, co bych řekl, neotevřelo tvůj Instagram asi, jo. Nebo možná jo, ale s tím, že ti tam pošlou nějakou zprávu, no.
1: Já jsem chtěl říct jenom jednu věc, že bych se chtěl jakoby veřejně omluvit za to, co se stalo. Byla to prostě klukovina. Já si myslím, že spousta lidí se ani neuvědomuje to, že pak vlastně tu druhou botu, co jsem udělal, že nastoupíš si, nebo stoupneš si před ten slavistický kotel a všichni řvou to, co se tam řvalo. Málo z nás si to dokáže představit, já jsem se prostě nechal strhnout davem a strašně mě to mrzí a bude mě to mrzet do konce života. Vím, že jsem si zavřel spoustu dveří u plzeňských fanoušků a s tím už se nedá dělat. Já s tím prostě musím žít nějak jsem se s tím vyrovnal. Říkám, probrečel jsem spoustu nocí kvůli tomu a nejsem na to pyšnej.
0: No tak viděli jsme teďka zase případ Matěj Jurásek, prostě v tom sportu prostě takhle to je, no. Ta doba už je taková, že všechny tyhle ty jsem chtěl říct prostý slovo, ale tyhle hlouposti, který uděláš na veřejnosti, prostě někdo vytáhne a samozřejmě je to nepříjemný. Já si myslím, že tohle je super sebereflexe, no, prostě co jako jiného můžeš říct, jo? Je to jasný. Já jsem to tady zmiňoval i u toho případu toho Matěje Juráska. Já si myslím, že taky jako kdyby tenkrát byla někde nějaká videokamera nebo telefon a natočili mě nebo moje spoluhráče, tak asi bychom na to nebyli pyšní, ale my jsme v úvozovkách měli to štěstí, že ta doba byla jiná. Teďka už ta doba je takováhle a tohle k tomu patří a myslím si, že pak je dobrý si říct, hele, udělal jsem to špatně. Co teď?
1: Jako takhle, jako vím asi, čím si teď Jurásek prochází a není to asi nic jako jednoduchýho. Já jsem vlastně viděl teď ten zápas po tom derby, ještě chudák měl narozeniny a řve na tebe takhle celý stadion a viděl jsem, že asi jako není v pohodě a tímto bych ho chtěl podpořit, že má můj velký obdiv za to, že tam vůbec šel a přeju mu, jak se mu daří.
2: No to vypadalo trošku, jako kdybyste cítili nějakou křivdu, či třeba Plzeň nějakou v tom momentu, tak asi to možná vyplynulo z toho zápasu, jestli tam pak pošťuchoval s Hejdou nebo s Chorým.
1: Promiň, že tě přerušu, ale vlastně já jsem tam vlastně nešel rovnou z Plzně, já jsem byl ještě v těch Brugách a v Pálku, takže já jsem tam vlastně nešel jako z jedničky hned a říkám, musel jsem si to vzít s manželkou, jsme debatovali každý den o tom, jestli tam mám jít, nemám tam jít, ale prostě nakonec jsem to vzal a stalo se to, co se stalo. No, takže...
0: A byla nabídka z Plzně v tu dobu?
1: Byla.
0: Byla, no.
2: Ale vy jste měl nabídku už v dobách plzeňských ze Slavie. Dřív to bylo ještě, že jo, někdy 2017.
1: Podle mě jsem měl, ale pan Čádek přede mnou zavřel dveře.
2: A jak jste to měl jako s tím, jakože jste byl ochotný třeba i po té výzvě pak?
1: Jakože bych šel z Plzně do Slavie, ne, to bych neudělal. To bych neudělal už jenom kvůli panu Šádku, když jsem ho viděl.
2: Jo, dobře.
0: Pojďme teďka přeskočit, já nevím, jak to tam máš napsaný, pojďme přeskočit k tomu, že se blížil ten přestup a přišlo to zranění v Plzni.
2: Ano. Dobře, tak to je podzim 2018, tak tomu můžu připomenout vlastně to, co se povedlo Michalu Krmenčíkovi po dvou nezdarech, totiž, které znamenají to, že neprošla Viktorka přes předkola do Ligy mistrů, tak se to povedlo díky tomu titulu v roce 2018. Já jsem tehdy osobně dokonce i byl ve Štruncových sadech, když přijelo CSKA Moskva, viděl jsem dva góly.
3: David Limberský, to bude zřejmě, který nakonec se centruje, Šajtle, hlavička, jednoho, a znovu jeho Šajtle, tohle je za to gól! Michael Krmenčík, Plzeň vede 2-0 v prvním utkání základní skupiny Ligy mistrů. Michael Krmenčík to teď trefil báječně z první z voleje, překonává brankáře Akinfejeva, tohle se nám líbí.
2: Michal Krmenčík způsobil mimochodem to, že kolegové, kteří to tehdy komentovali, Jan Suchan s Davidem Ničem, pak 3 týdny nemohli do práce, že neměli hlasivky. To jsou hezké vzpomínky, ne?
1: Jsou to krásné vzpomínky a já na to vzpomínám velice rád. A Limba mi teda nahrává na 2 góly.
2: Já se pamatuju tu Šajtli hlavně, no, myslím na ten druhý.
1: Aha,
2: no.
1: Jo,
2: já myslím, že on nemá Ačkou toho prvního, protože tam to ještě někdo protečoval.
1: Jo, krásný zápas, super, super vzpomínky, no, jako bylo to nádherný. No.
2: A teď do toho, do konce srpna 7 gólů lize za 6 kol, Liga mistrů 2 góly, vlastně zahráste si i na Realu Madrid, Milan Havel, tomu jsme to tady předhazovali, jak jste mu přichystal tu šanci.
1: Chápeš, to nedá tohle.
0: Hele, já to chápu, a ty jako střelec bys to měl pochopit taky.
1: Já jsem mu to nahrával. ne?
0: Já vím, ale že bys to měl pochopit taky, že to nedal.
1: No, to, já tomu nerozumím do té.
2: No dobře, tak jste si zahrál na San Bernabéu, možná i památný zápas, ale pak přišel už ten zmíněný 28. říjen a to zranění a k tomu se chtěl bavit asi.
0: No, ale už tam byla nabídka, že jo? Už tam byla nabídka k tomu, aby si šel pryč.
1: Tak já jako tady mluvím otevřeně, už mám po konci kariéry, já jsem měl nabídku z Newcastle, kterou vlastně už jsem mi podepsal a pak to museli skartovat, no, kvůli tomu. Takže já jsem měl, myslím, že za 11 milionů liber tam jít asi podle mě. Takže to je takový jako nepříjemný, ale no, živočel dál.
0: No dobře, no, to je živočel dál, no, ale v tu chvíli.
1: Říkám, já jsem fakt splachovací, jako já opravdu jako, pak jsem měl taky dobrou kariéru, dobrý kluby, ale jako.
0: Dobře, já tohle chápu, ale já v tu chvíli, kdy už jako máš podepsaný Newcastle.
2: Ta nabídka byla na kdy? Jako v zimě, že byste tam šel?
1: Ano, že bych tam šel v zimě a právě jsme, pan Čádek ovšem věděl, tak jsem pak k němu přišel do kanceláře, nějak jsme to, podepsal jsem novou smlouvu a pak se to stalo, no, tak ale říkám, nikomu to nedám za vinu, prostě život šel dál a nějak jsem to pak neřešil.
0: No ne, já beru to, že vlastně máš jako Newcastle, teď já nevím, jak se jmenuje ten stadion, to budeš vědět i Honzo.
2: St. James's Park, jo, to znáte z filmu Goal? Ne, jak tam hrál San Antonio.
0: Jo, jo, takže než že jdeš do St. James's Parku a jdeš si lehnout do štruncáku na lehátku, aby se ti léčilo koleno. Jako.
1: Jo, jako blbý, ale...
0: Tak si neříkej mi, jestli nepřemýšlel, říkám, ty kráso, kdo
1: jako,
0: tak,
1: jako štvalo mě to, ale prostě jsem chtěl být co nejdřív zpátky a myslím si, že za 8 měsíců jsem pak hrál další soutěžní zápas a myslím, že za půl sezóny jsem 10 gólů a odešel jsem za 7 milionů euro do Brook. No.
0: Motivovalo tě to jako víc ještě k tomu tréninku, že jsi si říkal, hele, teď se mohl jít do Anglie, jedu dál.
1: Jo, přesně tak, já jsem to vzal prostě za ten správný konec. Jestli můžu poděkovat, tak Pekovi Naslerovi z Plzně, který vlastně dělal se mnou i přes časy, když nemusel a zamakali jsme na tom, abych byl co nejdřív fit a nastoupil jsem vlastně na tu do té sezóny, takže za půl roku jsem dal 10 gólů. A...
0: Já jenom tady k tomu, Peťa Nasler výborný a oni ty fyzioterapeuti moc jako přes časy nedělají, oni dělají furt.
1: Já myslím, jako normální pracovní dobu.
0: Jo, jasný, no, ty dělají furt, ty tam jako jsou, ráno přijdeš, už by tam měli bejt a odcházíš a oni teprve...
1: A jsou na obědě.
2: Ne, ale to je vlastně zajímavé téma, jenom toho, jak jste říkal, že jste spachovací, tak jste si nedělal třeba z konkurence tolik, protože vlastně už tam v tu dobu někdy, když jsme tady připomínali ty dva góly, byl, nebo přišel Tomáš Chorý taky, pak Jean David Bogel, vlastně možná i...
1: To jsem nezažil na Dukle, podle mě.
2: Ten přišel potom asi.
1: Ten přišel potom, když já jsem šel pryč, ale z Chora se máme kamarádský vztah, jako bavíme se spolu normálně na kamarádský bázi a tehdy v Plzni nám to sedlo, že vlastně když hořelo, tak nás trenér dával, jako na dva jsme hráli a takhle jsme udělali ten poslední titul, co jsem tam byl, takže nám to šlo a Chora se mám rád, respektuju ho a je to výborný fotbalista.
2: Já myslel, jestli si tím zraněním třeba ale změnila trošku vaše pozice, protože to byla fakt dlouhá pauza od konce toho října až do té nové sezony, kdy jste začal naskakovat.
1: Podle mě by se změnila, ale já jsem dával góly, no, takže trenér Vrba to měl tak nastavený, jestli Boval asi o tom ví víc, že prostě když útočník dává góly, tak ho neposadí jen tak, takže...
0: No, hlavně ta pozice, jako samozřejmě nemůžeš počítat s tím, že jako v tom ústvu nebudou útočníci, že budou čekat půl roku, než ty se uzdravíš, takže přijdeš a zase, pravda, leží na hřišti, přesně jak to říkal.
2: Ale tak no, já to, takon třeba Jan Kliment v Sigmě, jako skvělá sezona zranění a teď nenastupuje, že jo, třeba.
0: No dobře, a hrajou, kluci hrajou dobře, vsadili na nějaký styl, který možná Klímičovi by neseděl úplně, hraje Sejk, hraje dobře, tomu z toho boduje, takže není důvod prostě tam ty hráče dávat, ale prostě zase, já to budu opakovat do zblbnutí, když budeš na hřišti, budeš dávat góly jako útočník, tak ten trenér by byl blázen, kdyby si nehrál, že jo.
2: A třeba jenom teď, když to porovnáme, protože vy jste odcházel pak z Plzně společně s Pavlem Vrbou, ono to bylo trošku jako asi časově, možná pár týdnů jinak, ale prostě končili jste oba potom podzimu 2019. A když ho třeba, já nesi ho pamatujete jako mladík, takhle když jste tam zkoušel naskakovat do Ačka, protože vy jste tehdy, jenom to dopovím, po tom debitu ještě s Pavlem na hřišti, tak jste až po 5 letech se vlastně dostal zpátky do Ačka, to už tam pan Vrba vlastně nebyl, takže jste zažil určitě několik příprav, kdy jste se tam neprokousal. Nakonec.
1: Ano, já si pamatuju trenéra Vrbu velice, velice dobře. Za mě to je nejlepší trenér, co mě asi mohl trénovat. Děkuju mu za všechno. A mám takovou historku, já si pamatuju, tak když jsem byl mladý, tak za mě dělal závěreční zkoušky.
2: Jako na autoškole, nebo kde?
1: Ne. Já jsem vlastně vyučený truhlář, takže dělal tlačí budku pro mě.
2: Cože?
1: Pojď sem prosím, tak se to nedělá, dej mi to a udělal za mě ptačí budku, doteď to vypráví všude.
2: A vy jste ji dodělával v šatně, jo, někde, nebo?
1: Ne, on přišel normálně na praxe ke mně a dodělal to se mnou, no.
2: On jako, Michale, půjdu ti tam udělat dobrý zvuk, prostě přijdu tě podpořit a pak vidět.
1: Ne, protože já jsem tam nějaký problémy s panem Bystrem a on to šel nějak vyřešit a zrovna shodou okolností se dělali závěreční zkoušky, tak asi viděl, že mi to moc nejde, tak to za mě dodělal.
0: Takže teď nabijeme všem tvým jako hejterům, nebo jak se to říká, takže ty seš nevyučený truhlář, v podstatě.
1: Dá se říct, že jo.
2: No ne, tak co jste...
1: Že bych se měl předat trenérovi Urbovi, že ten papír.
2: No tak...
0: Takže Pavel Urba kromě jiného je i truhlář, no, tak. V podstatě.
2: Není to trošku kanibalismus s příjmením Vrba dělat truhláře? Ne, ale to je každopádně, co jste postavil teda jako truhlář?
0: No nic.
1: No nic právě, ne, jenom tak... ptačí budku a navigal jsem si rady s kolíkovým spojem. Takže trenér Vrba to vzal...
2: Máme další kolíkový spoj.
0: Kolíkový spoj.
2: No. Tak to je v kopačkách něco, ne?
0: To nebude, to bude v té buce.
1: To je v té buce, no.
2: A takhle, abych si představil.
0: Asi.
2: A co to bylo za...
1: Zaváme trénerovi.
2: Ne, ale jakože byste měl závěrečnou práci udělat
1: tačí budku. Ano, jo.
2: Ne, já jsem si představil na truhlářině třeba stůl nebo něco. To je lehké, stůl?
1: Já už si to nepamatuju, ale pamatuju si tady ten konkrétní moment.
0: Podle mě jako pro mě by byl stůl jednodušší než budka.
1: Já si taky myslím.
2: No jasně, tak to asi složíme každý, ne, s návodem třeba.
0: Jo, složíme, ale takhle, to udělat, ne? Jo.
1: Já to třeba, když stavíme něco s IKEA, tak to staví hlavně manželka a já se koukám na televizi radši.
2: Dobře. No já jsem si říkal, potřeba bych někde opravit housle, víš, tak možná houslaři radši. Ty. Každopádně, co ten pan Vrba z hlediska toho fotbalového hlediska, jak Michal Krmenčík, jako dá se říct odchovanec Plzně, kousal to, že každý ten půl rok vlastně asi po návratu z hostování se to nezdařilo, těch hostování bylo požehnaní, když to tak jako můžeme připomenout. Sokolov jaro 2012, Čáslav, pak ta sezona 1, ve Vlašimi jste byl na podzim 2013, v Baníku jste zachraňoval společně s Václavem Svěrkošem Baník v lize v roce 2014, ale mezi tím asi byly ty přípravy tady hvězdami na bytém kádru, který vedl Pavel Horvát.
1: Horvát jezdil na kole, ne? Ty přípravy vždycky.
0: No, vypadalo to tak. Já jsem běhal...
1: Ne, počkej, ty jsi jezdil na kole, ne?
0: Já jsem měl prasklý prst tenkrát.
2: Jo,
0: jednou,
2: takhle, víš, aha.
0: Měl jsem jednu speciální přípravu před tou druhou ligou mistrů.
2: Aha.
0: Jsem vlastně měl prasklý kloup na palci a nemohl jsem běhat. Proto aha. Jsem jezdil na kole a brusil v bruslích.
1: Jo, to si pamatuju, že my jsme běhali kolem stadionu.
0: A já jsem tou samou rychlostí brusil na kolečkový bruslík.
1: A jako mladý jsem si říkal, ty vole,
0: to jsou výhody,
1: ty vole, já chci být taky kapitán.
0: Já chci být taky tlustej a kapitán.
1: Tak tlustej už jsem přibral 4 kila teď. No.
0: Fakt,
1: no?
0: No. Ta bílá hrozně rozšířuje.
4: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: Tak říkali jsme si, že půjdeme s Michalem Krmenčíkem teda ven do zahraničí. Nejprve Brugy.
0: No počkej, Brugy, musíme začít jinde.
1: Já vím, že to řekneš.
0: Do you know Fernando Torres?
1: Yes, I know.
2: Takže začneme v Indonésii.
0: No tak přiletíš vedro jako blázen.
1: Přiletíš a čeká tam na tebe 1000 fanoušků.
0: Fakt?
1: No. Jako,
2: já jsem viděl ty záběry,
1: aby ti někdo neudělal.
2: A to je na YouTube, pusťte si to, tam byla fakt spousta fanoušků.
1: No byla, no.
0: A dostaneš zimní šálu.
1: Do zimní šálu, to pak tě bouchne to vedro do rypáku a jdeš se fotit s fanouškama, jako to jako nic příjemného. No. Jako nečekal jsem, že tam budeš takovýhle vedro.
0: No dobře, a pojďme press conference teda.
2: To byl rozhovor někde na lavičce, ne?
1: Jo, tak nejsem na to pyšnej, ale prostě jsem to řekl a asi se to se mnou potáhne do konce života.
0: To je úplně jako v pohodě, že všude, nebo hodně často se zmiňuje standaře záč, ale já vlastně jako proto mám fakt jako pochopení, protože nevím, jak ty jsi byl vybavený, když přiletíš.
1: No, jako, nevím, tak prošel jsem těma Brugama, tak jako uměl jsem si objednat jídlo, poděkovat a aby to bylo na takovýhle bázi, že...
0: Ale aby si se charakterizoval úplně konkrétně jako hráč.
1: Ne. No.
2: Ale jsi tam říkal ještě Ibrahimoviče, ne, podle mě?
1: Jo, já jsem myslel, že si mě ptají na to, jako koho mám rád. Takže já jsem ani moc neposlouchal, podle mě, co se mě ptají, tak jsem tam vypálil Fernando Torres. No.
2: Ale důležitá informace, ale... nevím, jestli to všichni pochopili dosud. Jo, jakože jste nevěděl, že se vás neptají ale, na to, abyste popsal
0: víš,
2: sebe.
0: Ale víš, co je dobrý, že ty jsi přiletěl, a on to předělal, když jsi přiletěl na Mars, že oni jako Fernando Torres, jako znáte ho?
1: Já znám, jestli...
5: A ještě tam toho Ibrahimoviče.
2: A vy jste tam vlastně přišel jako první, protože vás tam bylo z Čechu, ještě pan Klíma tam byl a byl tam...
1: A kudy?
2: Ondřej Kudela.
1: Ano, ano. Jo, tak ale podle mě čapli prvního mě, že mám jít na rozhovor, tak jsem dělal rozhovor a řekl jsem takovýhle blábol.
0: No, no dobrý, a výhoda Čechů samozřejmě víc, že vás bylo.
1: Jo, tak jako výhoda Čechů, že jsme vlastně bydleli na stejném vlastně ve stejném komplexu a měli jsme dobrýho trenéra. Německá legenda taky hrával s Lotarsem Mateusem na hrotu.
0: S Lotarem Mateus.
1: To já se jako,
0: ty jména ti jdou.
2: No pokračuj.
1: Tomáš Doll.
0: Jo,
2: Tomáš Doll,
1: ano, takže toho jsme tam měli a jako na nás to stavěl, vlastně ještě Jussi tam byl, takže se nám dařilo, já jsem si myslel, že jsem dal 10 gólů nebo 11 gólů, on 10. dal 9 a jo, bylo to pěkný, nádherný stadiony tam byly, vlastně my jsme končili na stadionu, kde přišlo 100 000 lidí, dal jsem hat-trick, takže super, jako opravdu jako nádherný, lidi milí a jsem rád za tu zkušenost, že vlastně manželka i moje děti poznali jinou kulturu a moc se nám tam líbilo.
0: Jak dlouho jste tam byli?
1: Rok mi stačil.
0: Ne, to je v pohodě.
2: A jak to tam je koncipované? To jste měl na rok smlouvu?
1: Ne, tam jsem měl, myslím, že na 2 nebo na 3 roky, ale tam vlastně se nehrálo kvůli tomu, že vlastně oni tam jak tam bouchali ten slzný plyn, tak tam umřelo asi 200 lidí na nějakém stadionu, tak to na 2 měsíce uzavřeli tu ligu.
2: To jste tam v tu dobu byl?
1: To
2: vlastně.
1: Jsem tam byl, no. Mm-hmm. Takže pak jsem si říkal, že tady to asi moc safe nebude, takže jsem rok mi stačil, no, jako.
2: Jak to funguje, protože jsme tady měli několik hráčů ze zážitky z Turecka a vlastně vím, že i pan Caňák tady vzpomínal na nějaký pas, kde mu někde zabavili. Tady to funguje jako v Evropě v vozovkách v dojednávání konce kontraktu.
1: Jo, podle mě ne. Podle mě to bude fungovat stejně jako to funguje v Turecku nebo v tady těch zemích a ani říkám, já jsem čekal na poslední chvíli na prostě nabídku, můžu říct finanční nabídku. Měl jsem tehdy i do Unionu Berlín, ale Daniel Smykal za mnou přijel domů a ještě mám někde fotku, jak to podepisuju mojí dcery propiskou, taková růžová s peřím. Takže rychle jsem to podepsal a druhý den jsme letěli, no.
2: Perzi.
1: Ano.
2: Jo, ale já jsem myslel potom, když jste už tam nechtěl pokračovat, jak to funguje, jakože...
0: To ukončení řekl, prostě.
1: Ne,
2: jenom abyste to pochopil, fakt jsme tady měli lidi, kteří říkali, nebylo to snadné vůbec tu zemi jako opustit.
1: Říkám asi, jako mám povahu, tak prostě jsem řekl, že tam nepokračoval.
2: Jasně. A v kontextu toho rozhovoru, který jste dával, jak jste to řekl, nebo to za vás komunikoval agent pak nějak?
1: No, to vyřešil, to
2: se dobře, všechno. Dobře. A dostal jste nabídku, teda pak Kypr byl?
1: Pak byl Limassol, jestli, ano, a jo. Pak vlastně tam jsem taky končil a vlastně Milánek Petržila mi řekl, jestli si nechci přijít ještě zahrát tady na Slovácko a jsem za to strašně rád, protože v Uherském Hradišti jsme se zabydleli, líbí se nám tam. Jsem to říkal, jsou tam suproví lidi a není tam takový schon jako tady v Praze.
2: No, ale možná schon byl, já tam zažil schon, když jsem tam byl před 12 lety v Soluni. Tam stačila jízda autobusem a říkal jsem si, to jsou úplný blázni a to jsem ještě byl na severu Řecka a vy jste tam strávil v Pauku, myslím, že nakonec hodně vzpomínaný půl rok.
1: Ano, já teď mi vlastně posílali fanoušci pozvánku na to, že jsem pozvaný do toho Gate 4, to je jich nějaký hooligan sektor, takže...
0: A půjdeš?
1: Půjdu, jasně. Ještě mi tam chtějí něco předávat, takže poletíme s rodinou, asi si tam uděláme nějaký výlet a pak to vezmu na fotbal, no. Takže tam to byl krásný půl rok.
2: A proč vás vzpomínají, to můžete připomenout sám?
1: Tak říkali mi ty maséři, kteří vlastně tam jsou celý život, že když dáš gola Olympiakosu, tak to je, jak kdyby si jich dal 20 za sezonu a ty lidi tam na tohle nezapomínají. Takže...
2: A ještě připomeňte prosím, kde jste ho dal, v jaké příležitosti?
1: Ve finále řeckého poháru, myslím, že to vyhráli asi po 6 letech nějakou trofej.
2: Ještě navíc 90. minutě, takže ano. To si pamatují, no, že Michal Krmenčík rozhodl.
0: A bylo to na stadionu s dráhou?
1: Ano, bylo.
0: A běžel jsi někam, to se zletěl.
2: Tak tam fanoušci nebyli, ne?
1: Neběžel jsem nikam a nebyli, to bylo vlastně po covidu, no. Ale pak to bylo hezký, no, ty oslavy na tom náměstí a to bylo fakt jako nádherný. No.
2: Chci se zeptat na konkrétní spoluhráče, protože když jsme tady ani vlastně ještě nemluvili o Brugách, kdy jste taky měl třeba Charles de Ketelare, který teď na MSO dával 3 góly i Španělům ve čtvrtfinále, tak tady mě zaujala jména Christos Colis, ten teď pronikl do Arsenalu, říkali Leandro Trossard, ten je zapomenu, teď máme Colise. Ten vlastně pak šel z Pauku do Brug.
1: Ne, on měl ještě nějakou štaci mezi
2: tím. No, ale jakože v Brugách se vykopal do premiéry. Ano, ano. A toho jste tam zažil teda ale před 5 lety už.
1: Toho jsem tam zažil jako mladí linky, ještě jsem tam zažil toho Costa Delia, se teď šel do Borussia Dortmund, ale čili se jsem tam zažil a myslím si, že jsem mu nahrával na první ligový gól.
2: Jo. A to křídílko jako.
0: Křídílko, no. To nebudem hledat, to jsem nahrál mu na první gól.
1: Myslím si, že jo.
2: Ne,
1: ale nahrál jsem mu na první gól, jasně, že jo.
2: Jo, pak jsem koukal vlastně Štefana Švaba, pamatuju ještě z jiného angažmá, nevím, jestli hrál za Mitule někde nebo za nějaký rakouský klub.
1: Za rakouský, ale myslím, že Austria, no, něco takového, no. No.
2: Ale Pavel, že jo, ve své kariéře to prolnul taky z Japonce, vy jste tam měl
1: Shinji Kagawa. Ano, a to jsem to my jsme po tréninku říkal, hele, máš rád sushi na mě? Říkám, jo, mám rád sushi. Tak pojď, jak je pozvu tady ke mně na barák, on měl svýho kuchaře a lepší sushi jsem nejedl v životě.
0: A jak je to možný, vy?
1: Zase nevím.
0: No já taky nevím.
1: Podle mě se chtěl ožrat a nechtěl se ožrat sám.
6: To chutnalo všechno.
1: No jasně.
2: Ne, ale já svého jako kuchaře na sushi, jo?
1: Ano, no. Nebo ne, jako na tu jejich kuchyni, ne? To no. Ty asi budeš vědět víc, co
0: oni. No je to možný, jo. Protože oni jako brali spoustu peněz a já už tenkrát, když jsem byl v Japonsku, tak fakt vím, že teď já si nespomenu to jméno, v Hamburku byl Japonec a oni fakt s nima trávili s kamerou a to celý den a koukali na něj, jak si vaří. Jak kouká na televizi, jak pak někam jede do parku na procházku, takže věřím tomu, že to, protože i ty kluci tenkrát už začínali mít svoje třeba jako individuální kouče nebo trenéry do posilky a to, tak věřím tomu, že si pozval třeba, jo. Asi tam nebyl s ním furt, ale možná se ho
1: pozval. Ne, on vždycky třeba si pamatuju, že jsme měli předzápasové nějaké jakoby to jídlo, jak máš tento den před zápasem, máš nějaký jídlo a on si otevřel krabičku, kuličičky si umyl a začal si jíst jako to, co on považoval za správný před tím zápasem. No.
2: Pavle, ty jsi z Japonska svého kuchaře neves, jako na českou kuchyni.
0: Já ne, no. Já jsem byl rád, že tam v obchodáku měli Budvar a Plzeň ve třetinkách.
2: To se vlastně kuchaře
0: to nám stačilo.
2: Vy jste šel vlastně do pauku na hostování z Bruk, které v zimě tehdy přivedli Base dostat, takže místo nebylo. A zajímá mě to, když jste tam přišel, tak jste prý absolvoval nějaký takový jako možná třeba pro vás tehdy ještě nečekaný rituál jako přivítací nováčkovský, nebo to nebylo? Něco s nějakým zpíváním?
1: Jo, ano, musel jsem zpívat, ale tak si nepamatuju, co jsem zpíval. Myslím, že možná Vondráčkou.
2: Ne, prý kabáty jste.
1: Kabáty, vidíš to, no. Tak kabáty.
2: Vy jste zpíval hodně třeba s Pavlem, jo, někde takhle v Plzni. Jste se Pavel zpíval výborně, že vás naučil, nebo?
1: Tak jako já si myslím, že s Horvým byly jako taky slušný akcičky občas. Jako,
0: A zpívání.
1: A zpívání hlavně taky.
2: Ne, že jste říkal, že ten hip-hop, tak jsem říkal, kde jste k tomu
1: přišel. Ne, to ne, to já jako radši, jako já jsem šel po tom, co jako opravdu znám, jako to, že kabáti nemohli zklamat, jako si myslím.
2: A jakoby tím rytmem hip-hopu, nebo věrně jako?
1: Ne, věrně, jako kabátovský, klasický.
2: Kabátovský, dobře, no.
0: Já si teď jsem někde byl, teď nevím, kde to je, možná v Zápek, že pouštěli, vždycky pustějí jako celou ne, desku teď už, ale celý jedno album pustějí před zápasem a hraje to tam. A v těch šatnách, musím, že už to vymírá, teda musím říct, že už spíš se tam tlačí ty moderní písničky, ale vlastně kdykoliv pak pustíš ty kabáty, tak se to znova jako vrací a ty kabátovský hity v těch šatnách jako znějí furt. No,
1: a Horvý, a ty pamatuješ si, co se poštěl před zápasem?
0: No Šaman.
1: Ano.
0: No.
1: A to jsem měl normálně, jakože před zápasem, já nevím, jak to by mi bylo zabudovaný, ale normálně jsem vždycky si, jak jsem hrál kdekoliv, tak jsem si pustil Šamana před vstupem na rozcvičku.
0: No mě to vlastně, já jsem to taky cítil, protože jsem v Plzni tohle pouštěl sám, pak jsem zjistil, že už tam před tím zápasem jsem skoro sám, že všichni odcházejí z té šatny, ale pak už, než se šlo na hřiště, tak vlastně tahle písnička byla fakt jako rituální, ano. Bych řekl.
1: A že jako by mě to nějak jako zakořenilo, já jsem si to pouštěl jako před každým jako zápasem, jestli šlo na rozcvičku.
2: A to vás pozbuzovalo takhle konkrétně?
0: Jo, je to
2: brzy?
0: Takový zvláštní prostě to, ne to téma té písničky, ale tak jako je to
1: mě to třeba jako se mi nabudilo.
0: Prostě, já jsem si to říkal, to by mohlo být trošku o mně samozřejmě.
2: Jo, Michale, nasaďte si sluchátka s Pavlem, jestli jsem to trefil tuhle.
0: Jo.
1: Ano.
0: To je začátek.
2: Takhle si mám představit Michal Krmenčík se sluchátkama třeba v indonéské šatně.
1: Ano, ale podle mě jsme nebyli samotní, jako podle mě to jako hodně kluků.
2: Jakože i Indonézané to znají.
1: Ne, myslím, bývalý spoluhráč.
0: Mě vdáli temný bonga zní. Co tu
2: bude? Ten zpěvák se ne, pan Vojtek, ne?
0: Pepa Vojtek,
2: dobře.
1: Tohle zná asi líp, ne?
0: Jasně.
2: Dobře. No tak skvělý tedy hudební vhledy takhle, kabáti jsou hodně asi známí i pro posluchače Radiožurnálu Sport. V Brugách, když se dostáváme teď vlastně jdem trošku proti směru.
0: To se omlouvám, jsem ti naboural ten. No,
2: úplně v pohodě, krásně nám to šlape, věřím, že to posluchače baví. Do Brug jste odešel těsně před pandemí koronaviru a tady se dostávám k tomu titulu, který jsem zmiňoval, že možná k němu má takový jako zvláštní vztah.
1: Ten druhej, myslíte?
2: Ten první hned, vy jste přijel v lednu 2020,
1: ano.
2: A pak se vlastně v Belgii ukončila liga někdy na začátku března.
1: No,
2: a byli jste v čele.
1: Jo, ale já jsem to bral tak, jako vlastně, že jsem pak jako už ke konci moc nehrával, mm-hmm. protože jsme tam měli vlastně trenéra toho Klementa, který vlastně pak šel do Monaka. Mm-hmm. A Kuba Brabec by ho měl v Genku a mm-hmm. říkal mi, že kámo, to bude špatný, nemá rád Čechy, protože...
0: Těžký,
1: protože on tam hrál, kdo tam hrál v Brugách za stopera?
0: David Rozehnal.
1: Ano, ano. A tak oni právě si hráli na místě. Mm-hmm. Tak proto neměl rád Čechy.
2: Jo, jakože ještě byl konkurent Davida Rozehnala z tého kariéry.
1: Ale to je jako, no opravdu, ale.
2: To bylo roky, ale ne, už jako.
1: No to je roky a on podle mě na to nezapomněl. To
0: hodně zakořeněný teda.
2: No ne, jak si tam vzal ze Slavie stopera, teda radši zahraničního Simona Deliho, Eduard Sobol tam hrál taky.
1: Ano, ale tak Simon Deli to byl doktor Pátek. On, no, on Pátek šel trénovat, a pak byl nejlepší na hřišti.
2: Jo, ale takže to znamená, že jste myslel ten druhý titul, jako co jste tam měl zapsaný, ne ano. Ten první.
1: Ten první, ten jako beru.
2: Že to bylo specifické, ne? Přijít jako do Belgie a najednou šest zápasů ukončí sezonu, protože v Belgii to ukončili snad jediní, všichni to hrávali.
1: Jo, tak tam na to byli jakoby psi, no, tady na to, já si pamatuju, že nás jako, asi všude jako testovali, ale tam ty prověrky, co jsme museli mít jako oční, ani nebudu říkat, co, každý den jsme čurali do skleničky, jestli můžeš trénovat, nemůžeš trénovat, tak já jsem byl zvyklý v Plzně tehda.
2: A co vám tam zkoumali?
1: Klasicky jsem si večer pivko a druhý den jsem měl žlutou moč, takže Michael, ty dneska nejdeš trénovat.
0: Unavený.
1: No, že, no. Že jsi dehydratovaný. No. Říkám, už jsem vypil 10 piv, jak může být dehydratovaný. Takže mi nepustili první týden asi na 4 tréninky, takže to bylo slušný. No.
2: No, vlastně tehdy opravdu pouze od 2. února jste stihnul 6 zápasů, velmi specificky ukončená sezona, ale nakonec slavili Brugy titul a ten druhý tedy máte, byť jste pak strávil čas na hostování, i když Ligu mistrů jste si tam kopnul taky, ne?
1: Jo, ano, tyjo, no. to bylo super, my jsme vlastně hráli proti Borussii Dortmund a tehdy tam hrál Sancho, Haaland vepředu, Hummels na stoperu.
0: No, jsem tam hrál ještě dalších 10 let.
1: Potom jo, no, potom, ne, jako, že to bylo jako,
0: jo, jasný, jo.
1: To bylo hezký, jako, no.
2: A vy jste hrál dokonce snad na Borussii v základu, ne?
1: Ano.
2: Jo.
1: A chápeš, že pískali slovenský rozhodčí a nepískli mi penaltu?
0: Ne, jo.
1: Ne.
2: A vy jste možná, takhle.
0: Asi už nerozuměli.
2: A nebo počkej, a Pavle, možná rozuměli.
0: A nebo ti rozuměli.
2: No. No ale zajímá mě, jako, jaké to je pak, protože si přestal si tam hrát, jo, vlastně v těch třeba obou případech, jako říkali vám to jak takhle, prostě teď ne, nebo jste tam byl limitovaný zdravotně nějak, nebo...
1: Jako v těch Brugách?
2: No.
1: Jo, já už popravdě ani
2: už
1: nevím.
2: Už jste to vymazal takhle. Jo, ale tak to taky mám, jako to člověk vymaže, jde dál. Ne?
1: Jo, tak jako ty špatný vzpomínky se snáš vymažou, než ty hezký. No.
2: Dobře.
0: Já teda řeknu jeden příběh z Portugalska. Já jsem vlastně taky takhle nastupoval a najednou jsem přestal hrát a dokonce mě trenér nevzal do nominace. A myslel jsem si, že jsem jako trénoval normálně, že jsme vlastně hráli tak nějak jako normálně, no ale podle mě to bylo v podstatě to samé znamení, jako když ti Roman Skuhrový řekl, že potřebuje, jak to tam říkal, hráče, ale jako každý trenér prostě ti to dá jinak najevo a musím říct, že venku se s tím párají daleko míň, jako tady
1: se s tebou nikdo nebaví.
0: Tady mi furt chceme mluvit s hráčem a vysvětlovat, hele, makej, bude to dobrý, nebo ne, dneska nehraješ, protože...
1: Ale tam jsou ještě ty mější vlivy, že opravdu ty, jako máš každý den kyberou moč, pak jdeš na krev, potom jdeš na oční a třeba zuby. Jo? Já jsem třeba tam přišel a první, co chtěli vědět, tak moje zuby. A já říkám, to jako, proč zuby? Jakože to, a takže samozřejmě byly dva kazy, takže já jsem taky přišel o první zápas kvůli tomu, že jsem neměl pořádku zuby třeba.
0: To chtěl trenér Kotrba, musím říct, už tenkrát, když jsem byl v Jablonci, tak chtěl před přípravou vždycky, aby jsme navštívili zubaře, aby tě to pak neseklo od těch zubů v tom, v přípravě. A já teda musím říct, že moje zuby nikdy nikdo vidět nechtěl.
2: Já teda odbočuju úplně, ale přece jenom tyhle dlouhodobé třeba zdravotní potíže, které ani nevíte, že máte, ale můžu se občas projevit. Vím, že Lukáš Zoubele hrával taky za Jihlavu, možná za
0: Zoubelovku.
2: No, myslím, že končil ještě v Ústí nad Labem a on jednou říkal, že měl problémy vlastně s angínama a potom až v průběhu kariéry, možná až příliš pozdě si nechal ostrahy mandle a ty angíny přestaly. A že vlastně, kdyby to, jsem s ním dělal rozhovor asi před 6-7 lety, že kdyby to vyřešil třeba na začátku kariéry, tak ta kariéra může být úplně jinde, protože ty angíny fakt člověka třeba sekly, tak možná z těchto důvodů se třeba někde pojišťují, že vás nevyřadí zuby. No,
0: no já angíny, měl jsem to tuším 14-15 let a taky mi je museli vytrhnout, možná ještě dřív a od té doby jsem měl klid. A samozřejmě pak ti padá dolů ta nemoc a máš vlastně zánět horních cest dýchacích, že ti to ty mandle nechytnou, ale je pravda, že jsem taky měl, tuším, fakt jako 4-5 angín po sobě a není to nic příjemného. No.
2: Dobře, tak Michal Krmenčík říkal, že ty špatné věci vytěsňuje a my budeme připomínat teď ty dobré závěrečné 10-minutovce, to ne, ale máme tady...
4: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
7: Díky vám stále rosteme. Nové Maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
4: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
7: Děkujeme, že nás posloucháte.
4: Radiožurnál Sport. Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: V Edenu jsem v roce 2016, 11.11. taky seděl jako fanoušek a musím říct, že v té 11. minutě jsem taky řval.
8: Teď Dočkal podobně přihrává do běhu Krejčímu, ten ještě předává Krmenčíkovi, je to 1-0 pro český národní tým, tak Češi dávají gól v 11. minutě svého čtvrtého zápasu v této kvalifikaci a ta oslava tomu bude odpovídat v tomhletom mrazivém večeru. Teď skutečně Krmenčík rozehřál české publikum tady na tribunách v Edenu. 1-0 vedou Češi nad Norskem.
2: Gol při debitu a ještě první v kvalifikaci pro celý národák, to ne?
1: Jo, já si pamatuju teda, že se nějak strašně dlouho nemohl dát gol. A pak to vzal vlastně trenér a vlastně pak jsem přišel, to si pamatuju, jak jsem nemohl dát gol a já jsem seděl v hospodě, říkám, můžu teda gol. Ne, opravdu, takhle to bylo. Z vrachu jsem seděl v hospodě, říkám, nemůžu dát gol. No a pak jsem přijel vlastně za 14 dní byl zraz a já jsem byl v nominaci a pak jsem dal gola. No.
0: A je to. A líbal si znát?
1: Česky asi jo.
0: To znělo i předtím, tak ty si to nedělal jako proti někomu, ty si prostě líbal po každém gólu znak.
1: No.
0: A co jako? Někdo dělá helikoptéru, někdo dělá Tomáš Necit, dělá toho.
1: Každý má, Ronaldo má Siu, ne?
2: Ne, to byl zápas s Norskem, Češi vyhráli pod Karelem Jarolímem tehdy vlastně první utkání v té nakonec nezdařené kvalifikaci nad Nory 2-1. Byli tam Němci. To si pamatuju, tehdy vlastně i Mats Hummels hrál 1. září v Edenu zase. Nějaký zápas, který vám utkvěl za repre? Máte jich 35, těch gólů 9.
1: To je asi možná zápas proti Belgii. To si pamatuju vlastně, že se Láďa Krejčí mi nahrával a dával jsem Courtoisovi góla, takže ten asi jako přišlo hodně lidí. A škoda, že nehrál Hazard, on se nějak zranil předtím, ale jakože De Bruyne a všichni tady tyhle zabijáci hráli.
0: No, když jsi jako trošku zraněný, tak je to Hazard.
2: No, ale ještě vlastně vaše reprezentační derniéra, která přišla vlastně na tom Euru ve čtvrtfinále proti Dánsku.
9: Vidíme, že trenér českého týmu Jaroslav Šilhavý bude na ten nepříznivý vývoj zápasu reagovat hned dvojnásobným střídáním. Michal Krmenčík posílí v útoku Patrika Šika, který možná bude hrát trochu zataženěji, než je zvyklý. K míči se teď dostává Krmenčík, který jej sklepl pro Ševčíka. Znovu Krmenčík, ten už je před hranicí 16. Mohl byl vystřelit, Krmenčík pálí, ještě odražená střela, tak dobrý začátek pro český tým. Tomáš Kalas teď posílá balon na Bořila, už by to chtělo pouze nakopnout směrem dopředu, to také Bořil dělá, ale je konec. Je dobojováno, čeští fotbalisté se loučí s letošním evropským šampionátem ve čtvrtfinále.
2: Lukáš Michalík komentoval poslední zápas. No a Michal Krmenčík tam na druhou půlku naskočil jak živá voda v baku. Tak vy jste si poseděl na lavičce většinou ty zápasy, jak jste asi cítil motivaci, ne?
1: Jo, jsem dělal dvojku Šikimu, ale to nemůžeme říct, protože je to za mě to je útočník, asi nejlepší útočník, co teď máme. A
0: už ne.
1: Už teda ne, no. Tak já teď doufám, že třeba se mi líbí ten Vašulín třeba teď. Doufám, že dostane nominaci. Takže jo, jsem rád, že jsem tam mohl být součástí toho týmu a pomoct klukům jako na tréninkách a někdy v zápase, no.
2: Říkáte si, co by kdyby někdy?
1: Ne, neříkáte.
2: To je možná dobře, ne?
1: Asi jo.
2: No, já jsem si říkal, co by kdyby?
1: Ne, takhle já nejsem.
2: Na MS 2018 třeba byste byl zdravý, že jo? No. A tady třeba, protože tady už možná to zdraví taky nebo úplně 100%, ne? 21.
1: 21. Po zranění kolene, nevím, nechci se v tom nějak jako šťourat, lejpat, jako, ne, že by mi to
0: a
1: bylo jedno.
0: Byl tam, tak nemůžeš jo. tam být zraněnej na tyhle akce, podle mě jako seš v topu a to, že toho míň odehraješ prostě i vzhledem ke konkurenci, kterou v tom týmu máš, takže... Jako...
2: Ale čtvrtfinále mistrovství Evropy si zahrál Michal Krmenčík a jsme rádi, že nám o tom taky pověděl Desíce, no, že jste přišel.
1: Jo, já taky děkuju za pozvání.
2: No, Pavle, děkuju, že jsi pozval. Bývalého spoluhráče i svěřence.
0: No, já jsem ho nepozval, my jsme spolu mluvali a on říkal, že si může přijít.
1: Jo, já jsem se pozval sám.
0: Ne, já jsem taky rád samozřejmě, že vážil tu cestu z Moravy až sem a samozřejmě přejeme hodně štěstí, ať v první A třídě postup a hlavně zdraví, no, ať se tím užíváš.
1: Děkuju, já vám taky přeju zdraví.
2: A se daří v profesi taky.
1: Děkuju.
2: Jo?
0: Já děkuju, nebudu dělat truhláře.
1: Doufám, že...
2: jo, já nevím,
1: mám mistra pana vrbu.
2: Já nemyslím ptačí budky, ale s tou budkou to bylo dobré. No. A myslím, že i spousta posluchačů si možná trošku upravila názor, byť jak jsme pochopili, tak si z toho nic neděláte, tak zůstaňte asi takový, jaký jste. No.
1: Zůstanu.
2: Dobře. Michal Krmenčík byl v Desíce, Pavla Horváta, moc děkujeme a samozřejmě Pavlovi taky, že s námi je a těšíme se na příště.
0: Díky za pozvání ke mně.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
5: Strašně se to posunulo.
4: Neuvěřitelné.
5: Oni prostě furtí.
4: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
5: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady drží jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Arény Praha. V neděli 6. září si nenechte ujít 81. Konsek St. Ledger, nejdelší klasický dostih pro tříleté koně na 2800 metrů. Čeká vás 8 napínavých dostihů, program pro děti a spousta zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
7: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Jana Gůda.
8: Strukturální schodek příští rok vzroste nejvíc od pandemie, varuje Národní rozpočtová rada. 9 zemí, včetně Česka, podepsalo deklaraci o spolupráci v oblasti AI. Hokejisti Pardubic, Plzně a Liberce vstoupí do Ligy mistrů. Na dálnici D1 v Brně je směrem z Prahy dlouhá kolona po nehodě. A počasí zítra bude zpočátku oblačno, postupně se bude vyjasňovat, naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. Teploty až 31 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Strukturální schodek státního rozpočtu v příštím roce vzroste podle Národní rozpočtové rady na 3,5 % HDP. Půjde tak o nejvýraznější nárůst od pandemie COVID-19. Zatím neschválený návrh deficitu státní kasy na příští rok je 389 miliard korun. Ministerstvo financí obhajuje vyšší schodek mimo jiné potřebou podpořit zdravotnictví, investovat do dopravy a nastartovat ekonomický růst. Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla ale investice nejsou výrazně vyšší než v minulých letech.
9: Dokonce u té dopravní infrastruktury nám to vychází o kousíček níž. Je to tam dáno tím, co zase představitelé vlády říkají správně, že tentokrát nečerpáme tak moc evropské zdroje, takže vykompenzováváme z těch národních, takže si na ně musíme půjčovat, nedostaneme je zvenčí.
8: Česko bude spolu s dalšími 8 zeměmi střední a východní Evropy spolupracovat na rozvoji a využití umělé inteligence, informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Dnes k tomu podepsali takzvanou Pražskou deklaraci. Kromě zemí Vyšegrádské čtyřky se k ní připojili taky Litva, Lotyšsko, Chorvatsko, Slovinsko a Rumunsko. České soukromé firmy teď musí do projektu podat přihlášku. Španělsko požádalo Evropskou unii o pomoc při monitorování migrace u Ceuty, řekl to premiér Pedro Sánchez. Před poslanci dnes taky řekl, že jeho kabinet neměl předem žádné informace o tom, že se chystají hranici překonat desítky tisíc Maročanů. Sánchez taky popřel, že by v krizi hrálo roli Maroko.
10: Nikdo vládě nepředložil důkazy, na jejichž základě by bylo možné dojít k závěru, že tento masový příliv do španělského města Ceuta byl naplánován nebo proveden marockými úřady.
8: Mluvčí Evropské komise dnes potvrdil, že komise dostala z Madridu žádost o mimořádné financování a taky o podporu od agentur Frontex a Europol. Zemřel básník a držitel Magnésie litery za poezii Milan Ohnisko. Bylo mu 61 let. Napsal přes 15 básnických sbírek a několik knižních rozhovorů. Jako na člověka s velkou občanskou zodpovědností na něj vzpomíná básník a novinář Karel Škrabal.
2: Je to strašný šok. Milan Ohnisko byl skvělý básník, ale i člověk, kterému záleželo na tom, co se kolem něj děje ve společnosti, i proto ještě jako mladík před listopadem 1989 podepsal chartu 77. Milan žil poezí, každé slovo pro něj mělo váhu, byl velice pečlivý. Spolupracovali jsme spolu mnohokrát a vždycky byl v textu či básně upřímně a opravdově ponořen. Vždycky říkal, trpělivost je výsada básníků.
11: Sport. Tři české hokejové kluby rozehrají nový ročník Ligy mistrů. Plzeň nastoupí za necelou půl hodinu proti švédskému Regle. Od půl šesté bude hrát taky Liberec, a to na ledě finské Tapary Tampere. V 18 hodin pak začne utkání úřadujících šampionů Tipsport Extraligy z Pardubic proti polským Tychám. Asistent trenéra Karel Mlejnek radiožurnálu Sport řekl, že východočeši mají i v Lize mistrů ty nejvyšší ambice.
12: Určitě se chceme dostat se prostě do play-off. Já bych určitě nepodceňoval žádného soupeře, když jsem měl tu možnost pracovat v Liberci, tak jsme dostali norský Lernskog a byly to velice těžké a velice urputné utkání, takže my se opravdu na to chceme připravit se vší vážností a se vším respektem k tomu soupeři, ať jakýkoliv.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D1 v Brně, kolony i na D5 a D8 před Prahou. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy první část kolony začíná za Domašovem kolem 176. kilometru. Pomalu se to sune k exitu 182 Popůvky, pak osobní auta trochu zrychlí, ale před sjezdem k výstavišti na 189. se zastavuje, pak už je to dál jenom krokem. Před sjezdem na Vídeň na 193. kilometru zasahují záchranáři po havárii motorky, projíždí se jenom pravým pruhem a kolona následně pokračuje dál do omezení u D2. Celý úsek zpřed Ostrovačic po sjezd na Bratislavu osobním autem asi na hodinu a jenom ta část kolony od sjezdu k výstavišti k nehodě je přes 20 minut. Na D5 z Prahy na Plzeň za sjezdem na Cerhovice pozorně kolem kilometru 43,5 je tam odstavený kamion, lehce zasahuje do pravého pruhu. Na D5 před Prahou směrem z Plzně je dlouhá kolona za loděnicí z kopce ze 7. kilometru až na pražský okruh k Ořechu osobním autem celkem asi 3/4 hodiny. V Praze ve Kbelské dolu do Hloubětina už nehodu u Novopatské dořešili, zbytek kolony se teď rozjíždí předtím na Ústecké D8 ze 4. kilometru, osobní auta k Molkám za zdivy asi 20 minut, kamiony ještě se sunou déle ke sjezdu do Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra bude zpočátku oblačno, postupně se bude vyjasňovat, naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť a nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy.
15: 17 hodin a 6 minut je s vámi Radiožurnál Sport. V následujících hodinách bude naše vysílání plné živých vstupů ze sportovních událostí. Pomalu se rozbíhá další den tenisového US Open a ve druhém kole dvouher na posledním Grand Slamu sezóny postupně půjdou na kurt během následujících desítek minut Dalibor Svrčina, Kateřina Siňaková, Marie Bousková, Jakub Menčík a také Nikola Bartůňková. Jak se slyšeli ve sportovní části zpráv, rozbíhá se dnes také hokejová Liga mistrů. My máme reportéry na dvou stadionech. Plzeň bude hrát proti švédskému týmu z Regle a Pardubice proti polským Tychám. A samozřejmě vás budeme informovat i o průběhu utkání Liberce ve finském Tampere. Ale teď ještě předtím stihneme pravidelný odpolední rozhovor.
13: Radiožurnál Sport
1: a Ondřej Prokop.
15: Vyprodaná hala, ve které všichni bouřlivě fandí všem, to ve sportu úplně zvykem nebývá. Zpravidla najdete na stadionech dva tábory, které jdou proti sobě, ale výjimkou jsou Šipky. Po roce se do Prahy vrací turnaj Czech Darts Open, který se hraje v rámci Evropské tour. Do Letňan se chystají tisíce fanoušků a vedle Čechů se můžou od pátku do neděle těšit i na elitní světové hvězdy. A my vám teď ve vysílání Radiožurnálu Sport nabídneme rozhovor s nejlepším českým šipkařem současnosti Karlem Sedláčkem. Ptá se ho Kristián Šveda.
16: Karel Sedláček, česká šipkařská jednička, je u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Hezký den.
17: Hezký den všem přeju posluchačům.
16: Blíží se turnaj Czech Darts Open. Vás ještě čeká kvalifikace, ale předpokládám, že to je jasný cíl postoupit. Kdyby se to povedlo, co je cíl potom dosáhnout na tom turnaji přímo?
17: Tak zní to jako jednoduše postoupit, ale prostě na tu kvalifikaci musíš přijet a musíš samozřejmě vyhrát a nebude to vůbec jednoduchý. Je to turnaj bez nasazení hráčů, vylosujou se hráči, co přijedou a musíš vyhrát 4 až 5 fakt těžkých zápasů. Takže úkol zní jasně postoupit na hlavní turnaj a pak vydržet to co nejdýl, nejlépe až do neděle.
16: V jaké jste formě aktuálně?
17: Jak mentálně, taky po ty sportovní se cítím jako dobře a za minulý týden vlastně se mě podařilo hrát fantastický výsledek, když jsem se dokázal kvalifikovat na finále světové série do Amsterdamu, takže jako za mě perfektní turnaj odehraný se vším všudy a potažmo jsem pak pokračoval i na dalším turnaji Players Championship. Jo, forma je, ale tam samozřejmě se rozhodne až na místě a jak to tam všechno zapadá.
16: Czech Darts Open turnaj v Letňanech už několikrát se tu konal a má obrovskou diváckou popularitu. Jaké to je pro českého šipkaře si před tím českým publikem zahrát?
17: Pro českého šipkaře to je úplně ten splněný sen a vlastně ta meta, která je jedna z nejvyšších i pro mě, a to ty šipky hrajou opravdu už velkou řádku let a to, co se dostane tady tomu hráčovi na ty stage, je prostě opravdu za odměnu a běhá mě husy na pozádek, když se na to vzpomenu, když tam prostě 3,5 tisíce lidí řve vaše jméno, je to prostě něco neskutečného a jak říkám, přál bych to každému hráči šipek, protože tohle, když zažije, tak ho to musí nakopnout do těch dalších bojů a musí prostě chtít něco s tím dělat a chce to zažít víckrát a na jiných místech, takže za mě úplně perfektní a je to teda strašně oceňovaný právě těma nejlepšíma hráčima PDC, protože do ty Prahy se strašně rádi vracej a jsou si toho vědomí, takovýhle míst prostě na tom kalendáři jako není moc, vlastně ty Čechy jsou vlastně jediný a jako fakt specifický v tom, že se tam prostě fandí od začátku do konce a úplně komukoliv, což opravdu já jako nevím, že by byla nějaká jiná hala vlastně tady v Evropě nebo i na ostrově. Ty hráči to opravdu upřímně oceňují a nejsou to jenom takový ty zdvořilostní fráze po těch vyhraných zápasech a takový, ne, oni to fakt myslí vážně a i mě se třeba na turnajích na to ptají a těší se na tu Prahu a ptají se, už to bude to zase a bude to takový, říkám, bude to ještě lepší, bude to větší a je to fakt fantastický, unikátní.
16: Posloucháte odpolední rozhovor Radiožurnálu Sport se šipkařem Karlem Sedláčkem a pokračovat budeme už za chvíli.

Karel Sedláček, česká šipkařská jednička, je hostem odpoledního rozhovoru na Radiožurnálu Sport. Pojďme pokračovat tím tématem českých šipkařů, protože vy už jste zmiňoval, jak se těší český šipkař na ta pódia v Letňanech. Loni se kvalifikovala i řekněme překvapivá nebo ne tak úplně známá jména, například Jiří Brejcha

0: Výhra je prostě neskutečná a můžeme mluvit třeba před loňským rokem, když Pavel Drtilu vlastně nečekaně postoupil až do toho nedělního programu. Bylo to úplně úžasný a fanoušci ho tam málem prostě sežrali a vlastně ho vynesli jako na střechu ty haly, takže to bylo jako úžasný a to se může stát každému jednotlivému hráči, kterýmu se právě povede dostat do toho hlavního turnaje, takže to je prostě už jenom tohleto zkusy na ty domácí půdě je prostě super.
1: Říká šipkař Karel Sedláček, zmínil jste Pavla Drtila, on snad zmiňoval, že přišel z nějaké noční služby, je to tak?
0: Tehdy. Jo, on nějak stával, aby vůbec jako nezaspal tu kvalifikaci, takže přišel z noční a tak zbalil šipky a už mal vzali vlakem do Prahy a vzal si vlastně věci jenom do druhého dne, kdy měl připravený vlastně ubytování a nakonec tam vlastně trávil až možná snad do pondělí, takže byl nadšený, byl spokojený a zase po dlouhé době ukázal, že pořád to v něm je. Škoda, že se těm šipkám zase tolik nevěnuje, protože ten potenciál měl byl taky vždycky obrovský.
1: Ještě pojďme zmínit ty světové šipkaře. Ještě ne všechna jména jsou potvrzená, ale očekává se, že i ty největší hvězdy dorazí. Ostatně v minulých letech tu byly a i vy sám jste zmiňoval, že se do Prahy těší. Tak pokud přijedou opravdu ty největší hvězdy, kdo podle vás bude hlavní favorit a kdo další by třeba mohl bojovat o titul? Protože Luke Humphreys turnaj v Praze už několikrát vyhrál, ale je tu Luke Littler.
0: Tak jasně, pakliže jako přijede Luke, tak jako samozřejmě jasný favorit.
1: Ten, když bude... Míněno Littler.
0: Littler, pardon, přesně tak. Takže to bude jasný favorit, ale je to taky jenom člověk a samozřejmě ne každý zápas se mu povede a to využívají ty ostatní hráči, protože samozřejmě ta kvalita je vysoká na všech frontách tam a každý ten hráč ty šipky umí hrát a když mu to sedne na těch 6 vítězných legů, je to prostě opravdu šidný a každý může porazit každýho. Takže jo, jasně, Luke Littler, největší favorit, když dojede, ale Luke Humphreys to tady miluje jako extrémně a ten prostě vždycky stejně hrál dobře a myslím, že má minimálně už 2 tituly z Čech, z Prahy. Takže ten bude velký favorit poslední dobou. Gezi Price prostě zase jede nahoru, ty svý výkony šponuje, je schopný hrát skvělý šipky, mladý pušky, Jan Van Veen, Wesel Naiman, který prostě tuhle sezonu má úplně neskutečnou, teď trošičku polevil, ale jinak fantastický úplně výsledky.
1: Tak vy jste Wesela Naimana porazil 6-0 někdy nedávno, ne?
0: No, porazil jsem ho 6-0, to je pravda v Německu, to mu úplně nechutnalo, ale to nic na tom nemění, že opravdu letos tu sezonu má jako extrémně vydařenou, takže to je další určitě z favoritů, ale máme tam i další hráče, kteří se budou chtít naopak třeba jenom ukázat. Teďka vyhrál zase další turnaj Players Championship German Vatimena, jako vlastně z ničeho a ovládnul celý turnaj. Je tam prostě další řada těch mladších hráčů, čekají jenom na to, až budou mít tu svoji příležitost a dojdou co nejdál. Takže ten okruh pak těch favoritů, jasně je možná třeba těch 10 takových top men, ale další tam rozhodně budou číhat a já jsem si celkem jistý, že určitě to finále nebude jednoznačně opanovat třeba dvojce Luku.
1: Vy o tom na Radiožurnálu Sport uslyšíte živě, budeme vás informovat. Tohle byl Karel Sedláček, česká šipkařská jednička. Moc díky za váš čas a ať se daří.
0: Já moc děkuji a všechny zdravím a přejděte do Letňan.
1: Z Prahy Kristián Čveda, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: 17 hodin a 18 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a my zamíříme do New Yorku, kde už v plném proudu je tenisové US Open, tedy poslední Grand Slam sezony. A rozběhl se i další den s bohatou českou účastí ve druhém kole dvouher. Už je na kurtu Dalibor Svrčina, proti sobě má Itala Luciana Darderiho a od Davida Prouzy se dozvíme, jak vypadá začátek zápasu a i ten další dnešní z českého pohledu bohatý program.
5: Přesně tak, hezké odpoledne do Česka, 1-1 zatím mezi Lucianem Darderim a Daliborem Svrčinou. Italie, nasazený tenista, asi mírný favorit, ale zároveň je to také soupeř, kterého Dalibor Svrčina celkem obstojně zná z mládežnických soutěží a z challengerů. Znají se, a to říkal přímo Dalibor Svrčina po svém postupu do druhého kola, už od 13 let občas spolu trénují, mají dokonce společného agenta, takže je tady určitá linka spojující tyhle dva hráče. A zatím na tom zápase je to celkem znát. Oba tenisté, mám takový dojem, ví přesně, co na toho druhého platí. Každý už dokázal prolomit tomu druhému servis. Je to tedy teď schodně 1-1, ale Darderi vypadá, že v tuhle chvíli už si jednou ten svůj servis dokáže podržet a za malou chvíli by se klidně mohl dostat do náskoku drobného, ale přece jenom náskoku 2-1. Pokud je o ten další program, tak i dnes je to velmi pestré s českou účastí, což je dobře. I v druhém kole máme 5 českých zástupců v dnešním programu US Open za zhruba nějakých 20 minut. Na centrálním dvorci Kateřina Siniaková rozehraje zápas proti 14násobné grandslamové šampionce Naomi Osakové z Japonska. Potom Marie Bousková se utká s Britkou Dartovou, Jakub Menšík s Rakušanem Rodionovem a Nikola Bartuňková.

0: která tu včera dohrávala utkání přerušené deštěm, utkání prvního kola, tak bude hned dnes hrát v kole druhém proti Němce Máriové. Aktuálně zápas Dardiry Svrčina rozehraný a je to 1-1. Dardiry při svém podání má gembol.
1: Říká David Prouza, za kterým budeme chodit během dnešního podvečera a večera ještě mnohokrát.

0: Olympijský kanál Versidman u Paříže je dějištěm dalšího dílu světového poháru vodních slalomářů. Za sebou už mají svůj závod kajakáři a jak to vypadalo, to se teď dozvíme od Jana Suchana, který je se mnou ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, i když pro české barvy tentokrát tak hezké nebylo, protože český kajak poprvé v téhle sezóně světového poháru mezi muži bez medaile. Ono vlastně se to celé vztahuje k osobě Jakuba Krejčího, protože to byl ten, který měl medaile ze všech dosavadních podniků elitního seriálu, ale tentokrát skončil v kvalifikaci poslední, i když to bylo i tím, že přece jenom trochu vypustil závěr, když už viděl, že nemá naději se dostat do finálové dvanáctky. V té byl jediný Čech Vít Přindiš a obsadil sedmou pozici i kvůli tomu, že se na nesnadně vytyčené trati dotkl dvou branek, ale i bez čtyř trestných sekund by to bylo na medaili málo. Takhle se ztrátou skoro 7,5 sekundy obsadil sedmé místo, vyhrál italský olympijský vítěz právě z téhle trati ve Versidman Giovanni De Gennaro, kterého doprovodí na stupně vítězů domácí Kastrik s Kornym. Teď už začal také program ženského finále. Kateřina Beková odstartuje za chvíli a jak dopadla, to se samozřejmě u nás na Radiožurnálu Sport dozvíte.
0: Tolik zatím, Jan Suchán, ještě ho třeba uslyšíte s tím, jak právě dopadne finále kajakářek, ale to se dozvíte až po půl šesté. My se teď zase přesuneme do New Yorku, protože tam pokračuje US Open, poslední Grand Slam sezóny a nás zajímá, jak se dál vyvíjí první set utkání Dalibora Svrčiny ve druhém kole mužské dvouhry s Italem Darderem. Dozvíme se to od Davida Prouzy.
2: Dalibor Svrčina prohrává v prvním setu s italským soupeřem 1-2 a teď také 15-30 při svém vlastním podání. Je to zatím takové rozpačitější od obou tenistů, ale Dardery začíná být trochu tím tenistou, který dělá méně chyb, byť teď Dalibor Svrčina dělá všechno pro to, aby ho donutil k nevinucené chybě, což se také děje. Takže teď srovnáno na 30-30 při servisu českého reprezentanta, který usiluje o kariérní maximum na Grand Slamu. Tím by bylo právě třetí kolo. Ve druhém už jednou byl, konkrétně v Austrálii před pár lety v roce 2023. Teď tady na US Open prošel kvalifikací, zvládl pětisetovou bitvu s Francouzem Royerem v prvním kole a je tedy v tuhle chvíli v kole druhém, bojuje s nasazenou 21. Lučánem Darderim. 1-2 prohrává, servíruje při stavu 30-30. Mezitím se na centrálním dvorci pomalu chystá na svůj zápas také Kateřina Siniaková, kterou čeká souboj s Naomi Osakovou. I o tomto zápase a i o těch dalších s českou účastí samozřejmě na Radiožurnálu Sport uslyšíte. Aktuálně jeden zápas s českým jménem Dalibor Svrčina versus Luciano Darderi z pohledu Čecha 1-2 a 40-30.
0: Říká David Prouza, uslyšíte ho zase po půl šesté na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 17 hodin a 30 minut. Zprávy s Janou Guldou.
1: Vodohospodáři sníží kvůli extrémnímu suchu odtok z Orlické přehrady, informoval o tom státní podnik Povodí Vltavy. Hladina nádrže je teď asi 15 metrů pod běžnou úrovní. Od pátku bude z Orlíku odtékat jen tolik vody, kolik do něj přiteče. Chybějící vodu začne poprvé v historii doplňovat přehrada Slapy. Podnik tak chce udržet dostatečný průtok Vltavy potřebný pro život v řece a taky zásobování pitnou vodou. Pražská burza po 8 dnech vylepšila svůj rekord. Index PX dnes po růstu o 94% zakončil na nové nejvyšší hodnotě 2816,9 bodu. Akcie Komerční banky vzrostly o víc než 2,5%. Vzhůru šly i cenné papíry dalších bank a energetické společnosti ČES. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Dánská tajná služba odhalila přípravu sabotáží v zemi. V rozhovoru pro dánský deník Berlínské to řekl šéf oddělení kontrašpionáže tajné služby PET Emil Grásolm. Ruské tajné služby podle něj mají zájem o obranný průmysl a organizace, které pomáhají Ukrajině. A ve věku 92 let ve středu zemřela americká bojovnice za práva žen, oceňovaná autorka a novinářka Gloria Steinemová. Úmrtí feministky dnes na Instagramu oznámila její nadace. Steinemová strávila velkou část života na cestách jako aktivistka, přednášela ve vysokoškolských kampusech, v komunitních centrech a promlouvala na demonstracích. Sport. Tenista Dalibor Svrčina hraje zápas druhého kola US Open proti Italovi Darderimu. V New Yorku je u toho reportér David Prouza.
2: Dalibor Svrčina dvakrát přišel o svůj servis na začátku první sady. V souboji s Italem Darderim ztrácí 1-3. Ital servíruje stav 30-30. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: A hokejisti Plzně rozehráli Ligu mistrů utkáním proti švédskému Regle. Zápas sleduje reportér Vladislav Janouškovec.
3: Ve druhé minutě utkání hraje domácí Škoda z Regle zatím bez branek 0-0 z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 v Brně, zdržení na D5 před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se teď do kolony dojíždí hned za sjezdem na Rosice na kilometru 179. Různě pomalu, výrazně pomaleji kamiony v pravém pruhu se sunou auta dál do Brna, kde je za sjezdem k výstavišti na kilometru 193 ještě omezený provoz. Došetřují havárii motorky. Fronta potom pokračuje do omezení před D2. Od Ostrovačic je to osobním autem zhruba na půl hodiny. Na D5 před Prahou směrem z Plzně se stále tvoří kolona v kopci za Loděnicí. Ze 7. kilometru i osobní auta v levém pruhu se vlečou přes 20 minut k nájezdu na Pražský okruh, kde potom směrem na D1 fronta pokračuje. Od nájezdu z D5 k Ořechu je to plus dalších 20 minut navíc. Na Ústecké D8 před Prahou se už kolony rozjeli, jenom silnější provoz kamionů dál Cínoveckou do Kbelské. Tam už jsou následky nehody před Novopatskou přes půl hodiny odklizené, takže přiměřeně plynulý provoz. Na výjezdu z Prahy silnicí 4 na Příbram se tvoří kolona od poslední odbočky na Lipence do omezení u Jiloviště, je to na čtvrt hodiny. A v Hradci Králové na Sokolské směr Gočáru v okruh kolona od Zborovské k nehodě v objezdu u Brněnské, zdržení do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť, výjimečně taky bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
7: Je 17 hodin 34 minut a je s vámi Radiožurnál Sport, tenis, konkrétně Grand Slamové US Open a také hokej, Liga mistrů. To bude naše následující náplň v našem vysílání. Tři české kluby dnes vstupují do nového ročníku Ligy mistrů. Liberec na ledě finského Tampere už prohrává po 4 minutách 0-1. Zápas, který sleduje Vladislav Janouškovec, hraje Plzeň se švédským Regle. A jak vypadaly úvodní minuty, se dozvíte právě teď.
3: Čtvrtá minuta utkání, Plzeň Regle zatím 0-0, teď je velká šance, kterou měl plzeňský Kanaďan Chris Lalancet, ale nedokázal překonat golmana soupeře, tedy Arvida Holma, ale Plzeň vstoupila do toho zápasu poměrně sympaticky, vypadá to, že vazby z minulé sezony by mohly fungovat a třetí formace bratrů Petmanů s Michalem Teplým točila švédskou pětici, protože většinou na ledě to byly Švédové, ale teď pozor, další střela a znovu zákrok golmana Arvida Holma, zatím Plzeň tedy o něco aktivnější na začátku páté minuty, ale hraje se švédským vicemistrem. Zatím bez branek 0-0, teď u kotouče český hokejista, ale v dresu švédského Regle a jediným Čechem v tomhle švédském týmu je Luboš Horký, kterého dobře známe z působení v brněnské Kometě, teď už ale začal vlastně třetí sezonu ve Švédsku tímhletím zápasem Ligy mistrů. Teď je to domácí bek Mereško, který tam přikopl svému spoluhráči, ale Michal Teplý se nedokázal zorientovat a tak je tady možnost pro švédský celek, ale už se Kotouč dostal do středního pásma a tam ho nakonec posílají Švédové až za brankáře domácí Škody Plzeň. Dnes trenér Jiří Weber dal přednost Niku Malíkovi před Janem Růžičkou. No a možná bychom měli doplnit, že hlavním trenérem oficiálně v zápise je skutečně Jiří Weber, protože Josef Jandaš by tady sice měl být přítomen, ale vzhledem k těm zdravotním potížím, které má s achilovkou, vlastně při fotbale si utrhl achilovku, pak se zotavoval, znovu si obnovil zranění, absolvoval operaci a prý až v listopadu se postaví na střídačku Škody Plzeň, takže dvojice Jiří Weber, Václav Pletka teď fandí jednomu z bratrů Petmanů, je to Ville Petman, backendové zakončení, ale míjí bránu švédského Regle a tak v polovině šesté minuty stále platí nerozhodné skóre 0-0, plzeňští jedou střídat, platí to pro třetí zmíněnou formaci bratrů Petmanů a Michala.
7: A my se tak můžeme zase přesunout na tenis, na US Open, za malou chvíli by měl začít zápas Kateřiny Siňakové s Naomi Osakovou, jednou z okruhu širšího favoritek turnaje, a to ve druhém kole ženské dvouhry, no a Dalibor Svrčina ten už bojuje ve druhém kole mezi muži s Lucianem Darderim, italským tenistou. Všechno sleduje David Prouza.
2: Dalibor Svrčina prohrává s Italem Darderim 1-4, ale už to neplatí. Teď italský 21. nasazený hráč udělal nevinucenou chybu s forehandu, netrefil se asi o 5 cm, přetáhl to za základní čáru a taky tu snížení. Dalibor Svrčina si podržel svůj servis a je tu stav 2-4 na kurtu číslo 12. Na tom centrálním, na kurtu Artura Eše, už se připravují Kateřina Siniaková a Naomi Osaková, oblečená opět do takového extravagantního hávu, který ale pravděpodobně po tom slavnostním přivítání a fotografování odloží a bude hrát už v něčem, řekněme, praktičtějším. Na každý pád ten zápas začne za malou chvíli a do té doby se určitě můžeme primárně věnovat souboji Dalibora Svrčiny s Lucianem Darderim, který vede 4-2 nad českým reprezentantem a teď také 15-0, potom co připisuje ESO s pořadovým číslem 2. Luciano Darderi patří k té, řekněme, nastupující italské generaci, která je hodně silná, podobně jako třeba ta česká mezi ženami, tak Italové mezi muži také patří teď aktuálně k tomu v podstatě nejlepšímu, co na okruhu z ATP se pohybuje a také se to podepisuje na tom, jakým způsobem se jim daří na Davis Cupu, respektive v tom novém formátu týmové soutěže. 2-4 z pohledu Dalibora Svrčiny a teď 15-15, potom co český tenista prohodil Luciana Darderiho, šikovným způsobem podél čáry zareagoval dobře na úder, který od Darderiho nebyl úplně perfektní, takže po 15 a Dalibor Svrčina schovaný daleko za základní čarou přes 3 metry. Čeká na to, co vymyslí Luciano Darderi na servisu, velká rána a pak následně úder od Darderiho, který ale Dalibor Svrčina ještě dokázal vyškrábnout, ale bohužel následně další úder z backendu, který už byl pro něj určitě jednodušší a měl na něj víc času, tak paradoxně právě z něj chyboval, takže ztrácí 2-4 a 15-30 na centrálním dvorci Artura Eše. Už začal rozehrávka mezi Kateřinou Siniakovou a Naomi Osakovou. Kateřina Siniaková mluvila o tom, že Naomi Osakovou už jednou porazila, bylo to na Roland Garros v roce 2019, tehdy byla Japonka světovou jedničkou, bylo to velké překvapení, tak si nějaká říkala, že snad se rozpomene na to, jak se jí to tehdy podařilo a třeba se jí to podaří znovu. Dalibor Svrčina mezi tím pod tlakem šikovně lobuje Luciana Darderiho, takže 30-30, italský reprezentant sice vede 4-2, podává, ale v tuhle chvíli je to srovnané v tomto sedmém gemu prvního setu mezi těmito dvěma tenisty, kteří se znají už opravdu dlouhou dobu, takže bude pro oba složitější nějakým způsobem soupeře překvapit. Aktuálně 30-30, Dalibor Svrčina je připraven za základní čarou opět velmi daleko, tak aby mohl returnovat velkou ránu od Luciana Darderyho, který na servisu je zatím velice solidní s výjimkou toho prvního gemu. Od té doby už na tom svém vlastním podání získává body pravidelně a také získává gemy, což je pro ně ještě důležitější. 4-2 pro Itala, 30-30, Svrčina dává return, který je pomalejší, ale dobře umístěný, ale Dardery si s ním poradil, teď tlačí sám z forehandového úderu ze strany na stranu. Dalibor Svrčina to zatím ještě stíhá, ale je pod velkým tlakem schovaný daleko za základní lineou, takže jakékoliv zkrácení pro něj bude nebezpečné. Teď to také dělá Dardery, podsekává balon z backendu spodní rotací a Dalibor Svrčina, dobrý provoz a breakball pro českého tenistu. Luciano Dardery už neměl trpělivost s útočením odzadu, tak se přiblížil k síti, ale Dalibor Svrčina v pravou chvíli vymyslel dobrý úder křížem ven z kurtu a Luciano Dardery, i když si na to sáhl, tak nepřehodil ten balonek přes pásku a tak je tu breakball pro Dalibora Svrčinu, který útočí na to, aby se dostal poprvé v kariéře na Grand Slamu do třetího kola v singlu. Aktuálně už má vyrovnané své maximum, tedy umístění nebo umístění postup do druhého kola. Dalibor Svrčina teď může snížit na 3-4, pokud zvládne následující výměnu a mohl by to mít trochu jednodušší, protože první servis Luciana Darderyho zvedla páska a zvedla ho daleko mimo kurt. Druhý pokus je pomalejší, Dalibor Svrčina se přibližuje k síti, mění rytmus, zkracuje hru, ale následně ho Luciano Dardery prohazuje, protože ten stop ball nebyl úplně dobrý a Dardery měl čas, vybral si místo a v klidu, bez rizika, prohodil českého reprezentanta. A tak tu máme zase srovnání, dílčí srovnání v sedmém gemu úvodního zápasu s českou účastí mezi Daliborem Svrčinou a Lucianem Darderym. 4-2 vede Ital a stav 40-40.
7: A my se zase chvilku budeme věnovat hokeji. Pardubice rozehrají svůj úvodní zápas v novém ročníku Ligy mistrů s polskými Tychami. V 18 hodin Liberec ve Finsku s Taparou prohrává v polovině první třetiny 0-1. A jak to zhruba v polovině úvodní 20-minutovky vypadá mezi Plzní a švédským Regle? To nám řekne Vladislav Janouškovec.
3: No tak začala nám 11. minuta, Plzeň Regle stále 0-0, pokud jsem dobře počítal, tak teprve třikrát se přerušovalo za těch více než 10 minut. Teď sice signalizované zakázané uvolnění, ale hráči švédského Regle se dotkli kotouče a teď už jsou také v útočném pásmu. Teď je takový oblouček, který si tam hosté sklepávají, konkrétně to byl obránce Johansson. Plzeň ale se dostává kotouč do středního pásma, před malou chvíli měl obrovskou šanci Lukáš Strnad, který se tam natlačil před golmana Holma, ale nedokázal ho překonat, pokud se tam chvilku válel na hranici brankoviště, ale ani Strnadovi spoluhráči se nedostali k dorážce. Uvidíme, co teď Lalancet snaží se prostrčit před sebe Ondřej Rohlíkovi, podle mě jeden ze Švédů vyrazil ten teď hokejku, on to nebyl Švéd, on to byl Kanaďan Mark Friedman a uvidíme první vyloučení v tomhle zápase. Je tady komerční přestávka, která bude ještě minutku trvat a po ní uvidíme úvodní přesilovou hru domácí Škody Plzeň, zatím střelecky moc bohaté utkání. To...
7: Tak je jasné, že když se teď v Plzni chvilku hrát nebude kvůli komerční přestávce, tak se přesuneme zase na tenis. Třeba už začalo i to utkání na velkém stadionu Artura Ashe mezi Kateřinou Siňakovou a Naomi Osakovou. A nebo pokračuje Dalibor Svrčina v boji o pokračování prvního setu s Lucianem Darderym.
2: Nejdelší gem zatím souboje mezi Svrčinou a Darderym. Teď je to další breakball pro českého tenistu, který může snížit na 3-4. Prohrává aktuálně 2-4, ale ten servisový gem Itala už se přetáhl určitě přes 5 minut. Kateřina Siňaková s Naomi Osakovou už také rozehráli svůj zápas, ale ten je úplně ve svém začátku, takže můžeme v té chvíli ještě soustředit na snažení Dalibora Svrčiny o to, aby se vrátil do zápasu a do dění prvního setu, ve kterém zatím s breakem prohrává 2-4. Ale může snížit na kýžených 3-4, pokud by znovu sebral servis Lucianu Darderymu, tak jako se mu to povedlo úplně na začátku celého utkání. Return Svrčiny opatrnější, ale se spodní rotací, takže Dardery nemůže úplně výrazným způsobem útočit. Teď Svrčina přepíná do útoku, ale je to dlouhé od Dalibora Svrčiny, bohužel. Teď to měl dobře připravené, ale z backendu nakonec přetáhl tu boční lineu o pár centimetrů, možná i o decimetr, takže je to zase srovnané na 40-40. Dalibor Svrčina rozhodně šance má, ale zatím je nedokáže v pravou chvíli využít a dost možná i proto nakonec ztratí první sadu v souboji s Lucianem Darderim, který je nasazeným tenistou číslo 21, je určitě favoritem, ale zároveň musíme připomenout i to, že Dalibor Svrčina v dřívejších dobách dokázal třeba na challengerech Darderyho porazit, teď ale čelí gambolu soupeře, protože Dardery zprava vysílá ESO ven z kurtu, ten míček se odrazil v podstatě až někam mezi diváky, takový úhel dal italský reprezentant svému podání, zapisuje 10. vítězný balón, v tomto ohledu trochu zaostává za Svrčinou o 2 přesně, o 2 míčky, ale v tuhle chvíli vede 4-2 a to je výrazně důležitější než statistika vítězných úderů. Dardery teď podává zleva na Svrčinu, pokusil se o další ESO, tomu nevyšlo, o pár centimetříků přetáhl, takže teď druhý pokus Darderyho a to vypadalo jako out, ale nakonec se hraje, elektronický systém nic nehlásí, ale hlásí out teď z forehandu Dalibora Svrčiny, takže se Ital Luciano Darderi dostává do vedení 5-2.
7: A my teď tedy opustíme Davida Prouzu a zamíříme zase za Vladislavem Janouškovcem na plzeňskou přesilovku v úvodním utkání hokejové ligy mistrů se švédským Regle.
3: Ano, teď je 12. minuta utkání, Plzeň Regle stále 0-0, pokračuje přesilovka domácí Škody Plzeň, vyloučen tady Kanaďan Mark Friedman, teď ale ten přechod do útočného pásma úplně nevyšel, vazovat se bude v pásmu středním, Plzeň tam nasadila na začátek takovou speciální formaci, kdy bratry Petmany a Michala Teplého doplnil obránce a novic v plzeňském dresu Carter Robertson, no ale také Matyáš Filip, velmi šikovný útočník a právě tahle sestava přesilovková si dokázala vytvořit i šance právě Robertsona, ale vychytal golman Holm. Teď tedy se Plzeň dostává do útočného pásma, je tam další nový muž v dresu Škody, Kanaďan Katič, teď ale švédský celek vyhazuje přes všechny čáry, Nik Malík, domácí golman, zastavuje puk za vlastní brankou, 8 minut a 10 sekund do konce úvodního dějství, stále 0-0 mezi Škodou Plzeň, tedy druhým týmem po základní části minulé sezony, ale hlavně také švédským vicemistrem z města Ängelholm, tedy celkem Regle. Teď se plzeňští nemohou dostat do útočného pásma, uvidíme co Lalancet a jeho kličky. Tohle byl offside, tam právě zmíněný Kanaďan Katič přejel modrou čáru, no a tak už jenom pár sekund zbývá z toho trestu za nedovolené bránění pro vyloučeného Kanaďana Friedmana. A teď zvláštní kostka nad ledovou plechou úplně neukazuje ten čas, kolik který zbývá z toho oslabení. Tak drobná nedokonalost tady v lize mistrů. V každém případě byli ve středním pásmu, vyhráli ho hosté a mohou se tak osvobodit. Postará se o to americký obránce Paul Ladu. A zase Nik Malík zastavuje puk za vlastní brankou a stále ještě se nevrací vyloučený Friedman, takže plzeňští pokračují v přesilovce 5-4, ale zase teď dotyk ochranné sítě zřejmě a tak přerušená hra. Pochvaloval jsem si, že těch prvních 10 minut se hrálo takřka bez přerušení, ale teď se ta hra pořádně kouskuje. Při plzeňské přesilovce 7,5 minuty do konce úvodního dějství. Plzeň Regle stále 0-0, byli ve středním pásmu Jiří Weber, respektive teď asi spíše Václav Pletka, který má na starosti přesilovky, posílá na let znovu bratry Petmany a Matyáše Filipa. A nebo to bude zase jiná formace nakombinovaná. Je tam Filip, je tam Rohlík Teplý a znovu přerušená hra. Kotouč přeletěl přítomné fotografy, kteří stojí mezi střídačkami a tak další buly ve středním pásmu. Tak jak byla ta úvodní necelá minutka plzeňské přesilovky velmi pohledná, tak teď se domácí vyloženě trápí. Na ledě teď dvojice obránců Mereško Rubinc, ty už plzeňský dres nějakou chvíli oblékají. Nepatří tedy mezi nové posily, ale zase na buly uspěli hosté, Ladu teď zase má spoustu času vyhodit a už tak také činí, Filip se musí vrátit pro Kotouč až na vlastní modrou čáru. Teď už se vyloučený Kanaďan Friedman postavil na trestné lavici a za malou chvilku také naskočí na led, děje se tak právě teď, takže ta plzeňská přesilovka číslo 1 ze začátku sympatická, pak ale ve druhé polovině hodně nepovedená, stav 0-0 přesně 7 minut před koncem úvodního dějství tohoto prvního zápasu Ligy mistrů. Škoda Plzeň se teď dostává do útočného pásma.
7: Plzeňané tedy nevyužili přesilovku a my se zase můžeme vrátit k tenisu, ale předtím ještě jedna cyklistická vsuvka, 12. etapa Tour, tedy Vuelty, už skončila před pár minutami. Patří mezi ty nejnáročnější v tomto ročníku, 166,5 kilometrů, ale hlavně v závěru prakticky 60 kilometrů do cíle, stále do kopce a ten cíl až ve výšce 2137 metrů nad mořem u observatoře Calar Alto. První tam byl Slovinec Jakob Omrzel, šesté místo, zatím vedoucího muže celkového pořadí Enriku Másovi, tedy vedoucímu muži, stačilo k udržení toho průběžného vedení, přijel téměř 3minutovou ztrátou, ale v celkovém pořadí tedy vede o minutu a tři čtvrtě před dalším Slovincem Primožem Rogličem. A pojďme tedy na ten slibovaný tenis US Open. Teď se hrají zápasy hned dva s českou účastí. Oba sleduje David Prouza.
2: Je to vyrovnané mezi Daliborem Svrčinou a Lucianem Darderym opticky, když se na ten zápas člověk dívá, ale skóre je bohužel nemilosrdné. 5-2 pro Darderyho, teď 30-30 při podání Dalibora Svrčiny, který v každém gemu má šance. Ať už je to na returnu, tak také na servisu, tam je to pochopitelně trochu logičtější, ale stejně to skóre zatím hovoří velmi nepříznivě pro Dalibora Svrčinu, který hraje o postup do třetího kola na US Open, a o to samé se snaží také Naomi Osaková, a to konkrétně v souboji s Kateřinou Siniakovou. Za malou chvíli budeme informovat také posluchače Radiožurnálu. Dalibor Svrčina bojuje s Italem Lucianem Darderym, ale v souboji o třetí místo zatím zaostává, v prvním setu ztrácí 2-5 a teď čelí setbolu při svém vlastním podání. Kateřina Siniaková už rozehrála svůj zápas s někdejší světovou jedničkou a 14-7 grandslamovou šampionkou Naomi Osakovou z Japonska. Hraje se na centrálním dvorci Artura Eše, zatím skóre vyrovnané 1-1. Dalibor Svrčina aktuálně odvrací setbol Luciana Darderyho dobrým servisem, takže aktuálně je to 2-5 a 40-40. Poslouchejte přímé přenosy na Radio Žurnálu Sport z New Yorku, David Prouza, Radiožurnál. A můžeme pokračovat zase ve vysílání nejposlouchanější digitální rozhlasové stanice v Česku, tedy na Radiožurnálu Sport. 2-5 a 40-40, Dalibor Svrčina v problémech, ale ten nejhorší zatím dokázal vyřešit a teď si perfektním dropshotem neboli stopbalem pomohl k zisku výměny a také k tomu, aby získal výhodu na případných 3-5. Kateřina Siniaková mezi tím s Naomi Osakovou ztrácí 1-2, ale obě hráčky si zatím celkem v poklidu drží svá podání. Dalibor Svrčina by něco takového rád předvedl teď v osmém gemu tohoto zápasu s Lucianem Darderym, ale potřebuje ještě jeden 15. Servíruje zleva na italského tenistu a servíruje krásně ven z kurtu. Takže to ESO, je to ESO v pořadí třetí v tomhle zápase pro Dalibora Svrčinu a v tuhle chvíli je tu dílčí snížení na 3-5, ale Luciano Dardery bude teď v komfortní pozici, bude podávat a může doklepnout první set poměrem 6-3, pakliže to zvládne. Do té doby na Radiožurnálu Sport můžeme připomenout třeba také to, že nejenom Svrčina a Siniaková, ale třeba taky Marie Bousková, Jakub Menšík nebo Nikola Bartuňková se představí v dnešním večerním programu až nočním českého času a Bousková bude hrát proti Britce Dartové, Menšík proti Rakušanovi Rodionovi a Bartuňková, ta se utká zase s Němkou Máriovou. Luciano Dardery teď už rozehrál svůj servisový gem a rozehrál ho neúspěšně, dopustil se nevinucené chyby z forehandu, byť byl aktivnější, tak nakonec trochu možná doplatil na to riziko ve svých úderech, takže ztrácí 0-15, ale vede 5-3 v prvním setu zápasu s Daliborem Svrčinou, s tenistou, se kterým se zná dlouho od mládežnických let, ale ostrý zápas na Grand Slamu spolu hrají poprvé. Dalibor Svrčina teď pod tlakem připíná zase krásně do útoku, teď z forehandu polejně rozbíhá Darderyho, sám nepůjde k síti, zatím ne, zkracuje z backhandu, přitahuje si Itala sám k síti a teď ho zkusí prohodit. Dardery to ještě stihl, ale další volej také a bohužel i ten třetí. Dalibor Svrčina to teď myslel hezky, ale byl nedůsledný ve snaze o prohoz a Luciano Dardery si počkal na ten balónek a forehandovým volejem zahrál do míst, kde Dalibor Svrčina zkrátka být nemohl. To už by opravdu musel být neuvěřitelně rychlý, aby tohle doběhl. Luciano Dardery teď prokázal dobrý postřeh na síti a vybojoval si stav 15-15 v momentě, kdy podává a může dohrát první set k vítěznému konci, pakliže promění svůj servisový gem. Teď vede 5-3, je to po 15 a vy o tom slyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Dalibor Svrčina se snaží udržet se ještě v prvním setu. Luciano Dardery ten chce ukončit co možná nejrychleji. Servis do forehandu Svrčiny a pak útok Darderyho z forehandu křížem ven z kurtu. Dalibor Svrčina na půl cesty, když se rozbíhal k tomu balonku, tak si to rozmyslel, pošetřil síly a jde si stoupnout na druhou stranu své poloviny dvorce se skóre 15-30 a 3-5. Luciano Dardery o chloupek lepším tenistou a zatím se to projevuje i na tom skóre, které je příznivější pro italského reprezentanta. Docela dlouhý první set, relativně 44 minut, už se hraje. To je důkazem toho, že samozřejmě každý gem většinou se dotáhne až do schody. Teď Luciano Dardiri dělá všechno pro to, aby to přes schodu nešlo. Má dva setboly, tentokrát už při svém servisu 40-15 a 5-3. Luciano Dardiri je blízko blizoučko k tomu, aby sebral první set Daliboru Svrčinovi a aby sám sebe přiblížil do třetího kola tenisového US Open. Mezitím Kateřina Siniaková v souboji s Naomi Osakovou na centrálním dvorci ztrácí 1-2 a 0-30 při svém vlastním servisu. První komplikace se možná rodí v utkání Kateřiny Siniakové a větší komplikace prožívá teď Dalibor Svrčina, který s Lucianem Dardirim ztrácí 3-5 a také 15-40. Dardiri druhý servis ven z kurtu, ale to samé teď můžeme říci i o returnu Dalibora Svrčiny, takže tu jeden setbol zase pryč. Svrčinovi už se povedlo dva odvrátit, jeden při vlastním servisu, druhý zase na příjmu, ale stále ještě jeden zbývá Lucianu Dardirimu, který v tuhle chvíli má ještě jednu příležitost, dojde si na levou polovinu dvorce a za malou chvíli začne servírovat. V New Yorku je dnes po delší době hezčí počasí, svítí sluníčko, nemělo by pršet oproti předchozím dvěma dním, tak věřme, že ta předpověď vydrží a že se všechny zápasy odehrají tak, jak byly naplánované. 40-30, Luciano Dardiri, druhý pokus, dá téčko do středu hřiště, Svrčina dobře reaguje z forehandu, teď se snaží sám zatlačit, co by přijímající tenista, ale Dardiri zatím v poklidu vybírá tyhle útoky, trefuje lineu a to samé bohužel nemůžeme říci o forehandu Dalibora Svrčiny. Takže první set končí. Ital Dardiri ho získá 2 poměrem 6-3.
7: Tolik tedy zatím David Prouza, než se vrátíme zase na hokej, tak stručné a aktuální informace ze světového poháru ve vodním slalomu ve francouzském Vers-sur-Marne. Si kajakáři moc radosti, tedy ti čeští, neužili. Vít Přindiš jako jediný ve finále na 7. místě. Jak dopadl závod kajakářek, nám teď ze studia řekne Jan Suchan. Hezký večer.
8: Dobrý večer, Kateřina Ambeková bere 10. příčku, což pro ní osobně je úspěch, už samotný postup do finálové 12. takhle musíme hodnotit, ale Česko tedy dnes končí bez medaile na prvním poprázdninovém světovém poháru ve Francii. Napravit se to zítra pokusí kanoisti, závodí se od 9 hodin a 6 minut ráno a na startu nebudou chybit ani dva medailisti z relativně nedávného mistrovství světa, šampionka Tereza Knéblová a bronzový Lukáš Kratochvíl a společně s nimi ještě další 4 Češi, o kterých pochopitelně u nás na Radiožurnálu Sport uslyší.
7: Říká Jan Suchan, za což mu děkuji.
8: Rádo se stalo.
7: A pojďme tedy na hokej. Libereckým hokejistům se podařilo vyrovnat s blížícím se závěrem první třetiny úvodního zápasu v Lize mistrů ve Finsku proti Tapaře na 1-1. Jak vypadá závěr úvodní 20-minutovky mezi Plzní a Regle, to se dozvíme od Vladislava Janouškovce.
3: Ještě 90 sekund se bude hrát úvodní dějství, úvodní třetina. Škoda Regle zatím stále bez branek 0-0. Poměr střel na branku 5-2, tedy žádný šlágr, žádná hitparáda. Teď ale pozor, švédský celek to chce změnit a byl to kapitán Anton Bengtsson, který těsně minul, hezky si tam vybrustil na hranici brankoviště. Teď plzeňští skutečně pod tlakem týmu Regle. Everberg pokračuje ještě, přihrávka na modrou čáru, střela, která byla teď skončila vedle Malíkovy brány a byl to Paul Ladu, který vyslal. Plzeňští teď plně nestíhají ve vlastním pásmu. Je to první takový souvislý tlak švédského vicemistra a teď se plzeňští potřebují dostat na kotouč, ale to se zatím nedaří. A tak je to znovu Denis Everberg, který kombinuje se svými spoluhráči na modré čáře. Teď Schelin nahazuje za branku, tam je kapitán Bengtsson a snad už McPherson osvobodí Plzeň. To se ale nepovedlo. Rohlík nedokázal ten kotouč protečovat do středního pásma, tak teď možná Lalancet ten a ukázal přehled ve hře a nakonec se povedlo dostat kotouč do středního pásma a tam ho drží šikovně Dominik Simon, tak aby spoluhráči mohli vystřídat. Ještě 20 sekund se bude hrát první třetina zápasu Ligy mistrů, ve kterém čekáme na úvodní změnu skóre a už to vypadá, že se žádného gólu v té první 20 minutovce nedočkáme. Ještě jeden průnik, jedno nahození, podání Cára, ale ani Zár se teď nedostal k zakončení a v tuhle chvíli končí první třetina po 20 minutách. V úvodním zápase Ligy mistrů hraje Škoda Plzeň s týmem Regle 0-0.
9: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Po 18. hodině rozehraje svůj úvodní zápas v Lize mistrů i třetí z českých týmů, které dnes jdou tedy do boje, a to mistrovské Pardubice. Jejich soupeřem budou polské Tychy. I tam máme reportéra, takže vás v živých vstupech budeme o průběhu zápasu informovat. Ale do té doby se zase vrátíme na tenis do New Yorku na poslední Grand Slam sezóny. Svůj zápas ve druhém kole hrají jak Dalibor Svrčina. Slyšeli jsme závěr nepovedeného setu s Lucianem Darderim, ale také Kateřina Siňák a ta má proti sobě jednu z favoritek Naomi Osakovou. Všechno sleduje David Prouza.
2: Je to tak, Dalibor Svrčina už rozehrál svůj druhý set, a to v souboji s Lucianem Darderim. Ten první ztratil 3-6, v tom druhém vede 1-0, podržel si vlastní podání a teď může celkem v poklidu přijímat servis zase Luciana Darderiho. Mezitím Kateřina Siniaková už také jednou přišla o svůj servis v souboji s Naomi Osakovou z Japonska a prohrává 1-4 v prvním setu, a z těch několika výměn, co už jsem měl možnost sledovat, tak se obávám, že šance na postup Kateřiny Siniakové do třetího kola US Open jsou spíš menší, nežli větší. Dalibor Svrčina, ten určitě bez šance není, ale potřebuje minimálně, stejně jako na začátku zápasu, 3 sety. Ten první ztratil, ale nemusí to nic znamenat. Svrčina dokázal postoupit do druhého kola US Open přes 5-setovou bitvu, když porazil Francouze Roayera jednoznačně celkem v tom pátém setu, byť se hodně tahali do té doby, tak potřebuje něco podobného předvést i v souboji s Lucianem Darderim z Itálie, který vyhrál první set 6-3, teď v tom druhém ztrácí 0-1, servíruje a vede 15-0, zapsal Heso zprava. Tentokrát je to servis, který se dotkl pásky, ale spadl do kurtu, takže si zopakuje první podání. Luciano Darderi hraje se na kurtu číslo 12, který je navštívený, řekl bych, tak střídmě diváky. Není tu zatím úplně nějaký velký Bengál, jaký může být třeba na těch velkých kurtech, zejména na dvorci Louise Armstronga. O tom mluví tenisté pravidelně, že tam skoro není slyšet ani vlastního úderu v momentě, kdy se třeba zavře střecha a kvůli dešti. Teď tady na 12 je to mnohem jednodušší pro tenisty slyšet to, co se na kurtu děje. Teď bohužel jste mohli také slyšet to, že Luciano Darderi po tom, co Dalibor Svrčina zahrál do sítě z backendu, tak Ital vede už 30-0 a může srovnat za malou chvíli na 1-1 v tomhle zápase o postup do třetího kola Grand Slamového US Open. Připomínám další tři utkání, která nás ještě čekají s českou účastí. Marie Bousková nastoupí proti Britce Dartové, jako Penčík proti Rakušanovi Rodionovi. Nikola Bartuňková tu zas čeká souboj s Němkou Máriovou a samozřejmě začínají také deblové zápasy s hojnou českou účastí, ale o tom třeba zase později. Teď se pojďme soustředit na to, jak se daří nebo spíše nedaří aktuálně Daliboru Svrčinovi na returnu v souboji s Italem Darderim. 3-6 a 1-0, to je skóre z pohledu Dalibora Svrčiny, ale také 0-40. Ital má 3 gamboly, může srovnat na 1-1. Vy o tom slyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Luciano Darderi s 3 gamboly půjde servírovat z levé strany kurtu na Dalibora Svrčinu. Je to rána, která nebyla přesná a myslím si, že i kdyby se dostala přes síť, tak by to byl stejně out. Takže Dalibor Svrčina může teď returnovat jenom druhý servis, ale i ten je dobrý od Darderiho, ale ještě lepší předvádí teď Dalibor Svrčina forehand, který poslal podél čáry. Nebyl úplně dokonale umístěný na lineu, ale byl tak rychlý, že Darderi se v podstatě jenom ohlédl za tím míčkem, který prosvištěl okolo něj. A je to 40-15 z pohledu Itala. Dalibor Svrčina jeden gamble odvrátil, další dva ještě potřebuje vybojovat, aby mohl pomýšlet na to, že by třeba breakl Itala Darderiho. To by ovšem teď nemohl Ital dát tak krásný servis ven z kurtu s rotací. Ten míček vyletěl z kurtu úplně, ale dopadl na čáru, minimálně na tu vnější část čáry, takže je to 1-1 v souboji Dalibora Svrčiny a Luciana Darderiho. Dalibor Svrčina za malou chvíli půjde servírovat.
7: Říká David Prouza z tenisového US Open a pojďme zase k hokeji. Mistrovské a znovu posílené Pardubice vstupují do Ligy mistrů. Úvodní soutěžní zápas sezóny. Jejich soupeřem jsou polské Tychy a začátek zápasu sleduje Otagu Twirt.
10: Právě tu máme první přerušení. Hrálo se 2 minuty a 48 sekund. Bez jediné pauzy, takže se pravidelně střídalo, ale víceméně se hrálo na polskou branku. Pardubice zatím v tom úvodu zápasu mají převahu, protočili už všechny 4 pětky. A teď je tam ta druhá lajna, která ten zápas zahajovala. Smejkal se už chtěl dostat do útoku, nakonec Poláci dokázali vyhodit ten kotouč. Pardubice jsou v plné sestavě tak, jak to jenom umožňuje zdravotní stav. Chybí Klemena Sobotka a dlouhodobě zranění Martin Kaut. Jakub Lauko, kteří mimo hru ještě nějakou dobu budou. Jinak pardubická defenziva v 7 mužích a útoky jsou složené tak, jak to jenom bylo možné a samozřejmě všechny 3 posily, které do Pardubic přišly a opravdu výrazným způsobem by měly zkvalitnit už tak velmi dobrý pardubický kádr, tak se dnes zapojují, ať už to je Matěj Stránský, David Tomášek nebo Tomáš Nosek. Nosek s Tomáškem ve druhé léně, Nosek na centru, Tomášek na křídle, Stránský v první formaci u Sedláka a Červenky. Právě tato formace je teď znovu na ledě, nahodila kotouč do útočného pásma, ale Poláci s tím dokázali poradit a dostávají se do ojedinělého protiútoku. Malcolm Suben, který je dnes pardubickou jedničkou, zatím nemusel řešit žádnou ošemetnou situaci. Na druhé straně postující gólman, který je Čech, Tomáš Turčík, tak si zásah nepřipsal, protože pardubičtí ty šance, které měli, tak nedokázali zakončovat střelou mezi 3 tyče. Teď obtížný přechod Pardubice do útočného pásma v 5. minutě utkání, kdy je to mezi Pardubicemi a polským celkem Tychy 0-0 v prvním utkání Ligy mistrů. Poláci teď drží ten kotouč u své branky a pouští se do rozehry, ale neprošli. Přes pardubickou pětku dostali se jen k červené čáře, tam zachytil Kondelík. Posunul ten kotouč na Mladého Válka. Válek dává na Mandát, a to je třetí pardubická formace. Mandát bojuje u mantinelu. Chce předat na modrou čáru, ale je tam dobře bráněný. Nakonec se mu to povedlo nahození na Válka. Válek ale nespracovává za polskou brankou. A tak mu tam jde vypomoci Dvořák, ale ani ten se na kotouč nedokázal dostat. A tak je to teď hostující kapitán Komorsky, který se dostal do útočného pásma, jenže tam neměl nikoho ze spoluhráčů, takže nemohl v té akci pokračovat a sám si na zakončení netroufal. Končí právě teď 5. minuta utkání mezi pardubickým Dynamem a polským celkem Tychy. Zatím je to 0-0 v tom úvodním zápasu Ligy mistrů toho letošního ročníku.
7: 6 minut po 18. hodině se zase vydáme na chvíli na tenis za Davidem Prouzou na US Open.
2: Kateřina Siniaková bojuje s Naomi Osakovou z Japonska. Hraje se na centrálním dvorci Artura Ashe, pochopitelně, protože Osaková je 14násobná grandslamová šampionka, z toho dvakrát právě v New Yorku, také bývalá světová jednička a také tenistka, která vede 4-2 nad Češkou a 40-30 při svém vlastním podání, takže to může za malou chvíli dohrát do vítězného konce. Nicméně teď se dopouští dvojchyby zleva a to znamená, že Kateřina Siniaková se dostává na schodu při svém přijímacím gemu a můžeme doufat, že třeba myslí něco zajímavého a něco efektivního, tak aby zaskočila Naomi Osakovou. Před malou chvíli se jí to povedlo z returnu, vyslala obrovskou ránu z backendu, tak snad třeba znovu, ale tentokrát je backend Kateřiny Siniakové o něco delší, než by měl být. Češka to ví, teď trochu jakoby lomila rukama nad tím, že se jí to nepovedlo trefit se o poznání lépe do toho returnu, který si myslím, že zatím Siniaková předvádí velmi solidní, možná to nejlepší na celém zápasu, zatím jsou její returnové údery. Teď jen tak takhle vyškrábla ten balón, přitahuje si Siniaková k síti Naomi Osakovou a Japonka to takzvaně přeběhla. 4-2 vede Osaková nad Siniakovou.
7: No a my se zase můžeme teď chviličku věnovat i jiným událostem a jiným sportům. Konkrétně jedna fotbalová zpráva. Disciplinární komise zahájila řízení s fotbalovou Spartou a Slaví kvůli výstřelkům fanoušků a použití pyrotechniky během víkendového ligového derby. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace, která právě v Česku řídí profesionální soutěže. Zachování svých příznivců v duelu s Olomoucí se bude zpovídat také Ostrava. Ostravský Baník. Větší pokuta z toho derby hrozí Spartě, protože v jejím případě jde o pronesení a použití pyrotechniky, které vedlo k pozdnímu zahájení utkání a dále také nevhodné pokřiky fanoušků a vyvěšení nevhodného transparentu a ještě vhazování předmětů na hrací plochu. To příznivci v Slávě, ti se v uvozovkách provinili jen použitím pyrotechniky. No a 18 hodin a 8 minut. Zajímá nás také zase další vývoj hokejového utkání v Lize mistrů mezi Pardubicemi a polskými Tychami. Zápas sleduje Ota Gutwirth.
10: Lukáš Sedlák se teď dostal do velké příležitosti, ale backendem Fučíka překonat nedokázal, to říkám v 8. minutě, kdy je to stále v tomto zápasu bez branek 0-0. Diváků se tady sešlo poměrně dost, myslím si, že byli zvědavi hlavně na to, aby se jim ukázaly ty nové pardubické posily. Kolik to nakonec bude, to se samozřejmě dozvíme. Je tu jeden obrovský rozdíl a sice, když se díváme dolů na ledovou plochu, tak vidíme čistý bílý led, na to vůbec nejsme zvyklí tady v Pardubicích, protože většinou bývá plný reklam, ale v Lize mistrů je to jinak, tady je výjimka a žádné reklamy tu nejsou. Pardubičtí jdou znovu do útoku, je to Pouliček, který ujíždí po pravém křídle, jenže k zakončení se nedostal, byl tam zdvojený dvěma bránícími hostujícími hráči, přesto ještě ten kotouč dokázal dojet, tu mantinelu dává na Fíži se tam snaží vybojovat ten kotouč, ale i on byl zdvojený a ten nakonec přichází, získává ho Komorský, ale moc daleko se s ním nedostal. Pouliček šikovně teď napadal a Pardubičtí stále drží to útočné pásmo. Stále platí, že po většinu času, který tu máme odehraný a běží 9. minuta, tak se hrálo především v útočné třetině pardubického celku. Gazda teď dostal přihrávku, kterou trochu nečekal, ale přesto se dokázal s pukem dostat do útočné třetiny, nahazuje mantinel, tam si sjíždí na levé straně Smejkal. Ludvík tam nahazoval do předbrankového prostoru, teď hráči chvíli byli zmateni, nevěděli, kde je kotouč, ale teď jsou to naopak hosté, kteří mohou otočit hru, jenže se vystavili do postavení mimo hru, které bylo signalizované, takže museli opustit pásmo a toho využívá pardubický Tomášek, ale tomu už je offside odpískaný. První komerční přestávka v tomto utkání, 9. minuta končí, Pardubice Tychy zatím bez branek 0-0.
7: A 0-0 je i stav, který platí po první třetině v utkání mezi Plzní a švédským Regle a vyrovnaný je i zápas libereckých Bílých tygrů, kteří cestovali na sever Evropy do Tampere, do Finska, ale po první 20 minutovce to není 0-0, nýbrž 1-1. A pojďme tedy zase na tenis za Davidem Prouzou, který bude sledovat za chvilku snažení Kateřiny Siňakové o prodloužení úvodního setu ve druhém kole s Naomi Osakovou, s japonskou tenistkou.
2: Kateřina Siňaková začíná dobře, dobrým bodem z podání 15-0, ale také musíme říct si to, že prohrává 2-5 souboj s Naomi Osakovou, japonskou hráčkou, která tady nastartovala svoji kariéru, když možná pro některé tehdy překvapivě porazila Serenu Williamsovou ve finále US Open, pak vyhrála ještě 3 Grand Slamové tituly, dvakrát v Americe, dvakrát v Austrálii. Pak se trochu odmlčela, řekněme, z tenisového prostředí, ale teď je zpátky a byť už třeba nepodává tak perfektní výkon jako před pár lety, tak je stále velmi nebezpečnou hráčkou, která může směle pomýšlet na účast v druhém týdnu na všech Grand Slamových turnajích. V tuhle chvíli hraje s Kateřinou Siňakovou, je to 5-2 pro Japonku, 15-15. Češka teď podává zprava ven z kurtu do forehandu Osakové, pak z backhandu útočí křížem a to je krásná kombinace. A Naomi Osaková si rozmyslela svůj běh za balonkem, protože by ho pravděpodobně stejně nestihla adekvátně odehrát, tak pošetřila možná trochu sil. A v tuhle chvíli Kateřina Siňaková vede 30-15 nad Naomi Osakovou. Kateřina Siňaková v pozici, troufnu si tvrdit, takové té, kdy nemáte co ztratit, můžete hrát s čistou hlavou a pokusit se o překvapení, protože Kateřina Siňaková, byť je kvalitní tenistkou, tak v singlu nedosahuje takových výsledků jako ve čtyřhře, kde je úřadující aktuální světovou jedničkou a kde bude útočit z poboku Američanky Taylor Townsendové na první společný titul na US Open. To je věc, která ještě této dvojici chybí jako jediná na Grand Slamech, jinak všechny ostatní už spolu dokázali zvládnout. Velká motivace určitě pro Kateřinu Siňakovou a také téma pro naše vysílání, ale to až zase třeba v některých příštích dnech. V tuhle chvíli je to 30-30 při servisu Kateřiny Siňakové 2-5. Před malou chvíli dala Češka dvojchybu a teď něco podobného hrozí i z pravé strany, protože první podání Siňakové bylo hrubě nepřesné a tak Naomi Osaková může teď atakovat druhý servis Siňakové, ale dělat nemusí vůbec nic a získává 15 a to znamená také, že má setball, protože Kateřina Siniaková dává druhou dvojchybu za sebou. V momentě, kdy hrajete proti Naomi Osakové, tak to, co opravdu nepotřebujete dělat, je nabízet body zdarma této japonské tenisce, která si teď ještě stínuje na své polovině kurtu své údery, tak jenom bez míčku na sucho, trénuje forehandy, backhandy do té doby, než Kateřina Siniaková přijde k základní čáře a začne podávat na svém servisu čelí setbolu, který má její soupeřka do těla. Teď servíruje Kateřina Siniaková Naomi Osakové, která získává první sadu 6-2, potom co Češka vyrobila další nevinucenou chybu z backhandu, ten skončil v půlce sítě a tak stejně jako Dalibor Svrčina ztratil první set s Italem Darderim, tak ho ztrácí také Kateřina Siniaková s Naomi Osakovou, skóre 2-6.
7: Říká David Prouza a spěcháme zpátky na hokej do Pardubic. Zajímavé věci se dějí v utkání domácího týmu s polskými Tychami na úvod Ligy mistrů. Otaku Tvěrt ví víc.
10: Ano, už nesledujeme bezgólový zápas, viděli jsme první gól a viděli jsme ho v síti polského celku, takže domácí mistrovské Dynamo vede nad celkem Tychy 1-0 a tím úspěšným střelcem byl Matěj Stránský, který otevírá skóre tohoto zápasu, byla to souhra celé té první pardubické lajny, Sedlák se tam dostával do šance, Červenka tam u toho byl taky, ale nakonec k dorážce se dostal Stránský, který dokázal prostřelit postujícího gólmana Kučíka. Tak pardubičtí od 10. minuty, teď už 11. minuty tedy, platí, že vedou 1-0 a zakládají další útok. Byla to v podstatě vyústění a logické vyústění, protože pardubičtí měli herní převahu, měli mnohem více příležitostí a šancí a dokázali se tedy už i gólově prosadit a vedou nad hostujícím polským celkem 1-0. Teď znovu Pardubice v útočné třetině, ale teď ten útok nevychází, protože

0: nedokázal poučit, ale pokračuje dál v útočné akci. Další rána, která letí od modré teč, odpíčí se, která ale mířila mimo tři tyče, takže Fučík zasahovat tentokrát nemusel. Pardubice stále na kotouči a stále jsou tím týmem, který je aktivnější. Teď se hra odehrává ve střední části, ale jenom na malou chvíli. Fidžíš se dostal k zakončení, ještě jedno to zkusí. A na podruhého dokázal Fučík parádním způsobem vychytat lapačkou a zabránil skoro jistému druhému golu, takže platí, že ve 12. minutě Pardubice vedou poměrem 1-0 a zóna se bude znovu v útočné třetině pardubického celku. Pardubice byli velkým favoritem před startem tohoto zápasu a zatím to naplní jak výkony na ledě, tak i tím střeleným golem. Opakovačka toho golu, kde si Stránský dokázal parádním způsobem najít ten kotouč v přítankovém prostoru a směrem k levému hornímu rohu dokázal hostujícího golmana prostřelit. Hazování teď znovu úspěšnější pro pardubický celek. Dvořák ještě tam musí zabojovat o ten kotouč. Ten se nakonec dostává do středního pásma, ale hosté si pomohli jenom tím, že vyhazují ten puk od svých hokejek, vůbec nekombinují, vůbec se nedostávají do nějakých výraznějších kombinačních akcí, natož potom k ohrožení domácí branky. Nosek si tam teď bere puk a na levé straně má Smejkala. Dobře o něm věděl, Nosek to ale zkusil sám. Na pravé straně vystřelil, Fučík jeho puku skryl, takže si vstříci golman připisuje další úspěšný zákrok. Znovu Nosek před plenkovém prostoru, tentokrát měl zablokovanou hokejku a zakončovat tak nemohl. Ale zase dobrá práce při napadání pardubického celku. Čerešňák se tam vrátil do středního pásma. Zadovka Noska, další rána, Fučík znovu zasahuje a potom se otírá o tu síť, která je za jeho brankou. Druhá komerční přestávka, 13. minuta. Pardubice Tychy zatím 1-0.
1: Říká Ota Gutwirth. Já připomínám, že za malou chvíli by měl začít také druhý díl, dá se říct, tedy druhá třetina utkání mezi Plzní a Regle po první 20 minutovce stav 0-0 a přestávka je také v Tampere, kde hraje Liberec, ale 1-1 po první třetině. Už bez českých volejbalistek pokračuje mistrovství Evropy. Češky skončily v té brněnské části šampionátu v osmifinále, prohráli se Švédkami. Dnes se hrají další dvě čtvrtfinále. Polky dokázaly zdolat Nizozemsko 3-1 a jejich semifinálovými soupeřkami už v závěrečné fázi turnaje, který se bude dohrávat pouze už v Turecku, tak budou hrát tedy Polky v semifinále s Italkami, které právě dokázaly porazit ve čtvrtfinále ještě v Brně Švédky, přemožitelky Češek. No a teď se hraje utkání mezi Německem a Tureckem, zatím první set 13-9 pro Turkyně. Vítězky toho to souboje narazí na dosud v turnaji suverénní Srbky. No a pojďme se vrátit zase do Pardubic, kde domácí vedou 1-0 na úvod hokejové ligy mistrů nad polským týmem Tychy. Po komerční přestávce zápas pokračuje a sleduje ho Ota Gutwirth.
0: Ano, komerční přestávka teď končí, mladíci zhrabli a těmi vědry opouštějí hrací plochu. Polský celek Tychy je po páté v lize mistrů, celkem 7krát dokázal opanovat nejvyšší polskou soutěž. Naposledy se mu to povedlo v minulém ročníku. Už jsem zmiňoval jedno české jméno, kterým je Tomáš Fučík, česká golmanská jednička v tomto polském týmu. Dalším českým hráčem v týmu Tych je ještě obránce Lukáš Kovář, který tu nastupuje dnes v první obraně. Rozehráno pardubičtí teď ten kotouč nedokázali udržet u modré čáry, ale bezpečně si ho sbírají za svojí brankou. Tam vůbec nedali šanci hostům se dostat a znovu zakládají to. Červenka pozdržel přechod do útočné třetiny, vybírá si Mikliše, ten má trochu volnějšího prostoru na levé straně, nahazuje zadem o mantinel, kam si cíždí právě Roman Červenka, který celou tu akci zakládal. Sedlák se stěhuje do předbankového prostoru, Stránský nabíjí rána a Fučíku další velmi dobrý zákrok, moc z té střely asi neviděl, ale přesto ji dokázal vytěsnit. Pardubice pokračují v tlaku, Lukáš Sedlák za brankou, pomáhá mu tam i Stránský. Souboj 2-2. Sedlák tam je přidržený, rozhodčí, ale tento zákrok nechávají v poklidu a nevylučují, ostatně tak, jako nevylučovali ještě v dosavadních 14 minutách v tomto zápasu. Zřejmě utkání pískají čeští sudí Tomáš Mejzlík a Jiří Ondráček, na čarách Lukáš Rampír a Petr Šimánek. Zatím moc práce neměli, hraje se čistě a bez faulů. Další přechod Pardubic do útočné třetiny, Kondelík za brankou od celku, snaží se tam vybojovat ten kotouč, pomáhá mu tam ještě mandát, to je nově složená formace, kdy se mandát posunul právě do třetí lajny. A teď chyba při rozehrávce, mandát je sám na golmana, ale na poslední chvíli tam přijel Jensen, který mu trošku spokoval hokejku a tak mandát nemohl vystřelit.

0: tak, jak si představoval, přesto ještě Pardubice Držíko, to už další střela rána. Fučíkovi vypadla, naštěstí pro polský celek mířila vedle jeho levé tyče, ale ta dominance Pardubic stále pokračuje i teď v 15. minutě a bude se poprvé vylučovat. Pardubičtí budou mít výhodu přesilové hry, rozhodčí viděl držení.
1: Ale než se tak stane, tak my se v 18 hodin a 20 minut přesuneme zase na chvíli do Plzně, protože tam už začala druhá třetina utkání domácího týmu se švédským Regle, také v úvodním kole hokejové ligy mistrů. Vladislav Janouškovec to sleduje.
2: Druhá minuta druhé třetiny, Plzeň Regle 0-0 a hraje se také probíhá druhá plzeňská přesilovka. Zatím moc povedená není, teď dobrá přihrávka, Strnad z otočky pálí, ale zase připravený gólman Arvid Holm, který vyráží před chvílí také vlastně ve vlastním oslabení, uprchl Sundsvik a Nick Malík musel předvést zákrok v plzeňském brankovišti. Tady obsluha té kostky nad ledovou plochou zapracovala a tak už i vidíme na té časomíře, kolik zbývá z trestu teď vyloučeného Američana Klurmana a je to 45 sekund. Další osvobození v podání švédského Regle, znovu Nick Malík musí pomoci s rozehrávkou, Carter Robertson si tam přijel pro kotouč, ale ještě ho tam atakuje útočník soupeře Carson Kuhlman, ale v téhle chvíli už se plzeňští dostávají do útočného pásma. Matyáš Filip to udělal dobře, Mikko Petman tam teď nabíjel svému bratrovi, ale Ville Petman nedokázal z první trefit tu přihrávku, kotouč se mu jakoby přilepil na hokejku, stále Ville Petman, teď na modré čáře Filip, ještě 15 sekund z plzeňské přesilovky, domácí se stihli rozestavět, Ville Petman, velká šance, ale kotouč neproletěl klubkem těl a teď už se Regle osvobodí, ještě ne, ještě tam zabojoval Carter Robertson, ale jen jsem to dořekl, tak švédský celek vyhazuje zase až za Malíkovu bránu, v tuhle chvíli vyloučený Američan Klurman naskakuje na led a Nick Malík zase zastavuje kotouč, pomáhá s rozehrávkou.
1: Takže plzeňská přesilovka bez využití, co ta pardubická v utkání s Tychami, to se ptám o Tygu Twirta.
0: Zatím je také bez využití, přestože pardubičtí tam měli dobrý zámek a svého soupeře nepouštěli z těch kleští. To se stalo až teď, kdy hosté dokázali ten kotouč dostat až za Subenovu branku. Teď se jim to podařilo po druhé a pardubičtí prostřídají tu první formaci, kterou nahrazuje formace přesilovková, když to tak nazveme s pořadovým číslem 2. Je tam Smejkali, tam Kondeli, Turin, zaváží kotouč. Na modré čáře to bude dedikovat Čerešňák a ještě dojíždí Nosek. Takováhle pětka Pardubic je teď na ledě. Přihrávka právě na Noska. Nosek si zpracovává kotouč, poslal ho na Kondelíka, je to 2-0. Kondelík dokázal ten kotouč propasírovat pod betony golmana Fučíka. Takže využitá přesilová hra, jenže jsme v lize mistrů, takže ta přesilová hra bude pokračovat. Takže ještě 47 sekund zbývá stresu Sertyho. Pardubice navyšují svoje vedení na 2-0 a hosté se ještě minimálně 47 sekund budou bránit, pokud samozřejmě nedojde k nějakému dalšímu jinému faulu, který by nám změnil počet hráčů na ledě. Pardubičtí fanoušci se radují, polští fanoušci se samozřejmě neradují logicky. Je jich tady poměrně hodně, ale zejména hodně jich bylo vidět ve městě. Všude byla slyšet polština. Hostující fanoušci byli slyšet hodně před zápasem, při tom rozbruslení, to o sobě dávali hodně vědět, ale teď zatím ještě žádný důvod k radosti tady v Pardubicích neměli, protože 4 minuty a 41 sekund před koncem první třetiny Pardubice vedou 2-0 po té, co Kondelík navýšil právě na dvoubrankový rozdíl a přesilovka Pardubic bude ještě pokračovat. Zůstává tam ta formace, která dala ten gól. To znamená, že Kondelík tam je připravený na vhazování. Ještě tam je nějaká diskuze u hlavního sudího. Ale teď už je všechno definitivně potvrzeno. Čas 15.19, 2-0. A hráč číslo 11, tedy Jáchym Kondelík, který tam vyšel na 2-0. Využitá přesilová hra a ta ještě bude pokračovat. Tomáš Nosek si připisuje první kanadský podposled návratu. Měl asistenci u tohoto gólu. Petr Čerešňák zastavuje ten útoč na červené čáře a hledá cestu, kudy by mohl najet do pásma útočného. To se mu ale nepovedlo a tak Nosek musí sbírat ten kotouč vzadu. Se rozjíždí, přejíždí do útočného pásma. Má za sebou Smejkala. Ale k tomu se kotouč nakonec nedostává a teď to vypadá, že Poláci by mohli ten puk vyhodit. Ne, tak nakonec úspěšní nebyli a Kondelík tam ještě zabojovalo udržení toho kotouče v útočné třetině, ale na podruhé už hostující celek úspěšný byl, vyhazuje, kotouč zastavuje Malcolm Suben se svou brankou a vyloučený Serty se právě teď vrací zpátky na led, takže Loslicí celek to stálo jeden gól. 2-0 vedou Pardubice, když využili.
1: A to je samozřejmě dobrá zpráva pro fanoušky pardubického hokeje. Delší dobu jsme teď nebyli na tenise, tak nás samozřejmě zajímá, kam se posunuli zápasy Dalibora Svrčiny a Kateřiny Siňakové ve druhém kole posledního Grand Slamu sezony US Open. Sleduje to bedlivě David Prouza.
3: Dalibor Svrčina prohrál první set s Italem Darderem 3-6, v tom druhém ztrácí 3-4 a opět je to už s breakem pro Itala, takže ten teď servíruje, může odskočit na 5-3. Kateřina Siňaková také prohrála první set s Naomi Osakovou na centrálním dvorci 2-6, v tom druhém 1-1, ale 0-30 z pohledu Siňakové, která je teď aktuálně na returnu, a Naomi Osaková bez významnějších obtíží proplouvá zatím tímhle zápasem. Myslím si, že nehraje úplně naplno, hraje to, co potřebuje. V tuhle chvíli už vede 40-0 při svém vlastním servisu, protože si pomáhá bodem z podání. Kateřina Siňaková, vědoma si toho, že musí více riskovat, tak hodně mlátí ty returny. Čas od času to vyjde, ale bohužel také několikrát už se jí to nepodařilo. Pak jsou to takové body zdarma. Teď super servis Osakové, který letěl ven z kurtu. Siňaková to pinkla jenom hodně do vzduchu, ale nakonec to stačilo, protože Osaková pak svůj následný backendový volej trochu přiběhla a netrefila se do kurtu asi tak o 20 cm. Takže v tuhle chvíli 1-1 ve druhém setu, 40-15 pro servírující Osakovou, která teď dává obrovský out ze servisu, jen tak, takže netrefila Kateřinu Siňakovou. To by bylo samozřejmě nepříjemné, za prvé proto, že to bolí, a za druhé proto, že by to byl bod pro soupeřku Siňakové Naomi Osakovou, taková jsou pravidla. Další chyba, Naomi Osaková seká těch dvojchyb taky obrovské množství, už čtvrtou, stejně jako Kateřina Siňaková v tomhle zápase, ale teď tedy dva body za sebou pro Češku a teoreticky třeba malá naděje na to, že by Kateřina Siňaková mohla pomýšlet na break. V tomhle gemu byť stále ztrácí ještě 30-40, ale ten vývoj tohoto gemu zatím teď trochu svědčí více Kateřině Siňakové, která teď bude stále returnovat první servis Naomi Osakové, protože ten úvodní pokus byl s páskou, ale do kurtu. Takže stále Osaková s gambolem, první podání zase přes pásku, ale tentokrát se balonek odrazil na polovinu Japonky, takže je to už jenom přes druhý pokus a Osaková servíruje s vědomím, že už dala tři dvojchyby ve druhém setu. A ta čtvrtá nepřichází, je to přesně na lineu. Ale výměna je rozehraná, ve které Kateřina Siňaková může být aktivnější, ale sama se teď dostává trochu pod tlak od Osakové. Teď je to tak 50-50. Osaková teď rozbíhá nebo rozjíždí svůj útok z backendu a nakonec se jí to povedlo. Chladnokrevný pohled Naomi Osakové, která vede nad Kateřinou Siňakovou 6-2 a 2-1.
1: Říká prozatím David Prouza, za chvíli ho uslyšíte v našem vysílání zase. Pomalu se už blíží závěr první třetiny mezi Pardubicemi a Tychami v Lize mistrů, ale ještě než tam zamíříme, tak krátce alespoň, jak se vyvíjí dál utkání mezi Plzní a Regle, to nám poví Vladislav Janouškovec.
2: Stav 0-0 platí i ve 27. minutě utkání, ale co je nového, poprvé v tomhle zápase si vyzkouší přesilovou hru také hokejisté švédského Regle. Teď nám tady končí komerční přestávka, takže se blahopřálo spolumajiteli plzeňského klubu, olympijský vítěz Nagana Martin Straka. Slaví dnes 54. narozeniny, takže vše nejlepší téhleté legendě plzeňského klubu, no a ten určitě nechybí také na tomhle zápase a bude se dívat, jak Plzeň nacvičila oslabení, protože, jak jsem říkal, poprvé teď svěřenci Jiřího Vébra a Václava Pletky ve hře ve čtyřech, no a je tam Rubinci, je tam Lalancet, Mereško a také Ondřej Rohlík, byli po pravé ruce golmana Nika Malíka a švédský celek má možnost teď se tedy dostat do vedení v úvodu té druhé třetiny, nebo před mou chvílí tam čaroval v útočném pásmu Leon Bristet a právě on si vynutil nedovolený zákrok na svoji osobu a tím vyloučeným hráčem byl, pozor, teď plzeňští mohou jít do protiútoku, kdo byl tím vyloučeným hráčem, pozor, teď je to velká šance, Rohlík je sám před brankou, ale nedostal teď přihrávku od Chrise Lalanceta. No a tak teď ta švédská přesilovka Regle nezačala úplně dobře. Bohužel jsem tady přechválil tu obsluhu kostky nad ledovou plochou, takže nejenom, že nevidíme číslo vyloučeného hráče, ale ani nevidíme.
1: Když se tady chvíli nehraje, tak pojďme do Pardubic. Závěr první třetiny mezi Pardubicemi a Tychami sleduje Otaku Twirt.
0: Po třetí je tady kolem nás průvan a to z toho důvodu, že pardubičtí fanoušci opět vzali své šály do ruky a točí s nimi nad hlavou, protože oslavují třetí gol pardubického celku. Pardubice hráli další přesilovku po té, co za nedovolené bránění byl vyloučený Kielbický. Byl tam zásah někam do oblasti obličeje Lukáše Sedláka, rozhodčí si toho všimli. Pardubice už tu přesilovku vypadalo, že nevyužijí, ale nakonec Miguel Turini se rozhodl, že ji prostě využijí. Cep vypálil někde za modrou čarou z levé strany a prostřel po třetí hostujícího golmana Tomáše Fučíka, takže Pardubice vedou minutu a půl před koncem první třetiny. Nad Tychami už 3-0. Využitá druhá přesilová hra pro pardubický celek. Hunter Fiji se teď srdnatě rve o získání kotouče za polskou brankou. Pomáhá mu tam je Vondráček. Fiji znovu s kotoučem na holi, ale za bránou. Snaží se vybojovat lepší pozici. Vyvezl ten kotouč, přenechává ho mantinelu, kam si dojíždí Poulíček. Znovu Fiji. Ludvík vzadu už ten puk neudržel v útočném pásmu a volil raději bezpečnější variantu, že si vybruslil do středního pásma. Ale Pardubice se rychle dokázali do útočné třetiny znovu vrátit. Gazda tam nahazuje ten kotouč, Poulíček se snaží zachytit, ale tentokrát už na tom úspěšný nebyl. Jeden z polských hráčů zakopl červenou čáru bez jakéhokoliv kontaktu s hráčem, který byl u něj, protože široko daleko od něj nikdo nebyl. Teď ojedinělá příležitost, která zablokoval mandát, vložil tam hokejku do té střely, která měla mířit na Subena. Ještě 25 sekund se bude hrát první třetina. Pardubice jednoznačně lepší v tomto utkání, výrazně střelecky aktivnější. Na tu statistiku se podíváme, až ta třetina skončí. Poláci teď poprvé snad v tom zápasu jsou na delší dobu v útočné třetině, ale bez jakéhokoliv ohrožení. Malcolma Subena, který se France v první třetině opravdu hodně nudil, ještě jedno zakázané uvolnění celých 5 sekund před koncem první třetiny za stavu 3-0, kdy vedou Pardubice nad polským celkem Tychy. Na střeli je to 18-1, takže i to vypovídá jednoznačně o tom, kde se především odehrávala první třetina, že to bylo před hostujícím gólmanem Tomášem Fučíkem. Tady právě teď končí první třetina a Pardubice po ní vedou nad celkem Tychy 3-0. Z Pardubic Otaku Tvirt, Radiožurnál.
1: No a v 18 hodin a 32 minut zase můžeme zamířit na tenis. Hrají se teď aktuálně dva zápasy s českou účastí ve druhých kolech dvouher. A tak jdeme za Davidem Prouzou.
3: Kateřina Siniaková se teď podržela servis po druhé ve druhém setu, skóre 2-2, takže vyrovnaná část a možná nejvyrovnanější část celého utkání. Připomínám ztracený první set Kateřiny Siniakové 2-6 v souboji s Japonkou Osakovou, s tenistkou, která vyhrála 4x Grand Slamový titul v singlu. Kateřina Siniaková také mnohokrát ovládla Grand Slam, ale je většinou ve čtyřhře, většinou času nebo také jeden v mixu na Wimbledonu. Teď se ale v singlu snaží o postup do třetího kola, ale má to těžké. Na returnu proti servírující Osakové to není žádná legrace, obzvlášť když se Japonka trefí do svého prvního pokusu, tak to nepostrádá ani rychlost, ani přesnost a zkrátka se reaguje velmi složitě na tyhle pokusy. Dalibor Svrčina mezi tím statečně bojuje s Lucianem Darderem, nasazenou 21, ztratil sice první set 3-6, ve druhém se ale dokázal vrátit ze stavu 2-4 na aktuálních 4-4, takže stále ještě Dalibor Svrčina ve hře. Teď Kateřina Siniaková se snaží vydřít tuhle výměnu v souboji s Naomi Osakovou a to se jí povedlo i s přispěním jednoho nečistě trefeného úderu, za který se Siniaková omlouvá 2-2, 15-15, ale teď Kateřina Siniaková velmi dobře ustála tlak od Osakové a pak sama přepla do útoku a zahrála krásně do protipohybu Osakové. Ta už po několikáté sportovně tleská dobrým úderům Kateřiny Siniakové. Hezké gesto od Japonky 2-2 a 15-15. Osaková podává na Kateřinu Siniakovou a zase to eso, parádní trefa. Tohle se opravdu složitě čte a ještě hůře vybírá servis, který má prostě všechno, co potřebuje a Kateřina Siniaková, byť je znamenitou returnující tenistkou, tak tady je absolutně bez šance. 30-15 pro Japonku, další servis od Osakové už není tak úspěšný, skončil v síti a to bych ještě řekl, že hodně pod páskou, takže v tuhle chvíli má Kateřina Siniaková zase možnost třeba srovnat na 30-30, protože zvládne tu následující výměnu, ale bohužel druhému podání dala Osaková velkou rotaci, kterou Kateřina Siniaková nezvládla zkrotit, takže je to 40-15 pro Naomi Osakovou, která může za malou chvíli si v přestávce sednout s vědomím, že vede 6-2 a 3-2 ve druhém. Servis Osakové zase ven z kurtu, teď o trochu delší. Rozsvítily se opět sloupky, které mají tuhle funkci na centrálním kurtu a také na kurtu Louise Armstronga. Jinde to není, ale je to spíše signál pro diváky, možná také pro tenisty, kteří třeba by neslyšeli zahlášení aut. V tuhle chvíli to ale slyší Kateřina Siniaková po svém forehandu. Osaková z Japonska vede nad Češkou 6-2 a 3-2.
1: Říká David Prouza z tenisového US Open. A teď dobrá cyklistická zpráva. Matyáš Vacek po triumfu v úvodní časovce vyhrál i druhou etapu závodu ZLM Tour v Nizozemsku. Po 10. triumfu v profesionální kariéře zvýšil jezdec elitní stáje Lidl Trek náskok v čele průběžné klasifikace podniku, který patří do třetí nejvyšší kategorie v kalendáři UCI, tedy cyklistické federace. Na 45 sekund 24-letý Vacek vyhrál v závěru 193,5 km dlouhé etapy Spurt dvojce uprchlíků z 12 člené čelní skupinky, a to před domácím Timem van Dijkem. 9 sekund za nejlepší dvojicí pak dorazili další nizozemští jezdci Dani van Poppel a David Dekker. Závod, který vede výhradně po rovinatých silnicích, ono také totiž v Nizozemsku najít kopcovitý terén je hodně složité, skončí v neděli, a to ve Waalwijku. Vacek usiluje o svoje premiérové prvenství v jakémkoliv etapovém závodu na profesionální úrovni. No a teď pojďme zase na chvíli na hokej. Z těch dvou zápasů, které sledujeme v živých vstupech, se hraje jenom ten plzeňský, druhá třetina, Plzeň Regle a Vladislav Janouškovec.
2: 32. minuta, Plzeň Regle 0-0, naštěstí musím teď říci, protože šikovný švédský útočník Leon Bristedt teď vyzkoušel domácího golmana Nika Malíka, hezky tam zamíchal kotoučem v pravém kruhu, no a Nik Malík byl připraven, takže individuální akce Leona Bristeda teď nezměnila skóre. Střídání na obou stranách, jak se zdá, 8 minut 42 sekund se ještě bude hrát druhá třetina, Plzeň Regle 0-0, vazování teď po levici domácího golmana. Albin Sundsvik v dresu Regle byl úspěšnější a znovu u kotouče zmíněný útočník Bristedt. Přidávka na modrou čáru, teď se plzeňští už ale osvobodí. Letní posila Čech dává Filipovi. Filip posílá do rohu útočného pásma ten kotouč, kde je znovu Čech, jestli jsem dobře viděl. Teď ale Čech tam v souboji právě s zmíněným Bristedem. Přidávka na modrou čáru, teď nabídka na tač, ještě jedna dorážka, ale ta nedoletěla ke golmanu Holmovi a hokejisté Regle teď vyhazují do plzeňského obraného pásma. Tam už je zase Aleš Čech, předává na McFarstna, tenhle Kanaďan ale nedokázal svou přihrávkou najít nikoho v plzeňském dresu a kotouč teď končí a mizí na střídačce švédského Regle. 8 minut a 2 sekundy do konce druhé třetiny, stále bezbrankové skóre v tomhle úvodním zápase Ligy mistrů. Bude se vazovat ve středním pásmu blíže tomu plzeňskému obranému. No a v plzeňském dresu teď je navazování nová tvář, Richard Žemlička, znamená to, že na ledě čtvrtá plzeňská formace, tam je kromě Ivo Sedláčka a Richarda Žemličky také další plzeňský novic, nebo spíše navrátilec Adam Titlbach. Teď pozor, backendové zakončení, které míří těsně vedle branky Nika Malíka. Pak už ale hraje Sedláček, zadovka, která byla tak trošku naslepo, ale vyšla. Teď je to Žemlička, který překročil modrou čáru, Richard Žemlička pálí a golman Holm tam zvedl vyrážečku, odražený kotouč mají domácí, Sedláček posouvá na Titlbacha, ale přihrávka neprošla a tahle čtvrtá plzeňská řada se musí rychle vracet, tedy teď se musí vracet hlavně obránce Daniel Malák, dobře rozehrál, ale ta další přihrávka pouze odevzdala kotouč na švédské hokejky, 7 minut 20 sekund do konce druhé třetiny. Obrovská chyba Žemlička, je to, není to gól, ještě je možnost dorážet pro Richarda Žemličku, tak teď tam namazal jeden z obránců plzeňskému Novicovi a jméno Richard Žemlička mohlo svítit ve střelecké listině. První ránu chytil Arvid Holm a pak už se tam obránci švédského celku dokázali vrátit, ale myslím, že to byla zatím největší plzeňská gólová příležitost v tom dosavadním průběhu. Platí ale skóre nerozhodné 0-0 mezi Škodou a Regle, teď souboj o kotouč ve středním pásmu. Michal Teplý nahazuje do rohu tučného plzeňského za branku golmana Arvida Holma. A teď tedy na ledě znovu bratři Petmanové s Michalem Teplým, které doplňuje samozřejmě dvojice obránců. Je tam kapitán Jakub Jeřábek teď jako poslední, ale švédský celek s tou rozehrávkou stále otálí. Až teď vyjeli hosté spoza a branky golmana Holma. Přihrávka do středního pásma. Dehán se tam ke kotouči nedostane. Jeřábek se musí vracet a také jeho parťák obránce Chromiak, ale píská se teď zakázané uvolnění a hazovat by se mělo tedy před golmanem Arvidem Holmem. Ten se na to dostatečně na občerství napije a bude určitě koncentrovaný na tohle hazování. 6 minut a 21 sekund do konce druhé třetiny. Škoda Plzeň, Regle Angerholm 0-0, Buli po levici golmana Holma. A plzeňští tam teď zase pošlou čerstvé síly, na modré připraven pálit obránce Čech, ale počítám tam hráče Regle, jejich tam o jednoho více a tak se to v hazování ještě trošku pozdrží. Chris Lavance na něm uspěl, předává Rohlíkovi, Rohlík na Robertsna, Robertson na Aleše Čecha, Aleš Čech pálí, teď srazil masku golmana Holma, kde je kotouč? Aleš Čech tam reklamuje, že je v brance. Ano, a bude se zkoumat video, takže 6 minut a 13 sekund před koncem druhé třetiny. Věřme, že se poprvé měnilo skóre na plzeňském stadionu, protože pokud se tak stalo, tak domácí povedou 1-0 a už to tady svítí na té kostce nad ledovou plochou. Aleš Čech hraje velmi dobrý zápas zatím a teď ho možná korunoval gólem. On trefil do masky golmana Holma a je možné, že ten kotouč se právě od masky odrazil za brankovou čáru. Tak uvidíme, co uvidí a ukážou rozhodčí tohoto duelu.
1: Tak než se to všechno prozkoumá, tak pojďme zase pro aktuální výsledky z průběhu tedy zápasů Dalibora Svrčiny v mužské dvouhře a Kateřiny Siňakové v ženské dvouhře. Ve druhém kole US Open dostaneme ty informace od Davida Prouzy.
3: Dalibor Svrčina dotáhl druhý set s Italem Darderem do stavu 5-5, první ztratil 3-6, teď servíruje, ale bohužel také při skóre 0-30, takže Luciano Darderi v tuhle chvíli dva míčky od toho, aby odskočil do vedení 6-5 s možností doservírování druhého setu. Dalibor Svrčina určitě ve druhém setu lepší a teď to potvrzuje na síti, krásný náběh a pak naprosto nekompromisní backendový volej. Pokud se bavíme o nekompromisních úderech, tak také musíme zmínit Naomi Osakovou, která předvedla před pár okamžiky opravdu neskutečnou kombinaci, kterou nakonec završila vítězným balónem. Kateřina Siňáková běhala po celém kurtu, zprava, doleva, dopředu, dozadu, všechno stihla vybrat až na ten poslední úder a i proto si ztratila své podání. Poprvé ve druhém setu, ale znamená to, že prohrává s Osakovou 2-4, první set prohrála 2-6 a dost možná se blíží.
1: A my se vracíme do Plzně, protože Vladislav Janouškovec už by mohl pomalu vědět, jestli vedoucí gól Plzně na úvod hokejové ligy mistrů proti švédskému bude platit.
2: Ano, ta výzva fanoušků, ukaž gól, jste dočkala kladné odpovědi a myslím, že to byl Daniel Pražák, který ukázal, že to byl gól. A tak tedy Škoda Plzeň Regle 1-0. To platí ve 34. minutě utkání. Kurt Robertson tam našel v levém kruhu spoluhráče Čecha. No a tenhle ten novic, který přišel z Mladé Boleslavy, tedy obránce Aleš Čech, sestřelil masku golmana Holma. Kuriozní gól. Kotouč se dostal nějakým způsobem za brankovou čáru. Byť golman Holm tam se ještě ohnal, snažil se ten kotouč přikrýt, no ale v každém případě Aleš Čech prvním střelcem Plzně při její první účasti po 7 letech v Lize mistrů. A tak teď dobře rozehraný zápas pro svěřence Jiřího Vébra. Teď je vyhrané vazování celku Regle. Musí se tam ovšem Ludvík Klesen vrátit až za vlastního brankáře, ten už tedy čisté konto neudrží, mluvím o Arvidu Holmovi. Plzeň při chuti, Katič se tam nabízí před brankou, ale zatím nedostal přihrávku. Teď McPherson pálí, ještě dodáška, gól! Tak i další posila skóruje, no tak to je skvělý vstup tohoto obra v plzeňském útoku. Kanaďan Daniel Katič, Kanaďan s chorvatskými předky, teď dává gól na 2-0, jeden z hráčů Regle tam zůstává ležet před brankovištěm. Přiznám se, že jsem neviděl, jestli tam nedošlo k nějakému nedovolenému zákroku, ale Katič dokázal, proč ho vlastně Škoda Plzeň brala byť hrál až tu třetí nejvyšší soutěž v Zámoří, tak teď ukázal důraz na hranici brankoviště před golmanem Holmem a usměrnil tam ten kotouč za jeho záda. Ještě tam byl připraven dorážet i Chris Lalancet a 5 minut a 52 sekund před koncem úvodního dějství, tedy 2-0 vede Škoda Plzeň nad Regle. Dany Katič tedy autorem gólu a prosazuje se i druhá plzeňská posila, letní, nová letní tvář, řekněme. Teď tedy další buly ve středovém kruhu, zraněný hráč Regle už doprovozen na střídačku, ano, gól by měl platit, tam žádný faul nebyl, nebo nebyl spatřen rozhodčími, a tak už je připraveno další buly, Matyáš Filip a proti němu kapitán Regle Anton Bengtsson, 2-0, vede Škoda Plzeň po dvou trefách v rychlém sledu, které dělilo opravdu jenom několik sekund, nejprve skóroval Aleš Čech v čase 13:47, no a teď tedy nějakých pár desítek sekund později gól na 2-0, Dany Katič se, nebo Katič se prosadil, on má chorvatské předky a říkal nám, že je možná výslovnost jak americká. Pozor, ale teď odpověď, Malík pouze vyráží, tam je připraven ještě Bengtsson na dorážku, ale nedokázal už ten kotouč usměrnit za záda Nika Malíka, plzeňský golman, tak drží čisté konto, takže ještě k té posile buď Dany Katič anebo Daniel Dany Katič, obě ty výslovnosti údajně jsou správné u tohohle vytáhlé útočí Škody Plzeň. Teď rozehrávka Regle na modré čáře, ale zastavená, zdvojená plzeňskými zadáky, když on to byl Dominik Simon, který tam pomohl Danielu Malákovi. Teď ale druhý z obránců Mereško, nepřesná rozehrávka, tohle neprošlo na Matyáše Filipa a tak musí být domácí ve střehu za brankou bojovat o kotouč. Teď pozor, obránce Regle Klormen, který bude střílet možná nebo přihrávat. Odražený kotouč už tam sbírá jeho spoluhráč Sundsvik. Teď takový souvislejší nápor. Regle Malík vyráží do rohu ten kotouč. Plzeňská pětice evidentně unavená. Teď si tam ještě sjel k pravé tyči Daniel Zár, ale také nedokázal překonat Nika Malíka. Další, kdo se snaží získat ten kotouč, je Bristet, ale pokončí v ochranné síti 4 minuty 38 sekund před koncem druhé třetiny. Komerční přestávka, Škoda Plzeň vede nad Regle 2-0. Teď tady bude následovat úprava.
1: Byly to rušné minuty a potěšili samozřejmě fanoušky plzeňského hokeje. Připomínám, že po první třetině Pardubice nad polskými Tychami vedou dokonce 3-0. No a v 15. minutě druhé třetiny Liberec znovu prohrává na severu Evropy ve Finsku s Taparou, tentokrát 1-2. V závěru první třetiny liberečtí dokázali srovnat, tak věřme, že se jim to povede i v té třetině druhé. No a ještě také připomeňme výsledky ve světovém poháru ve vodním slalomu na olympijské trati ve Versi Márnce. Čechům zvlášť moc tedy nedařilo v dnešních kajakářských závodech. Mistr světa Jakub Krejčí, ten vypadl hned v kvalifikaci, brzo minul jednu z branek, v závěru po další chybě už to trochu vzdal a dojel prakticky rovně do cíle, takže dohromady z toho byly 4 50-sekundové penalizace za neprojetí branek a úplně poslední 78. místo. Z kvalifikace se nedostal ani Jiří Prskavec a ve finále byl tedy z českých reprezentantů jen Vít Přindiš a ten obsadil 7. místo. Se 4 trestnými sekundami ztratil 7 sekund a 36 setin na vítězného Itala Giovanniho De Genara a z českých 3 kajakářek byla ve finále také jenom jediná. Sítem kvalifikace neprošly Bára Galušková, Amálie Hilgertová a Kateřina Beková. Ta skončila na 8. místě mezi, tedy pardon, na 10. místě při triumfu australské hvězdy Jessica Foxové. No a co nového zase na tenise, kde sleduje David Prouza na US Open na posledním Grand Slamu sezony. Ve druhém kole mužské dvouhry Dalibora Svrčinu proti Lucianu Darderim, Italovi, a v ženské dvouhře Kateřinu Siňakovou, jejíž soupeřkou je Naomi Osakaová, slavná Japonka.
3: Dalibor Svrčina v souboji s Italem Darderim prohrál první set 3-6, v tom druhém ale vede 6-5. Ital na servisu vede 30-15, ale Svrčina určitě hraje teď nejlepší část tohoto zápasu v nejlepší formě a zlepšila se i Kateřina Siňáková, ta byla break dole ve druhém setu, první ztratila 2-6, teď ale snížila na 3-4, po přestávce půjde sama servírovat a poprvé sebrala podání Naomi Osakové, hraje se na centrálním kurtu Artura Eše, docela obstojně zaplněném i s ohledem na to, že Osaková je takovou velkou globální hvězdou a její portrét tady třeba loni pokukoval na návštěvníky New Yorkského centra ze všech různých billboardů, objevil se třeba i na Times Square, takže zápas, který má dobrou atmosféru a teď má také dobré skóre, protože Siniaková sice prohrává, ale jenom 3-4, chystá se na servis, mezitím Dalibor Svrčina by rád pomýšlel na potenciální setball, protože Dardery servíruje, je to 30-30, ale Svrčina vede 6-5, teď přes druhé podání Itala, ale bohužel Dalibor Svrčina dostal servis na tělo a než si stihl ustoupit, tak už ten balonek hrál v podstatě z břicha a ten tenisák skončil pod páskou, takže gamble pro Darderyho, ale stále Dalibor Svrčina v relativně dobré pozici, které může aspirovat na zisk druhé sady. Tu první ztratil 3-6, ve druhé vede 6-5, ale teď 40-30 pro Itala Darderyho. Ty gemy se vyrovnávají, v podstatě od začátku to tak bylo, byť ten první set vypadá celkem jednoznačně, ale i v něm to bylo hodně vyrovnané. Teď Dalibor Svrčina dává parádní return z forehandu po lajně, zamázl to opravdu prvotřídně, schoda 6-5 pro Svrčinu. Doplním nebo dokončím tu teorii. Opravdu je to celé o tom, jak jednomu či druhému tenistovi vyjdou ty klíčové dva body třeba v tom jednom gemu, tak aby poskládali lépe hry dohromady. Tentokrát Dalibor Svrčina je ve druhém setu o poznání napřed, o krok blíže zisku druhé sady, ale teď Dardery reaguje perfektně. Všiml si, že Dalibor Svrčina z obrany byl hodně schovaný za základní lineou a zahrál šikovný stopbal, na který Dalibor Svrčina vůbec nestihl zareagovat. Mezitím horší zprávy z centrálního dvorce. Kateřina Siniaková sice snížila na 3-4, prolomila servis Osakové, ale následně při svém vlastním podání prohrává hned 0-30. Teď se sice snaží Osakovou udržet ve výměně v tom smyslu, že se brání jejím útokům, ale nepovedlo se. Japonka má bohužel 3 breakboly, takže veškerá ta snaha přichází trochu vniveč Kateřiny Siniakové, která se dostala na stav 3-4. Teď to zase může být 3-5. Mezitím Dardery z Itálie servíruje na Svrčinu, prohrává 5-6 v druhém setu, ten první získal nad Čechem 6-3 a teď má také Dardery gamble, může dotáhnout tenhle zápas do zkrácené hry, neboli do tiebreaku. Dalibor Svrčina se zase snaží udělat všechno pro to, aby se tiebreak nehrál a dělá maximum možného a teď předvádí skvělou kombinaci forehandového útoku a backhandového voleje. Po forehandu se dostal k sítě a zahrál naprosto ideální volej, také je potřeba říci, že Dardery pod tlakem mu to krásně nahrál do té optimální výšky, někde lehce nad ramenem, tak aby mohl Svrčina být dolů, ale zároveň mít kontrolu, takže je to opět schoda a pořád je to o 2-15, které teď potřebuje Dalibor Svrčina získat, aby získal také druhý set. Velká rána Darderyho, ale Svrčina jí dokázal vystihnout, přečíst, teď je pod tlakem, ale drží se v té výměně. Dardery opět zkracuje hru, tohle je velká paráda, kterou Ital trefil, ale Svrčina to ještě doběhl, teď bude smečovat a je to vítězná smeč Dalibora Svrčiny. Senzační výkon, teď zejména po fyzické stránce předvedl Dalibor Svrčina, tenista, který hraje po druhé v kariéře ve druhém kole na Grand Slamu a teď se mu to tedy povedlo všechno poskládat tak, jak by chtěl, tak, jak to potřeboval. Skvěle doběhl ten kraťas a následně zahrál smeč, protože Darderyho lob nebyl úplně dobrý, nicméně to nesnižuje zásluhy a výkon Dalibora Svrčiny, který má setball, vede 6-5 ve druhém setu nad Lucianem Darderym nasazenou 21. Ital zahajuje tuhle výměnu chybou zleva, takže přes druhé podání a to by mohlo být opravdu velice zajímavé pro Dalibora Svrčinu. Pokud zvládne tuhle výměnu, srovná na 1-1 na sety, ale to by teď nesměl chybovat z backendu po čáře. Tenhle zápas je hodně vyrovnaný, nebo začal být hodně vyrovnaný, konkrétně druhý set, tam to platí úplně nejvíc. Teď Dalibor Svrčina musí ještě chvilku počkat, Dardery si vyměnil raketu v průběhu gemu, ale nešel ke své lavici, ale šel na tribunu ke svému trenérskému týmu, dostal raketu a bude podávat teď tedy s tou novou. Zajímavé ozvláštnění, obvykle si tenisté opravdu chodí do svého begu, ale v tuhle chvíli je to tedy takhle vyřešené od Darderyho, nicméně Italovi to pomohlo. Nová raketa, dobrý servis a gamble. Luciano Dardery má gamble na 6-6, Dalibor Svrčina se zlepšil, v aktuálně vede 6-5 ve druhém setu, první ztratil 3-6, ale vyrovnaný zápas, to je teď na kurtu číslo 12 mezi českým a italským tenistou. O trochu méně vyrovnané je to na centrálním dvorci Artura Eše, kde Kateřina Siniaková bojuje s Naomi Osakovou, 14-násobnou grandslamovou šampionkou v singlu, ale ztrácí 2-6 a 3-5. Při servisu Osakové teď vede už 30-0 po perfektním úderu z backendu křížem, ale je to stále Japonka, která je o trochu blíž. Nicméně nás zajímá teď také Dalibor Svrčina, který se snaží v tiebreaku, respektive ještě při servisu Darderyho srovnat na 40-40, to se mu povedlo. Můžete poslouchat dál přímé přenosy na radiožurnálu Sport v New Yorku. David Brouza, radiožurnál. A můžeme na radiožurnálu Sport pokračovat ve snažení Luciana Darderyho, který teď v souboji se s Daliborem Svrčinou hraje 40-40 přes servis. Je to schoda, ale 6-5 vede český reprezentant, který ztratil první set, ale v tom druhém je blízko. Blizoučku tomu, aby ho získal sám. Potřebuje 2-15. Je to schoda. Luciano Dardery podává přes druhý servis na Dalibora Svrčinu, který je připraven u základní čáry. Teď se posunul o poznání blíže. Zkusí z backendu zaútočit, daří se mu to, ale Dardery odráží první útok a následně Dalibor Svrčina ve snaze o obíhaný forehand chybuje. Takže je to gameball pro Itala. Mezitím Kateřina Siniaková zase trošku lepší pozice, 2-6-3-5, to stále platí v souboji s Osakovou, ale také 40-15. Při podání Japonky, tak Kateřina Siniaková se ještě drží ve hře o postup do třetího kola, byť je od něj o poznání dále, nežli Naomi Osaková. Dalibor Svrčina, ten bojuje s Lucianem Darderym, vy o tom slyšíte na radiožurnálu Sport, aktuálně v přímém přenosu, přímo z New Yorku, servis Darderyho do forehandu Svrčiny, který reaguje skvělým útokem, pak přepíná backendový crossový úder, kterému ale chyběla přesnost. Takže uvidíme tiebreak. Tady na kurtu číslo 12 mezi Daliborem Svrčinou a Lucianem Darderym, který začne za několik málo okamžiků. Mezitím Kateřina Siniaková stále ve velkém boji s Naomi Osakovou ztrácí aktuálně 2-6 a 4-5.
1: No a než tedy se rozběhne ten tiebreak, tak zase se budeme věnovat na radiožurnálu Sport v 18:56 hokejovým zápasům, a to z dobrého důvodu. Blíží se úplný závěr druhé třetiny mezi Plzní a Regle, takže nejprve pojďme za Vladislavem Janouškovcem.
2: 4,7 sekundy do konce druhé třetiny, Plzeň Regle 2-0, mírná komplikace teď pro domácí, vyloučen Ondřej Rohlík, takže následovat bude druhá přesilová hra švédského týmu v tomhle utkání. Teď ještě si tam něco vysvětluje kapitán Bengtsson s hlavním rozhodčím, ale v každém případě Bully před Nikem Malíkem, takže ještě hosté dostanou příležitost skorigovat to průběžně skóre nepříznivé z jejich pohledu 0-2. Připomínám, že se trefili Aleš Čech a také Dany Katič v rozmezí 21 sekund. Pak ale také přišla velká šance hostů. Byl to Dehán, Calvin Dehán, který trefil tyčku, ale ještě také Plzeň mohla přidat třetí gól po individuální akci Krise Lalanceta. Takže Bully po pravici Nika Malíka, právě kapitán Bengtsson, proti němu Matyáš Filip. Něco se tam nelíbí čárovým rozhodčím. Takže bude změna na vhazování, půjde tam Dominik Simon, ne, zůstává Matyáš Filip. Naopak od toho bodu pro vhazování tentokrát vyloučen Bengtsson. Toho nahrazuje Bristet. A na Bully uspěli domácí, což je dobrá zpráva pro plzeňské hokejisty, kteří vyhazují kotouč do středního pásma. Po dvou třetinách škoda Plzeň, Rögle Angerholm zatím tedy 2-0. A hokejisté už míří do kabin. Samozřejmě v závěrečném dějství ještě Švédové, nebo do závěrečného dějství švédský celek vstoupí s přesilovou hrou.
1: Budeme také samozřejmě u toho i ve třetí třetině s Ladislavem Janouškovcem v utkání Plzeň Regle. Teď pojďme zase do Pardubic. Český mistr zatím v první třetině tedy jasně plnil roli favorita proti polským Tychám. Dali jim 3 góly. Jak vypadal začátek druhé třetiny, to se teď dozvíte od Otigu Twirta.
0: Vypadal v podobném duchu, jako byla ta první třetina. Pardubice to vedení dokázali navýšit na 4-0. Teď ve velké šanci Roman Červenka dává tyč, která zastavuje jeho pokus, konkrétně je to levá tyč Fučíkovy branky, který ale teďka bez hokejky. Dobře, tam pardubičtí dokázali Červenku najít nabrusleného, nikdo ho z polských hráčů nedokázal dojet a bránit, ale Červenka v této vyložené situaci selhal. Ještě jeden střelecký pokus a ten míří do ochranné sítě. Pardubice vedou 4-0, Jakim Kondelík si připsal druhý gól v tomto utkání v čase 21:34, poté co dokázal puk odrazit o záda golmana Fučíka právě do polské branky. Stalo se tak počtaté a před malou chvíli další obrovská šance Romana Červenky, který v tomto utkání už zaznamenal 2 asistence. 2 body má třeba i Matěj Stránský, za 1+1 2 asistence má i Tomáš Nosek. Takže ten útok pardubicím funguje a polský celek skutečně si s tím českým mistrovským týmem opravdu neví rady. Další velká šance, kterou tam měl Smejkal, který tam bojoval na hranici brankoviště. Teď se pardubičtí musí dostat až ke svému golmanovi, kam puk doklouzal, ale puk mají pod kontrolou a budou dál útočit. 25. minuta a platí Pardubice Tychy 4-0.
1: No a dramatické koncovky hned dvou zápasů s českou účastí, tedy respektive zápasů druhých setů zápasů ve druhém kole, sleduje na tenisovém US Open David Prouza.
3: Tiebreak druhého setu mezi Daliborem Svrčinou a Lucianem Darderym už začal a je to příjemné skóre pro českého reprezentanta a také pro české fanoušky, kterých tu pár je také. 4-1 vede Dalibor Svrčina nad Darderym, to znamená jeden minibreak získal, sám pak potvrdil na svém podání dva bodíky. Kateřina Siniaková na centrálním kurtu v souboji s Naomi Osakovou také statečně vzduruje své slavné soupeřce. Je to 4-5 z pohledu Češky a 30-30 podává Kateřina Siniaková, ale už také musíme zmínit, že řadu servisových gemů Kateřina Siniaková v tomhle utkání nezvládla, takže je to stále nepříjemný moment, byť je to vlastně relativně vyrovnaný průběh druhého setu. Mezitím Dalibor Svrčina vybojoval další bodík, dostal se do vedení 5-1 a krátká přestávka teď na dvorci číslo 12. Svrčina opět ukazuje, že fyzicky je perfektně připravený, je dostatečně včas u těch zkrácených balónů od Darderyho, teď poslal krásný prohospodel Itala, může opravdu srovnat na 1-1 a začít tenhle zápas de facto znovu od nuly. 5-1 v tiebreaku pro Svrčinu a 40-30 pro Kateřinu Siniakovou v souboji s někdejší světovou jedničkou Naomi Osakovou, která vede 5-4, také 1-0 na sety nad Kateřinou Siniakovou, ale pořád ještě je o co hrát. Češka stále ve hře, byť už byla break dole ve druhém setu, tak nakonec stále ještě má o co hrát a o to víc, když teď srovnává na 5-5. Můžeme se opět soustředit primárně na tiebreak na kurtu číslo 12, Svrčina versus Dardery, tedy hráč číslo 21 na sazený v pavouku Dalibor Svrčina 5-2 a k tomu dva servisy. V ideálním světě, s ideálním scénářem by to teď Dalibor Svrčina doservíroval do zdárného konce. Tak snad se to podaří. Servis na téčko Darderymu do forehandu, ten ale přečetl dobře ten směr, takže může sám teď se pokoušet o útok, ale hraje krátké údery, takže Svrčina teď sám může pomýšlet na to, že by trochu změnil rytmus a začal sám útočit. Opatrnější údery teď od obou tenistů. Svrčina podsekává se spodní rotací, následně Dardery dělá to samé, Svrčina znovu spodní rotace a tentokrát už neúspěšná. Takže první mráček na tom rozsvíceném newyorském nebi. 5-3 pro Dalibora Svrčinu, ale stále to je ještě s jedním breakem. Stále to ještě může Dalibor Svrčina v klidu dohrát do konce. Potřebuje ale teď si ideálně pomoci dobrým prvním podáním. Mezitím souboj Siniakové s Osakovou už za stavu 5-5 rozehraný další gem. 15-0 pro Češku při podání Kateřiny, při podání Naomi Osakové. Takže Kateřina Siniaková více než ve hře. O zisk druhého setu teď jen aktuálně o trošičku blíže do konce. 5-3 Dalibor Svrčina v tiebreaku, ale nepomáhá si prvním podáním zprava. Tedy nemusí returnovat, protože servis zastavila síť Dalibora Svrčiny a tak teď už jenom přes druhé podání bude český reprezentant servírovat, podávat. Tohle bylo opatrné, tohle bylo špatné podání. No, rychle zapomenout na tuhle věc, která se Svrčinovi přihodila. Čech stále vede 5-4, ale už je to jenom obod a všechny breaky jsou pryč. Dalibor Svrčina promrhal krásnou příležitost k tomu, jak získat druhý set a teď sice stále vede, ale Dardery půjde dvakrát podávat a pokud nepředvede něco podobného jako Dalibor Svrčina, tak si trochu myslím, že v tuhle chvíli je takzvaně více na koni, protože se dokázal vrátit zpátky do zápasu. Servis mu docela chodí v tomhle zápase, ale také on umí dělat chyby z prvního podání. To předvedl právě teď. Dalibor Svrčina se teď pokusí přes return třeba odskočit do vedení 6-4 a nemusí totiž, protože i Dardery dává dvojchybu. Tady sice s dopomocí pásky a těsný out, ale out to je, dvojchyba také, takže jsou tu setboly pro Dalibora Svrčinu. Český reprezentant blízko blizoučko k tomu, aby srovnal na 1-1 na sety. Další bomba Darderyho, opět nepřesná, opět o pár centimetrů. Za maličkou chvíli se bude hrát znovu. Je sběračka míčků, musela rychle doprostřed kurtu, teď už je pryč, hraje se, Svrčina dokázal zreternovat druhé podání v pořádku, pak ale hraje dlouhý backhand. Úplně mu to ale vadit nemusí, protože má další setball a ještě bude podávat. A vy o tom slyšíte také ve vysílání Radiožurnálu. Dalibor Svrčina v tiebreaku vede 6-5 nad Lucianem Darderym v tiebreaku druhého setu a podává, má tedy setball. Kateřina Siniaková za stavu 5-5 ve druhém vede 40-30 nad servírující Osakovou. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál. Dalibor Svrčina servis, přibližuje se k síti a je to proměněný setball. Dalibor Svrčina dokázal získat první set v tiebreaku. Parádní práce od českého reprezentanta. 6-3 vyhrál první set Luciano Dardery, ten druhý v tiebreaku Dalibor Svrčina 7-6.
1: Takže povedený druhý set českého tenisty, bude o tenisu důvod mluvit dál a dál během dnešního večera, protože Kateřina Siňaková tedy také bojuje dál s Naomi Osakaovou. Navíc už se rozběhly zápas Marie Bouskové s Harriet Dartovou, kde tedy proti Britce by měla být česká nasazená 25. turnaje favoritkou, ale ještě později půjdou do hry také Jakub Menčík proti Rakušanovi z kvalifikace Rodionovovi, a to tedy jako se 17. nasazený, takže tady o favoritovi by nemělo být pochyb. No a nakonec ještě Nikola Bartuňková bude hrát také dál svůj zápas ve druhém kole, a to s Taťanou Mariovou, s německou tenistkou. Pojďme teď zase zpátky na chvíli na hokej. Aktuálně pardubičtí hokejisté hrají zápas v Lize mistrů, druhou třetinu proti polským Tychám. Duel sleduje Otaku Tvirt.
0: Blíží se pomalu polovina zápasu, konkrétně je to 29. minuta, teď se Pardubice dostali do postavení mimo hru, ale stále jsou v klidu a v pohodě, protože vedou 4-0. Před malou chvílí měli ještě přesilovou hru při vyloučení Brika, který byl vyloučený za podrážení, kterým se provinil na Tomáši Noskovi. Pardubice tuto přesilovku využít nedokázali, ale další šance jsme tady viděli, ať už to byl právě třeba Tomáš Nosek, který mířil do odkryté branky, ale Fučík na poslední chvíli vyrazil, a nebo už zmiňovaný nájezd Romana Červenky, který se dostal za polskou obranu a sám mířil na hostujícího brankáře, ale trefil jenom pravou tyč, takže stále je to mezi Pardubicemi a celkem Tychy 4-0. Teď po delší době hosté v útočné třetině, ale když už vystřelí na branku, tak nedokáží zamířit mezi tři tyče. Ty střely létají opravdu hodně mimo. Těch střeleckých pokusů, při kterých musel golman Suban zasahovat, je opravdové minimum. Konkrétně jsou dva. Oba dva zaznamenali hosté v té první třetině. Znamená to tedy, že za 8¾ minuty ve třetině druhé ještě ani jednou nemířili mezi tři tyče. A proto Pardubice v klidu mohou vést 4-0. A jen díky Fučíkovi, který podává vynikající výkon v rámci hostujícího celku, to je jenom o 4 góly, protože další minimálně 3-4 velké, obrovské tytové šance dokázal zlikvidovat. Teď hazování před Subenem, vyhrávají ho hosté, kombinují a snaží se dostat před do předbrankového prostoru. Komorský tam bojuje o ten kotouč, ale nepodařilo se mu to, ještě se k tomu puku vrací, ale pardubická defenziva dokázala pokrýt tuto situaci. Tomáš získává ten kotouč pro sebe a pardubiští budou rozehrávat přes Ludviga. Ten volil dlouhou přihrávku, Gazda se dostal na pozici falešného útočníka a teď tam parádním způsobem dokázal před brankou najít Smejkala, který ale nedokázal zakončit. Šík si připsal další dobrý a důležitý zákrok, pardubice stále v útočné třetině. Souza polskou brankou nahazují směrem k modré čáře, kde má napřaženo, Gazda vypálil, ale tentokrát tři tyče minul. Pardubice stále v tlaku, Nosek se tam snažil protlačit z bezprostřední blízkosti, ten puk Smejkal ho sbírá, Pardubice drží stále útočné pásmo a svírají svého soupeře. Poláci to teď mají na střídačku dál, takže pro ně je to ještě mnohem složitější situace. Teď Válek tam naskočil ze střídačky, ale ta jeho střela neměla přesnost. Takže teď v polovině zápasu, konkrétně ve 30. minutě, tedy platí, že Pardubice vedou nad Tychami poměrem 4-0.
1: No a my se zase na Radiožurnálu Sport v 19 hodin a téměř 8 minut vrátíme na tenis, protože potom, co Dalibor Svrčina vyhrál druhý set proti Italovi Darderymu, je blízko zisku druhého setu v utkání s Naomi Osakovou ve druhém kole ženské dvouhry také Kateřina Siňaková, takže slovo má David Prouza.
3: Dva faktory, proč Kateřina Siňaková teď vede 6-5. Za prvé to, že stále drží svou hru na podobné úrovni, a za druhé, že Naomi Osaková trochu výkonnostně klesla, přidala hodně nevynucených chyb, ztratila už po několikáté svůj servis, i proto je to skóre takhle příjemné pro Kateřinu Siňakovou 6-5 a 30-15. Kateřina Siňaková na podání, kdo by to byl řekl, když to bylo 2-4 a také 2-6 v tom prvním setu. Češka se dokázala vrátit do zápasu a další nevynucená chyba Naomi Osakové znamená, že Kateřina Zajíňáková na centrálním kurtu Artura Eše má set boli a dokonce dva na zisk druhé sady poměrem 7-5. Parádní výkon teď od Kateřiny Zajíňákové, která, jak jsem říkal, zůstává konzistentní, sem tam zachybuje na podání, to jí provází celou kariéru, ale mezi hru má dobrou, na síti je znamenitá a má v tuhle chvíli ideální příležitost dostat ten zápas do rozhodující třetí sady, což samo o sobě už by bylo, troufnu se tvrdit, velkým úspěchem, ale pochopitelně Kateřina Zajíňáková by chtěla víc. Teď hraje přes druhé podání, výměna od základní čáry, to je věc, která teď Zajíňákové docela funguje v souboji s Osakovou, ale tentokrát Japonka posílá neskutečný projektil z forehandu po lajně. Logicky někdy prostě musí Naomi Osaková trefit ty své forehandy. Několikrát ten balon skončil v síti v posledních minutách. Tentokrát se do toho Osaková položila dobře, ale Kateřina Zajíňáková má ještě jeden setball. Servíruje zleva na Naomi Osakovou. Servíruje do backhandu Japonky, pak z forehandu zaútočí, je to na čáře, ještě že tak. Teď se Kateřina Zajíňáková přibližuje k síti a nemusí hrát volej, protože hraje forehandový vítězný krosový úder. Kateřina Zajíňáková sebrala set Naomi Osakové poměrem 7-5. Za malou chvíli začne sada rozhodující číslo 3. Mezitím začalo také utkání dartové z Velké Británie s Marií Bouskovou. Češka vede 3-1.
1: Takže dobré zprávy z New Yorku od Davida Prouzy. Dobré zprávy pro fanoušky pardubického hokeje. Zatím v dnešním vysílání radiožurnálu Sport měl Ota Gutwirt. Předpokládám, že není důvod na tom nic měnit. Utkání hokejové ligy mistrů a Ota Gutwirt.
0: Ani to nejmenší, 32. minuta, stále 4-brankový pohodlný náskok pro mistrovské Dynamo, které se po roce představuje v této mezinárodní soutěži a v úvodním duelu nad polským mistrem skutečně dominuje a přehrává ho prakticky po celou dobu zápasu, který jsme tu zatím sledovali, tedy těch odehraných 32 minut. Lukáš Sedlák na kotouči, kde jinde než v útočné třetině, předává Stránskému. Sedlák byl teď na modré čáře v pozici falešného beka, ale on nemá takovou ránu od modré, dává na červenku. Červenka už je před brankou, Sedlák si tam najížděl na nahrávku právě od svého parťáka, se kterým jim to tak skvěle fungovalo v té minulé sezóně. Postarali se mimo jiné i o ten mistrovský vítězný gól. Playoff jednoznačně patřilo této dvojici Sedlák Červenka. Teď jsou pardubické řady rozšířené o další tři skvělé borce, kteří přišli sem do Pardubic, ať už to je David Tomášek, Matěj Stránský nebo Tomáš Nosek. Jak Stránský, tak Nosek už se dokázali bodově v tomto zápasu prosadit a to máme zhruba jeho polovinu, kdy Pardubice vedou 4-0, takže není vyloučené, že ty body budou ještě přibývá. Tomáš Mosek právě teď na vhazování znovu v útočné třetině. Opravdu z velké části se hraje před polským brankářem, i když je českého úvodu. A nutno říci, že hostující golman Tomáš Fučík se opravdu dnes nenudí. Už musel zasahovat proti 25 střelám, zatímco Malcolm Suben má pouhé 3 zásahy ve 33. minutě. Teď hosté znovu jenom vyhazují a bude z toho znovu jenom zakázané uvolnění, takže žádné střídání, nic takového rozhodčí nepovolují a hra se vrací znovu před hostujícího golmana 7 minut a 28 sekund. Takový čas se ještě bude hrát ve druhé třetině. 4-0 je to pro pardubické Dynamo. Nosek znovu připravený na vhazování. Je tam skloněný Smejkal, který očekává, jestli Nosek čistě vyhraje. Bude to se mu nakonec nepovedlo. A tak hosté takovým obloučkem posílají ten kotouč, tak aby to nakonec už zakázané uvolnění nebylo a konečně mohli prostřídat. Už jsem zmiňoval, ve druhé třetině to samozřejmě na střídačku mají dál, takže je to přeci jenom o nějakých pár metrů dále. No ale vyzkouší si taky přesilovou hru z ojedinělé akce, která tam vypadala, že by mohla skončit nějakým zakončením, tak přišlo natlačení na mantinel od domácího Jiřího Smejkala a hosté tak poprvé v tomto zápasu po komerční přestávce budou hrát přesilovou hru, ale při
1: komerční přestávku využijeme, vrátíme se zase na tenis. Možná to teď bude trošičku klidnější ve vysílání radiožurnálu Sport, protože ty dramatické koncovky se tu v zápasech Dalibora Svrčiny a Kateřiny Zajíňákové máme za sebou. Ale David Prouza může zase říct něco víc, třeba o duelu Marie Bouskové s britkou Harriet Dartovou.
3: Dostáváme se k zápasu, ve kterém české jméno je favoritem. Marie Bousková v souboji s Harriet Dartovou vede 3-2 a má servis. Jde o souboj 25. nasazené, tedy Marie Bouskové s tenistkou, která není nasazenou. Tím pádem si můžete udělat obrázek o tom, že rozhodně nepatří do první 32 na světovém žebříčku. Harriet Dartová dokonce mimo první stovku. Ale samozřejmě žebříčkové postavení ještě nemusí nutně určovat to, jak celý ten zápas dopadne. Na každý pád Marie Bousková aktuálně vede 3-2 s breakem v zádech. Češka tady už kromě tenisového snažení si také zašla na Broadway po boku Lindy Noskové. Byly na představení z Harry Potter a prokleté dítě. I o tom jste mohli slyšet ve vysílání radiožurnálu Sport. A ještě jednu věc prásknu na Marie Bouskovou, která je prý obrovskou faninkou právě této filmové a knižní série. Má dokonce i kouzelnickou hluku a plášť. Tak třeba i o tom na radiožurnálu Sport se pobavíme s Marií Bouskovou po, věřme, vítězném zápase. Aktuálně Češka vede 3-2. No a sluší se připomenout také ty další dílčí výsledky, které teď vypadají velmi zajímavě. Dalibor Cvrčina získal druhý set v souboji s Italem Darderim v tiebreaku. Vyhrál 7-5. První set ztratil 3-6. Ten třetí začal před maličkou chvílí. Zahájil ho na podání Dardery a vede 40-15. Kateřina Siniaková po zisku druhé sady v souboji s Naomi Osakovou stále čeká, protože její soupeřka zmizela v útrobách stadionu Artura Eše a už to tedy trvá minimálně nějakých 5 nebo 6 minut. Je otázkou, kolik ještě Osakové dovolí empirový sudí, protože tohle už je velká přestávka na to, že nejde o čas na ošetření, ale Osaková argumentovala tím, že se potřebuje převléci. Takže v tuhle chvíli se nehraje na centrálním dvorci, kde se začíná hrát za malou chvíli, to je na kurtu číslo 11. Tam hraje Marie Bousková, její soupeřkou je Harriet Dartová z Velké Británie. Češka vede 3-2, teď se chystá na vlastní podání. Marie Bouskovou tady dnes čeká také ještě zápas 4 hry, jestli jsem se dobře koukal do rozpisu právě těch ženských deblů, a to by znamenalo, že by

0: rakety, ale ta už nedokázala zareagovat nebo nastavit svoji raketu tak, aby vrátila balonek na druhou půlku kurtu, takže 15-0 pro Marii Bouskovou, 3-2 k tomu. Zatím ideální vývoj zápasu, ve kterém Marie Bousková hájí pozici 25. nasazené hráčky na Grand Slamu, na závěrečném Grand Slamu sezóny.
1: Zatím tedy dobře rozehraný zápas Marie Bouskové proti Britce Dartové. Pokračovat budou ještě jak duely tedy Kateřiny Siňakové s Japonkou Osakovou, rozhodující třetí sadou, tak třetí set za stavu 1-1 už rozehrávají a začali Dalibor Svrčina a Luciano Dardery. Teď pojďme zase na hokej, pokračování zápasu na úvod Ligy mistrů mezi českými šampiony Spardubic a polskými Tychami sleduje Ota Gutwirth.
2: 35. minuta zápasu a Pardubice ještě 17 sekund budou hrát v oslabení poté, co byl vyloučen Jiří Smejkal. Zatím neinkasovali. Poláci předvedli zatím jednu střelu, která mířila na gólmana Malcolma Subena za ty celé dvě minuty, které právě teď skončily. Takže žádná střelecká převaha ani v situaci, kdy hostující celek hrál 5-4, Smejkal zpátky na ledě a zakládá další útočnou akci ve spolupráci s Noskem. Ten ještě udržel u modré čáry. Smejkal tam hledal v předbankovém prostoru najíždějícího Tomáška. Ten se k Kotouči dostává až na podruhé. Tomášek přenechává Kotouč na Nosko, Nosek pálí. A další zásah Fučíka znamená, že skóre se zatím nemění, 4 3/4 minuty před koncem druhé třetiny, kdy Pardubice vedou poměrem 4-0 a to první oslabení, které vlastně hráli v tomto zápasu, tak ustáli bez nějakých větších problémů. Dvořák udržel puk na útočné modré čáře, mohl tak předat na Tomáška, který následně přesměroval po mantinelu na Sedláka. Znovu výměna mezi těmito dvěma hráči, Sedlák na Kotouči. Dostává se až za branku, kde je Smejkal, který mu vypomáhá s tím přesunem z pozabrankového prostoru směrem k modré čáře, nachází Stránského. Stránský míchá s Kotoučem, dostává se před branku a snažil se zakončovat, ale Fučík si dobře přikryl ten Kotouč dole u svého levého betonu a navíc teď Pardubičtí musí vyklidit útočné pásmo, protože se s Kotoučem na malou chvíli dostali do střední třetiny. To znamená, že hosté tím pádem mohou se pokusit zaútočit, že zatím zůstává jenom u pokusu. Pardubičtí jim ten Kotouč dokázali sebrat, tím ho ale vzal hostující Paš, hledal někoho před brankou, že tam byli jenom borci v červených dresech. Málem se znovu Roman Červenka dostal za polskou obranu, tentokrát ale na poslední chvíli. Tam přišel zásah jednoho z hostujících hráčů a nedovolil Červenkovi dostat se do samostatného úniku. Se teď dostal před Subena, který vypomohl s rozehrávkou a Červenka to zkoušel znovu. Dostal se alespoň do útočné třetiny. 3,5 minuty před koncem druhé třetiny. Pardubice Tychy zatím stále 4-0.
1: Třetí třetina, ta už začala v utkání mezi Plzní a švédským Regle. Domácí do ní šli za stavu 2-0. Zápas sleduje Vladislav Janouškovec.
3: No a to skóre už neplatí, protože se nádherně trefuje Matyáš Filip, využívá přesilovou hru a znamená to, že Škoda Plzeň vede nad týmem Regle Angleholm 2-0. No a my o tom budeme informovat také posluchače. V tuhle chvíli už Plzeň vede nad týmem Regle 3-0. Je to proto, že využili domácí přesilovou hru. Hned na začátku třetí třetiny byl vyloučen Everberg. No a Matyáš Filip vlastně po několika sekundách, po té, co se Plzeň dostala do útočného pásma, usadila se v něm, tak přišla přihrávka do pravého kruhu, kde byl nikým nehlídaný plzeňský centra Matyáš Filip a ten prostřelil golmana Arvida Holma. Znamená to, že Plzeň vede 3-0 a navíc Lize mistrů gólem přesilovka nekončí, takže ještě 90 sekund mají domácí k dispozici početní výhodu. Jdeme do Pardubic, tam hrají polské Tychy a zápas vidí Ota Gutwirth.
2: Tady do konce druhé třetiny zbývají 2 minuty a 59 sekund. Pardubice vedou nad polským celkem Tychy 4-0, dvakrát se prosadili ve hře 5-5, dvakrát v přesilové hře. Dva góly dokázal dát Jáchym Kondelík v tomto utkání. Pardubičtí měli možnost hrát přesilovou hru i ve druhé třetině, využít ji ale nedokázali, přesto tu úspěšnost mají dobrou, 2 ze 3 přesilovek v tomto utkání využít zvládli. Potom přišlo jedno oslabení při vyloučení Jiřího Smejkala, ale i to Pardubice dokázali ubránit. Takže teď 2,5 minuty před koncem druhé třetiny mají pohodlný 4-brankový náskok svého soupeře, přehrávají a výrazně ho také přestříleli v celém dosavadním průběhu zápasu a vedou nad polským celkem.

0: 4-0. Z Pardubic Otaku Tvirt, Radiožurnál.
1: No a já tedy tyto kompletní průběžné tedy informace z Plzně a z Pardubic, které jsme nabídli také posluchačům Radiožurnálu. Doplním na Radiožurnálu sport o informace z Finska. Liberec ve druhé minutě třetí třetiny snižuje v utkání s týmem Tapara Tampere na 2-3, také tedy v hokejové lize mistrů.
2: Poslouchej sport.
3: Radiožurnál sport. České basketbalistky se po dlouhých 12 letech probojovaly na mistrovství světa. Dva roky trvala kvalifikační cesta mezi 16 nejlepších týmů planety. Teď budou nedaleko odsud čelit třeba i obhájkyním titulu. Mezi elitou budou bojovat jako lvice. Sledujte, jak si v Berlíně od 4. září povedou a fanděte českým reprezentantkám. Více na webu CZ Basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: 19 hodin 22 minut, míříme zase na tenisové US Open, alespoň na chvíli. Zkouška pozornosti pro Davida Prouzu, našeho reportéra, musí teď usledovat hned 3 zápasy s českou účastí. Tak Davide, máš slovo.
4: Pojďme začít tím, kde už se hraje rozhodující set, a to utkáním Naomi Osakové s Kateřinou Siniakovou, které se hraje na centrálním dvorci Artura Ashe v areálu Flushing Meadows. Siniaková senzačně získala druhý set 7-5, první ztratila 2-6. Bohužel na začátku třetí sady si přišla o své podání, věc, na kterou jsme nebyli zvyklí ve druhém setu, ale stala se, takže teď Osaková vede 2-0 na začátku třetí sady 15-15. Japonka na servisu může odskočit do třígemového náskoku, ale Kateřina Siniaková už ukázala v tomhle utkání několikrát, že je schopna prolamovat servis výslovutné soupeřky Naomi Osakové. Teď pomoc trochu, Kateřina Siniaková trefila lineu z vnějšku, možná se ten balonek i trochu sklouzl. Osaková nezareagovala dobře, takže při svém podání ztrácí 15-30. Doplním také ty další průběžné výsledky. Marie Bousková už vede 5-2 nad Harriet Dartovou z Velké Británie a ještě půjde podávat, takže první set má blízko k zisku. Dalibor Svrčina, ten hraje s Lučanem Darderim, je to 1-1 na sety, je to 1-1 ve třetí sadě a breakbully pro českého reprezentanta, takže tam to také vypadá velice zajímavě.
1: Mezitím... My se za chviličku zase vrátíme na tenis, ale teď pojďme na hokej, protože už se hraje poslední minuta druhé třetiny v lize mistrů mezi Pardubicemi a polskými Tychami, takže slovo teď dostane Otaku Tvirt.
5: Doslova poslední sekundy, zbývá jich přesně 10. Pardubice jsou teď v defenzivě, jsou za svojí bránou, ale hosté se nedokáží dostat do střeleckých pozic, takže Malcolm Suben má velkou naději, že i po dvou třetinách bude mít na svém kontě vychytanou prozatímní nulu, což se taky stalo, ale do třetí třetiny půjdou hosté v početní výhodě, protože tam přišel zákrok při strčení v samotném závěru utkání, takže třetí třetinu hosté zahájí přesilovkou 5-4, ale prohrávají tady v Pardubicích 0-4.
1: Říká Ota Gutwirth, který sleduje utkání mezi Pardubicemi a Tychami, a my se zase můžeme vrátit za Davidem Prouzou na tenisové US Open, protože nám nabídne třeba koncovku prvního setu utkání mezi Marií Bouskovou a Harriet Dartovou, a těch informací bude mnohem víc.
4: Ale můžeme stále pokračovat v perfektní výměně teď mezi Naomi Osakovou a Kateřinou Siniakovou, která ještě nekončí, ještě stále na Kateřina Siniaková se dokáže bránit. Teď se pokusí prohodit Osakovou, ale ten úder už byl neúplně dokonale umístěný. Nejhezčí výměna zápasu zcela 100%, která ale bohužel jde za Naomi Osakovou, která vede v rozhodujícím setu 2-0 nad Kateřinou Siniakovou, a teď také 40-30 při vlastním podání. Opravdu parádní výměna, na jejím konci nakonec stála vítězná Naomi Osaková, která zahrála těžký, ale přeci jenom kontrolovaný volej z forehandu. Kateřina Siniaková toho oběhala opravdu neuvěřitelné množství, ale přesto to nakonec na zisk 15 nestačilo. 19krát přes síť letěl balónek, teď Naomi Osaková servíruje zleva, Osaková si teď pobíhá úder z backendové strany forehandem a zvyšuje už na 3-0. To je teď aktuálně skóre rozhodující sady na centrálním dvorci Artura Ashe, centrálního kurtu v areálu Flushing Meadows. Luciano Darderi, Dalibor Svrčina, to je další zápas, který sledujeme, 1-1 na sety, a k tomu také skóre 2-1 pro Itala, ale na podání se bude chystat Dalibor Svrčina. Koncovka prvního setu mezi Marií Bouskovou a Harriet Dartovou se zatím úplně nekoná. Marie Bousková podává a aktuálně je tam skóre 15-15.
1: Říká David Prouza, my můžeme zase změnit prostředí a vydat se do Plzně na hokej za Vladislavem Janouškovcem, který sleduje utkání v hokejové lize mistrů mezi domácím týmem a švédským Regle.
6: Ano, 13 minut se ještě bude hrát. Doufejme, že tenhle zápas, nikoli pouze třetí třetina, teď vyjeli na led chlapci z Hrabli, ale co je důležité, 3-0 vede Škoda Plzeň nad švédským celkem Rögle Engelholm. V první třetině jsme gól neviděli, v té druhé se v rozmezí 21 sekund trefili Aleš Čech a Dani Katič, no a pak přesilovou hru nedovolené bránění Everbergovo potrestal domácí Matyáš.
1: Tak teď to střídání stadionu tedy zrychlíme, protože se tady v Plzni nehraje, tak zpátky na tenis. David Prouza z tenisového US Open posledního Grand Slamu sezóny má zase slovo.
4: A vidí zápas Marie Bouskové z hry dartovou z Velké Británie a také sedmou pro české tenistky Marie Bouskové, 25. nasazené hráčky v pavouku US Open, která zatím tímhle zápasem prochází velmi elegantně, nedělá příliš mnoho chyb a využívá zkrátka toho, že tuhle sezónu rok 2026 má určitě nejlepší ve své kariéře, vyhrála dva tituly, teď se snaží o postup do třetího kola na US Open. Forehand Marie Bouskové, který je trochu kratší, takže dartová může sama přepínat trochu do útoku, ale pak chybuje z backendu ve snaze o úder ven z kurtu křížem a Marie Bousková díky dvěma breakům prolamuje nebo získává první set v souboji s Marie Dartovou a to poměrem 6-2.
1: No a teď tedy můžeme trošku sklidnit tempo a pobít o něco déle na hokej v Plzni na utkání Ligy mistrů proti švédskému Regle s Vladislavem Janouškovcem.
6: Ano, už se zase hraje 12 minut a 49 sekund do konce třetí třetiny. Záporočeši vedou nad švédským vicemistrem stále 3-0 po té, co využil přesilovku ve třetí třetině Matyáš Filip. Teď se hraje 5-5, aktuálně byli před golmanem Nikem Malíkem. Ten zatím měl méně práce než jeho protějšek Holm. Když se dívám do statistik, tak zatím 12 pokusů vyslali hokejisté Regle. A teď může přijít další a těsně vedle, ale střílí hokejista, který se mi nejvíc zatím líbí v dresu Regle a jmenuje se Leon Bristet. Zase ukázal šikovné ruce, udělal si tam prostor mezi kruhy, no a těsně minul tím svým zakončením branku Nika Malíka. Čech v dresu Regle, Luboš Horký zatím moc vidět není. V té druhé třetině kvůli zdravotním problémům odešel předčasně do šatny, ale ve třetí třetině hraje a teď ale mnou chválený Bristet byl přechválený, protože teď si počínal nedovoleně proti bránícímu Matyáši Filipovi. Ten skončil na ledě, no a bude z toho vyloučení pro švédského útočníka. Ten se tomu hodně diví, ale už míří do otevřených vrátek na trestné lavici určené hostujícímu celku. 12 minut a 17 sekund do konce třetí třetiny. Plzeň Regle 3-0, navíc následující dvě minuty stráví švédský celek v oslabení, no a těch minut bude zbývat už pouze 10 do konce třetí třetiny. Porada plzeňské pětice v útočném pásmu, nechybí tam nová akvizice Dylan McPherson, dívám se, že tuhle přesilovkou formaci vede Chris Lalancet a je tam také autor té druhé branky, další Kanaďan Dani Katič, nechybí rovněž Dominik Simon a měl by tam být i Lukáš Strnad připraven. Takže to je plzeňská pětice. Byli pochopitelně v obraném pásmu Regle po levici golmana Holma. Teď už bylo vozeno Lalancet, ale neuspěl na to mazování. A tak přichází vyhození Hansena. Dá se říct, ano, přes všechny čáry. Puk už je za brankou Nika Malíka. Ten ale zůstal v brankovišti, protože tam dvojice hráčů se rychle vracela. Plzeňští už i s Kotoučem zamířili do útočného pásma, jenže nahození Dominika Simona končí teď v ochranné síti. 11 minut a 59 sekund před koncem třetí třetiny. Plzeň Regle 3-0. Vazovat se bude kde? Nakonec to byla teď jednoho z hráčů Regle, takže po pravici golmana Holma a ještě minutu a tři čtvrtě bude Plzeň hrát v početní výhodě, samozřejmě v případě, že nefaulují domácí hokejisté někoho z bránící čtveřice nebo golmana Holma. Ten je koncentrovaný na vazování po své pravé ruce pod slušně zaplněným kotlem hostujících příznivců, ale pozor, teď se asi stalo to, co jsem nechtěně přivolal, bude se hrát 4-4. Ano, otevírají se vrátka na plzeňské trestné lavici, takže hákování tam ukazuje jeden z hlavních rozhodčích a je to trest pro Lukáše Strnada, jestli dobře vidím, ano. Je to tak, Lukáš Trnát už je na trestné lavici, takže skutečně to nebude tak dlouhá plzeňská přesilovka. Naopak za minutu a 38 sekund se vrátí vyloučený Leon Bristet a krátkou přesilovku si zahrají hokejisté Regle. Ti prohrávají 0-3, celých 12 minut před koncem třetí třetiny, teď ale alespoň mají v hazování v útočném pásmu a jak jsem říkal, navíc se bude hrát 4-4. Fredrik Olofsson teď je na vhazování.
1: Ale Plzeň to má dobře rozehrané proti švédskému Regle, Pardubice ještě lépe po dvou třetinách s polskými Tychami 4-0. Kdo asi na body v prvním kole Ligy mistrů nedosáhne, to bude Liberec. Bílí Tygři totiž prohrávají už 2-5 na ledě finského týmu Tapara Tampere.
3: Domácí atletický šampionát družstev míří do Karlových Varů. Těšte se na souboje o mistrovské tituly mezi nejlepšími českými atlety v klubových barvách. Sledujte s námi špičkovou atletiku. O víkendu 5. a 6. září v Karlových Varech. Více na webu atletika.cz a na Facebooku Českého atletického svazu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Řízení letového provozu, Lesy ČR a město Karlovy Vary.
1: 19 hodin a 32 minut na Radiožurnálu Sport se zase budeme věnovat tenisu. Pokračuje program druhého kola US Open s bohatou českou účastí, takže David Prouza rozhodně má o čem referovat.
4: 1-3 z pohledu Kateřiny Siniakové v rozhodující sadě v souboji s nasazenou 13. Naomi Osakovou, ale také 30-15 pro Češku. Začátek druhého setu Kateřině Siniakové tak trochu utekl, jak se říká, ale teď se zdá se vrací zpátky do hry. Dva breakboly pro returnující Kateřinu Siniakovou, která může snížit na 2-3. Teď je to zase příjemná situace, nebo příjemnější v rámci možností pro Kateřinu Siniakovou, která se před malou chvílí blízkla zase fenomenálním vítězným returnem. To je věc, která jí opravdu zdobí a v této statistice má výrazně navrch. Kateřina Siniaková v souboji s Naomi Osakovou, ta zas ale vede aktuálně 3-1. Ve třetím setu, teď je to velký útok z backendu Osakové, přibližuje se Japonka k síti a hraje nekompromisní úder ještě. Předtím, než by hrála kýžený volej, tak zahrála vítězný forehandový úder po čáře. Kateřina Siniaková musela tipnout stranu, ale tam už to bylo úplně bez šance. Ale stále zůstává ještě jeden breakball možný pro Kateřinu Siniakovou k tomu, aby ho využila a dostala se do příjemnějšího, výrazně příjemnějšího stavu 2-3 ve třetím setu. Teď to bude mít usnadněné o to, že Osaková přes pásku hraje první servis do autu, ale bohužel je to druhé podání. Velmi často od Osakové je velice tvrdé, narotované a dobře umístěné, tak to platí také, ale Siniaková výborně teď přečetla, zahrála z forehandu tvrdou ránu, pak další úder z forehandu, ale stále Osaková se ještě brání a tohle bude out od Kateřiny Siniakové, která teď dostala, navzdory tomu, že dvakrát vypálila velký forehand, tak dostala ten balonek okamžitě zpátky pod nohy a z backhandu už přestřelila. Takže sedmá nevinucená chyba v tuhle chvíli od Kateřiny Siniakové jenom ve třetím setu a znamená to také stav 40-40 a hlavně Osaková utekla. Teď z dvou breakballů soupeřky následně přidává ESO. To je prostě výsada velkých hráčů a hráček v momentě, kdy jsou v krizi a zdá se, že ten servisový gen třeba nedohrají, tak si nějakým způsobem pomůžou, dostanou se na schodu, pak přijde ESO. V tuhle chvíli Osaková z ničeho nic může odskočit na 4-1. Mezitím sledujeme samozřejmě taky zápas Dalibora Svrčeny s Italem Darderim. Ten vede za stavu 1-1 na sety 3-2 ve třetím, ale Svrčina se chystá na servis. Kateřina Siniaková teď slibně rozehraný gem ztrácí, prohrává s Osakovou 1-4 na centrálním dvorci, no a dlužíme také výsledek zápasu mezi Marií Bouskovou a Harriet Tartovou. Bousková vyhrála první set 6-2, ve druhém vede 1-0.
1: Tolik prozatím US Open a David Prouza. Pojďme zase na hokej. Dobré zprávy má Vladislav Janouškovec, který sleduje v Lize mistrů úvodní zápas Plzně proti švédskému Regle.
6: Ano, ten zápas se pomalu mění v exhibici domácího týmu. Málo kdo to čekal. Regle tady bylo favoritem, ale v 51. minutě tenhle silný švédský celek prohrává s domácí škodou 0-4. No a zase to byl obránce, který se prosadil, nebo byli obránci, protože dva se zapojili do té gólové akce v ve 40. ne, v 50. minutě už to bylo. Hrál se 4-4. Nejdřív Igor Mereško velkou šanci neproměnil, pak si ještě vyměnil kotouč s Robertsonem a Michalem Teplým. No a na podruhé už tenhle ten ukrajinský bek propálil švédského golmana Arvida Holma. A tak teď ve 52. minutě vede Škoda nad Regle 4-0 po trefě Igora Mereška. Nesou obránci hodně produktivní, gól slavili Aleš Čech a Igor Mereško. Dvě asistence má Kurt Robertson, jednu asistenci Dylan McPherson. Takhle, kdyby byli produktivní obránci v celé sezóně, určitě by se trenér Jiří Weber vůbec nezlobil. A teď 8 minut a 28 sekund před koncem třetí třetiny střídání v přerušené hře. Na led jde kapitán Jakub Jeřábek, ten dnes tedy kanadský bod zatím nezapsal, ale je tam ta úderná formace Lalancet, no teď kombinovaná formace je tam Simon Lalancet, jestli dobře vidím, a Strnad v plzeňském dresu. Na druhé straně vidíme na ledě také Luboše Horkého, takže vypadá to, že je v pořádku tenhle bývalý útočník Komety, který obléká dres švédského Regle. Teď je tam právě Michal Teplý v souboji s jedním z plzeňských. Signalizovaný offside, hra přerušená, uteklo sotva pár vteřin, 8 minut a 22 sekund do konce třetího dějství. No a vypadá to, že se Plzeň dobře naladí i na ten druhý zápas Ligy mistrů. V sobotu sem přijede polský celek Tychy, polský mistr Tychy, který dnes hraje v Pardubicích a tady si troufnu tvrdit, že Plzeň bude obrovským favoritem v tomhle zápase. Teď byli ve středním pásmu, kam je hra vykázána. Fredrik Olofsson ale neuspěl proti Lalancetovi a tak plzeňští mohou tvořit, ale Chromiaka tam teď napadá hodně natěsno jeden z hráčů Regle. Plzeň dostala hru do středního pásma, což určitě Západočechům teď stačí. Už se probili i do útočné třetiny zásluhou Lalanceta. Ještě Chromiak udrží útočné pásmo. Také nový muž Plzeň dresu, tenhle ten slovenský obránce teď melá před gólmanem Holmem, ale nakonec se tam nedostali domácí k zakončení, naopak Regle dostane kotouč do středního pásma, ano, Chromiak už nahazoval z pásma středního a tak jeho spoluhráči vyklízí pásmo útočné a jdou střídat, 7 3/4 minuty do konce třetí třetiny, Plzeň Regle 4-0. A tohle nahození je...
1: A nevzdávají se ani liberečtí hokejisté. V polovině třetí třetiny ještě na ledě finské Tapary Tampere snížili na 3-5. Pardubice po dvou třetinách vedou 4-0 nad polskými Tychami. Mezinárodní lyžařská federace chce od roku 2020-2032 pořádat mistrovství světa v každém neolympijském roce. Její rada se na změně shodla na zasedání ve švýcarském Thunu. V současnosti se šampionáty konají v lichých letech, ten nejbližší se uskuteční příští rok. Mistrovství ve sjezdovém lyžování se bude konat v Crans-Montáně, v klasickém lyžování ve Falunu a snowboardisté a akrobatičtí lyžaři se představí v Montafonu a v Kitaji. FIS o navýšení četnosti šampionátů rozhodla na základě výsledků studie, která se zaměřila na sportovní přínos, plánování kalendáře a také na to, jak by změna ovlivnila komerční a mediální práva. Mediální práva má určitě skvěle ošetřené tenisové US Open poslední Grand Slam sezóny v New Yorku. Aktuální dění tam sleduje David Prouza.
4: Kateřina Siniaková bojuje s Naomi Osakovou stále na centrálním dvorci Artura Ashe. Hraje se už téměř 2 hodiny, nicméně teď to zase vypadá o trochu hůře z pohledu Kateřiny Siniakové, která ve třetím rozhodujícím setu prohrává s někdejší světovou jedničkou a 14letou Grand Slamovou šampionkou 1-4. Při vlastním podání vedla 40-15, pak přidala 2 nevinucené chyby. Aktuálně ty skóre 40-40 a je to nebezpečně blízko tomu, aby Naomi Osaková se dostala třeba do stavu 5-1, protože aktuálně v těch výměnách je o poznání přesnější a klidnější než Kateřina Siniaková, která teď rozehrává výměnu zleva přes druhé podání, ale bylo docela tvrdé, tak může Kateřina Siniaková útočit, teď ale páska zpomalila její úder, Osaková toho ale úplně nevyužívá a tohle je out od Japonky, takže gameball pro Kateřinu Siniakovou na případné snížení 2-4. Mezitím 2-4 prohrává také Dalibor Svrčina s Lučanem Darderim ve třetím setu. První ztratil 3-6, druhý vyhrál v tiebreaku 7-6. No a komu se daří zatím znamenitě, tak to je Marie Bousková v souboji s Britkou Dartovou vede 1-0 na sety, získala ho 6-2 a v tom druhém 2-0 a 40-30. Zpět ke Kateřině Siniakové a jejímu boji s Naomi Osakovou, která se teď přibližuje k síti, hraje forehandový vítězný volej, který položila přímo na čáru, hodně přiriskovaný úder od Naomi Osakové. 2 roky zpátky si pamatuje, že tu hrála s Karolínou Muchovou také na centrálním dvorci a přesně tyhle voleje velmi často kazila, nabízela Muchové velmi často docela dobré dárečky v klíčových situacích. Teď Osaková tohle trefila znamenitě, nebo ne, možná znamenitě, možná trochu zbytečně na riziko, ale přesně, to je to podstatné. Takže je to zase schoda při podání Kateřiny Siniakové, která bojuje s někdejší světovou jedničkou o postup do třetího kola US Open. Vy o tom slyšíte na Radiožurnálu Sport. Kateřina Siniaková teď s forehandu tlačí úderem o počáře, následně křížem. Osaková běhá, Siniaková rozdává, to je nezvyklý obrázek, ale okamžitě se mění. Zase přepíná Osaková a tentokrát to není tak přesný return, přesný volej žerní rotací, ale následní backhand se spodní, ten už přesný je a Osaková má breakball a můžeme tomu klidně říkat malý matchball. 4-1 ve třetím setu. K tomu výhoda při podání Kateřiny Siniakové. Naomi Osaková teď si počkala na svoji šanci, odolala útokům Siniakové od základní čáry, pak sama přepnula a v tuhle chvíli má možnost odskočení do stavu 5-1. Je to bohužel blízko, ten konec zápasu. Naomi Osaková měla momentální pokles formy ve druhém setu. Kateřina Siniaková toho využila ukázkově, ale ve třetí sadě už je zpátky. Ta Naomi Osaková, která získala první sadu 6-2, v tuhle chvíli vede 4-1 ve třetím. Má breakball, v tuhle chvíli také rozehraná výměna. Kateřina Siniaková přes druhé podání je v pořádku. Od základní čáry si obě tenisky vymění údery, ale Osaková je strašně dobrá na backendu od základní liny a přidává forehandový vítězný balón. Odfoukla si trochu, ani se moc neraduje. Ví, že ten zápas má skvěle rozehraný 5-1 ve třetím, k tomu servis. Tohle už si asi Kateřina Siniaková, respektive Naomi Osaková, nenechá protéct mezi prsty. Byť samozřejmě Siniaková už také sebrala servis několikrát Osakové, zejména ve druhé sadě, myslím, že dokonce třikrát, ale v tuhle chvíli je to 1-5. Potřebovala by minimálně dva breaky Kateřina Siniaková a jistotu, že vlastní podání nestratí, a tu samozřejmě úplně nemá. 2 hodiny se hraje tenhle zápas, ve kterém Naomi Osaková si teď může dojít pro postup do třetího kola, podává na vítězství v zápase s Kateřinou Siniakovou. Servis Osakové je nepřesný, zůstal pod páskou, balónek se odkutálel šikovně přímo ke sběrači, který klečí na úrovni sítě, takže žádné přerušení, ale prodlevu obstarává nakonec Naomi Osaková sama nepřesným nadhozem. Tentokrát je v pořádku, přes druhé podání se Siniaková hraje pěkný úder, dostala pod tlak Osakovou, zahrála jí to pod nohy a vede 15-0. Naomi Osaková ale vede 5-1 ve třetím a může se spolehnout na svůj servis. Už nasázela 11S, velmi vysoký počet na ženský okruh WTA. Osaková servíruje teď zleva na Kateřina Siniakovou. Není to ESO, ale je to bod podání. Obrovská bomba, která se blížila určitě k nějakým 185, možná 190 km za hodinu. Díky ní je to 15-15. Naomi Osaková zažehnala ten nepříznivý stav 0-15. V tuhle chvíli srovnáno. Servis zprava Naomi Osakové do backendu Siniakové, ale bude se to opakovat celé znovu, protože to podání bylo o poznání delší, než by se Osaková sama představovala. Tak má Kateřina Siniaková možnost třeba zase zaútočit z returnu. To je její výstavní disciplína. Snaží se o to Kateřina Siniaková, ale je to krátký úder, takže Osaková to má krásně připravené na své útočení. Teď se sama ale trochu dostává pod tlak. Siniaková z defenzivy vytáhla parádní úder a dostává se do většího náskoku 30-15. Mezitím 6-2 a 3-0, 30-0. To je skóre z pohledu Marie Bouzkové v souboji s Britkou Dartovou. A komu se také zadařilo před malou chvílí, tak to je Dalibor Svrčina, který za stavu 1-1 na sety ztrácel 2-4 s Lucianem Darderim, ale prolomil servis svého italského soupeře a snížil na 3-4 a sám teď podává. Kateřina Siniaková na returnu teď úspěšná, následný forehand už ale úspěšný nebyl, takže je to po 30 a hlasité lamentování Kateřiny Siniakové na centrálním dvorci. Češka teď ví, že určitě tuhle výměnu mohla pojmout lépe. Místo toho je to 30-30 a hraje se o matchball nebo o breakball. Záleží na tom, jak úspěšná bude Naomi Osaková při svém podání, které půjde zprava kam ven z kurtu. Bylo by to jistě ESO, kdyby to bylo o centimetr blíže čáře. Takhle to je out a šance pro Siniakovou zaútočit z druhého servisu, respektive z returnu druhého servisu. Bomba Siniakové, přesně o to se Češka pokusila, ale netrefila se. Netrefila se o dost, bohužel, bylo to hodně na riziko. Také tady matchball, který má Naomi Osaková, nasazená 13 a vítězka dvojnásobná US Open v singlu, také dvojnásobná šampionka Australian Open. Teď se snaží o postup do třetího kola v New Yorku. Má matchball, vede 40-30 nad Katarínou Kateřinou Osiňakovou. Rána, která zase nebyla přesná, tak v tomhle gemu vůbec nechodí první servis Osakové, ale až taky to mrzet nemusí, pakliže promění následující výměnu. Druhý pokus Naomi Osakové do forehandu Osiňakové. Osiňaková tlačí, ale hraje dlouhý úder, ten return o metr delší než měl být. Tenhle zápas končí na centrálním dvorci za 2 hodiny a 2 minuty. Naomi Osaková poráží Kateřinu Osiňakovou v třísetové bitvě 6-2, 5-7 a 6-1.
1: První dnešní výsledek z českého pohledu tedy není šťastný z toho dnešního dění na tenisovém US Open zápasech druhého kola, ale ještě mají šanci v rozehraných zápasech Dalibor Svrčina s Lucianem Darderim a Marie Bousková s Herie Dartovou, tam je to zatím nejlépe rozehrané. A pak ještě půjdou na kurt Jakub Menčík, který bude hrát s Jurijem Rodionovem, rakouským kvalifikantem, a Nikola Bartuňková, ta nastoupí proti Němce Tatjaně Mariové. No a pojďme zase na hokej, protože už se přiblížil závěr třetí třetiny a myslím si, že to je tedy závěr zápasu mezi Plzní a Regle. Alespoň tomu napovídal ten průběžný výsledek, když jsme byli naposledy u Vladislava Janouškovce.
6: Ano, za 2 minuty skončí třetí třetina a věřme, že celý zápas, skóre se totiž nezměnilo. 4-0 vedou hráči Škody Plzeň nad švédským vicemistrem Regle, a to poté, co jako poslední ve minutě 40, tedy minutě 50. skóroval po akci Teplého s Robertsonem Igor Mereško, ale velkou pochvalu dnes zaslouží Carter Robertson, tenhle ten 26-letý obránce kanadský, který přišel z Liptovského Mikuláše, ukazuje svůj velký potenciál, podle mě jeden z nejlepších, nejlepších hráčů zápasu. Teď tady zdraví fanoušci Josefa Jandače, který se zraněnou achilovkou sleduje tenhle zápas z nějakého VIP prostoru a musí být spokojený. Dnes si myslím, že bude chválit své svěřence i práci asistentu Webera s Petkou. Teď ještě Chromiak vyzkoušel pozornost golmana Arvida Holma, ten tentokrát neinkasoval, tohle nebyla obtížná střela, minuta a 3/4. Teď už můžeme říkat do konce utkání. Škoda Plzeň, Regle 4-0, ještě kosmetické střídání na domácí straně. Krista Lancet půjde na vhazování, má tam autora gólu na 2-0 svého krajana Daniho Katyče. Teď si Lalancet posunul ten kotouč do...
1: Tak nech bude pokračovat ten samotný závěr zápasu v Plzni tak rychle pro aktuální informace také do Pardubic. Tam v utkání českého mistra s polskými Tychami začala třetí třetina a hned přinesla další změnu skóre. Jakou to ví Otaku Twirt?
5: Tady se hraje 44. minuta a Pardubice už vedou 5-0. Teď nepříjemná záležitost, co se týká brankáře Malcolma Subena, který zůstává ležet ve svém brankovišti a hra je kvůli němu přerušená. Byla to využitá přesilová hra, která byla zkrácená, a tím posledním, kdo se úspěšně dotkl kotouče, tak byl pardubický kapitán Lukáš Sedlák. Takže Pardubice vedou nad polským celkem Tychy už 5-0.
1: Za Otougu Twirtem se jistě v našem vysílání brzy vrátíme, ale teď jdeme tedy na ten samotný závěr třetí třetiny mezi Plzní a švédským Regle za Vladislavem Janouškovcem.
6: Ano, hraje se poslední minuta utkání, Plzeň Regle 4-0, zápas měl od té druhé třetiny, nebo respektive od své druhé poloviny, poměrně jednoznačný průběh, když v čase 33-47 otevřel skóre Aleš Čech, ten jeho gól musel ještě potvrdit, musela potvrdit kontrola videa, ale po 21 sekundách zvyšoval Dani Katyč na 2-0 na začátku třetí třetiny, ve 43. minutě využil přesilovku Matyáš Filip a v minutě 50. obránce Igor Mereško se stal zatím posledním střelcem. Ještě může nějaký ten gól přibít. Další plzeňská šance. Teď golman Holm jenom vyrazil ten kotouč po ráně jednoho z plzeňských beků před sebe, ale nakonec přerušil hru. Ještě 40 sekund se bude hrát tenhle zápas, který navštívilo něco přes 2,5 tisíce fanoušků. Z toho si troufnu říci, že možná stovka ze Švédska, a ta je hodně zklamaná a skleslá teď v tom kotli pro hostující příznivce. Teď se hosté dostali z vlastního pásma na hození za branku Plzně a Nik Malík zastavuje ten kotouč. Měl tam jeden těžký zákrok v té třetí třetině, ale dnes zase spolehlivý výkon hned na úvod sezony od plzeňské jedničky. Posledních 20 sekund Malík zastavuje kotouč za svojí brankou. Mereško dostane puk do středního pásma. Nebude to zakázané uvolnění, byla tam teč v pásmu středním, a tak ten zápas skončí za 8 sekund. Plzeňští vstoupili velmi vydařeně do nového ročníku ligy mistrů švédského vicemistra Regle. poráží 4-0 a už se těší na sobotní souboj s polským týmem Tychy. Teď tedy už zápas je zadaný.
1: Říká tedy Vladislav Janouškovec. Plzeň slaví první vítězství v nové sezóně hokejové ligy mistrů. K tomu mají daleko hokejisté Liberce, kteří prohrávají v 17. minutě třetí třetiny ve Finsku s Taparou o 3 góly. Aktuálně 3-6. Daleko lépe jsou na tom pardubičtí hokejisté s polskými Tychami v průběhu třetí třetiny v zápase, který sleduje Otaku Tvirt.
5: Naloženo dostal tým Regla, vypadá to, že naloženo dostane i příští soupeř Plzně, to znamená polský celek Tychy, protože tady mu před malou chvílí zaspívali pátá, to, co se tady v Pardubicích zpívá, když domácí tým dá pátý gol, to se stalo před malou chvílí. Teď ve 45. minutě tedy Pardubice vedou nad polským mistrem už 5-0 a dál potvrzují to, že jsou v tomto utkání lepším a efektivnějším týmem. Pokud bych měl jmenovat někoho z hostujícího celku, kdo si zaslouží pochvalu a zaujal svým výkonem, tak to je jednoznačně brankář Fučík, protože ten se v bráně má hodně co ohánět, aby udržel jakž takž přijatelný výsledek. Šlo na něj už 36 střel, 5 z nich propustil, ale dalších 5 minimálně zavánilo dalším gólem. Pardubice znovu v útočné třetině, je to Smejkal, který se tam snaží prodrat se k tomu kotouči, ale je i na pardubických už vidět, že přeci jenom trochu polevili a už do toho nedávají tolik, co do toho dávali, zejména v té první třetině, protože ten náskok je opravdu veliký a hosté nevypadají nebezpečně tím, že by měli s tímto zápasem ještě něco udělat ve chvíli, kdy ztrácejí aktuálně 5 gólů. Turini musel za svoji brankou nachází Červenku, který mimochodem má v tomto utkání už 3 asistence, takže bodově Roman Červenka navazuje tam, kde v minulé sezóně skončil. Sedlák teď postupuje dopředu, křížná přihrávka znovu na Červenku, ten už v útočné třetině u pravého mantinelu objíždí branku. Chtěl tam nahrávat do předbrankového prostoru, kde byl připravený Sedlák, ale tentokrát byl pokrytý. Červenka ještě zastavil u červené čáry, u modré čáry, ale dokázal ještě přihrávkou najít najíždějícího Stránského. Pak ale Pardubice o pásmo přišli a rychle se do něj vrátili. Další střela a Fučík drží kotouč někde mezi svými betony ve 46. minutě, kdy Pardubice vedou nad polským mistrem celkem Tychy 5-0. A v sobotu je čeká další zápas, tentokrát proti švédskému celku Regle, ale ještě potřebují dohrát samozřejmě toto utkání, ideálně tak, aby se nikdo nezranil, 4 hráči absentují, jak už jsem zmiňoval dlouhodobě.
1: Poklidným tempem tedy pardubičtí hokejisté míří za prvním vítězstvím v nové sezóně Ligy mistrů hned v úvodním zápase, ale je to podle předpokladů přeci jen polský tým Tychy by neměl být úplně konkurentem pro českého mistra. Pojďme zase zpátky na tenis, na US Open, kde pokračuje program druhého kola s řadou českých tenistů. Všechno sleduje David Prouza.
4: Dalibor Svrčina za stavu 1-1 v souboji s Lucianem Darderim, myslím tedy 1-1 na sety, tak v tom třetím prohrává 4-5, servíruje a teď bohužel bude muset odvracet setball Luciana Darderiho. Je to set, ve kterém Svrčina stále dotahuje. Stále je break dole, pak prolomí podání soupeře, sám ale neudrží svůj servis a zase je to teď ta situace tady 4-5 a 30-40 z pohledu českého reprezentanta. Velmi vyrovnaný zápas Svrčiny s Darderim, ve kterém ale nasazený Ital, konkrétně 20. nasazený, tak může odskočit do náskoku 2-1 na sety Luciano Darderi, ale teď ne, returnuje úplně agresivně, pak podsekává svůj backendový úder, Svrčina se přibližuje k síti, hraje tvrdý volej a bude muset dát ještě jeden, je to vítězný balón. Dalibor Svrčina teď krásně odvrátil setball soupeře, zahrál nejdřív tvrdý forehandový volej, potom úder od Darderiho byl kratoučký, takže Svrčina nehrál přímo bez dopadu, ale počkal si na dopadnutí toho míčku, zahrál oboruční vítězný balón z backendu a je to tedy 40-40. Dalibor Svrčina stále živí naději na to, aby se ještě udržel ve třetím setu v souboji s Lucianem Darderim. Marie Bousková, ta je na tom o dost lépe, v souboji s Harriet Dartovou z Británie. Vyhrála první set 6-2, v tom druhém vede 4-1. Za malou chvíli půjde podávat po přestávce, až se obě hráčky vymění strany a trochu si odpočinou. Mezitím na kurtu stále bojuje Svrčina s Darderim, který teď český tenista si připravil tu situaci fenomenálně, ale potom zahrál jeden z jednodušších volejů, který ale nenašel místo na polovině Luciana Darderiho. Těsný aut, ale tohle bude Svrčinu extrémně mrzet, protože to měl skvěle připravené volej trochu nad hlavou, pravda, byl neúplně jednoduchý na trefení, ale trefit se určitě dal. Dalibor Svrčina to ví. Nicméně teď se musí soustředit na to, aby znovu odvrátil setball svého soupeře, italského reprezentanta Luciana Darderyho. Servis Srečiny, který letí do autu, bohužel, šel by krásně do těla Darderyho, ten by se jen tak vyhnul tomu balonku a myslím si, že tu výměnu by Srečina měl dobře připravenou, ale to je pryč, byl to out, takže teď jenom druhé podání Dalibora a Srečiny, které je opatrnější, ale v kurtu. Srečina útočí z forehandu, velká rána, ale kratší. Srečina tentokrát znovu na síti, stále chodí k síti, snaží se to ukončit a ukončuje to s mečí. Tuhle výměnu odvrací další setball. Parádní práce od Dalibora a Srečiny s ohledem na to, jakým způsobem ten trend se vyvíjí v tenise, kdy se zpomalují trochu povrchy, zpomalují se míče, vytrácí se z tohoto sportu hra na síti, tak Dalibor Srečina v posledních čtyřech výměnách třikrát právě u sítě, dvakrát z toho úspěšný, teď to vytáhl tuhle kombinaci na setball soupeře. Také to pořádně oslavil a je to zase 40-40. Dalibor Srečina stále žije, stále dýchá. V souboji s Lucianem Darderym 1-1 na sety. 4-5 z pohledu Čecha, schoda a na servisu český reprezentant usilující o kariérní maximum na Grand Slamech, o postup do třetího kola. Servis druhý Dalibora Srečiny a malý nápřah, Srečina vypadal, že by chtěl třísknout raketou, nicméně to nakonec neudělal, protože už má varování za jedno odpálení balonku z areálu a v momentě, kdyby se dopustil právě hodu raketou, tak by také klidně mohl dostat trestný 15 a to by znamenalo, že Dardery by ne, že měl setball, ale už by měl i celý set. Takhle si to Srečina rozmyslel, může se hrát. Je to sice setball, ale stále to má český reprezentant takzvaně ve svých rukou. Od základní čáry teď tlačí Darderyho, nechce ho pustit vůbec před tu baseline. Teď sám útočí z backendu, ale bohužel to nevyšlo. Luciano Darderi teď slaví, oslavuje společně s diváky, s několika svými fanoušky, kteří tady jsou docela silně slyšet a vede nad Srečinou 2-1 na sety. Ten třetí vyhrál 6-4.
1: Tak zase má před sebou Dalibor Srečina spoustu práce, už tak tento zápas trvá bezmála 3 hodiny, skoro průměr hodinu na set, je to opravdu velká a vyčerpávající bitva pro oba dva hráče. My se zase můžeme vrátit k hokeji, konkrétně k lize mistrů a utkání mezi Pardubicemi a polským týmem Tychy. Zápas sleduje Otaku Twirt.
5: Teď aktuálně je tu komerční přestávka, ale to nevadí, 11 minut a 7 sekund, takový čas zbývá do konce třetí třetiny. Pardubice vedou 5-0, když se podíváme na statistiky, tak střely na branku 37-7, takže za 50 minut hostující celek vyprodukoval jenom 7 střel, při kterých musel zasahovat golmana Malcolm Suben a navíc je jasné, že v příštích minutách bude mít víc práce hostující golman Čech Tomáš Vůčík, protože Pardubice budou hrát další přesilovou hru. Provinil se kapitán Komorský, který tam držel hokejku Lukáši Sedlákovi. Byl to trochu směrný moment, protože tu hokejku prostě sevřel a držel. Sedlák se ji snažil vytrhnout, rozhodčí po nějakých 2-3 sekundách zvedl ruku, že bude vylučovat, ale Komorský si toho vůbec nevšiml a stále držel hokejku Lukáše Sedláka možná nějakých 15 sekund, takže pardubický kapitán se nemohl z toho sevření vyprostit, ale je z toho nakonec tedy trest pro celek a první přesilovková pardubická formace Stránský na buli jde Sedlák, je tam taky Tomášek, Vekemi Košťálek a čtvrtým útočníkem Červenka, takže takováto hvězdná sestava se teď bude pokoušet navýšit ten náskok. Jedna rána, Fučí chytá, bylo to z bezprostřední blízkosti, co se tam dostal do zakončení Lukáš Sedlák, Stránský ještě dává kotouč v útočném pásmu na Červenku za brankou, ten puk přichází a dobrou branou práci tam teď udělal Košťálek na modré čáře Pardubiští, budou zakládat ten útok od své branky, ale povede se jim to velmi rychle a je to právě najíždějící Košťálek, který přenechává dozadu Červenkovi. Červenka ale o ten kotouč přichází a tak se teď hosté mohou dostat do útočné třetiny, všem dobře se tam dokázali Pardubiští vrátit, ale ta rozehra jim teďka nezafungovala. Kotouč červené čáry, který sbírají hráči hostujícího celku a stahují se s ním ke své brance. Přeci jenom hrají v oslabení 10 minut 15 sekund do konce třetí třetiny 5-0. Vedou Pardubice, hrají přesilovou hru, ale teď se musel zaspět Malcolm Suben proti jedné z ojedinělých střel, která na něj zamířila. Byl to Jerzovský, který na něj vystřelil. Malcolm Suben se s tou ranou dokázal poradit. Teď si tam najíždí Nosek, je tam tedy druhá přesilovková pardubická formace, přihrávka na modrou, kde to diriguje Čerešňák, další nahrávka, Čerešňák, křížná přihrávka, Turini, kotoučí je před Fučíkem, který nevěděl, kde teď puk je, má se štěstím, ho dokázali hosté udržet před brankovou čarou z toho trestu. kapitána Komorského zbývá ještě půl minuta, takže Pardubičtí to ještě mohou zkusit. Připomínám, 3 ze 4 přesilových her dnes Východočeši dokázali využít, v této se jim ale střelecky a hlavně herně příliš nedaří. Tuliny se stahuje pro Kotouč, nahrával na Kondelíka, ale ten nespracoval prudký pas. A tak ho jste
1: 20 hodin znovu jdeme na tenis, protože by mohl David Prouza už brzy ve třetím kole ženské dvouhry uvítat Marii Bouskovou na US Open.
4: Je to tak, 5-1 a 30-15 vede Marie Bousková při servisu hry dartové. První sadu získala 6-2 a tedy je v tuhle chvíli 2 míčky od postupu. K tomu navíc jenom 2. podání pro dartovou, které bylo na léně, ale Bousková si s ním poradila, zaútočila z forehandu, pak následně z backhandu a dartová teď ale výborně dokázala trefit přímo růžek a Marie Bousková v momentě, kdy už vrátila ten jeden těžký úder, tak ten další, který byl o trochu jednodušší, skrotit nedokázala, takže máme stav po 30, ale stále můžeme se bavit o tom, že ta potenciální koncovka druhého setu a taky tedy zápasu je blízko, protože Bousková dartové to podání už dokázala vzít několikrát a pokud je o mezihru, tak v ní je Marie Bousková extrémně silná. Teď je připravena na returnu a ještě chvilku musí čekat, protože hra dartová nebyla spokojená se svým úvodním nadhozem. Tentokrát už to bylo s nadhozem v pořádku, se servisem nikoliv. Druhý pokus pro dartovou, která je velmi, velmi daleko teď vzdálena postupu do třetího kola 2-6-1-5 z pohledu britské tenistky, ale teď také 40-30, protože Marie Bousková se pokusila o útok z forehandu na returnu, ale ten útok nebyl úspěšný, ten její úder byl opravdu, no, takových 10-15 cm v autu, takže v tuhle chvíli gamble pro dartovou. Pokud slyšíte pod mým hlasem trochu hudby, tak je to tím, že kurt Marie Bouskové je jeden z těch menších a doléhá tam právě hudba třeba z těch větších arén, areálů. To, že přestávky mezi gamy jsou vyplněny hudbou, to je věc, která se neděje často na tenisových turnajích, ale v Americe je to normální, takže se na to tenisté musí zvyknout. Doprovodné akce a všechno možné se dějí běžně během zápasů. V tuhle chvíli ale Marie Bousková navzdory trochu většímu ruchu zahrála skvělý return, takže srovnáno 40-40. Za malou chvíli budeme informovat také posluchače radiožurnálu ve zpravodajství. Aktuálně Marie Bousková vede 6-2 a 5-1 v souboji série dartovou z britských ostrovů. Začal čtvrtý set zápasu mezi Darderem a Svrčinou a Libor Svrčina prohrává s Italem 1-2 na sety. Marie Bousková je na tom lépe. V tuhle chvíli od základní čáry chtěla přes backhand zaútočit. Teď dartová zahrála skoro nechtěně. Velmi krátký úder. Marie Bousková to teď musela trochu na to zareagovat. Je pod tlakem, běhá hodně, ale snaží se držet v téhle výměně až do tohoto okamžiku. Dartová i trochu ze štěstím a nakonec si přece jenom ubrojovala svůj servis, minimálně tedy ten jeden bod v tomto servisovém gemu. A Harriet Dartová v tuhle chvíli může snížit na 2-5. Pakliže by teď získala následující výměnu, ale Marie Bousková už několikrát z té levé strany kurtu ukázala, že není pro ní vůbec žádný problém vypálit vítězný return. Třeba se jí to povede znovu. Na radiožurnálu Sport to sledujeme. Marie Bousková připravena, ale stále je tu tady ta situace, která se neděje jenom dartové. Ty opakované nadhozy, to je věc, kterou dělá řada tenistů a tenistek. Třeba Barbora Krejčíková také velmi často dartová si zase ještě nenadhodila. Co teď? Teď je to v pořádku. Ale bohužel přichází chyba Marie Bouskové a je tu snížení. 2-6 a 2-5 z pohledu hry je dartové z Británie v souboji s Marií Bouskovou, která po přestávce půjde servírovat na vítězství v zápasu. Dalibor Svrčina bojuje s Italem Darderem a ztrácí 1-2 na sety. Čtvrtá seda začala před několika okamžiky z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.
1: A za Davidem Prouzou se samozřejmě v našem vysílání zase za chvíli vrátíme. Teď ještě připomeňme, jak se zatím odehrály zápasy v hokejové lize mistrů. Plzeň porazila švédské Regle 4-0. Liberec ten na tom je tedy hůře, protože prohrál svůj úvodní zápas v soutěži s finským týmem Tapara Tampere na jeho ledě, a to jednoznačně 3-6. No a Pardubice ty zatím neochvíjí. Chvíně míří za vítězstvím, hrají doma s polským týmem Tychy a je u toho také Otagu Twirt.
5: Tomáš Fučík hrdinou zápasu na polské straně, protože teď vychytal Lukáše Sedláka v dalším sólu, do kterého se pardubický kapitán v tomto zápasu dostal. Stále platí, že hosté prohrávají opět branek poměrem 0-5. Pardubičtí diváci si zápas užívají, poslechují a radují se. Polští fanoušci už tolik důvodu k radosti nemají. Návštěva velmi slušná na to, že se hraje Liga mistrů proti polskému týmu, který asi není úplně tím nejatraktivnějším soupeřem. 7829 diváků přišlo na to úvodní vystoupení Pardubic v letošním ročníku Ligy mistrů. Hrát se bude ještě 5,5 minuty ve třetí třetině. Pardubice v útočné třetině, Gazda tam teď zastavil obrat hostujícího celku, který se chtěl dostat z pásma, ale Gazda tomu zabránil. Bojuje tam srdnatě u mantinelu. Jedno postrčení, druhé postrčení, ale Gazda se zase rychle zpátky vrátil na nohy. Teď postrčení s pořadovým číslem 3 a znamená to, že Kotouč se dostal do středního pásma, ale jenom na malou chvíli, protože právě Gazda ho opal zase do útočné třetiny, kam pro ten puk dojíždí Kondelík. Jenže potřebuje vystřídat. Na ledě už byl dlouho a tak jenom vybojoval ten Kotouč tak, aby z toho nebyl protiútok polského mistra a pardubičtí prostřídávají. Tím, co Poláci už vidí, že je definitivně pro ně po zápasu a nikam už se dopředu ani moc neženou. 4 a 3 čtvrtě minuty před koncem třetí třetiny totiž prohrávají tady v Pardubicích 0-5. Teď je to Vondráček, čtvrtá pardubická formace, která se snaží o dobití polské branky. Úspěšní v tom ale nejsou. Hra se otáčí na druhou stranu a Suben po dlouhé době se musí mít na pozoru, protože se hraje v blízkosti jeho branky, jenže pardubická defenziva to zvládá. Zatím spolehlivě Koštálek na Kotouči vrací se s pukem ke své brance, čeká na dostřídání spoluhráčů a teď sám rozjíždí další útok a udělal to jednoduše, nahodil na polského brankáře, kterým je, jak už jsem několikrát zmínil, Tomáš Fučík. Druhá komerční přestávka, 4 minuty 6 sekund do konce třetí třetiny, 5-0 vedou Pardubice nad polským celkem tichy.
1: No a my samozřejmě využijeme tu komerční přestávku, ale i tak bychom šli na US Open, protože tam momentálně Marie Bousková podává v utkání s Harriet Dartovou na postup do třetího kola posledního Grand Slamu sezóny, takže slovo má David Prouza.
4: Marie Bousková vede 6-2, 5-2. Vyhrála první setu celkem bez větších komplikací. Bez větších komplikací také proplouvá druhým setem, ale aktuálně malé problémy. Při servisu Bouskové 15-30, dvě nevynucené chyby od Češky, nebo jedna nevynucená, jedna spíše vynucená, to je jedno. Skóre každopádně platí, že Dartová vede 30-15. Teď od základní čáry trhapí Marie Bouskovou. Jsou to někdy tak jako na plocho zvláštně trefené údery, ale Dartová si s nima teď dost pomáhá. Marie Bousková ale zatím drží v téhle výměně. By sama mohla přepnout do útoku z backendu. Rozběhla si krásně Dartovou, která zmizela teď v podstatě úplně v rohu dvorce a je to 30-30. Marie Bousková srovnává právě v tomto servisovém gameu, ve kterém může dotáhnout ten zápas do vítězného konce. Věřme, že se to Marie Bouskové povede, že potvrdí ty papírové předpoklady, je 25. nasazenou hráčkou. Oproti tomu Harriet Dartová se v žebříčku pohybuje až za první stovkou, takže v tomto ohledu by to Marie Bouskové mělo klapnout. Tak jako to třeba klaplo na Wimbledonu, kdy byla ve čtvrtém kole, tak třeba i na US Open něco podobného předvede česká reprezentantka, která si teď vybojuje matchball. Ano! Harriet Dartová se trochu diví, ale musí se přestat divit, protože teď i potvrzení je střávým okem o tom, že to aut opravdu je, zhruba centimetr, a to znamená, že Marie Bousková vede 40-30, k tomu 5-2 ve druhém setu a ten první získala poměrem 6-2. Takže Marie Bousková krůček od třetího kola Grand Slamového US Open. Dalibor Svrčina mezi tím 1-2 na sety s Darderem, ale má breakball při podání Itala na začátku sady čtvrté. Marie Bousková útočí po forehandu z backhandu po čáře, pak následně další úder, který je opatrnější, přiliftovaný a vysoký, ale zůstává ve výměně Marie Bousková a teď bude trpělivě čekat na to, co vymyslí Harriet Dartová. Marie Bousková teď ale zbytečně vymyšlený, čopovaný backhand, tohle se opravdu nepovedlo Marie Bouskové, která několikrát už byla chválena a mnohým počtem novinářů za to, jakým způsobem bývá trpělivá ve výměnách, jak dokáže se bránit a nekazí a naopak čeká a donutí soupeřky k chybám, tak teď sama vyrobila absolutně zbytečnou hrubici v momentě, kdy měla matchball na postup do třetího kola. Teď je to znovu 40-40. Marie Bousková půjde podávat zprava na Dartová. Dartovou z Velké Británie. Je to pěkný pokus, servis ven z kurtu. Dartová se tam nedokázala dobře srovnat a matchball číslo 2 pro Marii Bouskovou, nasazenou 25. Dalibor Svrčina na vedlejším kurtu dokázal prolomit servis Darderyho, takže na začátku čtvrtého setu vede 1-0 nad svým italským soupeřem. Marie Bousková teď matchball číslo 2 pro českou reprezentantku, která může jako první projít do třetího kola z těch českých zástupců dnes. Marie Bousková opatrnější servis ven z kurtu do backendu Dartové, přes backend Britka sama tlačí a to je out. Harriet Dartová ukončuje zápas nevymyslenou chybou z backendu. Žádné drama se nakonec nestalo, můžeme mít radost. Marie Bousková postupuje do třetího kola US Open po vítězství nad Harriet Dartovou po setech 6-2 a 6-2.
1: Říká David Prouza, dál ho v našem vysílání během dnešního večera ještě uslyšíte, protože třeba právě teď Marie Bousková a Harriet Dartová uvolní kurt číslo 11 pro Jakuba Menčíka a Jurije Rodionova, rakouského tenistu, který postoupil do hlavní soutěže na posledním Grand Slamu sezóny na US Open z kvalifikace, a tak 17. nasazený Jakub Menčík je jasným favoritem. Dál probíhá ještě zápas Dalibora Svrčiny s Lucianem Darderym a hrát bude také Nikola Bartuňková, kterou čeká Tatiana Mariová, německá tenistka. Ale teď pojďme zase na hokej. Už se přiblížil závěr třetí třetiny a celého zápasu na úvod Ligy mistrů. Český šampion Pardubice proti polským Tychám a je u toho Otagu Twirt.
5: 2 3/4 minuty, takový čas zbývá do konce třetí třetiny a taky tohoto zápasu, protože Pardubice vedou nad polským mistrem 5-0. Tři góly dali v úvodní třetině, potom čtvrtý přidali na začátku druhého dějství a pak pardubičtí opravdu ubrali a zvolnili, ale teď je tady gól s pořadovým číslem 6. Matěj Stránský dává svou druhou branku v tomto utkání a je to už 6-0. Ve chvíli, kdy jsem popisoval, že pardubičtí přeci jenom trochu sundali nohu z plynu, protože nebylo nutné hrát opravdu na 100%, polský celek tady dnes opravdu nepředvedl dobrý výkon, absolutorium si zaslouží jen už mnou několikrát zmiňovaný gólman Tomáš Hučík, který čelil už více než 45 ranám. Některé z nich byly opravdu velmi složité, ale dokázali vyřešit. Ale teď na tu prudkou ránu, kterou na něj poslal Matěj Stránský, nestačil, takže Matěj Stránský otevřel skóre tohoto zápasu v čase 9.57 a teď aktuálně v čase 57.34 si také připisuje zatím poslední gól. Pardubice vedou už 6-0 v tomto utkání, takže vstup do Ligy mistrů asi přesně podle přání, tak jak si pardubičtí představovali. Šestý gól v síti polského celku. Pardubice jdou ale stále zase do útoku, Kakonen tam teď nedokázal udržet Kotouča, tak se tam k němu dokázali dostat. Pardubičtí Turiny tam teď bojuje u mantinelu, posunul na Válka, ale ještě dojíždí za polskou branku a snaží se získat pod kontrolu. To se mu sice nepodařilo, ale přesto Pardubice dál v útočné třetině stále operují kolem branky Turiny, zastavuje teď nedaleko modré čáry a Kotouč končí na polské střídačce. A ohlášené jsou mezi tím poslední 2 minuty třetí třetiny. Konkrétně se bude hrát minuta 55 sekund. Krásně zvoluje to trefil Matěj Stránský. Teď tu sledujeme opakovaný záběr. Matěj Stránský se dokázal skvělým způsobem prosadit z levé strany a dal o sobě v tom dnešním utkání poměrně výrazně vědět. 2 góly dal na jeden, tedy ten čtvrtý nahrával. Jan Košťálek, obránce, 2 asistence. No a když budu vybírat muže, který působí možná na ledě trochu nenápadně, nedal obrovskou šanci, trefil tyč, ale prostě spoluhráči z jeho geniality stále těží, stejně tak, jako to bylo v tom loňském ročníku, tak je Roman Červenka, protože Roman Červenka má v tomto zápasu už 4 asistence. Mezitím rozehráno, Fiji se dostává na kotouč, přechází červenou čáru. Tohle vypadalo na faul, ale rozhodčí asi už nechtějí tu situaci v závěru nějak komplikovat, takže průnik Fiji se zastaven, možná v rozporu s pravidly, ale hraje se dál. Další pokus o dlouhou přihrávku, ale skončí zakázaným uvolněním ne. Tak nakonec Fiji bude moci pokračovat. Za polskou brankou dává na Vondráčka. Vondráček po mantinelu hledal Mikliše, kterého nakonec úspěšně našel. Mikliš tam operuje s Kotoučem. Dává na Dvořáka na modrou čáru, tenhle střílet nebude, je to na nahrávku, což se také teďka stalo. Poulíček zkusil vystřelit ještě jeden střelecký pokus o dorážku. Kovář v polských barvách jeden ze dvou českých hráčů. Tam teď odstřelil ten kotouč alespoň do středního pásma, kde o něj znovu bojuje Hunter Fidžis. A Puk se nakonec ocitá i za Malcolmem Subenem, ale s tím se nám rozeběhla poslední minuta tohoto zápasu. 6-0 vedou Pardubice nad Polským Tichy. A jdou do dalšího útoku. Stále Pardubičtí nemají dost. Teď je to Válek, který si tam najíždí po pravé straně. Malý hráč, který by se chtěl prosadit. Hrává na modrou čáru. Ludvík ještě. To na modré zvládlo, ale teď jsem rozhodčího vůbec nepochopil, proč píská, protože ten puk zcela evidentně šel přesně po čáře a ani na chvíli neopustil útočné pásmo. Musí Pardubičtí do pásma středního. Teď už tady svítí reklama na další zápas. Champions League neboli Ligy mistrů, který se tady bude hrát v sobotu 5.9. od 17 hodin soupeřem švédské Regle. Pardubice vyhrávají to vazování, Gazda nahazuje po mantinelu a Východočeši znovu v útočné třetině. Pondelík se tam ještě snaží zpracovat, puk nedostal se ale ke střele. Ludvík ho nechal za sebou, mandát vystřel, ta rána nebyla vidět. Mířil ale mimo tři tyče, takže Fučík zasahovat nemusel. Diváci vstávají, ve stoje děkují svým hráčům, kteří jim dnes udělali určitě radost, protože Pardubice vstupují vítězně do nového ročníku Evropské mezinárodní soutěže. Kotouč pod svou kontrolou v útočné třetině zápase dohrává ještě jeden střelecký pokus a je to všechno. Zápas právě teď končí. Pardubice na úvod Ligy mistrů poráží Polské Tychy. Ještě pískaný jeden faul, ten už nic neřeší. Pardubice

0: a US Open ve druhém kole mužské dvouhry. Dlouhý a vyrovnaný zápas s favorizovaným Italem Darderim svádí Dalibor Svrčina a sleduje to David Prouza.
1: No, pokud je o výsledek 4-0, jenom se vrátím k hokeji, tak i to už je v tenise možné. Týká se to třeba toho mixového turnaje, který tady ovládli ještě před startem US Open Karolína Muchová s Jakubem Menšíkem. Ten se mimochodem chystá na svůj zápas proti Rakušanovi Rodionovovi. Začne hrát za chvíli, protože je to stejný kurt, na kterém Marie Bousková před chvílí porazila Harriet Dartovou 6-2, 6-2 a Dalibor Svrčina. Ten bojuje s Darderem už přes 3 hodiny. S italským tenistou ztrácí 1-2 na sety, ale ve čtvrtém vede 2-1. A půjde podávat. Věřme, že skončí série prolomených servisů, protože ve čtvrtém setu zatím vítězí pouze přijímající tenisté. Tak snad teď Dalibor Svrčina bude schopný odskočit do dvougemového náskoku a bude schopný dostat tenhle zápas do ideálně pátého setu.
0: Tolik tedy prozatím David Prouza a po delší době si můžeme na Radiožurnálu Sport zahrát písničku. A to od Green Day.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Jeden evropský šampionát tento týden na brněnském výstavišti skončil, další už je ve fázi finálních příprav a zatímco turnaj volejbalistek ještě hostil upravený pavilon P prosincové euroházenkářek, už přivítá nová aréna, jejíž stavba se blíží ke konci. Čtvrt roku před začátkem turnaje už organizátoři nepracují s žádným plánem B.
1: Teď už víme, že ta hala bude, moc se na to těšíme a jsme rádi, že můžeme být první sport, který bude hrát v nové té aréně.
2: Potvrzuje prezident Českého svazu házené Ondřej Zdráhala, že i když pořadatelé prosincového mistrovství Evropy žen pro jistotu dlouho počítali i s variantou B, šampionát skutečně přivítá nová aréna na brněnském výstavišti. Stavební práce finišují.
3: Těch prací je celá řada, aktuálně se pracuje na multimediální kostce, třeba například osazování sedaček. Možná jste si mohli všimnout, když jste jeli okolo, že se dokončovaly velké LED obrazovky, které jsou na fasádě.

0: fasádě.
1: Říká mluvčí té arény Edita Smilíková s tím, že halu má provozovatel od stavbařů převzít 25. října. Euroházenkářek pak začne 4. prosince jako úplně první akce pro veřejnost.
0: Samozřejmě ten provoz bude procházet nějakými dílčími zkouškami, protože to si nemůžeme dovolit rovnou tam pustit evropský šampionát bez toho, aby jsme si byli jistí, že to proběhne v pořádku, ale opravdu je to první akce.
2: Ta hala nebude otestovaná tak, jak by byla, kdyby se tamto mistrovství hrálo za rok. Myslím si, že to bude o to náročnější, ale jsem si jistý, že všichni udělají 110% pro to, aby to mistrovství se odehrálo a nebyl žádný zásadní problém.
1: Uvědomuje si nástrahy organizování turnaje v úplně nové aréně prezident Zdráhala. Organizační starosti nemusí trápit přímo hráčky. Ty jako první zažijí podporu z tribun, které budou mít pro euro kapacitu zhruba 11 000 míst.
3: Těším se strašně moc a doufám, že se ukážu vlastně na tom mistrovství, protože ty přípravy jsou neskutečné a je to jako něco úžasného, čeho jsme schopni jako česká házená prostě, co jsme schopni vytvořit, takže se těším moc.
1: Vzkazuje reprezentační pivotka Karolína Pejšová. Brněnská aréna na konci roku přivítá jen jednu ze základních skupin mistrovství Evropy, které uspořádá dohromady 5 států. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
4: Na toto mistrovství Evropy vázené si tedy musíme ještě počkat pár měsíců, na co čekat rozhodně nemusíme, tak to je další vstup z tenisového US Open z posledního Grand Slamu sezóny, kde je celá řada českých tenistů. Už se hraje o postup do třetího kola. David Prouza je u toho.
5: A Dalibor Svrčina je teď v dobré pozici, sice prohrává 1-2 na sety s nasazenou 21. Lučanem Darderim, ale ve čtvrtém vede 2-1 a teď při svém vlastním podání 40-15 zdůrazňuji to, že vede při svém vlastním servisu, protože to rozhodně není standardem v tomto čtvrtém setu, zatím všichni o své servisy přichází, ať už Darderi nebo Svrčina, tak věřme, že to teď český reprezentant prolomí 40-30 po tom, co nabídl 1-15 dvojchybou Lučanu Darderimu. Ten si před malou chvíli vyžádal ošetření, nebo čas na ošetření, takže se docela dlouho nehrálo. Teď Dalibor Svrčina zaservíroval dobře do kurtu, nicméně empérový sudí hlásí net, nebo let, takže to znamená dotyk balonku s páskou a opakování prvního servisu Dalibora a Svrčiny, který teď poletí úplně jinam do těla Darderiho a to byla dobrá volba. Darderi se nedokázal vůbec vyhnout tomu servisu, byť nebyl nějak extra rychlý a Dalibor Svrčina odskakuje ve čtvrtém setu do vedení 3-1.
4: A jen doplním, že už si postup do třetího kola dnes vybojovala Marie Bousková, která smetla Harriet Dartovou, britskou tenistku, po setech 2-6-2. Naopak Kateřina Siňaková ve dvou hře na US Open končí, prohrála s favoritkou Naomi Osakovou. Po velkém boji druhý set dokázala urvat 7-5, ale ten první prohrál 2-6 a rozhodující třetí potom nakonec 1-6. Za pár minut půjde do boje také Jakub Menčík proti Juri Rodionovi Rakušanovi, který postoupil do hlavní soutěže z kvalifikace a Nikolu Bartuňkovou čeká utkání s Němkou Taťánou Mariovou.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 8:30. Jana Gulda a zprávy.
6: V mobilní aplikaci EZ Karta přibyly nové funkce. Ode dneška jsou v ní třeba výsledky laboratorních testů nebo přehled o dárcovství krve a plazmy. Zatím spolupracuje ale jen se zhruba 30 nemocnicemi, další se budou postupně přidávat. EZ Kartu můžou mít lidi v mobilu z doby covidu, tehdy existovala pod názvem Tečka. V Bělehradě přistálo letadlo z Hágu přepravující tělo válečného zločince Radka Mladiče, informují o tom srbská média. Někdejší velitel bosensko-srbské armády si v nizozemském Hágu odpykával doživotní trest za zločiny spáchané během války v Bosně v 90. letech. Pohřeb bude v srbském hlavním městě na začátku příštího týdne. Paliva v Česku dál zdražují, benzín čerpací stanice prodávají za 42 korun a 34 halířů. To je o 28 halířů víc než před týdnem. Naftu řidiči natankují o 11 halířů dráž, litr nafty stojí v průměru 45,89. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Paliva výrazně zdražují od března, a to kvůli konfliktu na Blízkém východě. Stát přestal ceny regulovat v červenci. A policisti našli 85-letého seniora, po kterém od úterý pátrali v Karlovarském kraji. Podchlazeného muže pomohl najít dron, do péče ho převzali zdravotníci. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Jan Bílek.
0: Sport.
6: Tenistka Marie Bousková porazila Britku Dartovou 2x6-2 a na US Open postoupila do třetího kola. V něm se utká s Polkou Świątekovou. Naopak Kateřina Siňáková ve dvouhře dohrála, když podlehla Japonce Osakové ve třech sadách. A hokejisti Pardubic a Plzně zahájili Ligu mistrů výhrou. Východočeši porazili polský tým Tychy 6-0, Plzeň zvítězila nad švédským Regle 4-0, Liberec naopak prohrál ve Finsku s Taparou Tampere 3-6.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D8 v tunelech a chodci na D1 za Větrným Jeníkovem. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je uzavřená před tunely Panenská a Libouchec a provoz stojí kvůli čištění kamer v tunelech. Uzavírky budou opakované a potrvají vždy asi 20 minut. Mezitím vždy nechají rozjet kolonu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy dejte pozor za Větrným Jeníkovem. Na 98. kilometru stojí dodávka. Od ní jdou stoupacím pruhem dva lidé.
8: Ještě za tou dodávkou začíná stoupací pruh a není tam připojovat. Jo, takže oni jdou jakoby úplně těsně kolem dálnice, tak aby je někdo nesejmul.
7: Na D11 z Prahy do Hradce Králové se zdržíte za odbočkou na Lysou nad Labem. Od 18. kilometru se tvoří kolona, která pokračuje až do Služení. Na 20. kilometr zdržíte se 5 až 10 minut. A na D1 z Prahy do Brna opatrně za Hvězdonickým mostem. Na 28. kilometru vyprošťují dodávku z Příkopu. Zabraný je odstavný pruh, projíždí se plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V noci se ochladí na 18 až 13 stupňů, zítra čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty zítra 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Tom Walker a jeho písnička Serotonin doznívá ve 20 hodin 36 minut na Radiožurnálu Sport. Přeji vám příjemný večer. Přípravné utkání mezi hokejisty Brna a Třince předčasně skončilo už po první třetině. Oceláři totiž odmítli v utkání pokračovat poté, co se v závěru úvodní 20-minutovky po střetu s Janem Ščotkou zranil útočník Michal Kovařčík, který byl z ledu odnesen na nosítkách. Ke střetu Ščotky s Kovařčíkem došlo 20 sekund před koncem první části a podle rozhodčích se nejednalo o faul na ledě. Se pak následně odehrála ještě potyčka, do které se zapojili i hráči ze střídaček. A po skončení přestávky hlasatel v aréně už jen oznámil, že hosté odmítli v utkání pokračovat. Sparta ta odehrála celý zápas na ledě Kladna, vyhrála tam 5-2. Před startem extraligy uspěla ve čtvrtém ze 6 přípravných duelů. Rytíři si připsali naopak třetí nezdar z 5 zápasů. Poprvé po letním příchodu ze Švýcarska se v dresu Pražanů střelecky prosadil Jiří Sekáč. No a dva další extraligové týmy neuspěly proti zástupcům z první ligy. Olomouc prohrála v Jihlavě 0-1, no a Vítkovice ty podlehly v Vsetínu 3-5. No a v přípravě prohráli čtvrté z 5 utkání.

0: Rok 2026 je opravdu nabitý velkými sportovními akcemi. Olympijské hry, světové šampionáty hokejistů i fotbalistů a další vrcholné akce v olympijských sportech. A právě tam byli v létě mimořádně úspěšní čeští reprezentanti. Hned 6 z nich si z mistrovství světa nebo Evropy přivezlo zlatou medaili.
1: Bude to souboj v cílové rovince, Přidiš nebo Marx, vypadá to na Víta Přindiše, který se raduje.
2: Bude na špičku lodě Martin Fuchs a těsně je zlatý.
3: Kromě rychlostního kanoisty Martina Fuchsy a vodního slalomáře Víta Přindiše vyhráli mistrovství světa taky Přindišovi kolegové Tereza Kneblová s Jakubem Krejčím, dále taky šermíř Aleksandr Šupenič a moderní pětibojař Matěj Lukeš. Evropské zlato pak přidali plavci Barbora Sémanová s Miroslavem Knedlou.
4: Kredla jde dopředu, Miroslav Knedla si domátává pro zlato, no to je neuvěřitelné.
3: A nezapomenutelné bylo i ryze české finále na tenisovém Wimbledonu. Linda Nosková v něm zdolala Karolínu Muchovou.
5: Tvrdá rána. Je to konec. Přímý bod z podání Linda Nosková na zádech.
6: Musím říct, že je to neuvěřitelný a myslím, že to musí být strašně fajn pro všechny fanoušky. Co nás ještě nejvíc těší, že často je to, nebo že je to v olympijských disciplínách a že je to často i na sportovištích, kde se třeba za 2 roky olympiáda bude konat. To znamená, že i to prostředí jim vyhovuje a že je to velký příslib do budoucna.
3: Řekl šéf českého olympijského výboru Jiří Kejval, který mluvil také o atletice. Evropský šampionát dospělých sice reprezentantům nevyšel, junioři ale na mistrovství světa vybojovali 4 medaile. Královna sportů tak může v budoucnu českým fandům přinést spoustu radosti.
6: Já jsem optimista, je to především dobrá práce ve svazech. Ty svazy, které dlouhodobě mají dobré výsledky, tak si vždycky projdou nějakými takovými generačními výměnami, ale standardně dodávají jako špičkové reprezentanty a vozí medaile.
3: Dodal Kejval, kterého těšilo, že čeští sportovci slavili v olympijských disciplínách a skvělé výsledky reprezentantů. Navíc podle něj můžou pomoct i nejmladší generaci. Až 80% českých dětí totiž podle ministerstva zdravotnictví trpí nedostatkem pohybu.
6: To je jakoby méně příjemná diskuze, děti a sport. Necítíme ten progres tak, jak bychom si asi všichni přáli. Tady ještě velká cesta, ale určitě úspěchy českých sportovců by měly tady tomu trendu hodně pomáhat.
3: A u obřích letních úspěchů jste byli i díky vysílání radiožurnálu Sport, jediné sportovní rozhlasové stanice v českém éteru. František Typovský, Radiožurnál.
0: No a úspěšnému sportovnímu létu z pohledu českých reprezentantů nemusí být konec. Vždyť se hraje třeba tenisové US Open, kde už jsou ve třetím kole od včerejška Jiří Lehečka, Linda Nosková, Karolína Muchová. Dnes k ním zatím přibyla Marie Bousková a ještě mají šanci Dalibor Svrčina, který hraje s Lucianem Darderem, Jakub Menčík, jehož soupeřem je rakouský kvalifikant Jurij Rodionov, a nebo třeba Nikola Bartuňková, která před pár okamžiky přišla na kurt s ním. Mariovou a my vám budeme dál zprostředkovávat přímé vstupy z utkání právě těch naposledy zmiňovaných 3 českých tenistů. Teď ale Lake Malawi.

0: 20 hodin 47 minut a my míříme do Berlína, protože tam už zítra pro české basketbalistky začne mistrovství světa. Máme tam také reportéra Jakuba Kantu. Zdravím do Berlína.
1: Hezký večer.
0: České hráčky mají za sebou poslední trénink před startem šampionátu. Co si z něj vlastně mohl vidět? Jak tajná operace to je, takový trénink před mistrovstvím světa?
1: Tak vzhledem k tomu, že to je ten poslední předzápasový, tak už se na něj vztahují také pravidla Mezinárodní basketbalové federace FIBA. A to znamená, že pokud si někdo z týmu nepřeje jinak, tak mají novináři, a to z celého světa, přístup jen na posledních 5 minut. Stejně tak to bylo i u mě. Normálně většinou to bývá už, že se zase tam už toho tolik neděje, ale dneska jsem měl celkem možnost ještě zahlédnout poslední dopilování nějakých obranných akcí, pak už byla jenom rychlá střelba na závěr a rozhovory. Takže moc jsem toho vyčíst nemohl i vzhledem k tomu, že to na to byl velmi krátký čas, ale je to pochopitelné, je to důležitý turnaj a nikdo nechce svým soupeřkám dát jakoukoliv výhodu, takže bylo to velmi dobře hlídané, dokonce jsem jednou zkusil proklouznout kolem dveří do haly, ale hned si mě jeden z pracovníků zavolal, že až na posledních 5 minut, takže opravdu lehké to není.
0: No ale ty samozřejmě ten český tým sleduješ dlouhodobě, takže můžeš odhadnout, jakou hrou by se měl a chtěl prezentovat na šampionátu.
1: Tak myslím, že ta poslední akce, nebo ten nácvik té poslední obranné akce, kterou jsem viděl, tak to celkem hezky dokumentoval to, čím by se chtěly české basketbalistky po 12 letech mezi elitou, tedy na mistrovství světa, prezentovat. Vzhledem k tomu, že jim chybí ústřední pivotky po operacích Emma Čechová, stejně tak Julie Reisingerová, druhá jmenovaná nicméně tady na tréninku byla, přihlížela mu je s týmem, Emma Čechová se taky zapojí, nicméně hrát nebudou a to znamená, že Češky budou spoléhat na aktivní vytaženou obranu. To bylo přesně z toho posledního cvičení naprosto patrné. Hodně riskovali a snažili se dostat svým způsobem své soupeřky v tu chvíli, když to byly české basketbalistky proti českým basketbalistkám potlak. No a na druhé straně z toho rezultovaly velice často rychlé střely za 3 body. No a to si myslím, že je přesně ten styl, kterým se bude chtít výběr trenérky Ptáčkové bez těch urostlých pivotek prezentovat. Pevná, aktivní obrana, rychlý přechod do útoku a ideálně co nejpřesnější střelba z dálky.
0: Los šampionátu těch základních skupin nebo první fáze se tedy s českými hráčkami rozhodně nijak nemazal. Itálie, Čína, Spojené státy, jak velké nebo spíš malé jsou šance Češek na postup?
1: No, tak rozhodně moc velké nejsou. Češky jsou, řekl bych, celkem jednoznačně největší outsiderky téhle skupiny mistrovství světa. A to proto, i když se podíváme podle postavení ve světovém žebříčku, protože prostě nemají, jsou za 17. Italkami, za 4. Číňankami a za 1. pochopitelně Američankami, obhájkyněmi titulu a úřadujícími olympijskými vítězkami. No a když si to dáte dohromady, že z těch 4členných skupin projdou dál sice 3 týmy, ten první přímo do čtvrtfinále, další 2 do 8. finále, nebo chcete-li předkola, tak z toho vychází jednoznačně, že Češky, které byly tažené ze 4. koše výkonnostního, budou muset zaskočit. Aspoň jedny z favoritek, jedna výhra by teoreticky na postup měla stačit. No a to je přesně to, o co se budou svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové tady na světovém šampionátu v Berlíně snažit protlačit se mezi ty týmy, které si zahrají vyřazovací boje. To znamená skončit ve skupině do 3. místa.
0: Budeme samozřejmě držet palce. První pokus budou mít Češky proti Italkám zítra od 20.15. Jakub Kanta samozřejmě budete u toho a díky němu i vy, naši posluchači. Prozatím díky a naslyšenou.
1: Zatím naslyšenou.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 20:54 se ve vysílání Radiožurnálu Sport zase vracíme na tenisové US Open. Teď nás zajímá, jak se vyvíjejí další zápasy s českou účastí v dnešním programu druhého kola dvouher, ale David Prouza nám třeba také řekne, co říkali na svoje vystoupení v těch už odehraných zápasech Marie Bousková a Kateřina Siňaková, protože měl možnost mluvit i s nimi.
1: Je to tak, ale pojďme začít tím aktuálním. Dalibor Svrčina bohužel prohrál zápas s Lucianem Darderim nakonec 1-3 na sety. Smolný závěr za stavu 4-5 a 15-40 dal dvojchybu a Dalibor Svrčina tedy na US Open končí. Teď se ozval takový velký úder rakety o zem. Dost možná už dal prostě trochu průchod své frustraci Dalibor Svrčina, protože rozhodně nebyl bez šance. Ty sety o tom vlastně také hovoří 3-6, 7-6, 4-6 a 4-6. Skoro 4 hodiny bojoval Dalibor Svrčina s Lucianem Darderim a teď ještě velký vztek Dalibora Svrčiny, který roztřískal svoji žlutou raketu. Teď už se o varování od rozhodčího bát nemusí, teď už je to úplně jedno. Dalibor Svrčina tedy končí. Kdo naopak postupuje, to je Marie Bousková, která se nezdržela příliš na kurtu. V souboji s Britkou Dartovou vyhrála 6-2 a 6-2. Velmi spokojená se svým výkonem, spokojená s podmínkami. Dnes v New Yorku není taková vlhkost, je docela teplo. Takže i to přispělo k tomu, že se nakonec dostala znovu do třetího kola, tím si vyrovnala své osobní maximum právě na US Open. Kdo skončil podobně jako Dalibor Svrčina, tak to je Kateřina Siňaková na centrálním dvorci. Padla ve třech setech s Naomi Osakovou, ale brala to jako zaprvé velice zajímavou zkušenost zápasu, vyrovnaného zápasu na centrálním dvorci, také jako dobrou přípravu na čtyřhru, která jí dnes čeká po boku Taylor Townsendové, a samozřejmě vyjádřila i určité zklamání nad tím, že potom, co se jí povedla otočka z 3-5 na 7-5, takže nebyla schopná navázat na ty své výkony právě v sadě číslo 3, ale na každý pád pro elitní deblistku a deblovou světovou jedničku Kateřinu Siňakovou určitě dobrý výsledek. 30. bitva s Naomi Osakovou. No a pojďme se ještě krátce podívat na to, co se děje aktuálně s českou účastí na dvorcích v areálu Flushing Meadows. Jakub Menčík rozehrál svůj zápas s Rakušanem Rodionovem. Je to 4-2 pro českého reprezentanta a servis má právě Jakub Menčík. No a Nikola Bartuňková ta zahájila své utkání před malou chvílí s Němkou Mariovou. Aktuálně skóre prvního setu po 2.
0: Říká pro tuto chvíli z tenisového US Open David Prouza.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.
3: V 21 hodin míříme zase zpátky na tenis, protože Jakub Menčík brzy by mohl dohrát první set v utkání druhého kola proti Juri Rodionovi. A tak tedy má slovo zase David Prouza.
4: Hraje se na stejném dvorci, jako hrála Marie Bousková, tak můžeme doufat, že i Jakub Menčík naváže právě na výkony své reprezentační kolegyně, pakliže by s ní někdy třeba hrál nějakou smíšenou týmovou soutěž. Aktuálně vstoupil do utkání dobře, vede 5-2 na začátku prvního setu, ale také ztrácí 0-15 v souboji s Rodionovem z Rakouska, ale Jakub Menčík určitě v tomhle utkání favoritem, je to tenista, kterému určitě povrch vyhovuje na US Open, tenhle beton. Je to Grand Slam, kdy Jakub Menčík tady poprvé se dostal do třetího kola ještě ve velmi, velmi mladém věku, stále Jakub Menčík je extrémně mladý, to můžeme tvrdit neustále, ale tehdy to bylo ještě jako teenager, se dostal do třetího kola a něco podobného by rád zopakoval i teď, co by čerstvě 21, jenom pár dní, co mu je právě 21. I to stihl drobně oslavit po svém vítězství v prvním kole, teď Jakub Menčík také oslavil zisk 15 na 15-15. Vede 5-2 v prvním setu. Pakliže by neprolomil servis Rodionova, tak za malou chvíli by sám všechno mohl dohrát na vlastním podání. Tak se nechme překvapit. Levoruký Rakušan podává první pokus nepřesný, takže přes druhé podání teď bude rozehrávat tuhle výměnu a to by Jakub Menčík mohl atakovat ten jeho druhý pokus a to se také děje. Parádně se položil do toho returnu Jakub Menčík, který vede teď 30-15 a 5-2 k tomu. Nikola Bartuňková rozehrála svůj zápas s Němkou Máriovou. Tam je to zatím vyrovnané, Martinková ztrácí 2-3, ale při svém podání vede 30-15. K tomuto utkání se taky 100% dostaneme a budeme se mu věnovat ve vysílání Radiožurnálu Sport v době, kdy se za malou chvíli také nachýlí čas pro posluchače Radiožurnálu, protože už bylo 9 hodin večer českého času, Jakub Menčík vede 5-2 a 30-15. Rodionov v tuhle chvíli netrefuje zleva první servis a tak zase Jakub Menčík může zkusit vymyslet nějakou kulišárnu na return. Zaskočit svého soupeře. Jsou to docela velké rány, které Rodionov dává do svých servisů, ale Jakub Menčík má dobrou reakci a dobré returny. To ukázal také na Roland Garros, kdy došel letos do semifinále a pak tam prohrál s pozdějším vítězem Alexandrem Zverevem. Teď je to 30-30, protože Rakušan se dobře opřel do svého forehandu, zahrál ho Menčíkovi do protipohybu a v tuhle chvíli máme srovnáno po 30, ale stále Jakub Menčík blízko blizoučko zisku první sady, stačí mu jenom držet si vlastní podání. Pokud by to nevyšlo teď napřímu, ale klidně to se to stát může, protože už jednou Rodionovi servis sebral, tak proč ne po druhé? Jakub Menčík bojuje o postup do třetího kola v pozici jasného favorita. Také je to promítnuto na žebříčkovém umístění Rodionov až okolo 150. místa. Jakub Menčík je nasazenou 17. A teď prohodí Rodionova, paráda od Jakuba Menčíka, který si počkal, přitáhl si Rodionova k síti a pak to zahrál do míst, kde zkrátka Rakušan nemohl vůbec ani v nejlepších představách být. To znamená, že to je 40-30. Jakub Menčík vede 5-2 a má setball při servisu svého soupeře, mezitím Nikola Bartuňková naopak gimbal na 3-3. Tak věřme, že oba čeští zástupci, mimochodem oblečení do stejných barev a do stejné značky, takže to zvládnou a získají své první sety a ideálně vyhrají tyhle zápasy. Breakball a setball v jednom pro Jakuba Menčíka. Rodionov podává ven z kurtu, Menčík se tam dostal backendem, ale je pod tlakem. Teď ta výměna pokračuje dál od základní čáry. Jakub Menčík trochu pasivnější, čeká na chybu, ale to nutně nemusí být špatný pokus. Ale Rodionov využil teď zvednutí balonku páskou a zahrál vítězný balon, takže 40-40. Jakub Menčík před malou chvílí neproměnil první setball, v tomhle utkání vede 5-2 v souboji s Rodionovem, ale ten si teď poradil dobře s tou následující výměnou, takže schoda. Nikola Bartuňková před malou chvílí srovnala na 3-3, ovšem můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. V New Yorku David Prouza, Radiožurnál. a můžeme pokračovat zase v přímém přenosu na sportovní stanici Radiožurnál Sport, na té nejposlouchanější digitální v Česku. Jakub Menšík teď pod velkým tlakem Rodionov vypálil obrovský projektil zprava. Má gamble, může snížit na 3-5. Ze svého pohledu Jakub Menšík teď dělal, co mohl na returnu, ale nestačilo to. Tohle bylo perfektně trefené od rakouského tenisty, který je určitě rozehraný v New Yorku, protože prošel kvalifikací, zvládl také první kolo, co by outsider porazil Pecio Pericarda z Francie jednoznačně ve třech setech, takže určitě není nutno nebo není radno podceňovat tohoto hráče. Jakub Menšík teď bude returnovat druhý servis Rodionova, který je hodně přirotovaný, na to si Menšík musí zvyknout, takže nedá se to úplně rychle zabíjet, i když ten balonek vyskočí hodně vysoko, tak ta rotace tomu brání. A teď Rodionov to zvládl pěkně, připravil si situaci na vítězný backendový úder po čáře a je tu stav 3-5 z jeho pohledu, ale spíše pro nás lepší 5-3 pro Jakuba Menšíka nasazenou 17, která půjde za malou chvíli podávat. Nikola Bartuňková aktuálně v souboji s Němkou Máriovou stále 3-3. Němka vede 30-15 při svém vlastním podání a je to zatím velmi vyrovnaný zápas, ve kterém Bartuňková už byla break nahoře, pak také ale jednou sama o své podání přišla, teď ztrácí 15-40. Jakub Menšík už je připravený, ještě si trochu otřel ruku, tak aby se mu nepotila, aby mu neklouzalo držadlo jeho rakety, teď už bude podávat a začíná SM. Parádní práce, Jakub Menšík na servisu smrtící, to o něm víme už dlouhou řádku let. Co vylepšil v posledních sezónách, tak je určitě pohyb, jakým způsobem se dostává k balónům. Na to, jak je vysoký, je to neuvěřitelný posun pro Jakuba Menšíka a i právě proto patří určitě do té užší světové špičky. Myslím si, že dříve či později ho určitě uvidíme taky v elitní světové desítce. Teď dává Rodionovi vítězný forehand oběhnutý z backendové strany 5-3 a 30-0. Teď to má Jakub Menšík připravené znamenitě k tomu, aby se mohl posadit s vedením 1-0 na sety v zádech. Připomínám už ty výsledky, které máme za sebou. Dalibor Svrčina po bitvě, ale podlehl Dardelimu z Itálie 1-3 na sety. Kateřina Siniaková v 30. bitvě také prohrála s Naomi Osakovou. Naopak Marie Bousková, ta už ve třetím kole je, Harriet Dartovou vyprovodila 6-2-6-2. Jakub Menšík se snaží o něco podobného, vede 5-3, 40-0, ještě bude podávat. To znamená, že má v pořadí druhý setball, ale vlastně má už jakoby další tři v tuhle chvíli, kdy vede 40-0. První neproměnil na příjmu, teď ten další by klidně už proměnit mohl, protože to bude podpořené s Menšíkovým servisem, který letí na téčko, ale těsně vedle, takže Jakub Menšík bude muset ještě jednou rozehrát tuhle výměnu z levé strany a bude to pokus do úplně opačných míst, do forehandu Rodionovi a od základní čáry teď Jakub Menšík tlačí, pak zkracuje výměnu a tohle je vynikající stombol od Jakuba Menšíka, ukázková práce a 6-3 pro českého reprezentanta.
3: 1-0 tedy vede Jakub Menšík ve svém utkání druhého kola na US Open. No a druhé kolo a dnešní program už přineslo jedno velké překvapení. Třetí nasazený Felix Auger Aliassime z Kanady vypadl po prohře 7-6, 3-6, 2-6 a 2-6 s Karenem Khachanovem z Ruska.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Zpěvačka LP na radiožurnálu Sport v 21 hodin a téměř 12 minut. Brazilský fotbalový útočník Gabriel Martinelli po 7 letech opustil Arsenal a přestoupil do Al-Hilalu. Podle médií celek ze Saudské Arábie za 25-letého hráče zaplatil 60 milionů liber, což je zhruba 1 700 000 000 korun v přepočtu. Martinelli se tak stal suverénně nejdražším prodaným hráčem Arsenalu. Dosavadní rekord londýnského celku držel záložník Alex Oxlade-Chamberlain, který v roce 2017 odešel do Liverpoolu za pouhých 35 milionů liber. No a když už mluvíme o fotbalu, tak se můžeme podívat také na aktuální dva výsledky. Hraje se předehrávka třetího kola francouzské ligy. Toulouse hostí Lille, tedy tým, který v minulém kole přišel až v nastavení po dvou inkasovaných gólech o vítězství nad Paris Saint-Germain. Ten zápas skončil remízou 0-0. Tak teď tedy Lille hraje v Toulouse zatím 0-0 ve 28. minutě. A ve španělské lize začíná už čtvrté kolo. Real Sociedad San Sebastián se Celtou Vigo po 11 minutách také 0-0. Za chvíli po písnici od Briana Adamse se zase vrátíme na tenisové US Open.

0: Jakub Menčík, Jurij Rodionov a Nikola Bartůňková, Taťána Mariová. To jsou dva zápasy, které teď aktuálně sleduje na tenisovém US Open v New Yorku David Prouza.
1: Nikola Bartůňková bojuje s Němkou Mariovou, ztrácí 4-5 při svém podání, teď také vede 40-15, teď už byť to měla skvěle připravené a u sítě měla relativně nalitý forehandový volej, který ale skončil na pásce, to znamená 40-15, velký počet nevynucených chyb zatím dělá Nikola Bartůňková, tenistka, která se prezentuje pro mě možná jedním z nejzábavnějších stylů. Hraje velmi pestře, atleticky, tak trochu to připomíná zápasy mužského okruhu ATP a opravdu se krásně kouká na zápase Nikoly Bartůňkové. V tuhle chvíli prohrává 4-5 s Mariovou a 40-15, ale pakliže by se držela, řekněme, nějakého svého zaběhnutého průměru, tak si myslím, že by tohle utkání měla zvládnout. Byť samozřejmě ještě těch zkušeností s grandslamovými zápasy příliš nemá, víceméně všechny jenom v této sezóně, myšleno tedy mezi dospělými. Teď si krásně přitáhla Mariovou k síti a pak ji prohodila, jako by se nechumelilo, pecka teď od Nikoly Bartůňkové, která srovnává v prvním setu na 5. První sada už je minulostí, souboj Jakuba Menčíka s Rakušanem Rodionovem, tam už je tu 1-0 na sety pro českého reprezentanta a letošního semifinalistu Roland Garros, v tom druhém zatím 1-2 a přestávka z pohledu Jakuba Menčíka a samozřejmě přestávka i z pohledu Rakušana Rodionova, tak se můžeme věnovat dál Nikole Bartůňkové, která teď bojuje s Němkou Mariovou, zvládla svůj servis, srovnala na 5-5 a v tuhle chvíli to bude právě německá soupeřka Taťána Mariová, která bude dávat na Nikolu Bartůňkovou, tak třeba v české reprezentance vyjde zase jeden returnový gem, tak jako jí vyšel na začátku zápasu. Tu kvalitu tenisovou a úderovou na to určitě má. Velký útok Bartůňkové, která se přibližuje k síti, pak trochu opatrný je první volej a smeč, která končí tam přesně, kde nechcete, aby končila zhruba v polovině sítě. Nikola Bartůňková uspěchala trochu ten svůj první volej, dala možnost Mariové k lobu a ta možnost byla využita. To znamená, že Němka vede 15-0, stav 5-5 prvního setu, boj o třetí kolo na tenisovém US Open. Dobrý servis Němky, ale Nikola Bartůňková perfektně zareagovala. Teď se pokouší prohodit Mariovou a byť to nebyl buchví jak tvrdý úder, tak byl dobře umístěný a Němka nedosáhla backendem, kdy se už trochu dostala zády k síti a dostat ten balonek na druhou polovinu. Takže 15-15 a Nikola Bartůňková může zase tlačit z returnu z pravé strany. Česká reprezentantka už tady hraje dva zápasy vlastně ve dvou dnech, protože ten první se dohrával kvůli dešti už včera, takže trvalo to docela dlouho, než Nikola Bartůňková prošla do druhého kola US Open, ale v tuhle chvíli by nic podobného se stát nemělo. Nad New Yorkem svítí sluníčko a ty podmínky jsou velice příznivé. Nikola Bartůňková proti Němce Mariové, teď výměna u sítě obou tenistek a končí to dobře pro německé fanoušky nebo německou tenistku, jak chcete. 30-15 Mariová vede nad Nikolou Bartůňkovou a my o tom také řekneme posluchačům radiožurnálu ve sportovním přehledu, konkrétně jak se daří Menčíkovi a také Nikole Bartůňkové, která na příjmu teď aktuálně ztrácí 15-30, skóre prvního setu je 5-5, teď to bude ještě horší, protože Mariová trefuje skvělý set. Němka Mariová aktuálně má gamboly na 6-5 v souboji s Nikolou Bartůňkovou. Jakub Menčík vyhrál první sadu nad Rodionovem z Rakouska, v té druhé ztrácí 1-2, ale při svém podání vede 40-0. Vy ovšem můžete poslouchat na radiožurnálu Sport. Z New Yorku David Prouza, radiožurnál. Teď zpátky k zápasu Nikoly Bartůňkové, která se krásně dokázala dostat do výměny, i když byla pod velkým tlakem. Bariová teď podsekává své forehandy i backhandy, všude spodní rotace, ale Nikole Bartůňkové to vůbec nevadí, přibližuje se k síti a dává vítězný prohoz. Pecka teď od Nikoly Bartůňkové, která si musí poradit opravdu s nezvyklými údery. Němky Mariové z forehandu, která velmi často hraje podseknutý čopovaný úder právě z této strany, což už dnes nehraje skoro vůbec nikdo. Přesto Mariová má takovýhle styl, takhle se naučila tenis a očividně jí to funguje, protože je ve druhém kole grandslamového US Open, teď vede 40-30, takže odskočit

0: do vedení 6-5, ale teď Nikola Martinková výtečně returnuje k základní čáře a byť se Máriová pokoušela o další čupovaný backhand tentokrát, tak se jí to nepovedlo a Nikola Martinková odvrátila 3 gamboly při servisu své soupeřky a za malou chvíli může vybojovat sama breakball. To by byla paráda, kdyby Nikola Martinková nakonec i tento zdánlivě ztracený game ještě dokázala dotáhnout do vítězného konce. Dobrý, chtěl jsem říct, dobrý return, který nakonec nepodpořila páska v tom dobrém slova smyslu. Míček se o tu pásku otřel, ale následně spadl zase na polovinu Nikoly Martinkové. Takže gamble pro Němku Máriovou, která zase po delší, nebo ne po delší době, ale velmi rychle má možnost odskočit do náskoku 6-5, ale je to trochu trápení teď na podání německé reprezentantky, která teď zkusila velkou ránu ven z kurtu do backendu Bartuňkové, která netrefila vůbec ten balonek čistě, ale nebylo to potřeba, protože, jak jste mohli slyšet pod mým hlasem, elektronický systém hlásil out. Druhé podání v pořádku, Bartuňková bomba z backendu, pak se přibližuje k síti, první volej opět trochu rozpačitý a následně lob, který bude úspěšný. Ano. Nakonec ano od Máriové, která vnutila Martinkovou k tomu, aby se vrátila k základní čáře, zahrála mezi nohama, ale zahrála do autu. Takže Martinková prohrává v prvním setu 5-6.
1: No a my se za chvilku zase samozřejmě do New Yorku vrátíme, protože nás bude zajímat, jestli Nikola Martinková vybojuje tiebreak a ještě se dostane k šanci získat první set s Němkou Máriovou.
2: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
3: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
4: Karel Poborský.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
7: Ahoj, dobrý den.
2: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
7: Strašně se to posunulo. Oni prostě furtí.
6: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
7: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
5: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
6: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
5: Pitomec se tady drží jak blázen.
3: Kilometry Jiřího Ješka.
2: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
6: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
2: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
3: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
2: Každý pátek po 10. hodině.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
1: Teď ale v 21 hodin a 25 minut zase tenis, US Open a hlavně koncovka prvního setu ve druhém kole ženské dvouhry mezi Nikolou Martinkovou a Němkou Máriovou. David Prouza je u toho.
0: Nikola Martinková připravena na podání, ještě si dala několik tréninkových dřepů, tak aby prokrvila své nohy a mohla co nejlépe teď bojovat o zisk svého servisového gemu, kdy se v první výměně přibližuje k síti a hraje přesvědčivě s mečí ven z kurtu. Tohle byl dobrý základ do tohoto gemu, kterým si může Nikola Martinková vynutit tiebreak, což by byla ta nejlepší možná varianta pro české posluchače a české fanoušky, protože v opačném případě by Martinková ztratila první sadu v souboji s Němkou Máriovou. Na Radiožurnálu Sport sledujeme také utkání Jakuba Menšíka, který hraje s Rakušanem Rodionovem a v tuhle chvíli je to 3-2 pro rakouského tenistu, ale Jakub Menšík bude se chystat na své podání a tu první sedu vyhrál 6-3. Nikola Martinková mezitím vede 15-0 nad svojí německou soupeřkou a bude teď zleva podávat už jenom přes druhý servis. Ten první jí nepodržel, druhý servis do těla Němky, ta pocekává z backendu, Martinková si obíhá backend forehandem, teď sama z backendu útočí zase u sítě a bude smeč a zase úspěšně, možná to nebyla úplně smeč, skoro to spíš vypadalo jako forehandový volej, trefený vysoko nad hlavou. Na každý pád Martinková ho trefila do podobných míst jako předcházející smeč a je to 30-0 pro českou reprezentantku. První vzájemný zápas mezi Martinkovou a Máriovou. Těžko uvěřit tomu, že s ohledem na to, kde začínala Nikola Martinková tuto sezónu, nebo kde byla před pár měsíci na žebříčku, že teď je 34. vedení Máriová 83. přitom výrazně zkušenější je tenistka. Nikola Martinková teď perfektní kombinace servis forehand a bude to smeč po dopadu zhruba z poloviny hřiště. Velká rána Martinkové, která se zase přibližuje k síti, zase hraje volej. Máriová ji opět lobuje. Tohle bude dobrý balón. Martinková musí defenzivně a tenhle prohoz je dlouhý od české reprezentace. reprezentantky. Nikola Bartuňková se tlačí na síť při každé možnosti, kterou má, což je extrémně sympatické, pokud jste divákem, velmi nepříjemné, pokud jste soupeřem Nikoly Bartuňkové, protože nedává moc času na to, abyste nějak reagovali, ale Máriová teď ukázala své zkušenosti a dokázala tak čipnout přes Nikolu Bartuňkovou ten lob se spodní rotací a tak je to 30-15 pro českou reprezentantku, ale pořád dobrý průběh servisového gemu Nikoly Bartuňkové, pakliže se teď sama podrží ty další dvě výměny, tak by to mohlo být opravdu do tiebreaku. Zase Bartuňková u sítě, zase nepřesvědčivý první volej, tentokrát to ale od Máriové bylo dlouhé. Jediná varianta, kterou Máriová má, je lobovat, když Nikola Bartuňková je u sítě. Dvakrát to vyšlo, teď po třetí už naštěstí ne, takže 40-15 pro Nikolu Bartuňkovou, která je aktivnější ve výměnách. Teď je to opravdu naprosto markantní, je to vidět, jak Nikola Bartuňková vůbec nechce hrát od základní čáry nějakou čopovanou. Chce prostě okamžitě běžet k síti, rozhodovat ty výměny co možná nejrychleji. Servis Bartuňkové na téčko, Máriová hraje zase podseknutý balón. A tohle Nikola Bartuňková netrefila ideálně, protože už míček, který měl dost spodní rotace, zkusila sama ještě podseknout z backendu a to se nepovedlo. Ten balon vůbec nevyletěl, skončil někde v polovině sítě. To znamená, že jeden gambol Nikoly Bartuňkové už je minulostí a v tuhle chvíli je to 40-30 pro českou reprezentantku proti hrající. Proti Němce Máriové ztrácí 5-6 v první sadě. Podání Bartuňkové zase na téčko. Bartuňková se přibližuje k síti. Znovu pokaždé v tomhle gemu je na síti a teď zase musí spěchat v základní čáře. Extrémně se nadře Nikola Bartuňková. Vedle toho Mária z Německa teď je v pohodě. Víceméně se vůbec nemusí hýbat, ale teď to Nikola Bartuňková zvládla a prohodila daleko za základní čarou. Stejně zvládla prohodit svoji soupeřku a Taťána Máriová už tam nemohla dosáhnout. A tak je to 6-6 a čeká nás a tiebreak. Mezi tím Jakub Menčík s Rodionovem, kdy vyhrál první set 6-3, tak v tom druhém pozor ztrácí 2-3 a 15-30 při vlastním podání.
1: No a než se ten tiebreak rozběhne, tak pohled také na volejbalové dění. Samozřejmě i když české volejbalistky už vypadly, tak pokračuje mistrovství Evropy. No a Polky ty porazily v istanbulském čtvrtfinále evropského šampionátu obhájkyně bronzu z minulého mistrovství Nizozemky 3-1 a udrželi se tak ve hře o zisk první medaile od roku 2009, kdy skončili třetí. V sobotním semifinále se utkají s Italkami, které si zajistili postup mezi nejlepší lepší čtveřici týmů už ve středu v Brně. No a posledním postupujícím do semifinále se staly turecké obhájkyně titulu, a to po výhře 3-1 nad Německem. No a semifinále to bude v Turecku reprízou minulého boje o titul, protože Turkyně nastoupí proti Srbkám. Ty zatím kráčejí tím šampionátem bez jediného zaváhání. 21 hodina 30 minut místo zpráv vám teď nabídneme tiebreak prvního setu v utkání druhého kola US Open, tedy posledního tenisového Grand Slamu sezóny mezi Nikolou Bartuňkovou a Taťánou Máriovou, německou tenistkou. Sleduje ho a komentuje David Prouza.
0: Nikola Bartuňková prohrává 0-1 v tiebreaku a Máriová teď útočí čopovaným forehandem. To je věc, která opravdu na okruhu je nebývalá, ale o to zajímavější na sledování. A teď se jí to povedlo, tedy Nikola Bartuňková skončila doslova na kolenou ve snaze ještě vytáhnout, vyškrávnout ten balonek, který se rychle snášel znovu k zemi. Dvojdopad to nebyl, ale Nikola Bartuňková ten míč vůbec nedokázala dostat přes síť. Jakub Menšík odvrací mimochodem breakball teď při svém podání, vede 1-0 na sety nad Rodionovem, ale zároveň teď také má dost nepříjemnou pozici při svém vlastním podání, ale my se soustředíme teď hlavně na tiebreak. Nikoli Bartuňkové s Němkou Máriovou. Bartuňková teď do backendu dává bombu a return Němky naštěstí o pár centimetrů delší, než by chtěla. Takže 1-2 z pohledu Nikoli Bartuňkové, která má složitou úlohu v tomhle zápase, protože hrát proti Němce není nic příjemného, nedočkáte se žádných, řekněme, lehčích bodů, které můžete být zprava, zleva, hlava, nehlava. Všechno je potřeba kontrolovat, protože to množství spodní rotace, které dává do svých úderů Máriová, tak je vysoké a opravdu se proti tomu hraje těžko. Nikola Bartuňková bude teď returnovat druhé podání své soupeřky, které je hodně přiliftované. Bartuňková se zase po returnu přibližuje k síti a teď dává perfektní backhand po čáře. Naprostá paráda a je srovnáno na 2-2. Nikola Bartuňková ještě jednou bude přijímat v tiebreaku servis Němky Máriové. Pokusí se zvrátit průběh. 2-2 v tiebreaku, 6-6 na gemy mezi Bartuňkovou a Máriovou podává Němka. Je to zcela vyrovnané, mezi tím Jakub Menšík vyhrál první set 6-3 nad Rakušanem Rodionovem, v tom druhém setu ale ztrácí 2-4. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál. A teď během zpravodajství Němka Máriová dává bod podání, velká rána na téčko, kam se sice Nikola Bartuňková zvládla ohnat svojí raketou, ale už to nemělo velkého úspěchu. Ten míček se snesl kamsi na polovinu české reprezentantky a tak je to 2-3. V tiebreaku prvního setu, ale teď zase tiebreak bude zahajovat na svém podání Nikola Bartuňková a to hned dvakrát, takže může otočit průběh této zkrácené hry. Krásné podání, ESO. Servis ven z kurtu, Máriová se tam nedokázala dostat, skrovnáno na 3-3. Němka Máriová teď půjde ke své lavici, tam se občerství, stejně jako Nikola Bartuňková, ta si ale nejdřív dává cestu úplně do rohu dvorce, tam si vezme svůj ručník a až potom přejde na druhou stranu. Ta přestávka v tiebreaku po každých 6 bodech je kratoučká, takže můžeme zůstat ve vysílání Radiožurnálu Sport tady přímo v New Yorku. Rodionov z Rakouska teď může potvrdit break v souboji s Jakubem Menšíkem, vede 4-2 ve druhém a také 40-0 při vlastním podání. Také soupeř, který hraje lehce netypicky, navíc levou, pro Jakuba Menšíka nic příjemného, vyhrál první set 6-3, v tom druhém ale ztrácí 2-4 a 0-40. Nikola Bartuňková v tuhle chvíli už za chvíli bude zase hrát. Ten break nebo ta přestávka mezi jednotlivými body už končí a teď už Češka je na své nové polovině. Máriová už tam došla před malou chvílí. Připomínám výpadky Dalibora Svrčiny a Kateřiny Siniakové. Svrčina prohrál s Italem Darderim 1-3 na sety. Kateřina Siniaková 1-2 s Japonkou Osakovou. Marie Bousková je první českou postupující do třetího kola. Poradila si s Harriet Dartovou z Velké Británie 6-2 a 6-2. Teď Nikola Bartuňková zase několik dřepů před svým servisem, jako by chtěla opět prokrvit svá stehna. To levé má dost těžkým způsobem otejpované a zalepené, ale na pohybu zatím to znát není, tak věřme, že to je spíše preventivní opatření, preventivní záležitost. Nikola Bartuňková teď za stavu 3-3 na servisu zprava, podává zase na téčko do backendu Máriové, ta zkracuje. Stop ball z returnu, věc nebývalá, ale nepovedlo se to nakonec Máriové dohrát do vítězného konce. Německá reprezentantka se pokusila o prohoz jednoručným backendem a ten byl neúspěšný a chybělo mu opravdu hodně. To znamená, že Nikola Bartuňková teď otáčí z 2-3 na 4-3, bude returnovat zleva. Máriová opravdu ne a ne dát z mezihry svým úderům je jinou než spodní rotaci. Ale je vidět, že Nikola Bartuňková na to připravená je, snaží se nehrát vůbec dlouho od základní čáry, snaží se dostávat co nejdříve k síti na voleje a v drtivé většině případů to Bartuňkové vychází. Věřme, že jí to vyjde i teď, kdy vede 4-3 v tiebreaku prvního setu. Je připravena zase se vydat právě na volej, tentokrát se to rozmyslela, běží zpátky k základní čáře. Máriová naopak přibíhá a k síti, Bartuňková jí hraje pod nohy. Ještě jeden pokus o Bartuňkové o prohoz, ale to je nabídka Máriové na smeč a ta nepohrdá touhle možností, takže srovnáno na 4-4. Je to těžká práce přehodit někoho v momentě, kdy vám naběhne intenzivně se spodní rotací k síti. Pak je samozřejmě velmi náročné nepřehodit ten kurt příliš. No a Nikola Bartuňková ve snaze právě nedat out, tak nabídla krásnou pobídku na smeč Němce Máriové, takže máme po čtyřech. Nikola Bartuňková teď dobrý return přímo na základní čáru, z toho by se dalo těžit. Máriová pod velkým tlakem, Bartuňková chce smečovat, nechá si to spadnout, hraje radši forehand a to je out. Věčná škoda, teď to Nikola Bartuňková měla dobře připravené, ale ten pindivý styl Máriové zahrál svoji roli, nebo respektive uspěla s ním Taťána Máriová, která se dostává do drobného náskoku 5-4 v tiebreaku. Nikola Bartuňková teď reálně pod hrozbou, že ztratí první sadu v souboji se svojí sokyní, protože ztrácí 4-5. Jedna jediná chybička znamená setboly pro Taťánu Máriovou. Nikola Bartuňková potřebuje dobrý první servis. Ten nepřichází, ten končí v síti. To znamená, že teď už jenom druhý pokus pro Nikolu Bartuňkovou, která se snaží vyhrát první sadu v tiebreaku v souboji s Taťánou Máriovou. Dává si na čas s druhým pokusem, ještě několikrát si ťuká míčkem o zem, ale už bude nadhazovat ten nadhoz, ale není příjemný, není přesný, takže není s ním spokojená ani Nikola Bartuňková. A ještě jeden pokus, teď už v pořádku, servis na čáru a dvojchyba. Bohužel. Dvojchyba Nikoly Bartuňkové znamená, že jsou tady opravdu setboly. Je to aut těsný, ale aut to je. Takže Máriová přejde zadarmo ze strany na stranu, zleva doprava ze svého pohledu a bude přijímat servis Nikoly Bartuňkové s vědomím, že má dva setboly a mohla by si jít za malou chvíli sednout s vedením 1-0 na sety. Nikola Bartuňková se teď opět netrefuje do nadhozu, takže musíme ještě chvilku počkat, než se rozehraje tahle výměna. Teď už je to v pořádku. Bartuňková bude zase reagovat na údery ze spodní rotací od Němky Máriové. Češka je u sítě, Máriová ji zase přehazuje a tohle bude dobrý balón. A tenhle míček nakonec získá Nikola Bartuňková, tak to jsem z toho opravdu blázen. Teď to měla Máriová úplně připravené, krásně přehodila Bartuňkovou lobem, ta musela sprintovat k základní čáře, ale nakonec si s tím Máriová nedokázala poradit, takže jeden set bude odmazaný, druhý ještě zbývá. Vy o tom slyšíte v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Jakub Hončík mezi tím snížil na 3-5. Druhý set byl pro Taťánu Máriovou v tiebreaku prvního setu. Pakliže by teď Bartuňková získala tuhle výměnu, čekala by nás další přestávka, ale nepředbíhejme. Dobrý return Bartuňkové, která pod tlakem zvládla ještě dostat balonek do hry, ale následně už neodvrátí útok Taťány Máriové. Takže Němka získává svůj první set, a to poměrem 7-6.
1: Říká David Prouza, kterého uslyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport zase za chvíli ve sportovním přehledu. Teď Coulomb Scott.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport. Must have been a year since I was thrown across an ocean far from home. Life is making no sense.

0: Tenisové US Open nebude chybět ani ve sportovním přehledu, který vám teď nabídneme spolu s jeho autorem Pavlem Tilšarem. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Tenistka Marie Bouzková porazila Britku Dartovou 2x6-2 a na US Open postoupila do třetího kola. V něm se utká s Polkou Švjontekovou. Naopak Kateřina Siniaková ve dvouhře dohrála, když podlehla Japonce Osakové ve třech sadách. Končí i Dalibor Svrčina, který podlehl Italovi Darderimu 1-3. A zápasy Jakuba Menšíka a Nikoli Bartuňkové v New Yorku dál sleduje reportér David Prouza.
2: Stále platí, že Jakub Menšík vede 1-0 na sety nad Rakušanem Rodionovem, ale v tom druhém ztrácí 3-5 a teď má dokonce Rakušan setball při svém vlastním podání, takže můžeme chvíličku zůstat právě na US Openu tohoto zápasu, ale ještě se nekoná konec prvního setu, protože Jakub Menšík si vydržel stav 40-40. Nikola Bartuňková za malou chvíli vstoupí do druhé sady v souboji s Němkou Taťánou Marijovou, tu první ztratila v tiebreaku 6-7. Z New Yorku David Krouza, Radiožurnál.
0: Na 25členné soupisce fotbalistů Slávie pro Ligu mistrů nejsou brankář Jindřich Staněk nebo také zraněný nigerijský obránce Igoh Ogbu. Pražané to oznámili na síti X. Do prestižní soutěže vstoupí za týden soubojem s francouzským Lens.
1: Fotbalový Hradec Králové získal Tomáše Čvančaru, 26letý útočník přichází na hostování do konce sezony, a to z Borussie Mönchengladbach.
3: Čvančara se do české ligy vrací po 3 letech. Do Německa přestoupil v létě 2023 ze Sparty a za Mönchengladbach odehrál 54 soutěžních zápasů, ve kterých dal 8 gólů. Minulou sezónu strávil na hostování v Antalyaspor a Celticu Glasgow, se kterým získal skotský titul. Na českou reprezentaci nastoupil 8krát. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
0: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Spartou i Sláví kvůli chování fanoušků v nedělním derby. Větší pokuta hrozí Spartě. Její příznivci kromě použití zakázané pyrotechniky a vhazování předmětů na hrací plochu vyvěsili transparent připomínající zesnulého Radka Mladiče, bývalého velitele vojsk bosenských Srbů, který si v Hágu odpikával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny. Fanoušci Slávie se provinili použitím pyrotechniky.
1: Hokejisté Pardubice a Plzně zahájili Ligu mistrů výhrou. Porazili polský tým Tychy 6-0. Plzeň zvítězila nad švédským Regle 4-0. Rozhodující branku a svou premiérovou v dresu Škody vstřelil po polovině zápasu obránce Aleš Čech.
4: Drahý to bude určitě. Kluci nadšený, já jsem byl nadšený. Můj první gol vlastně doma před fanouškama domácíma a teďka v lize mistrů, takže bude to drahý. Byl to jakoby pro nás první zatím nejostřejší zápas, nejtěžší. Samozřejmě byli jsme spokorní, vlastně čekali jsme, že na nás vlítnou. To vlastně nejlepší tým jako v Evropě teďka, myslím, a já jsem to zvládli super. Jak dozadu, tak dopředu. Měli jsme nulu, takže super výkon od Čech.
1: Hokejový Liberec naopak na úvod Ligy mistrů prohrál ve Finsku s Taparou Tampere 3-6.
0: Přípravné utkání mezi hokejisty Brna a Třince se nedohrálo. Skončilo už po první třetině, poté co se zranil útočník Ocelářů Michal Kovařčík. Po souboji s obráncem Komety Janem Ščotkou ho z ledu odnesli na nosítkách. Na ledě se pak strhla potyčka, do které se zapojili i hráči ze Střídaček. Třinec na síti X oznámil, že Kovařčík při odjezdu do nemocnice komunikoval s lékaři a byl při vědomí.
1: České basketbalistky se připravují na mistrovství světa. Zítra ho zahájí zápasem proti Itálii. Asistent hlavní trenérky Romany Ptáčkové Martin Bašta Radiožurnálu Sport ke vstupu do šampionátu řekl.
5: Všichni se ohromně těšíme na ten začátek turné. Je to návrat taky po 12 letech, takže očekávání jsou určitě velká a doufám, že si to všichni tady nejenom užijeme, ale i předvedeme nějaký dobrý výkon, aby jsme si tu náladu jako udrželi.
1: Utkání českých basketbalistek proti Itálii začne v Berlíně zítra ve 20:15. Ve skupině mistrovství světa je pak čekají ještě Čína a Spojené státy.
0: Polské volejbalistky postoupily do semifinále mistrovství Evropy, když Nizozemky porazily 3-1 na sety. Poslední čtvrtfinále ovládlo Turecko po vítězství nad Německem 3-1. Polky se v semifinále utkají s Italkami, Turkyně se Srbkami.
1: Čeští volejbalisté v předposledním přípravném utkání před startem mistrovství Evropy prohráli domácí Belgii, podlehli 0-3 na sety. Kapitán Patrik Indra litoval závěru druhé sady.
6: Druhý set jsme měli výborně rozehraný až do koncovky, kde ještě myslím, že 19-17 jsme vedli. Bohužel se nám potom nepovedlo proměnit v pár bodových situací a naopak Belgičani využili a ten set nakonec vyhráli.
1: V generálce na světový šampionát se Češi s Belgičany utkají znovu zítra.
0: Čeští kajakáři skončili na světovém poháru ve vodním slalomu ve Francii bez medaile. Mezi muži jel finále jen Vít Přindíš a skončil 7.
7: Jsem moc rád za finále a samozřejmě bych odjížděl radši ještě s lepším jako výsledkem a možná i s lepším pocitem po té finálové jízdě. Nicméně všichni tady prostě makali k těmhle svěťákům, takže jsou všichni v parádní formě a nejsou to žádný svěťáky do počtu. Je to prostě jako první liga a všichni jsou o tom skvěle.
0: Už v kvalifikaci vypadli mistr světa Jakub Krejčí i olympijský šampion z Tokia Jiří Prskavec, vyhrál Ital De Gennaro. Jiná Češka v ženském finále Kateřina Beková obsadila ve Vers-sur-Marne 10. místo při triumfu australské hvězdy Jessica Foxové.
1: 20-letý slovinský cyklista Jakob Omrzel slaví životní úspěch, vyhrál 12. etapu Vuelty. Rozhodl útokem v závěrečném stoupání a do cíle dojel s náskokem 1 minuty a 56 sekund před domácím Urkem Berardem. Třetí skončil Kolumbiec Santiago Buitrago. Španěl Enric Mas byl šestý a v průběžném pořadí navýšil vedení na 1 minutu a 45 sekund. A český cyklista Matias Vacek vyhrál i druhou etapu ZLM Tour v Nizozemsku. Zvýšil tak své průběžné vedení na 45 sekund v závodu třetí nejvyšší kategorie UCI, tedy Mezinárodní cyklistické unie.
0: Takový byl sportovní přehled, který připravil Pavel Tilšar. Díky.
1: Pěkný večer.
0: No a my se hned vracíme zase na tenis do New Yorku na US Open, protože nás samozřejmě zajímá, jestli ještě pokračuje ta třetí sada v utkání, tedy druhá sada mezi Jakubem Menčíkem a Jurijem Rodionovem. A řekne nám to David Prouza.
2: A bohužel špatné zprávy z New Yorku. Třetí sada bude pokračovat, protože Rodionov vyhrál tu druhou, konkrétně 6-3, a pak odešel z kurtu. Nezvyklá záležitost, v momentě, kdy získáte set, tak to většinou bývá naopak, že odchází ten poražený. Na každý pád 1-1 na sety mezi Menčíkem a Rodionovem a 0-1 na sety z pohledu Nikoly Bartuňkové v souboji s Němkou Máriovou. Ve druhém setu Češka aktuálně vede 1-0, ale prohrává 0-40.
0: A je jasné, že tyto dva zápasy, o kterých teď mluvil David Prouza ve vysílání Radiožurnálu Sport, budeme dál sledovat.

0: Hokejová Tipsport Extraliga je tady a s ní i emoce v našem vysílání.
1: Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
2: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost.
3: Kdo jiný by to měl rozhodnout, jo? Já si občas právě musím skeřit, že moje 40 let, protože je neskutečný, že občas je rychlejší jak já, no. Takže.
4: Roman úžasně trénuje, hlídá si životosprávu, hlídá si stravu. To je profík, který by měl být příkladem pro všechny malý hráče.
5: Pardubický tým je v nové sezóně podle jmen zase o něco silnější. A Extraliga tak přináší další otázky.
6: Podaří se udržet kádr směrem k obhajobě a rodí se nový hegemon ve stylu někdejšího neporazitelného Setína.
0: Není to ale tak, že se bude hrát o druhé místo.
5: Třeba Sparta čeká na titul od roku 2007.
0: Na konci této sezony uplyne od tehdejších oslav 20 let.
5: V Tipsport Extralize jsou ale i kluby, které začínají novou éru.
0: Realizační tým z reprezentace přešel do Kladna i s trenérem Radimem Rulíkem.
7: Vždycky ambice jsou nejvyšší, to je jasný. Konkurence obrovská.
8: Jsou podmínky na Kladně srovnatelné s tím, co má kouč národního týmu?
9: Ano, jsou srovnatelné.
8: A těžké to nebylo se na tom dohodnout.
5: A také Litvínov, který od krachu zachránili olympijští vítězové z Nagana a spolužáci Reichl, Lang, Ručinský a Schläger.
10: Ale my jsme se rozhodli už, když jsme byli malí a vlastně jsme přišli na tenhle zimní stadion. Ty první krůčky od začátku nás spojovaly a jsem strašně rád, že bez váhání jsme se semkli a šli jsme za tím jedním cílem. Tak jako jsme to dělali na ledě, tak jsme to udělali i tady.
0: I v této sezóně Tipsport Extraligy budeme vysílat všechny zápasy v přímém přenosu a pokračujeme v tradici legendárního pořadu s mikrofonem za hokejem.
11: Vypadá domácí tým, jako kdyby se Kránu vrátil z maturitního plesu.
5: Extraligový hokej si můžete pustit i na internetu.
0: V mobilní aplikaci Můj rozhlas.
5: Nebo na webu irozhlas.cz.
0: A také na naší digitální stanici na radiožurnálu Sport.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
12: Hokejová extraliga se rozběhne zase brzy, ale teď aktuálně hrají Jakub Menšík a Nikola Bartuňková svoje zápasy ve druhém kole tenisového US Open v New Yorku na posledním Grand Slamu sezóny. Ty poslední zprávy nebyly úplně nejlepší, třeba teď má zase lepší David Prouza, který všechno sleduje přímo na místě.
13: Je to tak, příliš se toho nezměnilo. Nikola Bartuňková stále prohrává s Mariovou z Německa 1-0-1 na sety. V tom druhém vede 2-1, servíruje Němka při vedení 15-0. Utkání Jakuba Menšíka s Rakušanem Rodionovem začíná teprve teď znovu. Potom, co Rakušan získal druhou sadu 6-3, tak zmizel na velmi, velmi dlouhou dobu, nechal se ošetřit a ta pauza byla, řekl bych, více než 10-minutová. Teď už se opět hraje, Jakub Menšík zahajuje na servisu a vede 30-0, takže věřme, že to bylo jenom takové momentální zaváhání od Jakuba Menšíka, který určitě je kvalitnějším hráčem nežli Rodionov. Nikola Bartuňková mezi tím hraje stále s Němkou Máriovou a stále musí počítat s tím, že její soupeřka hraje velmi atypicky, specificky, ale teď to Bartuňkové vyšlo, poradila se s těmi spodními rotacemi od soupeřky a srovnává na 15-15 skóre při pohledu Nikoly Bartuňkové na výsledkovou tabuli aktuálně 6-7 a 2-1.
12: Říká David Prouza, kterého a s ním i informace z tenisového US Open uslyšíte zase po 10. hodině.
5: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: 10 hodin. Jana Gulda připravila zprávy.
3: Ve druhém čtvrtletí Češi měli průměrnou mzdu 52 tisíc korun. Povodí Vltavy začne upouštět Slavskou přehradu. Důvodem je sucho. Tenistka Vousková je na US Open ve třetím kole. Siňáková a Svrčena vypadly. A počasí zítra bude zpočátku oblačno. Postupně se začne vyjasňovat. Naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. A teploty až 31 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Průměrná hrubá mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o víc než 6%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Češi si tak průměrně vydělávají zhruba 52 tisíc korun. V porovnání s loňským druhým kvartálem je to o 3 tisíce víc. Po zohlednění inflace mzdy v Česku stouply o zhruba 4%, říká za statistiky Jitka Erhartová.
4: Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká.
3: Platy vzrostly i ve veřejné správě nebo obraně, naopak nejméně stouply lidem pracujícím v těžbě. Povodí Vltavy začne kvůli suchu zítra upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a zítra se podle povodí dostane na kritickou hranici. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě tak bude potřeba doplňovat vodou ze Slap. Stane se to poprvé v historii vodního díla Slapy, říká generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
5: Hydrologické sucho v povodí Vltavy neustále pokračuje. V důsledku nízkých přítoků do Orlické nádrže bude v pátek v podvečer nebo ve večerních hodinách dosažena kóta 334,60 metrů nad mořem. Díky tomu se sníží průměrný odtok z nádrže tak, aby hladina již dále neklesala.
3: Viditelný pokles na Slapské přehradě nastane podle povodí v průběhu příštího týdne. Ruská invaze na Ukrajinu a další podpora napadené zemi byly jedním z témat jednání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v Londýně. V Downing Street 10 ho přijal premiér Andy Burnham.
6: Francouzský prezident Emmanuel Macron před jednáním řekl, že společné závazky Francie a Velké Británie vůči Ukrajině a bezpečnost Evropy budou předmětem rozhovorů. S britským premiérem Andy Burnhamem jednal v době, kdy sílí ruské útoky pomocí dronů a balistických raket, které mají na Ukrajině stále více obětí. Burnham zmínil taky nelegální migraci přes Lamaňský průliv. Ta podle Londýna sice díky spolupráci Francie a Británie letos výrazně klesla, zároveň ale převaděči začali používat větší a přeplněnější čluny. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Ve věku 92 let zemřela americká novinářka a feministka Gloria Steinemová. Patřila mezi nejznámější bojovnice za práva žen a reprodukční práva. Dlouhodobě taky bojovala za zlepšení zákonů proti domácímu násilí. V roce 1963 se jako autorka proslavila investigativní reportáží, kdy v utajení pracovala jako takzvaný zajíček v klubu časopisu Playboy a odhalila jejich špatné pracovní podmínky. V roce 2013 získala od amerického prezidenta Baracka Obamy prezidentskou medaili svobody, nejvyšší civilní vyznamenání v zemi.
1: Sport.
3: Tenisti Jakub Menšík a Nikola Bartuňková bojují na US Open o postup do třetího kola. Jejich zápasy vidí v New Yorku reportér David Prouza.
7: Nikola Bartuňková prohrála první set s Němkou Máriovou 6-7, v tom druhém ale vede 4-2 a při svém vlastním podání také 15-0. Jakub Menšík to má 1-1 na sety s Rakušanem Rodionovem, v tom třetím vede 2-1. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: Do třetího kola New Yorkského Grand Slamu prošla ve dvouhře Marie Bousková. Dohráli naopak Dalibor Svrčina a Kateřina Siňáková. A hokejisti Pardubic na úvod Ligy mistrů vysoko vyhráli. Polské Tychy deklasovali úřadující čeští mistři 6-0. Plzeň porazila švédské Regle 4-0. Liberec prohrál ve finském Tampere s domácí Taparou 3-6.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D8 zavřené tunely a nehoda za odbočkou na Mělník a Slaný. Dálnice D8 z Prahy do Drážďan je uzavřená před tunely Libouchec a Panenská. Na provoz stojí kvůli čištění kamer v tunelech. Uzavírky budou opakované, potrvají vždy asi 20 minut, mezitím vždy nechají rozjet kolonu. Na dálnici D8 tentokrát z Ústí nad Labem do Prahy pozor na nehodu za odbočkou na Mělník a Slaný. Na 16,5 kilometru havarovala dvě osobní auta. Uzavřený je odstavný pruh, projíždějte opatrně. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se zpomaluje za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je zúžení do levého pruhu kvůli práci na vozovce. Kolona se tam už netvoří. A na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora opatrně za odbočkou na Třeboň. Na kilometru 105 pojedete kolem odstaveného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku oblačno, postupně se začne vyjasňovat, naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy.
9: 6 minut po 22. hodině pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport a naší hlavní náplní bude i nadále tenisové US Open, protože Jakub Menčík a Nikola Bartuňková se snaží postoupit do třetího kola posledního Grand Slamu sezóny. Teď ale ještě písnička od Scorpions. Hezký večer.
1: Radiožurnál Sport
0: a Ondřej Prokop.

0: 22 hodin a 10 minut na Radiožurnálu Sport. Míříme tedy na tenisové US Open, jak jsem sliboval. David Prouza sleduje Jakuba Menšíka a Nikolu Bartůťkovou ve druhém kole posledního Grand Slamu sezóny.
1: Dobré zprávy z kurtu 13. Nikola Bartůňková právě teď získala druhý set 6-2. Hodně se radovala a není se čemu divit. Její soupeřkou je opravdu velmi specificky hrající Němka Taťána Máriová, která víceméně všechny své údery hraje přes spodní rotaci. Takže na jednu stranu dobré pro Nikolu Bartůňkovou, že jí nelétají velké bomby zpátky na druhou polovinu, jako třeba od Sabalenkové z Běloruska, ale ta rotace je tak velká, že musí vynaložit Nikola Bartůňková obrovské množství sil na to, aby se skoncentrovala, aby nekazila, aby zvolila vždy tu nejpřesnější možnou variantu. Možná i proto prohrála první sadu v tiebreaku, ale tu druhou, tam jsme byli určitě svědky významného zlepšení od Nikoly Bartůňkové. A i proto máme srovnáno na 1-1 na sety. 1-1 na sety je to také mezi Jakubem Menšíkem a Rakušanem Rodionovem. V tom třetím ale český reprezentant vede 4-1.
0: Říká David Prouza, který dál bude sledovat tyto dva zápasy na tenisovém US Open.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Aerosmith a Youngblood se dali dohromady a vznikla písnička My Only Angel, kterou jste slyšeli právě teď. Dozněla ve 22 hodin a 16 minut. Dva fotbalové zápasy, jeden z francouzské ligy a jeden ze španělské ligy, mají jedno společné. Nikdo zatím nedal gól. V 73. minutě v předehrávce třetího kola francouzské Ligue 1 hraje Toulouse s Lille 0-0 a v předehrávce čtvrtého kola španělské La Ligy v 55. minutě Real Sociedad San Sebastián 0-0 hraje se Celtou Vigo. A my se zase vracíme na tenis. Vypadá to, že Jakub Menšík se oklepal z toho prohraného druhého setu s Rakušanem Rodionovem a že se mu v tom třetím zatím docela daří. A třetí set hraje Nikola Bartuňková s Němkou Mariovou. Všechno to sleduje David Prouza.
1: Je to tak, Jakub Menšík vede 5-2 ve třetím setu, 1-1 na sady mezi ním a Rodionovem z Rakouska, ale v té třetí je opravdu Jakub Menšík teď o poznání koncentrovanější. Myslím si, že ten zápas je vyloženě o tom, co Jakub Menšík dovolí a nedovolí svému soupeři. A vlastně něco podobného platí také v případě Nikoly Bartuňkové a v jejím souboji s Němkou Máriovou. Je to také 1-1 na sady.

Plus a Lille. Ještě před chvílí jsem říkal, že žádný gól zatím nepadl, tak to už tedy neplatí. V 74. minutě hostující Lille vede v tomto utkání na úvod třetího kola francouzské nejvyšší soutěže 1-0.

0: Omluva fanouškům kapely Status Quo, zkrátíme tuto písničku, protože Jakub Menčík může za chvíli už dohrát důležitý třetí set v utkání s Rakušanem Rodionovem na US Open, takže jdeme za Davidem Prouzou.
1: 5-2 a 40-15, Jakub Menčík vede, sice je napříjmu, ale má v tuhle chvíli setboly. Rodionov navíc netrefil první podání, takže přes druhý servis a Jakub Menčík v optimální pozici k tomu, aby se dostal do náskoku 2-1. Bohužel první setbol neproměňuje, ten potlesk, který teď slyšíte, patří někomu z jiného dvorce, protože Jakub Menčík hraje na jednom z menších kurtů, takže je tam slyšet dost často i dění na jiných kurtech a je to trochu nepříjemné, ale je to věc, se kterou se musí vyrovnat vlastně úplně všichni. Jakub Menčík druhý setbol teď při returnu a opět to bude přes druhé podání. Český reprezentant připravený kousek za základní čarou. Rodionov podává levačkou do backendu. Jakub Menčík ten tlačí z backendu. Krásná rána podél čáry, ale nedostatečně dlouhá, takže si to Rodionov ještě dokázal vyškrábnout a dostat se do výměny. Teď Jakub Menčík tlačí znovu z mezihry, připlížuje se k síti. První přípravný volej dobrý, ale prohoz ještě lepší od Rodionova. Takže tu máme srovnání na 40-42. Setboly jsou pryč pro Jakuba Menčíka. Mezitím dobré zprávy z jednoho z vedlejších dvorců. Nikola Bartuňková vede 2-0. Martinku Máriovou ve třetí sadě zdá se, že už přišla na recept na to, jak vyzrát na soupeřku, která preferuje spodní rotaci z obou stran, jak z forehandu, tak také z backhandu. Nikola Bartuňková teď ve třetím setu 2-0 a 15-0. Velmi dobrá práce od této stále velmi mladé a nadějné tenistky. Jakub Menčík k tomu také stále ještě určitě se sluší přidat nálepku mladý a talentovaný, protože je mu teprve 21 a už je opravdu v té elitní světové špičce vlastně ubytovaný docela dlouho. Teď ale netrefil úplně ideálně svůj return z forehandu a to znamená, že Rodionov získává 3 body za sebou a mohl by teď pomýšlet na to, že sníží na 3-5, ale pak by Jakub Menčík šel servírovat a ve třetím setu je zatím na podání velice solidní. Tak věřme, že by to případně pokračovalo. Ale třeba to Jakub Menčík zvládne ještě na returnu a je to krásný prohoz od Jakuba Menčíka. Tak tohle byla paráda. Prohoz par excellence od českého reprezentanta, který to vytáhl někde z rohu kurtu. Přesto našel v té své ruce ještě dostatek přesnosti. A je to zase schoda, takže Jakub Menčík, který se teď i podpořil docela dlouhým vítězným gestem, může stále ještě pomýšlet na to, že získá třetí set, 6-2. To by samozřejmě byl ten nejideálnější scénář a takový píše teď Nikola Bartuňková při svém vlastním podání v souboji s Němkou Máriovou vede 2-0 a 40-0. Ve třetí sadě Jakub Menčík pod tlakem, ale dobře přečetl servis Rodionova. Čtení returnu, to je věc, kterou Jakub Menčík hodně zlepšil, si myslím, s Tomášem Josefusem v posledních měsících, možná sezóně. A tak Jakub Menčík perfektně si doběhl pro vítězný volej z horní rotací ze středu hřiště. Předcházel tomu naprosto excelentně umístěný backhand, který se sklouzil po čáře a máme tady další setbol pro Jakuba Menčíka, 17. nasazeného tenistu.

0: který bojuje s Rakušanem Rodionovem o postup do třetího kola US Open. Nikola Bartuňková teď získala svůj servisový gem a vede 3-0 nad Němkou Máriovou. Je to velmi pěkný vstup do rozhodující třetí sady. Ve třetím kole připomínám Marie Bousková, která porazila Harriet Dartovou 6-2 a 6-2. Naopak dohráli hráči Dalibor Svrčina a také Kateřina Seniaková. Svrčina podlehl Italovi Darderimu 1-3 na sety. Kateřina Seniaková také v třicetové bitvě, respektive ne také, ale v třicetové bitvě prohrála s Naomi Osakovou. Tím Rodionov si bodem z podání pomohl opět do schody, takže tahanice pokračuje. Teď to zkoušel přes tradiční způsob servis síť, ale páska stála v cestě rakouskému tenistovi. To znamená, že přes druhé podání teď rozehraje Jurij Rodionov tuhle výměnu a třeba se dočkáme dalšího setbolu Jakuba Menšíka. Pokud tuhle výměnu zvládne, český reprezentant opět zkrátil hru. Přímo si přitáhl Rodionova k síti, teď ho přehazuje lobem kam. No nádherně, 10 cm před základní čáru. Velmi krásná kombinace úderů, zkrácení hry, přímo za síť a potom lob. Tohle bylo ukázkové a Jakub Menšík si krásným způsobem vybojoval další setbol. V pořadí už čtvrtý v tomhle setu a může za maličkou chvíli odskočit do vedení 2-1 na sady. Potřebuje ještě 1-15. Bohužel zatím pro něj Rodionov zleva servíruje skvěle. Není se čemu divit, tento levák má tu stranu určitě trochu oblíbenější. Tentokrát se ale netrefuje. Je to o kousek out, minulo to tu boční čáru. Takže Jakub Menšík, druhý servis Rodionova, return Menšíka ven z kurtu, utažený, krásná práce od Jakuba Menšíka a druhý set, respektive třetí set je minulostí stejný jako ten druhý, ale svým, ale naopak od toho druhého Jakub Menšík ten třetí získává poměrem 6-2. Nikola Bartuňková mezitím nad Němkou Máriovou vede ve rozhodující sadě 3-0.
1: Tak věřme, že dobré zprávy bude přinášet i dál David Prouza z tenisového US Open.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: Je 8. duben, 63.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme tam zlobíkali. My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě?
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s
2: toho. Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás musel hlídat. No, pokud chceš jít ven, tak se jen Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázal někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepičku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: No a blíží se 10:30, sní také další krátké zprávy na Radiožurnálu Sport.
12: Radiožurnál, teď je 10:30. Rozálie Machartová přidá zprávy.
13: Plánovaný schodek 310 miliard korun se letos Česku pravděpodobně podaří dodržet. Oznámila to Národní rozpočtová rada v pravidelném stanovisku. Rozpočtu podle ní pomáhá rychlý růst příjmů. Pokud stát schodek dodrží, půjde o čtvrtý nejhlubší deficit v historii Česka. Zatím nejvyšší schodek měl stát v roce 2021 v době pandemie COVID-19. Tehdy deficit dosáhl na téměř 420 miliard korun. Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněny téměř ze 70%. Vyplývá to z dat Ministerstva průmyslu a obchodu a energetického regulačního úřadu. Česko tak splnilo předběžný cíl Evropské unie. Zásoby jsou ale zatím o něco nižší než v předchozích letech. Podle rezortu by i tak mělo být plynu na zimu dostatek. Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir představil plán na vysídlení Palestinců z pásma Gazy. Za rok by jich mělo odejít 250 tisíc, za dalších 6 let pak téměř celé palestinské obyvatelstvo. Dohromady téměř 2 miliony lidí. Informovala o tom agentura AFP. Podle izraelského ministra obrany Izraele Katze teď země čeká na souhlas Spojených států, které mají dojednat přijetí Palestinců v konkrétních zemích. Ve věku 61 let zemřel básník, kulturní publicista a signatář Charty 77 Milan Ohnisko. Vydal řadu básnických knih, za sbírku Světlo v ráně získal v roce 2017 cenu Magnesia Litera za poezii. Byl autorem knižních rozhovorů s hudebníkem Davidem Kollerem nebo moderátorkou Danielou Drtinovou.
0: Sport.
13: Tenisté Nikola Bartuňková a Jakub Menšík hrají na grandslamovém US Open o účast ve třetím kole. Z New Yorku se hlásí reportér David Prouza.
14: Jakub Menšík vede nad Rakušanem Rodionovem 2-1 na sety, v tom čtvrtém 1-0, podává ale jeho rakouský soupeř. Nikola Bartuňková v rozhodující sadě v souboji s Němkou Máriovou ztratila vedení 3-0, aktuálně je to 3-2 a je tu přestávka. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
13: Do třetího kola US Open už prošla Marie Bousková, vypadly naopak Kateřina Siňaková a Dalibor Svrčina.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Zavřené tunely na D8 a cyklista na silnici 43 před Brnem. Na dálnici D8 z Prahy do Drážďan je opět zastavený provoz před tunely Libouchec a Panenská. Uvnitř čistí kamery, uzavírky se opakují krátce po sobě a trvají vždy 20 minut. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy vyšetřují nehodu za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 havarovala dvě osobní auta, odstavný pruh je uzavřený. Na D11 z Prahy do Hradce Králové vás zpomalí omezení za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě, kolona se už netvoří. Na D35 opatrně kolem Olomouce ve směru na Mohelnici. Za sjezdem na Nemilany na úrovni čerpací stanice na kilometru 268 stojí porouchané nákladní auto. Na silnici 43 opatrně před Brnem ve směru ze Svitav. Od České jede do Brna v povozovce cyklista. A na silnici 22 ze Strakonic do Klatov za Horažďovicemi v Malém Boru dodávka srazila cyklistu. Na místě jsou záchranáři, průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
13: Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá i déšť, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Na jižní Moravě až 31, na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 22 hodin 37 minut, dále s vámi Radiožurnál Sport a teď hlavně tenis. US Open, poslední Grand Slam sezóny, pokračuje i s bohatou českou účastí. Teď Jakub Menčík a Nikola Bartuňková bojují o postup do třetího kola ve dvou hrách a je u toho David Prouza.
1: Oba čeští zástupci jsou určitě blíže postupu do třetího kola. Jakub Menčík vede 2-1 na sety nad Rakušanem Rodionovem. Ve tom čtvrtém je to 1-1 na gemy. Jakub Menčík na servisu má teď gembol a proměňuje ho, takže 2-1 pro českého reprezentanta. Nikola Bartuňková v rozhodující třetí sadě vede 4-2 nad Němkou Máriovou, ale ještě rozhodně nemá vůbec nic jisté. Tahle 20-letá česká reprezentantka, která v této sezóně opravdu stoupá žebříčkem nebývale rychlým způsobem, tak je sice teď napřed, ale zároveň už několikrát svůj servis prohrála a ten souboj s velmi specificky hrající Němkou Máriovou rozhodně ještě rozhodnutý není. Máriová se teď podseknutým backhandem troufla naběhnout k síti, ale Bartuňková viděla příležitost prohořit po lajně a využila ji naprosto dokonale. 30-15 pro Nikolu Bartuňkovou, 4-2 k tomu v rozhodujícím třetím setu. Věřme, že to vyjde Nikole Bartuňkové, protože byla by to obrovská škoda, kdyby tenistka s tímhle potenciálem a s tímhle velmi sympatickým tenisovým projevem skončila na raketě veteránky Máriové, která opravdu hraje stylem účel světí prostředky a nehezky se na to kouká, ale velmi často to funguje. I proto je třeba teď ve druhém kole na Grand Slamu i ve svých velmi pokročilých 39 letech. Teď je Nikola Bartuňková přes druhé podání, ale už nemusí hrát dál, protože Máriová hraje relativně jednoduchý backhand do sítě. Naznačila, že by mohla vrhnout svoji raketu na zem, ale nakonec si to rozmyslela. 4-2 a 40-15 pro Nikolu Bartuňkovou, což je velmi příjemný stav. Mezitím Jakub Menčík stále sedí na své lavici, vede 2-1 ve čtvrtém setu a 2-1 na sety celkově nad Rakušanem Rodionovem. Je určitě v utkání lepším tenistou, když se mu všechno sejde na, řekněme, nějaký lepší průměr, tak prostě ty body získává. Jakub Menčík ještě nehraje, naopak Nikola Bartuňková ano, vede 40-15, servíruje zprava na Němku Máriovou, bude servírovat už jenom přes druhé podání a je to přes pásku. Ale do kurtu, to je důležité, takže Nikola Bartuňková teď ještě jednou si zopakuje ten svůj nadhost na druhý servis. Velký tape na stehně, už jsem o tom mluvil, ale stále připomínám i to, nebo doufám, že je to jenom preventivní záležitost. Nikola Bartuňková servíruje do těla Máriové, ta hraje ale opravdu nechutně podseknutý úder z backendu a nakonec ale nevyhrává tuhle výměnu. Naopak je to Nikola Bartuňková, která mocně oslavuje prohoz z forehandu křížem ven z kurtu. Češka vede 5-2 v rozhodujícím třetím setu. Nad Tatianou Máriovou.

0: 22 hodin 44 minut, jdeme znovu do New Yorku. Věřme, že už koncovku třetího setu utkání Nikoly Bartuňkové s Němkou Mariovou ve druhém kole ženské dvouhry vám teď přiblíží David Prouza.
1: Je to 5-3 pro Nikolu Bartuňkovou, zahajuje tento vele důležitý game na svém servisu a chtěl jsem říct, ukončuje ho smečí, ale nakonec ano, je to smeč, kterou sice Mariová ještě stihla vybrat, ale už ji nedokázala dostat do kurtu, takže 5-3 a 15-0 pro Nikolu Bartuňkovou v souboji o postup do třetího kola US Open v New Yorku. Nikola Bartuňková má teď zdánlivě jednoduchý úkol vyhrát svůj servisový game, to už se jí povedlo mnohokrát a nejenom v tomto zápase, ale i v tom předcházejícím a v celé této sezóně už opravdu mnoho a mnohokrát, ale teď je to samozřejmě o poznání těžší. Bartuňková servis síť, ale tahle smeč se vůbec nepovedla české tenistce. Bylo vidět, že spěchá, že chce zase ukončit tu výměnu co možná nejrychleji a z toho samozřejmě těží Taťána Máriová, která hází takové často neúplně složité lobby, ale jsou vysoké a mají trochu rotaci a je obrovsky těžké najít tu úroveň rizika, do které se ještě můžete při té smeči pustit. Nikola Bartuňková to aktuálně nezvládla předtím několikrát. Ano, teď jí to nevyšlo. Teď si nepomohla ani prvním servisem, který byl opravdu hodně ustřelený, pokud jde o vzdálenost. Takže 15-15, 5-3 a druhé podání. Jakub Menšík 2-1 na sety vede nad Rakušanem Rodionovem a 3-2 ve čtvrtém, ale podává rakouský reprezentant zpátky k Nikole Bartuňkové, která nejprve netrefila první servis, pak si neúspěšně nadhodila na druhý servis a teď za malou chvíli už věřme, že rozehraje tuhle výměnu do těla Máriové, ta jak jinak než podsekává z forehandu, pak se přibližuje k síti po backhandovém úderu a Nikola Bartuňková to viděla, prohazuje krásným způsobem Němku Máriovou 5-3 a 30-15. Tak ještě dva míčky pro Nikolu Bartuňkovou a může oslavit postup do třetího kola na Grand Slamu v New Yorku. To by samozřejmě byl pro ní obrovský úspěch. Připomínám, že Nikola Bartuňková má opravdu neuvěřitelnou tuhletu sezónu, ve které už byla ve třetím kole na Australian Open a teď by něco podobného mohla zvládnout také v závěru Grand Slamové sezóny. 30-15 a 5-3 to stále platí. Nikola Bartuňková v tuhle chvíli je kousíček od třetího kola. Byla tam také na Wimbledonu, abych byl úplně přesný informačně. Takže Nikola Bartuňková to může zvládnout po třetí v této sezóně. Potřebuje k tomu ještě dva míčky. Teď rozehrála výměnu zleva. Máriová podsekává z backhandu obrovskou spodní rotaci, ale teď Nikola Bartuňková nádherně prošla, načasovala a udeřila ven z kurtu. A tohle byl nádherný úder, který by klidně mohl být prohozen, kdyby Máriová byla u sítě, ale Němka se jenom dívala od základní čáry, jak si její soupeřka vybojovala matchboly. Jsou konkrétně dva. A matchboly tedy má Nikola Bartuňková 5-3 a 40-15. Přímý přenos radiožurnálu Sport aktuálně z New Yorku. Nikola Bartuňková může být druhou Češkou ve třetím kole po Marii Bouskové. Teď hodně dlouho čeká, než si nadhodí několik cvičných úderů míčkem o zem. Rána, eso, bomba, konec. Parádní práce od Nikoly Bartuňkové, která teď mohutně slaví a není se vůbec čemu divit, protože ta úroveň koncentrace, kterou musela mít v tomhle zápase s Němkou Máriovou, byla obrovsky vysoká. A nakonec se vyplatila. Nikola Bartuňková postupuje do třetího kola po setech 6-7, 6-2 a 6-3. Rychlý pohled také na utkání Jakuba Menšíka, který bojuje s Rakušanem Rodionovem, vede 2-1 na sety, v tom čtvrtém vede 3-2, ale prohrává při podání soupeře 15-40.
0: Říká David Prouza, věřme, že se brzy také od něj dozvíme o postupu Jakuba Menšíka, ale ještě to bude docela složité. Rakouský kvalifikant Rodionov docela dost kouše.

0: Kapela Morčíba na Radiožurnálu Sport. Na 25 člené soupise fotbalistů Slávie pro Ligu mistrů není brankář Jindřich Staněk, no a také samozřejmě ani zraněný nigerijský obránce Igoch Ogbu. Pražané to oznámili na síti X. Do prestižní soutěže vstoupí za týden soubojem s francouzským Racingem Lens. No a my se zase vracíme k tenisu, už z českých reprezentantů, kteří dnes byli na programu druhého kola dvouher, je Jakub Menčík na kurtu, bojuje s Juriem Rodionovem, s rakouským kvalifikantem, a zápas sleduje David Prouza.
1: 2-1 na sety, to stále platí, 4-3 pro Menšíka, a teď zahájení servisového gemu Rakušana, kde to mohlo být pěkně vypadající pro českého reprezentanta, ale musel by trefit svůj backendový return přibližně od 10, možná 5 cm lépe. Takhle je to 15-0 pro Jurie Rodionova, přesně jak si Ondro říkal, rakouského kvalifikanta, tedy hráče, který na US Open má už v nohách 4 vítězství v singlu. Jakub Menšík tady už také hrál před startem mužského pavouka, protože vyhrál turnaj v mixu s Karolínou Muchovou. Oba mluvili o tom, že jim ta zkušenost pomohla, pokud jde o nějakou koncentraci a přípravu na singlové zápasy. Teď jako by mě Jakub Menšík slyšel, připravil si krásnou kombinaci úderu, příležitost pro vítězný balon z backendové strany, který ale zahrál forehandovým úderem, takzvaný inside out. Je to 15-15 a Jakub Menšík, věřme, přidá také další vítězství na US Open v singlu. Jedno získal v prvním kole, teď by snad mohl vybojovat také další. Dostat se opět do třetího kola. Jakub Menšík je grandslamový šampion v mixu s Karolínou Muchovou. Teď v singlu ještě tak daleko není, ale ty 4 zápasy, byť se třeba hrály do 4 gemů a velmi takovým speciálním formátem, tak přeci jenom byly ostré zápasy a nějakou zkušenost z toho určitě Jakub Menšík může teď nabrat. A vede 30-15 při servisu Jurie Rodionova, 4-3 a 30-15. Drobná šance se tady otevírá pro Jakuba Menšíka, třeba k tomu, aby prolomil servis teď svého soupeře a zamířil do vedení 5-3, které by ještě mohl ozdobit svým vlastním servisovým gemem. Takže mohla by to být ideální kombinace pro Jakuba Menšíka, ale ještě nepředbíhejme, ještě je to stále jenom 30-15. Jakub Menšík připravený na returnu. Rodionov si dává na čas, ale teď už podává. Je to velká rána na téčku, ale Jakub Menšík ji přečetl. A tohle je out. Breakbally jsou tady pro Jakuba Menšíka. Rodionov si to připravil dobře, trefil krásně na téčko, Menšík to vystihl, ale nabídl možnost k útočení. Rodionov to přehnal s agresivitou, možná i trochu předběhl ten balónek. To je vlastně úplně jedno, co se stalo. Podstatné je, že trefil out. A tak tuhle chvíli má Jakub Menšík příležitost přiblížit se ještě více postupu do třetího kola. Tohle je přehození Rodionova, které ale nefunguje tak, jak by mělo. Bylo to délkou v pořádku, šířkou už nikoliv, takže 4-3 stále vede Jakub Menšík, ale k tomu už jenom 40-30 při podání Rakušana Rodionova. Třetí kolo mimochodem maximum Jakuba Menšíka na US Open. Došel tam při své první účasti na Grand Slamu v roce 2023 v hlavní soutěži. Bylo to třetí kolo o rok později také, ale loni v roce 2025 kolo pouze druhé. Teď by tedy Jakub Menšík chtěl pochopitelně vylepšit tuhle bilanci a tuhle realitu. Rodionov napomáhá Menšíkovi teď nepřesným prvním servisem, a to docela o dost nepřesným. Druhý pokus Rodionova, Jakub Menšík přes backhand počářet krásně klejně. Tohle by mohlo otevřít forehandem, nepřibližuje se k síti, čeká u základní čáry, ale chtělo by to jít na volej. Podle mě teď byla příležitost. Jakub Menšík teď zase opatrněji backhandem po lejně. Teď už Menšík k síti musí a je připraven první backhandový volej Menšíka, je nekompromisně ukončený. Paráda. Jakub Menšík teď vybojoval důležitý break. Český reprezentant vede 5-3, bude servírovat, a jestli jste pod mým hlasem slyšeli hlášku New Balls Please, tak si to můžete přeložit, protože nové míče teď dostane Jakub Menšík přímo pro své podání, tak to je naprosto ideální konstelace. Ty nové balonky by mohly napomoci v tom, že ten míč poletí trochu rychleji a Jakub Menšík bude mít trochu větší kontrolu nad tím, kam ten balon bude chtít poslat. Ještě si dává na čas, otírá si obličej v rohu kurtu, tam, kde nesvítí sluníčko. Teď už přebírá na svoji raketu jako na takový tác několik balonků, řadu z nich vrátí, ale dva si nechá, a teď už Jakub Menšík připraven, ještě tím gestem ukazuje, ano, to jsou nové míče, a teď už tam jeden Rodionovi pošle, tak ideálně, kdyby ho poslal do míst, kam se Rakušan nebude schopen dostat. Servis Jakuba Menšíka, to je přesně to, o čem jsem mluvil, bomba do středu hřiště, Rodionov to kiksem vrátil do autu, 5-3, 15-0, Jakub Menšík je na nejlepší cestě k tomu, aby si zajistil postup do třetího kola, stejně jako to dnes udělali Nikola Bartuníková s Marií Bouskovou. Naopak vypadli Dalibor Svrčina s Kateřinou Syniakovou. Ta bude hrát ještě čtyřhru. Jakub Menšík už má čtyřhru za sebou, tu mix smíšenou, tam získal titul s Karolínou Muchovou, pánskou nehraje a v singlu vede 5-3 a 30-0 ve čtvrtém setu nad Rodionovem, nad rakouským reprezentantem, a je to zase o poznání veselější. Ještě dva míče. Jakub Menšík servíruje zprava, servíruje, chtěl jsem říct další eso, ale ne. Je to těsný aut, takže 30-0 platí a už jenom druhý pokus pro Jakuba Menšíka. Na kurtu číslo 11 se sešla nakonec docela obstojná návštěva. Jakub Menšík, jako by chtěl potěšit právě své fanoušky, tak vypálil obrovskou bombu z druhého servisu, ale možná se trochu unáhlil, protože to byl aut jako hrom. 30-15 vede Jakub Menšík. Teď si možná uvědomuje, že mohl pojmout to druhé podání je trochu opatrněji, ale na druhou stranu, kdo neriskuje, nezískává body. Takže Jakub Menšík vlastně asi udělal správně. 30-15, 5-3. Pokud se teď pomůže další ranou, jakože ano, tak na tom předcházejícím servisu vůbec nemusí záležet. 40-15, 5-3 a 2-1 na sety k tomu. Jakub Menšík už je opravdu blízko. Český reprezentant v tuhle chvíli ještě čeká. Teď přichází k základní čáře, počká, až se uklidní i obecenstvo a bude podávat zprava na Rodionova, a tentokrát je to zase aut jako hrom, tak metr od té středové čáry. Jakub Menšík potřebuje lepší druhý servis, zkusí to zase přes bombu, neopatrně do backendu Rodionova, pak z forehandu po čáře, tohle by Rakušan neměl stihnout, nestíhá a je konec. Jakub Menšík se raduje z postupu do třetího kola po setech 6-3, 3-6, 6-2 a 6-3. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Už 15. září se rozehraje nový ročník hokejové extraligy. Titul obhajují Pardubice.
3: Gól! Pardubice získávají titul, Roman Červenka rozhoduje!
4: Čím víc jsem mohl pomoct tomu týmu, tak tím větší mám radost, ale i kdyby ten gól dal dokoliv, tak ta radost je stejná, ale já jsem rád, že jsme to zvládli.
2: Roman Červenka nebude jedinou hvězdou soutěže. Ze zahraničí se vrací Tomášek, Stránský, Nosek, Bliml, Sekáč a další.
5: Na extraligovou lavičku Kladna se postaví trenér mistrů světa z roku 2024 Radim Rulík.
6: Tak jde to nahoru, jasně, že jo, prostě ty hráči se vracejí domů a pro tu ligu jednoznačně přínos. Pro nás jako pro Kladno, jako samozřejmě. Soupeři bylo strašně, strašně silný a konkurence bude obrovská, je potřeba, aby jsme opravdu jediný den, aby nebyl zbytečný a aby jsme opravdu pracovali každým ze sebou máčkem maximum a co nejlépe se připravili, takže to vůbec nebude.
2: První kolo nové sezóny začne 15. září a znovu se můžete těšit na naše přímé přenosy ze všech zápasů od prvního buly po poslední sirénu, od prvního kola po poslední finále.
5: Poslouchej Sport a hokejovou extraligu na Radiožurnálu Sport.
0: Dnes večer jsme poslouchali hlavně tenis a dobře to dopadlo nakonec i s Jakubem Menšíkem, který je ve třetím kole US Open, stejně jako Nikola Bartuňková a Marie Bousková z dnešního programu. A teď zprávy, po nich repríza desítky Pavla Horváta. Hezký zbytek večera.
7: Radiožurnál 23 hodin. Rozalie Machertová připravila zprávy.
8: Motoristé chtějí změny v návrhu rozpočtu. Podle Macinky je možné schodek snížit zhruba o 20 miliard korun. Polsko kvůli Rusku zvyšuje ochranu svého vzdušného prostoru. Nikola Bartuňková si zahraje třetí kolo tenisového US Open. A počasí zítra bude zpočátku oblačno, postupně se bude vyjasňovat. Naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. Teploty až 31 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Motoristé se zatím s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO neshodli na úsporách v návrhu rozpočtu na příští rok. Jednání proto budou pokračovat. Podle předsedy motoristů Petra Macinky je cílem jeho strany snížit navrhovaný státní deficit asi o 20 miliard korun. Ministerstvo financí předložilo vládě dokument se schodkem 389 miliard korun. Macinka zároveň neupřesnil, jaké změny motoristé požadují.
9: Já nechci říkat konkrétní věci, protože na nich ještě nemáme shodu, ale určitě se týkají ty naše návrhy zdravotnictví, určitě se také týkají energií, týkají se vůbec provozu státu, nákupu různých služeb a tak dále.
8: Polsko rozšiřuje ochranu svého vzdušného prostoru. Na sociální síti X to oznámil vicepremiér a ministr obrany Vladislav Košňák-Kamiš. Důvodem opatření jsou podle něj ruské provokace. Zvýšenou ochranu budou poskytovat vzdušné síly, včetně vrtulníků a letounů F-16. Polsko sousedí mimo jiné s Ruskem, Běloruskem a Ukrajinou. Ta se pátým rokem i díky polské podpoře brání ruské agresi. Ruská vláda uzavře německé Goetheho instituty v Moskvě, Petrohradu a Jekatěrinburgu. O konci německé kulturní a jazykové instituce v zemi informoval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Podle něj jde o reakci na chystané uzavření ruského domu v Berlíně. Německé úřady se tak rozhodly na základě vyšetřování neúspěšného dronového útoku na letišti v Lipsku, za kterým podle nich stála Moskva. Berlín taky uzavře ruský generální konzulát v Bonnu. V Táboře dnes začal festival malých nakladatelů. Až do neděle nabídne velký knižní trh v ulicích výstavy, řemeslné dílny nebo koncerty. Letošní ročník má podtitul Skromnost. Podle organizátora Tabúku Juraje Horváta je cílem upozornit na méně viditelné profese spojené s vydáváním knih.
10: Tabuk je crossover book festival. Je to napříč všemi profesemi, které se zabývají knihou. Od těch autorů přes redaktory, ilustrátory, překladatele, korektory až po ty čtenáře.
8: Sport. Tenistka Nikola Bartuňková postoupila do třetího kola US Open. Němku Mariovovou porazila 2-1 na sety. O postup teď bojuje taky Jakub Menšík. Sleduje to reportér David Prouza.
1: A také Jakub Menšík zvládl svůj zápas druhého kola na US Open. Rakušana Rodionova porazil po setech 6-3, 3-6, 6-2 a 6-3. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
8: Do třetího kola se dnes už probojovala Marie Bousková. Na turnaji ve dvouhře naopak skončila Kateřina Siňaková a Dalibor Svrčina. Fotbalový Hradec Králové má novou posilu, Tomáše Čvančaru. 26-letý útočník přišel na hostování do konce sezóny z Borussie Mönchengladbach. Čvančara se do České ligy vrací po 3 letech.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zavřené tunely na D8 a nehoda na D1 za Bělotínem. Dálnice D8 z Prahy do Drážďany je opět neprůjezdná v tunelech Panenská a Libouchec. Uvnitř údržbáři čistí kamery, jde o 20-minutové uzavírky a pak policie nechává rozjet kolonu a provoz opět zastaví. Na dálnici D8, tentokrát ve směru z Ústí do Prahy, pozor za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 vyšetřují nehodu, uzavřený je odstavný pruh. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy překáží nehoda v omezení za Bělotínem. Na kilometru 318 kolize dodávky s nákladním autem u výjezdu od čerpací stanice. Volný je pouze levý zúžený pruh a místem se jede pomaleji. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za Jihlavou. Na kilometru 115 stojí porouchané vozidlo. Místo je označené světelnou šipkou. A v Praze začala noční uzavírka Strahovského tunelu ve směru z Břevnova na Smíchov. Údržba je tam naplánovaná do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť. Výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
11: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
13: Přejeme vám hezký vstup do nového školního roku i s Desítkou Pavla Horváta, protože student jako Pavel Horvát, ten myslím, že my se vám v lavici taky šiknul, Pavle.
14: Dobrý den všem školákům, kteří nás poslouchají v současné chvíli.
13: No, tak
14: myslím přímo.
13: Jsi byl oblíbený student takhle, když jsi sednul do lavice? Nezlobil jsi?
14: No, musím říct, že párkrát na rodičovských schůzkách bylo, že se předvádí a šaškuje. No.
13: Dobře. No a když jste dělali obor řezník, tak u toho se stálo, ne?
14: Tam máš v ruce nůž, Honzo, tam.
13: Tam jako učitelská profese.
14: Tam je lepší se ho nedávat do kapsy a nesedat si.
13: Dobře. No tak koho jsi takhle na začátek toho školního roku pozval? Nějakého tvého učedníka třeba?
14: Vždycky učedníka, no, ale vždycky jako přemýšlím, jak to hosta představit, tak dneska, když si pustíte záběry na YouTube z prvního titulu Plzně, tak tam u lavičky postává takový blondýn s přelivem a ten sedí teďka vedle mě, je to Michal Krmenčík. Míšo, ahoj.
15: Ahoj, zdravím vás, dobrý den.
14: On v tu dobu začínal vlastně v podstatě ve velkém fotbale, bych řekl, tak se tam tak nějak učil a musím říct, že jako, abych pravdu řekl, tak jsem nečekal, že dosáhne třeba na nároďák. Věděl jsem, že jako je velký, že je rychlej, že je silnej, ale že to bude na nároďák, to popravdě jsem nečekal, takže jsem rád, že tady máme bývalýho reprezentanta.
15: Já vám děkuju za pozvání a měl jsem tu možnost se učit od těch nejlepších.
11: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
13: Předpokládám, že ne na trávníku, ale samozřejmě k tomu se třeba ještě dostaneme. Nicméně Michal Krmenčík, trojnásobný mistr Česka, dvojnásobný mistr Belgie, když jsem slyšel, že jeden ten titul máte takový k tomu přístup jiný, ale to si taky možná řekneme. Vítěz řeckého poháru, účastník Eura 21 v české první lize, 193 zápasů, 62 gólů. Rodák z Kraslic, který se po angažmá v mládeži ještě Baníku Sokolov přesunul do Viktorky Plzeň, ve které debutoval 15. dubna 2011 4 minuty vedle Pavla Horváta. Pamatujete si vedle proti komu to bylo?
15: Bylo to proti Příbrami, jestli se nepletu. Příbrami.
13: Ano, proti Příbrami. Pamatuješ si, že tam hrál Michal Krmenčík ten debut? Jo?
1: Ne.
13: Dobře. A pamatuje si Michal Krmenčík, trenéra Příbramy, jak se jmenoval?
15: To asi ne, už.
13: Vidíš, my se dostaneme teď, Pavel je trošku překvapený, od začátku ke konci, ale tam zase pak se vrátíme k začátku, tak abyste nebyli zmatení, Roman Nádvorník.
1: Aha.
13: A tušíte možná, proč se dostáváme ke konci. Protože on vedl Artis Brno v baráži, když jste hrál za Slovácko.
15: Jo, tak ano, ano, jo. Ano, jo.
13: Hezky se to spojilo, vaše premiéra a derniéra prozatímní, nebo jaká vlastně v první lize, s jedním trenérem Romanem Nádvorníkem.
15: Ale si pamatuju spíš na ten první zápas, vlastně myslím si, jestli se nepletu, jak jsem střídal Míšu Ďuriše, ten první zápas můj v lize, takže na to vzpomínám hezky, no. Jako byli tam jiný.
14: To bylo v Plzni, jo?
15: To bylo v Plzni, no.
13: To bylo tři.
14: Ne, jako vlastně, v Plzni na Staďáku. Jako.
15: Ne, jsme hráli v Příbrami.
13: V Příbrami Pavel mimochodem dával góla z penalty.
14: A kolik to bylo? 3-0?
13: 3-0 jste vyhráli, no. Jiráček Ďuriš.
14: Jo.
13: No. Ale ne, tak já
14: to
13: se
14: to byl titul vlastně.
13: To byl titul 2011. Jo. Ten
15: jsem dostal čuknul a pak jsem dostal medaily.
13: Jo. To je medaile za 4 minuty.
14: Ano, a ten přeliv si dostal.
15: A ten přeliv ještě, no. Já si ti to posílal, víš, že jsem vypadal jak Black Eyed Peas.
13: Byla tehdy kapela mimochodem pro posluchače, kteří by zapomněli.
14: To je furt ještě kapela, ne?
15: Jo, já nevím. Jo. Já jsem to začal poslouchat, až mi to řekl, já neznal.
13: A jak jste poslouchal kapely vlastně?
15: Já poslouchám hip-hop.
13: Jo?
15: Poslouchám Rytmuse a tak.
13: Dobře.
14: Hektora.
15: Taky.
13: Od malička.
15: Od malička, no.
13: To jelo v Kraslicích.
15: To je v Kraslicích, no tak já jsem vyrůstal mezi jako jinýma typama lidí, takže ty mě to naučili poslouchat, no.
13: Narážíte jako na někoho, kdo poslouchá třeba vážnou hudbu nebo jako jinýma typama lidí?
14: No nebyli to rockeři, no.
15: Nebyli to rockeři, tak víš sám, ne, to, co je v Moskvě a tak, takže to jsem zažil Sokolově.
13: No. My se dostaneme ještě samozřejmě do Plzně, proberem toho spoustu, ale zajímá mě to, že opravdu 27. května v barážovém utkání na Artisu, kdy jste vyhráli se Slováckem 4-1, jste teda odehrál 8 minut proti týmu Romana Nádvorníka, takže se to opravdu takhle prolnulo. Ale teď jsem říkal, že ta vaše derniéra to byla, tak opravdu jste skončil profi kariéru?
15: Opravdu jo, opravdu jo? Jsem skončil profi kariéru.
13: Tak Dominik Hašek končil několikrát, že jo?
15: Třeba. Ne, to já opravdu jsem jako přesvědčený a moje tělo by to asi už nezvládlo, si myslím, takže jako už jsem skálo pevně přesvědčený, že tohle byl asi teda podle mě poslední zápas.
13: A co děláte teď?
15: Teď dělám pro agenturu IFMM s Danielem Smejkalem a Tomášem Ujfaluši, takže starám se o hráče, který máme pod sebou a naplňuje mě to, baví mě to.
14: A fotbal?
15: A fotbal hraju za Boršice, je to první A třída, je to vlastně šestá liga, tak bychom chtěli postoupit, jsme první, daří se nám. Mimochodem hraje tam se mnou ještě Petě Reinberg a Standa Hoffman, takže nám to šlape a chtěli bychom postoupit. No.
14: A co hraješ?
15: Útočník klasicky, no.
14: Já myslím, že se jako...
15: To je zatím nejlepší střelec.
14: To já ti neberu, to já jako ti přeju.
13: Po kolika kolech teď zatím?
15: Odehrál jsem jenom 3 zápasy teda, skýl jsem 3 zápasy a jsme vlastně hráli pohár, kde jsme postoupili do semifinále hejtmana z Zlínského kraje, no. Takže zatím se daří, bylo tam hodně lidí, byl jsem překvapený, bylo tam asi 1000 lidí.
13: Ty jsi na Krmenčíka, ne?
15: To spíš asi na Peťu Remberka si myslím, ne, jako chodí jako vesměs jako na nás 3 ligoví fotbalisty bývalí, takže bylo to hezký, no.
14: A 3 hráči v takovémhle mužstvu, to už je jako celkem, nebo mělo by to být znát, ne? Cítíš to jako, že to rozhodujete vy 3 třeba,
15: Tak myslím si, že my tam máme kluky, kteří vlastně hrajou za reprezentaci plážový fotbal, takže to jsou hráči, který, jako, se kterými si můžeš přihrát. Já chci jenom, aby jako, že jsem našel takový to, že mi to zase baví jako malýho kluka. Ne, už to nehraju vlastně pro peníze, ale hraju to pro zábavu a opravdu jsem zase spokojený.
13: A na východě Čech, teda na východě Moravy jste taky spokojený?
15: Ano.
13: Co by západu Čech?
15: Ano, jo, jako je to takový, vím, že třeba Petě Jiráček se taky vlastně přestěhoval do Zlína. Nevím, našli jsme tam nějaký svůj klid a líbí se nám tam, lidi jsou tam milí a nejsou tam tolik zácpy jako tady v Praze.
13: No, každopádně ten závěr kariéry, představoval jste si ho, když jste šel na Slovácko, že přijde už třeba po těch 2 letech?
15: Tak vlastně na Slovácku mi dostal Milan Petržela a už já, jako možná to bude znít blbě, ale já už jsem asi chtěl končit ve 30 letech, no, takže Milánek mě malinko přemluvil a říkám, že možná ještě ty 2 roky dám, ale to už bylo fakt jako strop, to už víc bych nedal.
16: A kvůli zranění si přemýšlel, nebo jaký byl důvod?
15: Kvůli zranění, no tak jako vlastně mám operovaný obě 2 kolena, začala mě bolet achilovka a už jsem to nechtěl přepínat, prostě chtěl bych, nebo chci být prostě zdravý a chci se věnovat rodině a kdybych ještě ten jeden rok dal, tak už si myslím, že už by to nebylo dobrý. Hmm.
13: Pamatujete si, proti komu jste dal poslední prvoligový gól?
15: Proti Teplicím?
13: Jo. A brankáři?
15: Trmal?
13: Jo.
15: To jsem mu vyvedl ten zápas celkem.
13: To jsem mu vyvedl, on to tehdy otočil ve váš prospěch, no.
15: Chudák, no já jsem mu pak říkal, že mi je líta, ale že děkujem, no, za 3 body.
13: No, to bylo pro vás vlastně tehdy v té sezóně snad poprvé, co jste zvítězili v tom 8. kole, když jste to otočili, on mu vypadl ten balón, že byste to pak 94. dával na 2-1, ale já jsem si říkal osudový golman možná pro vás, protože to jste si taky možná neuvědomil, 28. října 2018, to datum nevím, jestli máte, asi možná jste radši zapomněl. To bylo to zranění proti Slovácku ještě za Plzeň.
15: Tam mohli dát Slovácko, jo? No. Aha, no tak to je vesmír.
16: Vrátil
15: ty
16: goly.
13: To jsem si říkal, no, že má to trošku tak.
15: No, tak to vůbec je, jako nad tímhle jsem nikdy nepřemýšlel, že nějaký datumy, tohle spojení s něčím vůbec jsem tomu jak nepřikládal nějakou váhu, ale je to zajímavý.
13: No. Můžeme se klidně teď zaměřit na to, jak jste si bral třeba nějakou kritiku, protože od Romana Skuhravého jsem tam zazněla docela otevřená. Neříkám, že bych tady chtěl schazovat Michala Kramenčíka, to neděláme v desíce. Spíš chci upozornit na to, že opravdu tady byla slova neobvyklá a otevřená třeba na to české fotbalové prostředí.
17: V tom meziprostoru prostě nemáme tu správnou pracovitost. Jo. Nic proti Krmovi, ale prostě je to lajda. A já jsem tam dneska potřeboval na Červa, prostě aby on nehrál. Myslím si, že Daníček je v této chvíli pro to mužstvo, v této situaci, v které jsme jako klíčový proto, že je hráč. A vy v této chvíli nepotřebujete.
13: No, tam říkal na konci to slovo, to jste možná pochopili, kam směřoval. Nevím, jestli to směřilo na vás.
15: Tak já si myslím, že trenér Skuhlavý takovýhle věci má a mně se to líbí, jak komunikuje s médiem a s hráčema v kabině a dělal to asi pro něco, no, jakože že chtěl třeba ještě opravdu ke konci té mý kariéry vymáčknout to nejlepší a abych se třeba zdravě naštval, což jsem myslím si, že se mi povedlo a já ho obdivuju jako trenéra.
13: To bylo po 18. kole, kdy Slovácko porazilo Plzeň 3-0 a právě to bylo to slavné utkání, jak Vlastimil Daníček hrál pozici defenzivního.
15: A dával gola, myslím, ne?
13: No, a ještě snad přihrával na 1 gól.
15: Ano.
13: Vyhráli jste 3-0 a tohle mě jako zaujalo, že teda tím pádem vás motivovala takováhle kritika?
15: Ano, já takovouhle kritiku, jako takhle, nikdy jsem si nebral kritiku osobně, ale tohle vím, že bylo prospěšný pro tým a nějak jsem se s tím jako zžil a naučil pracovat, takže se mi to líbilo.
16: Tak nemusíme chodit daleko, pan Tvrdík na Mojmíra Chytila taky si nebral úplně, já jsem dělý servítek, ale ubrousek. takže to Mojmír Chytil vzal podle mě taky za správný konec a s podporou těch spoluhráčů to dopadlo dobře. No. Je to nepříjemný, samozřejmě ona je nepříjemná i ta kritika jenom v šatně, když tě kritizuje trenér, že jo, před těma ostatníma spoluhráčima u videa třeba, jo, natož takhle veřejně úplně jako z toho asi radost nemáš, ale zase je pravda, a obzvlášť si myslím, že ty starší hráči třeba jsou schopní říct, hele, tyve, on má asi pravdu, jako on má pravdu, já bych s tím měl něco udělat, no a pak je to jenom do plusu.
15: A vždyť
16: je
15: zastavit, oni hráli Ligu mistrů a my jsme hráli o udržení v lize. Víš, jako že vlastně pan Tvrdík kritizoval Mojmu a taky, myslím si, že pak druhý zápas nastoupil, dával gola.
13: Takže docela mu to šlo pak.
15: Já, podle mě to jde doteď.
16: No. Ještě pořád.
13: Ale jenom abych třeba můj pohled a možná ho budou moc mít společní někteří posluchači, když jsme pak na jaře s Pavlem tady mluvili o tom, jak se Slovácko těžce pralo o každý bod a často jsme zmiňovali třeba váš příklad, kdy třeba 30 cm na Andrově stadionu vás připravilo o gol několik různých třeba i spálených šancí, tak já osobně jsem z toho měl jako neblahý dojem, že to nemusí být úplně vám příjemné, jo? Jako, že se třeba nedaří, že jste pod nějakou hroznou dekou a do toho jsme si dávali ta slova Romana Skuhravého, ale tím pádem teď mi to jako trošku zase se vysvětlil, vy jste byl úplně v pohodě, jako v tomhle ohledu.
15: Jako jo, vlastně Horvito třeba sám ví, že když prostě se hraje o ty první příčky, bojuješ o titul a pak bojuješ o udržení se v lize, tak je to prostě nebe a dudy, no. Takže já ten tlak jsem vnímal za mě úplně stejně, jak když hraješ o titul, anebo jestli se to Slovácku udrží v lize. Takže za mě to byl stejný tlak, ale já jsem takový prostě splachovací, já jsem si jako z toho snažil nic nedělat, netahat si to domů a nějak jsem se s tím snažil pracovat.
16: A ještě rozdíl v tom tlaku, kolik je, ty mladý hráči, to jako, ty to podle mě vůbec neřeší, málo kdo z těch mladých hráčů, jako, jak to říkal Krmi, si to budeš brát domů, nebo maximálně možná zavřeš, nebo zavřou se na tou dveře.
15: Musíš
16: si PlayStation, nebo nějaký hip-hop.
15: Ano.
16: A seš jako v pohodě, ale ty starší hráči o tom samozřejmě přemýšlej. No.
13: Jo, já teda narážel na to, že vlastně asi pan Skuhravý trošku tušil od té, jak se to říká, povaha, kdy...
16: Od té splachovací povaze.
15: Ano.
13: Jo,
15: takhle bych to nazval.
13: A vlastně možná takhle jako vybudit nějakým...
15: Já jsem to teď...

0: Plzní a myslím, že tímhle si spálil prostě všechny mosty, který v Plzni měl, nebo který si tam ještě nějaký známý kamarády měl, tak asi tohle po tomhle tom, co bylo jak v Solomoucí, tak i teďkon, tak prostě to je konec, no.
1: Možná neblahá 13. kolo sezony 21-22. Vy jste byl tehdy ve Slavii a dával jste gól v 95. proti Pavlově Plzni a slavil jste a pak jste se tam nějaký trošku tak lehce handrkovali z Plzeňáky. Pavel byl hodně zadumaný po tom zápase, viděl jsem teď na YouTube. No, ty jsi byl asistentem Michala Bílka, no. Nekousali jste to.
2: Tak hlavně si prohrál, no a pak když jako máš kluka, kterýho si znal s tím přelivem. A ještě tě popraví, no tak to samozřejmě nic příjemného není, no. Myslím si, že v tu chvíli moc Plzeňáků jako by teď, co bych řekl, neotevřel tvůj Instagram asi, jo. Nebo možná jo, ale s tím, že ti tam pošlou nějakou zprávu, no.
3: Já jsem chtěl říct jenom jednu věc, že bych se chtěl jakoby veřejně omluvit za to, co se stalo. Byla to prostě klukovina. Já si myslím, že spousta lidí si ani neuvědomuje to, že pak vlastně tu druhou botu, co jsem udělal, že nastoupíš si, nebo stoupneš si před ten slavistický kotel a všichni řvou to, co se tam řvalo. Málo z nás si to dokáže představit. Já jsem se prostě nechal strhnout davem a strašně mě to mrzí a bude mě to mrzet do konce života. Vím, že jsem si zavřel spoustu dveří u plzeňských fanoušků a s tím už se nedá nic dělat. Já s tím prostě musím žít nějak jsem se s tím vyrovnal. Říkám, probrečel jsem spoustu nocí kvůli tomu a nejsem na to pyšnej.
2: No tak viděli jsme teďka zase případ Matěj Jurásek, prostě v tom sportu prostě takhle to je, no. Ta doba už je taková, že všechny tyhle ty jsem chtěl říct prostý jsou, ale tyhle hlouposti, který uděláš na veřejnosti, prostě někdo vytáhne a samozřejmě je to nepříjemný. Já si myslím, že tohle je super sebereflexe, no, prostě co jako jiného můžeš říct, jo? Je to jasný. Já jsem to tady zmiňoval i u toho případu toho Matěje Juráska. Já si myslím, že taky jako kdyby tenkrát byla někde nějaká videokamera nebo telefon a natočili mě nebo moje spoluhráče, tak asi bychom na to nebyli pyšní, ale my jsme v úvozovkách měli to štěstí, že ta doba byla jiná. Teďka už ta doba je takováhle a tohle k tomu patří a myslím si, že pak je dobrý si říct, hele, udělal jsem to špatně. Co teď?
3: Jako takhle, jako vím asi, čím si teď Jurásek prochází a není to asi nic jako jednoduchýho. Já jsem vlastně viděl teď ten zápas po tom derby, ještě chudák měl narozeniny a řve na tebe takhle celý stadion a viděl jsem, že asi jako není v pohodě a tímto bych ho chtěl podpořit, že má můj velký obdiv za to, že tam vůbec šel a přeju mu, jak se mu daří.
1: Jo. Ono to vypadalo trošku, jako kdybyste cítili nějakou křivdu, či třeba Plzeň nějakou v tom momentu, tak asi to možná vyplynulo z toho zápasu, jste tam pak pošťuchoval s Hejdou nebo s Chorým.
3: Promiň, že tě přerušu, ale vlastně já jsem tam vlastně nešel rovnou z Plzně, já jsem byl ještě v těch Brugách a v Pálku, takže já jsem tam vlastně nešel jako z jedničky hned a říkám, musel jsem si to vzít s manželkou, jsme debatovali každý den o tom, jestli tam mám jít, nemám tam jít, ale prostě nakonec jsem to vzal a stalo se to, co se stalo. No, takže...
2: A byla nabídka z Plzně v tu dobu?
3: Byla.
2: Byla.
1: Ale vy jste měl nabídku už v dobách plzeňských ze Slavie. Dřív to bylo ještě, že jo, někdy 2017.
3: Podle mě jsem měl, ale pan Čádek přede mnou zavřel dveře.
1: A jak jste to měl jako s tím, jakože jste byl ochotný třeba i po té výzvě pak?
3: Jakože bych šel z Plzně do Slavie, ne, to bych neudělal. To bych neudělal už jenom kvůli panu Šátku, když jsem ho viděl.
1: Jo, dobře.
2: Pojďme teďka přeskočit, já nevím, jak to tam máš napsaný, pojďme přeskočit k tomu, že se blížil ten přestup a přišlo to zranění v Plzni.
1: Ano. Dobře, tak to je podzim 2018, tak tomu můžu připomenout vlastně to, co se povedlo Michalu Krmenčíkovi po dvou nezdarech, totiž, které znamenají to, že neprošla Viktorka přes předkola do Ligy mistrů, tak se to povedlo díky tomu titulu v roce 2018. Já jsem tehdy osobně dokonce i byl ve Štruncových sadech, když přijelo CSKA Moskva, viděl jsem dva góly.
4: David Limberský to bude zřejmě, který nakonec se centruje, Šajtle, hlavička, jednoho, Limberský a znovu jeho Šajtle, tohle je za to gól! Michael Krmenčík, Plzeň vede 2-0, první utkání základní skupiny Ligy mistrů, Michael Krmenčík to teď trefil báječně, z první zvoleje překonává brankáře Akinfejeva, tohle se nám líbí.
1: Michal Krmenčík způsobil mimochodem to, že kolegové, kteří to tehdy komentovali, Jan Suchan s Davidem Ničem, pak 3 týdny nemohli do práce, že neměli hlasivky. To jsou hezké vzpomínky, ne?
3: Jsou to krásné vzpomínky.

0: linky a já na to vzpomínám velice rád. A Limba mi teda hrála na dva goly.
1: Já se pamatuju tu šajtli hlavně, no, myslím na ten druhý,
0: aha,
1: no.
0: Aha, jo,
1: já myslím, že on nemá Ačko u toho prvního, protože tam to ještě někdo protečoval.
0: Jo, ale jo, krásný zápas, super, super vzpomínky, no, jako je, bylo to nádherný, no.
1: A teď do toho, do konce srpna 7 gólů lize za 6 kol, Liga mistrů 2 góly, vlastně zahráste si i na Realu Madrid, Milan Havel, tomu jsme to tady předhazovali, jak jste mu přichystal tu šanci.
0: Chápeš, to nedá tohle.
2: Chale, já to chápu. A ty jako střelec bys to měl pochopit taky.
0: Já jsem mu to nahrával, ne?
2: Já vím, ale že bys to měl pochopit taky, že to nedal.
0: No,
2: to,
0: já tomu nerozumím do té.
1: No dobře, tak jste si zahrál na San Bernabéu, možná i památný zápas, ale pak přišel už ten zmíněný 28. říjen a to zranění a k tomu se chtěl bavit asi.
2: No, ale už tam byla nabídka, že jo? Už tam byla nabídka k tomu, aby si šel pryč.
0: Tak a... já jako tady mluvím otevřeně, už mám po konci kariéry, já jsem měl nabídku z Newcastle, kterou vlastně už jsem mi podepsal a pak to museli skartovat, no, kvůli tomu. Takže já jsem měl, myslím si, že za 11 milionů liber tam jít asi podle mě. Takže to je takový jako nepříjemný, ale no, živočel dál.
2: No dobře, no, to je živočel dál, no, ale v tu chvíli.
0: Říkám, já jsem fakt splachovací, jako já opravdu jako, pak jsem měl taky dobrou kariéru, dobrý kluby, ale jako...
2: Dobře, já tohle chápu, ale já v tu chvíli, kdy už jako máš
1: jenom,
2: podepsaný Newcastle.
1: Ta nabídka byla na kdy? Jako v zimě, že byste tam šel?
0: Ano, že bych tam šel v zimě a právě jsme, pan Čárek o všem věděl, tak jsem pak k němu přišel do kanceláře, nějak jsme to, podepsal jsem novou smlouvu a pak se to stalo, no, tak ale říkám, nikomu to nedám za vinu, prostě život šel dál a nějak jsem to pak neřešil.
2: No ne, já beru to, že vlastně máš jako Newcastle, teď já nevím, jak se jmenuje ten stadion, to budeš vidět i Honzo.
1: St. James's Park, jo, to znáte z filmu Goal? Ne, jak tam hrál San Antonio.
2: Jo, takže než že jdeš do St. James's Parku a jdeš si lehnout do štruncáku na lehátku, aby se ti léčilo koleno. Jako.
0: Jo, jako blbý, ale...
2: Tak si neříkej mi, jestli nepřemýšlel, říkám, ty kráso, kdo
0: jako,
2: tak,
0: jako štvalo mě to, ale prostě jsem chtěl být co nejdřív zpátky a myslím si, že za 8 měsíců jsem pak hrál další soutěžní zápas a myslím, že za půl sezóny jsem 10 gólů a odešel jsem za 7 milionů euro do Brook. No.
2: A motivovalo tě to jako víc ještě k tomu tréninku, že jsi si říkal, hele, teď se mohl jít do Anglie, jedu dál.
0: Jo, přesně tak, já jsem to vzal prostě za ten správný konec, jestli můžu poděkovat tak Pejkovi Nasledovi z Plzně, který vlastně dělal se mnou přes časy, když nemusel a zamakali jsme na tom, abych byl co nejdřív fit a nastoupil jsem vlastně na tu, do té sezóny, takže za půl roku jsem dal 10 gólů. A...
2: Já jenom tady k tomu, Peťa Nasled výborný a oni ty fyzioterapeuti moc jako přes časy nedělají, oni dělají furt.
0: Já myslím, jako normální pracovní dobu.
2: Jo, ty dělají furt, ty tam jako jsou, ráno přijdeš, už by tam měli bejt a odcházíš a oni teprve...
0: A jsou na obědě.
1: Ne, ale to je vlastně zajímavé téma, jenom toho, jak jste říkal, že jste splachovací, tak jste si nedělal třeba z konkurence tolik, protože vlastně už tam v tu dobu někdy, když jsme tady připomínali ty dva góly, byl, nebo přišel Tomáš Chorý taky, pak Jean-David Bogel vlastně možná i...
0: To jsem nežil na Dukle, podle mě.
1: Ten přišel potom asi.
0: Ten přišel potom, když já jsem šel pryč, ale z Chora se máme kamarádský vztah, jako bavíme se spolu normálně na kamarádský bázi a tehda v Plzni nám to sedlo, že vlastně když hořelo, tak nás trenér dával, jako na dva jsme hráli a takhle jsme udělali ten poslední titul, co jsem tam byl, takže nám to šlo a Chora se mám rád, respektuju, jo, a je to výborný fotbalista.
1: Já myslel, jestli si tím zraněním třeba ale změnila trošku vaše pozice, protože to byla fakt dlouhá pauza od konce toho října až do té nové sezony, když jste začal naskakovat.
0: Podle mě by se změnila, ale já jsem dával góly, no, takže trenér Vrba to měl tak nastavený, jestli Boval asi o tom ví víc, že prostě když útočník dává góly, tak ho neposadí jen tak, takže...
2: No, hlavně ta pozice, jako samozřejmě nemůžeš počítat s tím, že jako v tom ústu nebudou útočníci, že budou čekat půl roku, než ty se uzdravíš, takže ta, pak jo. Přijdeš a zase, pravda, leží na hřišti, přesně jak to říkal.
1: Ale tak no, já to, teď třeba Jan Kliment v Sigmě, jako skvělá sezona zranění a teď nenastupuje, že jo, třeba.
2: No, dobře, hrajou, kluci hrajou dobře, vsadili na nějaký styl, který možná Klímičovi by neseděl úplně, hraje Sejk, hraje dobře, tomu z toho boduje, takže není důvod prostě tam ty hráče dávat, ale prostě zase, já to budu opakovat do zblbnutí, když budeš na hřišti, budeš dávat góly jako útočník, tak ten trenér by byl blázen, kdyby si nehrál, že jo.
1: A třeba jenom teď, když to porovnáme, protože vy jste odcházel pak z Plzně společně s Pavlem Vrbou, ono to bylo trošku jako asi časově, možná pár týdnů jinak, ale prostě končili jste oba potom podzimu 2019. A když ho třeba, nesi ho pamatujete jako mladík, takhle když jste tam zkoušel naskakovat do Háčka, protože vy jste tehdy, jenom to dopovím, po tom debitu ještě s Pavlem na hřišti, tak jste až po 5 letech se vlastně dostal zpátky do Háčka, to už tam pan Vrba vlastně nebyl, takže jste zažil určitě několik příprav, kdy jste se tam neprokousal.
0: Ano, já si pamatuju trenéra Vrbu velice, velice dobře, za mě to je nejlepší trenér, co mě asi mohl trénovat, děkuju mu za všechno. A mám takovou historku, já si pamatuju, tak když jsem byl mladý, tak za mě dělal závěreční zkoušky.
1: Jako na autoškole, nebo kde?
0: Ne, já jsem vlastně vyučený truhlář, takže dělal tlačí budku pro mě.
1: Cože?
0: Pojďte prosím, tak se to nedělá, dej mi to a udělal za mě ptačí budku. Doteď to vypráví všude.
1: A vy jste ji dodělával všetně, jo, někde nebo?
0: Ne, on přišel normálně na praxe ke mně a dodělal to se mnou. No.
1: On jako, Michale, půjdu ti tam udělat dobrý zvuk, prostě přijdu tě podpořit a pak vidět.
0: Ne, protože já jsem tam měl nějaký problémy s panem mistrem a on to šel nějak vyřešit a zrovna shodou okolností se dělali závěreční zkoušky, tak asi viděl, že mi to moc nejde, tak to za mě dodělal.
2: Takže teď nabijeme všem tvým jako hejterům, nebo jak se to říká, takže ty jsi nevyučený truhlář, v podstatě.
0: Dá se říct, že jo.
1: No ne, tak co jste...
0: Kdybych se měl předat trenérovi Vrbovi, že ten papír.
1: No tak...
2: Takže Pavel Vrba kromě jinýho je i truhlář.
0: No, tak. V podstatě.
1: Není to trošku kanibalismus s příjmením Vrba dělat truhláře? Ne, ale to pojďme. Každopádně, co jste postavil teda jako truhlář?
2: No nic.
0: No nic právě. Tak... Ptačí budku a navigal jsem si rady s kolíkovým spojem. Takže trenér Vrba to vzal...
1: Máme do... Kolíkový spoj.
2: Kolíkový spoj.
1: No. Tak to je v kopačkách něco, ne?
2: To nebude, to bude v té buce.
0: To je v té buce, no.
1: A tak aby si představil. A co to bylo za...
0: Zaváme trénerovi. Co...
1: Ne, ale jakože vy jste měl závěrečnou práci udělat...
0: Tačí budku, ano. Jo.
1: Ne, já jsem si představil na truhlářině třeba stůl nebo něco... To je lehké stůl?
0: Já už si to nepamatuju, ale pamatuju si tady ten konkrétní moment.
2: Podle mě jako pro mě by byl stůl jednodušší než budka.
0: Já si taky myslím. No.
1: No jasně, tak to asi složíme každý, ne s návodem třeba.
2: Jo, složíme, ale takhle, udělat, ne? Jo.
0: Já třeba, když stavíme něco s IKEA, tak to staví hlavně manželka a já se koukám na televizi radši.
1: Dobře. No já jsem si říkal, potřeba bych někde opravit housle, víš, tak možná kouslaři radši. Ty.
0: No, asi jo. No.
1: Každopádně, co ten pan Vrba z hlediska toho fotbalového hlediska, jak Michal Krmenčík, jako dá se říct odchovanec Plzně, kousal to, že každý ten půl rok vlastně asi po návratu z hostování se to nezdařilo, těch hostování bylo požehnaní, když to tak jako můžeme připomenout. Sokolov Jaro 2012, Čáslav, pak ta sezona 1, ve Vlašimi jste byl na podzim 2013, v Baníku jste zachraňoval společně s Václavem Svěrkošem Baník v lize v roce 2014, ale mezi tím asi byly ty přípravy tady hvězdami na bytém kádru, který vedl Pavel Horvát.
0: Horvát jezdil na kole, ne? Ty přípravy vždycky.
2: No, vypadalo to tak. Já jsem běhal...
0: Ne, počkej, ty jsi jezdil na kole, ne?
2: Já jsem měl prasklý prst tenkrát.
0: Jo,
2: jednou,
0: takhle,
2: víš,
0: aha,
2: měl,
0: jo.
2: Měl jsem jednu speciální přípravu před tou druhou ligou mistrů.
0: Aha.
2: Jsem vlastně měl prasklý kloup na palci a nemohl jsem běhat. Proto aha. Jsem jezdil na kole a brusil v bruslích.
0: Jo, to si pamatuju, že my jsme tam vlastně běhali kolem stadionu.
2: A já jsem tou samou rychlostí brusil na kolečkový bruslík.
0: A jako mladý jsem si říkal, ty vole,
2: to jsou výhody,
0: ty vole. Já chci být taky kapitán.
2: Já chci být taky tlustej a kapitán.
0: Tak tlustej už jsem přibyl 4 kila, tak jdou.
2: Fakt,
0: no?
2: No. Ta bílá hrozně rozšířuje.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Tak říkali jsme si, že půjdeme s Michalem Krmenčíkem teda ven do zahraničí. Nejprve Brugy.
2: No počkej, Brugy, musíme začít jinde, musíme začít.
0: Já věkám, že to řekneš.
2: Do you know Fernando Torres?
0: Yes, I know.
1: Takže začneme v Indonésii.
2: No tak přiletíš vedro jako blázen. No,
0: počkej, přiletíš a čeká tam na tebe 1000 fanoušků.
2: Fakt,
0: no. Jako
1: já jsem viděl ty záběry, no.
0: Aby ti někdo neudělal.
1: A to je na YouTube, pusťte si to, tam byla fakt spousta fanoušků.
0: No byla, no.
2: A dostaneš zimní šálu.
0: Do zimní šálu, to pak tě bouchne to vedro do rypáku a jdeš se fotit s fanouškama, jako to jako nic příjemného, no. Jako nečekal jsem, že tam budeš takovýhle vedro.
2: No dobře, a pojďme press conference teda.
1: To byl rozhovor někde na lavičce, ne?
0: Jo, tak nejsem na to pyšnej, ale prostě jsem to řekl a asi se za to se mnou potáhne do konce života.
2: To je úplně jako v pohodě, protože všude nebo hodně často se zmiňuje Standa Řezáč, ale já vlastně jako proto mám fakt jako pochopení, protože nevím, jak ty jsi byl vybavený, když přiletíš.
0: No, jako, nevím, tak prošel jsem těma Brugama, tak jako uměl jsem si objednat jídlo, poděkovat a aby to bylo na takovýhle bázi, že...
2: Ale aby si se charakterizoval úplně
0: to
2: konkrétně jako
0: nebylo,
2: jako hráč.
0: Ne.
1: No. Ale jsi tam říkal ještě Ibrahimoviče, ne, podle mě?
0: Jo, já jsem myslel, že si mě ptají na to, jako koho mám rád. Že... Takže já jsem ani moc neposlouchal, podle mě, na co se mě ptají, tak jsem tam vypál Fernando Torres, no.
1: Ale důležitá informace, no, ale... nevím, jestli to všichni pochopili dosud, jo, jakože jste nevěděl, že se vás neptají na to, abyste popsal
2: víš,
1: sebe.
2: Ale víš, dobrý, že ty jsi přiletěl, a on to přiletěl, když jsi přiletěl na Mars, že oni jako, Fernando Torres, jako znáte ho?
0: Aj no, já znám, jestli...
4: A ještě znám toho, Ibrahim Oče.
1: A vy jste tam vlastně přišel jako první, protože vás tam bylo z Čechu, ještě pan Klíma tam byl a byl tam...
0: A kudy?
1: Ondřej
0: no,
1: Kudela.
0: Ano, ano. Jo, tak ale podle mě čapli prvního mě, že mám jít na rozhovor, tak jsem dělal rozhovor a řekl jsem takovýhle blábol.
2: No, no dobrý, a výhoda Čechů samozřejmě víc, že vás bylo.
0: Jo, tak jako výhoda Čechů, že jsme vlastně bydleli na stejném vlastně ve stejném komplexu a měli jsme dobrýho trenéra. Německá legenda taky hrával s Lotarem Mateusem na hrotu.
2: S Lotarem Mateus.
0: To já se jako
2: ty jména ti jdou.
1: No pokračuj.
0: Tomáš Doll.
2: Jo,
1: Tomáš Doll,
0: ano, takže toho jsme tam měli a jako na nás to stavěl, vlastně ještě Jussi tam byl, takže se nám dařilo, já jsem si myslel, že jsem dal 10 gólů nebo 11 gólů, on 10. dal 9 a jo, bylo to pěkný, nádherný stadiony tam byly, vlastně my jsme končili na stadionu, kde přišlo 100 000 lidí, dal jsem hat-trick, takže super, jako opravdu jako nádherný, lidi milí a jsem rád za tu zkušenost, že vlastně manželka i moje děti poznali jinou kulturu a moc se nám tam líbilo. Jako.
2: Jak dlouho jste tam byli?
0: Rok mi stačil.
2: Ne, to je v pohodě.
1: A jak to tam je koncipované? To jste měl na rok smlouvu?
0: Ne, tam jsem měl, myslím, že na 2 nebo na 3 roky, ale tam vlastně se nehrálo kvůli tomu, že vlastně oni tam jak tam bouchali ten slzný plyn, tak tam umřelo asi 200 lidí na nějakém stadionu, tak to na 2 měsíce uzavřeli tu ligu.
1: To jste tam v tu dobu byl?
0: To jsem tam byl, no. Takže pak jsem si říkal, že tady to asi moc safe nebude, takže jsem rok mi stačil, no, jako.
1: Jak to funguje, protože jsme tady měli několik hráčů ze zážitky z Turecka a vlastně vím, že i pan Caňák tady vzpomínal na nějaký pas, kde mu někde zabavili. Tady to funguje jako v Evropě v vozovkách v dojednávání konce kontraktu?
0: Jo, podle mě ne. Podle mě to bude fungovat stejně jako to funguje v Turecku nebo v tady těch zemích a ani říkám, já jsem čekal na poslední chvíli na prostě nabídku, můžu říct finanční nabídku. Měl jsem tehdy i do Unionu Berlín, ale Daniel Smykal za mnou přijel domů a ještě mám někde fotku, jak to podepisuju mojí dcery propiskou, taková růžová s peřím. Takže rychle jsem to podepsal a druhý den jsme letěli, no.
1: Perzi.
0: Ano.
1: Jo, ale já jsem myslel potom, když jste už tam nechtěl pokračovat, jak to funguje, jakože...
2: To ukončení řekl, prostě.
1: Jenom abyste to pochopil, jo, fakt jsme tady měli lidi, kteří říkali, nebylo to snadné vůbec tu zemi jako opustit.
0: Říkám asi, jako mám povahu, tak prostě jsem řekl, že tam nepokračoval.
1: Jasně. A v kontextu toho rozhovoru, který jste dával, jak jste to řekl, nebo to za vás komunikoval agent pak nějak?
0: No, to vyřešil, to
1: jsme všechno. Dobře. A dostal jste nabídku, teda pak Kypr byl?
0: Pak byl Limassol, jestli, ano, a jo. Pak vlastně tam jsem taky končil a vlastně Milánek Petržila mi řekl, jestli si nechci přijít ještě zahrát tady na Slovácko a jsem za to strašně rád, protože v Uherském Hradišti jsme se zabydleli, líbí se nám tam. Jsem to říkal, jsou tam superoví lidi a není tam takový schon jako tady v Praze.
1: No, ale možná schon byl, já tam zažil schon, když jsem tam byl před 12 lety v Soluni. Tam stačila jízda autobusem a říkal jsem si, to jsou úplní blázni a to jsem ještě byl na severu Řecka a vy jste tam strávil v Pauku, myslím, že nakonec hodně vzpomínaný půl rok.
0: Ano, já teď mi vlastně posílali fanoušci pozvánku na to, že jsem pozvaný do toho Gateford, to je jejich nějaký hooligan sektor, takže...
2: A půjdeš?
0: Půjdu, jasně. Ještě mi tam chtějí něco předávat, takže poletíme s rodinou, asi si tam uděláme nějaký výlet a pak to vezmu na fotbal, no. Takže tam to byl krásný půl rok.
1: A proč vás vzpomínají, to můžete připomenout sám?
0: Tak říkali mi ty maséři, kteří vlastně tam jsou celý život, že když dáš gola Olympiakosu, tak to je, jak kdyby si jich dal 20 za sezonu a ty lidi tam na tohle jakoby nezapomínají, takže...
1: A ještě připomeňte prosím, kde jste ho dal, v jaké příležitosti?
0: Ve finále řeckého poháru, myslím, že to vyhráli asi po 6 letech nějakou trofej velkou.
1: Ještě navíc 90. minutě, takže ano. To si pamatují, že Michal Krmenčík rozhodl.
2: To bylo to na stadionu s dráhou?
0: Ano, bylo.
2: A běžel jsi někam, to si letěl.
1: Tak mi tam fanoušci nebyli, ne?
0: Nebyl jsem nikam a nebyli, to byl vlastně po covidu, no. Ale pak to bylo hezký, no, ty oslavy na tom náměstí a to bylo fakt jako nádherný. No.
1: Chci se zeptat na konkrétní spoluhráče, protože když jsme tady ani vlastně ještě nemluvili o Brugách, když jste taky měl třeba Charles de Ketelar, který teď na MSO dával 3 góly i Španělům ve čtvrtfinále, tak tady mě zaujala jména Christos Colis, ten teď pronikl do Arsenalu, říkali Leandro Trossard, ten je zapomenutý, máme Colise. Ten vlastně pak šel z Pauku Dobruk.
0: Dobruk. Mm-hmm. Ne, on měží ještě nějakou štaci mezi
1: tím. No ale jakože v Brugách se vykopal do premiéry. Ano, ano. A toho jste tam zažil teda ale před 5 lety už.
0: Toho jsem tam zažil jako mladí linky, ještě jsem tam zažil toho Costa de Lia, se šel do Borussia Dortmund, ale Čolice jsem tam zažil a myslím si, že se mu nahrával na první ligový gól.
1: Jo. A to je křídílko jako.
2: Křídílko, no. To nebudem hledat, to jsem, nahrál jsem mu na první gól.
0: Myslím si, že jo.
1: Ne, no.
0: Ale, nahrál jsem mu na první gól, jasně,
1: pak,
0: že jo, ne.
1: Jo, pak jsem koukal vlastně Štefana Švaba, pamatuju ještě z jiného angažmá, nevím, jestli hrál za Midtjylland někde, nebo za nějaký rakouský klub.
0: Za rakouský, ale, myslím, že Austria, no, něco takového, no, no.
1: Ale Pavel, že jo, ve své kariéře to prolnul taky z Japonce, vy jste tam měl...
0: Shinji Kagawa, ano, a to jsem, to my jsme po tréninku říkali, hele, máš rád sushi na mě? Říkám, jo, mám rád sushi. Tak pojď, jak je pozvu tady ke mně na barák, on měl svýho kuchaře a lepší sushi jsem nejde v životě.
2: A jak je to možný, vy?
0: Zase nevím.
2: No já taky nevím.
0: Podle mě se chtěl ožrat a nechtěl se ožrat sám. Jo,
2: to je pokud to všechno.
0: No jasně.
1: Ne, ale tam se ho jako kuchaře na sushi, jo?
0: Ano, nebo ne, jako na to jejich kuchyni, ne? To bylo, ty asi budeš vědět víc,
2: no, je to možný, jo. Protože oni jako brali spoustu peněz a já už tenkrát, když jsem byl v Japonsku, tak fakt vím, že teď já si nespomenu o tom jméno, v Hamburku byl Japonec a oni fakt s nima trávili s kamerou a to celý den a koukali na něj, jak si vaří, jak kouká na televizi, pak někam jede do parku na procházku, takže věřím tomu, že to, protože i ty kluci tenkrát už začínali mít svoje třeba jako individuální kouče nebo trenéry do posilky a to, tak věřím tomu, že si pozval třeba, jo. Asi tam nebyl s ním furt, ale možná se
0: ne,
2: pozval.
0: Ne, on vždycky třeba si pamatuju, že jsme měli předzápasové nějaké jakoby to jídlo, jak máš tento, den před zápasem máš nějaké jídlo a on si otevřel krabičku, hůlčičky si umyl a začal si jíst jako to, co on považoval za správný před tím zápasem. No.
1: Pavle, ty jsi do Japonska svého kuchaře neves, jako na českou kuchyni.
2: Já ne, no. Já jsem byl rád, že tam v obchodáku měli Budvar a Plzeň ve třetinkách.
1: To vlastně kuchaře
2: to nám stačilo.
1: Vy jste šel vlastně do pauku na hostování z Brug, které v zimě tehdy přivedli Base dostat, takže místo nebylo. A zajímá mě to, když jste tam přišel, tak jste prý absolvoval nějaký takový jako možná třeba pro vás tehdy ještě nečekaný rituál jako přivítací nováčkovský, nebo to nebylo? Něco s nějakým zpíváním?
0: Jo, ano, musel jsem zpívat a tak si nepamatuju, co jsem zpíval. Myslím, že možná Vondráčkou.
1: Ne, prý kabáty jste někdo.
0: Kabáty, vidíš to, no. Tak kabáty.
1: Vy jste zpíval hodně třeba s Pavlem, jo, někde takhle v Plzni. Jste se Pavel zpíval výborně, že vás naučil, nebo?
0: Tak jako já si myslím, že s Horvým byly jako taky slušný akcičky občas, jako, jo, že...
2: A zpívání.
0: A zpívání hlavně
1: ne,
0: taky.
1: Ne, teda. Že jste říkal, že ten hip-hop, tak jsem říkal, kde jste k tomu
0: přišel. Ne, to ne, to já jako radši, jako já jsem šel po tom, co jako opravdu znám, jako to, že kabáti nemohli zklamat, jako si myslím.
1: A jakoby tím rytmem hip-hopu, nebo věrně jako to?
0: Ne, věrně, jako kabátovský, klasický.
1: Kabátovský, dobře, no.
2: Já si teď jsem někde byl, teď nevím, kde to je, možná v Zápek, že pouštěli, vždycky pustějí jako celou desku teď už, ale celý jedno album pustějí před zápasem a hraje to tam. A v těch šatnách, musím, že už to vymírá, teda musím říct, že už spíš se tam tlačí ty moderní písničky, ale vlastně kdykoliv pak pustíš ty kabáty, jo, tak se to znova jako vrací a ty kabátovský hity v těch šatnách jako znějí furt. No,
0: a Horvý, a ty pamatuješ si, co se poštěl před zápasem?
2: No Šaman.
0: Ano. A to jsem měl normálně, jakože před zápasem, já nevím, jak to by mi bylo zabudovaný, ale normálně jsem vždycky si, jak jsem hrál kdekoliv, tak jsem si pustil Šamana předstupem na rozcvičku.
2: No mě to vlastně, já jsem to taky cítil, protože jsem v Plzni tohle pouštěl sám, pak jsem zjistil, že už tam před tím zápasem jsem skoro sám, že všichni odcházejí z té šatny, ale pak už, než se šlo na hřiště, tak vlastně tahle písnička byla fakt jako rituální, bych řekl.
0: A jako by mě to nějak jako zakořenilo, já jsem si to pouštěl jako před každým jako zápasem, než se šlo na rozcvičku.
1: A to vás pozbuzovalo takhle
2: jo,
1: konkrétně?
2: Jo, je to takový zvláštní prostě to, ne to téma té písničky, ale tak jako je to tak,
0: mě to třeba jako osobně nabudilo.
2: Prostě, já jsem si to říkal, to by mohlo být trošku o mně samozřejmě.
1: Jo, Michale, nasaďte si sluchátka s Pavlem, jestli jsem to trefil tuhle.
2: Jo.
0: Ano.
1: Takže, takhle si mám představit Michal Krmenčík se sluchátkama třeba v indonéské šatně.
0: Ano. Ale podle mě jsme nebyli samotní, jako podle mě to jako hodně kluků.
1: Jakože i Indonézané to znají.
0: Ne, myslím, bývalý spoluhráči.
2: Mě dali temný bonga zní. Co tu
1: budí? Jmenuje ten zpěvák, se ne pan Vojtek, ne?
2: Pepa Vojtek.
1: Pepa Vojtek, dobře.
0: Tohle zná si líp, ne?
2: Jasně.
1: Dobře. No tak skvělý tedy hudební vhledy takhle. Kabáti jsou hodně asi známí i pro posluchače Radiožurnálu Sport. V Brugách, když se dostáváme teď vlastně jdem trošku proti směru.
2: To se omlouvám, jsem ti naboural ten. No,
1: úplně v pohodě, krásně nám to šlape, věřím, že to posluchače baví. Do Brug jste odešel těsně před pandemí koronaviru a tady se dostávám k tomu titulu, který jsem zmiňoval, že možná k němu má takový jako zvláštní vztah.
0: Ten druhej, myslíte?
1: Ten první hned, vy jste přišel v lednu 2020,
0: ano.
1: A pak se vlastně v Belgii ukončila liga někdy na začátku března. No, byli jste v čele.
0: Jo, ale já jsem to bral tak, jako vlastně, že jsem pak jako už ke konci moc nehrával, protože jsme tam měli vlastně trenéra toho Klementa, který vlastně pak šel do Monaka. A Kuba Brabec by ho měl v Genku a říkal mi, že kámo, to bude špatný, nemá rád Čechy, protože...
2: Těžký,
0: protože on tam hrál, kdo tam hrál v Brugách za stopera?
2: David Rozehnal.
0: Ano, a tak oni právě si hráli na místě. Tak proto neměl rád Čechy.
1: Jo, jakože ještě byl konkurent Davida Rozehnala z jeho kariéry.
0: Ale to je jako, no opravdu, ale.
1: To bylo roky, ale ne, už jako.
0: No to je roky, já on podle mě na to nezapomněl.
2: Hodně zakořeněný teda.
1: No, ne, jak si tam vzal ze Slavie stopera, teda radši zahraničního Simona Deliho, Eduard Sobol tam hrál taky.
0: Ano, ale tak Simon Deli to byl doktor Pátek. On Pátek šel trénovat, ale pak byl nejlepší na hřišti.
1: Jo, ale takže to znamená, že jste myslel ten druhý titul, jako co jste tam měl zapsaný, ne? Ano, ten první ty.
0: Ten první, ten jako beru.
1: Že to bylo specifické, ne? Přijít jako do Belgie a najednou šest zápasů pasu ukončí sezonu, protože v Belgii to ukončili snad jediní, všichni to dohrávali.
0: Jo, tak tam na to byli jakoby psi, no, tady na to, já si pamatuju, že nás jako asi všude jako testovali, ale tam ty prověrky, co jsme museli mít jako oční, ani nebudu říkat, co, každý den jsme čurali do skleničky, jestli můžeš trénovat, nemůžeš trénovat, tak já jsem byl zvyklý v Plzně tehda.
1: A co vám tam zkoumali?
0: Klasicky jsem si večer pivko a druhý den jsem měl žlutou moč, takže Michael, ty dneska nejdeš trénovat. No, že jsi dehydratovaný. Říkám, už chci vypil set pivo, jak může být dehydratovaný. Takže mi nepustili první týden asi na 4 tréninky, takže to bylo slušný. No.
1: No, vlastně tehdy opravdu pouze od 2. února jste stihnul 6 zápasů, velmi specificky ukončená sezona, ale nakonec slavili Brugy titul a ten druhý tedy máte, byť jste pak strávil čas na hostování. I když Ligu mistrů jste si tam kopnul, taky ne?
0: Jo, ano, tyjo, no. to bylo super, my jsme vlastně hráli proti Borussii Dortmund a tehdy tam hrál Sancho, Haaland vepředu, Hummels na stoperu.
2: No, jsem tam hrál ještě dalších 10 let.
0: Potom jo, no, potom, ne, jako, že to bylo jako,
2: jo, jasný, jo.
0: Že to bylo hezký, jako, no.
1: A vy jste hrál dokonce snad na Borussii v základu, ne?
0: Ano.
1: Jo.
0: A chápeš, že pískali slovenský rozhodčí a nepískli mi penaltu?
2: Ne, jo.
0: Ne.
1: A vy jste možná takhle.
2: Asi ti nerozuměli.
1: A nebo počkej, a Pavle, možná rozuměli.
2: A nebo ti rozuměli.
1: No, ale je zajímavé, jako, jaké to je pak, protože si přestal si tam hrát, jo, vlastně v těch třeba obou případech, jako říkali vám to jak takhle, prostě teď ne, nebo jste tam byl limitovaný zdravotně nějak, nebo...
0: Jako v těch Brugách?
1: No.
0: Jo, já už popravdě ani
1: už
0: nevím.
1: Už to vymazal takhle. Jo, ale tak to taky mám, jako to člověk vymaže, jde dále.
0: Jo, tak jako ty špatný vzpomínky se snáš vymažou, než ty hezký. No.
1: Dobře.
2: Já teda řeknu jeden příběh z Portugalska. Já jsem vlastně taky takhle nastupoval a najednou jsem přestal hrát a dokonce mě trenér nezal do nominace. A myslel jsem si, že jsem jako trénoval normálně, že jsme vlastně hráli tak nějak jako normálně, no ale podle mě to bylo v podstatě to samé znamení, jako když ti Roman Skuhrový řekl, že potřebuje, jak to tam říkal, hráče, ale jako každý trenér prostě ti to dá jinak najevo a musím říct, že venku se s tím párají daleko míň, jako chceme mluvit s hráčem a vysvětlovat, hele, makej, bude to dobrý, nebo dneska nehraješ, protože...
0: Ale tam jsou ještě ty mější vlivy, že opravdu ty, jako máš každý den kyberou moč, pak jdeš na krev, potom jdeš na oční a třeba zuby. Jo? Já jsem třeba tam přišel a první, co chtěli vědět, tak moje zuby. A já říkám, to jako, proč zuby? Jakože to, a takže samozřejmě byly dva kazy, takže já jsem taky přišel o první zápas kvůli tomu, že jsem neměl pořádku zuby třeba.
2: To chtěl trenér Kotrba, musím říct, už tenkrát, když jsem byl v Jablonci, tak chtěl před přípravou vždycky, aby jsme navštívili zubaře, aby tě to pak neseklo od těch zubů v tom, v přípravě. A já teda musím říct, že moje zuby nikdy nikdo vidět nechtěl.
1: Já teda odbočuji úplně, ale přece jenom tyhle dlouhodobé třeba zdravotní potíže, které ani nevíte, že máte, ale můžu se občas projevit. Vím, že Lukáš Zoubele hrával taky za Jihlavu, možná za
2: Zoubovku.
1: No, myslím, že končil ještě v Ústí nad Labem a on jednou říkal, že měl problémy vlastně s angínama a potom až průběhu kariéry, možná až příliš pozdě si nechal odstranit mandle a ty angíny přestaly. A že vlastně, kdyby to, jsem s ním dělal rozhovor asi před 6-7 lety, že kdyby to vyřešil třeba na začátku kariéry, tak ta kariéra může být úplně jinde, protože ty angíny fakt člověka třeba sekly, tak možná z těchto důvodů se třeba někde pojišťují, že vás nevyřadí zuby. No,
2: no já angíny měl jsem to, tuším, 14-15 let a taky mi museli vytrhnout, možná ještě dřív a od té doby jsem měl klid. A samozřejmě pak ti padá dolů ta nemoc a máš vlastně zánět horních cest dýchacích, že ti to ty mandle nechytnou, ale je pravda, že jsem taky měl, tuším, fakt jako 4-5 angín po sobě a není to nic příjemného. No.
1: Dobře, tak Michal Krmenčík říkal, že ty špatné věci vytěsňuje a my budeme připomínat teď ty dobré závěrečné desetiminutovce, to ne, ale máme
4: já
1: tady...
4: Já to nedostanu, ty vole.
3: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
5: Díky vám stále rosteme. Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 000 posluchačů.
3: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
5: Děkujeme, že nás posloucháte.
3: Radiožurnál Sport. Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: V Edenu jsem v roce 2016, 11.11. taky seděl jako fanoušek a musím říct, že v té 11. minutě jsem taky řval.
6: Teď dočkal, podobně přihrává do běhu Krejčímu, ten ještě předává Krmenčíkovi, je to 1-0 pro český národní tým, tak Češi dávají gol v 11. minutě svého čtvrtého zápasu v této kvalifikaci a ta oslava tomu bude odpovídat v tomhletom mrazivém večeru. Teď skutečně Krmenčík rozehřál české publikum tady na tribunách v Edenu, 1-0 vedou Češi nad Norskem.
1: Gol při debitu a ještě první v kvalifikaci pro celý národák, to ne?
0: Jo, já si pamatuju teda, že se nějak strašně dlouho nemohl dát gol a pak to vzal vlastně trenér a vlastně pak jsem přišel, to si pamatuju, jak jsem nemohl dát gol a já jsem seděl v hospodě a říkám, můžu dát gol. Ne, opravdu, takhle to bylo. Z vrachu jsem seděl v hospodě a říkám, nemůžu dát gol. No a pak jsem přijel vlastně za 14 dní byl zraz a já jsem byl v nominaci a pak jsem dal gola. No.
2: No, a je to.
0: A je to.
2: No. A líbal si znak.
0: Česky asi jo.
2: No. No. To znělo i předtím, tak ty jsi to nedělal jako proti někomu, ty jsi prostě líbal po každém gólu znak.
0: No.
2: No. Hmm. A co jako? Někdo dělá helikoptéru, někdo dělá, Tomáš Necit dělá toho.
0: Tak,
2: toho...
0: Každý má, Ronaldo má Siu, ne?
2: No.
1: Ne, to byl zápas s Norskem, Češi vyhráli pod Karelem Jarolímem tehdy vlastně první utkání v té nakonec nezdařené kvalifikaci nad Nory 2-1. Byli tam Němci. To si pamatuju, tehdy vlastně i Mats Hummels hrál 1. září v Edenu zase. Nějaký zápas, který vám utkvěl za repre? Máte jich 35, těch gólů 9.
0: To je asi možná zápas proti Belgii. To si pamatuju vlastně, že zase Ládě Krejčí mi nahrával a dával jsem Kurtoásovi góla, takže ten asi jako přišlo hodně lidí. A škoda, že nehrál Hazard, on se nějak zranil předtím, ale jako, že De Bruyne a všichni tady tyhle zabijáci hráli.
2: No, když jsi jako trošku zraněný, tak je to Hazard.
1: No, ale ještě vlastně vaše reprezentační derniéra, která přišla vlastně na tom Euru ve čtvrtfinále proti Dánsku.
7: Vidíme, že trenér českého týmu Jaroslav Šilhavý bude na ten nepříznivý vývoj zápasu reagovat hned dvojnásobným střídáním. Michal Krmenčík posílí v útoku Patrika Šika, který možná bude hrát trochu zataženěji, než je zvyklý. K míči se teď dostává Krmenčík, který jej sklepil pro Ševčíka. Znovu Krmenčík, ten už je před hranicí 16. Mohl by vystřelit, Krmenčík pálí, ještě odražená střela, tak dobrý začátek pro český tým. Tomáš Kalas teď posílá balon na Bořila, už by to chtělo pouze nakopnout směrem dopředu, to také Bořil dělá, ale je konec. Je dobojováno, čeští fotbalisté se loučí s letošním evropským šampionátem ve čtvrtfinále.
1: Lukáš Michalík komentoval poslední zápas. No a Michal Krmenčík tam na druhou půlku naskočil jak živá voda v baku. Tak vy jste si poseděl na lavičce většinou ty zápasy, jak jste asi cítil motivaci, ne?
0: Jo, jsem dělal dvojku Šikimu, ale to nemůžeme říct, protože to za mě to je útočník, asi nejlepší útočník, co teď máme. A
2: už ne.
0: To už teda ne, no. Tak já teď doufám, že třeba se mi líbí ten Vašulín třeba teď. Doufám, že dostane nominaci. Takže jo, jsem rád, že jsem tam mohl být součástí toho týmu a pomoct klukům jako na tréninkách a i někdy v zápase, no.
1: Říkáte si, co by kdyby někdy?
0: Ne, neříkáte.
1: To je možná dobře, ne?
0: Asi jo.
1: No, já jsem si říkal, co by kdyby?
0: Ne, takhle já
1: nejsem. Jste postupili na 18, třeba byste byl zdravý, že jo? No. A tady třeba, protože tady už možná to zdraví taky nebo úplně 100%, ne? 21.
0: 21. Po zranění kolene, nevím, nechci se v tom nějak jako šťourat, lejpat, jako, ne, že by mi to
2: a
0: bylo
2: tak
0: jedno.
2: Byl tam, tak nemůžeš jo. tam být zraněný na tyhle akce, no. podle mě jako seš v topu a to, že toho míň odehraješ prostě i vzhledem ke konkurenci, kterou v tom týmu máš, takže... Jako...
1: Ale čtvrtfinále mistrovství Evropy si zahrál Michal Krmenčík a jsme rádi, že nám o tom taky pověděl Desíce, no, že jste přišel.
0: Jo, já taky děkuju za pozvání.
1: No, Pavle, děkuju, že jsi pozval. Bývalého spoluhráče i svěřence.
2: No, já jsem ho nepozval, my jsme spolu mluvali a on říkal, že si může přijít.
0: Jo, já jsem se pozval sám.
2: Ne, já jsem taky rád samozřejmě, že vážil tu cestu z Moravy až sem a samozřejmě přejeme hodně štěstí, ať v první A třídě postup a hlavně zdraví, no, ať se tím užíváš.
0: Děkuju, já vám taky přeju zdraví.
1: A se daří v profesi taky.
0: Děkuju.
1: Jo?
2: Já nebudu dělat truhláře.
0: Doufám, že...
1: jo, já nevím,
0: mám mistra pana vrbu.
1: Já nevím, ptačí budky, ale s tou budkou to bylo dobré. No. A myslím, že i spousta posluchačů si možná trošku upravila názor, byť jak jsme pochopili, tak si z toho nic neděláte, tak zůstaňte asi takový, jaký jste. No.
0: Zůstanu.
1: Dobře. Michal Krmenčík byl v Desíce, Pavla Horváta, moc děkujeme a samozřejmě Pavlovi taky, že s námi je a těšíme se na příště.
2: Díky za pozvání ke mně. Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need to.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.
3: Začal nový den, je půlnoc. Vysíláme hlavní zprávy.
4: Vládní motoristé chtějí snížit schodek rozpočtu na příští rok o 20 miliard. Jednali s premiérem i ministryní financí. Německá automobilka Volkswagen plánuje zrušit až 100 tisíc pracovních míst. Tenisté Bousková, Menšík a Bartuňková postoupili do třetího kola US Open. Dnes bude zpočátku oblačno, postupně se vyjasní, večer na severu se zatáhne a přidá se déšť. Teploty až 31 stupňů. Je pátek, 4. září, začínají hlavní zprávy s Rozálí Machartovou.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Motoristé představili hnutí ANO svůj návrh na snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Nesouhlasí totiž s jeho výší 389 miliard korun. Takový deficit je podle nich příliš vysoký.
5: Schůzka na úřadu vlády trvala přes 2,5 hodiny. Předseda motoristů Petr Macinka po ní řekl, že by schodek příští rok měl klesnout minimálně o 20 miliard korun. Snížení například o 5 miliard podle něj není dostatečné. Připustil ale, že některé úspory bude možné udělat až od roku 2028 kvůli nutným změnám zákonů. Jednání budou pokračovat v pondělí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale o víc než jednotky miliard snížit schodek asi nepůjde. A pravděpodobně nebude možné od příštího roku navýšit penze víc než o zákonnou valorizaci. Šéfka státní kasy uvedla, že je rozpočet napjatý. Motoristé zase, že si to v tuto chvíli nedokáží představit. V pondělí chce o rozpočtu jednat i SPD na koaliční radě. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
4: Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů si kvůli srpnovým dronovým útokům na letiště v Lipsku předvolal ruskou velvyslankyni v Praze Annu Ponomarovovou. Za viníka neúspěšného útoku Německo tento týden označilo Moskvu. Ponomarovová tvrdí, že obvinění Ruska je provokace sloužící cizím zájmům.
6: Pokud máme být svědky podobných incidentů v západní Evropě, tak celá ta záležitost získává panevropský rozměr,
7: řekl Macinka. Ruské velvyslanectví zapojení své země do útoku odmítá. Velvyslankyně to po setkání s Macinkou přirovnala ke kauze Vrbětice. Moskva dlouhodobě tvrdí, že nikdo neprokázal, že by za výbuchem muničního skladu z roku 2014 stálo Rusko. Podle českých úřadů ale akci plánovali dva příslušníci ruské tajné služby GRU. Macinka zároveň navrhl zpřísnění podmínek pro ruské diplomaty a personál velvyslanectví v Praze. Jde o reciproční opatření, které dřív Rusko zavedlo pro českou diplomatickou misi v Moskvě. Jiří Kordík, Radiožurnál.
4: Automobilový koncern Volkswagen zruší dalších 50 tisíc pracovních míst po celém světě a 4 jeho továrny v Německu jsou na hraně zavřený. Úsporný plán jednomyslně schválila dozorčí rada koncernu. Předseda představenstva Oliver Blum to označil za výrazný signál pro budoucnost firmy.
8: Dozorčí rada, tvořená převážně zástupci zaměstnanců a dolnosaské vlády, se škrtům prosazovaným představenstvem a velkými akcionáři bránila. Podle deníku Handelsblatt ale také hrozilo, že přijde ovliv na závody Volkswagenu, kdyby představenstvo vydělilo tuto kmenovou značku ze struktury mateřské společnosti. Jakmile se rozhodnutí o vydělení značky odložilo, tak dozorčí rada přijala, že pro 4 továrny v Německu nebude dlouhodobé využití, píše ekonomický deník. Volkswagen si od snížení nákladů slibuje větší efektivitu a konkurenceschopnost. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Ruská invaze na Ukrajinu a další podpora napadené zemi byly jedním z témat jednání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v Londýně. V Downing Street 10 ho přijal premiér Andy Burnham. Rozhovory se týkaly taky nelegální migrace přes Lamaňský průliv.
9: Francouzský prezident Emmanuel Macron před jednáním řekl, že společné závazky Francie a Velké Británie vůči Ukrajině a bezpečnost Evropy budou předmětem rozhovorů. S britským premiérem Andy Burnhamem jednal v době, kdy sílí ruské útoky pomocí dronů a balistických raket, které mají na Ukrajině stále více obětí. Burnham zmínil taky nelegální migraci přes Lamaňský průliv. Ta podle Londýna sice díky spolupráci Francie a Británie letos výrazně klesla, zároveň ale převaděči začali používat větší a přeplněnější čluny. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Česko bude s dalšími 8 zeměmi střední a východní Evropy spolupracovat ve využití umělé inteligence. Takzvanou Pražskou deklaraci ve čtvrtek podepsali všechny země Visegrádské čtyřky a taky Chorvatsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO by mohly třeba tyto státy společně využívat takzvaný superpočítač s umělou inteligencí, takzvanou AI Gigafactory, o kterou má Česko zájem.
10: Je to klíčový projekt, na základě kterého bychom nejenom posílili naši ekonomickou výkonnost, výzkumnou aktivitu, ale současně i bezpečnost. No a tuto kapacitu, protože by byla obří, jsme připraveni nabídnout i ostatním zemím, které nejdou do toho velkého projektu právě z důvodu ceny a z důvodu menší využitelnosti těch kapacit.
4: Projekt by podle Havlíčka vyšel na 100 miliard korun. Přihlášku je potřeba podat do 12. listopadu. Následně ji posoudí Evropská komise. V mobilní aplikaci EZ Karta přibyly nové funkce. Zobrazuje třeba výsledky laboratorních testů nebo přehled o dárcovství krve a plazmy. EZ Kartu můžou mít lidi v mobilu z doby covidu, tehdy existovala pod názvem Tečka.
11: V aplikaci jsou nově výsledky testů krve, moči nebo stolice. Objeví se tam maximálně měsíc po odběru, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
12: Lidé tam velmi přehledně vidí, jestli jsou v normě, můžou si to i v čase porovnávat.
11: Aplikace nově upozorní i na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření, pokračuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
13: Zavádíme nové preventivní programy a těch informací samozřejmě přibývá. Někdy může být i těžké se v nich vyznat.
11: Lidi si v aplikaci budou moci zobrazit i zdravotní údaje svých dětí nebo starších příbuzných. A do budoucna ministerstvo počítá s dalšími funkcemi, třeba zobrazováním elektronických žádanek. Aplikace denně otevře asi 34 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
4: Novináři Českého rozhlasu Josef Pazderka a Ondřej Soukup získali cenu Rudolfa Metka. Ocenění uděluje Slovanská knihovna se spolkem Ruská tradice, a to vědcům nebo umělcům, kteří se zabývají česko-ruskými vztahy.
14: Ondřej Soukup,
15: Josef Pazderka, míříme na východ.
16: Právě podcast Na východ je jedním z důvodů, proč jsou novináři letošními laureáty, říká ředitel Slovanské knihovny Lukáš Babka.
17: My jsme posuzovali různá jména, ale tito dva nám vypadli právě proto, že mají k sobě takto blízko a že jejich práci sleduji já i kolegové řadu let.
16: Josef Pazderka, současný šéfredaktor Českého rozhlasu Plus, dříve žil jako dlouholetý zpravodaj České televize v Moskvě.
15: Umím rusky, sleduju tu oblast, nikdy nebyla výhradním jako cílem mého zájmu, ale tak se to nějak jako hodilo.
16: Ondřej Soukup byl zase dlouholetým moskevským zpravodajem Hospodářských novin. Teď pracuje jako analytik Českého rozhlasu. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
4: Sport. Tenistka Marie Bousková zatím na US Open nestratila ani set a postoupila do třetího kola dvouhry. Britku Dartovou porazila 6-2, 6-2. Na newyorském Grand Slamu si navíc vyrovnala kariérní maximum. Se svým výkonem v zápase byla velmi spokojená.
18: V podstatě od začátku do konce to byl solidní zápas ode mě. Myslím, že jsem si držela tu úroveň a taky mi dneska pomohl servis, zase jsem ráda. Byly jiné podmínky než ten první zápas. I jako se všem v podstatě soupeřka, taky úplně jiný styl. Za to jsem ráda, že jsem to zvládla a stavila jsem v podstatě dál na tom prvním zápase.
4: Dařilo se i Jakubovi Menšíkovi a Nikole Bartuňkové. Menšík vyhrál nad Rakušanem Rodionovem 3-1 na sety. Bartuňková zdolala Němku Mariovou 6-7, 6-2 a 6-3. Ve druhém kole naopak skončil Dalibor Svrčina a Kateřina Siňaková. Hokejisté Pardubic a Plzně vstoupili vítězně do Ligy mistrů. Východočeši porazili polský tým Tychy 6-0. Plzeň zvítězila nad Švédskem Regle 4-0, naopak Liberec prohrál ve Finsku Taparou Tempere 3-6.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehody na D1 za Bělotínem a také na D8 za Novou Vsí. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy čekejte překážku ve zúžení za Bělotínem. Na kilometru 318 je po střetu dodávky s nákladním autem neprůjezdný pravý pruh. Volný je pouze levý zúžený pruh, kolona se ale netvoří. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy vyšetřují nehodu za odbočkou na Mělník. Na kilometru 16,5 havarovala dvě osobní auta. Odstavný pruh je uzavřený. Na dálnici D35 ze Svitav do Hradce Králové opatrně za odbočkou na Bíšť. Na kilometru 133 stojí na mostě kamion, řeší tam poruchu. Na místě už je policie. Na D11 z Prahy směrem do Hradce Králové vás zpomalí omezení za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Kolona se už netvoří, ale jede se pomaleji. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem z Břevnova na Smíchov. Kvůli čištění má být zavřený až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnosti ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá i déšť. Výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na Moravě až 31 stupňů. Tolik zprávy. A začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
19: Německý ministr vnitra obvinil Rusko, že stálo za srpnovým pokusem o útok na letišti v Lipsku. Jaké následky to bude mít? Jak vážně brát varování analytiků, že se Rusko chystá v příštích měsících otestovat jednotu NATO? Co mohlo být důvodem nedávné cesty šéfa CIA do Moskvy? A stálo Rusko i za dezinformací o údajných polských nárocích na české území? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý poradce vlády pro národní bezpečnost, současný prorektor CEVRO univerzity Tomáš Pojar. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
20: Dobrý den a děkuji za pozvání.
19: Předesílám, že náš rozhovor předtáčíme předpolednem, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Německý ministr vnitra v úterý řekl, že zodpovědnost za pokus o útok na letiště Lipsko-Halle nese Rusko. Ruské státní orgány podle něj pověřily provedením útoku osoby, které neměly zpravodajské školení, ale navrbovaly je tajná služba. O čem tohle veřejné prohlášení svědčí? Proč se Německo právě teď rozhodlo k takovému oficiálnímu kroku, tedy k veřejnému obvinění Ruska?
20: Tak protože bylo přesvědčeno nebo nabylo přesvědčení o tom, že to jsou skutečně jako ruské služby, které zatím stojí a mají proto předpokládám pádné jako důkazy a není to nic překvapivého. A zároveň už se to možná nakumulovalo, že na jiné incidenty, které alespoň zvenčí nebo z dálky vypadaly, že mají také ruský rukopis, tak Německo zase tak moc nereagovalo a tady možná ten pohár určitým způsobem jako přetekl a oni věděli, že musí nějakým způsobem reagovat, že musí něco udělat, protože Rusko by stále jako posouvalo tu laťku dál, protože Rusko stále testuje to, co je možné a co mu projde a Německo si teď podle mě vyhodnotilo, že musí něco udělat.
19: Jaký je to tedy vzkaz Rusku?
20: No tak vzkaz Rusku je to ten, že víme, že to Rusko dělá, že víme, co Rusko dělá, víme, za čím je, víme, jako co sleduje, respektive, že jako jeho nepřátelství se stále stupňuje vůči nám. A zároveň je to vzkaz Rusku, že vy, když budete pokračovat, tak my budeme muset také něco dělat a my budeme pokračovat na naší straně. Takže to není tak, že vám všechno projde a že to nebude mít jako žádné následky. Naopak, jako vy nám znepříjemňujete situaci a život, tak my vám ji budeme znepříjemňovat. My ten život vám taky budeme znepříjemňovat nadále. Nic jiného nám nezbývá, vy jste si začali.
19: Ruský prezident Vladimír Putin to obvinění odmítl, řekl, že Německo dělá chybu. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvěděv dokonce vyzval k úderu na Německo. Dají se čekat nějaké reálné kroky v reakci na to veřejné oznámení ze strany Ruska? A teď nemyslím zavření GTH institutu, respektive poboček GTH institutu v Rusku, tak jak v noci na dnešek oznámil Sergej Lavrov.
20: Tak Putin lže, stejně jako lhali generální tajemníci jako strany a Sovětského svazu v minulosti, tak to ten jde v této tradici, konec konců v ní byl vyškolen a Dmitrij Medvěděv v poslední době neustále vyhrožuje nejrůznějšími způsoby a zlíze jazykové tvrdí, že vyhrožuje o to více, o co se v tu chvíli jako nebo těsně předtím jako napil a co vypil, tak já nevím, jak to je. Ale to je nepřekvapivé, to byla standardní reakce. Stejně tak je nepřekvapivé, že jako dojde k těm k tomu zavření těch poboček GT institutu, ale myslím si, že pro nás je důležité se bránit tady, že tady na evropském území mít jak ruské diplomaty a jejich pohyb pod kontrolou, tak i ruské občany, protože oni samozřejmě mohou naverbovat a naverbovávají i cizí státní příslušníky, ale ti nemají takovou motivaci a nejsou tak vyškolení, takže ty útoky dost často prostě neskončí tak, jak si ti, kteří je naverbovali, jako představovali. Ale kdyby to byli motivovaní prostě jako Rusové vyškolení, tak to může skončit jako hůř. A bylo to Německo, které dlouho bránilo tomu, aby byl regulován pohyb ruských diplomatů po Evropě. Nakonec se to podařilo a nějaká regulace tady je. A jsou to jiné evropské země, není to primárně Německo, které vydávají ruská víza, víza ruským občanům, jak na běžícím pásu. A myslím, že tím ohrozí to. Je to Itálie, je to Španělsko, je to Francie. Prostě to jsou země, které vydávají obrovské množství ruských víz. Dokonce jsem slyšel, že v Itálii jsou cestovní agentury, které s takto nabitými vízy automaticky už pořádají výlety třeba do Karlových Varů a pobyty v Karlových Varech. A já si myslím, že jako tady skutečně jako by měly tyto země také přitvrdit. Já jsem rád, že ta současná vláda pokračuje ve velmi konzervativní politice té vlády minulé a rozhodně prostě jako ta naše politika česká je výrazně lepší než ta francouzská, španělská nebo italská. A když Německo teď vidí, že existuje reálný problém, tak já doufám, že Němci začnou opravdu také tlačit, že oni sami změní vízovou politiku, ale začnou tlačit i Itálii, Španělsku a Francii k té změně jejich politiky, protože to je důležité a zásadní pro bezpečnost občanů v Evropě a pro bezpečnost českých občanů.
19: Zatím jsme mluvili o tom útoku drony na letiště v Lipsku, Halle na začátku srpna, ale Německo aktuálně řeší také dvě sabotáže mířící na energetickou infrastrukturu. Myslíte si, že i to mohlo být organizované z Ruska a že to může třeba souviset i s tím veřejným oznámením, tím spíš, že vlastně už od víkendu byly informace, že v úterý takové oznámení, takové prohlášení německých politiků přijde?
20: Určitě. To může být spojené, nevím, jak to je, počkejme si, co řeknou Němci, s čím přijdou, co řeknou veřejně, jaké informace jako poskytnou ostatním. Když jsem slyšel včera vyjádření jak ministra Macinky, tak premiéra Babiše, tak si myslím, že to vnímají jako vážné, oba to prohlásili za vážné a prohlásili to předpokládám na základě informací, které dostali, včetně těch jako informací neveřejných. Takže ano, ta situace je vážná, nevím, jestli všechno dělají Rusové a něco jiný jako pomatenci, ale zároveň prostě Rusko velmi dobře dokáže pracovat s užitečnými idioty, takže dost často někteří lidé, kteří chtějí škodit, tak škodí ani nevědí, že jsou vedeni nebo nějakým způsobem podporováni tím nepřátelským státem, protože to dělají pro nějaké své vlastní kauzy a své vlastní přesvědčení. Prostě využívat užitečné idioty je umění a Rusko toto umí.
19: V posledních týdnech v zemích Severoatlantické aliance se odehrálo několik dalších bezpečnostních incidentů. Třeba v Rumunsku byl několik set metrů od projektu na těžbu zemního plynu v Černém moři objeven a stíhačkami zneškodněn námořní dron naložený výbušninami. Slovenská policie zmařila plánovaný žhářský útok na továrnu vyrábějící bezpilotní systémy u Prešova. Terčem dalšího žhářského útoku se tento týden stala polská továrna na drony. O odhalených plánech na sabotáž na dánském území v dnešním rozhovoru mluvil šéf tamní tajné služby. Co tohle ukazuje? Přibývá těch pokusů, anebo se o nich víc ví a víc mluví?
20: Myslím, že je to obojí. Myslím, že jich přibývá, protože Rusko se snaží dlouhodobě tímto směrem působit a ta délka toho působení samozřejmě

0: je to dobré jak vůči vlastním občanům, tak i jako vzkaz do toho Ruska. A z těch zemí, které jste vyjmenoval, tak je prostě krásně vidět to, že žádná evropská země není jako imunní, že to směřuje na všechny země, kde to Rusko dostane příležitost, kde cítí krev, tak ví, že prostě musí nějakým způsobem jako ten predátor zaútočit nebo se snažit tu situaci využít bez ohledu na to, jestli jsou vlády vstřícné vůči Rusku, jako třeba slovenská, nebo prostě ze zásady proti Rusku nebo někde neutrálně, bez ohledu na to, co konkrétně dělají s ohledem na Ukrajinu. Prostě Rusko vidí ten západní svět od svých hranic jakožto svět nepřátelský a je to ten svět, se kterým bojuje a je to ten svět na základě, respektive je to ten boj, na základě kterého ten režim opírá prostě svoji legitimitu vůči vlastním jako občanům.
1: Ty útoky nepůsobí velké škody, nezabíjejí lidi. Je to štěstí a náhoda, nebo zatím útočníkům jde spíš o varování a o nějaké testování, co je možné a co ne?
0: Zase si myslím, že to je obojí. To štěstí a ta náhoda tam určitě hraje roli, ale také platí to, že kdyby Rusko skutečně chtělo jako jít do války a chtělo způsobit škody, a to nejen materiální, ale i jako lidské, tak by samozřejmě to udělat mohlo, ale spíše by se opírali o vlastní agenty, než o nějakou rekrutaci na dálku právě těch užitečných idiotů nebo těch lidí, kteří to dělají čistě pro peníze. Tak myslím si, že Rusko ještě může tímto směrem eskalovat, ale my musíme ukazovat, že jakákoliv takováto akce prostě z ruské strany bude znamenat protireakci z naší strany a bude to Rusko nějakým způsobem bolet a my takto budeme muset reagovat do té doby, než Rusko přestane tyto akce provádět.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová včera řekla, že Evropa nečelí tvrdé realitě, že toto je nový normál v souvislosti právě s útokem v Německu i jinde v Evropské unii. Dodala, že Evropa musí být připravena reagovat na ruskou bezohlednost rychleji a lépe. Co si pod tím představit? Jste mluvil o té vízové povinnosti. Co dalšího by Evropa měla udělat?
0: No tak je to vízová povinnost, jsou to další sankce na Rusko, je to třeba, že Francie přestane odebírat ruský skapalněný plyn a přestane Rusku platit, tak ta škála toho, co může Evropa udělat a bude to mít sice nějaké náklady, ale to Rusko, které je tím škůdcem, tak to bude stát více, tak ta je ještě poměrně velká. Dá se daleko více zakročit proti té stínové flotile, než se to děje nyní a mimochodem se dají osekávat ruské ambasády po Evropě ještě více, než se to stalo, protože v některých zemích jsou stále jako přebujelé a je tam více diplomatů, než je třeba. Ti diplomaté prosazují ruskou politiku a ta ruská politika je veřejně a činy jde proti nám, takže jako já nevím, proč by měli mít Rusové velké ambasády v Evropě, kdy ještě se nezaměřují pouze na tu zemi, kde jsou ti diplomaté akreditovaní, ale dost často i přeshraničně. Ta škála je jako velká a my prostě se můžeme ještě více od Ruska odseknout, protože je to v našem prostě zájmu.
1: Tomáš Pojar, bývalý poradce vlády pro národní bezpečnost, současný prorektor Cevro univerzity, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. V posledních týdnech se objevují varování analytiků, ale také zprávy odvolávající se na zdroje z tajných služeb, že Rusko může v příštích měsících zkusit, jak je soudržná Severoatlantická aliance. Jak vážně tahle varování berete?
0: Tak myslím, že máme brát vážně. Já nevím, na jakých důkazech je to postavené, ale Rusko se snaží vždycky a od začátku toho konfliktu ten Západ rozklížit, poštvat nás proti sobě. Konec konců, jako jsme to viděli teď na pokusu jako rozeštvat Čechy a Poláky a to je prostě jako ruská taktika. V tom jsou Rusové mnohdy dobří, byť to má samozřejmě omezené dopady, protože stále je dostat těch lidí v těch evropských společnostech, kteří prostě jako uvažují dle zdravého selského rozumu a není to tak jednoduché je k něčemu jako vyprovokovat, ale snaží se to dělat jako různým způsobem propagandisticky a snaží se to dělat samozřejmě i konkrétními činy, jak jako sabotážními, tak jinými. Snaží se zastrašovat a snaží se rozeštvávat a oni se s tím ani netají. Ona je to vlastně jako veřejná součást jejich doktríny, jejich taktiky, tak by nás to nemělo jako překvapovat a když nás to nebude překvapovat, tak si myslím,

0: myslím, že budeme mít střízlivější reakce a že budeme mít větší imunitu určitě.
1: Když jste se teď zmínil o tom nedávném dezinformačním útoku nebo dezinformační akci ohledně údajných polských nároků na české území, jste přesvědčen, že zatím stálo Rusko?
0: No tak to, co jsem slyšel z Polska a to od lidí, kteří jako, s kterými jsem v kontaktu a kteří jsou kamarádi a mají tam přístup k nějakým informacím, tak oni jsou přesvědčeni, že to tak bylo a že ten prvopočátek je skutečně jde z Ruska a včetně nabourání nějakých těch prostě jako webů tam a přesně to zapadá do toho, co to Rusko jako sleduje, tak chce rozeštvat Poláky mezi sebou, chce rozeštvat Poláky od Ukrajinců, chce rozeštvat konec konců Poláky od nás a tak to směřuje prostě a tak to jako působí i v ostatních zemích, takže mě to zase nepřipadá jako překvapivé a zároveň mě vlastně nepřekvapilo, že ta reakce jak na té polské a české straně byla střízlivá, to nemyslím jenom tu jako reakci na té vládní straně, která je důležitá, ale nebo na těch vládních stranách, ale prostě jako i obyvatel, které na tom Těšínsku, ať na jedné nebo druhé straně jako žijí.
1: Máte pocit, že takovéhle věci mají potenciál narušit česko-polské vztahy třeba právě na Těšínsku, třeba právě v oblastech Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem?
0: Takhle, já jsem jako rodilý Pražák a jsem tady jako z Prahy, takže to posoudit přímo nedokážu, jaké jsou tam nálady a jak je tam vnímána jako historie, ale takhle z dálky mě nepřipadá, že by to mělo teď velký potenciál. Na druhou stranu, kdyby v Evropě se jako situace zhoršovala, kdyby se zhoršovala ekonomická situace a bezpečnostní situace a kdyby jako vzrůstala nervozita jak v rámci té polské společnosti, tak té české společnosti, tak samozřejmě jako nějakým způsobem nalejt oleje do toho jako ohýnku je možné a pak to může mít jako dopady větší. Tak já si myslím, že my jsme jako střízliví a že ta situace vyhrocená není a že to není tak jednoduché jako třeba jako dostat do bratrovražedné války národy bývalé Jugoslávie v těch 90. letech, ale jako kdyby se zhoršovala situace, tak by to mohlo mít jako větší dopady o tom bych asi nepochyboval.
1: Když se vrátíme k těm varováním ohledně toho, že by Rusko mohlo testovat jednotu států Severoatlantické aliance, objevují se v těch úvahách různé scénáře, třeba o nějakém omezeném útoku na pobaltské státy nebo na jiné části NATO. Považujete něco takového v nejbližších měsících za reálné?
0: Tak já si myslím, že by to nebyl jako útok tím stylem, že by přiletělo několik stíhaček, které by jako spustily bomby, ať již na Estonsko, nebo třeba úplně někde jinde, kde o tom tolik jako nehovoříme, nebo si to tolik tak jako nepředstavujeme, nebo že by tam přijeli prostě jako tanky a že by došlo k průlomu jako hranice a tak dále, ale to, že to Rusko bude testovat, kde ta hranice je, konec konců to Rusko testuje v danou chvíli ty hranice tím, jakým způsobem prostřednictvím Běloruska sem jako se snaží přes tu východní hranici posílat migranty z celého prostě jako širokého světa. Jo. To jsou všechno akce a aktivity prostě ruských tajných služeb, které zatím jako stojí. O tom také jako není pochyb. Je proto jako mnoho důkazů a bylo to takhle jako od začátku. A bohužel tomu někteří naletěli tady, že si mysleli, že to je jako spontánní migrace směřující do Polska. Mnozí Poláci tomu jako naletěli, ale je to prostě čistě řízená jako operace na rozklížení zase prostě toho západního světa, rozklížení Polska. Máte tunely pod jako hranicí s Lotyšskem a kdyby ten běloruský policejní režim chtěl jako to zastavit, tak to samozřejmě zastavit může.
1: V těch scénářích se objevují také možnosti, že by Rusko využilo ruské menšiny v pobaltských státech, třeba v Lotyšsku. Jsou nějaké náznaky, že by se něco takového chystalo?
0: Tak jistě jsou někteří ruskojazyční Lotyši, kteří stále sní o obnově Sovětského svazu a kteří mají nějaké vazby jako do Ruska, ale myslím si, že jich je menšina v té menšině. Tak a zároveň myslím, že si to jak Lotyši, tak Litevci velmi, tak Estonci velmi dobře jako uvědomují a určitě platí to, že většina těch ruskojazyčných občanů v těchto zemích jako nechce být na té straně hranice, na té ruské straně, ale chce být na té jako evropské, civilizované, bohaté, svobodné, prostě západní. Ale to, že tam nějaký potenciál, nějaké kolaborace je, tak to určitě je, ale zároveň já myslím, že ty státy to v danou chvíli mají pod kontrolou a ty společnosti také mají jako určitou jednotu v tom, jak jako s tím zacházet. Takže zase nemá cenu to podceňovat, ale já bych v tomto jako moc nepanikařil. Ono konec konců, když jsme viděli na Ukrajině, jak to dopadlo, Rusko si myslelo, když začalo, a Putin si myslel, že ta invaze bude skutečně trvat jako 7 dní nebo pár dní, nebo že do 14 dnů bude hotovo, a mysleli si to, jak v tom roce 2014, tak v tom roce 2022, a spoléhali na tu ruskojazyčnou skupinu, která byla velká, to byly miliony lidí na Ukrajině, a spoléhali, že to budou ti, kteří se postaví na jejich stranu, a oni se postavili prostě na tu stranu ukrajinskou a na tu stranu proti ruskou. Oni začali bránit tu zemi se zbraní v ruce, a konec konců prezident Zelenský, prostě jeho mateřština nebyla ukrajinština, jeho mateřština byla taková ta specifická ruština z východu jako Ukrajiny. Jo. Tak někdy prostě Rusko příliš počítá s těmi svými krajany, že budou na jejich straně, ale ono se mnoho těch krajanů a někdy velká většina těch krajanů naopak jako ví, že svoboda z Kremlu nepřichází a že chtějí ani bohatství a že chtějí být prostě na té straně nekontrolované vlastním Ruskem a že jsou proto ochotní udělat ledaco, včetně vzít zbraň do ruky a bránit ty země, jejichž jsou tedy v tuto chvíli občané.
1: Hodně pozornosti vyvolala před minulý týden předem neohlášená cesta ředitele americké CIA Johna Radcliffa do Moskvy. Předtím byl šéf CIA v ruské metropoli, alespoň tedy jak je veřejně známo, nebo o čem je veřejně známo, naposledy v roce 2021, čtvrt roku před začátkem invaze na Ukrajinu. Jak vnímáte tuhle tu cestu? Jak významná byla?
0: Myslím, že to byla cesta významná. Myslím, že ty zprávy, které tam, nebo to, s čím tam přijel pan Radcliffe, tedy ředitel CIA, tak nebyly rozhodně žádným velkým obejmutím Ruska, ale že jako považoval za důležité, a nepochybně prezident Trump považoval za důležité, aby jako k této cestě došlo. A ty zprávy byly předány, akorát myslím, že i americká strana potom viděla, že prostě Rusko nechce jednat o míru, že chce pokračovat ve válce, že nechce žádné změny. Já sám jsem se s panem Radcliffem viděl mnohokrát v životě, včetně těch posledních let, když jsem byl ve funkci, a já mohu říct, že když takovýto člověk, i tak, jak jsem ho poznal, jede do Ruska, tak jsem zcela klidný, protože si myslím, že ví přesně, co chce, ví přesně, jakou message, jakou zprávu, jaké poselství má jako předat, a není to člověk, na kterého by fungovaly jednoduché kremelské triky, tak jako na mnohé ostatní.
1: Jaký je, když říkáte, že ho znáte, tvrdý vyjednavač?
0: Já si myslím, že to je člověk, který v první řadě stojí opravdu na té správné straně. Nevím, jaký je vlastní vyjednavač, ale je to člověk, prostě, který je přesvědčen o tom, kde je pravda a kdo je agresorem a kdo byl napadeným v tomto konfliktu i v jiných konfliktech. Že to není žádný jako ideolog, a zároveň, že to je prostě člověk jako velmi zkušený a zkušený teď již z té funkce ředitele CIA, kde je již nějakou dobu, ale zároveň prostě zkušený z těch funkcí a z toho prostě minulého života. Není to jenom čistě biznisová zkušenost, tak jak ji mají jiní američtí vyjednavači, kteří byli různým způsobem do Ruska jako vysíláni. A nepochodili, ale myslím si, že mnohdy navodili ti jiní vyjednavači prostě v očích Ruska pocit, že si mohou Rusové více zahrávat, než ne. Tady po této návštěvě si myslím, že Rusové pochopili, s čím tam přijel a jaká je realita.
1: S čím tam přijel? Protože o tom se spekuluje se o tom, jestli hlavním cílem mělo být varování Ruska před útokem na NATO, nebo jestli to souviselo s Íránem, nebo jestli šlo o reakci na to, že ta jednání o ukončení války na Ukrajině se dostala na mrtvý bod. Tak co by byste myslel, že bylo tím hlavním poselstvím?
0: Já jsem hluboce přesvědčen, že to bylo jak o Ukrajině, tak o Íránu. No konec konců jsou to do určité míry spojené nádoby. A zároveň to byla jasná message, že Spojené státy velmi dobře vědí, co Rusko chystá, co Rusko dělá, jak Rusko přemýšlí. A ta message Rusku byla, podívejte se, nestažte se nás jako oklamat, my víme, jak to je a nemyslete si, že nevíme.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, bývalý poradce vlády pro národní bezpečnost, současný prorektor CVRO univerzity Tomáš Pojar. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, mějte se pěkně.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: A taková byla repríza 20 minut Radiožurnálu, kdykoliv na můjrozhlas.cz. Je pátek 4. září, skoro 5 minut po půl jedné. Rozálie Machartová a zprávy.
3: Paliva v Česku dál zdražují. Benzín čerpací stanice prodávají za 42 korun a 34 haléřů. To je o 28 haléřů víc než před týdnem. Naftu řidiči natankují o 11 haléřů dráž, tedy za 45 korun a 89 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Paliva výrazně zdražují od března kvůli konfliktu na Blízkém východě. Dánsko odhalilo plány na ruskou sabotáž. Terčem měly být firmy, které vyrábějí vojenské vybavení pro Ukrajinu. Uvedl to šéf dánské kontrarozvědky. Ta o podobných případech běžně veřejně nemluví. Tentokrát ale podle jejího šéfa byly přípravy tak daleko, že považoval za nutné lidi varovat. Vietnamský soud odsoudil v hromadném procesu k trestu smrti 11 lidí za pašování drog v zubní pastě z Francie. Do životí dostalo 19 obviněných. Podle vietnamských státních médií šlo o jeden z nejvýznamnějších hromadných soudních procesů s pašeráky drog v historii země. Před soudem celkem stanulo 227 lidí. V Praze a okolí je víc než 3,5 tisíce kilometrů zaniklých cest. Uvádí to nová publikace Institutu plánování a rozvoje hlavního města. Jsou to staré polní, poutní nebo obchodní stezky. Autoři studie je zmapovali z digitálních modelů krajiny a historických map. Sport. Záložník Alex Král se poprvé střelecky prosadil v dánské fotbalové lize. Jeho gól po půl hodině hry pomohl ke konečnému vítězství FC Kodaň 2-0 nad Norrlandem. Po 6 kolech tak Kodaň vede o bod tabulku dánské ligy. A na 25členné soupisce fotbalistů Slávie pro Ligu mistrů nejsou brankář Jindřich Staněk nebo zraněný nigerijský obránce Ogbu. Pražané to oznámili na síti X. Do prestižní soutěže vstoupí za týden soubojem s francouzským Lán.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D8 za Novou Vsí a překážka na D35 na Pardubicku. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy pozor za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 vyšetřují nehodu. Uzavřený je odstavný pruh, projíždí se plynule. Na dálnici D35 ze Svitav do Hradce Králové opatrně za odbočkou na Bíšť. Na kilometru 133 stojí na mostě kamion. Řeší tam poruchu, zřejmě s únikem nějaké kapaliny. Uzavřený je zatím odstavný pruh. V Praze pokračuje noční uzavírka Strahovského tunelu ve směru z Břevnova na Smíchov. Údržba je naplánovaná do 5 hodin ráno. A na Šumpersku čekejte komplikace na silnici 11 do Červené vody. Před Olšany u Bohutína stojí vozidlo s nadměrným nákladem po nehodě. Na místo jede policie, průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť. Výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Tolik zprávy. A začíná noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: První minuty nového dne už máme za námi. Je pátek 4. září, 8,5 minuty po půl jedné. Tady je naše živé noční vysílání. Celý náš noční tým tady s vámi bude do 5 do rána. Tak vítejte, ať se vám dobře poslouchá.

0: Posloucháte Radiožurnál. V první reportáži se zastavíme v Ostravě. Jednou už ji místní před kácením zachránili. O Lipovou aleji v největším ostravském parku se ale teď místní po 20 letech znovu bojí. Hrozí jí totiž kácení. Městský obvod tvrdí, že jsou stromy ve špatném stavu. Zastánci aleje jsou ale připraveni bojovat za to, aby stromy na místě zůstaly.
1: Je to prostě takové místo, kde rádi trávíme volný čas a ty stromy, to by nám hodně vadilo, kdyby nám je vykáceli, než by nasadili nové.
2: Postojí Jitky Lesákové. S rodinou bydlí nedaleko a pod stromořadím lip se procházejí často. Venčit psa tam chodí i krajinářská architektka Magda Cigánková-Fialová. Ta pro centrální obvod zpracovala plán na obnovu dřevin, ale i navrhuje vykácet a nasadit znovu.
3: My se prostě domníváme a obáváme se, že pokud to budeme pořád takhle flikovat, že za 15-20 let prostě se to tady vykácí, protože se tady nic nedělo a protože to prostě dožilo.
2: Kácení lipového stromořadí měl obvod v plánu už před 20 lety. Alej ale zachránili aktivní občané. Současný místostarosta obvodu Moravská Ostrava Petr Kuš z ANO není překvapený, že se lidé ozvali znovu.
4: Ale nejde primárně o ty Komenského sady. Ten park dlouhou dobu nedostával tu péči, kterou by měl za mě dostávat.
2: Za necelé 2 týdny budou o spuštění obnovy parku hlasovat zastupitelé obvodu. Na aleje včetně té nejslavnější čtyřřadé se dostane nejdříve za 5 let. Emoce chce uklidnit i Ilona Rozehnalová, která občanské aktivity koordinuje.
5: My bychom chtěli pokračovat v té odborné lince, to znamená, že jsme svolali odborné konzilium přímo v parku, to se bude konat 12.10.
2: O týden později bude znovu diskutovat veřejnost a v listopadu se odborníci, občané i politici potkají na plánovací dílně. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

9 minut nás dělí od 1 hodiny v noci, pátek 4. září i nový den. Začínáte s námi, díky za to. Jedeme s vámi na silnicích. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy pozor za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 vyšetřují nehodu. Uzavřený je odstavný pruh, projíždí se ale plynule. No a jak se jede vám? Volejte 800 553 553. Dispečing Zelené vlny, šťastnou cestu, dobře dojďte.

0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Jak vznikaly tradiční hovory z lán?
0: Kdy hlava státu dávala rozhovor v pyžamu?
1: A co všechno na sebe prozradil první český prezident, když se mikrofony vypnuly?
0: Unikátní série Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vzpomínky reportérů, kteří prezidenta pravidelně zpovídali a nabízeli posluchačům jeho vize a ideje.
0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál pro vás má audioknihu Tragédie Liblice.
3: Nevypínejte vysílač a nikomu se nic nestane.
2: Jiří Havelka, Tomáš Hanák, Jiří Vyorálek a další v humorném rozhlasovém krimi dramatu.
4: Šulc jde ke svému autu, zvoní mu opět telefon. Šulc ho za chůze zvedne. Je zvyklý dělat více věcí najednou.
2: Audioknihu Tragédie Liblice na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
5: Jedna hodina v noci. Rozálie Machartová a zprávy.
6: Sněmovní vyšetřovací komisi ke korupční kauze Dozimetr čeká druhé jednání. Nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog by nově soudy mohly trestat přísněji. České basketbalistky večer vstoupí do mistrovství světa zápasem s Itálií. A počasí dnes bude zpočátku oblačno, postupně se bude vyjasňovat. Naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. Teploty až 31 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Dnes ráno se podruhé sejde sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Jednání bude neveřejné. Dorazit by měli 4 svědci, jejich jména komise neuvedla. Jestli opravdu přijdou, bude ale jasné až před samotným jednáním. Člen komise Jan Papajanovský z opozičního hnutí STAN je její činností skeptický.
7: Teď během prázdnin probíhala konverzace mezi předsedou vyšetřovací komise, předsedou panem Reichlem a mezi vrchním státním zastupitelstvím v Praze, kdy vrchní státní zastupitelství opakovaně odmítlo poskytnout informace ze spisu s odůvodněním, že to jsou živé informace, jejich poskytnutí by mohlo poškodit vyšetřování.
6: Komise by měla prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik nebo VZP. Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně předložit do příštího března. Za fatální nehody způsobené v opilosti nebo pod vlivem drog by mohl hrozit přísnější trest. Prosazuje to ministerstvo spravedlnosti. Teď za způsobení smrti třeba pod vlivem alkoholu hrozí 6 let vězení. Nově by to mohlo být až 10 let. Změny by se měly týkat například i u ujíždění před policií. Na jihu Francie hrozí další vlna veder, varovala předtím francouzská meteorologická služba, podle které se budou na některých místech teploty blížit 40 stupňům. Francie má za sebou nejteplejší léto v historii měření, během kterého hasiči bojovali s rozsáhlými požáry a zemědělce poznamenalo rekordní sucho.
8: Nejtepleji bude podle meteorologů v regionu Languedoc u Středozemního moře, kde by mohly teploty dosáhnout 39 stupňů. Padnout by mohly teplotní rekordy pro měsíc září. Na dalších místech regionu se budou teploty během víkendu pohybovat okolo 30 stupňů. Ministerstvo životního prostředí ve čtvrtek uvedlo, že Francie zažila nejteplejší léto v historii měření. S následky veder a sucha se stále potýkají zemědělci, kteří nemají dostatek krmiva a osiva. Vláda jim slibuje pomoc ve výši stovek milionů eur. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Pražský činoherní klub dnes uvede premiéru inscenace Tango polského dramatika Sławomira Mrożka. Groteskní příběh o rozpadu hodnot a střetu generací v jedné rodině nastudovala režisérka Gabriela Gabašová. V hlavních rolích se představí například Zuzana Bydžovská.
0: Sport.
6: České basketbalistky čeká první duel na mistrovství světa po 12 letech. V Berlíně nastoupí od 20:15 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti Italkám. Radiožurnál ze zápasu nabídne reportážní vstupy. V neděli pak Češky čeká čtvrtý tým světového žebříčku Čína a na závěr skupiny se utkají také s jedničkami a obhájkyněmi titulu ze Spojených států amerických. prvoligovou kabinu Hradce Králové posílil Tomáš Čvančara. 26-letý hrotový útočník přichází z německé Mönchengladbach na roční hostování. K týmu se připojil i hned po svém přesunu do Čech.
9: Hradec mi podal pomocnou ruku, tak jsem za to moc vděčný a já věřím, že já Hradci můžu pomoct taky, protože domů jsem se vrátit chtěl a věřím, že společně můžeme zvládnout pěkný věc.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D8 za Novou Vsí a taky v Praze v Cínovecké ulici. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor na nehodu za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 havarovala dvě osobní auta. Uzavřený je odstavný pruh, projíždějte opatrně. Na D35 ze Svitav do Hradce Králové zvyšte pozornost za odbočkou na Třebechovice. Na kilometru 133 na mostě stojí kamion v odstavném pruhu. Je u toho policie, na vozovce se pohybují lidé. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové se zpomaluje za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je zúžení do levého pruhu kvůli práci na vozovce. Kolona se tam netvoří. V Praze pozor na nehodu v Cínovecké ulici ve směru na Ústí nad Labem. Před odbočkou do Ďáblic u čerpací stanice havarovalo nákladní auto. S opatrností projedete plynule. A v Praze zůstává zavřený Strahovský tunel směrem na Smíchov. Pracují tam údržbáři, hotovo mají mít do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá i déšť. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
5: 1 hodina skoro 6 minut, pátek 4. září. I dneska v noci vás zdravíme na noční službu, třeba do nemocnic, díky za vaši práci. České zdravotnictví hledá posily ze zahraničí. Třeba v krnovské nemocnici mají nedostatek lidí v nelékařských pozicích a přijmou proto 10 nových zaměstnanců z Filipín. Cizinci z téhle země budou v příštím roce pracovat i v Praze. Detaily přidáme ve vysílání nočního radiožurnálu do 5 minut.
0: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Česko a Detroit ve vysílání pátečního ročního radiožurnálu za 5 minut bude 14:45. Do Česka míří zdravotníci z Filipín, naše další téma. Výběrovým řízením v tuzemských nemocnicích přitom projde jenom 1/4 uchazečů. Filipínci pomůžou na odděleních, které mají dlouhodobě problém sehnat schopné pracovníky. Třeba krnovská nemocnice zaměstná celkem 10 nových fyzioterapeutů a rentgenových laborantů. Nastoupit mají příští rok.
1: U sebe v kanceláři mě přivítala vedoucí fyzioterapeutka krnovské nemocnice Hana Sovadinová.
2: Mladí lidé vystudovaní tak se nehrnou do toho nemocničního prostředí a v nemocnici nejenže se věnujete ambulantní složce, ale i té hospitalizační a ta není úplně tak zajímavá pro nové absolventy. Je to práce prostě fyzicky namáhavá, není úplně tak jakoby krátkodobě viditelný výsledek.
1: A málo zaměstnanců znamená málo času. Hana Sovadinová dostane na své oddělení celkem 7 nových terapeutů z Filipín. Podle ředitele nemocnice Ladislava Václavce je těžké na českém pracovním trhu tyto pozice obsadit. I proto vidí budoucnost v zaměstnancích ciziny.
3: Protože je to vidět v celém světě, je to vidět v Německu, ve Spojených státech, v Rakousku, jsou to oblíbení zaměstnanci a myslím si, že to se staví u nás.
1: Nábor Filipínců zprostředkovává firma Casea v Ostravě. Aby mohli nastoupit u nás, musí mít vysokoškolské vzdělání a minimálně 2 roky praxe. Navíc je nutné, aby se naučili česky. Na Filipínách ale žije více než 100 milionů lidí a možnosti jsou velké, přibližuje ředitelka společnosti Gabriela Pchálková.
4: Nyní tento zdroj začínáme využívat z důvodu jejich vysoké odbornosti, kvalifikace i empatie k pacientům. Chovají se, jako by to byl jejich rodinný příslušník.
1: Celkem o personál z Filipín projevilo zájem 22 nemocnic. Mezi nimi je třeba zařízení v Kolíně nebo městská nemocnice v Ostravě. Filipínci budou už od příštího roku pracovat v Thomayerově nemocnici v Praze. Z Krnova Adam Tomáš, Radiožurnál. What?

0: Dermot Kennedy ve vysílání nočního radiožurnálu. Za chvíli bude 1:30, no a o hudbě bude řeč i v následujících minutách. Hlavní sál pražské Vltavské filharmonie už stojí. Ne tedy v hlavním městě, ale u Mnichova hradiště, kde v místní dílně postavili model interiéru. Právě na něm teď testují akustiku, se kterou architektonický návrh za víc než 12 miliard korun počítá.
1: Autor podoby Vltavské filharmonie Bjarke Ingels hned při příjezdu podlezl dřevěný model sálu. Hlavu pak vystrčil skrz poklop v jevišti a s úsměvem pozoroval zmenšené sedačky. Na nich jsou podobně malí diváci v červených látkových oblecích. Pár detailně zpracovaných hlav ale z obecenstva vyčnívá. Mají dokonce i uši a mikrofony, které budou snímat zvukovou zkoušku.
2: Můžete stát uprostřed toho modelu, protože je vytvořený v měřítku 1:10. Je to neuvěřitelný pocit, protože vás celý ten prostor pohltí a zároveň je intimní. A stejně jako Vltavská filharmonie je expresivní, tvárný a když se podíváte blíže, tak je vše logicky navržené. Zároveň to, co vidíte venku, ty nakloněné terasy, tak v podobném duchu je vyvedený také interiér, schodiště mezi sedačkami. Cesty tak připomínají trochu meandry řeky, která se svažuje k orchestru.
1: Vysvětluje dánský architekt, který má k ruce ve svém studiu stovky lidí. Právě s nimi rozpracoval projekt terasovité filharmonie, kterou poprvé veřejně představili před 4 lety. V dílně postává s autorem návrhu také zvukový inženýr Mark Iker. A právě ten bude testovat akustiku modelu.
3: Zvuk, který využíváme, označujeme jako sweep signal. Ten skenuje postupně všechny frekvence. Zkusím to imitovat, jak zní, protože jinak je neslyšitelný. Je to něco takového a pak si posuneme kmitočty do poslouchatelného spektra. Tenhle zvuk pouštíme, ale když to počítač transformuje, tak slyšíme jenom...
1: Tleskne rukama původně francouzský odborník na akustiku. Na základě testů určí, kde by mohl být v sále problém s odrazy. Přípravy Vltavské filharmonie jsou teď v závěru projektové dokumentace. V příštím roce by mělo hlavní město Praha vybrat zhotovitele stavby, která bude trvat zhruba 6,5 let. Součástí bude celkem 5 sálů, včetně zkušeb. A zázemí tam bude mít i Česká filharmonie. Zkušební provoz je pak naplánovaný na rok 2033. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Sočer slaví 100 let.
1: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu. Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. Socer.rozhlas.cz.
2: 1:30. Rozálie Machartová má zprávy.
3: Plánovaný schodek 310 miliard korun se Česku letos pravděpodobně podaří dodržet. Oznámila to Národní rozpočtová rada v pravidelném stanovisku. Rozpočtu podle ní pomáhá rychlý růst příjmů. Pokud stát schodek dodrží, půjde o čtvrtý nejhlubší deficit v historii Česka. Zatím nejvyšší schodek měl stát v roce 2021 v době pandemie COVID-19. Tehdy deficit dosáhl na téměř 420 miliard korun. Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir představil plán na vysídlení Palestinců z pásma Gazy. Za rok by jich mělo odejít 250 tisíc, za dalších 6 let pak téměř celé palestinské obyvatelstvo, dohromady téměř 2 miliony lidí. Informovala o tom agentura AFP. Podle izraelského ministra obrany Jizraele Katze teď země čeká na souhlas Spojených států, které mají dojednat přijetí Palestinců v konkrétních zemích. Vodohospodáři začnou dnes vůbec poprvé v historii upouštět Slapskou přehradu. Předcházející Orlická přehrada je totiž 15 metrů pod běžnou hladinou a dnes se podle povodí Vltavy kvůli suchu má dostat na kritickou úroveň. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě proto bude potřeba doplňovat právě ze Slap. Ve vozech dopravního podniku města Brna nově fungují počítadla cestujících. Celkem jich podnik nainstaloval přes 3000. Čidla snímající nástupy a výstupy cestujících pomůžou například s rozhodováním o tom, které spoje posílit a v jakých časech.
4: Sport.
3: Čeští kajakáři skončili na světovém poháru ve vodním slalomu ve Francii bez medaile. Mezi muži jel finále jen Vít Přindiš a skončil 7. Už v kvalifikaci vypadl mistr světa Jakub Krejčí i olympijský šampion z Tokia Jiří Prskavec. Vyhrál Ital De Gennaro. Jediná Češka v ženském finále Kateřina Beková obsadila ve Versin Marne 10. místo při triumfu australské hvězdy Jessica Foxové.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 za Kývalkou a nadměrný náklad na silnici 35. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Rosice. Na kilometru 182 zastavilo vozidlo kvůli poruše. Na místě už je policie. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové vás zpomalí omezení za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Kolona se netvoří, jede se ale pomaleji. Na silnici 35 ze Svitav do Hradce Králové brzdí provoz nadměrný náklad. Vezou rozměrnou věc a doprovod musí podle potřeby zastavovat provoz. A teď jsou kuze zalito myšlí.
6: Silo nějaký obrovský, který zastavují pravý pruh. Je to dlouhý a široký.
5: U Humpolce zpomalte na silnici 34 do Havlíčkova Brodu. V lesnatém úseku nákladní auto srazilo zvěř, dejte pozor na překážku na vozovce. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem z Břevnova na Smíchov. A kvůli čištění má být zavřený až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojedinělé přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť. Výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: Teď na hodinách 4 minuty po 2:30, pátek 4. září. Mám pro vás taky noční telefonickou soutěž, kterou odstartujeme po zprávách ve 2 hodiny. Tenhle týden hrajete o novou audioknihu Tragédie Liblice, je to rozhlasová hra, tak si o tuhle audioknihu zavolejte zhruba za 30 minut.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Do té doby třeba další hudba Duran Duran za chvíli, teď švédský DJ Avicii Wake Me Up. přeju klidnou noc.

Napsat zprávu je snadné. Říct někomu něco do očí, to už může být hlavně pro děti mnohem těžší. Co s námi dělá komunikace přes displej a co se může změnit, když děti ve škole mobily odloží? Poslechněte si v našem nočním vysílání za pár minut Linku bezpečí na Radiožurnálu s moderátorkou Hankou Schánělovou.

0: Linka bezpečí
1: na Radiožurnálu.
2: Sedí vedle sebe, ale místo toho, aby spolu mluvili, tak si píší. Pro dnešní děti je telefon přirozenou součástí komunikace. Brzy ho ale možná budou muset ve škole odložit. V dnešní lince bezpečí Radiožurnálu budeme mluvit o tom, co se stane, když najednou budou muset žáci zvednout oči od toho displeje a mluvit spolu tváří v tvář. O zákazu mobilních telefonů ve školách nám teď řekne Lucie Špetová z domácí redakce.
3: Online se svými kamarády komunikuje alespoň jednou týdně 93% dětí a dospívajících mezi 9 a 17 lety. A 92% z nich používá každý den chytrý telefon. Vyplývá to z letošního průzkumu EU Kids Online mezi 2500 českými dětmi. A pravidla pro mobily už dnes nejsou na českých školách žádnou výjimkou. Podle letošního šetření ministerstva školství je má ve školním řádu nastavených 93% škol. Liší se ale v tom, jak jsou přísná. Bez mobilů fungují třeba na základní škole ve Vsetíně. A tohle na to říká sedmačka Tereza.
4: Já nevím, tak my tím, že nemáme, tak aspoň se spolu víc bavíme a děláme sice větší jako že lumpárny, ale ve finále je to fajn.
3: Plošný zákaz telefonů ve školách, který už od příštího školního roku schválila vláda, doporučil třeba Národní ústav duševního zdraví. Podle něj totiž jejich používání může souviset s vyšším rizikem závislosti, depresí a úzkostí, ale taky s horší pozorností a školními výsledky. Děti a dospívající pak můžou být méně spokojené se svým životem.
2: Dodává Lucie Špetová z domácí redakce. Děkuji.
3: Díky, naslyšenou.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
2: No a komunikaci mezi dětmi a dospívajícími teď probereme s Kateřinou Liškovou, vedoucí preventivně poradenského centra Linky bezpečí. Zdravím i vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Proč je pro děti a dospívající online komunikace často jednodušší než ta, která je z očí do očí? Co všechno jim ten telefon umožňuje schovat nebo možná obejít?
5: Tak myslím si, že takovou klíčovou věcí je nějaká kontrola. Ve smyslu toho, že mám vlastně pod kontrolou, kdy zareaguju, jak zareaguju a nemusím hned rychle, když tady si my povídáme z očí do očí, tak musím vymyslet tu reakci rychle. Vy můžete vidět, jestli se třeba klepu, červenám a podobně. A tohle to všecko vlastně mi ten displej umožňuje schovat. Taky mi umožňuje schovat moje nálady. Jako možná, že třeba je mi smutno, pláču, ale když tam pošlu smějícího se smajlíka, tak vlastně můžu skrýt před těmi svými kamarády anebo taky možná nepřáteli, jak se vlastně cítím.
2: No a když dítě komunikuje převážně přes zprávy a přes sociální sítě třeba, může mu potom reálná konverzace najednou připadat těžká nebo dokonce může z ní mít třeba úzkost?
5: Myslím si, že to může nastat právě proto, že bude vystavený situaci, kdy musí rychle zareagovat, kdy se právě nedá skrýt to, co cítím a opravdu se v tom můžu cítit velmi nekomfortně. Takže nějaké stresové reakce, kdy opravdu začnu třeba zadrhávat, klepat se, mít potíže třeba s dechem, tak to jsou věci, které se potom mohou objevit.
2: Co se při osobním rozhovoru děti učí a co se online vůbec naučit nedá? Řekněme právě třeba číst ten výraz toho druhého člověka nebo reagovat na emoce. Napadá mě možná zvládat i konflikty?
5: Říkáte to dobře, protože vlastně z toho online já jako nemusím zareagovat hned. Jo, takže můžu to taky vypnout. Můžu se vlastně jako z té komunikace stáhnout, takže pokud je mi nějak nepříjemná, tak na ní prostě nezareaguju. Kdežto, když budeme někde face to face nebo tváří v tvář, tak vlastně jako zareagovat musím. Nemůžu se předtím skrýt. A to pro mnohé může být velmi nepříjemné.
2: Znamená to, že dítě, které je zvyklé všechno řešit přes ten telefon, klidně ho vypnout nebo si tam vyřešit ten smajlík, že může mít problém třeba s úplně obyčejným rozhovorem se spolužákem?
5: Myslím si, že jo, protože on nás to vlastně učí i nějaké empatie, že taky nějak zareaguju na toho svého spoluřečníka, můžou mě zaskočit i jeho emoce, najednou nebudu vědět, jak mám zareagovat, když třeba začne plakat, protože to prostě nemám natrénovaný, ale taky možná nezachytím nějakou ironii nebo možná i jako se smyslem pro humor pak můžu mít nějakou potíž. Takže to jsou všechno věci, které je dobrý trénovat, ale zažuje jenom s člověkem, když se s ním vidím naživo.
2: Co může udělat rodič? Co může udělat rodič, který vidí, že jeho dítě ten osobní kontakt vyhledává pořád méně a méně a radši píše?
5: Já bych doporučila trénovat ty situace. Začít třeba postupně zvát kamarády domů nebo pořádat nějaký akce, kde se jako uvidí s dětmi naživo. Určitě o tom mluvit. Jo? Nebrat to tak, že jako dítě přijde ze školy a bude spruzené. Prostě ono to tak bude mít, bez ohledu na to, jestli se ho rodič zeptá nebo ne. Ale to, že se rodič bude ptát a nějak ho bude podporovat v těch krocích, i třeba prostřednictvím toho, že nechám dítě v restauraci objednat, že ho nechám třeba koupit jízdenku na vlak. Jo? Tak to jsou taky věci, kdy vlastně to začnu trénovat. A pak si teda taky myslím, že si trošku musíme jako rodiče sáhnout jako trochu i do svědomí, jak se chováme my, jestli třeba večeře všichni jenom sjíždíme něco na telefonech, nebo jestli je fakt odložíme a teď si budeme povídat, protože zase tím to trénuju pro to dítě nějaké reakce i potom mezi vrstevníky.
2: Takže taková povídací rodinná večeře, ta je fajn.
5: Rozhodně.
2: Teď k omezování mobilů ve školách. Co může podle vás takové pravidlo dětem přinést právě z hlediska vztahu a komunikace?
5: Tak myslím si, že to může v té škole učit taky nějaké spolupráci, právě třeba i nějaké empatii, možná taky se jenom prachobyčejně nudit a možná zažijou věci, které prostě přes ten online nezažijou. Ve výuce jim to může pomoct i v tom, že se třeba budou líp soustředit, protože nebudou prostě roztěkaný mezi tím, jestli sledovat učitele nebo to, co mi zrovna píplo na displeji.
2: Kde jsou limity takového zákazu? Může zákaz mobilu sám o sobě děti naučit lépe spolu mluvit, nebo je potřeba, aby ta škola trochu zabrala a aktivně pomohla?
5: No nejen škola, ale ten limit je určitě v tom, že po škole ten mobil zase mít budou. Takže ono je to úplně neochrání od toho prostředí i nějakého třeba nebezpečného pro ně. Myslím si, že to je nějaká jako potřeba komplexní prevence a vlastně vést ty děti k nějakému offline životu.
2: Vedoucí preventivně poradenského centra Linky bezpečí je Kateřina Lišková. Díky, že jste přišla tady z oka do oka.
5: Díky za pozvání.
2: Naslyšenou. Linka bezpečí na Radiožurnálu.

0: Hudebně jsme se vrátili do roku 1991. Tohle byl Tom Petty, píseň Learning to Fly z alba Into the Great Wide Open. V Radiožurnálu pro vás máme další zprávy. 2 hodiny v noci. Ve studiu Rozálie Machartová.
1: Agresivní jízda v autě by nově mohla být kvalifikovaná jako trestný čin. Polsko kvůli Rusku zvyšuje ochranu svého vzdušného prostoru. Tenistka Siňaková na US Open v třísetové bitvě nestačila na čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Osakovou. A počasí dnes bude zpočátku oblačno, postupně se bude vyjasňovat. Naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť, teploty až 31 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být posuzována jako trestný čin. Požadují to ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra. Teď bývá vybržďování nebo ujíždění před policií obvykle kvalifikované jako přestupek. Podle Tomáše Neřolda z Besipu to ale neodpovídá možným následkům.
3: Jestliže někdo vybržďuje jiné vozidlo, vytlačuje ho z vozovky nebo třeba na něj najíždí, lepí se tak, že tam vůbec není bezpečný odstup, to jsou situace, kdy to není malý přestupek, ale je to vědomé, úmyslné ohrožení jiného člověka na životě a proto by to určitě mělo mít tu trestní rovinu.
1: Konkrétní podobu úpravy ministerstvo spravedlnosti zatím připravuje. Rezort chce zároveň zpřísnit tresty za způsobení fatálních nehod v opilosti nebo pod vlivem drog. Za zavinění případné smrti by mělo nově hrozit 10 let místo současných 6. Polsko rozšiřuje ochranu svého vzdušného prostoru. Na sociální síti X to oznámil vicepremiér a ministr obrany Vladislav Košiňák-Kamysz. Důvodem opatření jsou podle něj ruské provokace. Zvýšenou ochranu budou poskytovat vzdušné síly, včetně vrtulníků a letounů F-16. Polsko sousedí mimo jiné s Ruskem, Běloruskem a Ukrajinou. Ta se 5. rokem i díky polské podpoře brání ruské agresi. Španělská policie zatkla v regionu Valencie 35-letou Češku. Na ženu české úřady vydali mezinárodní zatykač. Je totiž podezřelá ze zapojení do obchodu se zbraněmi. Uvedla to španělská média. Policie Češku zadržela po příjezdu k nahlášené hádce 2 cizinců, muže a ženy. Teď je ve vazbě a čeká na výsledek řízení o vydání do Česka. Brněnské centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se stěhuje do areálu fakultní nemocnice v Bohunicích. Dosud sídlilo v areálu fakultní nemocnice u svaté Anny. Stavba nové budovy vyšla na 2,5 miliardy korun. Počet lůžek se zvýší o 35. Teď už lékaři přijímají první ambulantní pacienty, popisuje náměstek pro léčebné prevenční péči Petr Fiala.
4: Chystáme ten klinický provoz, to znamená stěhování lůžek, přístroje propojují do sítě, průběžně se vlastně chystá to, aby jsme mohli navést první pacienty a přijmout první pacienty na to lůžkové oddělení. Předpokládáme příští týden, že bychom zahájili první výkony.
1: Sport. Tři čeští tenisté se probojovali do 3. kola US Open. Jakub Menšík si ve 4 setech poradil s Rakušanem Rodonovem. Marie Bousková ve 2 sadách vyhrála nad Britkou Dartovou a Nikola Bartuňková zdolala Němku Mariovou. 6-3 v rozhodujícím setu. Naopak Kateřina Siňaková na závěrečném grandslamu sezóny končí. S Naomi Osakovou z Japonska prohrála 1-6 v rozhodujícím setu. Někdejší světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku ale zejména v druhé sadě trápila a předvedla v ní velký obrat.
5: Hrát proti takový skvělý hráčce a mít 2-6, 3-5, vlastně, kdy ona uzavírá servisem, dobrá servismanka zápas a otočila jsem to na 7-5, tak já si to hrozně moc vážím, že jsem možná nehrála ten nejlepší tenis a i tak jsem vlastně to dotáhla do toho 3. setu.
1: Vypadl taky Dalibor Svrčina, Italovi Darderimu podlehl 1-3 na sety.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 za Kývalkou i na D3 za Veselým nad Lužnicí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí za odbočkou na Rosice na kilometru 182.